0: Českého rozhlasu Plus.
1: Přibližně 90% všech obcí a měst v České republice vlastní svůj oficiální znak a vlajku. Zobrazují místní identitu a historické souvislosti a oficiálně místo reprezentují. Také vás vítají a loučí se s vámi, když procházíte krajinou, obcemi a městy. Je evidentní, že obecní znaky nejsou jen historickou reminiscencí, ale bytostnou součástí života i v 21. století. V oficiální rovině dodávají místním úřadům na prestiži. Pomocí heraldických pravidel vyprávějí o historii obce a o životě předchozích generací a tiše a nenápadně, jakoby samozřejmě, posilují vztah lidí k místu, kde žijí. Nemusí to být hned horoucí vlastenectví, ale třeba jen taková ta obyčejná láska k domovu, či pouhý hezký pocit, jakési pohlazení po duši, když domovský znak míjíte. Obecní heraldika je úžasná disciplína, která vnáší do našeho života poezii, historii a vědomí souvislostí. A naším dnešním hostem je muž, pro kterého je heraldika velkým celoživotním koníčkem a problematice hodně rozumí, Jan Oulík.
0: Hovory.
1: Tak tedy ve studiu je Jan Oulík, občanským povoláním mluvčí Charity Česká republika, ale také heraldický kreslíř a genealog, autor několika znaků a erbu, člověk, který působí decentně a nenápadně, ale když začne vyprávět, tak to věru stojí za pozornost a já vám moc děkuji, že jste přišel, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Já bych začala vašimi slovy. Chvála heraldiky. Vy to říkáte, protože jste heraldik feinschmecker a je to takový váš jako ryze osobní přístup a postoj, a nebo tady ta chvála heraldiky má nějakou jako obecnější rovinu, obecnější kontext, určitý apel směrem k laické veřejnosti, že ta obecní heraldika vážně stojí za pozornost?
2: Já bych řekl, že heraldika vůbec jako taková stojí za pozornost a ta obecní heraldika, to je vlastně taková špička ledovce, kterou my často vidíme a vnímáme a můžeme se s ní ztotožnit, protože vidíme znak třeba naší obce. Ale heraldika jako taková je nádherná disciplína, která mimochodem vznikla v polovině 12. století někde v oblasti mezi Rýnem a Mozelou.
1: A tu historickou kapitolku mi nechte pro některou z dalších otázek.
2: Dobře, pardon.
1: A jestli mi dovolíte, tak já bych ještě jednou ocitovala Jana Oulíka z jednoho vašeho dopisu, který jste mi poslal k tématu. Heraldika je způsob komunikace, jako když v pohádce o zlatovlásce kuchař Jiřík ochutnal kousek pečeného hada a najednou rozuměl řeči ptáku, tak heraldik vidí kolem sebe znaky a rozumí řeči těch vzkazů. A já si myslím, že takovýto náhled musí být velice obohacující. A mě moc zajímá, jestli ta heraldika, ta řeč heraldiky je spíše tajemná, to je úplná, anebo jestli má určitá pravidla, která by si teoreticky mohl osvojit i laik. Ano. A potom je vlastně úplně srozumitelná tato řeč heraldiky.
2: Já si myslím, že heraldika v sobě má oba ty prvky. Mm-hmm. Kdo v ní hledá tajemství nebo romantiku, najde ji tam. A kdo v ní hledá pomocnou vědu historickou, najde ji tam také. Protože heraldika stojí rozkročena mezi vědou a uměním. A teď záleží na každém jednotlivci, jakým způsobem je mu ta heraldika blízká a co v ní vidí. To znamená, jestli je to třeba poučený člověk, tak už dokáže podle nějakých pravidel vlastně tu heraldiku číst a jsme u té pohádky toho kuchaře Jiříka, který najednou rozumí řeči zvířat, respektive ty znaky třeba k němu nějakým způsobem promlouvají.
1: Já, když tady jste na to narazil, jaké jsou principy toho sdělení, která k nám přicházejí z těch heraldických štítů.
2: Ano.

0: musím začít opravdu od začátku. Ano. Heraldika vzniká v západní Evropě v první polovině 12. století a vzniká vlastně na bitevních polích. To znamená, že na štíty bojovníků byla malována nějaká znamení. Podle určitých pravidel, o těch si za chvilku něco řekneme, důležité bylo, že ta znamení musela být zřetelná a zdaleka viditelná. Mm-hmm. A ne, že by se na štíty už dříve nemalovalo cosi, zvířata, nějaké ornamenty, pruhy a tak, ale ve chvíli, kdy ta znamení začala být dědičná, to znamená, byla dědičná z otce na jeho potomky, tak mluvíme o vlastně začátku heraldiky. Protože das Erbe je německý dědictví, tak vlastně ty znaky začaly být dědičné a někdy říkáme také erby těm
1: takže
0: znamením.
1: Takže když dnes přijdeme do nějaké vesnice, třeba v rámci letní procházky, tak často čteme vítá vás ta a ta obec, je tam nějaký ten heraldický symbol, to samé se s námi obec takto loučí, tak to vlastně má původ na bitevních polích, tyto štíty?
0: Ano, heraldika vznikla skutečně v těchto podmínkách a od té potřeby, aby ty štíty byly zdaleka viditelné, se také odvíjí heraldická pravidla. Heraldika má 4 barvy, červenou, černou, modrou a zelenou a 2 kovy, zlato a stříbro a krom toho má ještě kožešiny. A platí taková zásada, že když máte figuru v některé z těch 4 barev, tak štít musí mít tinkturu kovu, anebo naopak. Čili když máte třeba stříbrného lva, tak může být jenom na štítě, který má barvu některé z těch 4 barev.
1: Čili ne na zlatém třeba. Ne.
0: Nemělo by to tak být. Říkám, nemělo by to tak být, protože heraldika má spoustu výjimek, ale do těch teďka zabíhat nebudeme. Ale aby to znamení bylo, ta figura byla zdaleka viditelná, tak by měl být, když to má barvu nebo tinkturu kovu, tak by to mělo být na barvě, na štítu nějaké barvy a naopak. A ještě jedna důležitá zásada je tam, aby ty znamení vždycky byly malovány v nějaké nejlepší kondici. Čili když je to lev, tak opravdu má ty drápy a je ve skoku většinou. Český lev je třeba ve skoku takzvaně. Má rozevřená ústa.
1: Neboli tlamu.
0: Má zvýrazněné pohlavní znaky. Jinými slovy, ta heraldika nekreslí reálné obrazy, ale jsou to jakési stylizované figury a tak vypadá správný heraldický obraz. A ještě jedna věc je tam velmi důležitá, že tam jsou proměněné strany. Když vám heraldik říká, že je něco na pravé straně štítu, vy tu stranu vidíte jako levou a naopak, protože vlastně on ten štít popisuje, jako kdyby ho držel před sebou a vlastně se
1: jako kdyby to byl člověk přímo, že?
0: No. Aha. A z tohle se pak taky odvíjí ještě důležitá pravidla.
1: Mně ta pravidla přijdou šíleně striktní, tedy musím říct, když se tvoří takovýto znak, tak jako hodně přísná ta pravidla. Ještě jsem se někde dočetla, že jako záleží i na tom, jak jsou ty symboly, v jakém místě rozmístěny na tom štítě.
0: Záleží na tom, kam se třeba ta figura otáčí. Pokud stejně jako třeba český lev, se vlastně ten lev skáče proti té heraldicky pravé straně, tak stačí vlastně říct, že tam je stříbrný lev na červeném štítě, ale kdyby byl obrácen, nebo měl obrácenou hlavu, nebo byl třeba kráčející, tak by se to muselo takzvaně hlásit.
1: Co to znamená?
0: To znamená, že každý znak má svůj heraldický popis. A každý znak musí být heraldicky, možno heraldicky ho popsat. A ještě je tam jedna zajímavost. Ten popis je důležitější než samotná kresba.
1: A to jsem taky četla a vůbec jsem tomu nerozuměla.
0: To je v podstatě jednoduché. Popis znaku je naprosto srozumitelný, stručný v nějaké heraldické řeči. A podle toho popisu ho nakreslí každý heraldický kreslíř kdekoliv na světě, aniž by ten znak třeba viděl.
1: Šlo by to třeba dát nějaký příklad, třeba hypotetický?
0: Samozřejmě.
1: Ukažte.
0: Tak třeba na červeném štítě stříbrná cimbuřová věž o 5 stínkách a s jedním oknem. Mm-hmm. A každý nakreslí stříbrnou věž takovou, jako je třeba v šachách. Nahoře je cimbuří, tam je 5 cimbuřových zubů nebo stínek a to celé je na červeném štítě.
1: Celé. A ještě mi řekněte na těch heraldických štítech, co nebo kdo všechno tam může být? Může tam být i člověk zobrazen?
0: V podstatě tam může být úplně cokoliv, protože heraldika, která se vyvinula ve středověku, vlastně nám ukazuje myšlení nebo svět středověkého člověka. Čili jsou tam jak předměty denní potřeby, tak zvířata nebo jejich části, člověk a jeho části. Může tam být třeba ruka, noha, uši, prostě nebo medvědí tlapy. Cokoliv si umíme představit, tak se v heraldice vyskytuje.
1: Kdo všechno může mít svůj heraldický symbol? Tak my mluvíme dnes hlavně o těch, jak je to léto a hodně chodíme, jezdíme o těch obecních obce města, ale když to rozšíříme, kdo všechno a může ho mít třeba i jednotlivec? Můžu si ho někde objednat já třeba?
0: Ano, heraldika se od svého počátku týkala vlastně všech skupin a řekněme i všech vrstev obyvatelstva, tedy myšleno určitých elit, neboli těch bohatších. Protože ten znak byla vlastně reprezentace toho rodu, ale třeba také města, země, království, instituce nějaké. A co se týče obcí, tak ty u nás mohou mít vlastně legálně svůj znak teprve od roku 1990. Čili to je ta nejmladší vrstva.
1: Ale že se roztrhl pytel s těmi obecními znaky, že? To byla hezká móda, která se pěkně rozjela.
0: Přesně tak. Ale vy jste se mě ptala, kdo každý může mít znak, tak v podstatě každý, a tak to bylo i v minulosti, mohl mít svůj znak. Nebyla to tedy záležitost jenom šlechty, jak jsem říkal, byla to záležitost.
1: A to se obecně spíš jako tak nějak myslí, že to byla záležitost jenom šlechty,
0: ano. A když my tady přijdeme do té vesnice, tak tam někdy vidíme tu ceduli s tím obecním znakem, ale můžeme také vidět nějaký znak třeba na místním kostele, nějaký znak třeba na hřbitově, na nějakém honosném náhrobku. Můžeme ho vidět třeba pod nějakou sochou. A ten znak vlastně třeba na tom kostele, na té soše, znamená donátora. Čili ten dotyčný tomu říkal, hele, tady jsem patronem tohodle kostela, nebo tady jsme nechali s manželkou postavit tuto sochu. Říkám s manželkou, protože často ty znaky třeba bývají takzvaně alianční, neboli manželské, kde na pravé straně, to je čestnější strana, je znak manžela a na levé méně čestnější je znak manželky.
1: To je genderově velmi pochybné, vám řeknu.
0: Přesně tak. Heraldika v tomhle není úplně korektní podle dnešních měřítek, ale je to trošku zmírněno tím, že ten znak vpravo, heraldicky vpravo, čili to je ten, co je nalevo, je přikloněn vlastně nebo převrácen k té levé heraldicky, čili na pravé straně, kde je ta manželka, takže on sice je na té čestnější straně.
1: Ale zbožně hledí na manželku.
0: Přesně tak, vzdává čest té manželce, jejíž znak je na tom méně čestném místě.
1: Jan Oulík je hostem těchto hovorů, povídáme si o heraldice.
2: Posloucháte Hovory, nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Když hovoříme o těch duchovních aspektech tady toho všeho, vím, že vy máte na svém kontě nějaký ten heraldický znak snad pro některého biskupa nebo více biskupů. Je to nějak specifický druh práce toto?
0: Specifické je na tom to, že biskupové si své znaky do jisté míry sami volí. Říkám do jisté míry, protože sídelní biskupové svůj znak kombinují se znakem diecéze nebo arcidiecéze. Ale obsah toho osobního znaku si duchovenstvo volí. Tam není žádná autorita, třeba, která by ty znaky v církvi udělovala.
1: No a jaký musí být průnik toho tvůrce, toho erbu nebo znaku, jako do osobnosti toho dotyčného, víte?
0: Musí se spolu umět dohodnout, respektive ten duchovní by měl poslechnout dobře míněné návrhy toho navrhovatele nebo kreslíře a musí najít společnou řeč a pak to má dobrý výsledek.
1: Vy to říkáte, jako kdyby to byl nějaký small talk někde v kavárně. Řekněte nám, jak se vám tady ta práce dělala.
0: Navrhoval jsem znaky několika biskupům a nejdříve jsem se zeptal, jaké budou mít biskupské heslo.
1: Ano, ano.
0: Od toho se to může odvíjet, případně co by preferovali. Jaká znamení nebo jaké symboly by chtěli v tom štítu mít. No a potom jsem udělal několik návrhů, třeba 4, 5, a poslal jsem k nějakému výběru. Pak z nich byly vybrány nějaký menší počet, až jsme došli v nějakých 2, 3 kolech k nějakému finálnímu návrhu. No a pak už stačilo ho jenom nakreslit a pan biskup nebo arcibiskup ho přijal a řekl, tohle budu užívat. No.
1: Pokud je mi známo, tak na rozdíl, když je někde nějaké logo, firma nebo úřad, to se může měnit, že ano, v čase. Mm-hmm. Ale tady ty věci by se neměly nebo nesmějí měnit v čase. To znamená, že vy jste vyoral jako brázdu svoji oulíkovskou do tady té oblasti. To je hezký pocit, ne?
0: Je to hezký pocit, když ten znak pak vidíte někde na nějaké tiskovině. Ano. Samozřejmě, ale hlavně hezký pocit, že to vlastně slouží. Slouží to k reprezentaci nějakého pana biskupa. To je samozřejmě moc pěkný pocit, ale i biskup si může třeba svůj znak měnit.
1: Může?
0: Protože, ano. Mm-hmm. Pan může za určitých podmínek si ho změnit, ano.
1: A můžeme nahlédnout vůbec do té tvůrčí kuchyně trošku a říci si, když je nějaká vesnice, která ještě nemá svůj obecní znak. Jak se to dělá, nebo jak se rodí takovýto obecní znak v té vesnici? Jestli kterýkoliv laik může přijít s nějakým návrhem a jak to potom dál putuje, jak složitý je ten proces?
0: Tak ten proces začíná nějakou iniciativou, že nějaká obec chce mít svůj znak. A teď se hledá třeba ve spolupráci s heraldikem, ale nemusí to být heraldik, může to být třeba místní pan učitel nebo kdokoliv, kdo je nějakým způsobem do toho zainteresován a hledá se nějaká dominanta, nějaký atribut, který by symbolizoval tu obec. To znamená, jestliže tam třeba rostou duby, tak se tam dá třeba dubový list, jestliže tam mají kostel svatého Bartoloměje, tak se tam dá nůž, což je atribut svatého Bartoloměje, a jestliže tam teče řeka, může tam být třeba vlnitý pruh, prostě nějakým způsobem se ty reálie promítnou do té symboliky.
1: A je v této fázi jako ke slyšení i třeba hlas lidu? Může každý jako se k tomu? Jak to ty vesnice dělají?
0: To dělají tak, že když dostanou od navrhovatele, může to být heraldik v ideálním případě, několik variant, tak můžou třeba udělat referendum. Mm-hmm. Mimochodem je to dost spolehlivý způsob, jak tu obec
1: rozhádat.
0: Rozhádat, ano, hledal jsem to správné slovo. Ale záleží na tom, jak to tam ukočírují.
1: Ale to jsou krásné hádky. Kdyby všechny hádky ve společnosti byly takovéto, to by bylo krásné.
0: Já si myslím, že se tomu dá předejít nějakou, řekněme, moderovanou diskuzí. Mm-hmm. Protože pokud se to nemoderuje, tak to může přerůst nějaký rozkmotření celé té
1: komunity.
0: Obce, což není pochopitelně žádoucí. No a potom se nakreslí tedy finální návrh, který se pošle pod výboru pro heraldiku a vexilologii parlamentu nebo poslanské sněmovně parlamentu České republiky, kde mají takovou komisi, která to posoudí z několika hledisek. Jednak jestli je to heraldicky správně, jestli i ten popis, který k tomu musí být, je také v pořádku, ale důležité jsou tam některé věci. Aby se třeba podobný znak už neopakoval a aby třeba byl dobře popsatelný a nebyl zbytečně složitý, protože každý typ znaků má nějaká pravidla. Ty obecní znaky by zase měly být pokud možno nějaký jednoduché, zřetelné, sice už se nepoužívají v bitevní vřavě, ale i tak prostě znak nemá být něco, na co si musíte vzít lupu a dlouze to studovat, ale mělo by tam být něco, co vás trkne na první pohled.
1: A když jsme mluvili o tom, že třeba nějaká instituce nebo i jednotlivec může si nechat takovýto znak vyrobit, i tyto znaky podléhají tomu schvalovacímu procesu v tom výboru v poslanecké sněmovně pro heraldiku a vexilologii?
0: Nikoliv. Pokud si někdo chce zvolit vlastní znak, může. Dokonce si ho může nechat zaregistrovat. Je na to několik různých společností a spolků. Nebudu je jmenovat, abych jim nedělal reklamu. A co se týče institucí, tedy mimo obce a města, tak ty to mají nějakými jinými zákony obhospodařené, případně je možné třeba na patentový úřad si znak zaregistrovat, ale jako logo, nikoli jako znak. Ale mnohem lépe tohle všechno mají ošetřené na Slovensku, kde mají pod ministerstvem vnitra heraldický register Slovenské republiky. A tam opravdu registrují jednak nově udělené obecní znaky, ale také znaky fyzických osob, čili soukromníků, ale i institucí a dokonce i církevních institucí. Takže tam opravdu mysleli na všechno a je to přehledné a jsou o krok dál než my.
1: Jak jsme mluvili o tom na začátku, že tedy většina obcí má ten svůj heraldický znak, tak já zase vzpomněla na Járu Cimrmana. Není to málo, Antone Pavloviči? Nebylo by krásných těch 100%, kdyby měli naše obce těch znaků?
0: Určitě samozřejmě bylo, ale vždycky záleží na místní iniciativě, jestli to považují za podstatné, anebo jestli vlastně potom nějak netouží, nebo jim to nechybí.
1: Mm-hmm.
0: Ale pokud znak nemají, tak je stále čas to napravit, pochopitelně. A nebo pokud ani si ho nechtějí nechat registrovat, tak to také není trestné. Akorát se může stát, že třeba si ho někdo jiný
1: že jim to někdo okopíruje.
0: Třeba.
1: Moc vám děkuji za to dnešní hezké povídání. To byly hovory s Janem Oulíkem, takto mluvčím Charity Česká republika, který je ale celoživotním vášnivým obdivovatelem a znalcem heraldiky. Moc díky, někdy zase naschledanou.
0: Naschledanou a děkuji za pozvání.
1: Tak to byly hovory. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
2: Když chcete vidět proč, najděte si Facebook, X, Instagram a YouTube Českého rozhlasu Plus. Můžete na nich sledovat videozáznamy rozhovorů s atraktivními hosty, diskutovat o sporných tématech nebo si přečíst a poslechnout to nejlepší z pořadů Plus. Děkujeme předem za like, sdílení i odběr. Jsme také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Při včerejším výbuchu auta u ruského Jekatěrinburgu utrpěl těžká zranění šéf uralské továrny na výrobu dronů Vladimír Tkačuk. Informovala o tom ruská státní agentura TASS s odvoláním na záchranáře. Podle nich lékaři bojují o Tkačukův život na jednotce intenzivní péče. Řidič vozu explozi nepřežil. S odvoláním na nejmenovaný zdroj o tom informoval ruský deník Komersant. Příčina výbuchu není známá. Podle TASS začalo trestní vyšetřování. Úřady se k věci tím oficiálně nevyjádřili. Maďarská vládní strana TISA chce volit nového prezidenta příští týden v úterý. Strana požádala zastupující šéfku parlamentu Aniko Halerné-Nagyobou, aby volbu oficiálně vypsala. Svého kandidáta ale nejsilnější parlamentní strana zatím nepředstavila. Premiér ze strany TISA Péter Maďár se v posledních dnech setkal s několika možnými kandidáty. Jestli se schůzky týkaly obsazení postu hlavy státu, ale nepotvrdil. A teplotní rekord pro středu překonala většina dlouhodobě měřících stanic v Česku, přesněji 156 z více než 170. Nejtepleji bylo včera ve Strážnici na Hodonínsku. Tam teploměr ukázal rovných 41 stupňů Celsia. To je zároveň nový rekord pro Moravu a Slezsko. Na všech ostatních stanicích zůstaly odpolední teploty pod hranicí 40 stupňů. Dnes se má extrémní horko zmírnit. V pátek by pak teploty už neměly přesáhnout 30 stupňů. Čeští hokejisté do 18 let na závěr skupinové fáze Hlinka Grecky Cupu prohráli s Finskem 4-5. Do play-off tak nepostoupili. Na turnaji skončí pátí a nebo šestí.
4: Omezení na D1 u všech má překážka u 9 křížů. Na dálnici D1 z Prahy do Brna je teď poměrně živo u sjezdu na Velké Popovice. Na 15. kilometru stojí porouchaná cisterna. Na místě jsou ještě další vozidla, vše v odstavném pruhu a zřetelně označené silničáři. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zvyšte opatrnost před odbočkou na Domašov. Na kilometru 169 zůstal v odstavném pruhu stát kamion. A na místě policie zřejmě také asistence a pohybují se tam lidé. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte se zúžením u Sadské. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli stavbě dopravního značení. Levým pruhem se teď projíždí plynule. A v Praze dnes v noci je uzavřený obousměrně Strahovský tunel kvůli noční údržbě a potrvá to až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme v Čechách oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. K večeru pak začne srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno a přeháňky nebo bouřky se objeví jen ojediněle. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37 a na horách většinou kolem 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: O blížících se komunálních volbách, o výši podpory v nezaměstnanosti, o největším kapitálovém projektu v historii. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím narušený poslech tentokrát ve středu, vám přeje Petr Hartmann.
2: Názory a argumenty.
5: Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa hrozí Íránu tvrdý zásah, pokud brzy nedojde k otevření Hormuzského průlivu. Írán přitom opakovaně tvrdí, že si chce udržet plnou kontrolu nad lodní dopravou směřující Hormuzským průlivem do Perského zálivu a mít i přehled o dopravě směřující odtud, včetně možnosti v případě nutnosti zasáhnout. Jak se dění kolem Hormuzského průlivu vyvíjí? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
6: Dobrý den.
5: Jak se tedy dění kolem Hormuzského průlivu v posledních dnech vyvíjí?
6: Tak můžeme mluvit opravdu o situaci současné, to znamená, teď je poledne, středa a ta situace se poměrně rychle vyvíjí a mění. Takže samozřejmě může se během následujících hodin opět změnit. To, co ty si tam neříkal, je, že Donald Trump zároveň tvrdí, že právě Hormuzský průliv bude brzy otevřen, což je silné prohlášení a Irán se k němu zatím příliš nehlásí. Ovšem, jak se ta situace právě vyvine, to je nyní ta otázka hlavně pro světové trhy, pro světovou ekonomiku. A tam musím říci, až překvapivě reaguje na to, co Donald Trump říká. Je to naprosto neobvyklé, aby opravdu výroky jednoho politika, byť samozřejmě nejmocnějšího politika na světě, dokázaly tak ekonomikou hýbat. V této chvíli třeba cena ropy je na $80, dostala se už během včerejška trošičku pod tuto hladinu, ale přitom nedávno byla ještě $100 a je to přesně o tom, jak Donald Trump dokáže prodávat to, že situace se buď zlepší nebo zhorší, to znamená pohrozí nějakými dalšími údery. Nyní hrozí silnými údery, ovšem podle dnešní zprávy CNN Spojené státy přece jen musí přihlížet i k tomu, že jim poměrně rychle mizí munice. S čím přišlo CNN, podle ní, a vychází z jakýchsi materiálů Pentagonu, zásoby raket pro klíčový protiraketový systém THAAD klesly o 80%, což samozřejmě není úplně příznivé a přitom, jak jsme viděli ze satelitních snímků, základny Spojených států v Perském zálivu rozhodně nezůstaly nedotčené, naopak utrpěly dost značné škody, což zase je velmi příznivá zpráva pro Čínu a případný konflikt. Donald Trump už nyní na Blízkém východě nějaký úspěch potřebuje. To znamená, on opravdu se musí snažit, aby ten Hormuzský průliv byl otevřen a aby se mohl vykázat nějakým úspěchem. Dnes mu do toho zase hodil poněkud vidle Benjamin Netanyahu, který oznámil, že Izrael nepřijme dohodu o Gaze, kterou právě Spojené státy Donald Trump a jeho Rada míru připravili. A to přesto, že byl ujištěn, že Izrael vlastně se bude stahovat z Gazy, až teprve bude odzbrojeno hnutí Hamas. Takže to je další vlastně neúspěch. Zároveň Jordánsko svolalo akutní schůzku arabských zemí kvůli tomu, že se bojí, že Izrael by mohl vyvolat náboženskou válku tím, že se pokusí obsadit mešitu Al-Aqsa na Chrámové hoře, což by samozřejmě pro muslimský svět byl velký červený hadr. Takže my můžeme doufat, že opravdu situace v Hormuzském průlivu se uklidní, protože to by bylo dobré i pro nás.
5: Tolik Petr Švarc.
6: Díky, naslyšenou.
5: V úterý v 16 hodin vypršela lhůta pro podání kandidátních listin do komunálních voleb. Po jejich překontrolování budou jednotlivé listiny zaregistrovány a konkrétní uskupení se budou moci ucházet o přízeň voličů. Především ve velkých městech půjde o test popularity vládních a opozičních stran a hnutí zhruba 2 roky před sněmovními volbami. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
7: Letos se dá jen těžko čekat obdoba legendární oranžové tsunami z roku 2008, kdy v komunálních volbách vyhrála doslova na celé čáře opoziční sociální demokracie se získem většiny ve všech 13 krajích. Mimochodem asi kvůli zavedenému 30-korunovému poplatku za návštěvu u lékaře, ale jistě i proto, že tehdy se voliči vymezovali vůči Topolánkově kabinetu vládnoucímu už skoro 2,5 léta, zatímco současný Babišův nic tak nepopulárního jako zdravotnický poplatek nenařídil a u moci bude v říjnu teprve 3/4 roku. A jelikož se od takřečených juniorních vládních partnerů hnutí ANO v komunálních volbách mnoho nečeká, co si jako stvrzení výsledku loňských sněmovních je právě na Babišově subjektu, který to ovšem především ve velkých městech nebude mít jednoduché a zejména v Praze by větší úspěch překvapil, protože původní primátorský kandidát ANO Ondřej Prokop musel před pár týdny rezignovat a vůbec z politiky vycouvat po zjištění, že zatajil vlastnictví několika bytů. Pražská ODS ovšem také absolvovala předvolební karambol, protože byla donucena vyřadit lídra v Praze 1 Filipa Dvořáka, který je podezřelý, že v minulosti za svého působení na tamní radnici přišel k obrovským ziskům, které odklonil na konto svého otce a po jeho smrti je zdědil, a to ve výši asi 250 milionů korun. Nicméně primátorský kandidát občanských demokratů Tomáš Portlík snad žádné kostlivce ve skříni neschovává a Pražané ho sice příliš neznají, ale trochu o něm přece vědí. Zatímco o narychlo vygenerované metropolitní jedničce Babišova hnutí Janu Hušbauerovi neslyšel víceméně nikdo nic. Plédovat za něj bude v horké fázi kampaně hlavně Babišův první zástupce Karel Havlíček, ale to stačit nemusí a ANO může skončit znovu mimo magistrátní radu, o kterou a o primátorský post pak mají jistě šance usilovat starostové a jejich staronový lídr architekt Petr Hlaváček, stejně jako hnutí Praha sobě vedené Adamem Scheinherem. Tradičně v metropoli úspěšní Piráti mají ovšem tentokrát na čele neznámou ekonomku Terezu Nieslerovou, pro níž by ale mohlo hrát, že jde o ženu. Na primátorku ale kandidující nikoliv jedinou, protože vládní motoristé nasazují provozovatelku luční boudy Kláru Sovovou, již si před časem média všímala kvůli její snaze, aby na krkonošský hřeben mohlo víc aut, což voliče ale asi v Praze spíš neosloví. Mimochodem, v Ostravě je motoristickým číslem 1 mladý poslanec s ostřejší rétorikou Matěj Gregor. Jeho šance se dají z Prahy ale odhadovat jen těžko. Když zůstaneme u hlavního města, pak stojí jistě za pozornost dohoda přísahy senátora Šlachty s Okamurovým SPD. Samostatně tyto subjekty Pražany nezajímají prakticky vůbec a v tandemu tomu bude těžko jinak, ale Šlachta na předvolební partnerství zřejmě sází, i když už se z pro něho neblahých následků mohl poučit. A Okamura si zase může říkat, že třeba druhdy populární elitní policista tentokrát trošku zabere a ztratit s ním SPD naopak nemůže. Úterý bylo sice posledním dnem pro podání kandidátek, a to i pro volby senátní, ale úřady je budou ještě zhruba 3 týdny zkoumat. Teprve pak budou definitivní a kampaň se rozjede na plné obrátky.
5: To byl Ondřej Konrád. Podle premiéra Andreje Babiše podpora v nezaměstnanosti nelogicky vzrostla a je výhodné nepracovat. V prvních měsících se zvedla od začátku letošního roku z 65% na 80% předchozího výdělku. Při další době bez práce naopak klesá víc než dřív. Úprava by měla rozhýbat strnulý trh práce, usnadnit změnu místa a umožnit firmám získat nové lidi. Komentář napsal publicista Petr Holub.
8: Včera stát vyplatil na podporách nezaměstnanosti skoro 2 miliardy korun, to je o polovinu víc než před rokem. Ze s jistotou čekat, že celoroční výdaje na podporu lidí bez práce překročí hranici 20 miliard a že to bude o 7 miliard víc než loni. Podíval se tomu sám premiér Andrej Babiš a dodal, že práci přece najde každý, kdo chce pracovat. Skutečně tak rychlý nárůst podpor pro nezaměstnané by člověk čekal v ekonomice schvácené krutou recesí a ne v zemi, jejíž hospodářství roste už druhým rokem tempem přes 2%. A kdyby mělo nezaměstnaných i dávek naopak ubývat. Přesto se Babiš svou poznámkou u ekonomických komentátorů se zlou potázal. Upozornili ho, že letošní navýšení podpor vyplývá z novely zákona o zaměstnanosti, které sice z dílny minulého ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky, ovšem podpořili také poslanci z hnutí ANO v čele se současným ministrem Alešem Juchelkou. Také obsah zmíněné novely má mezi analytiky pozitivní ohlas. Je pravda, že zvýšila výměru podpory v nezaměstnanosti za první 2 měsíce, respektive za první 3 měsíce pro zaměstnance nad 50 let, z 65% dosavadního čistého platu na 80%. 80% sazba platí i v dalších měsících, pokud se člověk zúčastní rekvalifikace. Zároveň se strop pro podporu zvýšil z dosavadních 26 000 na 38 tisíc měsíčně. Také nutno připustit, že se zmírnily podmínky pro příjemce této dávky. Dříve na plnou výměru dosáhl jenom ten, kdo byl z práce propuštěn. Dnes má nárok každý, i když třeba podal sám výpověď. To však může mít na pracovním trhu pozitivní ohlas, tvrdí někteří experti. Dosud mohl člověk s vyšším výdělkem sotva přerušit výdělečnou činnost a v klidu se rozmýšlet, jestli se pro jeho kariéru nenajde lepší perspektiva. Pokud dnes dostane takřka 40 tisíc čistého, pak už prostor k úvaze existuje. To konec konců může pomoci i firmám, které při volnějším režimu na pracovním trhu snáze najdou kvalitní lidskou sílu. Otázka však zní, proč by na takové zlepšení podmínek pro lépe vydělávající měli svými daněmi přispívat pracovníci, kteří jsou odkázáni na minimální mzdu. Další otázka je možnost zneužívání nových pravidel. Zaměstnanec si po dohodě s podnikem může vybrat dvouměsíční dovolenou, užít si ji za peníze ostatních daňových poplatníků, pak se s čerstvými silami vrátit do výroby. To jsou tedy otázky, jejichž vážnost roste s tím, jak po novém roce vyrostl podíl nezaměstnaných na pracovní síle. Podle úřadu práce se už přiblížil 5% a i když to je podle metodiky Eurostatu o něco méně, přesto lze sotva opakovat, že v Česku nezaměstnanost neexistuje a že se o ní nemusíme starat. Podporovat její nárůst administrativním opatřením, to už silně připomíná poměry města Kocůrkova. Babišovi lze vyčítat leccos, hlavně jeho předvolební sliby o rychlejším zvyšování důchodů a snižování daní, které pak ještě doprovází tirádami, jak sníží rozpočtový deficit. Pokud si na příkladu dávek nezaměstnanosti uvědomil, že neustále rozšiřování státu, včetně sociálního státu, rozpočtový schodek zvyšuje a že třeba tento trend obrátit, pak ho lze opatrně pochválit.
5: Hovořil Petr Holub.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Ministr zahraničí Petr Macinka nedávno oznámil odvolání generální ředitelky Českých center Jitky Pánek-Jurkové. Komentář k tomuto kroku napsal analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk.
9: Česká kultura má ve světě zvuk, je o ní zájem a otevírá dveře. Česká centra, která se v zahraničí věnují propagaci českého umění, vědy nebo vzdělávání, by tak měla tvořit jeden z pilířů tuzemské diplomacie. Realita tomu ale úplně neodpovídá. Jejich příběh spíš vypovídá o politické neschopnosti uskutečňovat koncepční změny. Předně jde jako vždy o peníze a ty česká centra dlouhodobě nemají. Příspěvek od ministerstva zahraničí se letos propadl o 30 milionů na 150 milionů korun. Ředitelé poboček tak mají k dispozici skromnou částku, kterou z velké části spolkne zaplacení jen nejnutnějšího provozu. Peníze na reálný program si tak musí často schánět jinde. Z grantů, dotací a darů podle své šikovnosti nebo výnosů z výuky češtiny. Česko se samozřejmě nemůže rovnat s Německem, které na své známé Goetheho institutu ty dává ročně 100 miliony eur, ale i srovnatelné země jako Maďarsko nebo Portugalsko posílají na svá kulturní centra částku dvoj- až trojnásobnou. Podfinancování zkrátka vedení svazuje ruce. A co víc, generální ředitelé se za 3 dekády existence českých center ve vedení střídali jako na orloji. Výjimkou co do délky trvání je snad jen předchůdce Jitky Pánek-Jurkové, někdejší šéf Národního divadla Ondřej Černý, který ve funkci vydržel bezmála 6 let. Není se tedy co divit, že koncepční řízení nebývala silnou stránkou center. S Pánek-Jurkovou, kterou koncem roku 2023 jmenoval tehdejší šéf diplomacie Jan Lipavský, koncepce přišla. Byla to sázka na energickou manažerku a expertku v oboru. Dostala za úkol organizaci vnitřně restrukturalizovat a českou kulturní diplomacii otevřít a modernizovat. Do obojího se pustila, a to v obtížné době, kdy byl průšvih s předraženým pavilonem na světové výstavě Expo 2025 v Osace už na světě a musela řešit jeho následky. Se vzděláním a zkušenostmi ze zahraničí se rozhodla česká centra rozpohybovat. Propíchla bubliny mezi státními agenturami a pozvala do kulturní diplomacie biznis. Příkladem budiž projekt Dobré ráno Česko, ve kterém se stát ve spolupráci s privátní sférou a sociologií rozhodl podívat do duše českého národa a najít nový příběh, kterým by se země mohla marketingově prezentovat navenek a současně by se s ním společnost vnitřně stotožnila. V Česku není mnoho lidí, kteří by dovedli, tak jako ona, propojit to nejlepší ze současného českého umění, diplomacie a biznisu. Pánek-Jurková nicméně rozhodnutím Petra Macinky skončila. Důvody, jaké uvedl, tedy nedostatek koncepce a úspor, působí ve světle řečeného přinejmenším zástupně. Co bude dál, není jasné. Pánek Jurkovou ve funkci nahrazuje dosavadní velvyslanec v Egyptě Ivan Jukl. Novou koncepci ale Petr Macinka nepředstavil. Jukl s ní má teprve přijít. A tak začínáme zase od znova. Jako zadání také dostal hledat úspory. Sám Macinka ale jedním dechem odmítl rušit pobočky. To dost dobře nejde dohromady. K projektu Dobré ráno Česko se zatím z nového vedení rezortu nikdo nehlásí. Jak se v Černínském paláci proslýchá, výsledky jsou sice užitečné, ale vadou na jejich kráse je, že je pod nimi podepsaná předchozí garnitura. Budiž, ministr zahraničí si může ve vrcholných funkcích vyměnit, koho chce. Nemělo by se tak ale dít na úkor organizace a koncepčního řízení. Z úst ministra navíc padají také návrhy, které vyznívají přímo směšně, jako nápad přenechat českou kulturní diplomacii z části krajanským spolkům formou jakési franšízy. Při vší úctě ke krajanským sdružením, společné pečení vánočního cukroví a zpěv kolet nejsou zrovna vhodným nástrojem koncepčně řízené kulturní diplomacie 21. století. Personální výměna v čele českých center tak působí jako nepromyšlený výstřel od pasu.
5: To byl Viktor Daněk. Ministři vnitra států Evropské unie pochválili Španělsko za rychlou reakci na situaci v Ceutě, kam minulý týden za jediný den vstoupili z Maroka desítky tisíc lidí. Zmírnili tím kritiku, která se okamžitě po tomto incidentu snesla na Španělsko z úst celé řady evropských politiků. Slovo má komentátor Info.cz Karel Barták.
10: Všichni jsme viděli tu hrůzu, jak se 60 tisíc snědých a černých mužů nahrnulo minulý týden z Maroka do miniaturní španělské enklávy Ceuta na africkém kontinentu. Okamžitě vyvstaly zlé vzpomínky na balkánskou cestu, která se tu děla před 10 lety, nebo na stovky utonulých u italských nebo řeckých ostrovů. Na španělskou vládu se snesla ostrá kritika jejich evropských souputnic. Itálie naléhavě žádala, aby bylo Španělsko vyloučeno ze schengenského systému. Další se k ní rychle připojili, včetně té české. Rozumějme, nešlo o žádné projevy solidarity se zaskočeným Španělskem, ale naopak ostrou kritiku vlády členské země, která zdánlivě po dobu 72 hodin dopustila migrační anarchii a ohrozila tak prý celou Evropskou unii. Realita je však docela jiná. Premiér Sanchez povolal armádu a mladým africkým mužům záhy došlo, že z téhle anabáze se nedá nic vytěžit. Unavení a hladoví se jich naprostá většina vrátila do Maroka. Bohužel na pozadí tragické bilance 50 utonulých. Evropská migrační politika touto epizodou ohrožena nebyla. Na Ceutu ležící v Africe se nevztahují schengenská pravidla. Do Evropy se nedostal ani jeden ilegální migrant. Pokud si někdo zaslouží Černého Petra, pak jsou to marocké úřady, odpovědné za ochranu vnějších hranic své země, které nehnuli prstem, aby invazi zastavili. Logicky se spekuluje o tom, že se Rabat takto pomstil Sánchezovi za jeho červencovou usmířovací cestu do Alžírska, veliké sousední země, se kterou si Maroko opravdu nerozumí. Celé to vyvolalo uprostřed horkého léta zbytečný humbuk. Zasedali vyslanci 27. Dokonce i ministři vnitra vedli jakousi videoporadu. Pravicové frakce v Evropském parlamentu volaly do boje. Právě jim je solí v očích migrační politika socialistické vlády Pedra Sancheze, která odmítá tvrdé postupy a hledá lidskoprávně ohleduplná řešení. Sanchez proslul tím, že zatímco zbytek Evropy přitvrzoval, jeho vláda vydávala po stovkách nová povolení k pobytu. Přitom se dobře ví, že se netýkají obvykle Afričanů, ale latinskoamerických migrantů propojených se Španělskem tisícerými historickými vazbami. Italská premiérka Giorgia Meloniová oznámila obnovení kontrol na leteckých a námořních hranicích se Španělskem, což se jeví stále jasněji jako plané politické gesto. Nemluvě pak o chování české vlády, která ho prostě nevysvětlila. Podobně jako 21 dalších vlád. Dopis odsuzující španělské počínání nepodepsali pouze Francie, Portugalsko, Irsko a Lucembursko. Zachovali se správně. Evropa na tomto rozkolu však určitě nevydělala.
5: Hovořil Karel Barták. Závěr středečních názorů a argumentů bude patřit příspěvku publicistky Terezy Zavadilové. Zaměřila se v něm na největší kapitálový projekt v historii.
11: Okurková sezóna se proti očekávání letos opravdu nekoná na kapitálových trzích. Akcie největších gigantů, jako jsou matky Facebooku a Google, zažívají různé turbulentní propady. Důvodem je nyní nikoli politika ani mezinárodní napětí, ale pololetní výsledky firem. Závod o AI dostává trochu hysterické rysy, které se zhmotňují v účetních závěrkách dosud vele úspěšných firem. Technologičtí giganti, kterým se nyní říká hyperscaleři nebo Big Tech, sypou 100 miliardy dolarů v kapitálových výdajích na AI infrastrukturu, jako jsou čipy, výpočetní klastry či chlazení. Celkově v účetních knihách Mety, Alphabetu, Amazonu a Microsoftu 2,4 bilionu dolarů v položce dlouhodobé investiční závazky. Giganti, kteří donedávna jen počítali peníze, dokonce musí vydávat dluhopisy. Volné peněžní toky, ze kterých firmy dříve financovaly odkupy vlastních akcí a dividendy, mizí v serverovnách. Hardwareové vybavení pro AI jako grafické čipy stárne extrémně rychle. Vysoké odpisy bezprostředně zatěžují účetní výkazy a stlačují provozní marže. Není tedy divu, že investoři začali být nervózní z výhledu zhoršujícího se hospodaření firem a přestávají věřit, že se investice do AI budou v dohledné době vracet. Hrozí, že vzniká nebezpečná nadkapacita, která nemusí skončit jen úspěchem. A proč se to děje? Šéfové Big Techu jako Mark Zuckerberg či Satya Nadella mají za to, že menší riziko je investice do AI přepalovat, než stát stranou. Věří, že z výpočetního výkonu se stane nový tržní monopol, neboli kdo vybuduje nejvýkonnější datová centra s vlastními čipy, ten bude v budoucnu inkasovat poplatky od celého světového biznesu. Navíc účetnictví se zhoršuje jen hypoteticky, Big Techy jsou zatím stále velmi ziskové. Proč tedy nyní vzniká mezera? Zatím je to laicky řečeno tak, že zvláště velké jazykové modely jsou pro své provozovatele příliš drahé na provoz a lidé a firmy platí zatím relativně málo. S mírnou nadsázkou se dá říct, že přístup do AI chatu se nebere jako vstup do biznisového vztahu, ale jako přístup k obecné infrastruktuře, jako je mobilní signál či internet. Big Techy navíc, aby agresivně získávali tržní podíl, dávají přístup k modelům zadarmo nebo levně. Na jedné straně jsou tedy obří investice, na druhé malé výnosy. A každý dotaz do chatu přitom pro poskytovatele znamená náklady na výpočetní výkon a jeho energii. Potenciální nejlukrativnější zákazníci, podniky, zatím s nasazením AI nejsou moc rychlé. Existují různé bezpečnostní a technické bariéry. Jaké jsou tedy scénáře? Nejoptimističtější, tedy z pohledu technologických firem, je ten, že firemní zákazníci se přestanou bát a budou nasazovat AI řešení ve velkém. Tím se gigantům zaplní cloudové kapacity a zvýší tržby z prodeje softwaru i marže. Pokud ale podniky budou dlouho váhat, gigantům zůstane nevyužitá výpočetní kapacita, kterou budou muset za cenu dalších ztrát odepisovat. Co se týče individuálních uživatelů AI nástrojů, obecně se čeká, že do budoucna ceny za užívání jazykových modelů porostou. Třeba tak, že mimo předplatného budou platformy účtovat peníze za další úkoly a dotazy. Každopádně ekonomika budoucí AI éry je zatím nejistá. Giganti si chtějí utrhnout co největší podíl na budoucnosti. Kdo ovládne AI, změní globální pravidla hry. Ještě nikdy v historii lidstva se v soukromém sektoru neodehrál takový hazard. Zatímco minulé megaprojekty jako jaderný či vesmírný výzkum financoval stát a nákladné infrastruktury typu železnic budovaly stovky firem po celá desetiletí, dnešní svět přetváří za obrovské peníze pár soukromých firem.
5: Tolik komentář Terezy Zavadilové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují i renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
2: Interview Plus.
3: lékaři, diagnózy, přístroje, léky. To všechno patří k nezbytnému vybavení nemocnic. Dětským pacientům ale někde netradičně pomáhají loutky. Co dětem loutky nejčastěji sdělují a mohou pomoci v těch nejtěžších případech? Jak se dělá jeviště z nemocniční postýlky a není loutka už cizí generaci navyklé na online zábavu? O tom bude moderátor Petr Vizina mluvit s Jakubem Matějkou, spoluzakladatelem organizace Loutky v nemocnici.
2: Interview Plus Petra Viziny dnes po 11:30 na Plusu. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Lékárníci budou moct kvůli nedostatku léků na rakovinu prsu pacientkám vydávat i v Česku neregistrované přípravky. Rusko pokračovalo v útocích na jih oděské oblasti. Údery zranily nejméně jednoho člověka. Hokejová extraliga má nového šéfa disciplinární komise. Stal se jim bývalý reprezentační obránce Radim Byčánek. A dnes bude oblačno, hlavně v Čechách, s přeháňkami, teploty do 37 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Dodávky léků s tamoxifenem na rakovinu prsu do Česka dál váznou. Lékárny proto budou moct vydávat i neregistrované přípravky. Do tuzemska by podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv měly v následujících dnech dorazit tisíce balení léků z ostatních zemí Evropské unie. Povolilo to ministerstvo zdravotnictví. Podle viceprezidenta České lékárnické komory Martina Kopeckého můžou pacientky využít jakýkoliv platný předpis, který jim už lékař vystavil.
12: Podstatné je, aby ten recept byl platný. A to, jestli na něm je předepsáno to neregistrované léčivo, nebo rozpis na individuálně připravovaný léčivý přípravek, nebo ten původní registrovaný léčivý přípravek, který tady byl na trhu vlastně v minulosti, je úplně jedno. Pacientka tyto neregistrované rozdělené blistry obdrží na jakýkoliv typ receptu.
3: Rusko přes den i večer útočilo na cíle v oděské oblasti. Terčem byla přístavní infrastruktura, podniky i obytné domy.
13: Náčelník oděské oblastní vojenské správy Oleh Kyper na svém telegramovém kanálu informoval o poškození 7 domů, několika osobních aut a jednom zraněném. Ruské rakety a proudové drony zasáhly podle záběrů ze sociálních sítí také jednu z nákladních lodí. Při včerejším útoku na jeden z podniků na jihu oděské oblasti zahynul 62-letý muž, který nestačil doběhnout do krytu a 8 lidí bylo zraněno, z toho 3 ženy, uvedla oděská prokuratura. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Studentského Oscara v kategorii experimentální film získal český snímek Volklor režisérky Viktorie Štěpánové. Oznámila to Americká akademie filmového umění a věd, která prestižní filmové ceny uděluje. Experimentální video esej zkoumá, jak se český folklor proměňuje v éře sociálních sítí. Ve světové premiéře ji uvedl Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Absolventský snímek FAMU se tím kvalifikoval i na 99. ročník Oscarů v kategorii krátký film. Co to přesně pro film znamená, popisuje jeho distributorka Alexandra Hroncová.
14: Film postupuje mezi těch, je to vždycky jenom pár, několik, řekněme jako třeba 2-3 desítky nejlepších filmů z celého světa. A znamená to, že film budou dále hodnotit akademici Americké akademie.
3: Jestli se Volklor dostane do širší nominace Oscarů, bude jasné na začátku prosince. Disciplinární komisi hokejové Tipsport Extraligy nově povede Radim Byčánek. Ve funkci střídá Viktora Ujčíka, který byl v jejím čele od roku 2018. O změně rozhodli zástupci profesionálních klubů na valné hromadě své asociace.
15: Bývalý hokejista, 51-letý Radim Byčánek, 10 let působil v Zámoří a odehrál 129 zápasů v NHL. Po návratu do Česka nastupoval za Znojmo, Brno a Karlovy Vary. Kariéru někdejší reprezentační obránce ukončil v roce 2016. V minulé sezóně už působil jako člen poradního panelu disciplinární komise vedené Ujčíkem. Dalšími současnými členy disciplinární komise vedle šéfa Byčánka jsou dál Leoš Čermák, Tomáš Jelínek, Petr Kadlec a Libor Procházka. Informovala o tom Asociace profesionálních klubů ledního hokeje. Jakub Kanta, Radiožurnál.
4: Překážka na D1 u Všechrou má omezení na D11 u Sadské. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně u sjezdu na Velké Popovice. Na 15. kilometru opravují porouchanou cisternu. Vše je v odstavném pruhu, na místě stojí více vozidel a pohybují se tam lidé, tak dejte pozor. Na D1 z Prahy do Brna počítejte s dalším omezením za Humpolcem. Mezi 95. a 96. kilometrem je kvůli noční opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Projíždí se plynule levým pruhem. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje u Sadské. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh. Kvůli práci na vozovce kolona se netvoří. A v Praze připomínáme uzavírku Strahovského tunelu. Jde o plánovanou údržbu, potrvá až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme v Čechách oblačno až zataženo s přehánkami a bouřkami i silnými. Na Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno a přehánky nebo bouřky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37, na horách nejčastěji kolem 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Česk.

0: Byl Vladimír Putin zvolen po šesté ruským prezidentem. V čele země ale fakticky stojí od roku 2000. V letech 2008 až 2012 byl ruským premiérem. Narodil se v roce 1952 v dnešním Sankt Petersburgu, kde také vystudoval právo a ekonomii. 16 let pracoval pro ruské tajné služby ve východním Německu. Politickou dráhu začal ve svém rodném městě. V roce 1996 se přestěhoval do Moskvy a začal pracovat pro administrativu tehdejšího prezidenta Borise Jelcina. V roce 1999 byl jmenován jejím premiérem. Bylo mu 47 let.
1: Já bych to rád uvedl rokem 2000. Ondro, ty si to určitě pamatuješ. Nečekaná rezignace prezidenta Borise Jelcina na Silvestra 1999. A tam už se objevuje mladý, energický prezident, který je minimálně o 20 let mladší od Borise Jelcina, alkoholika, člověka potácejícího se na různých pódiích při zahraničních cestách a dělající Rusku v tehdejší době čím dál více ostudu.
2: A také člověka, který tou dobou byl asi po 4 operacích srdce a 6 infarktech a podobně.
1: To znamená, Vladimír Vladimirovič se stává v březnu 2000 prezidentem, jak už jsem řekl, je mu necelých 50 let a je to pro spoustu lidí v Rusku takový jako příslib, závan mladosti, člověka, na kterého můžete být hrdý, tenkrát se nese tím Ruskem takovéto heslo Rusko vstává z kolen po tom ponížení těch 90. let a složitém rozpadu Sovětského svazu. No a zároveň přitahuje pozornost jeho fyzická kondice, jistě si pamatujete, to je pár let poté, ty jeho fotky do půl těla a jak je to jako člověk, který se nebojí sundat tričko, já bych se Ondro teda bál sundat tričko, on ne, který vlastně jako i fyzickým vzhledem přitahuje pozornost, vzniká taky pár let poté známá písnička Takovo, jak Putin, Polnovo sil, to je taková obdivná píseň jeho faninek.
2: Ta mě vždycky v tom textu fascinovala text ten, který nebude pít a ten, který mě nebude být. Tak to mi vždycky přišlo jako no dobře, no, na to, že jsme v 21. století.

Tak a samozřejmě brzy poté si i ruská společnost začíná všímat, že něco je ta výstavní skříň navenek, ale že ten člověk má teda taky nějakou minulost. Je to člověk, který byl těsně předtím taky ředitelem tajné služby FSB a vědělo se, že má minulost v tajných službách. Moc se nevědělo o jeho soukromí, ale v tom roce 2000-2001, kdy se stává prezidentem, tak se taky představuje jeho soukromí částečně. Představuje se jeho manželka Ludmila Rozená Škrebněvová, která si ho vzala v roce 1983 těsně předtím, než tento mladý pár odjíždí do Německa. Tehdy už se jim narodila první dcera a posléze se v Německu narodila druhá. Už z té doby, lépe řečeno z trochu pozdější doby, ale vzpomínky na to Německo existuje hned několik historek, které mě docela zaujaly. Už tehdy je Putin líčen jako člověk tajných služeb s velmi jako chladným přístupem ke svému okolí, včetně té manželky. Ruský novinář Paša Kanigin, když připomíná některé ty historky manželky Ludmily, tak z toho už trochu mrazí. Ano, je to samozřejmě podbarveno tím, kdo se z něj vyvinul později, ale už tehdy, o trochu později, když Ludmila vzpomíná na to spolunažívání manželské v tehdejší NDR, někdy od toho roku 85, tak třeba popisuje historku, kdy ona s malým dítětem a s nákupem jde do asi třetího, čtvrtého patra paneláku, ve kterém bydleli v tom Německu, a najednou vychází jejich soused, který ji uvidí s tím dítětem a těžkým nákupem, tak se zhrozí, vezme jí to dítě, pomůže, dojde tam. Vladimír Putin není doma, přichází pozdě, hodně pracuje, což je konec konců její synonymum pro ten její vztah celou dobu. Hodně pracoval, moc doma nebyl. No a poté se snaží s tím Vladimirovičem, ten jeho soused, mluvit a říká: Vladimír Vladimiroviči, neblázni, máš ženu s malým dítětem, ta tahá těžký nákup, musíš jí pomoct. A tou odpovědí je takový chladný pohled, jako co se děje, to si snad musí poradit. Takže už tehdy je tam jako cíl.

0: cítit určitý odstup. Dokonce existuje teorie, že Ludmilu Škrebněvovou si Putin vzal především proto, aby měl ve východním Německu co nejlepší krytí.
1: No, především, aby se tam vůbec dostal, protože on byl na rezidentuře KGB v Drážďanech a aby vás vyslali vůbec do toho zahraničí, tak jednoznačně přednost měli manželské páry. A samozřejmě na druhou stranu oni měli přísně zakázáno hovořit o své práci, tedy se svými ženami, takže si představte, že vy jste v nějaký úplně cizí zemi, nevím, jestli Ludmila vůbec uměla německy.
0: Ona byla vystudovaná germanistka nebo jako učitelka němčiny, takže němčinu uměla, ale byla samozřejmě.
1: Ale stejně doma. Prostě jste v nějakém zavřeném prostoru, nemáte příliš povoleno se stýkat s normálními lidmi a manžel s vámi nemůže hovořit o vlastní práci, takže to není úplně zdravý prostředí.
0: Narodila se tady dcera Marie 1985 a Jekatěrina 1986. Ty dívenky jsou malé, Ludmila je s nima doma, vracejí se 1991 během rozpadu Sovětského svazu zpátky do rodného Petrohradu, Leningradu, ve kterém se seznámili. No a tehdy už dochází vlastně k postupnému rozpadu toho manželství. Pokud v něm něco fungovalo ještě v rámci NDR, tak se zdá, že už v 90. letech Vladimír Putin a Ludmila se odcizují, kdy skutečně sice vyrůstají ty dívky, tam je jenom jako zajímavé, že ty dcery právě kvůli divokým 90. letům a různým gangsterským přestřelkám v Petrohradě jsou poslané do tehdejšího Německa, tedy postupně sjednocovaného, žijí tam vlastně a studují v německých školách. Později se, když se rodina přesouvá do Moskvy, tak zase studují na německém gymnáziu, ale ti manželé se postupně odcizují a de facto na konci 90. let se to manželství už rozpadá, protože se na scéně objevuje mladá žena, původně uklízečka někde v těch úřadech petrohradských, kde Putin pracuje, která se s ním seznamuje a se kterou Putin začíná žít. Je to utajený vztah, nicméně nabírá intenzitě. Říká se, že někdy na přelomu tisíciletí, tedy v té době, kdy oficiálně Putin nastupuje do úřadu, už to manželství nefunguje a de facto 2004 končí. Světlana Krivonogih, což je ta první milenka Vladimira Putina, brzy splodí tedy 2003 také dceru. Všechno je to v rovině naprostého utajení, nikdo o ní neví, nikdo neví o té dceři, která se postupně peripetiemi ocitne až v Paříži, žije, myslím, že v Paříži, tak to je vlastně jakoby první krok směrem od té rodiny, kterou sice Putin neustále vystavuje na venek.
1: A ono se to vlastně nevědělo veřejně až do doby, než ta dívka slavila 12. nebo 13. narozeniny a přišli na to ruští investigativní novináři vlastně jenom díky tomu, že v takové jako velmi luxusní rezidenční budově najednou objevili, že prostě jeden z těch největších bytů má nějaká Světlana Krivonogih. Začali zjišťovat, co to je vůbec za ženskou, no a vlastně celé se to podařilo vlastně odhalit a ona sama, která tehdy vedla velmi aktivně Instagram, tak vlastně z toho to šlo vydedukovat, kromě toho, že ta podoba je taková, že když jsem tu fotku viděl poprvé, tak jsem si myslel, že to je Photoshop, tak si představte Putina s dlouhými blondětými vlasy.
0: Světlana Krivonogih je o 20 let mladší od Vladimira Putina. Je evidentní, že jako macho člověk, který právě v té době taky už začíná se svlékat z toho trička a začíná ta éra těch jeho hrdinských činů, tu vyzvedává jako potápěč, tu amforu někde ze dna moře a tu jezdí na koni a tu nevím, co ještě dělá, aby dal najevo svoji fyzickou sílu, tak evidentně míří k mladším ženám. Ze Světlany Krivonogih se téměř přes noc stává závratně bohatá žena, začne se jí přezdívat ruská milionářka a bývalá uklízečka a ten projekt Média, který je investigativní se skupení ruských novinářů, tak brzy odhadne hodnotu obchodních aktiv a nemovitostí této dámy v Moskvě a v Petrohradu na 102 milionů amerických dolarů. Tak to jenom jako tam se vždycky ty milenky a nepřiznané děti pohybují v závratných částkách majetků, nemovitostí a dalších věcí. Co je zajímavé, tak ty oficiální ženy, tedy jeho původní manželka a dvě dcery, brzy poté, co se stává prezidentem, tak minimálně ty dcery si mění příjmení a úplně mizí z jakéhokoliv okolí nebo oficiálního zájmu médií a stává se z toho tabu. Říká se, že Rusko Vladimira Putina má několik tabu. To jsou peníze jeho nejbližších, to je Čečensko a to je osobní život jeho nejbližších.
1: Takhle nám to vlastně vysvětlovali, když jsme oba pracovali jako moskevští dopisovatelé v 0. letech, tak tohle nám vlastně ti zkušenější západní kolegové říkali, jako hele, jestli tady chceš zůstat, aby se ti nic nestalo, tak tyhle ty tři věci, jako to je tabu.
0: Oni si berou oficiálně příjmení z různých očest svých babiček, dědečků a dalších lidí. Tyto osoby úplně mizí. Je nepochybné, že přitom Putinova starší dcera Maria žije v zahraničí, dokonce až do roku 2014, pokud se nemýlím, je provdaná za holandského manžela a setrvává v Holandsku. A teprve vlastně ten rok 2013-14, to je taky období, kdy se oficiálně rozvádí se svojí první manželkou Ludmilou, tak vlastně ty dcery jsou někde v zahraničí, jezdí, mají tam majetky a tak. A pod tlakem těch událostí na Ukrajině, sestřelení holandského nizozemského letadla a dalších věcí, jsou nucené se vrátit zpátky. Opět obě závratně bohatnou, dostávají různá místa v ruských polostátních Putinem ovládaným společnostem, lépe řečeno ne Putinem, ale jeho nejbližšími biznismeny, kteří poskytují těmto dámám a jejich rodinám obrovské majetky a taky vlivné funkce. Jedna z nich získává vysokou funkci v rámci určitého mediálního holdingu, druhá postupně dostává na starosti projekt Inopraktika, který je jakýmsi vědecko-technologickým gigantem s obrovskými rozpočty. V této době se ale objevuje v životě Vladimíra Putina třetí žena a když už tedy ta první nelegální žena byla o 20 let mladší, tak tahle je o 30 let mladší a jmenuje se Alina Kabájevová, což je jedna z nejznámějších ruských sportovních gymnastek, olympijská vítězka, několikanásobná nositelka řady titulů. A říká se, že poprvé se potkali v roce 2001, Putinovi bylo tehdy 49, jí bylo 18 let. Už tehdy asi zaznamenal, že existuje někdo takový a postupně se z toho vyvinul vztah, který dostal první oficiální ránu nebo byl konfrontován v roce 2008 a to je Ondro ten příběh časopisu nebo média nazvaného Moskovský korespondent.
1: Přesně tak, no, to byl pokus o vytvoření takového bulvárního časopisu a stály zatím docela slušné peníze, ale vyšlo jenom jedno jediné číslo. A tam právě udělali přesně tu chybu, že aby tedy to rozjeli opravdu s rozmachem, tak napsali o vztahu Vladimira Putina s Alenou Kabájevou, jakkoliv to nebyla žádná novinka. To jako tehdejší protosociální sítě o tom hovořili naprosto otevřeně. No nicméně vyšlo jedno číslo a ku podivu už další nebylo.
0: Majitel Alexandr Lebeděv okamžitě rozprášil tu redakci a úplně uzavřel celé to médium, takže tolik Alina Kabájevová, vlastně úplně stejná trajektorie, obrovské majetky a tentokrát tedy i v zahraničí. Ona pobývá dost často také ve Švýcarsku v několika vilách, tam se dokonce narodí první jejich syn 2015 a posléze druhý syn, to už tedy pod tlakem těch okolností opět ukrajinských se stahují více do Moskvy, takže 2019 se narodí druhý syn, opět naprosto inkognito, oficiálně se Putin k ní nehlásí, nehlásí se k těm synům, ale z kontextu je jasné, že se tedy rozvedl se svojí původní manželkou, že má různé nemanželské vztahy a že Alina Kabájevová je velice, velice preferovaná žena. Ona má tu minulost té gymnastky, proto získává i tím vztahem a kombinací té gymnastiky a toho všeho nechvalnou přezdívku nejflexibilnější žena Ruska.
1: A to šlo až tak daleko, že ona byla schopná vyhodit šéftrenérku umělecké gymnastiky Irnu Rodninu, jako absolutní legendu, taky olympijskou vítězku a ještě ke všemu manželku oligarchy Ališera Usmanova, jednoho ze zcela nejbohatších Rusů. Nicméně, když jako dámy tedy se v tom funkcionářském světě poměřily, tak bohužel miliardy nezvítězily. A jinak samozřejmě my víme o těch dětech, především zase díky práci ruských investigativních novinářů, kteří jednak zjistili z úniku informací o letech do zahraničí, že ona teda rodila ve Švýcarsku. A stejně tak potom zjistili na nějakém headhunterském fóru, že oni pro ty děti schání právě švýcarské a německé chůvy.
0: Což je obzvlášť pikantní, že se to děje už během té plošné ruské agrese vůči Ukrajině, kdy úplně rapidně vyrůstá ta protizápadní rétorika, kritika Západu jako naprosto zkaženého světa, se kterým Rusko absolutně nechce nic mít, a přitom v potají Putinova rodina, tedy ta nepřiznaná, schání nejrůznější guvernantky a guvernanty, učitele němčiny, angličtiny a cizích jazyků pro tyto dva syny, konkrétně Ivana narozeného 2015 a Vladimira 2019, a platí za to naprosto horentní sumy. Tak to jenom jako existuje jeden příběh navenek a druhý vevnitř. Žen v životě Vladimira Putina je víc, figuruje tam taky moskevská 17-letá studentka, to je aféra asi na rok. Mně prostě přijde úplně bizarní, jak to postupně klesá. 20 let, 30 let, 17-letá studentka, teď těsně před tím natáčením jsme si říkali, kam to může zajít, a nechcem to ani domýšlet.
1: Že to vlastně nechceme vědět.
0: S tím se už se pojí vlastně další rys Vladimira Putina, který vystupuje neméně silně, a to je paranoia, to je utajování, to je věc, která už se souvisí s jeho minulostí v KGB. Nevím, jestli jste někdy potkali lidi z tajných služeb, ale jejich základním rysem je vědomí nebo přístup ke světu takový, že nic není náhoda. Nic, je to součást možná nějakého spiknutí, kdo ví, co se tady stane. My to všechno víme, my to všechno sledujeme. Tohle je mentální svět Vladimira Putina, který se tou funkcí a tím mačismem a tím pocitem výjimečnosti vlastně neustále posiluje. A tím, jak se to Rusko posouvá, ten tehdejší svět, on ještě na začátku flirtuje s tím, že by vlastně Rusko mohlo být součástí nějaké širší Evropy a tak dále, ale postupem se úplně vlastně od toho odstřihává, tak vzrůstá i ta paranoia, která postupem času sílí, vznikají velmi pravděpodobně dvojníci Vladimira Putina, moc o tom nevíme, ale z některých záběrů je nepochybné, že to tak asi bude. Rozhodně vznikají identické kanceláře v Kremlu a zároveň v rezidencích na Valdaji, Novoogariovu, v Soči a tak dále. To je takový ten záběr na tu pracovnu, ze které potom není jasné, odkud ten Putin se připojuje. A tohle všechno začíná sílit opravdu tím přibližováním se té plošné ruské agrese v únoru 2022. Zásadním momentem je covid, kterého se Putin už jako stárnoucí člověk mířící k nějaké 70. úplně panicky bojí. A říká se, že v té době, tedy v roce 2020, kolem něj minimálně ruský novinář Michal Ziger to tvrdí, vytváří úplně neprodyšenou bublinu, do které proniká čím dál méně lidí, a ten člověk je naprosto izolovaný. Takže tohle všechno vytváří skutečně naprosto paranoické prostředí, které se ještě posiluje nejnovějšími událostmi ve Venezuele, únos Nicolase Madura a zejména na začátku letošního roku odstranění iránského vůdce Chameneího, což je věc, která souvisí s tajnými službami a také vlastně jako se schopností Izraelců napíchnout bezpečnostní kamery v těch iránských bezpečnostních složkách, zjistit místa pobytu, tu klíčovou poradu, na kterou poté Izraelci na konci února zaútočí. A to je něco, co podle řady ruských investigativních novinářů vytvoří v Kremlu úplnou paranoju, protože vlastně ty několika stupňové zvýšené bezpečnostní opatření jsou najednou postaveny úplně na hlavu.
1: No a současně také Putin si zjevně musí klást otázku, jak je možné, že Američané věděli o tom, že se rozhodl zaútočit na Ukrajinu v únoru roku 2022. A dovedu si živě představit, že tam je prostě teďka, nebo byl prostě hon toho imaginárního krtka, který tohleto mohl prozradit. A potom samozřejmě z toho logicky vyplývá, že pokud někdo zradil v úvozovkách takovýmto způsobem, tak proč by nemohl těm příslušným americkým, izraelským, jakýmkoliv jiným službám i informace o tom, kde se Putin nachází, jak by podobná operace mohla provést. Takže ti lidé, kteří přicházejí do styku s Vladimirem Putinem, a jejich je vlastně docela málo, ale i ten personál, tak prostě nesmí mít mobilní telefony, nebo pokud ano, tak jenom tlačítkové. Často jsou tam třeba jako na směny, no, že prostě měsíc žijí v té rezidenci, nesmí ani s tou manželkou se vidět nic prostě, a pak mají třeba 3 týdny volno.
0: Takže ten svět jeho vnitřní je opravdu bizarní, ale je to člověk, který je svírán paranojou, je mu dneska 73 let. A tahle zvláštní paranoidní kombinace z člověka, který se vlastně vymyká čím dál více nějakým racionálním odhadům, je také něco, co myslím, že nás úplně nenechává spát, protože my lidé, kteří se snažíme nějakým způsobem odhadovat vývoj Ruska dále, jsme odkázáni na řadu druhotných zdrojů a zejména na svět člověka, ve kterém to ratio a nějaké pragmatické úvahy ztrácejí na síle víc a víc.
1: Přinejmenším tedy to ratio a pragmatika v tom smyslu, v jakém ji rozumíme my. Obávám se, že v jeho hlavě to všechno dává úplně jasný logický smysl.
2: Takové tedy bylo veřejné natáčení našeho podcastu na festivalu Slunovrat v Opavě. Tento a již odvysílané díly najdete v plné verzi jako vždy v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
3: A i nadále si vážíme všech vašich postřehů, připomínek, oprav a tipů na další díly.
2: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
3: i své blízké.
4: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
5: Ernst Mach patřil k nejvýznamnějším osobnostem vědy druhé poloviny 19. století, především v oblasti experimentální fyziky. Narodil se v jihomoravských Chrlicích v roce 1838. Po maturitě se vydal na univerzitní studia do Vídně, kde vystudoval matematiku a fyziku. Doktorát získal poměrně brzy, už ve 22 letech. V Čechách a na Moravě pak působil celých 28 let.
6: V té době také vytvořil to nejpodstatnější ze svého rozsáhlého vědeckého díla. Proslul hlavně jako ostrý kritik Isaaca Newtona. Jeho jméno také nese několik veličin z oblasti aerodynamiky, například Machův kužel.
5: Nejznámější veličinou spojenou s Ernstem Machem je ovšem bezesporu takzvané Machovo číslo. Udává poměr rychlosti pohybu tělesa určitým prostředím k rychlosti šíření zvuku v témže prostředí. S jeho využitím se nejčastěji setkáme v letectví.
6: Už jako světoznámý vědec odešel Mach přednášet na Vídeňskou univerzitu. Zemřel v 78 letech v malém městečku Haar, kam se uchýlil s manželkou na sklonku života. Jeho objevy patří mezi nadčasové. Připomíná je i čestná medaile Ernsta Macha, kterou uděluje domácím a zahraničním fyzikům Akademie věd České republiky.
4: Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Německá policie v noci na středu na mezinárodním letišti v Lipsku zajistila dron s výbušným zařízením. Potvrdilo to tamní státní zastupitelství. Stroj s náloží našli zaměstnanci letiště v blízkosti ukrajinských letadel typu Antonov. Ve stejné chvíli se nákladní letadlo srazilo s pravděpodobně jiným a zatím neznámým letícím objektem. Pachatelé ani jejich motiv zatím nejsou známý. Spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt srážku nákladního letadla s neznámým objektem označil za hybrid. Útok. Izrael odmítl mírový plán pro pásmo Gazy podpořený Spojenými státy. Podle serveru The Times of Israel to potvrdil izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Washington přitom zaručil, že izraelské stažení z palestinského území nastane až po úplném odzbrojení teroristického hnutí Hamas. Právě demilitarizace Hamasu je klíčovou podmínkou ke splnění loňského mírového plánu, který vedl k vyhlášení příměří v pásmu Gazy. Hamas potvrdil, že souhlasí s návrhem z minulého týdne, který ale Netanyahu odmítl. A krajský soud ve Zlíně se dnes vrátí k projednávání případu muže, který je obžalovaný z úmyslného zapálení baru u autobusového nádraží ve Zlíně. Jeden člověk při loňském požáru utrpěl zranění. V případě odsouzení muže hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Kvůli změně trestního senátu začne soud věc případ projednávat od začátku. Vedení Mezinárodní fotbalové federace FIFA na včerejší mimořádné schůzce v Maroku vyjádřilo podporu kritizovanému prezidentovi Giannimu Infantinovi. Ten v minulých týdnech navrhoval prodej části práv z mistrovství světa soukromým investorům. V pátek od tohoto plánu ale po kritice oficiálně odstoupil. Vedení FIFA se v prohlášení zároveň omluvilo za chyby ve zmiňovaném návrhu na prodej práv. Informují o tom agentury AFP a Reuters.
8: Omezení na D11 u Sadské a překážka na D1 u Všechrom. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje u Sadské. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh, vybočuje se do levého pruhu. Místo je označené a jede se bez zdržení. Na dálnici D1 z Prahy do Brna už u sjezdu na Velké Popovice cisterna nepřekáží. Na 15. kilometru ale ještě zůstalo dopravní značení v odstavném pruhu. Na D1 z Brna do Prahy podobná situace před odbočkou na Domašov. Na kilometru 169 opravili kamion a na místě zůstaly kužely uzavírající odstavný pruh. A v Praze skončila noční údržba ve Strahovském tunelu. Opět průjezdné jsou oba směry, tedy jak na Břevnov, tak na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnes čekáme v Čechách oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno a přeháňky nebo bouřky se objeví jen ojediněle. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východním polovině Moravy a Slezska až 37. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Nejen prezident, ale i 20 předních českých ekonomů se ozvala proti vládnímu návrhu novelizace rozpočtových zákonů. Očekává se, že po prázdninách koaliční většina ve sněmovně veto Petra Pavla přehlasuje. Nicméně experti varují před rozvolňováním fiskálních pravidel a vyzývají poslance, aby změny ještě zvážili. Hrozí nezodpovědné hospodaření a další zadlužování budoucích generací? A nebo je změna regulí nutná, abychom mohli reagovat na současné potřeby společnosti a nastartovat hospodářský růst? Poněvadž, jak tvrdí ministryně Alena Schillerová, dnešní rozpočtové mantinely drtí českou ekonomiku? A máme pravidla pro to, aby se dodržovala anebo obcházela, když je to zapotřebí? Přeji příjemný poslech.
4: Pro a proti Lucie Vopálenské.
9: A na dálku ve vysílání Plusu srdečně vítám bývalého premiéra a bývalého guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka, který je také signatářem výzvy ekonomů. Dobrý den.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
9: A za vládní tábor s ním bude diskutovat poslanec Jan Hrnčíř z SPD. Hezký den, díky, že jste přijal pozvání.
11: Dobrý den vám, panu kolegovi i posluchačům.
9: Ještě podotýkám, že do tohoto pořadu jsme zvali řadu zástupců vládního hnutí ANO, počínajíc ministryni financí paní Schillerovou, ale bohužel jsme nebyli úspěšní. Tolik na úvod. A pánové, ptám se vás obou, může si Česko dovolit přijmout takové změny fiskální politiky, jaké předložila vláda zejména skrze pozměňovací návrhy ministryně financí, které umožní sice velkorysejší investování, ale také mohou vést k většímu zadlužení státu? Je tu prostor pro větší zadlužování země nebo ne, pane Hrnčíři?
11: Tak já bych předem chtěl říct, že vlastně ta změna byla vyvolána jakousi nutností. Myslím si, že jakákoliv vláda, která by nastoupila po těch pozemních volbách, by to rozvolnění musela udělat, protože tak, jak to bylo nastaveno, tak by schodek pro příští rok byl někde na úrovni 150 miliard korun, což by znamenalo proškrtání investic poměrně výrazným způsobem, možná i některých dalších služeb státu. Letošní roce jsou investice téměř 273 miliard, to znamená, je to drtivá většina toho schodku. Takže pokud,
9: čili vy naznačujete, že je to vlastně vina předchozí vlády, chápu vás správně?
11: Je to prostě tak, že to nastavení, které udělala předchozí vláda, by znamenalo tak drastické škrtnutí těch investic a peněz, to znamená, že by to výrazným způsobem ochromilo de facto minimální investiční aktivitu státu, což tomu se chceme vyvarovat. Mm-hmm. Proto ta změna vlastně probíhá.
9: No, ale já se teď ptám, znovu proto... se vracím k té své otázce. Je tady z vašeho pohledu prostor k většímu zadlužení státu, protože jedna věc je 150 miliard, druhá věc je, že premiér Andrej Babiš mluví o schodku, který se tedy vejde pod 400 miliard a to je velký rozdíl.
11: Ano, já jenom jsem chtěl říct, že pokud by se muselo z roku na rok seškrtnout ten rozpočet, nebo respektive ten schodek, tak, že by se vlastně snížil na méně než polovinu současného stavu, na letošním roce je to 310 miliard, schválený schodek a muselo by to být 150, tak samozřejmě by se sáhlo výrazným způsobem do investic a to by samozřejmě podvázalo budoucí hospodářský růst. To znamená, my se chceme vyvarovat tomu, aby Česká republika prostě stagnovala, aby se škrtali investiční výdaje, proto tu změnu děláme.
9: Rozumím. A jak velký je z vašeho pohledu ten prostor pro další zadlužení státu? O tom jde. Jestli si to můžeme dovolit.
11: Tak to. Samozřejmě čím větší zadlužení, tím vyšší dluhová služba, to znamená více peněz na úroky, takže musíme přistupovat velmi citlivě. Moje představa byla taková, aby ten případný schodek v podstatě pokrýval ze 100% investice. Pokud jsou ty peníze na spotřebu, je to špatně.
9: Rozumím. Tak a teď se obracím na Jiřího Rusnoka. Slyšeli jsme tady vícero argumentů, nicméně já se znovu zeptám na to základní. Vidíte tady prostor pro velkorysejší investování, které může nastartovat hospodářský růst, protože, jak jsme slyšeli, pan Hrnčíř třeba také nechce podvázat ekonomiku, ale zároveň by to znamenalo ještě větší zadlužení státu, než máme nalajnováno nyní?
10: Tak já nejsem žádný fundamentalista, který by tvrdil, že stát nemůže hospodařit s schodkem a samozřejmě musíme vycházet z nějaké ekonomické a společenské reality a není ani náznakem obsahem naší výzvy a vlastně to není ani obsahem toho veta pana prezidenta, že nutně musí schodek z roku na rok klesnout na 150 miliard. To je taková komunikační mantra současné vládní koalice, ale to přece není ten hlavní problém. Ten hlavní problém je v tom, že tak, jak je ten zákon navržen, tak je de facto vyprázdněn, de facto dává téměř neomezené rámce, pokud je o další zadlužování, protože pokud si vezmeme to, že je tam vlastně řečeno, že náklady na infrastrukturu a další investice se nebudou započítávat do toho rámce, že pokud například by se ten návrh rozpočtu vrátil do sněmovny už jakoby po odmítnutí v prvním čtení, tak vlastně už se na něho nevztahují žádné rámce. Je tam ta obezlička s tou bezpečnostní radou státu, čili tady nejde o to číslo, jestli to má být 250 nebo 150. Asi by bylo normální, kdybychom v době ekonomického růstu snižovali ten deficit.
9: Rozumím.
10: Máme víte co? 310, my ho chceme zvyšovat. Takže,
9: ano, čísly tady nemusíme házet, ale pane Rusnoku, promiňte, vy zmiňujete neomezené rámce, ale právě, že mne zajímají ta fakta. O jakém dalším možném zadlužení se tu alespoň řádově bavíme? A proč se ptám? Podle Aleny Schillerové novelizace zákonů neznamená překročení rozpočtu ani o korunu navíc. A ministryně i premiér prohlašují, že deficit 3% HDP se nepřekročí. Takže chápu to dobře, že vy tomu nevěříte, když se zároveň ta 3% mohou obcházet únikovými doložkami?
10: No já mám velkou obavu o to, jestli ta obecná linie daná tedy rozpočtovými pravidly Evropské unie ty 3% veškerých veřejných financí, a to ještě v ne té metodice, kterou počítáme státní rozpočet, ale v té metodice jiné, bude 3%. Možná, že bude, možná, že nebude. To se ukáže až ex post.
9: No ale říkal jste, že nejste nějaký dogmatik, co se týče zadlužování, takže kdyby se to překročilo, ano, ta 3%, tak to byste také jaksi bral, že to možné je?
10: No tak kdyby to bylo vynuceno nějakou situací, já nevím, spovodně, nedej bože, nebo nějaká bezpečnostní situace, tak samozřejmě to musíme vzít. Ale v situaci, kdy ta země je v podstatě v dobrém ekonomickém stavu, ekonomika roste spíše rychlejším tempem než okolní země, nemáme žádnou takovou krizovou situaci, zaplať pánbu zatím, tak tomu není žádný důvod. Není k tomu žádný důvod.
9: Dobře, říká Jiří Rusnok. Pane Hrnčíři, jak zaznělo, jsme v podstatě v dobré ekonomické situaci. Za normálních okolností by vlády mohly třeba konsolidovat rozpočty. U nás se tak nemá dít. Vy nemáte žádné obavy z toho, že vlastně současná koaliční vláda dělá něco, co se do budoucna nemusí vyplatit a může se ukázat jako velké riziko a zadlužení budoucích generací?
11: Naopak. My právě se snažíme, abychom rekordně investovali, abychom do budoucna právě získali ty příjmy. Dokonce investice, které zvyšují produktivitu, tak způsobí protiinflační dlouhodobě. To znamená, to je potřeba si uvědomit, děláme něco, co je pro budoucnost, protože žijeme v turbulentní době. Ano, v tuto chvíli relativně se pohybujeme v normálních časech, nicméně ty geopolitické výzvy, ať už jsou to různé války, ale na Blízkém východě, Ukrajina a tak dále, to znamená, to všechno má obrovský vliv a dopad na světovou ekonomiku, na hospodářský růst, takže my se tady dneska bavíme o normální situaci, ale může eskalovat situace na Blízkém východě a můžeme se tady za 3 měsíce bavit o tom, že tady můžeme čekat i recesi.
9: Tak většina zemí kvůli tomu šetří, že? Většina zemí kvůli tomu šetří, ale otázkou je, nakolik se právě můžeme proinvestovat na dluh, proinvestovat k hospodářskému růstu. Pane Rusnoku, nedává toto smysl zadlužit se v případě tak zásadních věcí, jako jsou klíčové infrastrukturní projekty, dálnice, železnice nebo energetická soustava, případně dobudování jaderných elektráren anebo obrana země, i když tu nechme asi stranou. Dává smysl, tak, že se dá těmi investicemi na dluh nastartovat ekonomika?
10: No, je to velmi nepravděpodobné. Samo ministerstvo financí uvádí takzvané multiplikátory, čili v podstatě jakési koeficienty účinnosti těch investic ve vztahu k růstu HDP, že jsou menší než 1. To rozhodně platí pro obranu, rozhodně to platí pro ty dopravní infrastrukturní investice a pro celou řadu dalších. Čili
9: i pro dálnice? Není to tak, že u dálnic se to multiplikuje výrazně a že mohou přispět?
10: Ne, nemultiplikuje, ne. Nejsou proto žádná data. Samozřejmě my ty dálnice potřebujeme z mnoha jiných důvodů. Jo? A ta návratnost tam je, řekněme, celospolečenská a v dlouhém čase. To já nejsem proti tomu stavět dálnice, ať se staví a dostaví se to, co je potřeba, ale tady se dělá mantra z každé investice. Uvědomme si, že ty investice to jsou také nákup nové budovy pro nějaký státní úřad nebo kopírky do těchto úřadů, to jsou taky investice. Jo, takže my tady prostě zbožťujeme investicemi. Dlouhodobě máme vysokou míru investic v české ekonomice, tak mnohem vyšší než většina zemí EU a ten růst nemáme vyšší.
9: Dobře, takže pane Hrnčíři, já si to dovolím zase přehrát. Není to tak, že investujeme dostatečně? A moje druhá otázka, existuje plán nebo víte vy, pane poslanče, o tom, jak by se třeba ty řádově, předpokládám, třeba desítky miliard zase do rozpočtu vrátily zpátky, pokud, jak jsme slyšeli od Jiřího Rusnoka, ty multiplikátory fungovat vůbec nemusí. Třeba hospodářská strategie vlády prý je kvalitní, tak ta z návraty těch dluhů nějak počítá, nebo je to spočítané, jak se ta každá koruna alespoň vrátí zpátky?
11: Tak úplně nesouhlasím s tím, že investice neznamenají nějakou návratnost. To by samozřejmě nedávalo smysl. Když se podíváme třeba i například...
9: No to je ta otázka, jestli to dává smysl právě.
11: No, já musím říct, že samozřejmě investice dávají smysl, to by samozřejmě nedávalo by spíš smysl, pokud by investice znamenaly nerůst a nenávratnost, tak si myslím, že by asi nemohl investovat nikdo nikde, ani když se podíváte, ať už je to stát, nebo je to soukromý sektor, tak samozřejmě vždycky se investuje proto, aby tam do budoucna byly ty výnosy. A když se podíváme například sousedního Polska, které výrazným způsobem investuje, má samozřejmě i výrazně vyšší zadlužení, vůči HDP kolem 7%.
9: Výrazně větší trh.
11: Výrazně větší ekonomiku. Podíváte se, že mají jeden z nejvyšších růstů posledních letech. To znamená, a je to i vidět, samozřejmě ty dálnice, které se tam vybudovaly, ještě ty věci, že Polsko raketovým způsobem roste, předehnalo nás už tuto chvíli, takže si myslím, že je vidět, že prostě ty investice fungují. A ještě jednu větu bych chtěl říci, že v tom zákoně pořád zůstává tam dluhová brzda těch 55% HDP, to znamená, není zájmu ani naší vlády, abychom nějakým výrazným způsobem zadlužovali zemi, protože bychom stejně na tu dluhovou brzdu narazili a to se nic nedělo, to se nějak rozvolňuje.
9: Tak o dluhové brzdě ještě budeme mluvit za chvilinku, ale mě v podstatě zajímá taková věc, jak si laicky, když to podám, jestli sledujeme budování nebo snahu vybudovat lepší a bezpečnější Česko, anebo jestli sledujeme ohrožení budoucnosti našich dětí a vnoučat přes zadlužování státu. Pane Rusnoku, stojí to takhle? Já to nechci zase pateticky nějak přehánět.
10: Tak v konečném důsledku to tak stojí, samozřejmě. Jde vždycky o tu váhu, o tu míru jedné i druhé věci, jestli je to v nějaké rozumné prostě rovnováze. Já tvrdím, že tam, kam směřujeme, to není už rozumné. My prostě investujeme hodně, investujeme relativně velmi neefektivně, to je náš problém. A nejsou to rozhodně investice, které by tady rychle zvýšily hospodářský růst, to víme. Nikde.
9: Říkáte, žádná, že to víte.
10: Seriózní...
9: Uh-huh. A pane Hančíři...
10: Já to vím, protože to říkají všechny seriózní instituce, které se tím dopodrobna zabývají. Já jsem nikde nečet odhad nikoho, nezávislého z ciziny nebo i domácího, že by se čekalo, že v roce 2028-2029 tady bude najednou ekonomický růst, já nevím, třeba dvakrát tak vysoký.
9: Pane Hančíři, o co vy, pane Hančíři, zajímá mě to, o co třeba vy sám opíráte ten optimismus, že to dopadne dobře, že to vyjde, že přijde ten hospodářský růst třeba kolem roku 2029 a že pak teda nenarazíme na dluhovou brzdu, která teď se momentálně počítá ne na rok 2037, jak se původně myslelo, ale už na rok 2030. Kde je, o co se opírá ta naděje, ten optimismus?
11: Tak nikdy přesně asi není nikdo schopen spočítat, kolik koruna investovaná v rámci právě investice státního rozpočtu bude mít multiplikační efekt a kolik přesně přinese. Na druhou stranu, pokud bychom...
9: Počítá se to a argumentuje se tím. Takže...
11: Ano, ale ne, úplně přesně se to zkušat nedá, ale nemohu přijmout ten argument, že vlastně investice to je jenom zadlužování a že vlastně to ani nic přinést nemusí. To rozhodně není pravda. Jak už jsem říkal, třeba příklad toho Polska, které dlouhodobě investuje právě třeba do té dopravní infrastruktury a dalších věcí, tak jemu to ten hospodářský růst výrazným způsobem.
9: Tak pane Rusnoku, příklad Polska, je to argument?
11: My jsme v minulosti bohužel třeba investovali do nějakých rozleden a takových smyslu. Poláci investovali do dálnic a dneska je vidět, že prostě ten růst tam mají a že ta ekonomika se výrazným způsobem posunula. Takže myslím si,
9: děkuju,
11: že minimálně...
9: Děkuju. Pane Rusnoku, už po druhé jsme tady slyšeli příklad Polska z úst vašeho předřečníka. Je to pro vás argument? Není to tak, že když se to umí, tak se to dá zvládnout?
10: No, to je zase strašně zjednodušený argument. Já to Polsko sleduju hodně podrobně. Zaprvé oni vycházeli z úplně jiné základny. Oni tam před 10-15 lety žádné dálnice neměli, takže ten efekt toho, že najednou je mají, je samozřejmě mnohem silnější. Ale to není klíčová, jaký důvod jejich ekonomického růstu. Ten je v tom, že ten trh je mnohem větší, mnohem konkurenční uvnitř. Prostě oni nemají tolik oligopolních trhu, jako máme my a neumíme si s nimi poradit. Jsou mnohem pružnější prostě v oblastech povolování, staveb, obecně podnikání.
9: Čili máte na to rozdílný
10: názor. Analýzy
9: názor.
10: Existují a samozřejmě jsou také mnohem více zadlužení a nevědí si s tím rady. Já ty polské debaty hodně poslouchám, jejich problém zatím nebyl tak vidět, protože ten růst to do jisté míry kryl, ale oni už se blíží těm 60% a budou s tím mít veliký, veliký problém.
9: Posloucháte diskusi ekonoma a bývalého premiéra Jiřího Rusnoka a poslance za SPD Jana Hrnčíře.
4: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Tak pane Hrnčíři, ministryně financí z hnutí ANO Alena Schillerová říká, že novela rozpočtových zákonů absolutně nemá alternativu. Na druhou stranu ekonomové asi nemluví úplně do větru, když varují v takovém složení a v takovém počtu vás poslance a mluví třeba i o tom, že můžeme narazit na dluhovou brzdu a situace se pak stane o dost složitější. Nehrozí třeba i to, co zaznívá z opozičních lavic ve sněmovně, že bychom se mohli dostat na trajektorii Řecka? Nemáte z toho obavy?
11: Já si myslím, že opravdu to je strašení z řad opozice. Nedává to úplně smysl. Navíc současná opozice vlastně za uplynulé 4 roky zadlužila Českou republiku nejvíc v její novodobé historii. Takže mě to zní docela úsměvně, ta kritika. Samozřejmě je v pořádku, že je potřeba varovat, je potřeba kontrolovat. Nemáme radost z toho, že se zadlužujeme. Rozhodně to není tak, že bychom jásali z toho, že můžou být nějaké vysoké dluhy a že z toho máme radost. My se samozřejmě snažíme seškrtávat provozní výdaje. Na letošní rok se seškrtalo 12 miliard z provozních výdajů napříč kapitolami.
9: Já myslím, že to veřejnost vnímá. Ano.
11: Těch provozních výdajů, abychom opravdu neprojídali ten schodek a ten schodek opravdu kryl ty investice.
9: Pane Rusnoku, tak tomu asi lze věřit. Je to konec konců vidět, že současná koalice se snaží šetřit na jednotlivých ministerstvech, na různých výdajích, ale jak je to s nebezpečím té dluhové brzdy a případným řeckým scénářem? Není to přílišné strašení? A co se vlastně stane, co by hrozilo, pokud bychom skutečně na dluhovou brzdu narazili už v roce 31?
10: Tak za prvé, řeckému scénáři jsme určitě ještě hodně, hodně vzdáleni, zaplať vám. Za druhé, až narazíme na dluhovou brzdu, tak se stane to, že se změní zákon a bude posunuta nahoru. To vám můžu podepsat tady. Můžeme se vsadit o něco, jo? Takhle to běží všude kolem nás a takhle to poběží u nás, jo? Ve Francii a v jiných zemích taky měli různé dluhové brzdy a už jsou někde
9: úplně
10: jinde. Taky to posunulo,
9: přesně.
10: Takže dluhovou brzdou se nezaklínejme. Prostě, no to se obávám.
9: Tak z čeho potom plynou ty velké obavy tedy, když můžeme takhle posouvat dluhovou brzdu?
10: Že už teď se začínáme chovat zcela nezodpovědně. Je evidentní, že koncepcí této vlády je prostě jaksi rozmáchnout se, co to dá, tím si pojistit jaksi zvolení do příštích voleb, protože...
9: Dobře, ale co hrozí? Co hrozí těm státním rozpočtům vlastně, když
10: hrozí
9: mluvíte
10: to,
9: o posouvání?
10: Hrozí to, že nám financiéři nám přestanou půjčovat za těchto podmínek. Prostě my si na tu obsluhu dluhu půjčujeme letos 110 miliard, jenom na úroky, to bude postupně růst, každý rok řekněme o nějakých 10 a více miliard a v jistém momentě už teď máme nejrychlejší růst úroků ze všech zemí Evropské unie.
9: A to a bude pak prostě na úkor těch budoucích generací, chápu to dobře.
10: Ano, to je supermandatorní výdaj, ten musíte zaplatit a prostě v jistém momentě už nebudete moct jako couvnout a oni vás donutí ty finanční trhy, žádný zákon o dluhové brzdě, a ten finanční trh vás donutí, tak hotovo, teď už to budeme jaksi dirigovat my a tohle už si nezaplatíte, tady zvýšíte daně. A tohle už si taky nedovolíte a tady zvýšíte to a ono.
9: Tak pane Hrnčíři, tohle je vážný argument. Samozřejmě my nemáme tak velký deficit, jako má třeba Francie, Itálie a tak dále a tak dále. Na druhou stranu je jasné, jak si budeme do budoucna půjčovat, kde a u koho se zadlužíme a zda ta současná vláda může vlastně garantovat třeba našim dětem, že do budoucna nebudou muset mít, já nevím, o dost vyšší daně, že nepřijdou o penze, že budou mít nadále bezplatné školství a zdravotnictví například.
11: Pravdou je, že ta dluhová služba, ty úroky, které platíme, opravdu astronomicky narostly, především za minulé Fialovy vlády, kdy to zadlužení bylo přes 1200 miliard za ty 4 roky. To znamená, to nám výrazným způsobem poskočil ten státní dluh a samozřejmě i ta dluhová služba. To je pravda. My jsme říkali, že chceme rozpočtu pro 28 už snižovat strukturální saldo o 0,5% ročně. To znamená, není to tak, že bychom chtěli prostě utrácet bez březe a že nemáme žádné limity, žádné stropy, že budeme něco měnit. Říkám, i ta dluhová brzda tam zůstala a chceme za 28 už snižovat to strukturální saldo, aby jsme si prostě snížili do budoucna tu dluhovou
9: strukturu. Ano, ale takže přesto tady zvednete jako poslanec plán, ruku pro... Ale přesto zvednete jako poslanec ruku pro novelizaci těch rozpočtových zákonů, které umožní to rozvolnění, je to tak?
11: Pokud by většina tu ruku nezvedla, tak by platil zákon, který říká, že příští rok by saldo bylo maximálně 150 miliard, tím pádem by se museli škrtnout většinu investic a dalších věcí. To prostě není reálné, musíme tu změnu udělat.
9: Tvrdí poslanec Jan Hrnčíř z vládní strany SPD a diskutoval s bývalým premiérem a bývalým guvernérem České národní banky Jiřím Rusnokem. Pánové, díky moc, více už se nám do dnešního vydání pro a proti nevejde, snad někdy příště. Děkuju vám a naslyšenou.
10: Naslyšenou.
11: Díky. Naslyšenou.
9: A od mikrofonu děkuje za pozornost Lucie Vopálenská.
12: Kdyby peníze na vašem účtu mohly mluvit, řekli by vám, jak se o ně postarat v dnešní ekonomicky nejisté době. Ale protože mluvit nedokážou, zeptá se za vás Český rozhlas Plus renomovaných ekonomů, analytiků nebo národohospodářů. Poradí, kde šetřit, kam investovat, na co se připravit. Jak se chovat, abyste se nebáli podívat na účet, vám poradí týdeník Řečí peněz. Každý čtvrtek po 11. hodině dopoledne, v repríze po 19:30 večer na Plusu a také na webu rozhlas.cz a v podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
13: Ivan Montagu, příslušník britského královského námořnictva, stál u zrodu jedné z největších dezinformačních akcí druhé světové války. Operace Mincemeat umožnila spojencům vylodit se v roce 1943 na Sicílii a otevřít tak další frontu proti nacistům.
14: Ivan Montagu, zpočátku úspěšný právník, se ve válce dal do služeb armády. Dostal se k námořní tajné službě, kde měl na starosti agenty nasazené za nepřátelskými liniemi. Významnou se ukázala jeho spolupráce s Charlesem Cholmondeleym. Spolupracovali při akci, která by umožnila otevřít frontu na Sicílii, což by urychlilo invazi do kontinentální Evropy. Významu tohoto strategického místa si byli vědomi i Němci, kteří tam měli početné jednotky. Proto bylo třeba vymyslet plán, jak Němce donutit rozptýlit velké množství vojáků a vojenské techniky.
13: Montagu se rozhodl nastrčit nacistům mrtvolu muže, údajného vysokého důstojníka, u kterého budou zcela náhodou objeveny tajné dokumenty. Pro svůj plán zřejmě vybral mrtvolu tuláka, který zemřel na zápal plic.
14: Na scéně se tak vynořil major královského letectva a štábní důstojník William Martin, který měl na starosti operace ve Středozemním moři. Aby byla kamufláž dokonalá, Martin se měl stát obětí letecké havárie na moři. Pak by nebylo nic podezřelého na tom, že muž v době nálezu byl už několik dní mrtvý a že převážel tajné dokumenty.
13: Vše bylo zařízeno tak, aby tělo vyplavilo moře na španělské břehy do oblasti, kde se měl pohybovat německý tajný agent. Britové si byli jisti, že španělské úřady dovolí Němcům prozkoumat cokoliv podezřelého.
14: Dokumenty nalezené u Williama Martina se nakonec dostaly až k samotnému Hitlerovi. Ten jim uvěřil a nařídil přesunutí části vojenských sil do Řecka. Dokonce ani když se první síly vylodily na Sicílii, Hitler nevěřil, že se jedná o pravý útok, ale pouze o léčku.
13: Britům tak chytrý manévr vyšel a spojenci zahájili postup na Řím. Operace Mincemeat ale splnila nečekaně ještě další úlohu. Němci, kolikrát když narazili na tajné vojenské materiály spojenců, už nikdy neuvěřili v jejich pravost. Ivan Montagu získal za zásluhy řád britského impéria. Zemřel v roce 1985.
12: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
15: Stát
7: podle 3/4 lidí nedělá dost proti dopadům extrémních teplot, vyplývá to z exkluzivního průzkumu. Papež Lev 14. na podzim navštíví Jižní Ameriku. Jablonečtí fotbalisté ve 3. předkole konferenční ligy nastoupí proti lotyšskému RFS Riga. A dnes bude oblačno, hlavně v Čechách s přeháňkami a bouřkami, teploty do 37 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: 72% Čechů si myslí, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro Radiožurnál. Vysoké teploty přesahující 40 stupňů Celsia Česko zasáhly koncem června a znovu v posledních dnech. Kritický názor ke krokům státu zastávají častěji mladí lidé a lidé s vysokoškolským vzděláním, pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
15: Ke krokům státu jsou kritičtější voliči současné opozice z parlamentních voleb. Kritická je drtivá většina Pirátů, o něco méně voličů hnutí STAN a 80% voličů koalice Spolu. Naopak třetina voličů motoristů, čtvrtina voličů SPD a podobné číslo voličů hnutí ANO se domnívá, že stát podniká dostatečné kroky.
7: Do průzkumu se od pondělí do středy zapojilo přes 1000 respondentů starších 18 let. Kvůli úterní havárii vodovodu v ulici José Martího v Praze 6 je bez vody stále ještě asi 5000 odběratelů. Na svém webu o tom informovali pražské vodovody a kanalizace. Dodavatel zajistil náhradní dodávky vody z cisteren. Technici odhadují, že se problém podaří odstranit až dnes kolem 13. hodiny. Papež Lev 14. v listopadu navštíví Peru, Argentinu a Uruguay, oznámil to mluvčí Vatikánu Matteo Bruni. Lev 14. se narodil ve Spojených státech, v Peru ale působil jako misionář augustiniánského řádu a později jako biskup. Vedle amerického občanství tak má i peruánské. Naposledy jižní část amerického kontinentu navštívil v roce 2018 papež František, který z Argentiny pocházel. Liberecký kraj začal pracovat na zapsání hotelu a vysílače Ještěd na seznam světového dědictví UNESCO. Aktuálně chce požádat Ministerstvo kultury o předběžné posouzení. To by mělo ukázat, jestli je projekt dobře připravený a má šanci uspět v mezinárodním hodnocení. Podklady pro zápis na seznam bude připravovat nově vzniklá pracovní skupina, říká hejtmanová náměstkyně Květa Vinklátová ze Starostů pro Liberecký kraj.
16: V širším týmu budou jak kolegové z investic, tak z rezortu kultury. Budeme tam mít zástupce Ministerstva kultury a samozřejmě Národního památkového ústavu. Musíme podle té metodiky mít site manažera. V tuto chvíli uvažujeme, že to bude ředitel Severočeského muzea Jiří Křížek.
7: Zápisem Ještědu na seznam UNESCO chce Liberecký kraj zajistit jeho trvalou ochranu. Podle Vinklátové může proces trvat i několik let. Fotbalisté Hradce Králové v 19 hodin rozehrají úvodní duel 3. předkola Evropské ligy proti Bešiktaši Istanbul. Jablonec už o hodinu dříve, tedy v 18 hodin, nastoupí do 3. předkola konferenční ligy proti lotyšskému celku RFS Riga. Srbský kapitán domácích Nemanja Tekijašky zmínil, jestli bude těžší vyrovnat se s kvalitou soupeře nebo s nepříjemným vedrem.
17: Už jsme trošku zvykli, už jsme hráli zápasy v tom Worku i proti Varaždinu. Nebude to takový problém. Ale spíš s tom Rigom uvidíme, co nás čeká. Doma na Strelnici víme, že jsme silní, že můžeme porazit kohokoliv, ale jenom když přistupíme tomu zápasu dobře. A myslím si, že máme takovou náladu, že chceme se ukázat v co nejlepším světlu.
7: Oba duely odvysílá živě Radiožurnál Sport.
8: Překážka na D1 u sjezdu na Popovice a omezení na D11 za Sadskou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Velké Popovice na 15. kilometru stojí dopravní značení v odstavném pruhu. Porouchané vozidlo už na místě není. Na D1 z Brna do Prahy podobná situace před odbočkou na Domašov. Na kilometru 169 zůstaly na vozovce kužely po porouchaném kamionu. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte se zúžením za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 17. kilometru silničáři opravují výtluky a pracují v pravém pruhu. Na silnici 43 z Brna do Svitav čekejte překážku za Černou horou. Mezi sjezdy na Drnovice a Voděrady stojí porouchané vozidlo. Překáží provozu a v místě se vybočuje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnes čekáme v Čechách oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. K večeru začne srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno a přeháňky nebo bouřky se objeví jen ojediněle. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37, na horách většinou kolem 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Proč letos v Česku při nehodách umírá víc lidí než vloni? Jaké chyby dělají řidiči nejčastěji? A nakolik ovlivňuje horké počasí naše chování a reakce za volantem? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je člen týmu silniční bezpečnosti, místopředseda výkonné rady asociace autoškol Jiří Novotný. Dobrý den, vítejte v našem vysílání.
19: Dobrý den.
18: V Česku letos při dopravních nehodách umírá víc lidí než vloni.

0: Takže to jde všechno proti té bezpečnosti.
1: To znamená z vašeho pohledu hlavní vliv víc motorkářů dříve na silnicích a obecně hustší provoz?
0: Určitě je to tak a proti tomu musíme, řeknu, bojovat tím, že budeme dokonale vzdělávat, víc připravovat, budovat infrastrukturu a ruku v ruce v tom musí jít i represe.
1: Vy se samozřejmě pohybujete každodenně na silnicích a na ulicích. Máte pocit, že se mění agresivita řidičů?
0: Bohužel prostě roste, stoupá a to je daný tím množstvím těch vozidel, toho provozu a tím, jak lidi pospíchají a obecně ten svět takový zrychlený, tak samozřejmě jak nestíháme, jak se to potom snažíme dohnat na silnici a to je to nejhorší, co můžeme udělat.
1: Máte pocit, že se rok od roku mění to, jak řídíme, jak lidé v Česku řídí?
0: To, co se vyvíjí velmi, je samozřejmě, jsou asistenční systémy a ta technika, která pokročila dál a zaplať pánbůh, že v tomto směru nám to pomáhá ve všech směrech, ať už v aktivní bezpečnosti či pasivní. To, co je však horší, je ten vztah k tomu řízení. Dneska tím nejhorším problémem jsou nejenom už telefonování, ale v podstatě sledování toho telefonu i nejenom za účelem telefonu nebo zpráv, ale dneska už běžně koukají ty lidi na sociální sítě a tráví ten čas za volantem tím, čím by neměli.
1: Máte pocit, že je menší respekt k pravidlu?
0: Nemyslím si, že ani k pravidlům, spíš je to menší respekt k tomu samotnému životu, kde si neuvědomujeme to, že na té silnici v podstatě denně hazardujeme. Ono to všechno funguje dobře do té doby, než přijde to první riziko. Pokud dávám ten pozor, tak mnohdy jsem schopný předvídat, předejít tomu, že to vůbec vznikne. Pokud nejsem schopen rozlišit to riziko, tak mám rychlejší reakce. Jakmile se nevěnuju pozornost tomu provozu, zabývám se tím telefonem a podobně, tak moje reakční doba výrazně stoupá a v tu danou chvíli bohužel reagujeme pozdě a už to může mít ty tragické následky.
1: Vy jste mluvil o tom, že houstne doprava, samozřejmě přibývá na silnicích i elektromobilů. Mění to nějak situaci z pohledu vás jako člověka, který působí v autoškole? Je nějaký rozdíl, když řídím elektrovůz oproti vozu s klasickým motorem? Mám na něco speciálně dávat pozor?
0: Elektromobilita se nám teprve pořádně vyvíjí, nebo nám teď přichází, a to znamená, jsou to moderní vozy, které jsou doplněné spoustou asistenčních systémů. Tak to nám pomáhá. Na druhé straně obecně to vozidlo je těžší. Musíme si uvědomit to, že ta váha má vliv na brzdnou dráhu a zároveň samozřejmě i to vozidlo tím, že nevydává ty zvuky tak jako klasický spalovací motor, tak já přicházím o jeden vjem a je potřeba ho vnímat. A to ať už se pohybujeme v tom vozidle a řídíme, anebo jsme ty účastníci, kteří se s tím najednou mohou setkat a zjistí, že už to vozidlo neslyší a musím se včas dívat a rozpoznat, že se blíží.
1: Vy jste už dvakrát během dnešních 20 minut radiožurnálu mluvil o tom, že nová auta mají asistenty. Měl jsem pocit, že to berete jako pozitivní efekt. Opravdu to podle vás přispívá bezpečnosti provozu?
0: Určitě to pomáhá v tom smyslu, že to dokáže zabránit některým nehodám, zejména třeba front assistant. To negativní, co to přináší, je, že mnohdy si myslíme, že si koupíme moderní vůz s asistentama a tím už jsme nesmrtelní a že to řídí samo. Tak to není. Je potřeba ty asistenty vhodně využívat, vědět, jak s nima pracovat, ale ne spoléhat se na ně, že by to vyřešili.
1: Je dobré v nějakých situacích nějaké asistenty vypínat třeba v autoškole, pokud máte nová auta s asistenty, necháváte žáky od začátku jezdit se všemi, nebo třeba asistenta, který drží auto v jízdním pruhu, někdy vypínáte?
0: Je vypínáme tak, aby jsme se naučili s nimi pracovat, aby jsme věděli, jak je to bez nich, jak je to s nima. Asistent není neomylný a samozřejmě zejména při špatném počasí, například můžou být zasněžený senzory a podobně, tak vám to informuje, že už nefunguje a my potom neodstavíme vozidlo na kraj, neřekneme pojedeme, až bude správný počasí a my jsme jenom přišli o tu podporu, na kterou se nemá.

0: máme spoléhat. Takže je určitě dobrý si to vyzkoušet, vědět, k čemu který asistent je, uvědomit si takový nebezpečí třeba adaptivního tempomatu, který, jestliže jedeme za vozidlem, který zatočí a zmizí nám v zatáčce, tak to vozidlo najednou začne zrychlovat, protože chce docílit té rychlosti a podobné věci.
1: To znamená, dá se zobecnit nějaká rada, kdy asistenty vypínat a které?
0: Na to neexistuje jednoduchý manuál. Je to vždycky o té konkrétní dané situaci. Jsou asistenty, kteří ani vypnout nejdou. Dneska máme povinný nejenom ABS, ale ve vozidlech i běžně ESP prvek a podobně. A tyto prvky se vypínají jenom například na motocyklech, když jedeme v terénu a podobně. Pokud někdo tenhle ten asistent vypne na silnicích, tak si jenom zvyšuje riziko.
1: Člen týmu silniční bezpečnosti, místopředseda výkonné rady Asociace autoškol Jiří Novotný je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Specifikem posledních týdnů jsou také horké dny. Jedna silná vlna byla na konci června, teď zažíváme druhou silnou vlnu. Jak se tohle projevuje z vaší zkušenosti na silnicích?
0: Tak samozřejmě zejména únavou, kdy ten provoz je náročnější, teplota na nás působí a jsou to ty běžné rady, kdy my potřebujeme mít ve vozidle dostatek tekutin, uvědomit si, že může nastat situace, kde ujíznu v té koloně, posouvám se, tak dále.
1: To vedro posledních dnů se navíc u mnohých z nás spojuje s tím, že jedeme na dovolenou, často stovky kilometrů daleko, obvykle musíme absolvovat výrazně delší trasy, než na jaké jsme běžně zvyklí. Jak se na tohle to připravit?
0: Tak začíná to určitě u té přípravy toho vozidla, aby jsme vozidlo měli ve správném stavu a samozřejmě, jak jsem říkal, tu výbavu měli jsme dostatek paliva, protože jestliže bychom potom došli k tomu, že někde uvízneme na delší dobu, tak samozřejmě ani nemůžeme klimatizovat vůz a podobně. A zejména si uvědomit náš zdravotní stav, jestliže někam jedu, že to na nás působí únava, zvyšuje zase reakční dobu, může to potom mít zase ten následek, potom nějaký kritický situace. Takže dostatečnou rezervu na cestu, nechtít to odjet najednou a říct si, že teď musím, ale plánovat dopředu a mnohdy i třeba, když už se vracím a už si řeknu, že jsem jenom tu půl hodinu od baráku nebo od cíle, tak si radši udělat tu pauzu, když už cítím únavu, než si říct, že to dojedu.
1: Říkáte, když člověk cítí únavu, při těch dlouhých trasách asi leckdo z nás má tendenci přemýšlet, dobře, cítím se unavený, ale přece jenom ta cesta je dlouhá, tak ještě kousek ujedu. Co jsou ty varovné signály, kdybych 100% měl zastavit?
0: Tak samozřejmě my se potřebujeme vyvarovat zejména mikrospánku a to, kde to na mě působí, ale takovým lepším vodítkem je, než si říkat, jestli jsem ještě unaven nebo ne, je říct si na té stupnici od 1 do 10, jak se teďko cítím a při kolika si myslím, že bych neměl řídit. A když se teďko cítím ve stavu, že jsem na tom na 8 a je to dobrý a při 5 nebudu řídit, tak pak si teda tohleto pod během tý cesty zopakovat a říct si, ještě sice nejsem úplně vyšťavený, ale už jsem si nastavil sám sobě tu hranici na 5, tak bych asi zastavit měl.
1: I únavu hlídají v moderních autech různé asistenty. Dá se na to spoléhat?
0: Tak samozřejmě ten asistent nám zase jenom radí, upozorňuje nás a to buď nějakým pípnutím anebo světelným signálem, kde se mi snaží říct, že už bych si mohl odpočinout, ale určitě nebudu na ten signál čekat, pokud by přišel díl a zároveň by ho neměl ignorovat. Není tam jen tak, vidí, že nám ta pozornost upadá a v tu danou chvíli je to takový signál, který mi zase může pomoct rozpoznat to, že bych si pauzu měl dát.
1: Ředitel dopravní policie Michal Hodboď v červnu v rozhovoru pro Radiožurnál mluvil o tom, že řidiči mnohdy nesledují novinky, že nesledují změny pravidel, že jim často chybí motivace obnovovat si znalosti pravidel silničního provozu. Vnímáte tohle i vy jako problém?
0: Bohužel je to tak, že my získáme řidičské oprávnění a pokud nejsme profesními řidiči anebo neřídíme vozidlo služebně, tak nemáme povinnost se dále proškolovat, takže 20 let řídíme a tím nabýváním těch zkušeností a kilometrama na silnicích máme pocit, že už tu danou chvíli nic víc nepotřebuji. Nicméně legislativa se vyvíjí. Dnes máme již asi 63. novelu zákona 361 o provozu na pozemních komunikacích, podle kterého všichni jezdíme. Máme novou vyhlášku o dopravním značení, máme nový dopravní značky a to všechno bychom měli znát.
1: Bylo by rozumné zavést čas od času nějaké povinné přezkoušení?
0: Tak z titulu bezpečnosti určitě. Obávám se, že však toto politicky není průchozí, aby někdo schválil nebo nařídil teďko celému řidičskému národu, že se půjde vzdělávat. Nicméně, abych zase zavítal víc do těch severních zemí, kde si hodnotu toho lidského života trošku považují víc a je to o tom vlastním vzdělávání, kde vím, že jestliže mi to pomůže a bude to bezpečnější, tak se dovzdělávám sám.
1: Kdyby hypoteticky bylo povinné přezkoušení, jak velká část řidičů by, tak jak se díváte kolem sebe, propadla?
0: Já se ani nemyslím, že by to mělo být o propadnutí, spíše o nějakým povinném absolvování těch novinek, abych se s nima seznámil, aby mě nepřekvapili, neuvedli někde do situace, ve který budu zmatený a pak vyvolám třeba něco, co může být nebezpečný. Takže nemyslím si, že bychom potřebovali znovu přezkušovat a říkat, jestli někdo na tu silnici patří následně nebo nepatří, ale že bychom ho měli dovzdělávat dál, protože ten řidičský život se vyvíjí celou dobu.
1: Co jsou z vašeho pohledu nejčastější obecně rozšířené chyby nebo omyly, pokud jde o pravidla silničního provozu?
0: Tak ten nejčastější omyl je to, že já to zvládám, že v podstatě řídím dobře a většina lidí umí jet dopředu do té doby, než nastane ta situace, kdy nám vzniká nějaký riziko a pak je to otázka, jestli na něj dokážu včas reagovat, jestli ho dokážu rozpoznat. Takže ty věci, kdy my jsme nějakým způsobem řidičsky zatížený, nám berou kapacitu mozku, pak je otázka, co ještě všechno za tím volantem řeším, na co myslím, jestli je to práce, rodina a podobné věci. A jakmile si tuto kapacitu mozku vyčerpávám, tak se mi začne zužovat vidění a já přestávám vnímat ty rizika ze stran. A my si potom myslíme, že když jsme na té hlavní, že máme přednost, ale každý řidič má povinnost zabránit nehodě a je potřeba si uvědomit to, že jestliže já to vozidlo uvidím z boku, který mě třeba přehlídlo a nedává mi přednost nebo špatně vyhodnilo tělo tu situaci, takže já té nehodě můžu zabránit taky.
1: Může v tom, aby se člověk na tyhle situace připravil, pomoci třeba virtuální realita?
0: Určitě může. Virtuální realita nám napomůže navodit tyto situace. Má jednu nevýhodu, ne každému je v tom úplně dobře, ale pokud to zvládám, tak rozhodně je vhodný projít jakýkoliv situace, které jsou rizikové a zažít si je na nečisto.
1: Člen týmu silniční bezpečnosti, místopředseda výkonné rady Asociace autoškol Jiří Novotný zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Radiožurnál na letošní léto připravil seriál Letní autoškoly. V krátkých příspěvcích vysvětlovali odborníci jednotlivé situace. Ta témata vycházela z konzultací s dopravní policií. Co byste do letní autoškoly zařadil vy?
0: Určitě znalost toho klimatu, podmínek toho provozu, specifický provoz je tím, že ty lidi jedou na tu dovolenou, jezdí delší trasy, zároveň nám ten provoz houstne, dostáváme se do situací, kdy máme město volný, protože jsou ty prázdniny a jsou ty lidi odjetí, ale naopak najednou se nám mění ty turnusy, zhustí se provoz, měli bychom umět víc plánovat a více s tím letím počínat a tyto základy nás žádná autoškola naučit nemůže, tam se na toto nestihneme připravit.
1: Hned několik dílů té letošní letní autoškoly Radiožurnálu se týkalo jízdy v pruzích, jestli je možné předjet jiné auto zprava, jestli smí člověk jet v prostředním pruhu na dálnici. Tohle asi je častý prohřešek a častý problém.
0: Tak určitě jo, protože my tu jízdu v jízdních pruzích ještě nemáme úplně tak zažitou asi, jak bychom měli mít. To je to připojování na konci toho připojovacího pruhu, využití odbočovacího pruhu, kde následně snižuju rychlost a neřeším to v těch průběžných pruzích. Stejně tak, přestože už tady máme poměrně dlouho i záchranářskou uličku, tak se běžně střetáváme s tím, že někteří řidiči ještě stále nerespektují. Občas i ta zvědavost samotná nám jde proti tomu, protože se chceme podívat, co tam je a jestli už to pojede a nedojde nám, že ve chvíli, kdy se ta kolona zastaví, tak já už nemám jakým způsobem s tím vozidlem manipulovat a uklidit ho na stranu a začínáme to řešit až v době, kdy jede třeba integrovaný záchranný sbor a to už je pozdě.
1: Když se vrátím k tomu, čím jsem začínal tou otázkou, hrozí pokuty za to, pokud na dálnici pojedu v prostředním pruhu, když ten pravý je prázdný?
0: Hrozí samozřejmě, protože nerespektuju pravidla silničního provozu. Problém je samozřejmě s tím, jakým způsobem nám to budou prokazovat a kdy nás u toho chytí. Takže to bychom museli mít na každém tom kilometru nějaký kontrolní radar a kamerový systém. A je to zase spíše více o tom respektu vůči ostatním a uvědomění si, že ty pravidla jsou nějakým způsobem nastavený pro všechny a já bych se měl řídit a jet v tom pravém jízdním pruhu.
1: To znamená situace, kterou běžně vidíme na českých dálnicích. Někdo jede v prostředním pruhu, byť vpravo je volno, někdo za ním ho zprava předjede, tak vlastně pokutu by měli dostat oba dva.
0: V podstatě ano, samozřejmě ten, který přejíždí zprava, vytváří zřejmě mnohem větší riziko, než ten, který neoprávněně zdržuje tenhle jízdní pruh, ale je to nějaký důsledek toho počínání si, kde ten dotyčný tam se pohybovat nemá. A je to zejména i z těch důvodů, že my si myslíme, že když jedeme rychleji než zejména kamiony a jedeme o těch 10-20 kilometrů víc, že už v klidu může v tom levém pruhu a nechce se nám zařazovat zpátky do pravého jízdního pruhu. A měli bychom si uvědomit, že i přesto, že jedu o trochu rychleji, tady můžou být rychlejší účastníci a já bych měl respektovat pravidla.
1: I v seriálu Letní autoškoly kolegové řešili bezpečný odstup. Podle čeho si při jízdě na silnici nebo dálnici mohu hlídat, že jedu v bezpečné vzdálenosti za tím, kdo je přede mnou?
0: Tak je to pravidlo 2 sekund. To znamená, že v podstatě v jakýmkoliv místě já jsem schopen si tu vzdálenost změřit časem, což je možná pro někoho zvláštní měřit to na čas, ale to odvozuje, je odvozeno od toho, že s měnící se rychlostí se nám mění ta vzdálenost, která je bezpečná. A reakční doba řidiče je nějakých 0,8 až 1,2 vteřiny. To znamená, že když budu reagovat za vteřinu, kdy se přede mnou něco děje, tak mám ještě vteřinu k tomu vykonat ten manévr a začít brzdit. Takže pokud jsou ty podmínky optimální, tak by to měly být 2 vteřiny. Najdu si pevný bod, kde vidím, že vozidlo před námi ho míjí, ať už je to značka, strom, a jestliže než k němu dojedu, napočítám 2 vteřiny, tak je to bezpečná vzdálenost. Pokud bych napočítal míň, měl bych si udělat vzdálenost větší.
1: Při poslední změně pravidel silničního provozu se vedly debaty, jestli má být i pevně stanovený právě odstup, který musím držet, když jedu za nějakým vozidlem. Nakonec to v zákoně není. Je to podle vás chyba?
0: Tak je to zase o tom prokazování. Zahraničí, Rakousko, Německo běžně tyto pokuty vymáhají a to i právě ze stacionárních radarů, kde vědí, v jakém čase projelo jedno vozidlo a v jakém další vozidlo. A my bychom si spíš měli zase uvědomit ten následek, že mnohdy ani ty 2 vteřiny samotný nemusí stačit a že se nepotřebuji spoléhat na to, jestli policie nás za to bude pokuhovat nebo ne, ale že jestliže se budu nalepený na tom vozidle před náma, že prostě fyzikálně to vychází tak, že už bude náraz a jiný řešení to nemá.
1: Pokud člověk zažije tu situaci, kterou jste teď popisoval, ale je v tom prvním vozidle, to znamená jedu a někdo je přilepený skoro na mém autě, co mám dělat? Je nějaká rada?
0: Rada je jenom ta vytvořit si tu větší vzdálenost ještě před sebou, abych já nemusel krizově brzdit a spolehat se na to, že ten za mnou to ještě zvládne, ale abych dokázal předcházet těm rizikům před náma a nemusel se spolehat na to, jestli ten za mnou zareaguje nebo ne.
1: Takže abych pokud možno nemusel brzdit já.
0: Přesně tak.
1: Vy jste už v úvodu mluvil o tom, že na ty letošní tragické statistiky dopravní nehodovosti mají vliv motorkáři. Motorkářů, to se uvádí, rok od roku v Česku přibývá. Ti, kteří přibývají právě, kupují si motorky, jsou dostatečně připraveni? Jsou v tomto směru kvalitní kurzy v autoškolách?
0: Tak je to určitě individuálně vzdělávací instituce od druhý rozlišná, nicméně v roce 2016 došlo k tomu, že už jezdíme na motocyklu samostatně s doprovodem a máme u toho základního výcviku 10 úkonů na cvičišti, který musím zvládat, takže ten výcvik se zlepšil výrazně. Motocyklisti obecně jsou skupina taková, že na té motorce my tady nejezdíme zejména kvůli práci, ale kvůli tomu zážitku a pocitu z té jízdy, takže je to skupina, která obvykle na sobě pracuje dál a vzdělává se. I proto jsou v České republice velmi oblíbené motoškoly a vzdělávací kurzy. Nicméně ten stroj si vyžaduje samozřejmě to, aby jsme ho dokonale ovládali, zejména kvůli tomu, že pracujeme s rovnováhou a máme tu nevýhodu, že u nás ta sezóna přeruší, takže v říjnu, v listopadu končíme a přicházíme po zimě a je potřeba, aby jsme si uvědomovali, že nekončíme tam, nebo nezačínáme tam, kde jsme skončili, že si zase ty dovednosti musím osvojit. A tím, že z té silnice mizí, tak pro ty ostatní účastníky zmizí taky a přestanou je vnímat. A na začátku té sezóny je potřeba zase na ně začít dávat pozor, brát na ně ohled, protože jsme je tady dobu neviděli a ten motorkář je menší, obvykle i rychlejší, agilnější, takže se mnohdy rozhlídnu, on tam není a najednou se mi tam objeví. Takže dívat se dvakrát, ověřit si to, že nikdo nejede, protože na té motorce ta reakce, ta možnost udělat výhybný manévr je mnohem složitější než ve vozidle.
1: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, člen týmu silniční bezpečnosti, místopředseda výkonné rady asociace autoškol Jiří Novotný. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Děkuji, hezký den.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
3: Vláda Andreje Babiše slíbila, že nebude zvyšovat žádné daně a přesto jich vybere mnohem víc než vláda minulá. Pomoci jí má řada opatření a jedním z těch zásadních je zavedení nové elektronické evidence tržeb pro obchodníky, takzvané EET 2.0. Jak to bude fungovat a jak daňové úřady dokáží více potírat šedou ekonomiku, to je téma dnešního dílu pořadu Peníze a vliv. Jeho hlavním hostem bude ředitelka finanční správy Simona Hornochová. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Nové EET má do obchodů, provozoven, ale i kanceláří, kde probíhají platby při osobním kontaktu se zákazníkem či klientem, přinést spravedlnost. To znamená zvýšit tlak na podnikatele, aby evidovali své tržby a platili z nich příslušné daně, hlavně DPH a daně z příjmu. Ti, co neplatí, totiž mají neoprávněnou výhodu nižších nákladů. Takové je hlavní vysvětlení ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO. Proč se má EET od roku 2027 znovu zavést. Při nedávném představení návrhu ministryně také řekla.
4: Evidovat tržby je normální. Není to nic výjimečného a postupuje tak zhruba 20 evropských zemí.
3: Nové EET má být podle ministryně jednoduché a bez dodatečných nákladů.
4: Podnikatelé nemusí pořizovat nové pokladny ani drahý software. Stačí jim stávající zařízení nebo běžný chytrý telefon.
3: Do něj si podnikatelé stáhnou zdarma státní aplikaci, nebudou ani muset vydávat účtenky.
4: Takže diskuze na téma tiskárníček, papíru, mizících dat, všechno máme za sebou, odpadá.
3: dodala Alena Schillerová a spočítala, že nový systém zvýší příliv daní do státního rozpočtu nejméně o 15 miliard korun ročně. Z EET 2.0 mají mít podle návrhu vlády výjimku pouze podnikatelé, kteří jsou v prvním pásmu paušální daně, mají roční příjmy do 1 milionu korun či platí měsíční paušální daň 1500 korun a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění. Nebude se také týkat těch, co mají příjmy do 50 tisíc korun za rok. První EET u nás původně zavedla vláda, v níž bylo hnutí ANO, a to před 10 lety. V době covidu ho ale vláda Andreje Babiše vypnula, aby prý podnikatelům ulevila, a následná vláda Petra Fialy celý systém zrušila k 1. lednu 2023. Ve sněmovně to vysvětloval tehdejší ministr financí a bývalý místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.
5: Důvod pro zrušení. První je, že přestanou být drobní podnikatelé, podnikatelé jako celek, s prostými podezřelými, který se v režimu 24/7 musí vyviňovat a dokazovat státu, že nešvindlují, nešidí a že jsou poctiví.
3: Dalším důvodem podle Stanjury byl také fakt, že prudce vzrostl počet bezhotovostních plateb na 60% v roce 2021 s předpokládaným růstem na 80% v roce 2025, takže EET podle něj stejně nedávalo smysl.
5: Jak si jistě všichni pamatujeme, ústavní soud zrušil jako neústavní povinnost evidovat tržby provedené bezhotovostní platbou. Mezitím se taky zavedl institut paušální daně, kde je marginální vliv EET.
3: Pro zrušení zákona nakonec hlasovala celá tehdejší koalice, tedy jak Spolu, tak Starostové a Piráti. Proti znovu zavedení EET teď tyto strany brojí z opozičních lavic sněmovny. Podle poslance ODS Jiřího Havránka budou chtít ve sněmovně jednat o změnách.
6: Jak rozšířit například to penzum těch drobných podnikatelů, aby se jich EET netýkala a nepřinášela jim administrativu a popřípadě další výdaje. To jsou věci, kam budeme určitě chtít směřovat naši kritiku a budeme se chtít třeba bavit i o tom, zda opravdu všechny jednotlivé segmenty podnikání, všechny jednotlivé živnosti v tomhle musí být obsaženy.
3: TOP 09 chce návrh nového zákona kvůli evidenci bezhotovostních plateb zamítnout úplně. Podle strany je totiž protiústavní. Ve studiu je se mnou teď ředitelka finanční správy Simona Hornochová. Funkci získala sice za bývalého ministra financí Zbyňka Stanjury, byla to ale právě ona, kdo se podílel před 10 lety na zavádění původního systému EET z pozice tehdejší náměstkyně ministra financí Andreje Babiše, z níž ale později odešla. O EET i o tom, jak se zavádí i jak vlastně funguje výběr daní, ví ale každopádně všechno. Dobrý den.
7: Dobrý den a děkuji za pozvání.
3: Podle Aleny Schillerové, ale i podle vás, jak jste to i vy sama vysvětlovala nedávno při představení EET 2.0, tak je ten systém jiný a není tedy v rozporu s nálezem ústavního soudu z roku 2020, jak tvrdí tedy opoziční poslanci teď. Připomenu, že ústavní soud zrušil tu povinnost podnikatelů evidovat platby kartami a přes banky právě s tím, že stát si tyto údaje dokáže obstarat sám, když potřebuje, a že tedy nemá přinášet vlastně další zátěž na podnikatele. Tak co se tedy teď změnilo, protože tohle podle mě platí pořád?
7: Za prvé potřeba říct, že ten nález ústavního soudu má asi 55 stran. A vždycky tyhle úvahy soudů, zejména když jsou v ústavně právní rovině, potřeba číst celé. To znamená, ústavní soud posuzoval situaci v tom roce 2015, kterou jsme zaváděli v té předchozí evidenci tržeb, a hodnotil, že si nemá a nesmí finanční správa zavést systém na evidování bezhotovostních plateb, ale že se stát má omezit v tom, jaké informace získává sám sebe za předpokladu, že je může získat jinou cestou.
3: No ale to platí podle mě pořád.
7: Ono to neplatí a upřímně řečeno z pozice finanční správy to absolutně neplatilo ani tehdy, protože samozřejmě vždycky ten detail je důležitý. Když my, naši kontroloři, vidí, jakým způsobem fungují bezhotovostní platby a snažíme se je dohledávat, tak vlastně poměrně brzy skončíme v tom, že mění se bankovní účty, na které jsou ty platby posílané. platby se vybírají v hotovosti, končí za nimi jakákoliv stopa. Ty účty jsou často v zahraničí, protože jsou to různá ta startupová prostředí a podobně, která nám zákazníkům velmi ulehčují život. Na druhou stranu pro finanční správu v tomto už je prostě nedohledatelné, protože za A to míří často do zahraničí a za B ty platby se potom někde agregují a posílají se jako jednou částkou tomu, kdo realizoval tu službu podnikateli, prostě na účet. Takže ta dohledatelnost v dnešním světě, když se podíváme, kam se vlastně ubírá to celé spektrum bezhotovostních plateb, skutečně je iluzorní.
8: Pokud třeba poslanci znovu podají ústavní stížnost nebo žalobu, tak jako se to stalo při tom prvním zavádění EET, tak nepochybujete o tom, že to dokážete obhájit?
7: Ústavní soud je samozřejmě nezávislá instituce a my obrovsky respektujeme. I proto jsme ten nález ústavního soudu četli velmi pozorně, protože upřímně řečeno, to jsou myšlenky, které jsou velmi nadčasové. To se netýká jenom evidence tržeb. Já jsem přišla ještě jednou do služeb státu právě proto, že věřím tomu, že v dnešní digitalizované době se ta správa daní dá dělat jenom digitalizovaně. Takže já jsem přesvědčená o tom, že tím, jak my jsme opustili úplně ten koncept toho EET, tak jak byl postavený minule.
8: Čili, že se nezbírají třeba jednotlivé data, žádné identifikační čísla vlastně těch klientů a tak dále.
7: No to se nezbíralo nikdy. Předtím jsme říkali, pokud někdo platí hotově nebo kartou, pak se eviduje. Ukázkový příklad jsou e-shopy. Tady jste zavedli prostě nerovnováhu mezi druhy těch bezhotovostních plateb, protože pokud někdo platil na e-shopu kartou, tak se evidovalo a pokud poslal převodem na účet, tak se neevidovalo. A my jsme tu rovnováhu se snažili srovnat a zároveň jsme říkali, dobře, tak se podíváme, uděláme krok zpátky a podíváme se, kde jsou ta největší rizika krácení daní. A proto je ten koncept postavený jinak a říkáme, zákon definoval takzvanou kontaktní platbu, to znamená z očí do očí, když vlastně ten poskytovatel služby a ten zákazník v tom okamžiku si zaplatí, zrealizují tu platbu, pak se eviduje, ale potom nemůžeme zakládat žádnou diskriminaci mezi druhy těch plateb, protože prostě samozřejmě by to motivovalo k tomu zase obcházení toho zákona, nedávalo by to smysl.
8: Vy jste zmínila, že jste se dívali, kde jsou ty největší úniky. U jaké skupiny podnikání nebo v čem teď vidíte ten největší problém v tom nepřiznávání tržeb? Jinými slovy, jako kde by vlastně to EET mělo nejvíce pomoci?
7: Upřímně řečeno, my, když se díváme na naše data, tak to nepřiznávání tržeb, případně vyrábění nějakých fiktivních nákladů, fiktivních faktur, kopírování účtenek, opakované uplatňování účtenek je obrovský fenomén, který se nám tady rozšířil na tom trhu. Když se díváme na velká data a vývoj vlastně ekonomiky, tak se vyloženě opravdu jako nabízí jmenovat ten gastrosektor. Je to obor, kde opravdu ty úniky nejspíš existují, protože to vidíme na těch velkých datech. Zároveň je to obor, kde ta elektronická evidence tržeb je velmi efektivní. Myslím si, že i proto nemůžu soudit úvahy politické reprezentace, ale i proto to zpropitné, že tam to opravdu ten efekt bude mít. Bude to mít patrně efekt dost velký, viděli jsme to i minule. A proto já třeba, byť jsem přítel spíš toho, aby se každý spravedlivě podílel na výběru daní nebo na tom, aby ten stát fungoval, tak jsem spíš příznivec osouzení toho zpropitného, aby se prostě ten náraz do těch lidí zmírnil.
8: Čem konkrétně třeba to EET pomůže, když mluvíte o fenoménu falešných faktur nebo umělém zvyšování nákladů, tak proč by to teď ty podnikatele měli přestat dělat? Nebo konkrétní příklad, objednáte si řemeslníka, ve většině případů prostě je to bez papíru na černo. Proč on by se teď měl začít chovat jinak?
7: Samozřejmě jsou sektory, kde efekty té elektronické evidence tržeb budou vždycky malé a menší, ale to neznamená, že tam nebudou. U těch řemeslníků tam třeba typicky, já jsem se ptala kolegu a máme takový zajímavý fenomén, že lidi to často dožene. Nám chodí desítky případů podání, řekněme udání, na to, že lidé si nechali něco udělat od řemeslníka, samozřejmě bez dokladů, a potom se nedovolali žádné reklamace, žádné opravy těch věcí a tak. A potom jako zřejmě v té bezmoci prostě sednou a napíšou podání na finanční úřad, tenhle řemeslník funguje bez dokladů. Já nevím, já si myslím, že prostě ta praxe se musí někam posunout, ale zároveň bavíme se o sektoru, kdy ten stát má zajímat někdo s velkým obratem, s větším obratem, ne když si někdo vypomůže v rámci sousedské výpomoci, to je nesmysl samozřejmě. Když si třeba jdete zakládat živnost v různých okolních státech, tak ten stát vám rovnou řekne, tady bys měl mít plus minus takový obrat a plus minus takové příjmy. A my čekáme, že se budeš pohybovat někde v těchhle rovinách. Pokud to tak bude, tak ta informace je zatím nebudeš v hledáčku finanční správy. Tohle dělají už živnostenské úřady, že mají nějakou jako mapu. A mně to připadá velmi fér, že vlastně ta spolupráce nebo ta informovanost toho poplatníka je dobře, tak pokud budu přiznávat svoje tržby, stát vidí, jak asi plus minus by mělo fungovat moje podnikání, tak budu v klidu, nebudu se muset tím dál zabývat.
8: Zeptám se ještě na výjimky z toho EET. Zatím je tam tedy jedna, o které jsem mluvila, to znamená pro ty lidi, kteří jsou teď v režimu paušální daně a mají tržby do 1 000 000 korun. Opozice upozorňuje na to, že jí přijde, že to je velmi úzký okruh lidí, a proč tedy zrovna tržby do 1 000 000, když paušální daně se dají platit i s tržbami do 2 000 000. Tak proč jste zvolili zrovna tuhletu výjimku, a rovnou se zeptám ještě, co by to znamenalo, kdyby se ty výjimky tedy začaly rozšiřovat?
7: Nemůžu komentovat, jak jsme zvolili, protože to bylo politické rozhodnutí na úrovni stávající vládní koalice, ale můžu k tomu mít tu odbornou glosu. Ona to není výjimka, ona je to v podstatě nabídka, něco v tom smyslu, co jsem říkala předtím, když vlastně připlatíte větší částku daně, protože v té základní paušální záloze jenom 100 korun na daně dneska. Takže v té nabídce je, pokud budete platit 1500, to znamená o 1400 korun měsíčně víc na dani, potom nemusíte evidovat tržby, protože ten stát předpokládá, že toto je nějaký férový příspěvek do fungování toho státu. Elektronická evidence tržeb, aby měla svůj efekt, tak cílí právě do těch subjektů, které říkají, my máme obrat pod něco v České republice pod 2 000 000 korun, protože ta předchozí vládní reprezentace nastavila vlastně vstup do režimu plátcovství DPHčka na 2 000 000 korun. A proč ten segment mezi 1 000 000 a 2 000 000? My to vidíme, když dostaneme data. Teď jste si mohli všimnout, že vlastně napříč všemi médii rezonovaly naše kauzy, kdy jsme dostali data z mezinárodní výměny informací ohledně těch platform taxikářských přeprava osob. Tam jenom u dvou platform za jeden rok krácení DPH 1 000 000 korun. Zase je to ta vyváženost digitální ekonomiky, snadnost podnikání versus snadnost daňových úniků. My jsme díky tomu viděli, že přesně tyhle firmy, které předstíraly, že mají obraty do 2 000 000 korun, vznikaly. A je zatím pár zahraničních osob, v zásadě organizovaný zločin často. A my jsme požádali ty platformy a dostáváme přesně ta měsíční data o tom, jakým způsobem vlastně vyfakturovávají ty provozovatele.
8: Jsou to, je to no a na tyhle na to, platformy nějak zabere
7: na ty se to nepoužije. Na ty se to nepoužije právě proto, že my jsme s nimi dokázali uzavřít memoranda. Ale je to o tom, že soukromý subjekt s námi uzavře memorandum o tom, že bude poskytovat data, a ty částky jsou obrovské. Když si vezmete, to jsou jenom dvě platformy za jeden rok, 1 000 000 na DPHčku. A tam to nedopadá, protože díky tomu konstruktu, který jsme teďka nastavili, vlastně další evidenci nepotřebujeme.
8: Zeptám se, nemáte obavu třeba, že vlastně se tím ještě víc jako podpoří nějaké rozdělování toho podnikání tak, abyste se vešli do toho 1 000 000, jo, že to vyvolá třeba další odchody prostě do té šedé ekonomiky?
7: Nejsem si jistá, jestli to může vyvolat víc, protože tohle je naprosto běžná praxe v určitých segmentech. Finanční správa tady vede řadu soudních sporů ohledně toho, kdy je to ještě fér a kdy už je to obcházení, krácení daní a podobně. Ta judikatura zatím není úplně hojná, ale bohužel je jednou ano, jednou ne. Takže já si myslím, že i jako přínos do té ekonomiky, že se všichni dozvíme, jak nám soudy v tomhle případě, teda nejvyšší správní soud, nastavují ty mantinely. A říkám, v momentě, kdy my tady obrovsky investujeme do umělé inteligence, celá republika vlastně se digitalizuje, všechno se zrychluje, tak finanční správa přece nemůže zůstat někde ve středověku a ta data, která sbírá, jako nesmět používat.
8: Naším hostem je ředitelka finanční správy Simona Hornochová. Jedním z důvodů, proč se EET zavádí, je právě boj s šedou ekonomikou. To také zdůrazňuje současná vláda, je to její velké téma. Máte nějaké odhady, jak je tedy ta šedá ekonomika u nás velká?
7: My se přiznáme, že neděláme si vlastní analýzy šedé ekonomiky, že spíš sledujeme ty studie, které vznikají za pomoci různých akademických pracovišť. Protože když se na to podíváte, tak typicky jedna z kartových společností si pravidelně dělá tyhle průzkumy. A tam Česká republika vychází, že ten objem šedé ekonomiky je kolem něco pod 14%, 13,7 aktuálně nebo tak nějak. Ale když srovnáte nedávno, zase jedna z poradenských firm publikovala studii a tam je Česká republika někde kolem 7%. A mezi 7% a téměř 14% je teda dost rozdíl. Mm-hmm. A takže podle té metodologie třeba Slovensko vychází, že má menší objem šedé ekonomiky než Česká republika. Intuitivně si troufnu tvrdit, že to je divné, ale to vychází tak dlouhodobě. A vychází to z nějakých metodik, takže my spíš sledujeme ty trendy, kdy ono se to opravdu příliš nezmenšuje. I proto, když se podívám, jakou má technologickou podporu fungování finanční správy, byl to jeden z impulzů, proč jsem se odhodlala ještě jednou přijít pomoci státu. My se sledujeme takzvaný VAT gap, což je vlastně dopočítaná mezera ve výběru DPH, což je pro nás výrazně přesnější, protože to počítá i Evropská komise. Počítají to naši analytici a tam nám to vychází plus minus podobně a tam se momentálně někde kolem 8% jakoby nevýběru DPH z nějakého objemu ekonomiky, kde by se to DPH čekalo.
8: Což je v porovnání s ostatními zeměmi
7: Tam jsou taky kolem průměru, ale problém je v tom, že ty naše stávající nástroje, což je typicky kontrolní hlášení, došly na hranu svých možností. I proto to EET nám přinese nejenom tu konkrétní kontrolu, ale my vlastně potřebujeme mít nějakou datovou základnu, abychom se fakt na tu ekonomiku dívali jako v globálnějším pohledu a viděli vlastně ty anomálie, tak jak vznikají.
8: Já se ptám na tu šedou ekonomiku, i protože vláda hodně spoléhá na to, že se jí podaří zmenšovat a mluvila dokonce až o nějakém bilionu korun, které tam jsou. Teď Alena Schillerová říká, že konzervativní odhad přílivu daní do rozpočtu jenom díky EET a právě tím omezování šedé ekonomiky bude 15 miliard korun. Za vás jako finanční správu je to reálné, že ročně se podaří vybrat o 15 miliard korun více?
7: Já věřím tomu, že ano, za předpokladu, že se udrží ta podoba toho EET tak, jak je navržená. Ono to bylo i minule. Ty zkratky, které vlastně, že tak jako z povahy věci v rámci té veřejné diskuze probíhají, ono to není EET jako EET. Ta minulá logika byla narušená právě tím nálezem ústavního soudu, kde se nám nepodařilo zadefinovat tak, aby ústavní soud neměl k tomu výhrady. A tím, jak nám vypadly ty bezhotovostní platby kartou, tak vypadl ten analytický potenciál. Čímž pádem to zase byl represivní nástroj, náhodné kontroly, potom jsme četli v novinách takové ty na první pohled jako neadekvátní, prodáte jednu krabičku tiktaků, dostanete 10 000 pokutu za to, že jste nezaevidoval tržbu nebo nevyvěsil ceduly v provozovně. Jo, za mě úplně jako absurdní přístup, ale vlastně jediný možný, když nám někdo řekl, nemůžete evidovat bezhotovostní platby. Pokud se přeneseme do dnešní doby a řekneme, když funguje digitalizace, ekonomika musí fungovat digitalizovaně státní správa a finanční správa nejenom v tom, kdy my se snažíme maximálně zlepšovat naše služby vůči našim klientům, občanům, ale zároveň i dovnitř té kontrolní činnosti, tak ten efekt tam bude a ten potenciál v tom plném náběhu při používání vlastně té datové základny, kterou díky tomu EET získáme, je tam skutečně poměrně velký.
8: Já vlastně směřuju k tomu, jestli to EET není takový kanon na komára, protože jasně je dobře, když v určitých segmentech, na které to bude platit, prostě budou všichni více platit daně a vybere se o 15 miliard víc, tenhle stát má, ale problém, že mu chybějí příjmy za stovky miliard korun. A vy sama jste v rozhovoru pro DVTV před koncem loňského roku řekla, že Česko je daňovým rájem pro bohaté, že jsme tím pověstní. Nebylo by důležitější začít jinde, než je EET, a to třeba změnou toho daňového systému, aby tedy byl spravedlivější pro všechny, tedy třeba i pro bohaté?
7: Tak my samozřejmě nezačínáme EET a neděláme jenom EET. Já jsem teď 1. března oslavila 3 roky zase v řadách služby státu a my stavíme systémy a děláme obrovské investice do těch technologií a pochopitelně pod tím pracují naši analytici. Takže pro nás to není jako jediný a nemůže nikdy být, protože to nemíří do segmentu, které v úvozovkách můžou tu ekonomiku spasit. Upřímně, přínos toho EET není v tom, že by zachránil státní rozpočet, ale v tom, že věříme tomu, že by se všichni měli nějakým spravedlivým podílem podílet na fungování toho státu. Protože co mě třeba osobně vadí, já nechci být žádný moralista, ale když skutečně neustále přibývají v zákoně různá osvobození, různé výjimky a cílí do částí, které z povahy věci jsou u bohatých lidí. Ale toho dělníka na pásu, který tam pracuje od nevidím do nevidím a ta práce není úplně jako zábavná a tak toho zdaníme do poslední koruny. Já se dívám na ta osvobození fyzických osob, proto jsem to i glosovala, protože ono už nám to narostlo na nějakých 370 miliard na základu daně. Není to daň, jo? Ale jestli říkám, že celá šedá ekonomika...
8: To je co za číslo? 370 miliard? To je osvobození...
7: Osvobození příjmů fyzických osob, většina z toho je z různých prodejů firem, které dneska od těch 90. let narostly do miliardových hodnot. Druhá věc je, že si z toho nikdy nevybírali žádné velké dividendy, takže ani ta srážková daň na těch ziscích, které tam byly, jako se nezrealizovala nikdy. Zároveň jsou tam různá darování v rodině, jsou tam dědictví, ale to největší objem tvoří právě tyhle prodeje. A mě děsí ten objem, že si říkám, dobře, tak to bylo kdysi zavedeno v 90. letech na podporu investování, rozvoje kapitálového trhu. Jsou tam prodeje nemovitostí po určité době, teď po 10 letech, ale zase to jsou investiční nemovitosti, takže ten člověk na to musí mít, aby si tu nemovitost koupil. A já si prostě nejsem jistá, jestli máme ten systém spravedlivě nastavený, protože
8: kdyby se odstranily tyto hlavní výjimky třeba v těch majetkových daních nebo převodních daních, tak by stát mohl získat stovky
7: miliard. No já nevím, já si myslím, že to je jako symbolické, že skutečně jenom tady na těch dílčích převodech, když se bavíme o té šedé ekonomice, tady máme skoro 500 miliard na něčem, co vlastně cílí do nějakých výjimek, které byly nastavovány z úplně jiných důvodů za úplně jiné situace. Takže já si myslím, že tam potenciál určitě je, jenom by to chtělo něco, co v České republice se zpravidla nestává, seriózně si sednout vlastně na ten daňový mix, který tady máme, seriózně si sednout na to, kde ty daně vybíráme nebo nevybíráme a kde bychom je měli vybírat. Jako které ty skupiny bychom měli více chránit.
8: Každopádně to se teď asi nestane, protože vláda slibuje, že žádné daně nezvýší. Naopak chce zavést další vlastně daňové úlevy.
7: Tak jedna věc je programové prohlášení vlády, které vždycky chápu, že je spíš jako vstřícnost vůči těm občanům. Druhá věc je, že kvituji a otázka, jak to dopadne, ale to, že byla finanční správa jako oslovená, že pokud vidíme nějaké mezery v těch daňových zákonech, tohle třeba za mě jedna z nich, ale my primárně cílíme i do těch velkých firm, do těch korporací, kde máme implementované nějaké mechanismy, aby se nám neodlevaly zisky z České republiky. A prostě ty daňové zákony obsahují určité mezery, kde věřím tomu, že se tam můžou vyskytovat až desítky miliard korun, které nám odtékají z České republiky a kdybychom ten zákon napsali pořádně, tak se to prostě nestane. Takže my jsme, abychom plně nezahltili ministerstvo financí, tak jsme vytipovali z každé té daně pár takovýchto oblastí, kde si myslíme, že by ta legislativní změna měla nastat. To není o tom, že by se zvyšovaly daně, to je opravdu o tom, aby když už teda mám nějaké pravidlo v tom daňovém zákoně, tak to pravidlo potom platilo a nebyla v něm s odpuštěním díra jako vrta od stodoly, protože pak zatěžuje to pravidlo akorát ty, kteří podlehnou toho fenoménu zdanění hloupých, prostě radši ty daně budu platit, protože mi to prostě nepřipadá fér, abych je neplatil, nebo mám nějakou obavu, nebo mám nad sebou nějakou korporaci, která ty vztahy se státem chce mít korektní.
8: Díky za rozhovor.
7: Já děkuju za pozvání.
3: dnešního dílu pořadu Peníze a vliv je to všechno. Mluvili jsme v něm s šéfkou finanční správy Simonou Hornochovou o EET a daních. Další díl uslyšíte za 2 týdny. Příští úterý to budeme s Petrem Šimůnkem s pořadem Nic osobního, prostě biznis. Zatím se mějte fajn a poslouchejte Český rozhlas Plus. Zdraví Jana Klímová.
2: Radiokniha.
9: Životní styl v Dalmácii, to je fiaka. Není to lenost, je to stav duše, kdy člověk jen tiše hledí do dálky a nechává se pohltit vedrem. Právě proto nazvala polská novinářka Alexandra Vojtačeková svou knihu Fiaka, chorvatská sezóna. Nabízí v ní nejen pohled na zemi plnou turistů, ale také propojuje současnost historií, legendy s realitou a každodenní život se společenskými traumaty.
2: Radiokniha. Dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
10: Jaké máme daně?
2: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
10: Daně jsou povinné a nenávratné platby, které stát vybírá z našeho majetku nebo našich příjmů. Prostředky, které se na daních vyberou, vláda používá k hrazení nevýdělečných služeb, které pro obyvatele zajišťuje, a to zejména v oblasti zdravotnictví, dopravy, kultury a školství. Nastavit daňový systém, tedy správnou kombinaci daní, dobře tak, aby ekonomika dobře fungovala, ale není vůbec jednoduchá záležitost a proto má každý stát daňovou skladbu jinou. Obecně platí, že daně dělíme na přímé a nepřímé. Co jsou přímé daně, vysvětluje ekonom Michal Skořepa.
11: Nazývají se nepřímé proto, že neplatí přímo poplatník, ten, kdo by je měl platit ze svých vlastních peněz, ale platí je za toho poplatníka někdo jiný, čili jsou placeny nepřímo. Z toho plyne rovnou, že těmi hlavními nepřímými daněmi jsou daň z přidané hodnoty, protože to sice platíme my, když si jdu koupit máslo, tak prostě platím to DPH v ceně toho másla ze svého, ale neplatím to rovnou té finanční správě, platí to ten, kdo mě to máslo prodává, respektive tam je to dokonce rozděleno, to DPH, takže to platí postupně jakoby ty všechny stupně toho řetězce, tak jak to máslo vzniká. A potom tam patří i spotřební daně, což je vlastně něco hodně podobného. Opět je to součástí ceny toho, jak se to prodává v obchodě.
10: Přímé daně odvádí naopak přímo sám poplatník.
11: Tam patří především daň z příjmu, nebo daně z příjmu, protože ty se dál ještě rozdělují na to většinou, jestli je platí fyzické osoby, anebo je platí právnické osoby. Další věc je, že část těch přímých daní jsou věci, které se někdy úplně dávají stranou, protože mají zase úplně jinou povahu. Už to nejsou daně z příjmu takového toho standardního, každoměsíčního, řekněme, ale jsou to daně spíš nějakým způsobem spojené s majetkem, s držbou majetku, investic. To je celá skupina daní, ať už se to týká třeba daně z nemovitosti, mívali jsme daň z převodu nemovitosti, nebo daň, kterou musíme zaplatit, pokud prodáme cenné papíry a splníme určité podmínky pro to, abychom to zdanili. Čili to je taková skupina, která někdy se dává ještě úplně stranou do takzvaných majetkových daní.
10: Přímé i nepřímé daně ale mají své výhody i nevýhody. Přímé daně jsou obvykle transparentní a je dobře vidět, kolik na nich kdo zaplatí. To se nedá říci o nepřímých daních. Ty ale zase pro stát mají jinou výhodu, říká Michal Skořepa.
11: Se mnohem líp vybírají. Tam je mnohem těžší se tomu vyhnout. Když to máslo je v tom obchodě, tak kdykoliv může přijít někdo z finančního úřadu, podívat se do účetnictví té firmy, toho prodejce a zjistit, jak to tam všechno funguje. U těch přímých daní, když je to z příjmu, tak teoreticky je spousta povolání, kde se dá pracovat na černo, takzvaně částečně, a té daní se vyhýbá. Takže každá daň má svoje a potom jde tak trošku o to, jak se ta populace k těm daním staví. Pokud chce platit pečlivě, dávají asi možná větší smysl ty daně z příjmu. Pokud je tam naopak se rozmáhá hodně podvádění, tak je možná lepší spíš volit ty daně ze spotřeby, ty nepřímé daně, DPH, spotřební daně, protože prostě tam se tomu hůře vyhýbá.
10: Daně je v každém případě důležité nastavit tak, aby je stát byl schopen efektivně vybírat. Měly by být také ekonomicky neutrální. To znamená, že by svým nastavením nikoho neměli nutit k tomu, aby nějak měnil své přirozené chování, což se ale v praxi často nedaří. A měly by být také dobře předvídatelné pro vládu, aby měla představu, kolik na daních vybere a s jakým rozpočtem může počítat.
2: Když chcete vidět proč, najděte si Facebook, X, Instagram a YouTube Českého rozhlasu Plus. Můžete na nich sledovat videozáznamy rozhovorů s atraktivními hosty, diskutovat o sporných tématech nebo si přečíst a poslechnout to nejlepší z pořadů Plus. Děkujeme předem za like, sdílení i odběr. Jsme také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Zhruba polovině dosavadních žadatelů se podpora sníží. Za nálezem dronu s výbušninou na letišti v Lipsku mohly stát i zahraniční síly, uvedl to německý ministr vnitra. Etická komise fotbalové asociace potrestala záložníka Šiguta za účast v korupční kauze. A v Čechách bude oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě slunečno. Teploty do 32, na východě až 37 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: První superdávky by měly lidem dorazit na účty 10. srpna. Výplata pak bude pokračovat až do konce měsíce. Nová dávka nahradila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo do konce července přes 304 tisíce žádostí o superdávku. Většinou jde o domácnosti, které nějakou z podpor pobírali už dřív. Zároveň si ale polovina z nich pohoršila, a to nejméně o 500 korun, říká mluvčí ministerstva práce Jakub Slavík.
13: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu. Naopak vyšší podporu získávají zejména domácnosti s nízkými příjmy, které pracují.
12: Neziskové organizace upozorňují, že někteří seniori nebo nízkopříjmové rodiny ztratili nárok na podporu úplně. Ministerstvo kvůli tomu od října upraví podmínky. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt v souvislosti s incidenty na lipském letišti mluví o možném hybridním útoku. U letiště se srazilo nákladní letadlo se zatím neznámým letícím objektem. Krátce předtím muselo změnit trasu. Na runway letiště totiž zaměstnanci našli bezpilotní letoun s připevněnou výbušninou. Tu se podařilo zneškodnit a oba incidenty se tak obešly bez zranění. Podle ministra Dobrindta mohlo jít i o pokus o útok ze zahraničí.
14: Máme tu co dočinění s akcí, do které jsou možná zapojené i zahraniční síly. To bude součástí vyšetřování. Jedná se o kroky s jasným cílem vyvolat v Německu velkou nejistotu. A to nejen na letištích, ale i na dalších místech. Nejde přitom pouze o drony, ale i o další prostředky.
12: Město Zlín dá přes 2 miliony korun na podporu dobrovolných hasičů, kteří se podíleli na likvidaci požáru budovy číslo 34 v bývalém Baťově továrním areálu. Zásah v červenci trval 2 týdny. Šlo o největší požár v novodobé historii města.
15: Do likvidace požáru se zapojilo 79 dobrovolných hasičů ze všech 12 zlínských jednotek. Ty si mezi sebe rozdělí více než 800 tisíc korun na mimořádné odměny za zásah. Zbývající peníze město využije na obnovu poškozeného vybavení a nákup nové techniky. Michaela Kočendová, Radiožurnál.
12: V Česku přibývá pěstitelů technického konopí a roste i výměra, na které se plodina pěstuje. Potvrzují to data Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. O úrodu mají zájem zahraniční zpracovatelé. Konopí se má nízký obsah psychoaktivních látek. Přesto pěstování plodiny v Česku podléhá kontrole, říká mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.
16: V oblasti zemědělských podpor provádí UGZUS na základě prověření Státního zemědělského intervenčního fondu úřední kontroly pěstitelů z technického konopí. Součástí těchto kontrol je zejména odběr vzorků rostlin za účelem laboratorního stanovení obsahu tetrahydrokanabiolu neboli THC.
12: Čeští hokejisté do 18 let na závěr skupinové fáze Hlinka Gretzky Cupu prohráli s Finskem 4-5. Do play-off tak nepostoupili. Na turnej skončí 5. nebo 6. A záložník Karviné Samuel Šigut nebude 16 měsíců hrát fotbal. Musí zaplatit pokutu 80 tisíc korun. Etická komise fotbalové asociace ho tak potrestala za účast v korupční kauze.
17: Podle ní 23-letý fotbalista ovlivnil jeden zápas druhé ligy a dvakrát neoznámil disciplinární přečin, který komise neupřesnila. zúčastnila. Vedle Šiguta potrestala i olomouckého obránce Jakuba Elbla, který zaplatí 30 000 korun a nezahraje si 3 měsíce, a útočníka ostravského Baníku Davida Látala. Ten má zákaz činnosti na 2 měsíce a dostal pokutu 20 000 korun. V sázkařské a korupční kauze, která začala letos v březnu, zároveň obdrželi tresty další 3 osoby. Jan Suchan, Radiožurnál.
18: Překážka na D46 za Drysicemi a omezení na D11 u Sadské. Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce se vyhněte překážce před Brodkem u Prostějova. Na 12. kilometru leží na vozovce sražená srna. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje u Sadské. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh. Vybočuje se do levého pruhu, místo je označené, projíždí se ale bez zdržení. Na D1 z Prahy do Brna počítejte s omezením za Humpolcem mezi 95. a 96. kilometrem. Silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. Kolony se zatím netvoří. A na silnici 38 ze Znojma na Jihlavu vyšetřují nehodu před Olbram kostelem. Osobní auto tam srazilo zvěř a průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
12: V Čechách bude oblačno i zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. Na Moravě a ve Slezsku čekejte jasno až polojasno. Odpoledne a večery tam od západu přibude oblačnosti. Teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
19: Vzpomenete si ještě, jak jste prožívali poslední měsíce existence Československé federace? Říjen roku 92 přiblíží už za chvíli Archiv Plus Pavla Hlavatého, ale ještě předtím si připomeneme jednoho ze známých českých politiků 90. let, ministra Antonína Babiše. Hovořit o něm bude Cyril Svoboda. Jednou z politických stran

0: Ale i mimo politiku, a to v oboru, který určitě nepatří k právě tradičním. Na Antonína Baudyše zavzpomíná ten, kdo byl v letech 2001 až 2003 a potom znovu 2009 až 2010 předsedou této strany Cyril Svoboda. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A spolu s ním je ve studiu také David Hertl.
2: Politici devadesátek.
0: Antonín Baudyš se narodil 9. září 1946 v Praze. Vystudoval strojní fakultu Českého vysokého učení technického, byl jmenován docentem a na ČVUT působil jako pedagog, a to až do roku 1989. On se věnoval i vědecko-výzkumné činnosti v oblasti přesné mechaniky a optiky. Je dokonce prý podepsán pod řadou zlepšovacích návrhů a vynálezů. Dočetl jsem se, že je mimo jiné autorem osvětlení palubní desky Škody Favorit. Do lidové strany vstoupil v roce 1970, 8 let byl předsedou okresní organizace v Praze 8 a členem městského a ústředního výboru. Jak to vlastně bylo po tom roce 89, jak se lidovci dívali na ty, kteří tam do téhle strany vstupovali třeba v těch 70. letech?
1: Antonín Baudyš patří mezi ty, kteří vstoupili do Československé strany lidové, mimo jiné proto, aby byli organizováni v Národní frontě. A to jim umožňovalo právě třeba v technických oborech získávat kandidaturu věd, docenturu, protože ti lidé byli organizováni v Národní frontě a nevstoupili do komunistické strany. Těchto lidí bylo dost, Antonín Baudyš patří mezi ně. Já ho poprvé potkal, myslím, že byl v roce 88, nebo kdy to bylo, přišel za mnou na notářství a říkal, vy jste jediný ochotný se mnou zdobohnit za mojí nějakou zelenou tetou, napsat závěť. Tak jsem psal závěť s paní Traba už těžce nemocná a potom je to po revoluci Baudyš připomínal, říkal, tehdy jsme se my dva viděli poprvé. Antonín Baudyš byl tedy v Československé straně lidové a tam měl vlastně dva proudy lidí. Byli tam ti staří lidovci, kteří přežili a nějak setrvačně byli v lidové straně. A potom tam byli mladí, kteří byli především na Moravě a ti organizovali různé poutě, zájezdy. A bylo zajímavé, že pod jejich krytím pod lidové strany se dělala řada akcí, dneska můžeme říct směšných, jako byly některá shromáždění, aktivity. Tak to se dělalo pod hlavičkou lidové strany a byl to prv společenské aktivity. A byli to lidé, kteří nechtěli být komunisty a zároveň se zapojovali do veřejného života. A Antonín Baudyš totiž byl pro ně velmi snadné v té straně růst, protože v zásadě v Národní frontě se nikomu nechtělo vůbec žádné funkce, protože to bylo spojeno potom ještě ze spolupráci s komunisty, protože možná to diváci nevědí, ale na té okresní a krajské úrovni potom se někdy stýkali představitelé všech politických stran. To, že Antonín Baudyš šel nahoru, bylo tím, že byl mladý, inteligentní, nepatřil k vlastnímu tvůrcům obrodného proudu. No a když se v roce 1990 hledali kandidáti do pozic, je to velmi zajímavé a slyšel jsem různé drby a úvahy, jak se ty ministři vlastně scháněli. Víte, ti lidé dobře věděli, jak se dělá disent, umí se pohybovat ve svém oboru a nejenom se jim řekl, tak změň všechno, opust a jdi dělat něco, co bylo úplně vzdálené. Takže potom nebyl velký problém přesvědčit i Antonína Baudyše, protože on splňoval všechno to, co bylo potřeba. Charismatický, dobře vypadal, uměl anglicky, docent na vysoké škole, plný energie. A tam nebyla nová krev mladých lidí, takže takhle se Baudyš potom dostal do té nominace ministra. Velmi výrazně pomohl k té personální obměně a to se mu potom sečetlo v dobrém v roce 1989.
0: Už v prosinci toho roku se stal místopředsedou české vlády a v té vládě působil do července 1992. Od léta 1990 zodpovídal ve vládě za vědu a výzkum. Z té doby je také takový kratičký rozhovor, který poskytl tehdejšímu ještě československému rozhlasu. Má to krásný podtitul Blízké i vzdálené perspektivy vnitřního obchodu. Tak jenom ochutnávka.
3: Mohu vám říct, že iž já jsem schánil 3 měsíce boty, než se mi podařilo je sehnat spíš nedopatřením. Tady je ta situace obzvlášť tíživá.

0: jedna věc je samozřejmě suroviny, výrobní základna a tak dále, ale já když se dívám i na ty modely, tak mám takový dojem, že vždycky se objeví jakási móda a najednou všichni začnou dělat to samé a bohužel se často zapomíná na tu funkčnost nebo že by se v tom taky mělo chodit.
1: Tak ani ministr nedokázal v roce 1990 sehnat boty. Druhou polovinu roku 92 strávil jako místopředseda federální vlády rozpadajícího se Československa. On byl pověřen řízením ministerstva dopravy a spojů s úkolem rozdělit ho mezi dva nové státy. Víme něco o jeho názorech na rozpad federace?
2: Víte, Antonín Baudyš nebyl člověk, který by měl naprosto jasnou představu o tom, jak se má rozhodnout osud společného státu. Připomínám, že na české politické scéně s výjimkou Občanské demokratické aliance všechny politické strany, tedy včetně ČSL, měly v programu zachování společného státu. Takže vůbec vlastně nevedla žádná velká politická debata o rozpadu státu. To si vynutil Václav Klaus s Vladimírem Mečarem, předsedové české a slovenské vlády, a bylo to najednou prosazeno těmito dvěma silnými vůdčími osobnostmi politické scény a můj dojem je, že nejenom Antonín Baudyš, ale i lidová strana se vlastně jako na tom vezla, říká, tak je to potom poptávka, protože když se podíváte i do Českého rozhlasu, no, Československého rozhlasu, a poslouchal jsem si i záznamy třeba rozhovory s Filipem Šedivým, místopředsedou federální shromáždění, když dostal otázku, proč se neudělají referendum, on říká, no, protože by lidé neodpověděli správně. Oni teď věděli, že kdyby bylo referendum, tak s velkou mírou pravděpodobnosti, a já si myslím, že s jistotou, by lidé řekli, chceme společný stát. Takže tím odpovídám obloukem na otázku, že vlastně Antonín Baudyš se otázku vůbec nezabýval. Sladko takhle vyšlo, takže se stal místopředsedou ve federální vládě a věděl, že jeho úkolem je jenom to nějak rozdělit. A jak se to rozdělilo, 2:1 majetek, nemovitý, movitý, a takže šlo o tuto spíše administrativní stránku věci, než aby se dělala nějaká politika.
1: V té samostatné republice byl od ledna 93 ministrem obrany. Do povědomí veřejnosti se v té době zapsal asi nejvýrazněji. Napadá mě, proč právě lidovci získali v prvních koaličních vládách právo obsazovat to ministerstvo obrany?
2: Protože byla dohoda mezi koaličními stranami, že každá strana bude mít jedno takzvané silové ministerstvo. ODS řekl jasně, finance nepustíme. V žádném případě ne. Josef Želinec byl, myslím, že první místopředseda ODS, a před místopředsedou byl možná, že byl první, to teda teď nevím. No a ten jasně řekl ministerstvo zahraničních věcí. Takže potom zbývala otázka obrany jako dalšího silového ministerstva. No takže se řeklo, tak tedy lidovci dostanou obranu. Antonín Baudyš nebyl disponován nějakou svojí kariérou, vzděláním na ministra obrany. To, že rád střílel a víte, že to byly potom i některé příběhy, které se publikovaly všude možně, tak to je jeho záliba. Ale on se nikdy otázkami obrané politiky, koncepce armády, nikdy se nezabýval. Ale Antonín Baudyš byl člověk, který by mohl být ministr v zásadě mnoha ministerstev, včetně ministerstva obrany.
1: Antonín Baudyš, i když si já na něj vzpomenu, tak zdá se mi, že se netvářil pořád tak vážně, že si neliboval v těch někdy uhýbavých a nekonkrétních vyjádřeních. Přijde mi, že mohl být docela i dobrým, příjemným společníkem. Dočetl jsem se ale, že třeba jeho přátelé, bývalí přátelé si stěžovali, že odchodem do nejvyšší politiky se trochu změnil, vyměnil i kamarády. Ta otázka bude asi jednoduchá. Jak vy si ho pamatujete jako po té lidské stránce?
2: Já na něj vzpomínám jako na člověka mimořádně živého. On byl velký extrovert. Když vešel do sálu, zaprvé měřil možná 2 metry nebo necelé 2 metry, takže on vešel do sálu, to si všichni všimli, že někdo vešel. Byl okamžitě středem pozornosti, byl to, čemu se říká, jestli se může korektně říci, lev salonu, tohle tomu velmi dobře šlo, vždycky velmi dobře oblečen, byl vtipný, pohotový, uměl mluvit velmi rychle a dobře, jako myslím tak, že reagoval správně na to, co se odehrálo, ale byla tam póza. A ta poza byla v tom, že on mluvil velmi často velmi vulgárně. A já nemůžu ani do Českého rozhlasu třeba říkat některé historky, co byl schopen on říct jako minister. Používal výrazy, které byste mi tady vygumovali a řekli to, co tady nesmí říct. Ale ono to vlastně...
1: A promiňte, a to bylo spíš v osobním styku? Nebo...
2: Osobně, ale on, no to potom i jeho sekretářky, když skončila česká vláda, tak museli vzít bílou barvu a přetírat jeho komentáře v dokumente, který je ve vládě. On se napsal, to je na... A teď napsal, na co?
1: Na nic.
2: A tak mu to sekretářky zamazali, protože on to tak jak si to myslel, tak to napsal. To neznamenalo, že by byl vulgární jako člověk. Ne, to byla jeho styl komunikace. On tím do jisté míry šokoval. Já myslím, že to bylo něco jako třeba Pavel Dostál, bývalý ministr kultury, nosil šálu, aby všichni viděli, že nosí šálu. Tak on měl zase tento styl, že mluvil takto, ačkoliv vlastně to nebyl hrubý člověk, nebo člověk násilnický, nebo neurvalý. Rád se v tom liboval, ale jenom říkám, vzpomínám na sekretářky na úřadu vlády, říkali, je, my jsme to tam museli všechno zamazávat, protože to jde do archivu, aby to někdo nečetl po 70 letech, co si ministři píšou za poznámky do spisu, takže jsem se dával vždycky pacha, říkal jsem si, do spisu radši nic nepíš.
1: Říká Cyril Svoboda.
3: Posloucháte cyklus Politici 90. Portréty osobností, na které se neprávem zapomíná. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Dnešní téma politiku 90. tohohle speciálu portrétu je Antonín Baudyš. Velký rozruch vyvolala v roce 94 ta Baudyšova iniciativa na řešení konfliktu v Bosně a Hercegovině. On měl takový návrh, aby garanty budoucího vývoje a hledání řešení byly ty státy, jejichž státní identita je spojená s náboženskými hodnotami účastníků konfliktu. To znamená, že tam se mělo angažovat Rusko, Turecko, Řecko, Pakistán nebo Itálie. Zajímavé je, že on to tehdy zaslal zahraničním státníkům, aniž tuhle iniciativu konzultoval s vládou nebo parlamentem. Ministerstvo zahraničí, tedy pražské, tuhle akci ostře odsoudilo a ministr Zelenec dokonce říkal, že se o tom Baudyšovu plánu dozvěděl od ruských diplomatů. Tak jako bývalý diplomat, byl to poněkud nestandardní postup, připouštíte?
2: Typicky baudyšovský. Ale pojďme k tomu tématu. Ono, to, co navrhoval, to nebyla hloupost. On vycházel z Huntingtona, z knihy o středu civilizací a říkal, mír bude tehdy, když dojde k dohodě mezi představiteli státu, kteří představují ta klíčová náboženství v regionu, tedy pravoslaví Rusko, Turecko, islám, Evropská unie nebo Evropa, křesťanství, a takhle namalujeme i hranice, aby kopírovali náboženskou rozdílnost, která na Balkáně je.
1: Není to nějaké sociální nebo diplomatické inženýrství?
2: Ne, tak kdybychom se zase podívali třeba na jiné smlouvy, třeba Sajka a Pikota, kterou se rozdělila Osmanská říše, s tom máme dneska v hranice Sýrie a Turecka, máme tam na tom území 36 milionů Kurdů, a teď říkají, my chceme mít právo sebeurčení, protože nikdo na ně vůbec nebral ohled. Takže teď nechci odbočovat od Antonína Baudyše. Takže tím si říci, že sama myšlenka by stála za to třeba promyslet, jestli na ní třeba i něco není. On by nemohl překreslit totálně mapy jednotlivých států, ale mohl by se tomu přihlédnout. Tady nechci unovat posluchače z dohody s Rambují a Daytonskými smlouvami. To bylo vlastně jiné řešení, kdy Spojené státy dokonce ty texty těch dokumentů vypracovali ve Washingtonu a jenom byly formálně schváleny v zemích, o které šlo. To vlastně byl import řešení, které přišel ze Spojených států amerických. Ale co udělal Baudyš zásadně chybně, a to stalo život politickým, je to, že si říká, to je myšlenka a já zazářím, a vůbec nikomu to neřekl. Neřekl to Josefu Luxovi, předsedovi své strany, neřekl to předsedovi vlády Václavu Klausovi, neřekl to ministru zahraničí věcí Josefu Želincovi a dokonce dal pokyn vojenským leteckým přidělencům, aby tu jeho iniciativu prezentovali. No a já jsem pamatuju na zasedání vlády v Koloději, kdy se to probíralo, no to byla tedy jemně řečeno živá debata velkého stylu, kde jeden mlčel. Bohužel to byl Baudyš. Řvali na něj úplně všichni. Až mi bylo líto, já jsem si říkal, tak pojďte se podívat na tu podstatu, co vlastně chce, protože se ukázalo, že to, co mu vytýkali, byla forma. Ne ten obsah. Forma. Řekli mu, tohle to ne. A měli pravdu. Není možné, mluvíme o období válce v Jugoslávii, citlivé téma, přijít s nějakým solo nápadem. Říct, já Antonín Baudyš nemám řešení. A nezeptat se v České republice nikoho. Takže on neměl podporu ani vlastní politické strany, protože Josef Fluch se to dozvěděl z otevřených zdrojů také. Jestli Josef Želin se dozvěděl od Rusů, to nevím, to netuším. Já si myslím, že ne, že vojenskí letečtí přidělenci včas informovali taky, to myslím, že ne, ale to nechci nikomu sát do svědomí. Ale bylo jasné, že z tohohle už se Antonín Baudyš nespamatuje.
1: Vy jste říkal, že to byl takový, řekněme, rozsudek politické smrti, ale to byl ten únor, pak ještě přišel červen 94 a věc, kterou prostě musíme zmínit, to byla ta slavná Baudyšova cesta do Švédska, během níž nejspíš jeden z členů ochranky prostřelil služební pistolí podlahu letounu, zasáhl i nádrž a z ní vytékalo palivo. Ačkoliv i díky nasazení dvou hasičských sborů nikdo nebyl zraněn a sám ministr za událost nemohl, tak se stala pro řadu lidí takovým zvláštním symbolem Baudyšova působení v čele ministerstva obrany, takže krátce poté byl tedy odvolán. Byla to ta poslední kapka?
2: Ano, to byla už poslední kapka, protože já znám osobně aktéry, a ještě člověka, který byl vedle toho policisty, který mu vystřelil ta pistole, takže to úplně autenticky vím, jak to probíhalo. Vůbec za to Baudyš nemohl. Co je potřeba mu ke cti vlastně říct, jako něm bylo takové to v úzovkách v dobrém slova smyslu frajerství, že on ty své policajty kryl. Že nechtěl, aby byli postiženi. On s ním byl rád chodil na střelnici, a tak, takže měli dobré vztahy, takže se k ním choval v zásadě jako šéf, který si kryje a chrání svůj tým. No ale to bylo vnímáno vlastně, kdo ví, co se zase v tom letadle dělo, jak to vypadá, co by tam ten Baudyš zase dělá a co tam dělají ty policajti. To byla nahodilost, jo, to je nahodilost, jak se tak stalo. A no to byla poslední kapka, takže Baudyš potom to cítil, byl v nemocnici a dokonce Josef Lux pověřil Jana Kasela, aby mu odnesl tu zprávu, že tedy končí, a to se nezdozvěděl ani od Josefa Luxe. No a lidová strana navrhla jeho odvolání a ministrem obrany se stal Vilém Holáň.
1: Pojďme si ještě poslechnout takový kratičí komentář z Radiofóra z 20. září 1994. Napsal ho Kateřina Sládková, čte Jiří Boháček.
4: V paměti utkvěla například jeho nepochopitelně diletantská iniciativa na urovnání konfliktu v Bosně, která, alespoň podle předsedy KDU-ČSL Luxe, byla v kariéře ministra obrany jakýmsi předělem. Po ní se prý stal téměř jiným člověkem, což se výrazně projevovalo i ve zcela pasivním účinkování při zasedání vlády. Pro KDU-ČSL jistě nebylo lehké iniciovat odvolání vlastního ministra, zvlášť zasadíme-li věc do kontextu neustálého pozičního boje mezi koaličními partnery. Na druhé straně signálů, které svědčily o problematickém vedení ministerstva obrany, o hromadění problémů a slábnoucí prestiži armády, bylo tolik, že jen hluchý by neslyšel a slepý neviděl. Lidovci tedy vlastně měli na vybranou jen dvě alternativy. Čekat, kdy se z koaličních či parlamentních vod vynoří dostatečně silný hlas na odvolání Baudyše, čímž by se dostali do defenzívy a patrně by byli nuceni svého ministra i proti vlastnímu přesvědčení hájit. Druhá a také uskutečněná varianta byla o mnoho lepší. KDU-ČSL z ní vyšla jako uvážlivá strana, které leží na srdci funkčnost tak důležitého resortu, do jehož čela má ve smyslu koaličních dohod právo dosadit svého kandidáta.
1: Ona to ještě nebyla úplně tečka za tím případem, protože sám Baudyš začal zápětí po odvolání říkat, že za tím odvoláním byl nátlak vedení KDU-ČSL, aby prý z jeho rezortu, tedy z ministerstva obrany, plynulo víc peněz do stranické pokladny. Podle Baudyše byl na ně doslova činěn nátlak, aby firmy, které se ucházejí o armádní zakázky, posílaly provize lidovcům. Tak to je určitě pro vás dobrá otázka.
2: Já o tom nevím. Vůbec o tom nevím, ale to víte, po odvolání Antonína Baudyše, tak Antonín Baudyš nemohl, a chápu to, těžko rozchodit, protože myslel se, že udělá něco mimořádného a stalo ho to politický život a tehdy neměl zastání vůbec u nikoho. On neměl nikoho, kdo by při něm aspoň trochu stál a říkal, že by stálo za to třeba něco přehodnotit. Takže jestli po něm někdo něco chtěl nebo nechtěl, vůbec netuším a to bych tady jenom spekuloval, nic o tom nevím.
1: Po odchodu z vlády už se v politice moc neangažoval, do roku 95 ještě předsedal České zemské organizaci KDU-ČSL. Na podzim 96 ještě zkoušel kandidovat do Senátu ve volebním obvodu Mělník, ale nepostoupil do druhého kola a pak už se věnoval, a to je asi hodně mediálně známá věc, astrologii a astrologickému poradenství. Ostatně on o horoskopech napsal několik knih. Bavil jste se někdy s ním tady o tom?
2: Bavil, on mi dokonce dal tu svoji knížku, která se jmenovala My a Bůh. Jo, což není velké literární dílo, to není, ale on tím vysvětoval něco zásadního. On vlastně, jak říkal, jak v tom příspěvku, že Baudiš byl jiný, on byl jiný, on tož najednou se postavil proti všemu. Měl pocit zřejmě, teď spekuluji, protože vlastně jsi tady psycholog, a mi tady potom posluchači to nekamenují. Nejenom měl pocit, že se to všechno spiklo proti němu a že to je nespravedlivé. Tak si to já čtu. A ta revolta se projevila i v tom, že on se postavil proti Bohu. Říkal vlastně, že to je my a Bůh. A uplnul se k té astrologii, kde využíval toho, že to někde nastudoval a nabízel mi taky, říkal, dej mi přesně datum svého narození,
1: hodinu
2: narození,
1: místo.
2: A já ti udělám horoskop a spočítám to. A jeho jeden kolega mi volal, když si říkal, že mi to taky udělá, já říkám, a co za to chcete? A on říká 3000 korun. Říkám, prosím tě, já za blábol nedám 3000 korun. Jako, já tomu nevěřím zkrátka, takže nebudu vyházat 3000 korun za nějaké horoskopy. Ale víme, že to lidé mají rádi. On to uměl, prosím se to tady nechci zesměšňovat, ale uměl to dobře, je propočítával to matematicky, on to ukazoval, to se dostal takový spisek, kde byly grafy, čísla, argumenty a on to vlastně vědecky vám zpracoval váš osud a řekl vám, jak to dopadne. Dokonce myslím, že předpovídal smrt George Bushe.
1: Ano, tím se proslavil.
2: Jo, jo, takže on to dělal, no, a jeden z jeho synů, který původně byl noviciátů u jezuitů, tak potom odešel a právě on pokračuje v díle svého otce a zabývá se nadále astrologií.
1: Dodává na závěr Cyril Svoboda. Já jenom ještě řeknu, že Antonín Baudiš byl dvakrát ženatý s první manželkou Zuzanou, která byla řadu let ředitelkou nadace Naše dítě, dnes je čestnou prezidentkou, vychovali dva syny. V roce 2010 toho bohužel stihl poměrně dost, stihl se rozvést, v květnu toho roku oženit znovu a o 3 měsíce později zemřel po dlouhé těžké nemoci. V srpnu roku 2010 bylo mu 63 let. To je vše z dnešních portrétů. Technicky spolupracoval Ladislav Čurda, dramaturgii pořadu měl Stanislav Winter. Hostem byl Cyril Svoboda. Díky, že jste přišel, naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání.
1: A s přáním dobrého poslechu dalších pořadů se z Českého rozhlasu Plus loučí také David Hertl.
3: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: Říjen roku 92 byl měsícem velmi intenzivních jednání o rozdělení Československé federace. V složité chvíle přiblíží repríza pořadu Archiv Plus.
5: Česká ústava, Jan Stráský, Václav Havel, Miroslav Štěpán a také konference Idea české státnosti, tedy říjen 1992. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
3: Archiv Plus.
4: Kalendář obrací své stránky silou a rychlostí vichřice, která opanovala československou politickou současnost. Poslední strana každého kalendáře končí Silvestrem, zpravidla veselým dnem a nocí, na jejímž konci je počátek nového roku. Pro naši veřejnost je ale letošní poslední den v roce vstupem do nové řeky. Nevíme o ní mnoho a ještě více toho pouze tušíme. Naše představy se denně, ba někdy hodinu od hodiny mění právě v závislosti na intenzivitě vichru, o němž byla řeč. Taková energie se dá a musí spoutat, neboť v opačném případě dovede ničit. Ničit bez výběru a bez rozmyslu.
5: To bylo Radiofórum 7. října 1992. První místopředseda federálního shromáždění Filip Šedivý hovoří prvního toho měsíce o referendu.
6: Tady nejde o referendum jako takové, tady jde o referendum ratifikační. To znamená, že by se zákon o zániku federace předložil k občanům ke schválení. To samozřejmě je myšlenka velmi lákavá, protože je to velmi rozumný demokratický způsob. Má pouze dvě zásadní vady, že neřeší, co by nastalo v případě odmítnutí tohoto zákona, to je jedna věc. A druhá věc je, že v těch návrzích, které to podporují, tento způsob, není řečeno, kdo kdy by to referendum mělo být vyhlášeno. My jsme si to dali jako podmínku, že musí být jednoznačně řečeno, jakým způsobem by se to referendum muselo vyhlásit. To zatím nikdo z navrhovatelů neudělal a tudíž my návrh na to ratifikační referendum nemůžeme podpořit. Protože to by znamenalo, kdyby byl ten návrh přijat tak, jak byl navržen, by to znamenalo, že to referendum může proběhnout třeba v létě příštího roku. A my si v žádném případě nemůžeme dovolit zase další rok vlastně ztratit tím, že se budeme dohadovat. My máme jaksi na paměti neustále to, že je zapotřebí celý ten proces rozdělení státu, který opravdu je nezvratný, musíme dotáhnout dokonce v co nejkratší době.
5: Následuje komentář k jednání ODS a HZDS, vítězných politických subjektů, v jejíž režii, řečeno poněkud nadneseně, probíhalo rozdělení společného státu.
7: Keď si pomyslím na to, ako boli ešte nedávno škandalizovaní zástancovia slovenskej samostatnosti, je len obdivuhodné, s akou vehementnosťou a samozrejmosťou sa dnes v Čechách obhajuje tzv. Český národný záujem. I tu je viditeľný český politický mantinelizmus v praxi. No, na druhej strane sú obe víťazné politické reprezentácie ODS a HZDS obviňované, že presadzujú štátoprávny model, ktorý nemali vo svojich volebných programoch. Práve posledným spoločným vyhlásením z Jihlavy znova dokazujú pôvodnú snahu presadzovať také štátoprávne usporiadanie, aké vo svojich programoch mali, a súčasne je tento spoločný dokument zreteľným svedectvom toho, že jedna strana nemôže splniť svoj program bez toho, aby druhá strana nezostala porazená. Východiskom je riešenie vo forme samostatnosti oboch republik, ku ktorej sa má dospieť pokojným, zákonným spôsobom.
5: Jan Stráský, poslední federální premiér, vystupoval v médiích poměrně zřídka.
8: Bezprostředně po včerejším přijetí takzvaného kompetenčního zákona ve federálním shromáždění označil předseda federální vlády Jan Stráský tento zákon za zásadní krok ke konečnému zániku federace.
9: Jednak z těch zákonů vyplývají určité povinnosti a úkony tak, aby upravila ústřední orgány v duchu těchto zákonů, ale to je samozřejmé. Bude to pro nás znamenat také určité uklidnění uvnitř vlády, poněvadž osobně jsem přesvědčen, že každý další krok směřující k ukončení činnosti společného státu, a toto je ten krok, je zároveň krokem od unií i myšlenek na všelijaké unie s velkým U. V tomto smyslu věřím, že to bude znamenat i určitou koncentraci federální vlády tím, že se zavírají ty jiné možné cesty.
5: Rozhlasový komentář se věnuje dohodě politických stran o chystané ústavě České republiky. Dodejme, že Slováci už tu svou měli schválenou.
8: Česká vládní koalice se včera dohodla na základních principech ústavy České republiky. Za prvé bude iniciovat zásadní novelizaci listiny základních práv a svobod. Paradoxně považují přítomnost této listiny v ústavě za nepostradatelnou poslanci levého bloku, ovšem listiny v současné podobě, tedy s veškerými socialistickými vymoženostmi. Za druhé, koalice se sjednotila na názoru o potřebnosti Senátu a vymezila jeho základní pravomoci. Měl by projednávat ústavní a podle svého vyžádání i další zákony a mohl by je vracet poslanecké sněmovně. Ta by je ve druhém kole musela schvalovat kvalifikovanější většinou. Podle návrhu vládní koalice by totiž pro první kolo schvalování i ústavních zákonů měla stačit nadpoloviční většina oproti současné 3/5 většině poslanců. O tomto návrhu jako zásadně nepřijatelném se vyjádřili poslanci Československé sociální demokracie, Liberálně sociální unie i Hnutí za samosprávnou demokracii. Třetím zásadním sporným bodem připravované české ústavy byla i ve vládní koalici otázka územně správního členění České republiky. Dohoda koaličních stran vychází z loňského návrhu KDU-ČSL, který v budoucí České republice uvažoval o možných 7 zemích či regionech. Současný koaliční návrh hovoří v duchu programu ODS o obcích a vyšších samosprávných celcích. Ty jsou zatím volně vymezeny minimálním a maximálním počtem obyvatel 1 až 2 miliony. Dané vymezení nahrává původnímu návrhu KDU-ČSL a je zhruba v dimenzích bývalých krajů. Budoucí samosprávné celky, v jejich čele by měl být přímo volený sněm, mají mít zákonodárnou iniciativu, nikoli zákonodárnou pravomoc. A na těchto subjektech samých by mělo záležet, jaký název pro sebe zvolí, zda budou zeměmi, kraji či regiony.
5: Předchozí komentář ještě doplňme rozhovorem k jednomu velmi důležitému bodu chystané České ústavy.
8: O smyslu dvoukomorového parlamentu jako demokratickém a stabilizačním prvku hovoří předseda zahraničního výboru České národní rady Jiří Pejn.
10: Ty dvě komory svým způsobem navazují na monarchickou tradici rakousko-uherskou a já v tom vidím jakési náznaky toho českého království, kdysi dávno, i když tehdy ten systém byl poněkud jiný. To je tedy jeden důvod. Je to určitá tradice a přinejmenším je to tradice první republiky a to je to jediné demokratické období, které naše republika zažila. Já jsem za něj nesmírně vděčný, protože kdybychom ho nezažili, asi by se nám mnohem hůř budoval demokratický systém nyní po roce 89.
3: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
5: Následující ukázka je vybrána z tiskové konference Václava Havla v divadle Na zábradlí z 5. října 1992.
11: Já jsem obviňován z takového jakéhosi snílkovství, idealismu už dost dlouho a nic si z toho nedělám. Já si myslím, že pragmatiků a různých oportunistů tu je dost a že mezi nima neuškodí, když bude jeden člověk, který znovu a znovu upozorňuje na jakési dlouhodobější významy věcí, který akcentuje ty mravní aspekty politiky, který akcentuje určitou širší odpovědnost. Zdá se mi, že takový hlas, oč víc je o něm říkáno, že je idealistický, nereálný, utopický, snílkovský, naivní. Oč víc je toto říkáno, o to víc se zdá, že takový hlas je zapotřebí. Podíváme-li se na politickou situaci v Československu a v Čechách, tak myslím, je naprosto jasné, že hlavním naším nebezpečím je právě ten partikularismus, to sledování úzce stranických zájmů, zájmů osobních, zájmů mocenských, že tu je právě nedostatek jakési velkorysejší vůle pracovat pro perspektivní dobro obce. Je to konec konců vidět i na tom, že si vlastně mnozí politici neuvědomují, v jak vážné chvíli se ocitají a jaká odpovědnost na nich leží. Tady vzniká nový stát, který se musí nějak mezinárodně definovat, nějakou sítí smluv, zajistit svou bezpečnost, nalézt své geopolitické postavení a to je příliš vážná věc, než aby se sledovaly takové ty veskrze sobecké partikulární zájmy. Mně se zdá, že takový hlas je právě v této době po čertech zapotřebí.
5: Havlovo vystoupení komentuje publicista Jiří Ješ.
12: Sledoval jsem Václava Havla při té tiskové konferenci velmi pozorně a více než kdy jindy jsem si uvědomil, že obdiv, který vyvolává u nás i ve světě, má velmi reálné příčiny. Tento člověk dovede formulovat myšlenky s tak přesvědčivou precizností, že už to samo musí v době všeobecného zmatení myslí budit respekt. Uvážíme-li, že tohle v sobotu předváděl ex-katedra plných 90 minut, nelze jinak, než znova opakovat, jakou právě Václav Havel má cenu pro získávání a udržování mezinárodní prestiže čehokoliv, co on reprezentuje. Jenže bohužel Václav Havel v této chvíli nereprezentuje nic víc než sám sebe. Je to situace v mnohem nepříznivější než při jeho prvním televizním projevu v prosinci 1989, kdy před diváky předstoupil s odznakem Občanského fóra v Klopě. Tenkrát se ještě také velice zdráhal souhlasit se svou prezidentskou kandidaturou a kladl si dokonce určité podmínky, z nichž některé, jak se později ukázalo, nebyly příliš šťastné. Dnes zaplať Bůh Václav Havel o přijetí své kandidatury na úřad prezidenta českého státu nenechává nikoho na pochybách.
5: 24. a 25. října 1992 se v Míčovně Pražského hradu konala konference Idea české státnosti, pořádaná Občanským institutem. O dva dny dříve představil filozof a politik Daniel Kroupa v rozhovoru pro Československý rozhlas záměr této nesporně zásadní události.
13: Nejde o to, že by český stát vznikal teprve teďko. Samozřejmě všichni víme, že navazuje na tisíciletou tradici, ale při jeho obnově v historických hranicích je znovu čas vrátit se k těm tématům, které nám částečně připravili naši předkové svými diskuzemi o smyslu českých dějin, o smyslu historické existence našeho státu a podobně. A znovu se zeptat, které z těch argumentů, které již zazněly v minulosti, jsou pro nás dneska živé. Samozřejmě, že stát musí plnit své základní funkce, bezpečnost občanů, musí zajistit práva a svobody, ale zároveň od nich očekává jakousi loajalitu pro situace krize. A je to nejenom věc rozumu, ale do značné míry i citu. A myslím, že je užitečné, když se sejdou historikové, filozofové, teologové, právníci, politikové a položí na stůl argumenty pro i proti a mohou posoudit, které z těch argumentů ještě dnes dokáží oslovit lidi a které už jsou definitivně mrtvé a nic nám neříkají.
5: O chystané konferenci hovořil v Radioforu také politolog Pavel Tigrit. Odpovídal na otázku, jaké má jako čechoslovakista pocity, zahajuje-li takovouto konferenci.
14: No, odpovím takovým tím trochu kulatým slovem, mé pocity jsou smíšené. Což nic neříká, ale vypovídá o tom, že já jsem byl pozván a přijal jsem to zahájit spíš tak z důvodu technických. Nějak vždycky na mě padne taková ta karta. Takže poněvadž jsem teďka zase tady, tak jsem to přijal. Něco jsem si připravil, co k tomu chci říct, ale ptáte se správně. To není otázka, jestli jsem Čechoslovák víc nebo míň, nebo celý život, nebo tak. Je to otázka, že já se zatím nedovedu veselit z toho, že teda budeme menší, užší a jenom mohu doufat, že méně rozhádanější. A že prostě budou karty na stole a budeme vědět, kdo s kým má tu čest. Ale jinak je to tak, já jsem to přijal jako všichni asi, ale opravdu teda s vlajícím praporem tam nepojedu.
15: Kdybyste měl volit mezi projevem na rakví federace nebo uzrodu nového českého státu, jak byste si vybral?
5: To byla otázka, na kterou odpovídali účastníci konference Československému rozhlasu. Z řady zachycených příspěvků jsme vybrali několik důležitých ukázek. Jako první hovoří politolog Bohumil Doležal.
16: Já bohužel jako musím říct, že já necítím žádný velký smutek, tudíž bych asi žádný nekrok nepronášel. Mně to, co se děje, připadá jako nesmírně pozitivní. Zakládáme prostě jako český stát, to, o co jsme se pokoušeli v roce 1918, byl vlastně taky český stát, ani jsme si to nepřiznávali. Nevidím dojem k jakémukoliv smutku. A jak si ten společný stát Čechů, Slováků vlastně umřel už strašně dávno, umřel v roce 1938, čili my neslavíme teď nad čerstvou mrtvolou, ale nad mrtvolou, která tady už prostě leží 50 let, akorát jsme si toho nevšimli.
5: Konference se zúčastnil také matematik a v té době už bývalý ministr školství Petr Popěnka.
17: Co myslíte, by bylo dobré z tradic těch 74 let Československé republiky převzít do nového českého státu?
18: Ano, to je, myslím, věc, která nemá ve světě obdoby, a to je právě vztah českého národa k národu slovenskému. Není v historii světa druhý příklad, aby jeden silnější národ pozvedl na nohy už vlastně umírající národ slabší a jiný. Toto prostě nemá obdoby. A to je, myslím, jedna z nejhezčích věcí, kterou se může český stát vůbec vykázat.
5: Hovoří politolog Petr Pithart, v té době již bývalý předseda české vlády.
19: Já si tak úplně nejsem jist tím, že bychom se měli soustředit jenom na to, co bude. Já si myslím, že sebepoznání, které nemusí být věru sebebičováním a sebelítostí, musí být přítomno zrodu nového státu. My jsme 51 let, dneska to číslo vyslovil bývalý kancléř, já jsem si uvědomil, málo kdo to takto počítá, je to správné, je to od podzimu 38 do podzimu 89. 51 let jsme neměli možnost pěstovat takovou tu základní, já bych řekl, hygienicky nezbytnou sebereflexi, sebezpytování, kdo jsme, odkud a kam jdeme. Já si myslím, že to musí být přítomno u zrodu státu, ale na začátku bychom měli mít alespoň jakousi základní inventuru za sebou a měli bychom opravdu vědět v zásadě, kdo jsme, odkud a kam jdeme. No a pak samozřejmě mluvit o budoucnosti, ale přeskočit tu minulost nelze. Nebo se pustíme nějakou cestou a budeme za krátký čas litovat a divit se, kam jsme to vlastně šli.
17: Kdybyste měla vybrat jenom jeden jediný prvek, akcent, který by neměl ani v novém českém státě z těch 74 let Československé republiky chybět?
20: Já si myslím, že by to měly být tedy ty demokratické tradice, které pokládám za nesmírně důležité a které bychom si měli pěstovat, neměli bychom uhnout ani o kousíček, protože není možné ubrat kousíček svobody. Jakmile se ubere kousíček svobody, zničí se svoboda celá.
5: To byla advokátka a politička Dagmar Burešová, která po listopadu 1989 působila nejprve jako ministryně spravedlnosti a poté jako předsedkyně České národní rady. Poslední ukázka z konference Idea české státnosti byla vybrána z odpovědi novináře a politika Luboše Dobrovského, který po listopadu 89 působil jako ministr obrany.
21: Zároveň bychom měli respektovat onu československou vzájemnost, která se podle mého názoru a podle mé životní zkušenosti v zásadě osvědčila. To, co se neosvědčilo, bylo politické spojení těchto dvou v zásadě asi dost hluboce rozdílných entit. Ale jejich propojování v průběhu uplynulých 75 let já cítím jako obohacení obou národních kultur.
5: V naší závěrečné ukázce z 20. října 1992 si komentátor Ondřej Neff všímá jednoho politického návratu.
22: Návrat Miroslava Štěpána do řad komunistické strany je rozhodně událost, která svým významem přesahuje rámec uplynulého týdne. Příběh osobnosti někdejšího činovníka, mnohými považovaného za korunního prince, je vůbec svým způsobem příznačný pro vztah nové společnosti ke starému režimu. Štěpán šel do vězení a nikterak se netajil tím, že sám sebe považuje za obětního beránka. Skutečně z viditelných protagonistů režimu jako jediný byl souzen a odsouzen. Soud, mohu osobně potvrdit ze zkušenosti zpravodaje, probíhal v tradici tehdejší tajnovlády za přísného znemožnění demokratické kontroly tiskem pod záminkou jakýchsi služebních tajemství. Štěpán tehdy považoval sám sebe za truchlivou figuru, za živoucí obětinu a byl dokonce udiven otázkou, jakou si představuje pro sebe politickou budoucnost. A poznámku, že u nás je kriminál vítaným kvalifikačním předpokladem i pro nejvyšší funkci, bral jako vtip. Dnes je tu tak říkajíc mezi námi znovu jako politický činitel. Situace ani tentokrát nepozbývá komičnosti. Co jiného než úsměv vyloudí na líci slova šéfa komunistů Jiřího Svobody o tom, že je bezmocný, že se Štěpánovým členstvím ve straně nesouhlasí a že s ním nesouhlasí ani převážná většina ústředního výboru. Výboru té strany, která vyhazovala ze svých řad lidi po statisících a dokonce pověsila na šibenici vlastního generálního tajemníka. Nynější stanovy strany jsou prý mimořádně demokratické a ani pan Svoboda pana Štěpána podle nich vyhodit či nepřijmout nemůže. Budiž je tomu zřejmě tak. O čem tedy svědčí nové Štěpánovo členství ve staré straně nepříliš nově ustrojené? Přinejmenším o existenci různých vrstev uvnitř strany. Podobně jako za první republiky, kdy tato strana fungovala jako Stalinova agentura, i tenkrát měla své struktury oficiální, neoficiální a zcela tajné. Nelze pochybovat, že i dnes jedná podobně. Cíl je jasný, obnovení toho, co bylo dějinami zdiskreditováno a zavrženo. Plán, jak cíle dosáhnout, můžeme odhadovat podle skutků, využít jakékoliv příležitosti k podporování rozvratu a znemožňování normálních styků s civilizovaným světem. To vše v rámci civilizovaného parlamentního systému, který komunisté zničili všude, kde přišli k moci. Znamená návrat Štěpána do strany odhalení doposud málo viditelné vrstvy aktivit. Samotnému Jiřímu Svobodovi a jeho spolupracovníkům je možná Štěpánův návrat opravdu nepříjemný. Jistě povede k radikalizaci doposud skromně se chovajících kruhů, která by jeho samotného mohla zle postihnout. A hrozí nebezpečí, stále ještě z hlediska pana Svobody, že si veřejnost uvědomí prapodstatu věci, že totiž komunistická strana je zakrvácená zbraň, která sice je momentálně neškodná a nemůže nikomu obližovat, ale že ostří i hrot tohoto katovského meče jsou stále ke zlu připraveny.
5: V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad U zrodu či u pohřbu, věnovaný říjnu 1992. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
3: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
0: Zásadní politickou silou počátku 90. let se u nás stalo Občanské fórum. A co se dělo, když v únoru 91 zaniklo? Připomene to Lenka Kopecká.
3: Devadesátkové léto na Plusu.
1: Dobrý večer, na stanici Praha vysíláme rozhlasové noviny. Z jejich obsahu vybíráme. Hlavní událostí dne u nás doma je druhý sněm Občanského fóra v Praze.
2: Celorepublikový sněm Občanského fóra rozhodl dnes o přeměně tohoto hnutí v politickou stranu.
23: Program této strany myslím, že nemůžeme vymezit jednoslovným názvem. Ty stále naše debaty, jestli to bude strana extrémně pravicová, pravicová, vpravo od středu, nelevicová, či jakákoliv jiná, je vždycky zkratka, je to vždycky nálepka a proto tento program musí být nedvojsmyslný, musí být jasný, musí umožnit každému, aby se s ním buď identifikoval, či neidentifikoval.
1: V únoru 1991 na zámku v Lánech bylo definitivně rozhodnuto o rozpadu Občanského fóra. Nepomohla ani černošická výzva, takzvaná únorová podpisová akce. Republikový sněm 23. února 1991 dělí Občanské fórum na Občanskou demokratickou stranu ministra financí Václava Klause a Občanské hnutí ministra zahraničí Jiřího Dienstbiera. Co bylo slabinou Občanského fóra? Proč se rozpadlo? Na tuto a další otázky odpovídá doktor Jiří Suk z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.
24: To Občanské fórum vzniklo jako celonárodní hnutí, které prostě porazilo komunistický režim. Jo. K tomu Občanskému fóru se přidávali lidi ve fabrikách, přidávali se lidi v různých organizacích, na pracovištích a vytvořila se mohutná struktura. té první fázi to Občanské fórum bylo velmi silné a pak samozřejmě tato síla, tato jako výhoda se potom od ledna roku 90 začala měnit v nevýhodu. Takový mohutný kolos, jako bylo Občanské fórum, vlastně nemohl fungovat na nějakých principech demokratických. A tomu také ze spoda, z těch nižších složek Občanského fóra, kdy se vlastně začaly profilovat politicky, tak tomu bylo také vytýkáno, tomu vedení toho Občanského fóra, že je nedemokratické, že neřeší politické priority, které vlastně ty lidi v dole, ty Občanská fóra dole vnímají jako absolutní, to znamená vyrovnávání se s komunistickými bratrstvy a tak dále. Takže to byly tlaky, které vlastně sílily směrem k tomu vedení, které vlastně rozbíjely to hnutí už od ledna roku 90.
1: Ano, vy jste se dostal k tomu roku 90, v roce 91, co zapříčinilo zánik toho Občanského fóra? Byla to právě uvnitř ta revoluce?
24: Do těch červnových parlamentních voleb Občanské fórum ještě vydrželo, protože vlastně jeho cílem bylo vyhrát ty volby a to byl vlastně plebiscit, co tomu říkalo, že jestli vyhrají komunisti staré struktury nebo jestli vyhrají ty nové síly, takže Občanské fórum, přestože jim zmítali tyhle ty vnitřní spory už před těma volbama, tak vydrželo, do těch voleb zvítězilo velmi výrazným způsobem, ale právě to, že mělo v parlamentu v podstatě dostalo 50% ve volbách a v parlamentu mělo obrovské zastoupení a tam se na těch agendách, jako byla prostě zákaz komunistické strany, STB, ekonomická reforma, jak bude rychlá, jestli bude pomalá, jestli bude graduální, nebo jestli bude šoková a tak dále, tak na těchto těch tématech se začal štěpit ten monolit toho Občanského fóra. Ty volby v říjnu 90 vyhrál Václav Klaus jako představitel té šokové radikální ekonomické reformy.
1: Myslíte si, že to byl správný krok, když to zhodnotíte teď po 30 letech?
24: Byla to nutnost, to Občanské fórum nemohlo vydržet v téhleté pozici. Ono mělo třeba v sobě politické subjekty, které vlastně se jakoby drali o nějaký ten podíl na těch kandidátkách a tak dále. Takže to byl jeden z faktorů. Pak tam byly to vedení toho Občanského fóra proti těm místním složkám. Jo? Takže tam bylo několik linií pnutí v tom Občanském fóru a v podstatě nebylo možné, aby se nerozpadlo. No, nemohlo prostě vydržet, plnilo v podstatě svůj úkol, takový ten základní úkol v tom, že se tady nastavily ty liberální hodnoty.
1: Občanské fórum bylo na tu dobu aktuální, splnilo určitou ideu, určité poslání mělo a dnes by asi neobstálo.
24: Ano, Občanské fórum v dnešních podmínkách by obstálo zase v nějaké krizi politické, společenské, nevím jaké ekonomické. Dneska vidíme takové pokusy, že Milion chvílek pro demokracii, který měl velmi našlápnuto k tomu být něčím podobným, také se tím Občanským fórem trochu inspiroval. Tam jsou vidět limity takového jako občanského hnutí masového, které samozřejmě, když se chce adaptovat politicky, tak to je už jiná parketa a jiný způsob činnosti a práce.
3: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus.
4: Dobré ráno, bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Spojené státy zrušily sankce proti irácké letecké společnosti. Liberecký kraj začal s přípravami zapsání hotelu a vysílače ještě na seznam UNESCO. A ve většině meteorologických stanic v Česku ve středu padl teplotní rekord pro 5. srpen. Zprávy a Martin Matějka. Studentského Oscara v kategorii experimentální film získal český snímek a folklor režisérky Viktorie Štěpánové. Oznámila to Americká akademie filmového umění a věd, která prestižní filmové ceny uděluje. Experimentální video esej zkoumá, jak se český folklor proměňuje v éře sociálních sítí. Ve světové premiéře ji uvedl Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Absolventský snímek FAMU se tím kvalifikoval i na 99. ročník Oscarů v kategorii krátký film. Co to přesně profil znamená, popisuje jeho distributorka Alexandra Hroncová.
6: Film postupuje mezi těch, je to vždycky jenom pár, několik, řekněme jako třeba 2-3 desítky nejlepších filmů z celého světa. A znamená to, že film budou dále hodnotit akademici americké akademie.
4: Jestli se folklor dostane do širší dominace 99. ročníku Oscarů, bude jasné na začátku prosince. Spojené státy zrušily protiteroristické sankce, které v roce 2024 uvalily na iráckou leteckou společnost Fly Baghdad kvůli vazbám na Irán. Oznámilo to americké ministerstvo financí s tím, že irácká firma změnila své chování. Podle Spojených států měla aerolinka dřív vazby na jednotky kuce iránských revolučních gard. Ministerstvo dodalo, že krok neznamená změnu americké politiky vůči iránské vládě nebo revolučním gardám a že sankce můžou Spojené státy kdykoliv obnovit.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Liberecký kraj začal pracovat na zapsání hotelu a vysílače Ještěd na seznam světového dědictví UNESCO. Aktuálně chce požádat Ministerstvo kultury o předběžné posouzení. To by mělo ukázat, jestli je projekt dobře připravený a má šanci uspět v mezinárodním hodnocení. A podklady pro zápis na seznam bude připravovat nově vzniklá pracovní skupina, říká hejtmanova náměstkyně Květa Vinklátová ze starostů pro Liberecký kraj.
7: V širším týmu budou jak kolegové z investic, tak z rezortu kultury. Budeme tam mít zástupce Ministerstva kultury a samozřejmě Národního památkového ústavu. Musíme podle té metodiky mít site manažera. V tuto chvíli uvažujeme, že to bude ředitel Severočeského muzea Jiří Křížek.
4: Zápisem Ještědu na seznam UNESCO chce Liberecký kraj zajistit jeho trvalou ochranu. Podle Vinklátové může proces trvat několik let. Teplotní rekord pro středu překonala většina dlouhodobě měřících stanic v Česku, přesněji 156 z více než 170. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku. Tam teploměr ukázal rovných 41 stupňů Celsia, což je zároveň nový rekord pro Moravu a Slezsko. Na všech ostatních stanicích zůstaly odpolední teploty pod hranicí 40 stupňů. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště na 2. kilometru je omezení a menší kolona asi na 5 minut a na D11 z Prahy do Hradce Králové dejte pozor u sjezdu na Sadskou na 24. a 5. kilometru je zúžení. Dobře dojeďte. Dnes bude v Čechách oblačno až zataženo a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů. Tolik zprávy. Teď je na řadě repríza středečního pořadu Interview Plus.
8: Skoro 100 000 lidí ztratilo nárok na podporu při přechodu na superdávku. V plném rozsahu platí od začátku srpna pro nové i stávající žadatele. Jsou aktuální parametry nastaveny až moc přísně, ohrožují určité skupiny obyvatel. Otevře se jim znovu cesta k podpoře se změnami platnými od podzimu. O tom bude dnešní Interview Plus. U jeho poslechu vás vítá Pavlína Nečásková.
3: Interview Plus.
8: A naším dnešním hostem je Mikuláš Opletal z Platformy pro sociální bydlení. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Na superdávku dosáhlo z 333 tisíců domácností jenom 72%. O čem to vypovídá?
9: Vypovídá to především o změně vlastně, o změně parametrů té nové dávky. Ono vlastně celkově, co se děje, je, že vlastně se trochu jako osekaly ty okrajové hodnoty, to znamená vlastně, že lidé, kteří měli nárok třeba v předchozí dávce jenom těsně, nebo měli nárok vlastně třeba jenom na jednu část vlastně jakoby té dávky, tak jim třeba ta nová dávka jako nebyla přiznána. Obecně je to nějakým jako zpřísněním. Zároveň, co bych zmínil, je, že vlastně naopak dávka byla připsána podobnému množství takzvaných novožadatelů, to znamená lidem, kteří vlastně předtím žádné dávky nečerpali a nyní se superdávkou začnou. To znamená, že vlastně ten počet domácností, které čerpají nějakou jako dávkovou podporu, se bude zhruba držet pořád zhruba kolem těch jako 300 tisíc domácností. Zároveň to určitě jako ty domácnosti, které ten nárok ztratily, tak často můžou být stále ohrožené. To je vlastně způsobeno tím, že se měnilo s takzvanými normativními částkami. Normativní nájemné vlastně určuje, kolik ta domácnost může platit, aby jí stát ještě jako podpořil, nebo jaké jsou ty stropy. To se pak porovnává s příjmem dané domácnosti a podle toho se vlastně vyhodnocuje, jestli ta domácnost tedy může být dávkově podpořena, nebo jestli je na to příliš bohatá. A vlastně tím, že nové dávky jsou obecně přísnější, je to nějaká jako zkratka, ale dá se říct, že jsou přísnější, tak zkrátka řadě domácností ten přístup k dávce zamezili. To je jedna část této odmítnutí. Druhá část toho odmítnutí je, že někteří žadatelé třeba nebyli schopni projít vlastně tím jako systémem z nějakého, řekněme, administrativního hlediska, že třeba nedodali veškeré podklady a tak podobně.
10: Tak my to všechno podrobně, samozřejmě ty parametry, rozebereme. Ti žadatelé si mohli udělat předběžné propočty dle různých kalkulaček, ať už od státních úřadů nebo třeba od neziskových organizací, aby zjistili, zda na superdávku můžou mít nárok. Myslíte si, že těch necelých 100 000 lidí nevědělo, že tím systémem propadne?
9: Já nevím, kolik z těch 100 000 vlastně mělo třeba ten nárok, jenom nedodalo veškeré jako podklady a třeba kdyby je dodali, tak by tu dávku jako získali, a kteří tady opravdu vlastně ten nárok neměli. My vlastně jsme my společně s Centrem pro společenské otázky SPOT, tak jsme vlastně vytvořili jednu z těch využívaných kalkulaček, což bylo vlastně jako odpovědí na to, že dlouho chyběla jakákoliv jako oficiální, a tam víme,

0: nárok, tak si nežádají. Bývalo to vlastně i tak, že dokonce pouze pětina domácností, které byly eligible, jakože by měly nárok na tu dávku, si o tu dávku žádali. To znamená, dokážu si velmi živě představit, že domácnosti vlastně o nějaké jako kalkulačce vůbec nevěděli, protože zkrátka u nás není standardem, že by se vlastně sociální dávky brali jako nějakou běžnou součástí života třeba střední nebo nižší střední třídy. Pořád se na to nahlíží, pořád, že je to něco okrajového, třeba pro lidi, co vůbec nepracují a podobně.
1: Tak a mezi těmi lidmi, kteří říkáte, že vlastně mají nárok, ale nežádají, možná nemají dostatečné informace, jsou mezi nimi lidé, kteří se i dnes stále stydí si požádat o dávku?
0: Určitě to bude faktor. Vlastně část toho je nějaká neinformovanost, to znamená, že vůbec nevědí, že by mohli mít nárok, ale část toho je, že by třeba i mohli mít nárok, ale třeba vnímají to jako nějaké stigma. Tohle se typicky spojuje vlastně se seniorskou populací, kde vlastně se hodně řešilo, že seniori, seniorky nechtějí docházet na úřady práce, protože to prostě vnímají jako, že by v tu chvíli byla nějaká zátěž, nebo že to je třeba přesně pro lidi, kteří jsou jako nezaměstnaní nebo tak, a že to té jejich situaci vlastně neodpovídá, a nechodili tam ani ve chvíli, kdy určitě byli jako velmi zranitelní a kdy jim jako nezbývalo na život téměř nic. Tam byla nějaká jako naděje, že ve chvíli, kdy se ta dávka zdigitalizuje a vlastně začne to být jednodušší, protože to je jako opravdu jedním z plusů je, že to požádání o tu žádost je nyní jednodušší, tak, že vlastně přesně tyhle ty typy domácností si o tu podporu žádat budou.
1: Je to tedy jednodušší jedním z hlavních důvodů, proč tedy vytvořit superdávku a sloučit ty čtyři možné různé položky, na které se jednotlivě žádalo o dávky, bylo tedy zjednodušení. To splnilo účel?
0: Určitě je to jednodušší pro nějakého, řekněme, průměrného žadatele. Já jsem vlastně těch žádostí vyplňoval celou řadu jako sociální pracovník. Jsem hodně vyplňoval ty staré dávky a ty byly opravdu jako nesmírně složité, že se vlastně vyplňovalo obrovské množství formulářů. Teď je to z mého pohledu určitě jednodušší pro žadatele. Jsou tam ale věci, které jsou víc matoucí. To znamená například, že není, že třeba úřad práce neposílá vlastně strukturu toho výpočtu, jakým způsobem třeba stanovil tu výši té dávky, a celkově je o dost těžší, proto na to vlastně pak vznikaly i nějaké kalkulačky. Si jako spočítat, řekněme, na koleni, jak by ty dávky zhruba měly vycházet, protože ty vlastně rovnice zatím jsou teď jako velmi složité a vlastně po té novele se ještě zesložiťují. Takže požádat se by mělo být jednodušší určitě, ale některé ty věci, jako třeba výše té dávky a tak jsou podle mě zmatečnější než předtím.
1: Dá se nějakým způsobem definovat, kdo jsou ti lidé, kteří tím systémem propadli a na dávku nedosáhli, jaká skupina je vlastně nejzranitelnější v těchto parametrech?
0: No tak my obecně víme, kdo jsou takový v úvozovkách poražení té dávkové reformy. Jo, to znamená domácnosti, vlastně typové domácnosti, které kvůli tomu, jak je ten výpočet konstruován, tak vlastně na tu novou dávku trpí. Jestli jsou to ty stejné domácnosti, které třeba vůbec tu dávku nedostaly, to vám na jistotu neřeknu, protože tam jsem říkal, tam těch faktorů může být víc, ale obecně můžeme říct, že malé domácnosti v tržních podmínkách větších měst jsou vlastně těmi jako největšími poraženými té reformy. Typicky to můžou být samoživitelky, třeba s jedním, se dvěma dětmi, můžou to být právě seniori, seniorky, anebo právě třeba i lidé třeba, co nějaký čas byli na ulici, teď získali bydlení, a nebo celkově vlastně všichni jako samostatně žijící lidé. Jak jsem říkal, platí to především ve městech, které mají tu vlastně vyšší hladinu komerčního nájmu. To znamená třeba Praha, Brno, ale i vlastně většina krajských měst.
1: My se k tomu bydlení určitě hned dostaneme. Ještě předtím, ono, já vím, že to nejde tak jednoduše říct, ale jsou tam určité parametry. Jak vlastně stát definuje chudobu? Co člověk musí mít nebo naopak nemít, aby tedy byl už tím, komu stát začne pomáhat?
0: Tak tam se vlastně měří poměr mezi příjmy a výdaji na bydlení. Bývalo to tak, že ta hranice bývala, že když člověk platí více než třetinu svých příjmů za bydlení, tak by měl mít nárok na nějakou jako státní podporu. To zároveň, a to je asi legitimní říct, bylo už troš,

0: trošku zastaralé, protože stanovovalo se to zhruba v 90. letech, kdy ty poměry těch vlastně jakoby nákladů a výdajů českých domácností byly zkrátka jiné, aby do ní tak drahé nebylo. Takže teď je to nastavené na zhruba 40%, to znamená vlastně jakoby přes tuto hranici, když domácnost vlastně platí více, než vlastně toto procento svých příjmů za bydlení a bydlením se bere i součet třeba s energiemi, tak by měl mít nárok na podporu. Což je vlastně vzhledem k tomu, že se nacházíme v poměrně rozsáhlé krizi bydlení, obrovské množství domácností. Opravdu to, že se bavíme o tom, že stovky tisíc domácností jsou v tuhle chvíli vlastně čerpají tu podporu a mnoho dalších domácností by si o tu podporu čerpat mohlo, opravdu znamená, že v tuhle chvíli jsou ty ceny bydlení zásadně vychýlené a vlastně dávky jsou na to takovou jako záplatou. Jo, že vlastně než se vlastně implementuje nějaké systémové řešení, aby ty ceny bydlení šly dolů, nebo aspoň poměrově dolů vůči příjmům, tak vlastně dávková politika je takovou záplatou, aby domácnosti o to bydlení nepřicházely.
1: Hostem Interview Plus je Mikuláš Opletal z Platformy pro sociální bydlení.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Když se veřejnost za předešlé vlády seznamovala vůbec s tím konceptem superdávky, tak nejčastěji kritizovanou položkou byl majetkový test. Jak se osvědčil?
0: Tak tohle je zrovna kategorie, ve které já nebudu úplně dobře vědět, kolik těch domácností třeba jako vyřadil nebo kolik je odradil.
1: No a co říkáte na to jeho nastavení?
0: Jo, my jsme zrovna to nastavení toho majetkového testu nějak zásadně nekritizovali. Já vím, že se tam určitě kritizovalo přesně to, že stát bude až příliš lidem koukat do kuchyně takzvaně a že vlastně se toho bude muset jako hodně dokládat. Zároveň stali na typicky na domácnosti, které ty majetky jako nemají. A my jako platforma se zaměřujeme skutečně na ty jako nejzranitelnější domácnosti, u kterých majetkový test opravdu není problém, protože nemají ty vlastně požadované majetky ani zdaleka. A to, že vlastně ten způsob, jak jim byl nastaven, že by domácnosti neměly mít více než jednu nemovitost určenou k bydlení, nebo že by neměly mít nějaké větší množství majetků, v něčem může dávat smysl. Můžeme samozřejmě řešit, jestli by to mělo být plus 50 tisíc nebo minus 50 tisíc tam, ale to, že by nějaký majetkový test měl existovat, to obecně dává smysl, protože jako příjmy se dají vlastně zkreslovat dočasně lépe než majetky a nějaké kritérium by to určitě být mělo. Ty konkrétní parametry, my osobně jsme je nějak zásadně nekritizovali, mně přišly veskrze vlastně rozumně nastavené, zároveň to může způsobovat přesně třeba to, že některé zranitelné domácnosti, nebo některé, řekněme, ohrožené domácnosti, ať nemíchám nějaké jako názvosloví, tak si třeba nebudou žádat, protože je odradí přesně nějaká ta představa, že někdo bude příliš sondovat, jestli na tom nejsou příliš dobře, i když na tom fakticky dobře nejsou. Jo, a myslím si, že obecně vlastně státní politika by měla směřovat k tomu, aby si lidé o dávky žádali, protože vlastně to, co tady zásadně řešíme, je, že je tady mnoho domácností v zásadní chudobě, které si nežádají o státní podporu, protože je kolem toho budované stigma.
1: No, na podzim má ta superdávka projít ještě další revizí. Já bych chtěla zůstat ještě přímo u toho bydlení, protože v těch dosavadních parametrech se rozlišují náklady dle tří kritérií. Vy už jste něco trošku zmiňoval. Je to buď Praha a Brno, nebo obce s více než 70 tisíci obyvateli a obce s méně než 70 tisíci obyvateli. Proč se podle vás tento systém neosvědčil?
0: No tak protože neodpovídá tomu, kolik tam lidé reálně platí. To je vlastně bod, který jsme naopak my vlastně kritizovali nejvíc, že vlastně tím, že existovaly v tuhle chvíli, už se dá říct, spíš existovaly, pouze tři kategorie znamenalo zásadní zkreslení, protože ono není možné říct třeba na úrovni těch krajských měst, že by lidé v Ústí nad Labem, Pardubicích a Hradci Králové platili stejné částky na bydlení. Přestože jsou to vlastně podobně velká města, to znamená vyhodnocovaly se podle stejné podle podobné stejné kategorie, tak vlastně ty částky těch nájmů byly zásadně rozdílné. To samé platilo třeba i pro Prahu a Brno a vlastně, kde jsou ty částky taky velmi rozdílné, podle cen na bydlení. A vlastně v těch menších obcích to naopak způsobovalo, že třeba menší obce blízko velkých měst, to znamená, kde už jsou často ty ceny podobné, tak měly velmi, velmi nízké normativy na bydlení, přestože jsou u nás, že třeba kolem Prahy jsou vlastně menší obce, které jsou podobně drahé, někdy i dražší než Praha.
1: No, nově by to tedy od října mělo být dle okresů rozdělené. To je podle vás už tedy lépe vypovídající o tamní situaci?
0: Ta myšlenka je rozumná. Obecně ta myšlenka nějakého jako většího dělení podle regionů nebo podle okresů dává smysl, protože přesně ty rozdíly ceny bydlení u nás nejsou stanovovány velikostí obce, takže dává smysl se na to zaměřovat takhle. Zároveň vlastně to, jakým způsobem je konstruován ten normativ v těch jednotlivých okresech, může opět vlastně vést nějakému jako zásadnímu zkreslení toho, kolik tam ty lidi reálně platí. Já to zkusím možná vysvětlit, jakým způsobem se ten normativ konstruuje. Snad to bude pochopitelné. Ono se vlastně berou vlastně ceny za bydlení domácností, které v tom daném okrese čerpají dávky. A podle toho se vlastně průměruje, kolik by se tam tedy mělo platit. Což znamená, kdybych to dal na nějakém velmi hrubém příkladu, podívá se, když se tam na tři domácnosti, jedna platí 5 000, druhá 10 000, třetí 15 000, oni řeknou, dobře, tak průměrujeme to na těch 10 000 a za tolik by tam lidé měli bydlet. To je bohužel zásadně neodpovídající.
1: Vás zastavím, ale právě nenahrává toto obchodu s chudobou, kdy v některých případech třeba právě vlastníci bytu nastavují výši nájemného dle výše dávek?
0: No, my nemáme, to je spíš takové jako alegorické, my vlastně nevíme, jestli se toto skutečně děje. Určitě víme, že do nějaké míry dávková politika pomáhá šroubovat ceny bydlení nahoru, protože přesně to znamená, že vlastně majitelé získají vlastně nájemníka, i když nastaví cenu velmi vysoko, protože to vlastně jako doplňuje dávková politika. Zároveň dávková politika je teď v tuhle chvíli jako jediné, co opravdu pomáhá stovkám tisíc domácností si to bydlení udržet. Takže co může pomáhat obchodu s chudobou, je přesně tady to nějaké jako zkreslení normativu, když se to bere vlastně v těch jednotlivých okresech, tak v těch okresech některých se posílají třeba, tam se posílají třeba jenom jako desítky nebo stovky, nebo spíše stovky vlastně dávek těm domácnostem. A ono to pak může přesně vést tomu, že se tam zásadně vychýlí, kolik se tam reálně platí, protože když tam třeba hodně obecních bytů, tak tam vlastně nebude, tak se tam posílají dávky do obecních bytů, které jsou třeba levnější, ale ty lidé, kteří tam budou bydlet na trhu, tak vlastně ten nastavený normativ absolutně nemusí odpovídat tomu, za kolik oni reálně bydlí. A to je vlastně i ten důvod, proč se řadě domácností ty příjmy propaduje skrz tu dávku. Protože se nevychází z tržního nájemného, ale vlastně z nějakého jako placeného nájemného, které třeba takhle zkreslují ty obecní byty.
1: No, rozumím tomu, že to aktuální nastavení s tím nesouhlasí. Protože říkáte, že je zkreslující, to novější podle okresu považujete za rozumné, ale taky ne úplně vypovídající. Tak dle jakých kritérií by to podle vás mělo určovat?
0: No, já možná jen doplním, ono je vlastně taktéž zkreslující přesně z toho stejného důvodu, že se vlastně používá stejný způsob stanovování těch normativů, že se nebere podle vlastně tržních cen, ale že se to vlastně bere podle těch jako vyplácených dávek, což je prostě jako nepřesné. To, co by se mělo dít a co by určitě pomohlo, by bylo nějaké jako zachytávání cen na trhu. To se dá buď dělat přes cenové mapy Ministerstva financí, které vlastně kvartálně sleduje, kolik vlastně, jaké je nájemné vlastně v daných okresech, a to by se určitě dalo nějak faktorovat. Neříkám nutně dělat to celé podle cenových map, nebo jako za nás by to dávalo smysl, ale politicky je to v tuhle chvíli asi nereálné, ale nějakým způsobem vlastně faktorovat a započítávat to, kolik se tam reálně platí. Protože abych to ještě podpořil, tam je fakt zásadní zmínit, že typicky jsou zranitelné ty domácnosti, nebo ohrožené jsou ty domácnosti, které vlastně buď nemají to štěstí, aby získali vlastně obecní byt, nebo nemají žádný sociální kapitál nebo nějakého známého, co by jim dal byt za levno. A to jsou domácnosti, které musíme podporovat, které platí ten plný tržní nájem. Takže vlastně ty normativy by více měly odpovídat tomu tržnímu nájmu, který tam skutečně platí u těch vlastně domácností, které nemají žádnou vlastně výhodu.
1: Mimochodem, jak se pronajímatelé staví k lidem závislým na dávkách dnes už mnohdy? Chtějí skutečně podrobné informace o těch, kteří by se mohli dostat do jejich pronájmu. Představuje třeba to, že pobírají superdávku pro ně alespoň nějakou garanci?
0: No naopak to často, naopak to někdy představuje bariéru, protože vlastně zvlášť novožadatelé si musí vlastně požádat o tu dávku. To vyřízení té dávky dřív trvalo a teď vlastně při tom vlastně novém systému tak též mohlo trvat řadu měsíců, než vůbec viděli vlastně první složenku, když to tak řeknu. A samozřejmě na majitele toho bytu to pak vlastně vyvíjel nějaký nárok, ať tedy počkají a že tedy ty svoje peníze dostanou později, a s čímž pochopitelně řada z nich nebyla spokojená. Takže určitě to představovalo nějakou bariéru pro vstup do toho bydlení, pokud ta domácnost neměla hotovost, nebo neměla vlastní příjem, aby to bydlení zaplatila a musela čekat na ty dávky. Ale jinak jako obecně si myslím, že tím, že jsou to vlastně už stovky tisíc domácností, které takhle nějakou podporu čerpají, tak si myslím, že je to relativně normalizované i v tom vlastně českém nájemním prostředí, že se už jako, že spousta majitelů už s tím počítá, že tam třeba nějaká dávková podpora do té domácnosti půjde. Často o tom ani nutně nevědí, protože přesně ta domácnost, ten nájemník, řekněme, nemusí nutně informovat majitele o tom, že tuhle tu podporu pobírá.
1: Já už jsem zmiňovala tedy, že ten systém se má mírně upravovat s touto současnou vládou. Ty změny mají mimo jiného třeba navýšit také životní minimum, přilepšit samoživitelům s dítětem do 15 let. Teď je to pouze do 7 let dítěte. Může to nějak výrazně změnit počty těch lidí, kteří ve finále superdávku dostanou? Rozšíří se to o ty lidi, kteří třeba teď tím systémem propadli?
0: No, každá změna normativů tak představuje samozřejmě změnu té cílové skupiny. Když se někde upraví normativy, tak to může znamenat, že noví lidé vlastně, kteří by předtím neměli nárok, tak ten nárok jako budou mít. Naopak vlastně přesně v řadě okresů se ty normativy výsledku budou snižovat. Jo? Například třeba v Brně ty normativy můžou jít zase poměrně výrazně dolů. To znamená, že vlastně i pro ty naopak, že naopak někteří stávající žadatelé by z toho systému mohli vypadnout. Co se té změny u těch samoživitelek týče, tak myslíme si, že to nebude nutně znamenat jako nové žadatelky, ale spíše ty jako současné žadatelky, které třeba nedostávají od státu mnoho peněz, tak teď dostanou víc. Jo, to znamená, je to nějaká vlastně jako podpora často domácností, které už jsou v tom systému, ten systém je nepodporuje příliš, protože ono někdy můžete dostat dávku třeba i fakt ve výši jako stovek korun, jo, že to prostě není, že to není žádná jako zásadní částka, tak tyhle ty částky můžou být navýšeny a může to být nějaká jako systémová podpora. Jestli to přinese to, že by se zvýšilo množství žadatelů nebo příjemců v tom systému, to opravdu nevím, na to je brzo odhadovat.
1: No, zaměřila se podle vás současná vláda na ty nejpalčivější místa, nebo by měla podle vás zrevidovat ještě další parametry superdávky?
0: Ta podpora těch samoživitelek je určitě dobrý krok. To, jak jsem zmiňoval i na začátku rozhovoru, tak vlastně to, že ty malé domácnosti, do čeho často spadají samoživitelky, opravdu v té nové dávce nevycházely dobře, takže nějaká cílená podpora této skupiny dává smysl. To jestli ty okresy jsou opravdu, tam se nedá v krátké odpovědi říct, jestli to pomůže nebo uškodí, protože jak kde je ve skutečnosti ta odpověď. Zároveň, co se tam co se tam přehlíží, a to se přehlíží v dávkách stabilně a dlouhodobě, je právě třeba situace lidí v exekucích a insolvencích, což které vlastně dávky vůbec nereflektují. To znamená, dávky vůbec přehlížejí, že oni mají nějaké srážky na splácení dluhu a kvůli tomu velmi podstřelují vlastně tu částku, kterou jim přiznávají. A to často způsobuje, že se domácnosti vlastně v insolvencích nebo v exekucích dostávají hluboko pod životní minimum v té finální části, kterou hospodaří. A nám vlastně vychází opakovaně jak z příkladu z praxe, tak vlastně i v nějakých modelech, že se domácnosti můžou dostávat i pod existenční minimum. Takže to je třeba fakt zásadní díra, která byla i ve starých dávkách, to není novinka superdávky, ale tím, jak se celkově snížily ty vlastně vyplácené částky, tak až teď nám vlastně způsobuje opravdu jako extrémní situace. A to je něco, na co by se určitě vláda zaměřit měla a neudělala to zatím.
1: A dostává se v tuto chvíli lidem v nouzi od státu, tedy spolu se změnou systému, nějaké intenzivnější pomoci při hledání práce, při hledání bydlení, než tomu bylo doposud?
0: Já myslím, že zatím je na to brzo tohleto hodnotit, protože vlastně i ta strategie úřadu práce trochu byla, že oni se musí poradit s těmi stovkami tisíc žádostí vlastně z toho převodu té staré dávky na tu novou. Následně se od toho úřad práce slibuje, že tím, že teď vlastně už jsou všechny dávky v tom novém systému, nějaká jich jako údržba by snad neměla být tak náročná kvůli tomu, že se přesně vlastně zcukly ty vlastně dávky do jedné, že celé to prostředí jako digitalizované, takže by to snad nemělo zabírat vlastně tolik prostoru a že by tím pádem vlastně pracovníci a pracovnice měli mít prostor dělat tu jako individualizovanou podporu. Je brzo na to hodnotit, jestli to funguje, jestli to bude fungovat nebo ne, protože teď se to teprve jako bude vlastně rozjíždět, nebo teď už se to jako rozjíždí, ale určitě z toho zatím nejsou žádné zásadní výsledky. Tohle bohužel historicky to příliš nefungovalo. Jo, ta individuální podpora na úřadech práce tak často spíš vlastně způsobovala nějaký jako větší pocit vlastně kontroly třeba u klientek jako v sociální nouzi a vlastně vnímali jsme z pozice sociálních služeb, že tu podporu vlastně lépe poskytují vlastně sociální služby a ty úřady práce byly často takové spíš jako řekněme silové a autoritativní a vlastně tu pomoc moc nenabízeli, ale budu nejšťastnější, když se to změní samozřejmě a když to bude fungovat lépe.
1: Hostem dnešního Interview Plus byl Mikuláš Opletal z Platformy pro sociální bydlení. Děkujeme za váš čas.
0: Hezký den, mějte se dobře.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
3: Dobré ráno, bylo 6:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb. Z vyjádření členů rady vyplývá, že by sazba mohla zůstat na úrovni 3,75%. Hlavní obavou centrálních bankéřů je možné zrychlení růstu cen. Česká národní banka naposledy upravila měnovou politiku v červnu, kdy poprvé po 4 letech zvedla základní úrokovou sazbu, a to o 0,25%. Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku, na kterou má zatím nárok přes 304 tisíc žadatelů. Většina z nich už pobírala některou z podpor, které nová dávka sloučila. Kvůli přísnějším podmínkám ale zhruba polovině dosavadních příjemců dávek podpora klesla o nejméně 500 korun. Změny výrazně zasáhly některé důchodce a podle organizace Charita Česká republika taky část matek samoživitelek. Ministerstvo práce proto od října podmínky superdávky upraví. Soud v německém Mnichově dnes rozhodne o trestu pro muže afgánského původu, který loni v únoru úmyslně najel autem do odborářské demonstrace. Útok nepřežila žena a její 2letá dcera. Zraněných bylo více než 40. Muž žije v Německu od roku 2016, nezískal tam ale azyl. A podle obžaloby měl jeho útok nábožensko-politický motiv. Státní zastupitelství pro něj navrhuje doživotní trest. Podle obhajoby ale útočník trpí schizofrenií, navrhuje proto 15-letý trest a umístění na psychiatrickou kliniku. V Římě končí další kolo mírových rozhovorů mezi Izraelem a Libanonem. Jednání, která zprostředkávají Spojené státy, mají určit podmínky pro odzbrojení militantního hnutí Hizballáh a stažení izraelských sil z okupovaných částí jižního Libanonu. Podle informací zpravodajské stanice Al Jazeera ale hovory nejspíš nepřinesou zásadní průlom. Strany se totiž neshodly na kritických bodech dohody. Lidé po celém Japonsku i světě si dnes připomínají 81. výročí svržení atomové bomby na město Hirošima. Puma se jménem Little Boy zabila až 160 tisíc lidí, většinou civilistů. Útok na Hirošimu a následný úder na město Nagasaki ale taky uspíšil japonskou kapitulaci a konec druhé světové války. Organizace Spojených národů vyzývá k tomu, aby se nic podobného neopakovalo. Skoro 3/4 Čechů si myslí, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z průzkumu, který pro Český rozhlas provedla společnost Median. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Vysoké teploty přesahující 40 stupňů zasáhly Česko koncem června a znovu v posledních dnech. A ve veřejném sektoru můžou od srpna pracovat takzvaní peer pracovníci. Mají za úkol pomáhat lidem ve složité životní situaci, kterou sami prošli, například závislostí, duševním onemocněním nebo dřívějším návratem z vězení. Do katalogu prací novou pozici zařadilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zdravotnické odbory ale kritizují, že nemá tato práce dostatečně vymezené kvalifikační požadavky. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova začíná kolona na 4. kilometru a zdržení je pak do omezení u letiště asi na 10 minut. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové dejte pozor u sjezdu na Sadskou. Na 24.5. kilometru je zúžení jen do jednoho pruhu, zpomaluje se chvílemi do zastavení. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy kolona začíná za Kývalkou na kilometru 185 a zdržení do Brna do omezení asi 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude v Čechách oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky a nejvyšší odpolední teploty 27 až 32 stupňů, na východě Moravy naměří až 37. Tolik zprávy, na řadě repríza středečních názorů a argumentů.
4: O blížících se komunálních volbách, o výši podpory v nezaměstnanosti, o největším kapitálovém projektu v historii. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát ve středu, vám přeje Petr Hartmann.
2: Názory a argumenty.
4: Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa hrozí Íránu tvrdý zásah, pokud brzy nedojde k otevření Hormuzského průlivu. Írán přitom opakovaně tvrdí, že si chce udržet plnou kontrolu nad lodní dopravou směřující Hormuzským průlivem do Perského zálivu a mít i přehled o dopravě směřující odtud, včetně možnosti v případě nutnosti zasáhnout. Jak se dění kolem Hormuzského průlivu vyvíjí? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
5: Dobrý den.
4: Jak se tedy dění kolem Hormuzského průlivu v posledních dnech vyvíjí?
5: Tak můžeme mluvit opravdu o situaci současné, to znamená, teď je poledne, středa a ta situace se poměrně rychle vyvíjí a mění. Takže samozřejmě může se během následujících hodin opět změnit. To, co ty si tam neříkal, je, že Donald Trump zároveň tvrdí, že právě Hormuzský průliv bude brzy otevřen. Což je silné prohlášení a Irán se k němu zatím příliš nehlásí. Ovšem, jak se ta situace právě vyvine, to je nyní ta otázka hlavně pro světové trhy, pro světovou ekonomiku. A tam musím říci, až překvapivě reaguje na to, co Donald Trump říká. Je to naprosto neobvyklé, aby opravdu výroky jednoho politika, byť samozřejmě nejmocnějšího politika na světě, dokázaly tak ekonomikou hýbat. V této chvíli třeba cena ropy je na $80, dostala se už během včerejška trošičku pod tuto hladinu, ale přitom nedávno byla ještě 100 dolarů. A je to přesně o tom, jak Donald Trump dokáže prodávat to, že situace se buď zlepší nebo zhorší, to znamená pohrozí nějakými dalšími údery. Nyní hrozí silnými údery, ovšem podle dnešní zprávy CNN Spojené státy přece jen musí přihlížet i k tomu, že jim poměrně rychle mizí munice. S čím přišlo CNN, podle ní, a vychází z jakýchsi materiálů Pentagonu, zásoby raket pro klíčový protiraketový systém THAAD klesly o 80%, což samozřejmě není úplně příznivé a přitom, jak jsme viděli ze satelitních snímků, základny Spojených států v Perském zálivu rozhodně nezůstaly nedotčené, naopak utrpěly dost značné škody, což zase je velmi příznivá zpráva pro Čínu a případný konflikt. Donald Trump už nyní na Blízkém východě nějaký úspěch potřebuje. To znamená, on opravdu se musí snažit, aby ten Hormuzský průliv byl otevřen a aby se mohl vykázat nějakým úspěchem. Dnes mu do toho zase hodil poněkud vidle Benjamin Netanyahu, který oznámil, že Izrael nepřijme dohodu o Gaze, kterou právě Spojené státy Donald Trump a jeho Rada míru připravili. A to přesto, že byl ujištěn, že Izrael vlastně se bude stahovat z Gazy, až teprve bude odzbrojeno hnutí Hamas. Takže to je další vlastně neúspěch. Zároveň Jordánsko svolalo akutní schůzku arabských zemí kvůli tomu, že se bojí, že Izrael by mohl vyvolat náboženskou válku tím, že se pokusí obsadit mešitu Al-Aqsa na Chrámové hoře, což by samozřejmě pro muslimský svět byl velký červený hadr. Takže my můžeme doufat, že opravdu situace v Hormuzském průlivu se uklidní, protože to by bylo dobré i pro nás.
4: Tolik Petr Švarc.
5: Díky, naslyšenou.
4: V úterý v 16 hodin vypršela lhůta pro podání kandidátních listin do komunálních voleb. Po jejich překontrolování budou jednotlivé listiny zaregistrovány a konkrétní uskupení se budou moci ucházet o přízeň voličů. Především ve velkých městech půjde o test popularity vládních a opozičních stran a hnutí zhruba 2 roky před sněmovními volbami. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
6: Letos se dá jen těžko čekat obdoba legendární oranžové tsunami z roku 2008, kdy v komunálních volbách vyhrála doslova na celé čáře opoziční sociální demokracie se získem většiny ve všech 13 krajích. Mimochodem asi kvůli zavedenému 30-korunovému poplatku za návštěvu u lékaře, ale jistě i proto, že tehdy se voliči vymezovali vůči Topolánkově kabinetu vládnoucímu už skoro 2,5 léta, zatímco současný Babišův nic tak nepopulárního jako zdravotnický poplatek nenařídil a u moci bude v říjnu teprve 3/4 roku. A jelikož se od takřečených juniorních vládních partnerů hnutí ANO v komunálních volbách mnoho nečeká, co si jako stvrzení výsledku loňských sněmovních je právě na Babišově subjektu, který to ovšem především ve velkých městech nebude mít jednoduché a zejména v Praze by větší úspěch překvapil, protože původní primátorský kandidát ANO Ondřej Prokop musel před pár týdny rezignovat a vůbec z politiky vycouvat po zjištění, že zatajil vlastnictví několika bytů. Pražská ODS ovšem také absolvovala předvolební karambol, protože byla donucena vyřadit lídra v Praze 1 Filipa Dvořáka, který je podezřelý, že v minulosti za svého působení na tamní radnici přišel k obrovským ziskům, které odklonil na konto svého otce a po jeho smrti je zdědil, a to ve výši asi 250 milionů korun. Nicméně primátorský kandidát občanských demokratů Tomáš Portlík snad žádné kostlivce ve skříni neschovává a Pražané ho sice příliš neznají, ale trochu o něm přece vědí. Zatímco o narychlo vygenerované metropolitní jedničce Babišova hnutí Janu Hušbauerovi neslyšel víceméně nikdo nic. Plédovat za něj bude v horké fázi kampaně hlavně Babišův první zástupce Karel Havlíček, ale to stačit nemusí a ano, může skončit znovu mimo magistrátní radu, o kterou a o primátorský post pak mají jistě šance usilovat starostové a jejich staronový lídr architekt Petr Hlaváček, stejně jako hnutí Praha sobě vedené Adamem Scheinherem. Tradičně v metropoli úspěšní piráti mají ovšem tentokrát na čele neznámou ekonomku Terezu Nieslerovou, pro níž by ale mohlo hrát, že jde o ženu. Na primátorku ale kandidující nikoliv jedinou, protože vládní motoristé nasazují provozovatelku luční boudy Kláru Sovovou, již si před časem média všímala kvůli její snaze, aby na krkonošský hřeben mohlo víc aut, což voliče ale asi v Praze spíš neosloví. Mimochodem, v Ostravě je motoristickým číslem jedna mladý poslanec s ostřejší rétorikou Matěj Gregor. Jeho šance se dají z Prahy ale odhadovat jen těžko. Když zůstaneme u hlavního města, pak stojí jistě za pozornost dohoda přísahy senátora Šlachty s Okamurovým SPD. Samostatně tyto subjekty Pražany nezajímají prakticky vůbec a v tandemu tomu bude těžko jinak, ale Šlachta na předvolební partnerství zřejmě sází, i když už se z pro něho neblahých následků mohl poučit. A Okamura si zase může říkat, že třeba druhdy populární elitní policista tentokrát trošku zabere a ztratit s ním SPD naopak nemůže. Úterý bylo sice posledním dnem pro podání kandidátek, a to i pro volby senátní, ale úřady je budou ještě zhruba 3 týdny zkoumat. Teprve pak budou definitivní a kampaň se rozjede na plné obrátky.
4: To byl Ondřej Konrád. Podle premiéra Andreje Babiše podpora v nezaměstnanosti nelogicky vzrostla a je výhodné nepracovat. V prvních měsících se zvedla od začátku letošního roku z 65% na 80% předchozího výdělku. Při další době bez práce naopak klesá víc než dřív. Úprava by měla rozhýbat strnulý trh práce, usnadnit změnu místa a umožnit firmám získat nové lidi. Komentář napsal publicista Petr Holub.
7: Černý stát vyplatil na podporách nezaměstnanosti skoro 2 miliardy korun, to je o polovinu víc než před rokem. Ze jistotou čekat, že celoroční výdaje na podporu lidí bez práce překročí hranici 20 miliard a že to bude o 7 miliard víc než loni. Podíval se tomu sám premiér Andrej Babiš a dodal, že práci přece najde každý, kdo chce pracovat. Skutečně tak rychlý nárůst podpor pro nezaměstnané by člověk čekal v ekonomice schvácené krutou recesí a ne v zemi, jejíž hospodářství roste už druhým rokem tempem přes 2%. A kdyby mělo nezaměstnaných i dávek naopak ubývat. Přesto se Babiš svou poznámkou u ekonomických komentátorů se zlou potázal. Upozornili ho, že letošní navýšení podpor vyplývá z novely zákona o zaměstnanosti, které sice z dílny minulého ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky, ovšem podpořili také poslanci z hnutí ANO v čele se současným ministrem Alešem Juchelkou. Také obsah zmíněné novely má mezi analytiky pozitivní ohlas. Je pravda, že zvýšila výměru podpory v nezaměstnanosti za první 2 měsíce, respektive za první 3 měsíce pro zaměstnance nad 50 let, z 65% dosavadního čistého platu na 80%. 80% sazba platí i v dalších měsících, pokud se člověk zúčastní rekvalifikace. Zároveň se strop pro podporu zvýšil z dosavadních 26 tisíc na 38 tisíc měsíčně. Také nutno připustit, že se zmírnily podmínky pro příjemce této dávky. Dříve na plnou výměru dosáhl jenom ten, kdo byl z práce propuštěn, dnes má nárok každý, i když třeba podal sám výpověď. To však může mít na pracovním trhu pozitivní ohlas, tvrdí někteří experti. Dosud mohl člověk s vyšším výdělkem sotva přerušit výdělečnou činnost a v klidu se rozmýšlet, jestli se pro jeho kariéru nenajde lepší perspektiva. Pokud dnes dostane takřka 40 tisíc čistého, pak už prostor k úvaze existuje. To konec konců může pomoci i firmám, které při volnějším režimu na pracovním trhu snáze najdou kvalitní lidskou sílu. Otázka však zní, proč by na takové zlepšení podmínek pro lépe vydělávající měli svými daněmi přispívat pracovníci, kteří jsou odkázáni na minimální mzdu. Další otázka je možnost zneužívání nových pravidel. Zaměstnanec si po dohodě s podnikem může vybrat 2měsíční dovolenou, užít si ji za peníze ostatních daňových poplatníků, pak se s čerstvými silami vrátit do výroby. To jsou tedy otázky, jejichž vážnost roste s tím, jak po novém roce vyrostl podíl nezaměstnaných na pracovní síle. Podle úřadu práce se už přiblížil 5%, a i když to je podle metodiky Eurostatu o něco méně, přesto lze sotva opakovat, že v Česku nezaměstnanost neexistuje a že se o ní nemusíme starat. Podporovat její nárůst administrativním opatřením, to už silně připomíná poměry města Kocůrkova. Babišovi lze vyčítat leccos, hlavně jeho předvolební sliby o rychlejším zvyšování důchodů a snižování daní, které pak ještě doprovází tirádami, jak sníží rozpočtový deficit. Pokud si na příkladu dávek nezaměstnanosti uvědomil, že neustále rozšiřování státu, včetně sociálního státu, rozpočtový schodek zvyšuje a že třeba tento trend obrátit, pak ho lze opatrně pochválit.
4: Hovořil Petr Holub.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Ministr zahraničí Petr Macinka nedávno oznámil odvolání generální ředitelky českých center Jitky Pánek-Jurkové. Komentář k tomuto kroku napsal analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk.
8: Česká kultura má ve světě zvuk, je o ní zájem a otevírá dveře. Česká centra, která se v zahraničí věnují propagaci českého umění, vědy nebo vzdělávání, by tak měla tvořit jeden z pilířů tuzemské diplomacie. Realita tomu ale úplně neodpovídá. Jejich příběh spíš vypovídá o politické neschopnosti uskutečňovat koncepční změny. Předně jde jako vždy o peníze a ty česká centra dlouhodobě nemají. Příspěvek od ministerstva zahraničí se letos propadl o 30 milionů na 150 milionů korun. Ředitelé poboček tak mají k dispozici skromnou částku, kterou z velké části spolkne zaplacení jen nejnutnějšího provozu. Peníze na reálný program si tak musí často schánět jinde. Z grantů, dotací a darů podle své šikovnosti nebo výnosů z výuky češtiny. Česko se samozřejmě nemůže rovnat s Německem, které na své známé Goetheho institutu dává ročně 100 miliony eur, ale i srovnatelné země jako Maďarsko nebo Portugalsko posílají na svá kulturní centra částku dvoj- až trojnásobnou. Podfinancování zkrátka vedení svazuje ruce. A co víc, generální ředitelé se za 3 dekády existence českých center ve vedení střídali jako na orloji. Výjimkou co do délky trvání je snad jen předchůdce Jitky Pánek-Jurkové, někdejší šéf Národního divadla Ondřej Černý, který ve funkci vydržel bezmála 6 let. Není se tedy co divit, že koncepční řízení nebývala silnou stránkou center. S Pánek-Jurkovou, kterou koncem roku 2023 jmenoval tehdejší šéf diplomacie Jan Lipavský, koncepce přišla. Byla to sázka na energickou manažerku a expertku v oboru. Dostala za úkol organizaci vnitřně restrukturalizovat a českou kulturní diplomacii otevřít a modernizovat. Do obojího se pustila, a to v obtížné době, kdy byl průšvih s předraženým pavilonem na světové výstavě Expo 2025 v Osace už na světě a musela řešit jeho následky. Se vzděláním a zkušenostmi ze zahraničí se rozhodla česká centra rozpohybovat. Propíchla bubliny mezi státními agenturami a pozvala do kulturní diplomacie biznis. Příkladem budiž projekt Dobré ráno Česko, ve kterém se stát ve spolupráci s privátní sférou a sociologií rozhodl podívat do duše českého národa a najít nový příběh, kterým by se země mohla marketingově prezentovat navenek a současně by se s ním společnost vnitřně ztotožnila. V Česku není mnoho lidí, kteří by dovedli, tak jako ona, propojit to nejlepší ze současného českého umění, diplomacie a biznisu. Pánek-Jurková nicméně rozhodnutím Petra Macinky skončila. Důvody, jaké uvedl, tedy nedostatek koncepce a úspor, působí ve světle řečeného přinejmenším zástupně. Co bude dál, není jasné. Pánek-Jurkovou ve funkci nahrazuje dosavadní velvyslanec v Egyptě Ivan Jukl. Novou koncepci ale Petr Macinka nepředstavil. Jukl s ní má teprve přijít. A tak začínáme zase od znova. Jako zadání také dostal hledat úspory. Sám Macinka ale jedním dechem odmítl rušit pobočky. To dost dobře nejde dohromady. Projektu Dobré ráno Česko se zatím z nového vedení rezortu nikdo nehlásí. Jak se v Černínském paláci proslýchá, výsledky jsou sice užitečné, ale vadou na jejich kráse je, že je pod nimi podepsaná předchozí garnitura. Budiž, ministr zahraničí si může ve vrcholných funkcích vyměnit, koho chce. Nemělo by se tak ale dít na úkor organizace a koncepčního řízení. Z úst ministra navíc padají také návrhy, které vyznívají přímo směšně, jako nápad přenechat českou kulturní diplomacii z části krajanským spolkům formou jakési franšízy. Při vší úctě ke krajanským sdružením, společné pečení vánočního cukroví a zpěv kolet nejsou zrovna vhodným nástrojem koncepčně řízené kulturní diplomacie 21. století. Personální výměna v čele českých center tak působí jako nepromyšlený výstřel. odešel od pasu.
4: To byl Viktor Daněk. Ministři vnitra států Evropské unie pochválili Španělsko za rychlou reakci na situaci v Ceutě, kam minulý týden za jediný den vstoupili z Maroka desítky tisíc lidí. Zmírnili tím kritiku, která se okamžitě po tomto incidentu snesla na Španělsko z úst celé řady evropských politiků. Slovo má komentátor Info.cz Karel Barták.
9: Všichni jsme viděli tu hrůzu, jak se 60 tisíc snědých a černých mužů nahrnulo minulý týden z Maroka do miniaturní španělské enklávy Ceuta na africkém kontinentu. Okamžitě vyvstaly zlé vzpomínky na balkánskou cestu, která se tu děla před 10 lety, nebo na stovky utonulých u italských nebo řeckých ostrovů. Na španělskou vládu se snesla ostrá kritika jejich evropských souputnic. Itálie naléhavě žádala, aby bylo Španělsko vyloučeno ze schengenského systému. Další se k ní rychle připojili, včetně té české. Rozumějme, nešlo o žádné projevy solidarity se zaskočeným Španělskem, ale naopak ostrou kritiku vlády členské země, která zdánlivě po dobu 72 hodin dopustila migrační anarchii a ohrozila tak prý celou Evropskou unii. Realita je však docela jiná. Premiér Sanchez povolal armádu a mladým africkým mužům záhy došlo, že z téhle anabáze se nedá nic vytěžit. Unavení a hladoví se jich naprostá většina vrátila do Maroka. Bohužel na pozadí tragické bilance 50 utonulých. Evropská migrační politika touto epizodou ohrožena nebyla. Na Ceutu ležící v Africe se nevztahují schengenská pravidla. Do Evropy se nedostal ani jeden ilegální migrant. Pokud si někdo zaslouží Černého Petra, pak jsou to marocké úřady odpovědné za ochranu vnějších hranic své země, které nehnuli prstem, aby invazi zastavili. Logicky se spekuluje o tom, že se Rabat takto pomstil Sánchezovi za jeho červencovou usmířovací cestu do Alžírska, veliké sousední země, se kterou si Maroko opravdu nerozumí. Celé to vyvolalo uprostřed horkého léta zbytečný humbuk. Zasedali velvyslanci 27. Dokonce i ministři vnitra vedli jakousi videoporadu. Pravicové frakce v Evropském parlamentu volaly do boje. Právě jim je solí v očích migrační politika socialistické vlády Pedra Sancheze, která odmítá tvrdé postupy a hledá lidskoprávně ohleduplná řešení. Sanchez proslul tím, že zatímco zbytek Evropy přitvrzoval, jeho vláda vydávala po stovkách nová povolení k pobytu. Přitom se dobře ví, že se netýkají obvykle Afričanů, ale latinskoamerických migrantů propojených se Španělskem tisícerými historickými vazbami. Italská premiérka Giorgia Meloniová oznámila obnovení kontrol na leteckých a námořních hranicích se Španělskem, což se jeví stále jasněji jako plané politické gesto. Nemluvě pak o chování české vlády, která ho prostě nevysvětlila. Podobně jako 21 dalších vlád. Dopis odsuzující španělské pučinání nepodepsali pouze Francie, Portugalsko, Irsko a Lucembursko. Zachovali se správně. Evropa na tomto rozkolu však určitě nevydělala.
4: Hovořil Karel Barták. Závěr středečních názorů a argumentů bude patřit příspěvku publicistky Terezy Zavadilové. Zaměřila se v něm na největší kapitálový projekt v historii.
10: Okurková sezóna se proti očekávání letos opravdu nekoná na kapitálových trzích. Akcie největších gigantů, jako jsou matky Facebooku a Googlu, zažívají různé turbulentní propady. Důvodem je nyní nikoli politika ani mezinárodní napětí, ale pololetní výsledky firem. Závod o AI dostává trochu hysterické rysy, které se zhmotňují v účetních závěrkách dosud veleúspěšných firem. Technologičtí giganti, kterým se nyní říká hyperscalers, hyperscaleri nebo Big Tech sypou 100 miliardy dolarů v kapitálových výdajích na AI infrastrukturu, jako jsou čipy, výpočetní klastry či chlazení. Celkově v účetních knihách Mety, Alphabetu, Amazonu a Microsoftu 2,4 bilionu dolarů v položce dlouhodobé investiční závazky. Giganti, kteří donedávna jen počítali peníze, dokonce musí vydávat dluhopisy. Volné peněžní toky, ze kterých firmy dříve financovaly odkupy vlastních akcí a dividendy, mizí v serverovnách. Hardwareové vybavení pro AI jako grafické čipy stárne extrémně rychle. Vysoké odpisy bezprostředně zatěžují účetní výkazy a stlačují provozní marže. Není tedy divu, že investoři začali být nervózní z výhledu zhoršujícího se hospodaření firem a přestávají věřit, že se investice do AI budou v dohledné době vracet. Hrozí, že vzniká nebezpečná nadkapacita, která nemusí skončit jen úspěchem. A proč se to děje? Šéfové Big Techu jako Mark Zuckerberg či Satya Nadella mají za to, že menší riziko je investice do AI přepalovat, než stát stranou. Věří, že z výpočetního výkonu se stane nový tržní monopol, neboli kdo vybuduje nejvýkonnější datová centra s vlastními čipy, ten bude v budoucnu inkasovat poplatky od celého světového biznesu. Navíc účetnictví se zhoršuje jen hypoteticky, Big Techy jsou zatím stále velmi ziskové. Proč tedy nyní vzniká mezera? Zatím je to laicky řečeno tak, že zvláště velké jazykové modely jsou pro své provozovatele příliš drahé na provoz a lidé a firmy platí zatím relativně málo. S mírnou nadsázkou se dá říct, že přístup do AI chatu se nebere jako vstup do biznisového vztahu, ale jako přístup k obecné infrastruktuře, jako je mobilní signál či internet. Big Techy navíc, aby agresivně získávali tržní podíl, dávají přístup k modelům zadarmo nebo levně. Na jedné straně jsou tedy obří investice, na druhé malé výnosy. A každý dotaz do chatu přitom pro poskytovatele znamená náklady na výpočetní výkon a jeho energii. Potenciální nejlukrativnější zákazníci, podniky, zatím s nasazením AI nejsou moc rychlé. Existují různé bezpečnostní a technické bariéry. Jaké jsou tedy scénáře? Nejoptimističtější, tedy z pohledu technologických firem, je ten, že firemní zákazníci se přestanou bát a budou nasazovat AI řešení ve velkém. Tím se gigantům zaplní cloudové kapacity a zvýší tržby z prodeje softwaru i marže. Pokud ale podniky budou dlouho váhat, gigantům zůstane nevyužitá výpočetní kapacita, kterou budou muset za cenu dalších ztrát odepisovat. Co se týče individuálních uživatelů AI nástrojů, obecně se čeká, že do budoucna ceny za užívání jazykových modelů porostou. Třeba tak, že mimo předplatného budou platformy účtovat peníze za další úkoly a dotazy. Každopádně ekonomika budoucí AI éry je zatím nejistá. Giganti si chtějí utrhnout co největší podíl na budoucnosti. Kdo ovládne AI, změní globální pravidla hry. Ještě nikdy v historii lidstva se v soukromém sektoru neodehrál takový hazard. Zatímco minulé megaprojekty jako jaderný či vesmírný výzkum financoval stát a nákladné infrastruktury typu železnic budovaly stovky firem po celá desetiletí, dnešní svět přetváří za obrovské peníze pár soukromých firem.
4: Tolik komentář Terezy Zavadilové a tolik necelá půl hodina analýz a postřehů, které pro vás připravují i renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
11: Je 7 hodin čtvrtek 6. srpna, naladili jste si Ranní plus a od mikrofonu vám dnes dobré ráno přejí Šárka Feniková
12: a Renata Kropáčková.
2: Český rozhlas plus.
12: Jaká architektonická opatření mohou pomoci zmírnit v domech a bytech dopad extrémního vedra?
11: Na jihu Libanonu se opět bojuje. Co to bude znamenat pro probíhající mírová jednání mezi Izraelem a Libanonem?
12: A jak se dýchá v různých částech Brna?
11: I to se dozvíte. Nejdřív ale zprávy, které připravil Martin Matějka.
3: V korupční kauze nákupu urychlovačů v pražské nemocnici Bulovka je obžalovaných 5 lidí a jedna právnická osoba, tedy firma nebo organizace. Oznámil to státní zástupce Zdeněk Matula. Jeden člověk je podezřelý z přijetí úplatku, ti další pak ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, z pronevěry nebo maření spravedlnosti. Poslední obžalovaný a právnická osoba pak trestnému činu měli napomáhat. Ve věci státní zástupce podal taky 3 návrhy na dohodu o vině a trestu. Ty soudy navrhuje pro 1 fyzickou a 2 právnické osoby. Seznam zprávy už dřív uvedli, že jsou v kauze obvinění třeba bývalý poslanec ODS Marek Schneider nebo někdejší ředitelka nemocnice Andrea Vrbovská. Schneider i další aktéři kauzy už dřív vinu odmítali. Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Nárok na ní má zatím přes 304 tisíc žadatelů. Většina z nich už pobírala některou z předchozích podpor. Superdávka sloučila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. A kvůli zpřísnění podmínek ale zhruba polovině žadatelů podpora klesne, a to nejmíň o 500 korun. Výrazně ale změna pravidel dopadla na některé důchodce, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
13: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4-4100. Stalo se i to, že zhruba třetina klientů, kteří šli přes nás, tak jim ta dávka byla zamítnuta úplně a o ten příspěvek přišli.
3: Organizace Charita Česká republika zase upozorňuje na to, že z podpory vypadly některé matky samoživitelky. Ministerstvo kvůli tomu podmínky superdávky od října upraví. Irán a Omán se shodli na trase plavby v Hormuzském průlivu, uvedl to mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmael Begai. Dodal, že společné prohlášení obou zemí o podmínkách plavby průlivem je v konečné fázi. Pro globální obchod s ropou a plynem je klíčové. Begai ale varoval, že dohoda mezi Iránem a Ománem nestačí k zajištění toho, že Hormuzský průliv bude bezpečný pro plavbu lodí. Podle něj v oblasti způsobují destabilitu Spojené státy, které blokují iránské přístavy. Americký prezident Donald Trump pohrozil Iránu tvrdými údery, pokud Hormuzský průliv neotevře. Plavba je tam výrazně omezená od konce února, kdy začaly americké a izraelské útoky na Irán.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Na jihu Libanonu zemřeli 2 izraelští vojáci. Jde o první příslušníky izraelské armády zabité v oblasti od konce června, kdy po vyhlášení příměří ustala většina bojů. A dvojce vojáků zemřela podle serveru Times of Israel poté, co se snažili zlikvidovat zařízení využívané Hizbaláhem. Právě militantní hnutí Izrael z útoku obvinuje. Izraelská armáda v odvetě udeřila na jih Libanonu. Podle tamních úřadů zemřel jeden člověk. Obnovení útoků přišlo v době, kdy se v Římě koná další kolo mírových rozhovorů mezi izraelskými a libanonskými představiteli. Hizbaláh jednání vedená libanonskou vládou odmítá. Ovocnáři ve Zlínském kraji v letošním roce sklidí asi jen čtvrtinu obvyklé úrody. Třeba v ovocných sadech ve Žlutavě na Zlínsku jarní mrazy a nynější sucho poničili 80% švestek a 75% meruněk. A podobná situace je i v ekosadech v Komni na Uhersko-Brodsku, popisuje jejich majitel David Ryšavý.
14: Začátkem roku nám vlastně mrzlo, což nám poškodilo zhruba polovinu sadů a z toho, co zůstalo, tak dost teď začalo opadávat právě v rámci sucha. Když budeme počítat i ten mráz a to sucho, tak oproti nějakým standardním rokům to bude čtvrtinová úroda.
3: Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka by celorepublikově měly být výnosy ovoce oproti dlouhodobému průměru zhruba poloviční. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Český film Folklor režisérky Viktorie Štěpánové získal studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Odnesl si tak jednu ze 3 hlavních cen a zároveň se kvalifikoval do boje o Oscara v kategorii krátkých filmů. Oznámila to Americká akademie filmového umění. Letos ocenila celkem 12 studentských snímků. Podle režisérky Viktorie Štěpánové porotu videoesej o českém folkloru zaujala hlavně svou lokálností.
15: To je jako vlastně něco tak jako lokálního a takového možná až roztomilého jako by vůči té Americe, která prostě tu kulturu asi nemá tak silno, jako my tady v Evropě, takový ty malinký jako tradice, které tady máme. Takže si myslím, že to bylo tady ta lokálnost a folklornost ve spojení s tím online konzumním světem, no, který tam mám.
3: Snímek vznikl jako absolventský film na pražské FAMU. Jestli se dostane do širší nominace 99. ročníku Oscarů, bude jasné na začátku prosince. Letos film ve světové premiéře uvedl Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. A v Praze dnes začíná výstava o kouzelnickém světě Harryho Pottera. A putovní projekt televizního studia Warner Bros. Míří po New Yorku, Vídně nebo Paříži do veletržního areálu v pražských Letňanech.
16: I shall place the sorting hat on your head and you will be sorted into your houses.
17: Srdcem výstavy jsou bradavické koleje. Díky interaktivnímu náramku si každý vybere svou kolej, patrona i kouzelnickou hůlku. Za splněné úkoly pak dostane body pro Nebelvír, Zmiozel, Havraspár nebo Mrzimor. Ve školních lavicích si pak můžou lidé namíchat lektvar, přesadit mandragoru nebo porazit bubáka pomocí digitální hůlky. Chybět nebude ani fanfrpál, hledání zlatonky nebo vyvolávání patrona. Výstava potrvá až do 21. března příštího roku. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
3: Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy u Jíloviště na 9. kilometru dělníci pracují na stavbě mostu. Průjezdný je jeden pruh a kolona má 4 kilometry a zdržení 20 minut. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova kolona začíná na 4. kilometru a zdržení pak do omezení u letiště je asi na 10 minut. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové dejte pozor u sjezdu na Sadskou. Na 24. a 5. kilometru je zúžení jen do jednoho pruhu, kolona má 2 kilometry a zdržení asi 10 minut. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy a kolona začíná za Kývalkou na kilometru 182. Zdržení do Brna do omezení pro osobní auta je asi na 15 minut. V Praze brzdí provoz opravy k Belské ulice. Ucpává se tak Novopatská z Černého mostu. Zdržení asi 20 minut. 10 minut se popojíždí i v Dobříšské směrem do tunelu. Před vjezdem do Mrázovky je kolona od Zlíchovského tunelu. Menší kolony jsou i na magistrále před omezením u hlavního nádraží na 5 minut a 5 minut naberete i na konci Nuselského mostu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude v Čechách oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky, k večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost místy ubývat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, na západě až oblačno s přehánkami nebo bouřkami a nejvyšší odpolední teploty od 27 do 37 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.

0: Česko má nový absolutní teplotní rekord. V Doksanech bylo skoro 42 stupňů.
1: To byl poslední červnový víkend. Tehdy k tomu ministr sportu Boris Šťastný z motoristů ve sněmovně poznamenal.
2: Nejde o globální oteplování, ale o lokálně teplé počasí v České republice a části Evropy.
1: V těchto dnech se extrémní teploty v Česku opakují.
3: Teplotní rekord pro 4. srpen dnes padl na všech českých meteorologických stanicích. Na 10 místech už teplota vystoupala nad 40 stupňů.
0: Jde o první překonání 40-stupňové hranice na Moravě úplně od začátku měření.
3: Ve Strážnici na Hodonínsku padl 3. den v řadě absolutní teplotní rekord pro Moravu. Odpoledne tam meteorologové naměřili rovných 41 stupňů Celsia.
1: Zmíněného průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 respondentů. 72% dotázaných odpovědělo, že stát nepodniká dostatečné kroky, aby společnost připravil na situace s klimatickými extrémy a usnadnil lidem v náročných podmínkách život.
4: Názor zastávají nejčastěji mladí lidé a ti s vysokoškolským vzděláním. Ke krokům státu jsou kritičtější voliči sněmovní opozice než koalice. Například třetina voličů motoristů se domnívá, že stát postupuje dostatečně.
1: Vysvětluje nálady ve společnosti analytik Medianu Vojtěch Dufek. 2/3 lidí se taky obávají, že teplotní extrémy budou zasahovat do jejich běžného života.
4: Nejčastěji se toho opět obávají mladí, přes 80% z nich. A vysokoškolsky vzdělaní lidé. Nejméně se ovlivnění běžného života vysokými teplotami obávají seniori a také lidé se základním vzděláním.
1: Skoro 2/3 lidí se začaly sami na možná další vedra adaptovat. Třeba rodina z České Břízy, se kterou natáčel reportér Pavel Hala.
5: Na terase u jezírka spává v horkých tropických nocích. A vy se tady naskládáte na tu terasu 2x4 metry?
6: My dáme pryč tady, jak máme to sezení, když ráno chceme spát díl, tady hlede sluníčko. A jak je tady to jezírko, tak vlastně voda a no to přímě je úplně jiný vzduch. Pak k ránu je cítit, že to opravdu trošičku se to schladí a je to příjemný.
4: Nejčastěji si dotazování pořídili větrák, asi 1/3 z nich. Pak si taky nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety. Obyvatelé malých měst a vesnic pak pořizují rezervní nádrže na vodu. Seniori pak více šetří pitnou vodou a 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
1: Popisuje analytik Medianu Vojtěch Dufek. Zhruba 1/3 lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic. Jakub Vik, Český rozhlas.
7: A u poslední části našeho průzkumu, tedy jaká opatření mohou domácnosti přijmout v souvislosti s extrémním vedrem a suchem, se zastavíme s naším hostem, kterým je Kateřina Eklová, expertka na udržitelnost budov a architektury z Fakulty stavební ČVUT. Dobrý den, dobré ráno.
8: Dobré ráno.
7: Je pořízení větráku, jak jsme slyšeli, že tak učinila asi 1/3 lidí, 1/3 domácností, lepší než nedělat nic proti vedru? Jakou byste uvítala odpověď vy?
8: Určitě to je lepší. Ten větrák opravdu tou cirkulací vzduchu může pomoct a cítíme se lépe. I přesto, že ta teplota, vlastně on neodvádí to teplo úplně pryč, ale ta cirkulace vzduchu nám pocitově připadá, že to lepší je. A pokud například před ten větrák se pokusíme dát třeba flašku se zmrzlou vodou nebo nějakou mokrou tkaninu, tak to může alespoň o něco více pomoct ještě tou studenou vodou.
7: Jaká architektonická opatření je možné vlastně udělat na té individuální bázi, když dejme tomu už byt či dům vlastníme a jsme ochotní pro rekonstrukci?
8: Tak já bych v první řadě určitě začala izolací. My tomu sice obvykle říkáme zateplení, nicméně ta izolace funguje velmi dobře i v létě, kdy to vedro nechává venku a vevnitř potom delší dobu drží ten chladnější vzduch. To znamená zateplit nebo izolovat ten celý dům a vyměnit okna za okna z trojskly, zkrátka za nová okna. Což samozřejmě chápu, že je projekt na dlouhou trať, který stojí větší peníze. Potom určitě méně nákladné opatření jsou již ty zmiňované venkovní žaluzie nebo venkovní stínění, můžou to být rolety, žaluzie, nějaké skrýnové rolety, nebo třeba i tradiční okenice, když se bavíme o nějakých tradičnějších domech, tam se hodí. Tak to jsou asi ta základní jako opatření, která doporučuji a mají ten největší efekt. A samozřejmě pokud tohle všechno ten dům má, už je zateplený, má třeba i zateplenou střechu, ale pořád tam je vedro, což možné je, tak přichází na řadu klimatizace, což je taky velmi funkční technologie, kterou určitě známe z jižních států a podobně. A i ta je dobrým řešením pro takové vlny veder, kdy máme venku 40, a jinak už to řešit nejde.
7: Ale v prvním kroku hned byste...

0: jste ji neříkala jako na prvním místě, jako klimatizaci?
1: Já ji na prvním místě nedoporučuju, protože z toho pohledu to pasivní prostředky, to znamená nějaké ty prostředky bez té klimatizace, opravdu ta izolace nebo to stínění, vychází dlouhodobě lépe, nemá tak vysoké náklady na provoz, protože nemusím pořád vlastně do té klimatizace pouštět elektřinu a zároveň i lidské tělo se v tom cítí lépe, protože spoustu citlivějších osob, i mně se to třeba stává, že jsem potom z klimatizace nachlazená a podobně. To znamená, já z tohohle důvodu preferuju tu variantu izolace, lepší okna a vnější stínění. A například u nás v bytě to funguje. Máme osvědčeno, že když je venku 38 stupňů, tak vevnitř je třeba 27 stupňů. A 27 stupňů je něco, co v těch obrovských vedrech, no, když je venku 38, tak považuji za jako slušnou teplotu, ve které zvládáme fungovat.
0: Ale zase spát se v tom nedá. To si člověk taky neodpočine při 27 stupních, ne?
1: Je to náročnější, ano. Můžu teda potvrdit, že poslední dvě noci byly i pro nás náročnější, ale třeba v našem případě opravdu nám to ještě za pořízení klimatizace nestojí, ale nevylučuju, že ji někdy v budoucnu použijeme, pokud se ta bude zhoršovat.
0: To jsme mluvili o rekonstrukci, ale na co myslet při plánování novostavby s tím, že prostě klimatická změna zvedá ty teploty a extrémní vlny veder v budoucnu asi budou narůstat?
1: Naštěstí ta legislativa česká už myslí na to, že ty novostavby rodinných domů musí být vlastně nízkoenergetické, že musí být opravdu s nízkou spotřebou energie, tedy velmi, velmi dobře izolované. Takže tam, pokud opravdu si necháváte navrhnout stavbu nějakým architektem, architektkou nebo projektantem, tak opravdu už ta budova je natolik dobře izolovaná a zároveň už většinou to vychází tak, že by v sobě měla takový chytrý systém větrání s rekuperací, který vlastně společně to funguje dobře v tom stylu, že ten vzduch udrží vevnitř vlastně chladnější než je venku. Potom samozřejmě je možné tam zase nainstalovat nějaké už modernější způsoby vytápění i chlazení dohromady. Velmi často to jsou už takové systémy, ať už na bázi toho, že se chladí ten vzduch, nebo například tepelné čerpadlo, vzduch, voda, které taky potom umí chladit, nebo nějaké zkrátka už sofistikovanější způsoby, než jenom jak si představíme tu klimatizaci, která je krabička, kterou si někde koupíme a potom si jenom tak nainstalujeme. Ty moderní domy, často už i pasivní pasivní rodinné domy, tak ty už mají toto vyřešené velmi dobře a dokážou dlouhodobě stabilně držet tu teplotu. Na co já bych doporučila myslet, je spíš možná třeba barva. To je taková věc, která se při novostavbě dobře ovlivní. Barva střechy a fasády. Vědci z Akademie věd vlastně změřili, že bílá střecha nebo nějaká světlá střecha je opravdu nejlepší na to odrážení toho těch světelných paprsků, tím pádem i toho tepla. A neohřívá se tolik. To znamená, pokud můžete volit spíš světlejší střechu i světlejší fasádu, je to rozhodně lepší než nějaké celé tmavé domy.
0: A teď už jenom prosím stručně, protože už náš čas vyměřený pro tento rozhovor se blíží ke konci. Ještě se dotkněme nájemného bydlení. Jak levné zásahy byste doporučila lidem, například seniorům v pronajatém městském bytě, který se přehřívá? Jde to nějak řešit?
1: Tak dlouhodobě bych doporučila, aby se ozvali právě městu, který jim ten byt pronajímá a to město jim tam třeba nainstalovalo vnější stínění. A krátkodobě určitě doporučuji dát zvenku na okno nějaké stínění i třeba improvizované. Lidi si tam dávají třeba bílá prostěradla nebo nějaké stínící fólie, která se dá nalepit na okno. Případně i nějakou takovou, řekněme, hliníkovou fólii, která má ovšem tu nevýhodu, že odráží to světlo zase ven. Nicméně to světlo už se nedostane a tím i to teplo se nedostane dovnitř. Samozřejmě už zmiňované větráky, nějaké vlhké tkaniny a tak podobně. To je určitě všechno, co můžou dělat takové lidi v nájmu.
0: Tolik Kateřina Eklová, expertka na udržitelnost budov a architektury z Fakulty stavební ČVUT. Děkuji moc za rozhovor, přeju hezké ráno.
1: Děkuji, nashledanou.
2: 7 hodin a 18 minut přidáme další informace. Státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v korupční kauze kolem nákupu urychlovačů za 160 milionů korun ve fakultní nemocnici Bulovka v Praze. Na jihu Libanonu zemřeli 2 izraelští vojáci, 4 byli vážně zranění. Izrael obvinil militantní hnutí Hizballáh z porušení příměří a udeřil na jih Libanonu. Tento vývoj ohrožuje probíhající mírové rozhovory. A Írán a Omán se shodli na trase plavby v Hormuzském průlivu. Podle iránského ministerstva zahraničí je v konečné fázi přípravy společné prohlášení. Varovalo ale před zásahy třetích stran, které by mohly ještě jednání zmařit.
0: Německé úřady dál řeší incident, který se stal na mezinárodním letišti v Lipsku. Zaměstnanec letiště našel u runwaye nedaleko několik letadel ukrajinské společnosti Antonov Airlines dron s připevněnou výbušninou. Krátce poté se nad letištěm srazilo nákladní letadlo se zatím neznámým letícím objektem. Potvrdili to německé úřady.
3: Kvůli nahlášenému neznámému výbušnému zařízení bylo letiště na 2 hodiny uzavřené. Nákladní letadlo společnosti DHL, které se právě chystalo přistát, proto muselo přistávací manévr přerušit a srazilo se s dalším, zatím neidentifikovaným letícím objektem. Poté s lehkým poškozením nouzově přistálo v Hanoveru. Podle vojenského analytika Jiřího Vojáčka mohlo jít například o náhodnou srážku s dronem.
4: Víme, že zejména ve střední a východní Evropě je hodně fanoušků toho dronového letání a často jsou to lidé, kteří nedodržují ty předpisy. To znamená, že zde bych spíš typoval, že mohlo jít o nějakého fotografa, o něco skutečně náhodného.
3: Dron nalezený na runway letiště podle zdrojů deníku Zeit Deutsche Zeitung a 2 regionálních německých médií nesl 800 gramů výbušniny. Policie s pomocí specializovaného robota odstranila rozbušku. Na místo dorazil i německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Ten v souvislosti s incidenty mluví o možném hybridním útoku.
5: Máme tu co dočinění s akcí, do které jsou možná zapojené i zahraniční síly. To bude součástí vyšetřování. Jedná se o kroky s jasným cílem vyvolat v Německu velkou nejistotu. A to nejen na letištích, ale i na dalších místech. Nejde přitom pouze o drony, ale i o další prostředky.
3: Vyšetřování převzala drážďanská pobočka generálního státního zastupitelství. Dron s výbušninami se nacházel poblíž letadel ukrajinské společnosti Antonov Airlines, která využívají členské státy NATO pro leteckou přepravu strategické techniky. Antonov Airlines po začátku ruské invaze na Ukrajinu přesunuli významnou část svých aktivit právě na letiště v Lipsku. Podle Vojáčka by mohlo jít o provokaci ze strany Ruska.
4: Vidíme na straně Ruska stále větší zvyšující se agresivitu, která vlastně dává jasně najevo, že Rusko, které dneska není vojensky schopné soupeřit na to, tak prostě provokuje, aby vyprovokovalo na to k nějaké razantnější odpovědi.
3: Stejné letiště bylo jedním z míst, kde předloni v červenci začaly hořet letecky přepravované balíčky. Podle západních tajných služeb, na které se odvolávala německá média, tehdy výbušniny do balíků umístili agenti ruských tajných služeb, což Moskva odmítla. Vojáček i kvůli této souvislosti vidí současný incident podobně.
4: Tady už jde skutečně o ryzí terorismus. Víme dlouhodobě, že Ruská federace nebo ruské zpravodajské služby se o letiště v Lipsku zajímají. To letiště, kde mohou přistávat například americké letouny v případě, že by došlo k nějaké krizi na východním křídle NATO.
3: Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt ale jakékoliv spekulace o původcích dronů s výbušninami odmítl s tím, že kriminalisté pokračují ve vyšetřování. Žádné bezprostřední nebezpečí už podle německé policie nehrozí. Kateřina Špálová, Český rozhlas.
2: 7 hodin 22,5 minuty pro váš kompletní přehled přidáme, tedy přehled toho, co se píše v zahraničních médiích, a začneme horkou aktualitou ze stránek Financial Times. Írán oznámil, že se s Ománem dohodl na podobě námořní trasy přes Hormuzský průliv. Tehrán uvedl, že se obě země shodly na zeměpisných souřadnicích plavebního koridoru. Uvádí to tedy zmíněný deník a společné prohlášení obou zemí o dočasném uspořádání jednání je téměř připravené.
0: Samotná dohoda ale podle Íránu nezaručí bezpečný průjezd lodí, pokud budou Spojené státy dál udržovat námořní blokádu íránských přístavů. Otevření průlivu je přitom jednou z hlavních priorit Donalda Trumpa. Jak podotýkají Financial Times, americký prezident chce po měsících konfliktu s Íránem snížit ceny pohonných hmot před listopadovými volbami.
2: Hormuzský průliv se stal hlavním bodem sporu mezi oběma stranami. Írán ho po začátku války uzavřel a snaží se udržet nad touto strategicky významnou trasou určitou kontrolu. Před konfliktem jim procházela přibližně pětina světových dodávek ropy a zemního plynu, pokračují Financial Times.
0: Podle návrhu dohody by lodě vstupovaly do průlivu přes íránské vody a opouštili ho převážně přes vody Ománu. Nejprve by Irán vyslal vlastní lodě, aby ověřili bezpečnost trasy. Následně by mohl být průliv znovu otevřený pro širší lodní dopravu. Analytici ale upozorňují, že dohoda zůstává nadále křehká kvůli vzájemné nedůvěře mezi Íránem a Spojenými státy, uzavírají Financial Times.
2: Vítězství Abdulla El-Sayeda v demokratických senátních primárkách Michiganu představuje podle BBC výrazný zásah do dosavadního směřování demokratické strany. Kandidát podporovaný levicovým křídlem porazil favoritku stranického vedení Hayley Stevensovou. Potvrdil tak podle článku rostoucí vliv progresivních voličů.
0: El-Sayed uspěl s programem na rozšíření státem podporovaného zdravotního pojištění a na snížení cen léků. Kromě toho 41-letý politik prosazuje například také vyšší zdanění nejbohatších. V listopadových volbách ho čeká souboj s republikánem Mikem Rogersem. Toto hlasování může rozhodnout nejen o jeho politické budoucnosti, ale také o rozložení sil v americkém senátu, připomíná BBC.
2: Primárky podle BBC zároveň ukázaly rozdílný přístup demokratických voličů ke kandidátům podporujících Izrael. V Michiganu uspěli kandidáti kritičtější k americké podpoře Izraele. Naopak ve státech Washington a Missouri zvítězili politici zastávající dosavadní proizraelský postoj.
0: Hlasování v několika státech přineslo i další důležité signály. Voliči v Missouri a Kansasu odmítli změny volebních pravidel navrhované republikány. Republikánské primárky pak potvrdili, že doporučení prezidenta Donalda Trumpa má mezi stranickými voliči nadále značnou váhu. A to i přesto, že nepřineslo vítězství všem kandidátům, které podpořil, uzavírá BBC.
2: A ještě krátce se podíváme do rakouského deníku Der Standard. Oficiální počet uživatelů operačního systému Linux podle statistik dál roste. Data společnosti StatCounter ukazují, že v červenci tvořil celosvětově více než 7% používaných operačních systémů na stolních počítačích. Tak výrazný nárůst ale zřejmě neznamená, že Linux začaly ve velkém používat miliony nových lidí. Dočtete se v deníku Der Standard a s tím odkládáme zahraniční tisk.
0: A jdeme do Brna 4 minuty před 7:30. Přes 30 senzorů budou nově hlídat brněnské ovzduší. Na různá místa po celém městě je rozmístili vědci z Masarykovy univerzity. Budou nepřetržitě sledovat koncentrace škodlivých látek. Ty senzory. Z nazbíraných dat vytvoří takzvané digitální dvojče Brna, model ukazující, jak se znečištění mění ulici od ulice. Výsledky pak poslouží ke zlepšení vzduchu v jednotlivých částech města.
6: Zvedneme senzory a neseme na vozík a můžeme vyrazit do terénu.
7: Jsem tady s Ondřejem Mikešem z Centra Recetox Masarykovy univerzity. Na střeše vyzvedáváme si tady senzory, které budeme věšit ve městě.
6: Dlouhodobě se monitoruje kvalita ovzduší, protože samozřejmě může mít významný vliv na zdraví člověka. A dlouhodobě se měří profesionálníma, poměrně drahýma, ale velmi spolehlivýma a kvalitníma zařízení.
7: Ten váš senzor je mnohem menší, je to velikosti malého kufříku.
6: Zhruba tak do toho letadla asi.
7: Je na tom solární panel.
6: Měří suspendované částice, neboli lidé to znají spíš jako prachové částice.
7: Senzorů je teda 35, které různě rozmístíte po celém Brně.
6: My můžeme jakoby doplnit tu monitorovací síť, přidáme 35 nových očí na 35 různých míst. Oči schválně, protože to jsou optický senzory.
7: Senzory fungují na principu rozptylu světla a dokážou spočítat množství i velikost prachových částic ve vzduchu, vysvětluje Libor Schulz z Recetoxu.
8: Měří prachové částice v rozměru 10 mikrometrů a 2,5 mikrometru.
7: Výzkumníci už podobné senzory dřív využili při několika studiích. Připevňovali je například dětem na batohy nebo porovnávali ovzduší v jednotlivých částech některých obcí.
6: Najednou vidíme, že některá lokalita je jiná, a kdybychom měli třeba jenom jeden referenční senzor někde, tak bychom neviděli, co se děje tamhle na kopci nebo na
7: naopak pod kopcem, nebo že tam je jiný zdroj. Teď budou měřit po celý rok a data porovnávat se stanicemi Českého hydrometeorologického ústavu.
6: Můžeme připravit model kvality ovzduší pro Brno a vytvořit takzvaný digitální dvojče Brna, který vlastně jenom znamená jako simulaci něčeho reálného v digitálním prostoru, který je pak krmeno živými daty.
7: Tyhle dva teď budete brát?
6: Jo, teď si teďka beru. Jo, to má to asi 5 kilo.
7: Tak, nyní jsme se přesunuli teda ze střechy do podzemní garáží a nakládáme senzory do auta. A nyní teda vyrážíme do brněnských Kohutovic. Přijíždíme k naší lampě.
6: První co je kontrolovat číslo lampy?
7: 0121 016.
6: Jo.
7: Vytahujete senzor číslo 22.
8: Tak, teď vytahujeme z auta žebřík a přistavujeme ho k lampě.
7: Asistuje s instalací senzoru na pouliční lampu Libor Schulz.
6: Dobro, podáš mi to, až budu na štaflích.
7: Klezete právě nahoru.
6: Jo, zhruba do 3, 3,5 metru. Ono by sice teoreticky bylo ideální, aby byl v dýchací úrovni, nicméně zase potom by nám naráželi lidi hlavou do něj. I proto ho dáváme o něco výš.
7: Takže jako se vyšší značky dopravní na třeba lampu či nějaký sloup, tak stejně tak vy tam věšíte senzory.
8: Podávám Bandimex.
7: Tak a máme utáhnout to.
8: Sadívko.
7: Je tady kousek škola.
6: Část těch senzorů jsme umístili před základní školy. Můžeme se pro každý jeden senzor dívat, jak vlastně vypadá ten předškolní prostor. Když to bude dobře, tak pracujeme i s kolegama z architektury z VUTčka. Chtějí navrhovat změny předškolních prostor.
7: Senzory budou nepřetržitě měřit celý rok. Získaná data poslouží vědcům nejen k různým simulacím, ale také jako podklad pro doporučení městským částem, jak udržovat vzduch v Brně čistší a zdravější. Marek Hensel, Český rozhlas.
2: A my se k tématu určitě vrátíme v době, kdy budou výsledky ze senzorů k dispozici. Po zprávách se ale budeme třeba bavit také o tom, jak se v Maďarsku vede spor o to, co to vlastně znamená solidarita v době národní nouze.
0: Je 7 hodin 30 minut, zprávy má Martin Matějka.
9: Český rozhlas Plus.
10: O výši základní úrokové sazby bude odpoledne rozhodovat Česká národní banka. Podle komentářů členů bankovní rady by sazba mohla zůstat na současné úrovni, tedy 3,75%. Důvodem je hlavně obava centrální banky z možného zrychlení růstu cen. Nejistotu zvyšuje taky geopolitická situace, hlavně konflikt na Blízkém východě. Na jihu Libanonu zahynuli dva izraelští vojáci a další čtyři byli vážně zranění. Izrael z toho obvinil militantní hnutí Hizballáh, které tím podle něj porušilo měří. Izraelská armáda kvůli tomu podnikla další údery na jihu země. Děje se to v době, kdy v Římě končí další kolo hovoru o konci války. Podle deníku Times of Israel to tak ohrožuje mírová jednání. První superdávka by měla lidem přijít v příštím týdnu. Úřadu práce začnou podporu vyplácet více než 304 000 žadatelů, kteří na ní mají schválený nárok. Superdávka nahradila čtyři dosavadní příspěvky, mimo jiné podporu na bydlení, živobytí a děti. Přísnější pravidla ale zhruba polovině dosavadních příjemců dávek sníží vyplácenou částku minimálně o 500 korun. Neziskové organizace upozorní, že někteří seniori nebo nízkopříjmové rodiny ztratili nárok na podporu úplně. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto chce od října podmínky upravit. Krajský soud ve Zlíně se dnes vrátí k projednávání případu muže, který je obžalovaný z úmyslného zapálení baru u autobusového nádraží ve Zlíně. Jeden člověk při loňském požáru utrpěl zranění. V případě odsouzení muže hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest a kvůli změně trestního senátu začne soud věc případ projednávat od začátku. Skoro 2/3 lidí v Česku se začaly připravovat na další vlnu veder. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se od tohoto pondělí do středy zúčastnilo přes 1000 respondentů. 1/3 dotazovaných si pořídila větrák, 15% koupilo klimatizaci. Část lidí si taky nechala do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety. 72% Čechů si pak myslí, že stát nedělá dost, aby společnost na extrémní vedra připravil. Přesně před 100 lety pokořila americká plavkyně Gertrude Ederleová Lamaňský průliv. Stala se tak první ženou, které se to povedlo. Tehdy 20-letá sportovkyně uplavala 650-kilometrovou trasu mezi Francií a Británií za 14 hodin a 34 minut. Tím překonala i časy všech 5 mužských plavců, kteří stejnou trasu absolvovali před ní. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy dlouhá kolona u jíloviště, na 9. kilometru pracují silničáři. Průjezdný je jeden pruh a kolona má 4 kilometry a zdržení do Řitky z 15. kilometru je asi 30 minut. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova popojíždí kolony u letiště. Kolona začíná na 4. kilometru a zdržení je pak do omezení u letiště asi na 10 minut. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové zdržení u sjezdu na Sadskou na 24. a 5. kilometru je zúžení jen do jednoho pruhu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude v Čechách oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno a nejvyšší teploty od 27 do 37 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
9: Posloucháte Ranní plus.
0: 3,5 minuty po půl osmé vás od mikrofonu zdraví Šárka Feniková a Renata Kropáčková. V Maďarsku pokračují dobrovolné úspory elektřiny. Jediná jaderná elektrárna Paks tam sice dál vyrábí elektřinu, ale kvůli rekordně nízké hladině Dunaje jen ve velmi omezeném režimu. Teď se navíc z energetické krize stalo i společenské téma. Zatímco fotbalové kluby kvůli úsporám přesouvají ligové zápasy, největší hudební festival v zemi Sziget oznámil, že proběhne beze změn. Právě to vyvolalo debatu o tom, jestli všichni nesou stejný díl odpovědnosti. Více informací už má naše zpravodajka Bára Vránová. Vítej, dobré ráno.
11: Dobré ráno.
0: Proč právě fotbal a festival vyvolali takovou debatu?
11: Protože oba organizátoři zvolili úplně jiný přístup. Maďarská fotbalová federace tedy oznámila, že ligové zápasy se budou hrát přes den, aby se večer nemuselo svítit na stadionech a zbytečně se nezatěžovala elektrická síť. Naopak organizátoři festivalu Sziget potvrdili, že jeho pětidenní program zůstává beze změn. No a právě tento kontrast se stal symbolem celé debaty. Na sociálních sítích i v maďarských médiích se objevují otázky, proč jedna z největších sportovních akcí, teda organizací, omezení přijala a největší festival v zemi ne. Kritici mluví o dvojím metru a taky se ptají, jestli by dobrovolné úspory neměly platit pro všechny stejně.
0: Jak velká akce vlastně Sziget je? Proč kolem něj panují takové emoce?
11: Je to jeden z největších hudebních festivalů v Evropě, začíná už příští týden, tedy od 11. do 15. srpna a loni tam podle organizátorů během 5 dnů dorazilo asi 400 tisíc lidí. Hraje se na desítkách scén, ten program běží od odpoledne až do hluboké noci a právě proto mnozí Maďaři podle serveru Hungarian Conservative nechápou, proč se fotbal dobrovolně omezuje, zatímco takto obrovská akce pokračuje bez změny.
0: A co na kritiku organizátoři festivalu říkají?
11: Oni tvrdí, že to srovnání s fotbalem není úplně fér. Festival má prý připravený krizový plán a pokud bude potřeba, přejde v kritických večerních hodinách na vlastní dýzlové generátory. V krajním případě se může od veřejné rozvodné sítě úplně odpojit. Podle organizátorů tak nezvýší zátěž elektrické sítě v době té špičky, tedy od 5 hodin odpoledne až dál. Kritici ale namítají, že nejde jenom o tu elektřinu. Podle nich by i největší kulturní akce v zemi měla v době národní nouze vyslat signál, že je připravená nést část omezení stejně jako ostatní. Lidé totiž od minulého týdne v Maďarsku snižují spotřebu, jak jen to jde. Velké podniky, letiště i domácnosti po celé zemi dokonce zhasly taky památky. Omezená je ve špičce i nákladní vlaková doprava, takže ty úspory jsou veliké, rozsáhlé.
0: K těm úsporám Maďaři dobrovolně přistoupili právě kvůli hrozbě, že jejich jediná jaderná elektrárna bude muset odstavit všechny reaktory kvůli suchu. Jak se zařízení podařilo udržet ještě v chodu?
11: Podle premiéra Pétera Maďára je zatím obrovské úsilí zaměstnanců, kteří i pomocí pump zvyšují hladinu řeky a elektrárna ji tak nadále může využívat chlazení. Vyhráno ale Paks ještě nemá, ta situace je stále kritická, protože kromě nízké hladiny se řeka také ohřívá a tomu chlazení tedy už pak nepomáhá. V zařízení pracuje teď poslední turbína a vyrábí jen zlomek původního výkonu. Přesto se expertům podařilo takto získat několik dní navíc, protože původně odhadovali odstavení elektrárny už o víkendu. Ta situace se ale ani v tuto chvíli příliš nelepší, stále je velké horko a Maďarsko tak stále apeluje na co největší úspory elektřiny.
0: Dodává naše zpravodajka Bára Vránová. Děkujeme za informace. Hezké ráno.
11: Naslyšenou.
2: Je 7 hodin 37 a půl minuty, posloucháte Ranní plus. Izrael včera opět útočil na jih Libanonu. Útok byl reakcí na incident, při kterém vinou Hizbaláhu zahynuli 2 izraelští vojáci a 4 další byli zraněni. Izrael to prohlásil za porušení příměří ze strany militantního hnutí. Před útokem vyzvala armáda jedno město k evakuaci, následně ale zasáhla i jiné, které výzvu nedostalo. Podle libanonské agentury NNA přitom zahynul 1 člověk a 11 další bylo zraněno. To vše se děje během dalšího kola jednání mezi oběma zeměmi v Římě s prostředkovaným Spojenými státy. Do vysílání zvu výkonnou ředitelku Sintengu Chairion a Katarínu Hildebrandt. Dobré ráno.
12: Dobré ráno, děkujem za pozvanie.
2: Budou mít tyto vzájemné útoky negativní dopad na aktuální jednání, která začala v úterý a mají končit dnes?
12: Určitě ano. Velmi těžko se rokuje o míry, když se vám tam střílejí lidé navzájem. Ale myslím si, že se to bohužel dalo čakať. Vzhledem na to, nakoľko pevně Hizbalah stojí proti týmto jednaniam, bolo len otázku času, kedy k podobnému útoku dojde.
2: No právě, nesouhlasí s tím jednáním, jak hnutí Hizbalah v mnoha ohledech ho nabourává i sám Izrael. Očekávala se tedy už dopředu od těchto jednání nějaké jako velké posuny?
12: Ak sa nemýlim, ide o 7. kolo jednaní v rámci aktuálneho konfliktu. Pri takomto počte už do toho idete a priori s určitým skepticizmom. Napriek tomu nejaká nádej tam bola, pretože delegácie, ktoré boli do Ríma vyslané, nie sú zložené zo špičkových politických predstaviteľov, ako by sa to mohlo čakať, čiže žiadne veľké nejaké retorické predstavenia, ale sú tu týmy zložené z diplomatov a odborníkov na tie tzv. Technické detaily. Čiže skutočne sa tam má rokovať o praktickej implementácii akéhokoľvek plánu, ktorý by sa mohol dohodnúť. Z tohto hľadiska je tu nádej na posun. Zároveň si povedzme, že tá situácia je extrémne komplikovaná. Máme tu proti sebe 2 veľmi, veľmi tvrdohlavých hráčov v podobe Hizbaláhu a Izraela. A vlastne ten libanonský štát je tu v tomto, pardon za výraz, chudák ako medzi dvoma mlynskými kameňmi a neúplne vie, ako z toho von.
2: Přece jenom, jak už jste zmínila, ta jednání nejsou ve vzduchoprázdnu, navazují na jednání, která začala ve Spojených státech. 21. července dokonce na základě těch prvních jednání převzala libanonská armáda kontrolu nad první takzvanou pilotní zónou, ze které se stáhla izraelská armáda. Zóny se měly rozšiřovat. Je to teď reálné?
12: V této dané chvíli určitě nie. Ale vzhľadom na dynamiku vývoja celého konfliktu, vzhľadom na prebiehajúce rokovania, ktoré dnes majú pokračovať, a my zatiaľ nevieme, čo tie rokovania prinesú, podľa mňa samotní delegáti nevedia, čo tie rokovania dnes prinesú, je kľudne možné, že moja odpoveď by zajtra bola úplne iná.
2: Podle katarské televize Al Jazeera se má během těch současných rozhovorů v Římě najít třetí strana, která by ověřovala stahování Izraele a současně dohlížela na přebírání kontroly nad stejnými místy libanonskou armádou. Web píše, že by tou třetí stranou mohla být Itálie. Tak má to nějaký důvod nebo opodstatnění? Jaký vztah má Itálie k oběma zemím?
12: Itálie v této chvíli má s obidvoma krajinami pozitívne vzťahy. Čiže ako delegát by to nemuselo byť zásadne zlá myšlienka, ale na margo tretích krajín dávajúcich pozor na to, aby po sebe Libanon a Izrael nestrieľali. My tam ešte stále máme jednotky UNIFILu do konca roka, jednotky OSN, ktoré dlhodobo majú dohliadať na dodržiavanie nejakých elementárnych princípov prímeria. A tieto jednotky nám dlhodobo zlyhávajú. Na začiatku konfliktu došlo aj k usmrteniu niekoľkých vojakov OSN. Čiže ak sa nerešpektovalo OSN, ak sa nerešpektovali ozbrojené jednotky zložené z príslušníkov viacerých krajín, som mimoriadne skeptická voči tomu, že zrovna Taliansko by mohlo byť tou krajinou, ktoré to tam ustráži.
2: Schopnost libanonské armády převzít kontrolu nad územím zpochybňuje i sám Hizbaláh. Nakonec zatím se to libanonským ozbrojeným silám nikdy úplně nepodařilo. Mohlo by to být tentokrát jinak? Změnily se okolnosti?
12: Tu já zase budem velmi skeptická o tom, že libanonská armáda má dohodnout na odzbrojení Hizbaláhu. sa bavíme roky. Hmm. Libanonský štát je roky tlačený do toho, aby si, zase ospravedlňujem sa za výraz, urobil poriadky vo svojej krajine. No a ten libanonský štát na to nemá. Libanonská armáda na to nemá ani techniku, vybavenie, ani ľudské zdroje a hlavne na to nemá psychologické zdroje. Nezabúdajme, že ten Libanon je svojim obyvateľstvom mimoriadne komplexná krajina, kde aj v rámci tej libanonskej armády máme hromadu šítov, ktorí síce nie sú vyslovene prívržencami Hizbaláhu, ale stále sú to šíti s nejakým hlbokým vnútorným presvedčením. A v prípade, že by malo prísť napríklad nejakému ozbrojenému stretu medzi jednotkami Hizbaláhu a jednotkami oficiálnej libanonskej armády, nie všetci vojaci libanonskej armády by si vybrali lojalitu voči štátu. A s týmto nastavením sa mimoriadne ťažko ide odzbrojovať nejaká entita, ktorá je vyzbrojená minimálne rovnako tak dobre ako tá štátna armáda a nechce tie zbrane odovzdať.
2: Přesně jak říkáte, Hizbalah s tím nesouhlasí. Kdo naopak souhlasí s odzbrojením, je Hamas v pásmu Gazy, tak si dovolím ještě stočit pozornost na něj. Ale zase, je v tom jedno velké ale. Odevzdání raket a těžkých zbraní podmiňuje Hamas odchodem izraelské armády z pásma. A s tím zase nesouhlasí izraelský premiér Benjamin Netanyahu. A včera dokonce premiér izraelský odmítl i mírový plán pro pásmo Gazy. Co to teď znamená?
12: Pardon. Toto je veľmi podobný problém ako v tom Libanone. Hamas si chce diktovať podmienky v podobe stiahnutia izraelských vojsk. Hizbalah si chce diktovať podmienky v podobe absolútneho stiahnutia izraelských vojsk. No a ten Izrael to nechce urobiť. A Izrael je dostatočne veľký a silný hráč na to, aby si mohol dupnúť a povedať, že nie, ja nikam nepôjdem. Je to, toto je v podstate z izraelskej strany do určitej miery vojna ega, pretože skutočne Izrael má kapacity na to, aby mu ani Hamas, ani Hizbalah nemusel diktovať. Ani Hamas, ani Hizbalah nie sú vyslovene naklonení diplomatickým riešeniam problému a máme tu v podstate absolútne patovú situáciu, ako v Gaze, tak na juhu Libanonu.
2: A budeme ji dál sledovat například i s výkonnou ředitelkou think tanku Chairion Katarínou Hildebrand. Děkuji za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
12: Vám pač vám děkujem. Pěkný den.
0: Ve 7:45 přicházejí v Ranním plusu na řadě ekonomické zprávy. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb a zveřejní makroekonomickou prognózu. Podle analytiků centrální banka ponechá základní úrokovou sazbu bez změny na 3,75%.
2: Český statistický úřad dnes zveřejní červnová data z průmyslu, stavebnictví a zahraničního obchodu. V květnu průmyslová i stavební výroba meziročně stouply, zatímco v průmyslu růst zrychlil na 2%, z dubnových 1,5%, ve stavebnictví zpomalil z dubnových 7,7% na 4,4%.
0: A americký dolar si v nadcházejících měsících udrží pevnou pozici a oslabí až později v průběhu roku, zatímco japonský jen čelí nejpesimističtějším výhledům od počátku 90. let. Vyplývá to z průzkumu agentury Reuters mezi devizovými strategy.
2: Od 10. srpna by měli lidem začít chodit na účty od úřadu práce superdávky, tedy nová podpora, která nahradila 4 dosavadní dávky. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Žadatelů, kterým ministerstvo práce nárok na superdávku přiznalo, bylo na konci července zhruba 304 tisíc. Většina z nich už dřív některou podporu pobírala. Spousta lidí ale taky o své příspěvky kvůli novým podmínkám přišla. Například část seniorů.
13: Od minulého roku jsem využívala původní příspěvek na bydlení. Od ledna roku 2026 pobírám důchod a přechodem na superdávku mi klesl příspěvek o 6 000 korun.
14: Říká seniorka z Prahy, která si nepřála být jmenována. Kvůli snížení příspěvku si našla k penzi přivýdělek a poté, co státu doložila příjmy, může o superdávku přijít úplně. Teď čeká na odpověď úřadu, jestli se to skutečně stane. Podle předsedkyně Rady seniorů Lenky Desatové ztratila nárok na superdávku asi třetina klientů této organizace, kteří ho dřív čerpali, a dalším o 1000 korun klesl.
15: V podstatě ani úřednice, které se příspěvkem na bydlení zabývaly, tak to neuměli dopředu odhadnout. Když koukali do těch dokumentů, se kterými klient přišel, tak říkali, že zcela jistě se do toho vejde, že ty požadavky splňuje, a potom jim ze systému vypadlo zamítnutí.
14: Podle Desatové se totiž u superdávky zpřísnil výpočet nároku na základě ceny energií, vodného a stočného a podobně. Mezi další lidi, na které snížení podpory dopadlo, jsou podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni některé nízkopříjmové rodiny s dětmi. Nově totiž nárok na příspěvek na dítě snáz získají ti, kdo pracují nebo si zaměstnání aktivně hledají. A stačí, že to nesplní jen jeden z nich, říká Hůle.
16: A ten člověk například bude sankčně vyřazený z evidence úřadu práce, tak se vlastně jakoby penalizuje celá ta domácnost a vaše děti přijdou o komponentu na dítě, což nedává žádný smysl, ty děti za to vůbec nemůžou.
14: Nižší příspěvek dostávají ale třeba i matky samoživitelky, které jsou ještě v rozvodovém řízení a nebylo jim přiznané výživné. Na to upozorňuje Iva Kuchyňková z Charity České republiky, podle které měli lidé taky velký problém se samotným podáním žádosti o superdávku. To se nově dalo udělat pouze online a pokud to lidé sami nezvládli, žádali o pomoc na úřadech a ty byly podle Kuchyňkové přetížené.
17: Byli odmítaní prostě lidé, kteří šli vyřídit jiný typ dávek než superdávku. Naši pracovníci mnohem více chodili doprovázat tyto lidi na úřad práce, aby jim pomohli.
14: Ministerstvo práce uvedlo, že zhruba polovině domácností, které už dřív podporu pobírali, klesne příspěvek nejmíň o 500 korun. Nejčastěji kvůli tomu, že mají víc majetku, než zákon u superdávky povoluje, a taky proto, že nesplní podmínky pracovního bonusu. Už od října ale začnou platit změny, které by měly okruh lidí s nárokem rozšířit. Například mezi zranitelné domácnosti budou patřit i rodiče samoživitele s dětmi do 15 let, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
18: A nově budou normativy na bydlení stanoveny podle 77 okresů, namísto dosavadních 3 kategorií. Také se od 1. října 2026 navyšuje u některých skupin životní minimum. Tyto změny se promítnou při pravidelném přehodnocení nároku na dávku.
14: Změna podmínek u příspěvku na bydlení by podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni mohla částečně pomoci. Stále ale zůstanou mimo příspěvek někteří lidé, zejména z menších obcí. Neziskové organizace i přesto vyzývají, aby se lidé obrátili na jejich poradny, pokud jim například úřady žádost zamítly. Vít Andrle, Český rozhlas.
9: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do půl desáté. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas plus.
2: Ráj motýlu, tak by se také dala nazvat oblast Českého středohoří. Monitoring odborníků tam ukázal, že na některých kopcích žije až 1000 druhů tohoto hmyzu. V celé oblasti je pak přes 2200. Velké množství z nich také patří mezi ohrožené druhy. Proč se motýlům daří právě tam? To už se budeme ptát Františka Buckého z Agentury ochrany přírody a krajiny a také ředitele správy chráněné krajinné oblasti České středohoří. Dobrý den.
19: Zdravím vás a zdravím posluchače Českého rozhlasu.
2: Čím si to tedy máme vysvětlit, že zrovna České středohoří je tak bohaté na motýly?
19: Tak v obecné rovině by se dalo říci, že České středohoří v rámci celé republiky má unikátní geologické a geomorfologické podmínky, které velice úzce souvisí vlastně s biodiverzitou, čili množstvím a druhou bohatostí nejenom rostlin a živočichů. A tady se dostáváme vlastně k motýlům jako jednomu z fragmentů přírody. A ve středohoří vlastně se nachází i, nebo od teplomilných společenstev, stepních trávníků, které obývají určité druhy motýlů, a na druhé straně se nachází, řekněme, unikátní chladnomilné, suťové svahy, rokle, zachovalé lesy a tak dále, což je zase druhé specifikum pro úplně odlišné druhy motýlů. A v obecné rovině, čím více biotopů je v nějaké oblasti zastoupených, tím je větší biodiverzita a dá se předpokládat, že bude i větší druhové složení motýlů.
2: A dá se tedy říct, že je tam některý z těch motýlů ve větším zastoupení než jiní?
19: To je velice složitá otázka, nicméně jsou druhy, které jsou, řekněme, všudy přítomné. Mohl bych jmenovat například modráska jehlicového, běláska řepového nebo třeba okáče pohaňkového. To jsou běžné druhy denních motýlů, které můžeme potkávat a jsou zastoupené ve větších množstvích. Jsou početnější než ostatní druhy. Ale pak jsou to i druhy, řekněme, jako drobných motýlů, které jsou méně známé. Patří mezi ně takzvané, nebo ty drobné motýly nazýváme mikrolepidoptera. Jsou to různé, různí zavíječi, předivky, obaleči, moly to můžou být a tak dále. A tyto skupiny se vyskytují také, dá se říct, prostě početně, ale nejsou tak monitorované a tak sledované třeba i tou běžnou veřejností, jako ty, co jsem jmenoval na začátku.
2: Žije tam také řada ohrožených druhů. Co byl třeba váš nejvzácnější nález?
19: Tak úplně bych neřekl nejvzácnější nález. Každou chvíli se setkáváme s tím, že zjišťujeme, že u nás ve Středohoří je, nebo se vyskytl nějaký nový druh motýla. Jsem za to moc rád. Na druhé straně se setkáváme s tím, že i motýly jsou nezvěstní a ubývají. Určitě v této souvislosti bych chtěl zmínit náš takový jako poslední době, řekl bych, unikátní počin, a tím je opatrně, říkám velice opatrně, by se dalo říct, záchrana okáče skalního, což je druh, na který byl vypracován, nebo agentura ochrany přírody a krajiny na něj zajistila a vypracovala záchranný program, který se snažíme naplňovat, a motýlovi se začíná dařit a vypadá to, že to je druh, který takzvaně utekl hrobníkovi z lopaty a v současné chvíli se začíná rozšiřovat i jako na další lokality. Byl to druh, který v minulosti se nacházel v rámci celé republiky poměrně běžně, ještě třeba řekněme třeba před 50 lety. V současné chvíli se vyskytoval pouze na poslední lokalitě na Rané a ten druh tak jako mizel a chybělo tam prostě opravdu málo, aby vymizel úplně. Podařilo se ho prostě namnožit, podařilo se pro něj udělat specifický management a teďka v uvozovkách se mu začíná dařit a začíná se šířit. Tenhle ten druh třeba motýla vymizel v rámci celé střední Evropy, není to jenom prostě jako u nás v České republice.
2: Tak to jsme za něj velmi rádi. Nicméně za posledních 60 let vyhynulo na 20 druhů denních motýlů. Co je vlastně v krajině nejvíc ohrožuje?
19: Ten způsob hospodaření. V současné chvíli probíhá hospodaření na těch pozemcích velice jakoby negativně, dochází k intenzifikaci toho zemědělství, ty motýly potřebují, řekněme, pestrou mozaiku těch stanovišť, na některých lokalitách dochází třeba k opouštění toho tradičního hospodaření a dochází zase na druhou stranu k zarůstání krajiny. Současně dochází k intenzivní zástavbě a dochází ke změně klimatu. A to jsou všechno podmínky, které když se naakumulují, tak to těm motýlům úplně nesvědčí.
2: Ředitel správy chráněné krajinné oblasti České Středohoří František Budský byl naším hostem. Děkuji, naslyšenou.
19: Děkuji, hezký den.
0: Věříme, že vám svědčí, že posloucháte Ranní plus. 4,5 minuty před 8 hodinou je čas na ranní komentář. Dnes od politického komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana, který se zamýšlí nad tím, jak vládní koalice mění taktiku do prezidentských voleb.
20: Proti kandidátovi současné opozice nemá v příští prezidentské volbě smysl nominovat vládního kandidáta. Myslí si to uprostřed léta předseda motoristů sobě Petr Macinka. Rovněž šéf hnutí ANO Andrej Babiš je v tuto chvíli přesvědčen o tom, že bude nejlepší vlastního kandidáta vůbec nestavět. Vytvářejí tím dojem, že prezidentskou volbu vzdali. Z jiných jejich výroků je patrné, že tomu tak zdaleka není. Například Petr Macinka v médiích vyjádřil přesvědčení, že po příštích prezidentských volbách už na summit NATO pojede jiný prezident než Petr Pavel. Měl by to být člověk, který se bude v souboji o hrad prezentovat jako občanský kandidát. Přitom na začátku letošního roku hodlal Andrej Babiš hledat vhodného vlastního kandidáta. Právě v té době začal premiér počínání Petra Pavla komentovat slovy, že začal kampaň za své znovuzvolení. Ve shodě s motoristy sobě mluví představitelé hnutí ANO opakovaně o hlavě státu jako o opozičním prezidentovi. Další jejich výroky napětí mezi hradem a vládou stupňovaly. Několikaměsíční ostřelování prezidenta zatím nepřineslo viditelný výsledek v podobě poklesu jeho popularity. Ta podle průzkumu veřejného mínění překračuje hranici 50%. Pro úspěch v prezidentské volbě je to meta zásadní. Právě její překonání zaručí úspěch. Vítěze musí zvolit jak část příznivců vlády, tak i opozice. To se může lépe podařit lidem, kteří nejsou spjati s konkrétní politickou stranou či hnutím. V poslední prezidentské volbě toto Petr Pavel splňoval a proto ve druhém kole porazil Andreje Babiše. Není překvapením, že v těchto dnech představitelé hnutí ANO a motoristů sobě mluví o tom, že vyzývatelem by měl být občanský kandidát. Pod ním si lze představit člověka, kterého mohou skrytě nejrůznějším způsobem podporovat. Například mohou pokračovat v ostřelování Petra Pavla a doufat, že přece jenom jeho popularita začne klesat. Záležet bude hodně na tom, jakým způsobem tomu bude úřadující prezident čelit. Další průběh sporu se bude propisovat do výsledků průzkumů veřejného mínění. Na jejich základě by v příštím roce mohlo opět dojít ke změně taktiky vládního tábora směrem k prezidentské volbě. Při výrazném poklesu popularity Petra Pavla by Babišův kabinet přece jenom mohl do boje o hrad vyslat svého kandidáta. Pokud by tomu průzkumy byly nakloněny, mohl by jim být sám premiér. V tuto chvíli se to zdá málo pravděpodobné. Stejně jako šance jakéhokoliv občanského kandidáta na úspěch v souboji s Petrem Pavlem. Pustí-li se do obhajoby mandátu, stane se největším favoritem prezidentské volby. I přes neutuchající snahu vládního tábora hlavu státu oslabit, tak nejvážnějším soupeřem Petra Pavla je v tuto chvíli Petr Pavel. Pokud nebude opakovaně a hrubě ve své funkci chybovat, měl by na další summit NATO po prezidentské volbě vyrazit právě on. Byť nelze pochybovat o tom, že nejenom Petr Macinka bude usilovat o to, aby tomu tak nebylo.
0: Tolik ranní zamýšlení od politického komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana.
2: A blíží se 8. hodina, už teď vás ale zveme třeba na Osobnost Plus, kterou si můžete u nás na stanici poslechnout 10 hodin a 30 minut. Hostem Světlany Vitovské bude Ester Geislerová, režisérka filmu a výtvarnice. A ptát se jí bude například na to, jak se jí je podařilo naučit, nebo jak se jejímu otci, o kterém natočila film, podařilo naučit japonsky tak dobře, že neměl žádný přízvuk.
0: Bylo 8 hodin, je čtvrtek 6. srpna, posloucháte Ranní plus, kterým vás dnes provází Renata Kropáčková
2: a Šárka Feniková.
9: Český rozhlas Plus.
2: A jaká jsou naše další témata? Dělá stát dost, aby obyvatele ochránil před extrémními výkyvy klimatu?
0: Jak islandské úřady potrestaly 20 zahraničních aktivistů, kteří se pokusili zastavit jednu z posledních velrybářských lodí v zemi?
2: A jaké výsledky přinesla ukrajinská 40-denní vlivová operace?
0: Předtím, než se k těmto tématům vyjádříme podrobněji, jsou tu zprávy, které připravil Martin Matějka.
10: Policisté a záchranáři na jezeře Most během včerejšího večera našli tělo 28-letého muže, ten byl spolu s dalším od úterní bouřky nad jezerem nezvěstný. Po druhém muži podle policejní mluvčí Veroniky Hišperové dál pátrají.
1: Včera ve večerních hodinách se podařilo při pátrací akci nalézt tělo 28-letého pohřešovaného muže. V těchto mimořádně náročných chvílích jsou rodinám a blízkým pohřešovaných k dispozici krizoví interventi, kteří poskytují psychologickou podporu a pomoc.
10: Stát podle skoro 3/4 lidí v Česku nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Teploty nad 40 stupňů Česko zasáhly koncem června znovu v posledních dnech.
21: Že je stát málo aktivní, odpověděl v průzkumu 72% lidí, doplňuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
22: Názor zastávají nejčastěji mladí lidé a ti s vysokoškolským vzděláním. Ke krokům státu jsou kritičtější voliči sněmovní opozice než koalice. Například 1/3 voličů motoristů se domnívá, že stát postupuje dostatečně.
21: 2/3 lidí se taky bojí negativních dopadů veder na svůj život. Stejný počet respondentů se na horko začal adaptovat.
22: Nejčastěji si dotazování pořídili větrák. Pak si taky nechali do oken instalovat zahřívat vnější žaluzie nebo rolety. 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
21: Zhruba třetina lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic. Jakub Vik, Český rozhlas.
10: Ze státních zásob hmotných rezerv si můžou obce s vyschlými studnami půjčit cisterny na vodu. Požádala o ní taky obec Břeclav na Klatovsku. Kontejner je i ve středočeské Jesenici, odkud si berou pitnou vodu obyvatele osad Bedlno a Chotěžov. A pokračuje předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.
3: Ve studních mají díky suchu málo vody, proto jsme vlastně městu Jesenice, pod které tyto části spadají, půjčili kontejner na 3 kubíky pitné vody. Tento kontejner mají zatím půjčený do konce září letošního roku.
10: Státní hmotné rezervy podepisují s obcemi nájemní smlouvu na dobu určitou. Zdarma by cisterny byly při vyhlášení nouzového stavu.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: První superdávky by měly lidem dorazit na účty 10. srpna. Výplata pak bude pokračovat až do konce měsíce. Nová dávka nahradila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo do konce července přes 304 tisíc žádostí o superdávku. Většinou jde o domácnosti, které nějakou z podporu probírali už dřív. Zároveň se ale polovina z nich pohoršila, a to nejmíň o 500 korun, říká mluvčí ministerstva práce Jakub Slavík.
18: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu. Naopak vyšší podporu získávají zejména domácnosti s nízkými příjmy, které pracují.
10: Neziskové organizace upozorňují, že někteří seniori nebo nízkopříjmové rodiny ztratili nárok na podporu úplně. Ministerstvo kvůli tomu od října upraví podmínky. Rusko přes den i večer útočilo na cíle v oděské oblasti. Terčem byla přístavní infrastruktura, podniky i obytné domy.
4: Náčelník oděské oblastní vojenské správy Oleh Kyper na svém telegramovém kanálu informoval o poškození 7 domů, několika osobních aut a jednom zraněném. Ruské rakety a proudové drony zasáhly podle záběrů ze sociálních sítí také jednu z nákladních lodí. Při včerejším útoku na jeden z podniků na jihu oděské oblasti zahynul 62-letý muž, který nestačil doběhnout do krytu, a 8 lidí bylo zraněno, z toho 3 ženy, uvedla oděská prokuratura. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
10: Bankovní rada České národní banky bude dnes odpoledne rozhodovat o výši základní úrokové sazby. Podle očekávání odborníků i komentářů členů bankovní rady zůstane sazba stejná, tedy 3,75%. Hlavním důvodem opatrnosti centrálních bankéřů je obava z možného zrychlení růstu cen. Celková inflace se podle nejnovějších údajů Českého statistického úřadu drží nízko na 1,7%, ale takzvaná jádrová inflace, tedy růst cen zboží a služeb bez potravin, energií a pohonných hmot, je pořád výrazně vyšší, než by si centrální banka přála. Jistou roli také hrají obavy z geopolitických rizik, hlavně z konfliktu na Blízkém východě. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. A kvůli havárii vodovodu v Praze 6 zůstává bez pitné vody 5,5 tisíce odběratelů v Dejvicích, Liboci, Veleslavíně a ve Vokovicích. Náhradní zásobování zajišťují vodohospodáři cisternami. Asi 16 tisíc odběratelů pak má nízký tlak vody. Vedení pražských vodovodů a kanalizací předpokládá konec opravy a zprovoznění dodávek dnes v poledne. A do kin dnes míří nová česká komedie režiséra Miroslava Ondruše 6 gramů. Spor o pytlíček s bílým práškem zamotá hlavu hercům Ondřeji Vetchému, Davidu Novotnému, Martinu Pechlátovi i Jiřímu Mádlovi.
5: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím?
23: Divadelní herec, městský policista, finanční poradce a realitní makléř. 4 muži, kteří by se jinak nikdy nesetkali. Jenže jedna věc je spojuje, všichni mají syny na lyžáku. A jeden z nich si tam sebou přivezl sáček s podezřelým obsahem. Ředitelka školy v podání Lenky Vlasákové to nemůže nechat bez následků.
24: Máte hodinu na to zjistit, kdo z vás je ta krysa.
23: Setkání ve školní tělocvičně odstartuje střed odlišných rodičovských světů. Na povrch se dostanou předsudky i pokrytectví. Nechybí ostrý humor ani divákovi povědomé situace.
24: Běžte za dveře a tam o svém chování přemýšlejte. Pak se vraťte.
23: Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
10: Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy dlouhá kolona u Jíloviště. Na 9. kilometru pracují silničáři, průjezdný je jeden pruh a kolona má 4 kilometry a zdržení od Řitky z 15. kilometru je asi 30 minut. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova popojíždí kolony u letiště. Kolona začíná na 4. kilometru a zdržení pak do omezení u letiště je asi na 10 minut. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je zdržení u sjezdu na Sadskou. Na 24. a 5. kilometru je zúžení jen do jednoho pruhu. Kolona z 20. kilometru je asi na 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude v Čechách oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost místy ubývat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, na západě až oblačno s přehánkami nebo bouřkami. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 32 stupňů, na východě Moravy a Slezska naměří 32 až 37 a na horách naměří kolem 22. Tolik zprávy Martina Matějky.
9: Posloucháte Ranní plus.
0: 8 minut po 8 hodině, vám dobré ráno a dobrý poslech přejí Šárka Feniková a Renata Kropáčková. Letos zažíváme výrazné klimatické extrémy s teplotami až ke 40 nebo i přes 40 stupňů a tropickými nocemi. Podle téměř 3/4 lidí ale stát nepodniká dostatečné kroky, aby společnost na situace s klimatickými extrémy připravil a usnadnil tak lidem život v náročných podmínkách. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. 67% lidí se

0: evropských politik, které se věnují adaptace na klimatickou změnu. Samozřejmě momentálně v aktuální situaci nebo složení naší vlády a vlastně speciálně ministerstva životního prostředí, tam vlastně zaznívají prostě zprávy, že klimatická krize skončila. My dnes a denně vidíme, že neskončila, že naopak pokračuje a vidíme vlastně tento týden a během tohoto leta velké dopady právě v kontextu vysokých teplot.
1: Stále platí, že česká města nejsou na vlny veder připravená, jak jste říkala už třeba před 2 lety? Neposunulo se to nikam?
0: Určitě se to posouvá. Posouvá se to, nelze říct, že česká města se vůbec nepřipravují. Je vidět, že vlastně uvědomění si toho problému stoupá, roste vlastně povědomí o tom, že vlny veder zasahují městská centra a města velmi výrazně. A nejen Praha, hlavně město Praha, ale určitě města jako Ostrava, Plzeň, Brno a tak dále, dále postupují správným směrem vlastně k adaptaci na změnu klimatu. Určitě opatření rozvíjejí.
1: Jako inspiraci pro česká města vy uvádíte například španělskou Barcelonu, která má efektivní plány a je na ty horké dny lépe připravená. O co se opírá, čím bychom se měli nechat inspirovat?
0: To je právě skvělý příklad, protože město Barcelona v Katalánsku vlastně spojuje dvě roviny. A to je ta dlouhodobá rovina adaptace, to znamená dlouhodobé plánování a investice do zelené a do modré infrastruktury. To znamená zeleň ve městě, aby byla odolná a rezilientní vůči horku. A druhá věc je samozřejmě nakládání s vodou, management vody, dešťové vody a veškeré vody ve městě, aby nám vlastně neotékala pryč, ale zůstávala vlastně třeba v retenčních nádržích nebo zasakovala, takže budování vlastně propustných povrchů. V tomhle vlastně Barcelona je velmi, velmi daleko. A druhá rovina je taková ta vlastně okamžitá. Co už dělat, když ta vedra máme? Barcelona je město, samozřejmě v kontextu Španělska, ne jediné, které se potýká s extrémními teplotami během letní sezóny a velmi dobře si to uvědomují, takže mají akční plán proti vlnám veder a přesně vědí, co která vlastně městská část nebo která městská organizace musí udělat, jaký kroky je potřeba udělat na ochranu obyvatelstva a stejně tak i obyvatele a občané vlastně vědí, jak se chránit.
1: No, aktuálně je v Senátu novela stavebního zákona, která podle ekologů oslabuje ochranu městské zeleně, že vlastně o tom, jestli je potřeba pokácet nějaký strom kvůli výstavbě, už nemusí rozhodovat nebo nemusí do toho vůbec promlouvat ochránci životního prostředí, ale stačí úřad k tomu vyčleněný, tak je to správným směrem krok?
0: No, z mého pohledu určitě není. Myslím si, že samozřejmě, když se podíváte na města, musíme si uvědomovat a my si uvědomujeme, že město prostě musí fungovat, potřebuje také fungující infrastrukturu, takže to, co vy zmiňujete, samozřejmě je potřeba, aby třeba z pohledu vlastně vodohospodářské infrastruktury a tak dále všechno fungovalo a byly možné ty opravy nebo zásahy, jak je potřeba. Ale druhá strana je úplně stejně tak, jako potřebujeme vlastně vodohospodářskou infrastrukturu nebo energetickou inženýrské sítě, tak potřebujeme i adaptovat ten městský prostor na změnu klimatu. A to si myslím, že vidíme teďka v těchto dnech velmi výrazně, když se vlastně procházíte po ulicích bez stromů, bez stromořadí, nebo jste jako na otevřeném, vlastně vyasfaltovaném prostranství. Je to v podstatě pocit, jako když jste v sauně a ještě na vás fouká nějaký fén nebo něco podobného. A tohle to je důsledek toho, že města nebo jisté části měst, ulice a náměstí nejsou adaptované na změnu klimatu a vůbec se na tady tu stránku nemyslí a v létě teda na to doplatíme všichni.
1: Jak by měla města začít, nebo i dejme tomu menší obce, co je ten první krok? Je to nějaké zmapování situace, kde se město nejvíce přehřívá, kde jsou místa, kde je potřeba je nejvíce ochladit, jak jsou na tom jeho školy, nemocnice, co se týče třeba klimatizovaných prostorů a podobně? Co byste uvedla jako ten první krok, jak začít?
0: Samozřejmě mapování jednoznačně číslo jedna. Musíme mít data, které mají co nejlepší jakoby teritoriální rozlišení území vlastně v rámci té obce nebo toho města. My mnoho těch dat už máme. Třeba prostě uvedu příklad Prahy, ale samozřejmě všechna města, i malá města s podobnýma datama musí pracovat. A to je nejenom meteorologická data, protože na jedné straně

0: máte jakoby meteorologická data ve smyslu naměřená teplota vzduchu a podobně. Ale co se týká vlastně pocitové teploty, tam zasahuje ještě mnoho dalších faktorů. A to znamená, jak je ta ulice postavená, je tam možnost stínu na té ulici, jsou tam stromy, stromořadí, respektive vůbec nějaká zeleň nebo vegetace, nebo nejsou. Jak tam proudí vzduch, je to dostatečný nebo ne. A tady ty všechny data se dají jakoby zmapovat, používat a nejenom meteorologická a vlastně taky tady ty plánovací nebo územní, ale taky samozřejmě i demografická a socioekonomická data. Tady to je velmi důležité a opět zmíním Barcelonu, která vlastně tady to má zmapované úplně velmi podrobně a díky tomu vytváří vlastně velmi podrobné mapy toho, kde je potřeba intervenovat a kde jsou potřeba jaký opatření, protože přesně vědí, kde, v jakých čtvrtích a ulicích jim vlastně žije to obyvatelstvo, které je nejvíc zranitelné a nejvíc exponované vedru.
1: Tolik expertka na klimatickou adaptaci měst Katarína Svitková z Institutu Europeum. Děkuji vám, naslyšenou.
0: Děkuji.
1: O tom, jak se ve vedrech snižuje produktivita práce a jaký dopad to může mít na výkon české ekonomiky, teď budeme mluvit ještě s hlavním ekonomem Trinity Bank Lukášem Kovandou. Dobré ráno i vám.
2: Dobré ráno.
1: Jaké dopady mají horka na ekonomiku jako celek a v jakých oblastech se projevují nejvíce?
2: Ekonomiky západní jsou konstruovány na ideální teplotu 13 stupňů, pochopitelně konstruovány v uvozovkách, takže pokud delší dobu trvají takováto vedra, tak i ta česká ekonomika se potýká s něčím, nač není vlastně vůbec stavěna, nač není připravena a samozřejmě může si to vyžádat, zejména pokud těch veder těch teplých, extrémně teplých dnů je více v roce, může si to vyžádat škody. Například právě, jak jste zmínila, na produktivitě, protože pochopitelně v teplém počasí, v extrémně teplém počasí, tak se musí omezovat například práce ve stavebnictví, dochází k průtahům těch staveb, čas jsou peníze při takovýchto realizacích, takže to může být jeden z důvodů, proč se pak prodraží ta celková stavba. V zemědělství zase je ohrožena úroda, což pak může vést k růstu cen potravin, takže vlastně vedro, pokud tedy je to extrémní a dlouhé vedro, tak může být i nepříjemným inflačním tlakem, který s určitým časovým odstupem pak zaplatíme všichni ze svých peněženek.
1: Letošní vlna veder by podle některých analytiků mohla snížit růst české ekonomiky v řádu necelé desetiny procentního bodu ročně, což nezní jako nějak závratné číslo, ale kolik to orientačně dělá v přepočtu na peníze?
2: To už se bavíme samozřejmě o miliardách korun, ale nejsou to miliardy, které třeba, jak by si mohl někdo představit, posluchač by si mohl představit, že to jsou miliardy, které jdou, nebo které přichází státní rozpočet. To jsou miliardy i nižší desítky miliard korun, o které vlastně přichází ekonomika jako celek. No a část, řekněme zhruba třetina, už pak může být vnímána jako, že to je ztráta pro státní rozpočet, protože složená daňová kvóta se pohybuje někde právě kolem, řekněme, té třetiny hrubého domácího produktu, takže jestliže hrubý domácí přichází třeba o nižší desítky miliard korun, řekněme o 30 miliard korun kvůli nepříznivému počasí, tak pak vlastně státní rozpočet přijde o zhruba 10 miliard korun. Takže je to něco, co už má svůj makroekonomický otisk, má to svůj nepříznivý makroekonomický dopad, ale ta ztráta na hrubém domácím produktu je pouze tedy jedním z těch neblahých dopadů. Dalším je ten dopad, o něm jsem hovořil, to je ten dopad inflační, že tedy výkon ekonomiky je o něco slabší, to za prvé a za druhé. Navíc se ta ekonomika musí potýkat právě s o něco vyššími cenami, s o něco silnějšími inflačními tlaky.
1: Mezinárodní organizace práce odhaduje, že do roku 2030 může svět kvůli tepelnému stresu ztrácet 2,2% celkových pracovních hodin. To asi tedy souvisí s tou produktivitou, ale ještě převedte nám to trošku do lidské řeči, co si pod tím představit.
2: Je to přesně tak, jak říkáte, je to známka nižší produktivity. To znamená, že ty práce například v exteriérech, které vlastně by za běžnějšího počasí byly zvládnuty rychleji. Netýká se ten zemědělství a stavebnictví, o nich už jsme hovořili, ale třeba povrchové těžby, lesnictví a tak podobně, tak vlastně musí si vyžádávají si delší časový úsek k tomu, aby byly naplněny, případně v případě třeba zemědělství nemohou být kvůli poničení úrody vůbec naplněny, takže dochází jednak tedy k časovým prodlevám, to znamená, že vlastně pak, jestliže například jsou to projekty financované na úvěr, tak se zvyšuje i to jejich financování, no a nebo dochází k nevratnému poškození třeba v případě toho zemědělství a oboje vlastně stojí peníze a nakonec to zaplatí samozřejmě konečný spotřebitel.
1: Upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, který byl hostem Ranního plusu. Děkuji za váš čas, přeju hezký čtvrtek.
2: Přeju hezký den, nashledanou.
3: V 8 hodin na 20 minut přidáme další informace pro váš kompletní přehled. Írán a Omán se shodli na trase plavby v Hormuzském průlivu. Podle iránského ministerstva zahraničí je v konečné fázi přípravy společné prohlášení. Varovalo ale před zásahy třetích stran, které by mohly ještě jednání zmařit. Státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v korupční kauze kolem nákupu urychlovačů za 160 milionů korun ve fakultní nemocnici Bulovka v Praze. Vrchní státní zastupitelství zároveň ve stejném případu navrhlo schválení dohod o vině a trestu s jedním člověkem a dvěma právnickými osobami, tedy firmami či organizacemi. A na jihu Libanonu zemřeli dva izraelští vojáci, kteří byli vážně zraněni. Izrael obvinil militantní hnutí Hizballáh z porušení příměří a udeřil na jižní Libanon. Tento vývoj ohrožuje probíhající mírové rozhovory. Island nařídil vyhoštění 20 aktivistů proti lovu velryb a zabavil jejich loď. Skupina totiž pronásledovala velrybářské plavidlo. Island je jednou z mála zemí, které stále povolují komerční lov velryb. Brzy se to ale možná změní. Téma probereme s naší zpravodajkou při unijních institucích Zdeňkou Trachtovou. Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: V čem spočíval ten incident, který vedl až k vyhoštění aktivistů z Islandu?
4: Loď Bandera ekologického aktivisty Paula Vocna se pokoušela zastavit jednu z posledních velrybářských lodí na Islandu. Tato loď se jmenuje Hvalur 9. No a na palubě Bandery bylo 21 aktivistů různých národností, včetně Američanů, Brazilců, Francouzů či Španělů. Podle svědků toho incidentu se ta posádka snažila svojí lodí narazit do plavidla velrybářů, což se nepodařilo. Poté se také pokoušela rozvinout síť a poškodit lodní šrouby té velrybářské lodi. Velrybáři nakonec přivolali pomoc pobřežní stráže a policie následně ty aktivisty zatkla a jejich loď zabavila. Obvinila je z porušování mezinárodního námořního práva a ohrožování bezpečné plavby a islandské úřady pak tedy rozhodly o jejich vyhoštění a zákazu návratu na Island v příštích 2 letech.
3: Jméno Paula Vocna se v souvislosti s bojem proti lovu velryb objevuje často. O koho vlastně jde?
4: Paul Watson je 75-letý kanadsko-americký ekologický aktivista, jeden z nejznámějších odpůrců vůbec lovu velryb. Patřil mimo jiné k zakládajícím členům organizace Greenpeace. No a dlouhodobě se proslavil především často velmi tvrdými zásahy proti velrybářským lodím. Jeho posádky je na moři sledují, blokují jim cestu nebo se snaží narušit jejich lov. Watson tvrdí, že tak chrání velryby, které jsou ohrožené, a prosazuje mezinárodní pravidla. Kritici mu ale na druhou stranu vyčítají, že ty jeho metody mohou ohrožovat posádky a bezpečnost plavby. On byl taky kvůli několika akcím proti japonským velrybářům v minulosti trestně stíhán a v roce 2024 dokonce byl na nějakou dobu zadržován v Grónsku.
3: My už jsme ale na začátku zmínili, že islandská vláda zvažuje ukončení komerčního lovu velryb. V jaké fázi jsou tyto plány?
4: Vláda letos na podzim plánuje předložit návrh zákona, který by ten lov velryb konečně zakázal. Zatím ale není jasné, kdy by případný zákaz měl začít platit. Podle ochránců přírody by mohl být navíc odložen až na dobu po vypršení současných licencí, což je v roce 2029. Do té doby ten lov stále může být legální a v letošním roce byl po 2leté pauze obnovený. Tu pauzu v lovu způsobil nikoli zákaz lovu velryb, ale spíše ekonomické problémy, které celkově snížily poptávku a lov velryb tak nebyl považovaný za dostatečně ziskový, takže se zastavil. Nicméně letos v červnu Islanďané začali velryby lovit znovu a kvóta pro letošní rok stanovuje, že mohou zabít 150 plejtváků obecných. Ještě dodám, že Island je spolu s Norskem a Japonskem jedinými třemi zeměmi, které otevřeně stále povolují lov velryb, a to navzdory kritice ze strany veřejnosti, ochránců zvířat i Mezinárodní velrybářské komise, která komerční lov velryb v podstatě zakázala už v roce 1986, a to právě proto, že populace velryb jsou v ohrožení.
3: Kompletní informace do Ranního plusu přinesla naše zpravodajka při unijních institucích Zdeňka Trachtová. Díky za to, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: 5 minut před 8:30 se podíváme na francouzské vinaře z Bordeaux, kteří bojují s dlouhodobým suchem a klesajícím zájmem o červené víno. Stále častěji tak místo vinné révy pěstují třeba melouny, kivy nebo olivy. Slavný vinařský region se tak kvůli klimatickým změnám a chování zákazníků mění doslova před očima. S vinařem nedaleko Bordeaux natáčel i náš zpravodaj ve Francii.
5: Je bio, 100%.
6: C'est très bon.
5: Pas de soufre, pas de cuir, rien du tout.
6: Claude se natahuje k vinné révě, která popíná kamennou zeď, a pobízí mě, ať si utrhnu bobuly. Stolní víno už je sladké a Claude mě upozorňuje, že je to 100% bio. Vinnou révu tady, asi 40 kilometrů od Bordeaux, vysadili na začátku 19. století jeho předci. Dlouhotrvající sucho a měnící se klima ale zásadně mění zdejší vinařský region.
7: Nedostatek vody a sucho nás velmi trápí. Od loňského roku je kvůli nedostatku vody v bobulích málo šťávy. Teď by potřebovalo zapršet a pořádně, aby se to ještě projevilo na hroznech a aby v nich bylo dost šťávy.
6: Claude obhospodařuje 50 hektarů vinic se svojí rodinou, zejména se svým synem, který vystudoval enologii v Bordeaux. Společně teď zkoušejí pěstovat i jiné plodiny, které nejsou na sucho tak náchylné jako víno.
7: Došlo to tak daleko, že můj syn předevčírem zasadil olivovníky. Olivovníky, které jsou typickým stromem jižní Evropy. Za 3 nebo 4 roky možná sklidíme první olivy na výrobu oleje. Všichni teď přemýšlejí nad tím, jestli zasadit kivy, lísko, ořechy, mandloně nebo něco jiného. S odstupem času možná zjistíme, že právě kivy nebo olivovníky budou tím nejlepším řešením.
6: Claude bere velký klíč a otevírá dveře od vinného sklepa. Na zemi jsou dřevěné sudy a v nich víno jenom z několika málo odrůd.
7: Pořád pěstujeme stejné odrůdy. Jsme v tom trochu omezení. Prostě to tak je. U nás je to Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Sauvignon, Semillon, Muscadet a tím to končí. Můžeme samozřejmě vysadit i jiné odrůdy, ale víno z nich už nemůžeme prodávat jako Bordeaux. Přišli bychom o apelaci.
6: Vysvětluje Claude, který by kvůli přísným francouzským zákonům chránícím kvalitu vína nemohl na lahvích uvádět, že je dané víno z Bordeaux. Místní vinaře netrápí jenom dlouhodobé sucho, ale i klesající spotřeba alkoholu, a to zejména u mladé generace. Nice, která provozuje obchod s vínem v obci Ares nedaleko Bordeaux, proto musela začít nabízet i různé pivní speciály nebo whisky.
8: Bordeaux bylo po velmi dlouhou dobu významnou vinařskou oblastí. Dobré víno ale není úplně nejlevnější a lidé nemají takový zájem pít víno a vychutnávat si kvalitní láhve. Už neplatí ani to, že by si v neděli u rodinného oběda otevřeli láhev. Mně je 25 a moje generace pije méně než generace mých rodičů. A nová generace pije ještě méně. Ale pijí zase jiné věci. Hodně koktejly, tvrdý alkohol, pivo. Ale s vínem to nevidím dobře. Ve Francii je mnoho vinařů, kteří krachují. Dlouhou dobu jsme dováželi pivo z celého světa. Lidé milují řemeslné pivo z menších pivovarů. Za rok a půl jsme zdvojnásobili prodej piva. A teď navíc spolupracujeme zejména s místními řemeslnými pivovary.
6: Odklon mladší generace od alkoholu souvisí taky s rostoucí popularitou zdravého životního stylu. Mladší generace nepovažují skleničku vína za nezbytnou součást běžného oběda nebo večeře. A když už si vybírají víno, tak dávají podle ministerstva zemědělství přednost tomu bílému nebo růžovému a vyhýbají se červenému. To je přitom pro vinaře z jihozápadní Francie zásadní. Producenti vína se navíc obávají negativních dopadů rozsáhlých lesů lesních požárů, které region Gironde zasáhly. Požáry se sice vinicím vyhnuly, turisti ale ruší rezervace v hotelích a oblasti se vyhýbají. Z Bordeaux Marcel Faltis, Český rozhlas.
9: Pro a proti.
10: Lidé ho buď milovali, nebo nenáviděli, píše se v jednom z nekrologů o Milanu Knížákovi. Odešel vizionář, který pozitivně ovlivnil českou kulturní a uměleckou scénu, anebo především výstřední solitér s autoritářskými sklony, který společnost rozděloval. A jak jde dohromady Knížákovo rebelství a jeho pohřeb se státními poctami? Debatovat budou autor knihy Fenomén Knížák, bývalý politik Ivo Strejček z Institutu Václava Klause a filozof a publicista Petr Fischer. Poslouchejte nás.
9: Pro a proti Lucie Vopálenské dnes po 9:30 na Plusu.
3: Je 8:30 a zprávy má Martin Matějka.
9: Český rozhlas Plus.
11: Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku, na kterou má zatím nárok přes 304 tisíc žadatelů. Většina z nich už pobírala některou z podporu, které nová dávka sloučila. Kvůli přísnějším podmínkám ale zhruba polovině dosavadních příjemců dávek podpora klesne o nejmín 500 korun. Změny výrazně zasáhly některé důchodce a podle organizace Charita Česká republika a taky část matek samoživitelek. Ministerstvo práce proto od října podmínky superdávky upraví. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb. Z vyjádření členů rady vyplývá, že by sazba mohla zůstat na úrovni 3,75%. Hlavní obavou centrálních bankéřů je možné zrychlení růstu cen. Česká národní banka naposledy upravila měnovou politiku v červnu, kdy poprvé po 4 letech zvedla základní úrokovou sazbu, a to o 0,25%. Soud v německém Mnichově dnes rozhodne o trestu pro muže afgánského původu, který loni v únoru úmyslně najel autem do odborářské demonstrace. Útok nepřežila žena a jí 2letá dcera. Zraněných bylo více než 40. Muž žije v Německu od roku 2016, nezískal tam ale azyl. Podle obžaloby měl jeho útok nábožensko-politický motiv. V Římě končí další kolo mírových rozhovorů mezi Izraelem a Libanonem. Jednání, která zprostředkovávají Spojené státy, mají určit podmínky pro odzbrojení militantního hnutí Hizballáh a stažení izraelských sil z okupovaných částí jižního Libanonu. Podle informací zpravodajské stanice Al Jazeera ale hovory nejspíš nepřinesou zásadní průlom. Strany se totiž neshodly na kritických bodech dohody. Skoro 3/4 Čechů si myslí, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z průzkumu, který pro Český rozhlas provedla společnost Median. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Vysoké teploty přesahující 40 stupňů zasáhly Česko koncem června a znovu v posledních dnech. Lidé po celém Japonsku i světě si dnes připomínají 81. výročí svržení atomové bomby na město Hirošima. Puma jménem Little Boy zabila až 160 tisíc lidí, většinou civilistů. Útok na Hirošimu a následný úder na město Nagasaki ale taky uspíšil japonskou kapitulaci a konec druhé světové války. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy dlouhá kolona u jíloviště. Na 9. kilometru pracují silničáři, průjezdný jeden pruh a kolona má 4 kilometry. Zdržení od Řitky z 15. kilometru je asi 30 minut. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova popojíždí kolony u letiště. Kolona začíná na 4. kilometru a zdržení je pak do omezení u letiště asi na 15 minut. Na výjezdu z Prahy je zdržení před letištěm 10 minut od odbočky na Horoměřice. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je zdržení u sjezdu na Sadskou. Na 24.5 kilometru je zúžení jen do jednoho pruhu. Další informace z dopravy za půl hodiny. Dobře dojeďte. Dnes bude v Čechách oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na východě Moravy a Slezska naměří 32 až 37 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
9: Posloucháte Ranní Plus.
1: 8 hodin 33,5 minuty. Vás od mikrofonu zdraví Šárka Feniková a Renata Kropáčková. Írán a Omán se údajně shodli na trase plavby v Hormuzském průlivu. Tvrdí to mluvčí iránské diplomacie. Už jenom dřív běžně denně proplouvalo na 130 lodí s ropou, s kapalněným plynem, hnojivy a dalším materiálem. Od konce února, kdy Spojené státy a Izrael zaútočili na Iránce, ale lodní doprava v průlivu téměř zastavila. Aktuálně přes něj propluje zhruba desítka plavidel za den. Šance na to, že by se situace mohla změnit, ty probereme s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Dobré ráno.
12: Pěkné ráno.
1: Kudy by tedy měla vést trasa, na které se údajně Irán domluvil s Ománem?
12: O tom zatím Tehran vysílá různé, řekněme, nápovědy. Má jít o jednu trasu pro lodě plující do zálivu a o druhou pro lodě plující ven. Náměstek iránského ministra zahraničí tvrdí, že oproti situaci v posledních 60 letech se teď významný kus nové trasy nachází v iránských vodách a jedna část je v teritoriálních vodách Ománu. Přes iránské vody by lodě měly plout v obou směrech podle těch vyjádření a dosavadní trasy by měly být uzavřené. I ta nově dohodnutá plavební cesta by ale zřejmě byla brána jako dočasná trasa, domluvená na 2 až 4 měsíce. Tehran se nechce vzdát kontroly nad lodní dopravou v Hormuzském průlivu, zdůvodňuje to tím, že právě Irán údajně zajišťuje bezpečnost odminování a taky námořní služby. A mluvčí iránské diplomacie taky řekl, že otevření Hormuzského průlivu závisí i na tom, jestli Spojené státy ukončí námořní blokádu iránských přístavů.
1: Je znovu na stole otázka nějakých poplatků za plavbu průlivem?
12: Katarská televize Al Jazeera píše, že poplatky patří mezi zatím nevyřešené otázky. Stejně tak není údajně dořešený proces, jak bude ta vodní cesta znovu otevřená a jaké budou bezpečnostní opatření v Hormuzském průlivu. A i podle iránského anglickojazyčného webu The Tehran Times Irán dál naznačuje, že o nějaký systém poplatku pro lodě má stále zájem. Jenže podle mezinárodního námořního práva v mezinárodních průlivech, jako je Hormuzský průliv, není možné vybírat mýtné za plavbu. Co si pobřežní státy mohou účtovat, jsou například poplatky za služby, třeba navigaci, nebo poplatky na ochranu životního prostředí. A v jednom z návrhů, se kterými přišel dřív Omán, byl údajně i návrh na jakési dobrovolné příspěvky, které se inspirovaly tím, jak to funguje v Malackém průlivu, který spojuje Indický a Tichý oceán.
1: O tom, že se Irán a Omán blíží k dohodě, mluvíme už pár dnů. Co může být důvodem, proč ještě ten výsledek úplně není?
12: Tak iránské zpravodajské agentury píšou o tom, že hlavním důvodem je údajné vměšování Spojených států a taky výhrušky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ta míra kontroly nad plavbou v Hormuzském průlivu, kterou by Irán, pokud by si prosadil své podmínky, získal, se nicméně nelíbí jen Washingtonu, ale je problematická třeba i pro Spojené arabské emiráty nebo Saudskou Arábii. Donald Trump ale v těch posledních dnech mluví o tom, že údajně by jednání mohla být u cíle. Na druhou stranu není ale jisté, jestli je jednotný i režim uvnitř Iránu, jestli hlavně iránské revoluční gardy, které by neměly být součástí těch vyjednávání s Ománem, tu dohodu nebudou považovat naopak za slabou a nezablokují, nebo ji třeba nebudou sabotovat útoky na lodě. A žádné výrazné stanovisko k té dohodě jsme zatím neslyšeli ani od Ománu. Ten třeba dřív původně přišel s jinými návrhy, které by Iránu nedávaly tak velkou kontrolu na plavbou v průlivu.
1: Jemenští povstalci Husijové, které Irán podporuje, tvrdí, že napadli saudsko-arabský tanker v Rudém moři. Jaká je situace na další kritické lodní cestě pro vývoz ropy, ale celosvětově světový obchod?
12: Tak jemenští povstalci tvrdí, že ten tanker byl u pobřeží saudského přístavního města Janbu právě v Rudém moři. Husijové v červenci prohlásili, že uvalují na Saudskou Arábii námořní blokádu a teď tvrdí, že v průběhu zhruba těch 2 týdnů blokády už útočili na 8 saudských tankerů a skoro 30 zabránili v plavbě nebo je donutili vrátit se do přístavu. Ta lodní data za včerejšek opravdu ukazují, že doprava v obou těch kritických bodech, tedy jak v průlivu Bab al-Mandab u Rudého moře, ale i právě v Hormuzském průlivu, o kterém jsme mluvili před chvílí, se v podstatě zastavila. Tou úžinou Bab al-Mandab včera zřejmě proplula jenom jedna loď, Hormuzským průlivem 2.
1: Dodává naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Díky moc, naslyšenou.
12: Pěkný den, naslyšenou.
3: A my v zahraničí zůstáváme i v 8 hodin 38 a půl minuty. Rusko už není v bezpečí, tak by se dal podle listu Kyiv Post shrnout závěr z ukrajinské 40-denní vlivové operace. Prezident Volodymyr Zelenský dal na konci června úkol ukrajinské tajné službě SBU, aby zahájila operaci, která měla přimět Rusko k ukončení války. To se zatím nestalo a termín vypršel tento týden. Co se naopak stalo a co to může znamenat pro další průběh války, o tom teď budu mluvit s analytikem válečných konfliktů pro server Oryx Jakubem Janovským. Dobrý den.
13: Dobrý den.
3: K míru se Ukrajina zatím nepřiblížila, ale výsledky přece jenom ta operace měla. Co se dá považovat za její nejzásadnější přínos?
13: Tak zatím jako je nejasné, co tou operací hlavně má být, protože největší efekt zatím, co Ukrajina v nedávné době dosáhla, byly útoky na ruské rafinérie, což je něco, což pokračuje už v řádu měsíců. Není to žádná nová operace a z vojenských operací, které Ukrajina podnikla, tak v podstatě nejpodstatnější v ruském týlu byl útok na letiště se strategickými bombardéry, kde jeden se jim povedl zničit, ale to určitě Rusko sice bolí, ale nepřivede je to k ukončení války jenom tak. Takže jsem trošku rozpačitý z těch 40 dní, co se mělo stát.
3: Čili vy si myslíte, že to, že zasahuje ukrajinská armáda Rusko na jeho území, ve vnitrozemí, že ničí ruské zásobníky ropy a nabourává vlastně celý ten jaksi systém, není dostačující?
13: Takhle, určitě to Rusko bolí, ale jednak to není nic nového za těch posledních 40 dní. Tohle je série útoků, která pokračuje měsíce, ne-li roky. A za těch 40 dní jako určitě to Rusko bolelo hodně, jak ty ztráty těch rafinérií, tak ty útoky na logistická centra společnosti Wildberries, což je ruský Amazon v podstatě. A určitě to Rusko stálo miliardy a miliardy dolarů ve škodách, které bude muset nějakým způsobem pokrýt, ale zatím to nic nenaznačuje tomu, že by Rusko na základě těchto z těch škod se rozhodlo umírnit své požadavky na ukončení války, takže bude zřejmě Ukrajina muset docílit něčeho vojensky podstatnějšího, něco jako loňský útok na ruské strategické bombardéry, kdy značně poškodili nenahraditelné prostředky ruského vojenského průmyslu a armády.
3: Ukrajina zasahuje svými drony také čím dál víc ruských vojáků. Prezident Zelenský tento týden v jednom ze svých videoposelství mluvil o víc než 30 tisících vojácích jen za červenec. Bylo třeba i tohle součástí té vlivové operace?
13: Nemyslím si, protože ty čísla, přestože za červenec jsou o něco vyšší než v předchozích měsících, tak jako nevýrazně, jako mluvíme o řekněme 35 tisíc jeden měsíc, 40 tisíc druhej. Takže určitě to Rusko bolí a v souvislosti s tímhle s tím jsou teďko intenzivní debaty, jestli Rusko v říjnu vyhlásí po volbách novou sérii mobilizace, ale v rámci těch čísel tak 5 000 sem nebo tam není moc velký rozdíl opravdu.
3: Proč vlastně byla ta vlivová operace svěřena jako úkol právě SBU?
13: No to právě částečně tím si nejsem jistý, co ta operace má být, protože většina toho, o čem mluví, znamená útoky na rafinérie a podobně, tak nejsou akcí SBU. To jsou záležitosti letectva a dronových sil a podobně. SBU jakožto rozvědka tak sice operuje nějaké takovéhle prostředky, ale není to jejich specializace a jsou jenom zlomkem těch prostředků, které jsou používány. Což znamená, že je otázka, jestli SBU měla provést něco, co zatím nestalo minimálně.
3: Jak ale hodnotit tedy minimálně to, že se daří tedy více cílit na nepřítele, i co se týká počtu těch vojáků, kteří jsou zasaženi, přece jenom v tom má Ukrajina určitý teď postup, může ho naopak zbrzdit to, že má nedostatek střel protivzdušné obrany?
13: Tak nedostatek střel je hlavně co týče protiraketové obrany proti dronům a střelám z plochou drahou letu a letadlům, tak stále má Ukrajina dostatek raket, jsou to pouze balistické střely, které jsou problém. Každopádně tady bych řekl, že z pohledu jak Ruska, tak Ukrajiny, tak nejpodstatnější změna, a ta už taky trvá nějakou dobu, je, že ruský postup se de facto zastavilo. Ty postupy, když se kouknete v řádu měsíců, tak jsou zcela minimální. A tohle je pro tu válku a přesvědčení Ruska, aby to vzdalo, podle mě mnohem, mnohem podstatnější, než to, jestli schořelo o pár rafinerií víc nebo míň, protože to dává jednoznačný signál Rusku, že prostě silou celý ten Donbas nezíská pravděpodobně.
3: Nemůže být teď naopak právě komplikací pro Ukrajinu, když je v tom postupu, jak sám zmiňujete, to, že americký prezident Donald Trump spochybnil, že by Spojené státy dali Ukrajině souhlas s vlastní výrobnou raket Patriot?
13: Podle mě je to úplně irrelevantní, protože i když by zítra Ukrajina dostala veškeré povolení a tak dále a veškerou spolupráci, tak ty rakety Patriot začne vyrábět absolutně nejdřív než za 2-3 roky a to je velmi optimistický termín. Takže podle mě to nebude mít podstatný vliv na válku, protože si upřímně nedokážu představit, že bude trvat další 3+ let.
3: Míní analytik serveru Oryx, který spolupracoval také s investigativní skupinou Bellingcat, Jakub Janovský. Děkujeme za rozhovor, naslyšenou.
13: Děkuji, naslyšenou.
1: Ve 8:45 pro vás máme v krátkosti další informace z domova i ze světa. Nejméně 3 lidé zemřeli při nočních ruských útocích na obec Balaklia v ukrajinské Charkovské oblasti. Naopak ve vesnici Kozyrjovka v ruské Kurské oblasti zahynulo ve středu při ukrajinském dronovém útoku 1 muž a 6 lidí se zranilo. Rozvíjející se klimatický jev El Niño by do konce příštího roku mohl přivést zhruba 50 milionů lidí do stavu akutního hladu, upozornil na to Světový potravinový program, podle kterého už nyní čelí vážné potravinové nejistotě 225 milionů lidí v 45 zemích. A policisté našli na jezeře Most tělo 28-letého muže, kterého hledali od úterní silné bouřky. V tu dobu byl na paddleboardu, po druhém pohřešovaném stále pátrají.
3: Po druhé se dnes podíváme minutu po 8:45 do zahraničního tisku. Vítězství Abdulla El-Sayeda v demokratických senátních primárkách v Michiganu představuje podle BBC výrazný zásah do dosavadního směřování demokratické strany. Kandidát podporovaný levicovým křídlem porazil favoritku stranického vedení Hailey Stevensovou. Potvrdil tak podle článku rostoucí vliv progresivních voličů.
1: El-Sayed uspěl s programem na rozšíření státem podporovaného zdravotního pojištění a na snížení cen léků. Kromě toho 41-letý politik prosazuje například také vyšší zdanění nejbohatších. V listopadových volbách ho čeká souboj s republikánem Mikem Rogersem. Toto hlasování může rozhodnout nejen o jeho politické budoucnosti, ale také o rozložení sil v americkém senátu, připomíná BBC.
3: Primárky podle ní zároveň ukázaly rozdílný přístup demokratických voličů ke kandidátům podporujících Izrael. V Michiganu uspěli kandidáti kritičtější k americké podpoře Izraele, naopak ve státech Washington a Missouri zvítězili politici zastávající dosavadní proizraelský postoj.
1: Hlasování v několika státech přineslo i další důležité signály. Voliči v Missouri a Kansasu odmítli změny volebních pravidel navrhované republikány. Republikánské primárky pak potvrdili, že doporučení prezidenta Donalda Trumpa má mezi stranickými voliči stále značnou váhu, a to i přesto, že nepřineslo vítězství všem kandidátům, které podpořil, uzavírá britská BBC.
3: A teď se podíváme do španělského deníku El País. Marocká justice zahájila trestní řízení proti 77 lidem. Viní je z organizování nelegálních přechodů do španělských enkláv Ceuta a Melilla, píše tento deník.
1: V souvislosti s hromadným příchodem migrantů do Ceuty podle něj marocké soudy obžalovaly 25 osob, dalších více než 50 čelí stíhání za pokus o vstup do Melilly. Obvinění jsou mimo jiné z toho, toho, že napomáhali nelegálnímu opuštění země a nepovolené přepravě osob. Kromě toho je soudy viní také z útoků na příslušníky bezpečnostních složek nebo poškozování veřejného majetku. Část stíhaných je ve vazbě. Podle deníku El País jsou mezi nimi i dva nezletilí.
3: Marocká vláda odmítá, že by při událostech jednala pod vnějším tlakem nebo záměrně zmírnila ochranu hranic. Tvrdí, že přímý zásah proti 10 000 lidí by mohl způsobit škody a odvolává se na vysoké náklady na zvládání migrace, píše španělský deník El País a s tím odkládáme zahraniční tisk.
1: Právě dnes ve čtvrtek 6. srpna uplyne 145 let od narození muže, který změnil moderní medicínu. Alexander Fleming byl lékař a vědec, jehož objev penicilínu položila základy moderní antibiotické léčby. Jeho práce bez nadsázky zachránila životy stovkám milionů lidí. Alexander Fleming a penicilin je tématem reportáže Jaromíra Marka.
14: Místnost ve druhém patře londýnské nemocnice svaté Marie je opravdu maličká. Celou jednu stěnu zabírá okno, druhou stěnu dveře. Původně tady skladovali plínky pro sousední porodnici, pak si v ní svoji laboratoř zřídil Alexander Fleming.
15: This is where it all happened.
16: Tady se to vše odehrálo. Podívejte, jak je vše staromódní, zastaralé, zatuchlé a trochu zaprášené. Ale právě jen v takovém místě mohl být penicilin objeven.
14: Říká historik a kurátor muzea Kevin Brown, muž, který patří mezi největší odborníky na život a dílo Alexandra Fleminga. Stůl pod oknem je přeplněný laboratorním vybavením, zkumavkami, mikroskopy, Petriho miskami. Místnost vypadá přesně tak, jako v době, kdy se odehrál převratný objev. Přispěla tomu vlastně náhoda. 3. září roku 1928 se Fleming vrátil z dovolené a zjistil, že v jedné misce vyrostla neznámá plíseň, která hubí bakterie.
16: Vše bylo dílem náhodné kontaminace. Ve sterilních podmínkách by k tomu nedošlo. Někdo proto může namítnout, Fleming měl prostě jen štěstí. Ale to není pravda. Za touto náhodou stála dlouhá odborná práce.
14: Říká Kevin Brown, Alexander Fleming ještě nedokázal penicilin izolovat. To se podařilo až vědcům v Oxfordu o více než 10 roků později. Masová výroba tohoto antibiotika pak začala v roce 1941 ve Spojených státech.
16: Důležité bylo, že Fleming rok po svém objevu, tedy v roce 1929, svá zjištění publikoval. Předvídal, že pokud vyřeší problém, jak penicilin izolovat, bude mít klinické využití. I bez Fleminga by se jistě objevila antibiotika, ale možná ne penicilin. Kdybychom ho ve své době neměli, kdo ví, kdo z nás by dnes žil.
14: Uzavírá Kevin Brown. Není divu, že skotský lékař Alexander Fleming získal za svůj objev Nobelovu cenu. Z londýnské nemocnice svaté Marie Jaromír Marek, Český rozhlas.
9: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas plus.
1: A to v 8 hodin 51,5 minuty. Možná jste si ani nevšimli, ale podíl bohatství, které v Česku vznikne a také tady zůstane, je nejvyšší v naší samostatné historii. A navíc zesílil příliv příjmů, které vytvořili čeští podnikatelé a firmy v zahraničí. Díky tomu Česku roste rychle takzvaný hrubý národní důchod HND. Ve srovnání s hrubým domácím produktem HDP, což je obvyklejší ukazatel, kterým se vyjadřuje růst ekonomiky, dokonce nejrychleji v celé Evropské unii. Co se v Česku změnilo a znamená to, že opravdu více bohatneme? O tom budeme mluvit s Petrem Kymličkou, partnerem poradenské skupiny MOR Czech Republic, která analýzu vypracovala. Dobré ráno.
17: Dobré ráno.
1: Tam je ten důležitý rozdíl i pro vaši analýzu mezi hrubým národním důchodem a hrubým domácím produktem. Tak můžete ho nám ve stručnosti vysvětlit, v čem se ty údaje liší?
17: Když to velmi zjednoduším, tak hrubý domácí produkt ukazuje, kolik bohatství se na území Česka vytvoří, zatímco hrubý národní důchod ukazuje, kolik se z něj dostane k českým domácnostem, firmám a státu. Abych to uvedl na nějakém příkladu, tak když zahraniční automobilka vyrábí v Česku, její produkce se počítá do našeho HDP, ale zisk patří vlastníkovi v zahraničí a proto v národním důchodu chybí. Opak, že když česká firma vydělává na své dceřiné společnosti, řekněme na Slovensku, Náš HDP to nezvýší, ale národní důchod ano. V zásadě tedy HND je tedy HDP upravený o zisky, dividendy, úroky a mzdy plynoucí přes hranice oběma směry. A díky tomu taky lépe vystěhuje, jak se vyvíjí bohatství země.
1: Pardon, nůžky mezi HDP a HND se v Česku za posledních 15 let téměř zavřely. Tak čím to je, co se stalo?
17: Je možné říct, že ze 2/3 je to růstem příjmů, které čeští vlastníci a investoři inkasují zahraničí. Dividendy českých firem ze zahraniční dcer vzrostly od roku 2010 téměř osminásobně a jejich reinvestované zisky v zahraničí na téměř desetinásobek, prakticky na 5 miliard euro. K tomu se přidávají rostoucí úrokové výnosy, na kterých vedle firem a bank se podílí také ČNB výnosy z devizových rezerv. No a zbylá třetina se vysvětluje tím, že odliv zisků zahraničních vlastníků sice v absolutní čísle dál roste, ale pomaleji než celá ekonomika, takže jeho relativní váha klesá. U dividend zahraničních vlastníků jde o pokles z 5,8 na zhruba 4,5% HDP.
1: To znamená, že skutečně Česko a obyvatelé Češi rychleji bohatnou, nebo že investují v zahraničí více a výnosněji než třeba cizinci tady v Česku?
17: Platí obojí, ale hlavním důvodem je nástup českého kapitálu. Je třeba říct, že české finanční skupiny a čeští investoři v posledním desetiletí opravdu masivně nakupovali zahraničí a tyhle investice začínají nést svoje ovoce. Podle ČNB překročil objem českých investicí v zahraničí 2/5 hodnoty zahraničních investic u nás a hlavně roste ziskovost. Zároveň ale je třeba poctivě přiznat, že cizinci v Česku zatím vydělávají podstatně více než Češi v zahraničí. V roce 2024 to bylo zhruba 27 miliard euro proti 16 miliardám euro. Česko teda zůstává nadále čistým plátcem, ale ten poměr se rychle vyrovnává. A protože národní důchod roste rychleji než HDP, je možné skutečně říct, že Češi bohatnou rychleji.
1: No, ve vývoji tohohle rozdílu mezi HND a HDP jsme se zlepšili nejvíce z celé Evropské unie i o to o něčem svědčí. Jak si v tomhle ohledu vedou třeba okolní státy? Už jenom prosím ve stručnosti.
17: Ano, ze sousedů na tom nejlépe Německo, které se dlouhodobě drží na hranicí 100% a od roku 2010 si polepšilo dalších 1,4 bodu. Na druhé straně Rakousko se pohybuje po hranicí 100%, těsně, ale přece, a za poslední 15 let si mírně pohoršilo. Slovensko a Polsko zamířili opačný směr než Česko, Slovensko klesá o 1,1 bodu na necí 97% a Polsko o 0,4 bodu na 96% HDP.
1: Je ještě pak otázka, jestli tohleto bohatství, o kterém mluvíme, se dostalo ke všem obyvatelům nějak rovnoměrně, jestli třeba i přes státní kasu je nějak rozdělováno, nebo co by s ním se mělo stát?
17: Nelze říct, že by to mělo přímý vliv. V zásadě toto rostoucí bohatství se do státní kasy, nebo chcete do státního rozpočtu, dostává ve chvíli, kdy se reinvestuje v České republice, kdy se dostává do spotřeby, kdy se z něj začíná něco vytvářet. Ale protože například dividendy ze zahraničí jsou v zásadě už nedaněné v České republice, tak přímý vliv na státní pokladnu není. Stejně tak třeba úroky, které inkasuje ČNB z devizových rezerv, zůstávají centrální bance, nikoli ve státním rozpočtu přímo.
1: Takže navzdory těmhletěm údajům si tady může velká skupina lidí připadat stále chudá, i když země bohatne.
17: Ano, samozřejmě, to tak platí.
1: Tolik Petr Kymlička, partner poradenské skupiny MOR Czech Republic, který byl hostem Ranního plusu. Děkuji vám za to, naslyšenou.
17: Také děkuji, naslyšenou.
3: A krátce před 9:00 se teď přeneseme do světa Harryho Pottera. Kdo by nechtěl, ten, kdo tedy miluje tuhle sérii J.K. Rowlingové, tak kdo by se nechtěl utkat v kouzelnickém souboji, uvařit si lektvar nebo se třeba projít po zapovězeném lese, tak právě ode dneška je to možné i v Česku. Putovní projekt studia Warner Bros. Zamířil po New Yorku, Vídni a Paříži i do veletržního areálu pražských Letňan a ukáže, jak se příběhy J.K. Rowlingové proměnili v jednu z nejúspěšnějších filmových sérií.
18: You're a wizard, Harry.
19: I'm a what?
18: Harry Potter a Kámen mudrců, to byla kniha, která před téměř 30 lety odstartovala kulturní fenomén, který teď zná celý svět. A ten úplně první výtisk si mohou návštěvníci prohlédnout v trezoru inspirovaném bankou Gringotových. Úvodní projekce pak připomene cestu od literární předlohy až k filmovému zpracování. Součástí expozice jsou stovky autentických rekvizit, kostýmů a kulis známých nejen z filmů o mladém kouzelníkovi, ale také z fantastických zvířat nebo divadelní inscenace Harry Potter a prokleté dítě. Zájemci nahlédnou do Pobertova plánku nebo se projdou kolem vrby mlátičky a mozkomorů.
19: When I call your name, you will come forth. I shall place the sorting hat on your head. And you will be sorted into your houses.
18: Srdcem výstavy jsou bradavické koleje. Díky interaktivnímu náramku si každý vybere svou kolej, patrona i kouzelnickou hůlku. Za splněné úkoly pak dostane body pro Nebelvír, Zmiozel, Havraspár nebo Mrzimor. Ve školních lavicích si pak můžou lidé namíchat lektvar, přesadit mandragoru nebo porazit bubáka pomocí digitální hůlky. Chybět nebude ani fanfrpál, hledání zlatonky nebo vyvolávání patrona. Vidění je také Hagridova chýše, zapovězený les Kentaury nebo přístěnek pod schody v domě Dursleyových, kde kouzelný příběh začal. Výstava potrvá až do 21. března příštího roku. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
20: Radioservis představuje
21: audioknihu Pastvina zmizelých.
22: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
21: Kam se poděli?
23: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
21: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
23: Je to pěkně zamotaný.
21: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
1: Devět hodin, čtvrtek 6. srpna, tohle je Ranní plus a za mikrofony jsou Renata Kropáčková
3: a Šárka Feniková.
9: Český rozhlas plus.
3: A jaká jsou naše další témata? Ptát se budeme například na to, zda se dá před současnými vedry ochránit úroda.
1: Je možné a komu si stěžovat, pokud trvá vaše stavební řízení příliš dlouho?
3: A kdy začal rozhlas vysílat pravidelné zprávy?
1: I to se dozvíte, ale až po těch, které dnes pravidelně připravuje Martin Matějka.
11: ...72% Čechů si myslí, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Vysoké teploty přesahující 40 stupňů Česko zasáhly koncem června a znovu v posledních dnech. Kritický názor ke krokům státu zastávají častěji mladí lidé a lidé s vysokoškolským vzděláním, pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
24: Ke krokům státu jsou kritičtější voliči současné opozice z parlamentních voleb. Kritická je drtivá většina Pirátů, o něco méně voličů Hnutí STAN a 80% voličů koalice Spolu. Naopak třetina voličů motoristů, čtvrtina voličů SPD a podobné číslo voličů Hnutí ANO se domnívá, že stát podniká dostatečné kroky.
11: Do průzkumu se od pondělí do středy zapojilo přes 1000 respondentů starších 18 let. Některým obcím v Česku kvůli vedru a suchu dochází voda. O pomoc v takovém případě můžou požádat správu státních hmotných rezerv. Samosprávy si od ní po schválení vodoprávním úřadem můžou pronajmout cisternu, mobilní úpravnu vody nebo i vysokotlaké potrubí pro přepravu vody. Problémy s dodávkami mají teď hlavně obce bez vodovodu, říká předseda správy hmotných rezerv Pavel Švagr.
25: Ten zájem je především z malých obcí, které jsou napojeny na studny nebo mají prostě vodojemy, které jsou závislé na podzemní vodě. My těch žádostí máme v poslední době relativně hodně. Je vidět, že řada těch starostů menších obcí je nervóznější a chtějí mít dopředu informace, co by kdyby.
11: Policisté našli tělo 28-letého muže, po kterém pátrali od úterní bouřky na jezeře Most. Informovali o tom na sociální síti X. Muž byl součástí 6členné skupiny lidí na pedalboardech, kterou na jezeře zastihl silný vítr. 4 lidi se záchranářům podařilo dostat do bezpečí, zbývající 2 podle všeho spadli do vody. A po druhém pohřešovaném policisté dál pátrají. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt v souvislosti s incidenty na lipském letišti mluví o možném hybridním hybridním útoku. U letiště se srazilo nákladní letadlo se zatím neznámým letícím objektem a krátce předtím muselo změnit trasu. Na runway letiště totiž zaměstnanci našli bezpilotní letoun s připevněnou výbušninou. A tu se podařilo zneškodnit a oba incidenty se tak obešly bez zranění. A podle ministra Dobrynta mohlo jít i o pokus o útok ze zahraničí.
0: Máme tu co dočinění s akcí, do které jsou možná zapojené i zahraniční síly. To bude součástí vyšetřování. Jedná se o kroky s jasným cílem vyvolat v Německu velkou nejistotu. A to nejen na letištích, ale i na dalších místech. Nejde přitom pouze o drony, ale i o další prostředky.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Polsko omezuje kvůli suchu a rekordně nízkým hladinám řek provoz elektráren. Nemá dostatek vody pro chlazení bloků, informuje o tom zpravodajský portál Polsat News. Výpadky v produkci elektřiny jsou problémem hlavně večera v noci, kdy sítě nezásobují solární farmy.
4: Zatím je omezený provoz dvou velkých polských uhelných elektráren chlazených říční vodou. Provozovatel elektrárny Koženice a elektrárny Polaněc dočasně odstavil celkem 6 z 18 bloků a připouští, že další odstávky můžou následovat, pokud se situace s vysokými teplotami a suchem v nejbližších dnech nezlepší. Obě uhelné elektrárny využívají k chlazení vodu z řeky Visly. Problém má ale také plynová elektrárna u města Gryfino, která je chlazená Odrou. Podle deníku Forsal zatím nehrozí nedostatek elektřiny. Upozorňuje ale, že Polsko nutně musí investovat do zařízení pro ukládání energie z obnovitelných zdrojů. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
11: Pír pracovníci jsou nově v katalogu prací. Od srpna je tam zařadilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pírem je člověk, který má za sebou náročnou životní situaci a pomáhá lidem procházejícím podobně těžkým obdobím. Jen tento požadavek ale podle zdravotnických odborů nestačí.
5: Píři můžou poskytovat podporu třeba lidem s duševním onemocněním, s problémy se závislostmi nebo po propuštění z vězení. Ale podle předsedkyně zdravotnického odborového svazu Dagmar Žitníkové chybí jasné kvalifikační požadavky.
7: Alespoň nějaký kurz, ve kterém se naučí, jak o té prožité zkušenosti hovořit.
5: Vymezení potřebné kvalifikace Ministerstvo práce a sociálních věcí do budoucna plánuje, říká náměstek ministra David Pospíšil.
8: Bylo by určitě vhodné k jednotlivým profesím přidat i nějaké další kvalifikační předpoklady.
5: Požadavky na píry si můžou teď určovat sami zaměstnavatelé. Základní kurz vyžadují třeba psychiatrické nemocnice v Bohnicích nebo v Jihlavě. Adéla Burešová, Český rozhlas.
11: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Přes 30 senzorů budou nově hlídat brněnské ovzduší. Po celém městě rozmístili vědci z Masarykovy univerzity. Budou nepřetržitě sledovat koncentrace škodlivých látek a výsledky pak poslouží ke zlepšení vzduchu v jednotlivých částech města.
26: Tady po Brně je cca 35 senzorů.
27: Měří prachové částice v rozměru 10 mikrometrů a 2,5 mikrometru.
11: Vysvětluje Libor Šulc z centra Recetox Masarykovy univerzity. Cílem projektu je vytvořit digitální simulaci města, která bude pracovat s živými daty ze senzorů. Doplně vedoucí projektu Ondřej Mikeš.
28: Můžeme připravit model kvality ovzduší pro Brno a vytvořit takzvaný digitální dvojče Brna, který znamená jako simulaci něčeho reálného v digitálním prostoru, který je pak krmeno živými daty.
11: Senzory budou vzduší nepřetržitě sledovat celý rok. Výsledná data mají městu i jeho jednotlivým částem pomoct lépe cílit opatření pro čistší a zdravější ovzduší. Marek Hensel, Český rozhlas. Portugalská policie zabavila na kontejnerové lodi plující z Latinské Ameriky 5 tun kokainu. Oznámila zároveň, že se jí podařilo rozbít zločineckou skupinu, která pašovala velké množství drog na evropský kontinent. Vedlo k tomu vyšetřování, na kterém se podíleli taky Španělsko a Velká Británie. Policisté zatkli 3 osoby neupřesněné cizí národnosti. Úřady neuvedly, ze které země loď do Evropy plula. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy čekejte kolony na 210. kilometru, nájezd od Slavkova na dálnici v místě omezení je nehoda. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy je výrazné zdržení mezi Řitkou a Jílovištěm. Na 9. kilometru pracují silničáři, průjezdní je jen pravý pruh a kolona má 5 kilometrů zdržení přes půl hodiny. Na dálnici D7 jsou kolony na výjezdu a příjezdu do Prahy z Chomutova. Před omezením u letiště je zdržení od 3. kilometru i od sjezdu na Horoměřice vždy asi 10 až 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude v Čechách oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, na západě až oblačno s přeháňkami nebo bouřkami, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na východě Moravy a Slezska naměří 32 až 37 a na horách kolem 22 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Ranní plus.
3: A posloucháte nás 8 minut po 9. hodině. Dobré ráno vám stále od mikrofonu přeji Renata Kropáčková a Šárka Feniková. Ovocnáři ve Zlínském kraji odhadují, že letos sklidí čtvrtinu nebo dokonce jen pětinu obvyklé úrody. Počasí jim totiž vůbec nepřeje. Ovoce po jarních mrazech poškodila i letní vedra. Ztráty počítají například v ovocných sadech ve Žlutavě na Zlínsku.
6: Tady na Žlutavě sklízí švestky za pomocí takzvané třepačky. Ta právě z jednoho ze stromů se třepala do připravených plachet stovky fialových plodů. Jednu část plachty drží i paní Dagmar.
10: No, je to lepší, je to velký pomocník, ale my to snad musíme vyzbíjet.
6: Ještě potom, co zůstane na zemi?
10: Ano, ještě to musíme vyzbíjet, aby to byla čistá zem a otvrhat to ze stromu.
6: Jaká je vlastně ta letošní úroda, na to už se ptáme majitele zdejších sadů Aleše Marčíka.
12: Tak celkově těch švestek máme letos asi tak 20% oproti normálu nebo průměru. Jo, je to opravdu málo. Nějaké merulky jsme sklidili, máme asi 8 hektarů

0: ráno začalo to padat na zem, takže tam jsou velké ztráty jako ve výnosech.
1: Podobná situace je i na opačné straně Zlínského kraje, konkrétně v ekosadech v Komnina Uherskohradišťsku nedaleko hranic se Slovenskem.
2: Letos je úroda podstatně slabší, než bývá v jiných letech. Začátkem roku nám vlastně mrzlo, což nám poškodilo zhruba polovinu sadů. A z toho, co zůstalo, tak dost teď začalo opadávat právě v rámci sucha. Když budeme počítat i ten mráz a to sucho, tak oproti nějakým standardním rokům to bude čtvrtinová úroda. No.
1: Říká majitel sadů David Ryšavý.
2: My hospodaříme od roku 2009 a pravděpodobně to bude jeden z nejsuchších roků. No. Skorejší odrůdy, které máme, konkrétně odrůda Katinka, ty měly nasazené hodně plodů, takže tam ten propad byl spíš jakože vhodný, protože ty stromy by se zlámaly, kdyby všechny ty plody vlastně tam zůstaly, ale u tady těch pozdějších odrůd nám to propadává hodně a uvidíme, jestli tam vůbec něco zůstane.
1: Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka se výnosy lokálně výrazně liší. Celorepublikově by ale úroda ovoce měla být oproti dlouhodobému průměru zhruba poloviční. Michal Sladký, Český rozhlas.
3: Jak se můžou zemědělci na sucha a vedra připravit a snižovat jejich dopady, to teď probereme s Danielem Pitkem, majitelem rodinné farmy u Milešovky v Ústeckém kraji a členem Asociace soukromého zemědělství České republiky. Dobré ráno.
4: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
3: I vy na vaší farmě pod Milešovkou máte ovocné sady, tak jak se ta letošní sucha, potažmo vlastně i jarní mrazy podepíšou na úrodě a to jak na množství, tak na kvalitě?
4: Já když navážu na ten předchozí příspěvek z Moravy, tak my jsme na tom teda o něco lépe, my jsme někde na polovičce nebo nad polovičkou toho, co jsme měli třeba loni, ale loni zase ta úroda byla extrémní, předloni byla skoro žádná. Takže oni to jsou velké výkyvy, které jsou právě dané těmi výkyvy počasí v rámci klimatické změny. Není stabilita, každý rok vlastně nás překvapují záležitosti, které vlastně nemůžete úplně očekávat. I když dneska ty extrémy, do kterých počasí jde, tak vlastně už se stávají tím, že to není abnormalita, ale se to stává standardem. A ono to není jenom u toho ovoce. Tam paradoxně v těch sadech my máme výhodu, že jsme trošičku výš s těma sadama, než třeba na té Moravě nad mořskou výškou, takže u nás ta vegetační sezona začíná později a tolik se nepotkáme úplně s těma mrazama. Ale samozřejmě ten dopad klimatické změny je drastický, dramatický. Mě na tom hodně děsí to, že se vyplňují všechny prognózy vědců a té akademické sféry, která vlastně ty dopady předpovídala, říkali, co se bude dít a ono se to skoro do puntíku vyplňuje, dokonce v mnoha ohledech je to ještě výrazně horší a dopadá to nejenom na ovocnáře, zelináře, ale dopadá to samozřejmě i na lidi, kteří chovají hospodářský dobytek, což my jsme taky, protože my máme hodně pastvin, máme ovce, máme krávy.
3: Ještě tak se k tomu dobytku dostaneme. Mě by zajímalo, vy přesto se snažíte dělat různými opatřeními, jako jsou třeba tůně, to, že zadržujete vodu v krajině. Funguje tohle i v tom období takto extrémních veder, která právě zažíváme?
4: Jenom z části samozřejmě, protože my bojujeme se dvouma fenoménama, kdy vlastně máme odtok těch napršených srážek a odpar. S odparem neuděláme vlastně vůbec nic, nebo minimum, protože odpar vlastně v krajině, jak z rostlin, tak z půdy, závisí na těch zvyšujících se teplotách a ty teploty se zvyšují extrémně. Jestliže jsme kdysi za doby mého mládí v 80. letech minulého století, tak když bylo 30 stupňů nad nulou, tak to byla extrémní teplota. Dneska těch 30 máme celou řadu a běžně jsou teploty dneska až ke 40, i 40 se naměří a to jste úplně kde jinde. Takže ten odpar se zvyšuje neskutečnou měrou. Je to vidět jak na lesích, tak je to vidět na těch zemědělských plochách a jediné, co my můžeme aktivně ovlivnit, je odtok. A ten odtok vlastně srážek, které naprší, tak ovlivníme tím, jak vlastně nastavíme krajinu, jakou uděláme strukturu krajiny, jestli ta krajina je strukturálně pestrá, jestli má spoustu prvků, které jsou schopny vlastně tu vodr zadržovat, ať už to jsou různé ty nádrže, které ale nejsou úplně zásadní. Jsou třeba zásadní pro biodiverzitu, ale to, co vám zadrží nejvíce vody, tak je samozřejmě půda. A pokud my máme půdu ve špatném stavu, a to bohužel v České republice velká část zemědělského půdního fondu je doopravdy ve špatném stavu,

0: tak máme i velký odtok a ta voda, která naprší a prší přibližně stejně, máme přibližně stejný úhrn srážek, akorát říkám, velká spousta se odpaří a ještě je teda velký problém to, že nám spousta vody vlastně odteče bez užitku a to můžeme ovlivnit a to bohužel se neděje a ani ten stát vlastně tomu nepomáhá, naopak se teďka ta situace ještě výrazně zhoršuje.
1: Omlouvám se, že vám do toho stále vstupuji, ale já bych byla ráda, kdybychom se třeba vrátili na tu vaši farmu a přidali několik zkušeností, které vám pomáhají k tomu zmírnit právě ten odtok, říkali jsme, že odpar nějak neovlivníte, ale ten odtok zadržování vody nebo i třeba tu práci s půdou, tak aby byla tedy lépe pojímala ty srážky. Co se vám osvědčilo, co by se mohlo třeba stát inspirací pro ostatní zemědělce?
0: No tak my máme malé půdní bloky, takže máme hodně malých půdních bloků a mezi nima jsou různé předěly, které vlastně pomáhají tomu zadržování vody. Máme velkou spoustu stromů na našich plochách, ať už to je na pastvinách, kde máme agrolesnické systémy, tak jsme vysázeli jako velkou spoustu sadů, které se snažíme pěstovat a my jsme převedli teda ornou půdu v drtě většině na trvalé travní porosty, protože jsme v kopcích, máme velkou svažitost, takže jsme tím zabránili jakékoliv jako vodní větrné erozi, protože vodní větrné eroze jsou velký problém právě v rámci kvality půd a jejich schopnosti zadržovat vodu. A co je zásadní, tak se snažíme v té půdě udržovat co možná největší množství organické hmoty, protože vlastně vlastnosti půdy pro to zemědělské hospodaření, tak vám vlastně dělá ten základ, ta hornina, na které to je, tam jsou nějaké chemické a fyzikální vlastnosti půdy, ale pak je tam samozřejmě velice důležitý ten život v té půdě, vlastně ta půdní biodiverzita a tu tvoří ty různé organismy, které v té půdě žijí, ať už to jsou třeba ti malí chvostíci nebo dokonce i žížaly, které jsou taky jako největší viditelný jakoby druh, které v té půdě jako funguje a když máte dostatek organické hmoty, tak je to pro tyto mikroorganismy a pro tyto živočichy je to vlastně potrava a oni nakypřují tu půdu a dělají tam ty kapiláry, dělají tam vlastně tu kyprosté půdy, kdy ta půda potom je schopna při srážkách vlastně fungovat jako houba, nasáknout do sebe tu vodu. A bohužel u nás se vůbec jako nesleduje, vůbec ministerstvo zeměstně ty odpovědné orgány, tak ani nepřišli s tím, že by se řešilo, kolik organické hmoty v půdě je a dá se to řešit jednoduchou spalovací zkouškou, kdy ideální stav je někde 5% organické hmoty v půdě a my běžně máme většinu půd někde na 2%, což je nedostačující a to právě potom vede k tomu, že ta půda není pórovitá, ta voda se nevsákne a steče vlastně jak po betonu nebo po asfaltu.
1: Zajímavé téma, ke kterému se...
0: Ano. Další velký problém, který je tak na většině území máme ohromné půdní bloky. Dneska vlastně půdní bloky jsou omezené 30 hektary s jednou plodinou. Na silně erozně ohrožených půdách to bylo 10 hektarů, což teďka je snaha to zrušit a i se rozvolnili pravidla pro erozi půdy.
1: Pane Pitku, nezlobte se, věřím, že to je velké téma, které by si zasloužilo určitě daleko více času a doufám, že na to také dojde i na Českém rozhlasu plus třeba v jiném rozhovoru. Tolik tedy pro tuto chvíli lesník a sedlák z rodinné farmy Daniel Pitek. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání, přeji pěkné na více vody všem.
2: 9 hodin 18 a půl minuty. My vás, pro vás máme více zpráv z domova i ze světa aktuálních. Průmyslová výroba v červnu meziročně stoupla o 4%, nejvíce od loňského prosince. Dařilo se většině průmyslových odvětví. Meziroční růst stavební výroby ale zpomalil na 2% z květnových 4,4. Rostlo pozemní stavitelství, inženýrské oslabilo. Umělá inteligence firmy Meta napadla při testování počítačový systém jiné společnosti. Zpráva přichází po podobných incidentech OpenAI a Anthropic. A následkem bouřek je v Pardubickém kraji aktuálně bez proudu kolem 2000 domácností na Chrudimsku. V noci jich bylo v celém regionu asi 11 000. Kancelář veřejného ochránce práv eviduje stále více podnětů od lidí, kteří kritizují stavební řízení. Přibylo jich po změně stavebního zákona a digitalizaci řízení před 2 lety. Právníci z kanceláře ombudsmana dostávají ročně přes 700 podání, letos jich očekávají přes 1000. Více už řekne reportér Tomáš Kramer. Dobrý den.
3: Hezký den. Ombudsman v prvním pololetí 2024, tedy ještě za platnosti starého stavebního zákona, dostal asi 350 podnětů k fungování stavebních úřadů, ale za letošní půl rok jich eviduje 521, jak spočítal vedoucí stavebního odboru Pavel Půček. Stížnosti ale musí lidé podávat především k nadřízeným stavebním úřadům a to podle něj hodně lidí nedělá.
4: Víte, ono se to vleče, já už rok čekám na stavební povolení, ale já se stěžovat nechci, já se bojím, nešlo by to nějak jinak, ale ono to jako jinak nejde. Prostě musíte si vlastně ty svá práva hájit těmi zákonnými kroky.
3: Ombudsman se potom začne případům více věnovat, pokud už ta oficiální stížnost nepomůže, nicméně i těchto zmíněných stížností na oficiální místa přibývá. Třeba Jihomoravský krajský úřad jich vůči nižším stavebním úřadům eviduje také stále víc. Loni za celý rok jich bylo 210, ale letos jen za první pololetí 170.
2: Na co si lidé stěžují?
3: Ta zmíněná čísla se týkají především nečinnosti stavebních úřadů, tedy že to řízení trvá příliš dlouho nebo ani po mnoha měsících, třeba víc než 10 měsících nezačalo. Oslovené úřady se ve své obhajobě s těmi argumenty překrývají. Digitalizace před 2 lety se podle nich úplně nepovedla, práce jim spíš komplikovala, nebo taky říkají, že lidé úředníky zavalili velkým množstvím nedokončených žádostí o stavební povolení ještě podle toho starého zákona. Dáme příklad třeba z Brna. Centrální stavební úřad, který tu vznikl 1. července 2020. 24 takových žádostí dostal 9000 a doteď je řeší, respektive zbývá jich asi ještě 500. Problém je na úřadech taky to, že má málo zaměstnanců. A zároveň není jisté, jak to změní další chystaná novela stavebního zákona. Její návrh má Senát začít projednávat za 2 týdny.
2: Když mluvíme o Brnu, to dřív mělo stavební úřady na radnicích městských částí, teď už 2 roky ne. Jak se to projevilo?
3: My jsme se na názor ptali 7 různých zástupců městských částí z různých stran, z koaličních i z opozičních. Centralizace má některé zastánce, ale více jsme slyšeli spíš kritiku, protože starostům a starostkám se víc líbilo, že dřív měli stavební úřady na svých radnicích, měli ovšem větší přehled. Navíc ta řízení netrvala tak dlouho, jako nyní, jsou to třeba i déle než 2 roky. Starostové a starostky upozorňují i na to, že úřad ten centrální tedy teď sídlí v historickém centru města. Ovšem archivy zůstaly v těch městských částech, takže tam pracovníci musí stále dojíždět. Radní Brna Petr Bořecký z hnutí Brno k lidem, který tu centralizaci řešil, si za tímto krokem stojí. Podle něj se ukáže, že to byl dobrý nápad, že přesun archivů, který tedy starostové kritizují, tak ten je podle něj stále v řešení. A úředníky hájí a v tomu tedy i někteří politici dávají za pravdu, že pracovníci měli složitou situaci, protože se v mezidobí museli naučit zohledňovat nový územní plán, nové stavební předpisy města. Ale tedy od politiku dostaneme zase zpět k běžným stavebníkům, kteří řeší své domy. Pro ně má pomoc třeba právě už zmíněná kancelář veřejného ochránce práv a rady ke stavebnímu řízení nabízí lidem na webu domek.ochránce.cz.
2: Tolik náš reportér Tomáš Kremer. Děkujeme za tohle téma. Naslyšenou.
3: Díky, naslyšenou.
1: 9 hodin a 23 minut se podíváme na stránky domácích novin. Zákon utne vytěžování dat z katastru. Podle expertů ale neutrpí jen spekulanti, píšou na titulní stránce dnešní Hospodářské noviny. Už za rok se podstatně zpřísní přístup do katastru nemovitostí. K datům se dostanou jen žadatelé, kteří prokážou svou totožnost a důvod, proč informace chtějí. Experti ale upozorňují na některé nedostatky.
2: Jak Hospodářské noviny přibližují, ve snaze zabránit zneužívání osobních dat spekulanty chystá stát výrazné zpřísnění přístupu do katastru nemovitostí. Definitivně by mělo skončit anonymní zjišťování osobních údajů o vlastnících domů či pozemků. Nově bude k informacím přístup pouze po přihlášení a prokázání právního původu.
1: Některé otázky kolem zákona ale stále přetrvávají, píše dál List. Například nová povinnost sdělovat u žádosti o konkrétní data účel, pro který chce žadatel data použít. Formulace v zákoně není dostatečně přesná a nechává v některých případech úředníkům volnou ruku v tom, jak o žádosti rozhodnou, nebo návrh v některých případech ruší 20-denní ochranu lhůtu, která dnes pro vlastníka nemovitosti slouží jako pojistka, píšou Hospodářské noviny.
2: Mladá fronta dnes má varování. Mladé lidi fascinuje násilí. S podtitulkem List píše, že někteří teenageři se radikalizují po vzoru islamistů a chystají se vraždit.
1: Jak Mladá fronta dnes přibližuje, bezpečnostní složky varují před vzestupem online online radikálních komunit, kde se lidé fascinovaní násilím a náboženským extremismem domlouvají a plánují útoky. Policie a tajné služby takové online skupiny na různých sociálních sítích a kanálech zaznamenaly loni v České republice ve větší míře vůbec poprvé. Upozorňují, že se v nich radikalizují mladí, často pod 18 let, výjimkou ale nejsou ani děti mladší 15 let.
2: Výzvy nabádající k útokům proti náhodným obětem, které zachytili policisté, bývají někdy spojeny s mezinárodními komunitami .com nebo 764. Ve druhém případě jde o velmi nebezpečné satanistické neonacistické uskupení, které cílí i na oběti šikany a vydírání.
1: Děti jsou podle Mladé fronty dnes oslovovány přes různé komunikační programy nebo hry, které na telefone hrají na telefonech a počítačích.
2: Nový hit internetu, fiktivní nákupy, jež vyplaví dopamin, ale nevyprázdní konto, popisuje je týdeník Ekonom, tedy to jsou falešné internetové nákupy, kdy lze fiktivně koupit cokoliv od hračky pro domácí mazlíčky za 99 centů až po měsíc za 99 milionů dolarů.
1: Na první pohled to působí absurdně, přesto je tento nový virální trend speciálních webů, které umožňují fiktivně nakupovat jídlo, oblečení nebo jiné produkty bez reálných nákladů, stále populárnější. V konečném důsledku jde hlavně o to dostat dávku dopaminu, neurotransmiteru spojeného s potěšením, vysvětluje týdeník Ekonom.
2: Trend se začal nejprve šířit mezi mladými lidmi v Jižní Koreji, kde jsou tyto weby prezentovány částečně jako lék na nudu, částečně jako trik, jak ušetřit peníze a taky jako ventil pro uvolnění emocionálního napětí. Některé falešné nákupní weby motivují k další návštěvě zobrazením krátké zprávy o kaloriích nebo množství ušetřených peněz. Dodává týdeník Ekonom, se kterým uzavíráme dnešní čtení z domácího tisku.
1: A připomeneme si, že Československý rozhlas začal v roce 1926 pravidelně vysílat zpravodajství, tedy před 100 lety přesně, a zprávy na Radiožurnálu se začaly ozývat dvakrát denně, kromě večera také v poledne.
5: Radiožurnál 5 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou. Tereza Tomášková pracuje tady na pozici zprávařky už jak dlouho?
6: No, od roku 2006, to už je strašná doba.
5: Jak se změnila ta práce zprávaře za těch 20 let?
6: Tak mám pocit, že teď tady máme ještě větší tým, než jsme měli předtím, protože tady celý newsroom pracuje na tom, co my pak používáme do těch zpráv a co si od nich vybíráme. Jsou tady zahraniční redakce, domácí redakce, kultura a pak tu jsou ještě editoři, kteří tohle všechno kontrolují a spolu s nimi ten zprávař dává dohromady ty zprávy, které pak vysílám.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Takhle vypadá zpravodajství na Radiožurnálu dnes. Do studia přicházejí zprávaři každou půl hodinu. Mezi 5. a 9. raní slyšíme krátký zpravodajský servis i ve čtvrt a ve 3/4. Přesně před 100 lety začalo zpravodajství v rozhlase nabývat stabilnější formy.
8: Zpravodajské relace ve 30. letech nevyráběl sám rozhlas. To je vyráběl ČTK a v podstatě na klíč je dodával do vysílání.
7: Říká znalec rozhlasové historie a archivář Miloslav Turek. Nikoho tehdy nenapadlo, že by se každodenní agenda měla archivovat, a pokud, tak se archivovaly pouze texty, nikoli zvuk, s jedinou výjimkou zpráv z 18. prosince 1936.
8: Ten den totiž to bylo první výročí volby prezidenta Edvarda Beneše prezidentem a u této příležitosti si natočil rozhlas úplně všechny zprávy ČTK od 11 hodin dopoledne až do večerních zpráv.
9: Právě před rokem, dne 18. prosince roku 1936, 35. zvolilo Národní shromáždění Republiky Československé nového prezidenta republiky doktora Edvarda Beneše.
7: Gro zpráv z tohoto dne se vztahuje k výročí volby Edvarda Beneše prezidentem. Slyšíme ale i další zprávy, například bulvární.
10: Bývalý anglický král Edward VIII, nyní vévoda Windsorský, objevil se dnes v poledne na 5 minut ve dvoře Enzensfeldského zámku v Rakousku, kde nyní bydlí, a dal tak fotoreportérům příležitost, aby si pořídili celé série snímků.
8: Zpravodajské relace byly od 5 minut až do 25 minut, to byly ty polední nebo večerní zprávy. My jsme byli česko-německý stát, takže některé zprávy byly dvojazyčné.
11: Heute vor einem Jahre wurde der damalige Außenminister Dr. Edvard Beneš mit der großen Mehrheit der Volksvertretung bereits im ersten Wahlgange zum Präsidenten der Republik gewählt.
7: Zatímco zprvu zprávy četl rozhlasový hlasatel, v roce 1926 6 se začaly vysílat z redakčního pracoviště ČTK, kde vznikla nová hlasatelna.
12: My dnes ty zprávy čteme a připravujeme hovorovou spisovnou češtinou. Tenkrát to bylo něco takového jako institucionálního, tam se nemluvilo, tam se hovořilo.
7: Hodnotí vývoj mluvy v rozhlasovém zpravodajství moderátor Jan Pokorný, který připomíná, že na zpravodajství po roce 1948 už rozhlas moc pyšný být nemůže.
12: Ty zprávy chodily z ČTK do rozhlasu dálnopisem. Když přišla jakákoliv významově zanedbatelná zpráva z jednání ústředního výboru Komunistické strany Československa, tak to se sešlo nejvyšší vedení toho zpravodajství a kontrolovali každé písmenko.
13: Soudruh má Marka Dáfí, se teď zdraví s dalšími představiteli Československé socialistické republiky.
7: Dnes redaktoři zpravodajství připravují nezávislé a ověřené zprávy nejen pro Radiožurnál, ale pro všechny stanice Českého rozhlasu, včetně těch regionálních. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
2: Z čtvrtečního ranního plusu je to pro dnešek vše. Od mikrofonu se loučí Renata Kropáčková
1: a Šárka Feniková.
7: A bylo 9:30.
14: Český rozhlas plus. Zprávy.
7: O výši základní úrokové sazby bude odpoledne rozhodovat Česká národní banka a podle komentářů členů bankovní rady by sazba mohla zůstat na současné úrovni, tedy 3,75%. Důvodem je hlavně obava centrální banky z možného zrychlení růstu cen. Nejistotu zvyšuje taky geopolitická situace, hlavně konflikt na Blízkém východě. V Česku se v červnu začalo stavět 1013 bytů, to je asi o 50% víc než ve stejném období loni. Dokončených bytů ale oproti loňskému červnu bylo o zhruba 18% míň. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Celkem stavební produkce meziročně stoupla o 2%, oproti květnovému srovnání ale růst stavební produkce v Česku zpomalil. Na jihu Libanonu zahynuli dva izraelští vojáci a další čtyři byli vážně zranění. Izrael z toho obvinil militantní hnutí Hizballáh, které tím podle něj porušilo příměří. Izraelská armáda kvůli tomu podnikla další údery na jihu země. Děje se to v době, kdy v Římě končí další kolo rozhovorů o konci války. Podle deníku Times of Israel to tak ohrožuje mírová jednání. První superdávka by měla lidem přijít v příštím týdnu. Úřady práce začnou podporu vyplácet více než 304 000 žadatelům, kteří na ní mají schválený nárok. Superdávka nahradila 4 dosavadní příspěvky, mimo jiné podporu na bydlení, živobytí a děti. Přísnější pravidla ale zhruba polovině dosavadních příjemců dávek sníží vyplácenou částku minimálně o 500 korun. Neziskové organizace upozorňují, že někteří seniori nebo nízkopříjmové rodiny ztratili nárok na podporu úplně. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto chce od října podmínky upravit. Do oficiálního katalogu pracovních pozic od srpna přibyli tzv. Peer pracovníci. Ti na základě vlastní prodělané zkušenosti pomáhají lidem, kteří procházejí složitým obdobím. Například kvůli závislosti, psychické nemoci nebo po propuštění z vězení. Zdravotnické odbory ale kritizují, že tato práce nemá dostatečně vymezené kvalifikační požadavky. Teď si je upravují sami zaměstnavatelé, jako třeba psychiatrická nemocnice Bohnice. Pokračuje vedoucího tamního oddělení peer activity Jakub Herzán.
15: Musí mít kurz, minimálně rok, musí být bez jakýkoliv hospitalizace. A u nás je v klasický dvoukolový výběrový řízení. V sérii otázek zjišťujete, jak má nastavenou psychohygienu, jak má nastavený doléčování, jak má nastavený hranice, jestli je komunikativní, jestli vůbec je schopen vlastně předat a pomoct tím příběhem. Jo.
14: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
7: Krajský soud ve Zlíně se dnes vrací k projednávání případu muže, který je obžalovaný z úmyslného zapálení baru u autobusového nádraží ve Zlíně. Jeden člověk při loňském požáru utrpěl zranění. V případě odsouzení muži hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. A kvůli změně trestního senátu začne soud věc případ projednávat od začátku. Skoro 2/3 lidí v Česku se začaly připravovat na další vlnu veder, ukázal to průzkum společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se od tohoto pondělí do středy zúčastnil
16: zúčastnilo přes 1000 respondentů. Třetina dotazovaných si pořídila větrák, 15% koupilo klimatizaci, část lidí se taky nechala do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety. 72% Čechů si pak myslí, že stát nedělá dost, aby společnost na extrémní vedra připravil. Přesně před 100 lety pokořila americká plavkyně Gertrude Iderleová Lamaňský průliv. Stala se tak první ženou, které se to povedlo. Tehdy 20-letá sportovkyně uplavala 56-kilometrovou trasu mezi Francií a Británií za 14 hodin a 34 minut. A tím překonala i časy všech pěti mužských plavců, kteří stejnou trasu absolvovali před ní. A v Brně dnes začíná festival Maraton hudby. A přes 100 koncertů zazní v divadlech, klubech nebo i přímo v ulicích centra města. Až do neděle si můžou lidé poslechnout třeba jazz, world music nebo folk. A 4 dní akci dnes večer zahájí v klubu sonotrumpetista Paolo Fresu a klavírista Omar Sosa společně s letošním rezidenčním umělcem, kytaristou Nguyenem Le, doplňuje manažer festivalu Jan Mach.
17: Zahajovací koncert určitě potěší každého, protože to jsou opravdu špičkoví muzikanti. Paolo Fresu, Omar Sosa, ten jejich projekt společný se jmenuje Food a je to na pomezí jazz a world music.
16: Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy je výrazné zdržení mezi Řitkou a Jílovištěm. Na 9. kilometru pracují silničáři. Průjezdný je jen pravý pruh a kolona byla 5 kilometrů. Zdržení je určitě přes půl hodiny. Na dálnici D7 jsou kolony na výjezdu a příjezdu do Prahy z Chomutova. Před omezením u letiště je zdržení od 3. kilometru i od sjezdu na Horoměřice vždy asi 10 až 15 minut. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy také pomalý provoz na kilometru 196 překáží dlouhodobé omezení a kolona od Kývalky je z kilometru 182. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude v Čechách oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 32 stupňů, na východě Moravy a Slezska naměří 32 až 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad Pro a proti, ptát se bude Lucie Vopálenská.
18: Dobrý den. Budu prudit, dokud budu žít, řekl v jednom z rozhovorů. Už to tedy k lítosti mnohých neplatí. Bývalý rektor Pražské akademie výtvarných umění a bývalý ředitel Národní galerie Praha Milan Knížák totiž minulý týden zemřel ve věku 86 let. Zítra v pátek se koná jeho pohřeb, a to se státními poctami. Co tato výrazná osobnost české výtvarné scény vykonala pro stát, pro zdejší společnost? Byl Milan Knížák skutečně geniálním umělcem nebo především buřičem a rebelem? Pozvedl AVU a i Národní galerii, anebo ji spíše izoloval? A byl to laskavý a milý člověk, anebo excentrik s autoritářskými sklony? Jak se na Milana Knížáka jednou bude vzpomínat? Přeji příjemný poslech.
19: Pro a proti Lucie Vopálenské.
18: Ve studiu Plusu vítám autora knihy Fenomén Knížák, bývalého politika Iva Strejčka z Institutu Václava Klause, jehož byl pan Knížák blízkým spolupracovníkem. Dobrý den.
20: Dobrý den.
18: A na dálku srdečně zdravím publicistu a filozofa Petra Fischera. Hezký den.
21: Dobrý den, přeju.
18: Pánové, zemřela jistě výrazná osobnost pro každého, kdo se s Milanem Knížákem někdy setkal, byl nepřehlednutelnou postavou, především zdejší kulturní scény, rodině a blízkým upřímnou soustrast. Jak se zapsal do vaší osobní paměti? Kým byl pro vás, pane Strejčku, když jste o něm dokonce napsal knihu?
20: No tak já, když jsem začal psát knížku Fenomén Knížák, tak jsem samozřejmě čerpal z nejrůznějších zdrojů, ale nemohlo to být jinak, než že jsem se s ním setkal osobně, a čím víc jsem se s ním setkával, tak tím víc jsem zjišťoval, že ten člověk je vnitřně velmi, velmi jaksi ustrojený, utříděný, velmi racionální, velmi lidsky zajímavý, hodný, vlídný, takže já jsem toho člověka poznal z téhleté stránky a bude se mi po něm velmi stýskat.
18: Rozumím. Jak na Milana Knížáka vzpomíná Petr Fischer, také jste měl možnost se s ním osobně seznámit a setkat.
21: Ano, měl jsem tu možnost a myslím, že všechno to, co jste Lucie na začátku říkala, tak o něm vlastně platí. Takže pro mě je to člověk plný rozporů, ale které někdy byly tvořivé, někdy byly spíš negativní, jak už to v životě bývá. A člověk, který se rozkročil v tom veřejném prostoru velmi doširoka, ale vlastně opustil částečně to umělecké prostředí a to napětí mezi umělcem a úředníkem je něco, nebo politikem vlastně už do velké míry, je něco, co mi zůstane v paměti asi nejvíce a myslím, že to bude zapsané i v té kolektivní paměti České republiky, protože to se málo kdy vlastně vídá ten přechod, řekněme, z nějaké kritiky establishmentu do establishmentu samotného a tato proměna, myslím, u pana Knížáka hrála docela zásadní roli a to je vlastně také to, k čemu se nejvíce vracely ty nekrologie a různé úvahy o jeho působení v České republice.
0: Rozumím. Pane Strejčku, to, co teď zmínil Petr Fischer, to byste podepsal. Asi nelze polemizovat s tím přechodem, s tím vlastně vnitřním rozporem od buřiče, člověka aktuálu a tak dále, až po teda vrcholného státního úředníka. To napětí tam bylo, že?
20: No, já s tím úplně souhlasit nemůžu, co říká pan kolega Fischer, protože, no samozřejmě, Milan Knížák byla eruptivní osobnost, byl vždycky anti-establishmentovský, vždycky.
0: No ale pak se stal součástí establishmentu.
20: No a to já myslím, že
0: ne?
20: Já myslím, že tohle není úplně pravda. Já myslím, že o Milanu Knížákovi platí, že to byl člověk vnitřních rozporů v tom slova smyslu. Že si ho představujeme všichni jako obrovského rebela, který přece nemůže mít nic společného s ředitelováním Národní galerie, teď přece Národní galerie je instituce. A přece Milan Knížák, bojovník rebelského typu, přece nemůže být tady.
0: Všichni stárneme, že? Ne. Rebelství ubývá s věkem a s poklesem testosteronu například.
20: No to ne, pozor, to zase jako Milanu Knížákovi vydrželo, já bych řekl do posledních chvil tady tohleto rebelství a rebelanství, ale já znovu chci říct, já jsem v něm objevil člověka, který k mému překvapení byl člověk vnitřně velmi uspořádaný, velmi racionální, velmi strukturovaný, takže já bych si vůbec nedovolil tvrdit, že to byl člověk, který byl anti-establishment a najednou byl establishment. Okay. Kdybychom řekli Knížákovi, že se stal součástí establishmentu, tak by se na nás hodně zlobil.
0: Tak. Podle ministra kultury Oty Klempíře ze strany Motoristé sobě výtvarník Milan Knížák výrazně utvářel moderní české umění a českou společnost a ovlivnil několik generací. Ptám se, Petře Fischere, nepřehání tak trochu pan ministr s tím vlivem Milana Knížáka opravdu formoval i českou společnost v několika generacích?
21: No tak českou společnost formoval zcela jistě právě v tom zvláštním postoji mezi tím neestablishmentem a establishmentem, respektive protestu proti establishmentu a jeho výkonu. To znamená, jakmile se dostal k něčemu, čemu se říká moc, což samozřejmě v pozici rektora nebo v pozici ředitele Národní galerie byl, tak se z něj stával trochu jiný člověk. Já myslím, že v tomto je to velmi poučné vidět, že i někdo, kdo stál vždycky proti nějakým mocenským strukturám, je schopen ty mocenské struktury používat i dokonce svým směrem a nějaké využívat a vlastně ne je úplně ovládat. Já souhlasím s panem Strejčkem, že Milan Knížák byl v jistém slova smyslu velmi dobře ustrojeným člověkem, přesným, a to se taky právě ukazuje ve výpovědích lidí, kteří ho znali jako studenti a kteří na něj vzpomínají vlastně v dobrém, že je směřoval umělecky. Tam si myslím, že ten podpis je možná ještě daleko silnější než v té společnosti, a je možná méně problematický, než právě to působení v těch veřejných orgánech nebo řekněme to mocenské působení. Tam je vlastně velký problém. Pokud jde o nějakou tvůrčí činnost, tak tam na něj všichni vzpomínají vlastně velmi, velmi dobrém. I ta jeho autoritativnost najednou byla jiného typu. Nebyla opřená o tu mocenskou instituci, ale byla opřená právě o to ustrojení, o kterém byl pan Strejček. Takže o to umělecké gesto.
0: Iva Strejčka,
21: to sílu uměleckého gesta.
0: Jakým způsobem Milana Knížáka z vašeho pohledu proměnila moc Jak se dokázal chovat na těch postech, jako bylo jeho rektorování na AVU nebo ředitelování Národní galerie Praha? Nestával se z něj autoritář?
20: Já bych se bál slova moc. Opravdu bych se bál používat v tomhletom slova smyslu.
0: Proč?
20: Já myslím, že moc je...
0: To je neutrální termín, jako moc.
20: Ale nehodí se to, já bych řekl, že to nehodí ke knížákovi. Nicméně, přijmuli, kdy říkáte moc tomu, že Milan Knížák se stal rektorem a stal se ředitelem, přijmuli tady tuhle tu argumentaci, pak je potřeba říci zaprvé...
0: To jsou fakta.
20: Ne, jasně, já to nemyslím kontroverzně, tohleto... Rektorem se stal v podstatě na žádost studentů. Studenti ho oslovili, studenti za ním...
0: Moje otázka byla, jak ho ta moc změnila.
20: Já myslím, že on...
0: mu nehrozilo, nebo jestli se nestal vlastně autoritářem, protože měl skutečně moc nad tím vyhazovat lidi, přijímat lidi.
20: Ne.
0: Po revoluci vyčistil AVU od celé řady komunistických pedagogů, takže za to mu asi budiš chvála v tomto směru, ale pak třeba později měli různí lidé z výtvarné scény s ním i neblahé zkušenosti.
20: Ne, počkejte.
0: Proto se ptám.
20: Počkejte. Já myslím, že Milan Knížák tím, že byl člověk i manažerský, to nebyl žádný chaot, to byl člověk utvořený, tak on přišel do akademie s jasným názorem, věděl, co tam chce udělat, věděl, kam to chce posunout, měl o tom jasnou představu. To nebylo žádné tápání.
0: Ano, tak, a to nikdo neříká?
20: To, že ale někteří lidé tam odsaď odešli, protože se srazili s Knížákem, bylo dobře pro tu akademii. A stejně tak přišel do Národní galerie, a nevím, jestli bych to nazval mocí, ale on přišel do Národní galerie, kterou opravdu finančně stabilizoval, finančně vyrovnal, posunul ji jasným směrem, věděl, kam chce galerii posouvat.
0: Dobře,
20: já nevím, jestli...
0: To bych zase přehrála na pana Fischera. Tak je to tak, odevzdal Národní galerii Milan Knížák v lepším stavu, než ji přebíral, finančně stabilizovanou, s jasnou představou, co má Národní galerie Praha dělat?
21: No, já si myslím, že ta představa byla taky jedním z těch věcí, co vyvolávalo ty kontroverze na výtvarné scéně. Samozřejmě tu moc, o které jsem mluvil, on využíval směrem k tomu usměrňování různých nákupů do této instituce, což samozřejmě vyvolávalo i negativní reakce, a celková ta koncepce Národní galerie jako především jako sbírkotvorné instituce, tedy nikoli jako kunsthale, tak to bylo něco, zároveň kunsthale, tak to bylo něco, co vyvolávalo spory na výtvarné scéně, nebyl ten koncept přijímán jako zcela jednoznačně.
0: To byly obrovské
21: dobře.
0: Spory, Petře, sama si na to pamatuji, to ano. Byly velké spory. Na druhou stranu nemůže se ukázat třeba i časem, že například nákupy ze strany akvizice pro Národní galerii Praha ze strany Milana Knížáka prostě byly smysluplné, správné, a že tento důraz vlastně byl zcela legitimní cestou, jak Národní galerii vést?
21: No, to se samozřejmě ukázat může, ale jako pokud se rozhoduje o nákupu děl současných umělců, tak je jasné, že asi všichni by chtěli být v té sbírce nějak zastoupeni, nebo aby tam byl nějaký průřez, řekněme, toho, co se na té scéně dělá, což se samozřejmě nedělo, a tam to vlastně vyvolávalo ten největší odpor. Prostě když se vytváří sbírkotvorná instituce, vytváří se tady paměť, vlastně budoucí jako výtvarná paměť, a to je vlastně něco, co na výtvarné scéně vadilo úplně nejvíc. A pokud jde o tu finanční stabilizaci, tak ano, samozřejmě to v té chvíli byla zásluha ředitele Knížáka, ale také vlastně určité, řekněme, politické náklonosti tehdejšího ministra kultury pana Dostála, který byl s Milanem Knížákem velmi dobře sladěný, a myslím, že vlastně byly tam ty otevřené dveře k tomu, aby ty peníze do Národní galerie nějakým způsobem šly. Pak už to bylo daleko složitější. To byla vlastně, jakoby, řekněme, výjimečná chvíle spojení spojení nějakých dvou lidí, kteří chápali, že ta instituce potřebuje tu stabilizaci. Ale samozřejmě to se mezi tím zásadním způsobem změnilo, takže toto dědictví tam jaksi nezůstalo a nerozvíjí se.
0: Mě v podstatě zajímá, jestli se ukázal být jako dobrý manažer, protože pro takové role, jako je rektor AWU nebo ředitel Národní galerie, je důležité být dobrým manažerem. Jenom velmi stručně, pane Stričku, z vašeho pohledu byl dobrým manažerem?
20: Ano, byl dobrým manažerem. Zcela nepochybně z akademie akademii posunul správným směrem, věděl, kam je má posunout, galerii také. Já souhlasím s panem Fischerem v tom, že vztah mezi ministrem, tehdejším ministrem Pavlem Dostálem a Milanem Knížákem byl dobrý, byl kvalitní, plný vzájemného respektu, to naprosto souhlasím. Na druhou stranu, řada těch, kteří vedli obrovskou bitvu s Milanem Knížákem, především mediální, byla způsobena tím, že prostě Knížák měl tu pro Leckoho nestravitelnou schopnost říct, vaše věci do Národní galerie prostě nepatří, kupovat se nebudou. No a to pochopitelně pro mnoho umělců je těžká věta.
0: Na druhou stranu kupoval i sám sebe.
20: Nekupoval sám sebe.
0: Tak
20: jako ředitel Národní galerie Milan Knížák nekupoval sám sebe.
0: Nemusel to nakonec podepsat, dobře. Pojďme k jiné podstatné otázce, abychom se posunuli. Je z vašeho pohledu správné nebo ne, že bude mít Milan Knížák zítra pohřeb se státními poctami, což musela odsouhlasit vláda, Petře Fischere?
21: No, pro mě to je trošku problematické vzhledem k té figuře samotné, protože a zejména proto, že to schvaluje vláda Andreje Babiše, to mě připadá takové jako zvláštní napětí až paradoxní, protože je známo, že Milan Knížák ještě v roce 2014, když Andrej Babiš vstupoval do politiky, napsal takový jako docela zásadní dopis, který končil podpisem Milan Knížák, ten, který vámi opovrhuje, a tam shrnul všechnu svou kritiku vůči Andreji Babišovi, kterou myslím, rozhodně neodvolal nikdy. Já myslím, že si ten názor na Andreje Babiše byl takový. Takže
0: no a jak si to tady vysvětlujete, Petře? Jak si to vysvětlujete,
21: no,
0: že
21: já
0: se
21: si to
0: vlastně
21: vysvětluju.
0: Celé děje?
21: Já myslím, že to asi lépe vysvětlí váš host ve studiu, ale já myslím, že je to vlastně přítomností motoristů ve vládě a o to Klempíř, prostě celá ta skupina lidí je navázaná na Václava Klause velmi, a Václav Klaus byl dobrým přítelem Milana Knížáka, takže já v tom vidím toto spojení, toto propojení. Já samozřejmě nebudu úplně spochybňovat zásluhy Milana Knížáka, ale nevím, jestli nebudu posuzovat, jestli to je prostě na ty státní pocty, to je vlastně věc tak, vlády. A rozhodující je pro mě také to, že to rodina přijala. Takže pokud to rodina přijala, asi se těžko dá o tom nějakým způsobem dál diskutovat. Jsou to citlivé věci. Jenom mě to vlastně překvapilo spíše z toho pohledu, že Milan Knížák byl vlastně velmi protibabišovský a velmi kritický proti tomuto proudu politiky, a teď vlastně dostává od tohoto proudu politiky jakési vyznamenání posmrtné.
0: Jak si to máme, pane Strejčku, vysvětlit, když se mluví, Petr Fischer to napsal v komentáři pro Euro, o posledním umělcově happeningu. Kdo to vlastně zařídil? Koho to napadlo, když, jak jsme slyšeli, Milan Knížák Andrejem Babišem, co by politikem vlastně opovrhoval?
20: A já myslím, že byl k panu premiérovi Babišovi kritický do poslední možné chvíle. Vždycky se tak vyjadřoval a svůj názor tady v tomhle tom nezměnil. Ostatně byl velmi kritický i k současnému prezidentovi do poslední chvíle. Já bych řekl, že to, že vláda přistoupila k tomuto rozhodnutí, a myslím, že k němu přistoupila bez problému, že nevím nic.
0: Koho to napadlo, jsem se ptala. Kdo s tím přišel? Tušíte?
20: No, koho to napadlo, konkrétně nevím. Nevím. Myslím si, že z hlediska jaksi blízkosti o pohřbu se státními poctami mluvil Václav Klaus, ale že by to zařídili motoristi ve vládě, o tom já opravdu nevím vůbec nic. Vím, že pan prezident se s některými významnými členy vlády sešel, spojil, mluvil s nimi o tom, probírali to, zdali by člověk tohoto formátu, který nepochybně je velmi významnou, byl velmi významnou postavou české umělecké i společenské scény, zdali by tyto pocty mít neměl. Vím, že to probíral.
0: Tak víme tedy, že rodina s tím souhlasila, což je to hlavní, ale ano, čím se vlastně zasloužil o stát, že má dostat ty státní pocty, pane Strejčku?
20: No to bychom se mohli zeptat, čím se zasloužil o stát Karel Gott a ostatní, kteří...
0: No jasně, Karla Gotta zná každý, i Vlastu Chramostovou zná, dejme tomu starší generace, ale upřímně řečeno, jaká část veřejnosti, společnosti zná Milana Knížáka, kolik lidí procentuálně si vzpomene na aspoň jedno jeho výtvarné dílo. Nic proti Milanu Knížákovi. Ty počty, ty masy nejsou rozhodující, ale něco to vypovídá.
20: Milan Knížák byl přece člověk s jasnými názory, ten byl ve společnosti nepřehlédnutelný. Jestli si někdo vzpomene na nějaké jeho dílo, no tak to by musel být opravdu člověk, který se o tu moderní avantgardu hlouběji zajímá. Já nevím, vy říkáte slovo procenta, já samozřejmě neumím operovat slovem procenta, kolik procent by si vzpomnělo, kolik procent tady tohle to zná. Milan Knížák byl nespochybnitelnou postavou, jasnou, nepřehlédnutelnou, zásluhy. Člověk, který má jasný názor, hájí ho, je to názor vybudovaný na svobodném vidění světa, no ten přece do té společnosti něco vnesl, ten jí nějak pomohl, ať se to leckomu nemuselo líbit.
0: Petra Fischera, co byste vy vynesl jako pozitivum, za co by ty státní pocty měly být uděleny? Já to teď myslím opravdu neutrálně, zajímá mě to.
21: No, já si myslím, že ta rezonance v té společnosti důležitá je, to znamená i ta umělecká. Pokud oceňujete umělce, tak by se mělo asi nějakým způsobem zohledňovat to dílo, které mělo samozřejmě vliv na spoustu dalších umělců. S tím já souhlasím a dokonce ti umělci, přestože byli v nějakém osobním konfliktu nebo napětí potom s tím úředníkem Milanem Knížákem, tak jeho dílo oceňovali a nepřestali ho oceňovat. A tenhle ten vliv je nespochybnitelný, ale i to, co říkal.
0: Je to opravdu nespochybnitelné, byl to opravdu jeden z největších výtvarníků druhé poloviny 20. století, jak napsal třeba Jiří Pospíšil, nebo geniální výtvarník, jak napsal Jan Vytvar.
21: Já myslím, že zkrátka ta umělecká síla tam byla, ale těžko budu třeba proti takovým postavám, jako byla třeba Adriana Šimotová, která se samozřejmě nedočkala nějakých státních poct. Já myslím, že prostě to umění se potom v čase zhodnocuje a ukazuje se, která díla vystoupí a na která díla bude zapomenuto a která díla budou obdivována třeba
0: obdivovat z díla Milana Knížáka?
21: Já myslím, že se nejvíce vzpomíná právě na tu aktivistickou část, řekněme na to jeho aktivní působení, řekněme ty performance a happeningy, prostě zkrátka taková je to snaha rozhýbat společnost a to je něco, co si myslím, že je teď oceňováno i nejvíce právě při udělování těch státních poct, jak pan Strejček naznačil, že to je pevná osobnost s jasným názorem, někdo, kdo celý život vlastně chtěl být svobodný a bojoval za to a dělal to ve veřejném prostoru, dělal to prostě v té veřejnosti se otisk nejvíce takto. Chápu. Řekl bych možná více než tím svým uměleckým dílem.
0: Víte, mě by ještě zajímala jedna věc.
21: A za to teď je oceňován vládou.
0: Jestli souhlasím. Teď ho, v tomto souhlasíte, ale neobáváte se toho, že vlastně stát, jaksi vláda Andreje Babiše těmi státními poctami při zítřejším pohřbu by mohla tak trochu Milana Knížáka i zneužít, protože co nám chce tím říci nám živým? Komentátorka Lucie Rektorová se vyjádřila velmi jasně a pozice v Lidových novinách a píše, cituji, rozhodnutí vlády není jen pouze pietním aktem, je to akt strategické komunikace. Moc si vybírá hrdinu, jehož veřejný obraz odpovídá příběhu, který chce vyprávět sama o sobě. Příběhu vzpoury proti domnělým elitám, návratu ke zdravému rozumu a rehabilitace starého světa, který měl být údajně vytlačen progresivismem, liberalismem a přílišnou úctou k expertíze. Pane Strejčku, já vím, že to byl dlouhý citát, omlouvám se, ale v tomto smyslu, nakolik je Institut Václava Klause a Babišova vláda na jedné lodi? Jde tady o souboj ideí, o zdravý konzervatismus proti šílenému progresivismu a ergo tedy i možné zneužití Milana Knížáka?
20: Vládou? V tomto slova smyslu?
0: No vládou a případně i tedy tím, já nevím, kdo to byl, zmínil jste jméno Václava Klause, kdo Milana Knížáka na ten státní, na pohřeb se státními pocty navrhl. Je to moje otázka.
20: Já do hlavy vládě nevidím, co vláda si při diskuzi o téhleté záležitosti, o náležitostech pohřbu Milana Knížáka, co si k tomu řekla, to já nevím. Já chci znovu říci, že Milan Knížák byl velkou postavou, která milovala svobodu. Celoživotně komunisté s ním měli obrovský problém. Byl x násobně zatčen, já nevím, jakým způsobem dál perzekuován. Co se týká uměleckých věcí, Knížák přece byl daleko známější v zahraničí. Jeho vrip, umělecký vrip ve Spojených státech je velmi, velmi významný. Pro boha, koho už by jiného měla, řekněme, ta vláda uznat, než v mnoha směrech výjimečnou postavu tohoto člověka. A jestli to
0: i jiní výtvarníci a jiní umělci, ale dobře, váš názor.
20: Ale větu k tomu, prosím, netočme to jenom na tom uměleckém odkazu Milana Knížáka. Ten jeho odkaz je přece i v té akademii, i v Národní
0: galerii.
20: Rozumím
0: vám. Poslední slovo musím dát ještě Petru Fischerovi. Nakolik jsou takové osobnosti, jakou byl Milan Knížák, prostě pro společnost podstatné, zásadní a pozitivní? Na závěr dobré slovo.
21: No, pozitivní je to vlastně i v té negativitě, to znamená v tom napětí, které takovéto solitární nonkonformní osobnosti vyvolávají. To je nesporné. Samozřejmě se můžeme bavit o tom, jestli to společnost má oceňovat tím, že mu dává státní pocty při pohřbu, nebo to má oceňovat před tím, dobře dostal znamenání zásluhy o kulturu. Ale ano, on vlastně především to byl takový volný radikál v tomto smyslu, to znamená spíš hýbal debatou ve chvíli, kdy vyjadřoval svoje názory a postoje. Hýbal vlastně i tím výtvarným děním potom na té škole u konkrétních umělců, to ano, ale samozřejmě má spoustu těch negativních vlivů, které souvisí s tím výkonem té moci.
0: Toho skončíme.
21: Vlastně jako nemohl vyhnout.
0: Publicista a filozof Petr Fischer byl hostem dnešního Pro a proti a diskutoval spolu s Ivem Strejčkem z Institutu Václava Klause. Pánové, oběma vám děkuji a naslyšenou. Od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
20: Naschledanou.
3: A bylo 10 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Český stát podle 3/4 lidí nedělá dost proti dopadům extrémních teplot, vyplývá to z exkluzivního průzkumu. A výplata superdávky začne od příštího týdne. Podle neziskových organizací přišli o podporu někteří seniori a zranitelné rodiny. A růst stavební výroby v červnu zpomalil, ubylo i dokončených bytů. Zprávy a Martin Matějka. Stát podle skoro 3/4 lidí v Česku nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Teploty nad 40 stupňů Česko zasáhly koncem června a znovu v posledních dnech.
22: Že je stát málo aktivní, odpověděl v průzkumu 72% lidí, doplňuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
23: Názor zastávají nejčastěji mladí lidé a ti s vysokoškolským vzděláním. Ke krokům státu jsou kritičtější voliči sněmovní opozice než koalice. Například 1/3 voličů motoristů se domnívá, že stát postupuje dostatečně.
22: 2/3 lidí se taky bojí negativních dopadů veder na svůj život. Stejný počet respondentů se na horko začal adaptovat.
23: Nejčastěji si dotazování pořídili větrák. Pak si taky nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety. 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
22: Zhruba třetina lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic. Jakub Vik, Český rozhlas.
16: Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Nárok na ní má zatím přes 304 tisíc žadatelů. Většina z nich už pobírala některou z předchozích podpor. Superdávka sloučila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Kvůli zpřísnění podmínek ale zhruba polovině žadatelů podpora klesne, a to nejméně o 500 korun. Výrazně ale změna pravidel dopadla na některé důchodce, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
4: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4-4100. Stalo se i to, že zhruba třetina klientů, kteří šli přes nás, tak jim ta dávka byla zamítnuta úplně a o ten příspěvek přišli.
16: Organizace Charita Česká republika zase upozorňuje na to, že z podpory vypadly některé matky samoživitelky. Ministerstvo kvůli tomu podmínky superdávky od října upraví.
14: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
16: Na Tchajwanu začalo každoroční armádní cvičení. Kromě nácviku vojenské obrany v případě čínského vpádu na ostrov se letos výrazně zaměřuje i na civilní obyvatele. Podle tamního ministerstva obrany je klíčové, aby běžní Tchajwanci věděli, co v prvních hodinách případné invaze dělat.
5: Ostré střelby rezervistů na plážích a obsluha minometů, ale i zautomatizování toho, jak se chovat v prvních hodinách, pokud pevninská Čína skutečně zaútočí na ostrov. To jsou nejdůležitější části letošního nácviku. Civilisté si zopakují, jak mají vypadat nezbytně nutné zásoby pro přežití, kam je sebou vzít, co naopak nikdy nebrat, nebo jak řešit výpadky či úplné přerušení elektřiny. Po celé zemi během cvičení zpomalí internet, protože speciální jednotky armády zkoušejí různé varianty, jak komplexně řídit obranu, právě v případě, že by Peking zaútočil i kyberneticky. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
16: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Soud v Nice odsoudil dva muže kvůli úmrtí francouzského influencera Jeana Pormanova. Za ponižování na internetu a násilí dostali podmíněné tresty a půlroční zákaz vystupování na internetu. Pormanov zemřel ve spánku během živého přenosu.
6: Rafael Graven, který vystupoval na platformách Kick nebo Twitch pod pseudonymem Jean Pormanov, přetahoval pozornost lidí svojí výbušnou osobností. Toho využívali influenceři Owen Senazandoty a Safin Hamady a natáčeli s ním videa, která sledovali statisíce lidí. Při živém přenosu loni v srpnu byli s Pormanovem ve studiu nedaleko Nice. Zranitelnému 46-letému muži asi 280 hodin v kuse pouštěli násilná videa nebo po něm házeli věci. Pormanov zemřel 12. den přenosu. Cizí zavinění pitva neprokázala. Influenceři vinu odmítají a tvrdí, že se Pormanov natáčení účastnil dobrovolně. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
16: Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy je výrazné zdržení mezi Řitkou a Jílovištěm. Na 9. kilometru pracují silničáři, průjezdný je jen pravý pruh a kolona má 5 kilometrů a zdržení přes půl hodiny. Na dálnici D7 vázne provoz na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště. Na 2. kilometru je omezení a kolona ze 4. kilometru je asi na 10 minut. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy je silný provoz. Pomaleji se jede od sjezdu na Kývalku z kilometru 182 až do zúžení v Brně na kilometru 196. Zdržení je asi 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude v Čechách oblačno a zataženo, na Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, na západě až oblačno s přeháňkami nebo bouřkami a nejvyšší teploty od 27 do 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná aktuální epizoda zpravodajského podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12.
9: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Kuciak otevřel dveře svého domu ve Velké Mači a vrah vystřelil. Pro peníze si pak dojel k muži, který ho práskl policií. Ohavný případ z února 2018 dodnes hýbe děním na Slovensku. Přinášíme čtvrtou epizodu četby o vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně archeoložky Martiny Kušnírové. Dnes je čtvrtek 6. srpna.
24: Vražda Jána a Martiny. Vyšetrovanie. Napísala Laura Kelokalinská. Vydal Ringier Slovakia Media. Diel 4. Časť prvá. Výročný sprostredkovateľ.
8: Neuplynulo ani 24 hodin od akce News, během které policisté zadrželi první podezřelé a svět Zoltána Andruška se obrátil vzhůru nohama. Majitele pizzerie vzbudila ve 4 ráno zásahovka se samopaly, prohledala mu dům a pak ho odvezla do Nitry, kde ho policisté zavřeli do cely předběžného zadržení, než s ním začali provádět další úkony. Od začátku byl Andruško odevzdaný. Nekladl žádný odpor, ke všemu se chtěl přiznat. Pozdě večer, přesně ve 22 hodin a 15 minut, ho posadili před vyšetřovatele a začali s výslechem. Unavený chlapík nic nepopíral. Bez okolků prohlásil, že právě on sehnal vrahy novináře Jána Kuciaka. Zatímco vypátrání tří podezřelých předcházelo půlroční úsilí vyšetřovacího týmu, teď se na policisty usmálo štěstí. Andruško z voleje vyklopil jména svých známých, kterým vraždu zadal, a taky popsal svoji roli v případu. Trestný čin spáchali Tomáš Sabo a Miroslav, příjmení teď z hlavy nevím, vypovídal Andruško. Hned na to dodal, že objednávka přišla od Haleny z Komárna, která bydlí na okružní cestě. Ale i její příjmení mu v té vypjaté chvíli vypadlo z hlavy. Vyšetřovateli vyprávěl, že podle původního požadavku měli novináře unést, aby se jeho tělo nikdy nenašlo. To se však nestalo. Místo toho policie objevila hned dvě mrtvá těla v domě ve Velké Mači. Alena mi neřekla důvod, ale uvedla konkrétní jméno osoby, pro kterou to zajišťuje. Já se to jméno bojím říct, protože se obávám o svůj život a o život své rodiny, tedy partnerky a dětí. Zasekl se rozjetý Andruško a poprvé se zdráhal dopovědět to, co načal. Dlouho mu to však nevydrželo. Věděl, že jestli se bude vykrucovat, nic tím nezíská. Ta osoba není doma, má strašně velký vliv a peníze a jmenuje se Marian Kočner. Alena mi vyprávěla, že Kočner jí řekl, že mu ten novinář strašně vadí a kazí mu obchody a že má kvůli němu svázané ruce. Tohle byl další klíčový moment vyšetřování. O Aleně z Komárna slyšeli policisté poprvé. Kočnera sice vyslechli hned první den vyšetřování, on ale tvrdil, že na Kuciaka neměl vůbec vztek.

0: to dal dohromady. Musel mít dobře ověřené informace, protože tam byly fotky Kuciaka a adresa ve Velké Mači i další údaje o něm, vyprávěl Andruško. Dvojice nájemných vrahů, Tomáš Sabo a Miroslav Marček, kterou Andruško najal, si pak jezdila Kuciakův dům prohlížet. Andruško přiznal policistům, že se jednou s nimi vydal i on. Když bylo 21. února 2018 po vraždě, přijeli za Andruškem oba muži autem do obce Chotín, kde bydlel. Všiml si, že Sabo seděl na místě řidiče a Marček na sedadle spolujezdce. Tomáš mi řekl, že tu práci zvládli. Já jsem měl pocit, i když to neřekli přímo, že to udělali ten den. Nedozvěděl jsem se od nich, kdo z nich to provedl, a radši jsem se na to ani neptal. Zadlužený podnikatel se policistům snažil vyklopit všechny důležité detaily, na které si v tu chvíli vzpomněl. Jakoby ze sebe chtěl dostat všechno, co v sobě tolik měsíců nosil. Místy ale působil chaoticky. Před půl jednou v noci prohlásil, že je už unavený a nedokáže přesně odpovídat na otázky. A tak výslech ukončili. Ženu z Komárna, o které mluvil, policie druhý den ráno zadržela a Andruška spolu s dvojicí Sabo, Marček, obvinili z podílu na vraždě. Následoval druhý výslech Andruška a to už odpovídal na celou řadu otázek. Tvrdil, že jeho kamarádka Alena na něho s provedením vraždy tlačila a on se jí bál, protože měla kontakty. Znovu se dostal i k momentu, kdy ho navštívili Sabo s Marčekem. Tomáš Sabo řekl, že v domě u Kuciaka byla ještě jedna žena a že zastřelil i ji. Řekl, že náhodou byla doma i ona a že neměl jinou možnost. To mi vyprávěl ten večer v garáži, u mě, v Chotíně. Na začátku přitom Andruško tvrdil, že nevěděl, jak měli bratranci rozdělené úkoly. Svým popisem schůzky mohl před policisty vyvolat dojem, že v domě střílel Sabo. Ten mu ale pouze tlumočil dění na místě činu, protože všechny podstatné rozhovory vedli spolu, nikoli s Miroslavem Marčekem. Se stejnou hypotézou pracovali policisté už před výslechem Andruška. Právě Sabou v soukromý mobil zachytili ve Velké Mači, ve chvíli, kdy na něho někdo zavolal ze druhého, tedy toho takzvaného pracovního telefonu pachatelů. Potom identifikovali taky auto jeho otce, ale především znalkyně připustila, že na kamerových záznamech u fotbalového stadionu ve Velké Mači může být právě Sabo. A po jeho zadržení u něho našli i náboj, který byl ve stejném zásobníku jako náboje nalezené v domě ve Velké Mači. Verzi o Sabovi jako střelci potvrzovalo tolik okolností, že se jí vyšetřovatelé drželi ještě další měsíce. On však od začátku svoji vinu na dvojnásobné vraždě popíral.
1: Část druhá. Bylo to trochu jinak.
0: Miroslava Marčeka po zadržení trápilo nejvíc to, jestli by mohl zavolat do práce a říct šéfům, co se stalo. Požádal o to vyšetřovatele ještě před začátkem prvního výslechu. Situaci odhadl správně a pochopil, že se do zaměstnání hned tak nevrátí. A s vozením klientů do Budapešti, čímž se mimo jiné taky živil, je na delší dobu konec. I když byl ochotný vypovídat, moc toho na srdci neměl. Já k tomu nemám co říct, ani napsat. Můj jediný trestný čin, kterého jsem si vědom, jsou ty zbraně, ty škorpiony, které se u mě našly. To je vše, co jsem chtěl uvést. Po 20 minutách bylo po všem. Pak Marčekovi vzali otisky prstů, vzorky DNA a vyfotili ho ze všech stran, jak to lidé znají z detektivek. Krátce na to putoval do cely předběžného zadržení, kde čekal na další postup. V té době ještě neměl obhájce a ani si nikoho nevybral, proto mu přidělili advokáta Martina Endrédyho. Druhý den Marčeka obvinili. Ani během následujícího výslechu toho tento bývalý voják moc nenamluvil. Obvinění nejsou založena na pravdě, nebudu dál nic říkat ani odpovídat na otázky. To bylo vše, co z něj vypadlo. Slíbil ale, že promluví později. Jeho mlčení pak trvalo celé měsíce. O vraždě nic neřekl, ani když ho vyslýchali několik dní po obvinění Mariana Kočnera, tedy v březnu 2019.

0: už Marček seděl ve vazbě půl roku. Lidé, kteří s ním tehdy přišli do kontaktu, si ho pamatují jako málomluvného člověka. Na nic si nestěžoval, neprojevoval emoce, ani nic nekomentoval. On si za 6 hodin neřekl ani o vodu. Choval se opravdu jako voják, vyprávěli po letech očití svědci. Po Marčekově standardně strohém březnovém výslechu potřebovali policisté naplánovat i další vyšetřovací úkony v sídle Národní kriminální agentury NAKA v Nitře. A Marček najednou, jen tak mimochodem, před policisty prohodil, ono to bylo trochu jinak. Pak ještě dodal, že by k tomu mohl i něco říct. Ještě před pár desítkami minut všechno popíral a najednou chtěl promluvit. Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Z ničeho nic. Bez vyzvání. Bez naléhání. Bez předchozích náznaků či signálů. Bez toho, že by ho někdo navštívil ve vazbě, vytěžoval ho nebo mu nabízel úlevy za spolupráci. Bývalý voják se prostě rozhodl, že víc než rok poté popíše vyšetřovatelům svoji skutečnou roli v případu vraždy novináře a jeho snoubenky. Vyšetřovatelé tedy naplánovali nové termíny výslechů. Byl čtvrtek, 11. dubna roku 2019. Bývalého vojáka Miroslava Marčeka znovu převezli v neprůstřelné vestě a maskáčových kalhotách do budovy NAKA v Nitře. Posadili ho do výslechové místnosti a připravili kameru. Na tento přelomový výslech se přišel podívat i dozorující prokurátor Vladimír Turan a advokáti dalších obviněných. Mezi nimi byl nově už taky Marek Para, obhájce čerstvě obviněného Mariana Kočnera. Z dosud zamlklého Marčeka se valil takový proud informací, jaký zřejmě nečekali ani ti největší optimisté v místnosti. A netýkali se jen vraždy mladého páru ve Velké Mači. Marček se rozhodl pro podrobnou výpověď, ve které poprvé promluvil taky o plánovaných, ale nikdy neprovedených vraždách. V jeho podání to znělo, jako by voják podával hlášení. V roce 2016 se Marček přes svého bratrance Tomáše seznámil se Zoltánem Andrůškem a další rok od něho dostali objednávku na vraždu tehdejšího státního zástupce úřadu zvláštní prokuratury Maroše Žilinky. Na přelomu let 2017 a 18 přišel požadavek na likvidaci novináře Jána Kuciaka. Společně s Tomášem Sabojem si ho měli vyslechnout od Andrůška v jeho pizzerii v Komárně. Andrůško jim pak o tom, koho měli zabít, poskytl podrobnější informace. Kde Kuciak bydlí, jaké má auto, prostě informace o něm. To všechno nám řekl při jednom setkání u něho doma na dvoře, kam jsme přijeli v Sabově Peugeotu. Andrůško měl mobilní telefon, ve kterém byly údaje o panu Kuciakovi a adresa bydliště, kterou si pan Sabo zapsal na nějaký papír. Mám dojem, že v tom mobilu byly i nějaké fotky. Vypověděl Marček. Bývalý voják si pamatoval snímky Kuciaka v černé mikině a zdálo se mu, že byly pořízeny za slunečného počasí. Podle oblečení a světla usoudil, že vznikly ještě před zimou. Potom popsal, jak jezdili do Velké Mače obhlížet terén. Naplánovali trasu, sehnali zbraň. Nejdřív se zaměřili na novinářovi ranní odjezdy, potom zase na jeho večerní návraty. A nakonec přišla pasáž, která úplně rozbila verzi vyšetřovatelů o tom, jak si obvinění rozdělili role. Bývalý voják Marček přiznal, že střílel on, a ne Sabo, jak se policisté mylně domnívali. Marček pak vysvětloval, že původně plánovali vraždu Jána Kuciaka jinak, než jak ji nakonec spáchali. Řidičem měl být Andruško a do domu novináře měla jít dvojice bratranců z Kolárova. Změnilo se to, protože Andruško byl dost nespolehlivý, popisoval muž, který se právě přiznal ke střelbě na Kuciaka a jeho přítelkyni. Promluvil taky o vražedné zbrani, kterou podle jeho slov získali od jistého Lásla Krejčíka z Maďarska. O úpravu tlumiče požádal Sabo svého známého Mariana Sehnala. Marčekovým úkolem bylo sehnat náboje a upravit je tak, aby fungovaly i s podomácku upraveným tlumičem. Bývalý voják je rozebral a postupně snižoval množství střelného prachu. Vážil ho po mikrogramech, aby zjistil, kolik jeho třeba, aby se náboj v tlumiči nasazeném na pistoli nezadrhl, ale vyletěl ven. Střelec nicméně musel zbraň po jednotlivých výstřelech ručně natahovat. Když se Marček a prokurátor Turán zeptal, proč upravoval munici, obviněný muž zněl jako odborná příručka. Aby se snížila rychlost střely, aby byla pomalejší než rychlost zvuku. Smysl to mělo ten, aby tlumič fungoval, protože při překročení rychlosti zvuku tam vzniká ten výbuch. Poprvé si Marček zbraň do velké mače vzal už 19. února 2018. Vystoupil z auta Tomáše Saboa a šel kolem fotbalového stadionu, kolem místní pizzerie, až k domu novináře a archeoložky. Takže přesně tak, jak to během vyšetřování zmapovala policie. Branka před domem nebyla zamčená a Marček vešel do dvora. Ušel ještě pár metrů a všiml si, že v kuchyňce sedí dvě osoby. Kušnírovou jsem nikdy předtím neviděl, ale Kuciaka jsem poznal podle fotek. Původně jsem ani nevěděl, že se jmenuje Kuciak. Věděl jsem jenom, že je to cíl. Pak jsem odtamtud odešel s tím, že tam byla ještě jedna osoba navíc, vypověděl obviněný. Přesné datum vraždy neměli stanovené, ale podle Marčekových slov začal Andrůško tlačit, že to spěchá, že to už mělo být hotové. Druhý, a tentokrát už dokonaný pokus, následoval o dva dny později. Marček vyprávěl, že si vzal černý delší kabát, nákrčník a kalhoty. Venku mrzlo, ale jemu zima nevadila. Oblékl se dobře. Známou trasou došel k domu na adrese Velká Mača 558. Vstoupil na pozemek, ale v domě nikdo nebyl. Vešel proto do letního domečku, který stál napravo od rekonstruovaného domu. Tiše tam čekal, až se majitelé vrátí. Martina s Jánem přijeli po 7. večer. Vrah na místě vyčkával víc než hodinu a půl. Už z toho domečku jsem viděl, že jsou dva. Pak jsem je sledoval, tak jak jsem to už popsal, jestli se nerozdělí, jestli někdo z nich neodejde. Nikde jsem si tam ani nesedl. Až když ta jeho přítelkyně šla na záchod, teprve tehdy jsem se rozhodl jednat s tím, že ona tam přitom nebude. Zaklepal jsem, otevřel mi Jan Kuciak. Vystřelil jsem poprvé. Z podomácku upravené pistole vyšly hned dva projektily a novináři prostřelili srdce. Marček chtěl vypálit ještě jednou, ale zbraň podle jeho slov nevystřelila, zasekla se. V tom okamžiku zahlédl Martinu Kušnírovou. Vydal se za ní. Marček ve vypjaté situaci zbraň dvakrát až třikrát násilím ručně natáhl a už ji měl znovu připravenou ke střelbě. Ona utekla do kuchyně a já jsem šel za ní a trefil jsem jí do hlavy. Mechanicky popsal závěr vražedné scény. Vyšetřovatel se vyptával na detaily. Marček odpovídal jako stroj, suše, bez emocí. Vybavilo se mu, že Jána střelil do hrudi. Ten narazil zády do zdi a spadl na schody, tváří dolů. Po zastřelení Martiny chtěl už Marček odejít, ale nakonec znovu ručně natáhl zbraň. Prý ještě jednou vystřelil na Jánovu hlavu, aby mu zasadil ránu jistoty. Byl na těch schodech, tak tam ležel, klečel, spíš ležel a když jsem ho trefil do hlavy, viděl jsem, jak se mu rozfoukly vlasy. Zavřel jsem za sebou dveře a šel jsem pryč.
1: Časť tretia. Strelec dostal menej peňazí.
0: Miroslav Marček popsal svůj odchod z místa činu i z Velké Mače úplně shodně s tím, co zjistil vyšetřovací tým. Když za sebou po asi dvou hodinách zavřel vstupní branku a vytáhl mobil, všiml si SMS zprávy a zmeškaného hovoru z pracovního mobilu Tomáše Saboa. Ten už byl pořádně nervózní. Marček byl pryč příliš dlouho. Bývalý voják po půl deváté večer konečně podle dohody prozvonil bratrance Tomáše a ten okamžitě vyrazil autem ke křižovatce nedaleko fotbalového hřiště ve Velké Mači. Odtud společně odjeli zpět do Kolárova. Ještě se potřebovali rychle zbavit zbraně i nábojů. Marček to popsal takhle. Hodili jsme to do řeky. pod most vedoucí z Kolárova do Komoče, hned před prvním pilířem. Jde se tam z hráze na konci naší ulice, jinak se tam dostat nedá. Tomáš řekl, že on je rybář, že on ví, kde jsou ty silné proudy, tak říkal, že tam je ten nejsilnější proud. Já jsem to všechno podával Tomášovi a on to tam házel. Hodili jsme tam náboje, rozebranou zbraň, tlumič, ten zásobník, ten zůstal v batohu, veškerou munici. Házel to tam on. Uzavřel Marček. Dvojice pak pokračovala do Komárna a odtud do Chotína, kde žil Andruško se svou přítelkyní. Tomáš si s ním povídal, řekl mu, že tam zemřeli dva lidé. Zoli, to jako Zoltán Andruško, řekl, že dobře, že v pořádku, že zařídí peníze, vypovídal Marček. Ten pak Andruškovi předal kabát, který měl na sobě ve velké mači, aby ho spálil. Kalhoty si nechal. Policie je potom našla u něho doma. Vyšetřovatelé se pořád dokola snažili zjistit, jak to u bratranců fungovalo. Proč náboje upravoval Marček a ne Sabo? A proč vraždil právě bývalý voják a ne ex-policajt? Z prvního pětihodinového výslechu bylo i nezainteresovaným lidem zřejmé, že v této dvojici velel právě starší Tomáš a že Miroslav mechanicky plnil úkoly. Jakoby si ani neuvědomoval, že ta nejšpinavější práce zůstala na něm. O tom, kdo z koho profitoval, svědčí následující řádky. Andruško hned po zadržení policistům přiznal, že za zorganizování vraždy dostal od Aleny Žužové 50 tisíc eur, ze kterých si nechal 10 tisíc pro sebe. Zbývajících 40 tisíc eur předal Sabohovi a ten se měl podělit se svým bratrancem. V tomto případě platila zvláštní matematika. Sabo Marčekovi řekl, že dostal jen 35 tisíc eur, tedy o 5 tisíc méně než ve skutečnosti, a předal mu polovinu pouze z této částky, tedy 17,5 tisíce eur. Potom dělal, že je velký grant a střelci velkory se přihodil ještě 2 tisíce. Ve skutečnosti však Sabovi zůstalo ještě o pár stovek víc, i když v den vraždy pohodlně seděl ve vyhřátém autě a čekal, až Marček stiskne kohoutek. Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu máme za sebou čtvrtý díl letní četby z knihy Vražda Jána a Martiny – Vyšetřování. Napsala ji Laura Kell-Kalinská, novinářka ze serveru Aktuality.sk, která taky namluvila v tomto podcastu názvy kapitol, a vydal ji Ringier Slovakia Media. My jsme výňatky přeložili, zkrátili a upravili pro potřeby podcastu. Laura na to samozřejmě dohlíží. Jak už určitě z minulých dílů víte, Laurina kniha i tento podcast vychází ze skutečností, faktů, úředních dokumentů, dostupných informací z vyšetřování a taky ze soudních spisů, které byly k dispozici k datu uzávěrky knihy v lednu 2024. To znamená, že neřešíme obnovený proces s podnikatelem Marianem Kočnerem a jeho kamarádkou Alenou Žužovou, kteří jsou obžalováni z objednávky, respektive ze zprostředkování vraždy. Tomuto příběhu se budeme věnovat zase někdy jindy. Závěrečný díl četby přijde v pátek. Naslyšenou zítra.
2: Místo činu zblízka. Seznamte se s policejními postupy, forenzní entomologií nebo genetikou. Zločin, operativa, věda. To je nová osmidílná série Místo činu. Poslouchejte na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Deset hodin 30 minut.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb. Z vyjádření členů rady vyplývá, že by sazba mohla zůstat na úrovni 3,75%. Hlavní obavou centrální bankéřů je možné zrychlení růstu cen. Česká národní banka naposledy upravila měnovou politiku v červnu, kdy poprvé po 4 letech zvedla základní úrokovou sazbu, a to o 0,25%. Českému průmyslu se v červnu dařilo, jeho produkce meziročně vzrostla o 4%, nejvíc od loňského prosince. Proti květnu byla vyšší asi o procento. Rostla přitom většina průmyslových odvětví, dařilo se hlavně výrobě dopravních prostředků, elektroniky nebo kovových výrobků. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Přibylo taky nových zakázek, jejich hodnota meziročně stoupla o více než 13%. Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku, na kterou má zatím nárok přes 304 tisíc žadatelů. Většina z nich už pobírala některou z podpor, které nová dávka sloučila. A kvůli přísnějším podmínkám, ale zhruba polovině dosavadních příjemců dávek podpora klesne o nejméně 500 korun. Změny výrazně zasáhly některé důchodce a podle organizace Charita Česká republika taky část matek samoživitelek. Ministerstvo práce proto od října podmínky superdávky upraví. Soud v německém Mnichově dnes rozhodne o trestu pro muže afgánského původu, který loni v únoru úmyslně najel autem na odborářské demonstrace. Útok nepřežila žena a její dvouletá dcera, zraněných bylo více než 40. Muž žije v Německu od roku 2016, nezískal tam ale azyl. Podle obžaloby měl jeho útok nábožensko-politický motiv. V Římě končí další kolo mírových rozhovorů mezi Izraelem a Libanonem. Jednání, která zprostředkovávají Spojené státy, mají určit podmínky pro odzbrojení militantního hnutí Hizballáh a stažení izraelských sil z okupovaných částí jižního Libanonu. A podle informací z zpravodajské stanice Al Jazeera, ale hovory nejspíš nepřinesou zásadní průlom. Strany se totiž neshodly na kritických bodech dohody. Skoro 3/4 Čechů si myslí, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z průzkumu, který pro Radiožurnál provedla společnost Median. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Vysoké teploty přesahující 40 stupňů zasáhly Česko koncem června a znovu v posledních dnech. A lidé po celém Japonsku i světě si dnes připomínají 81. výročí svržení atomové bomby na město Hirošima. Puma se jménem Little Boy zabila až 160 tisíc lidí, většinou civilistů. Útok na Hirošimu a následný úder na město Nagasaki ale taky uspíšil japonskou kapitulaci a konec druhé světové války. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy je výrazné zdržení mezi Řitkou a Jílovištěm. Na 9. kilometru pracují silničáři, průjezdný je jen pravý pruh, zdržení skoro 20 minut, kolona je asi ze 13. kilometru. Na dálnici D10 z Turnova směrem do Prahy na průjezdu Mladou Boleslaví na kilometru 43 je omezení a zdržení asi 10 minut. Na dálnici D7 vázne provoz na příjezdu do Prahy z Chomutova. U letiště na 2. kilometru je omezení a kolona ze 4. kilometru je asi na 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude v Čechách oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Od západu přibude a přidají se lokální přeháníky a bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na východě Moravy naměří až 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už má slovo Světlana Vitovská, začíná pořad Osobnost Plus.
5: Teprve teď jsem začala chápat, kdo byl můj táta. Když byl ještě naživu, zůstával pro mě v mnoha ohledech skrytý. Teď už můžu říct, že to byl kaligrafický pankáč, říká výtvarnice Ester Geislerová, která o svém otci, japanologovi a kaligrafovi Petru Geislerovi natočila dokument s názvem 2 deci tuše. Jak se jejímu tátovi podařilo naučit se japonsky tak dobře, že neměl žádný přízvuk? A co našla ve složkách STB, se kterou Petr Geisler za minulého režimu spolupracoval? Dobrý den, vítej v Českém rozhlase.
6: Dobrý den, ahoj a děkuji za pozvání.
5: Pro pořádek jenom s Ester se známe, tykáme si, protože jsme spolu spolupracovali na jednom projektu. Od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
7: Osobnost Plus.
5: Dvě deci tuše je tvůj režijní debut. Jaké je to stát na druhé straně kamery?
6: No, já bych řekla, že celkem přirozený, protože já jsem Od malička pořád něco točila nebo zaznamenávala, fotila. Vlastně naše máma Věra Geislerová je výtvarná umělkyně, ale zároveň jedna z prvních videoartistek. Takže my jsme měli kameru velice brzy, třeba v nějakých mých 8-9 let, takže já jsem furt točila nějaký rodinný oslavy nebo sebe jako nějaký klipy, strašný blbůstky.
5: Takže režisérka od malička.
6: Takže vlastně některé ty záběry z těch home videí se vlastně dostaly do tohohle z toho dokumentu Dvě deci tuše, takže vlastně já ho točím strašně dlouho. A v rámci vlastně studií nebo studií na střední výtvarné škole a na AVU a na UMPRUM jsem měla video a videoinstalaci jako moje hlavní vyjadřovací médium, takže pro mě to je jakoby přirozený. I předtím jsem si vlastně režírovala svoje krátké filmy, kde jsem pracovala i s herci, nebo sama se sebou, dokonce i s Aňou. Dokonce jsem natončila jeden 20-minutový krátký dokument na UMPRUM. Takže přirozený.
5: Pro posluchače, kdyby slyšeli nějaké zvuky, tak Ester mává rukama a občas se dotkne stolu.
6: Ježíš, pardon. Ano, ano. Já hodně dělám. Zdravím.
5: V Karlových Varech tvůj film uvedli v sekci zvláštní uvedení. Mm-hmm. Byla jsi nervózní předtím, než jste šli na pódium, než jste pustili ten film?
6: No, byla jsem nervózní, protože právě já jsem se k tomu nedostala, že vlastně tohle je jakoby nejdelší formát, který jsem kdy dělala, a bylo to velký sousto, protože právě mám velkou pokoru jako před filmem a vůbec jako filmovou řečí a před tou úžasnou, nádhernou jako komunitou. Jo. A zároveň a takový jakoby pocit jako vděčnosti, že s celým tím týmem, s Aňou, s Ondrou a prostě s celým tím týmem můžeme přispět něčím, co je taková jako velká srdcovka. Jo, že to je jako osobní autorský projekt a takže já jsem byla jako strašně šťastná a samozřejmě jsem byla nervózní, ale zároveň tomu jako i věřím, tomu dokumentu.
5: A kdy to z tebe spadlo? Ta nervozita a ten pocit zodpovědnosti?
6: No, já si myslím, že spadne po tomhletom rozhovoru. Trošičku.
5: Nakonec z toho bylo v Karlových Varech 10. místo v prestižním hlasování novinek. Mm-hmm. To je radost, ne?
6: Jo, to je úplně jako neuvěřitelný a to přijetí bylo fakt jako hrozně milý, jo. I když člověk jako věří tomu projektu, když ho tvoří, je v něm plně ponořený, tak si představuje, že třeba jako bude nějaký potlesk, ale že ty lidi to donutí si jako stoupnout a tak jako tleskat, tak to bylo úžasný. Když věřím, že je to sice dokument o tátovi, ale hrdinkou toho dokumentu je naše máma. A já věřím, že ten potlesk byl vlastně věnovaný jí. Jsme tam byli prostě všichni společně, celá rodina v tom divadle. A je to prostě strašně statečná žena a hrozně se hezky otevřela v tom dokumentu.
5: Ve Varech se stala zvláštní věc, protože v hlasování lidí v té první desítce byly hned 3 dokumenty.
6: No, to je skvělý.
5: Jak je to možné?
6: No, já si myslím, že dokumenty jsou jako v poslední době hodně, jak to říct, prostě v pravdě je nějaká síla. Prostě když vidíte jakoby tu skutečnost a tu pravdu a autenticitu, tak to nese jako něco, na co se ty diváci můžou snadněji jako napojit. Nebo já tomu aspoň věřím. Takže já fandím českému dokumentu.
5: Ty jsi první verzi dokumentu měla už 3 roky po tátově smrti, který odešel v roce 2009, ale film se dokončila až letos. Proč to trvalo tak dlouho?
6: No, protože nazrál ten správný čas. Uh-huh. Já si myslím, nebo takhle, ta geneze byla taková, že my jsme chtěli jako udělat nějakou výstavu, kde bychom se vlastně všichni, jako tátovi kamarádi, kolegové a rodina na něj jako zaspomíná. Takže mě se tvořila nejdřív výstava. Pak k tomu přibyly jako fotografie.
5: Knížka?
6: Knížka. No, knížka až později. Mm-hmm. A vlastně vždycky z těch výstav nějakým způsobem, než se to dostalo vlastně do DOXu, sešlo. A já jsem vlastně řešila spoustu jakoby jiných věcí, věnovala jsem se i vlastní tvorbě, terapii s dílením, výstavě, co jsme měli říct a neřekli. A myslím si, že to tomu pomohlo, že vlastně člověk je zralej k tomu, aby to uchopil tak, jak by to mělo dopadnout. Ale se omlouvám, já nevím, jak to líp říct. A zároveň my jsme se potkali, nebo já jsem začala točit třeba 2021 různý rešerše a vlastně rozhovory nejdřív. Pak jsme se potkali, nebo takhle, mého snažení si všimla Aňa, která se stala jako producentkou tohodle z toho dokumentu a vlastně mi říkala, jako a proč to jako točíš jako takhle jako sama, možná by bylo fajn to udělat za nějakých jako lepších podmínek a vlastně ona je velice inspirativní v tom, že jako umí jakoby snít ty velké sny a vždycky udělat takový jakoby zážeh a třeba člověka jakoby vytáhnout, aby se taky jako nebál snít v nějakých větších rozměrech. No a pak se k nám přidal vlastně na konci roku 2023 Ondra Trojan, takže vlastně takový jako hrozně jako hezký dva silný lvy a celý ten tým prostě si to na to počkalo, aby to bylo takový, jaký to je.
5: A co bys chtěla, aby si lidi, až půjdou s kinem, řekli o tvém tátovi?
6: No, já věřím, že si v tom dokumentu každý načerpá něco. Táta byl určitě strašně jako zajímavý člověk v mnoha ohledech, ale já jakoby, mně přišlo, že ta výstava a ta kniha vlastně o něm neřeknou, je to, jaký byl, jo, že vlastně, když se člověk jakoby podívá na ty kaligrafie, tak to, jak on sám táta prostě říkal, tak jsou to prostě takové jako kliky, háky. A moc to prostě tomu divákovi neřekne o tom autorovi samotným. Takže já jsem chtěla, aby byl jakoby doplněnej o to všechno zajímavý, co byl. Plus je tam to, že vlastně opravdu ne každý z nás měl to štěstí, že měl oba dva rodiče přítomný nebo nějakýho pečovatele přítomného, že tam je jakoby i tahle ta rovina.
5: No ten film je hodně osobní.
6: Ano.
5: Jak to prožíváš ty s odstupem času, protože v tom filmu je vidět, že jsi často poplakala. A který ten okamžik pro tebe byl třeba nejtěžší při natáčení nebo při dokončování toho filmu?
6: No, právě jakoby v rámci té snahy o to, aby člověk, aby ten divák jakoby viděl, že i inspirativní, geniální osobnosti mají nějaké svoje jako rozpolcenosti, nebo jsou rozpolcený, mají nějaké jako křehkosti a jsou citliví.
5: Možná tak, i démony, protože
6: i démony, ale vlastně
5: pil hodně.
6: Ano, ano, a tak to je i ta věc, jako kterou jsem si přála, jako aby si odnesli, jo, že vlastně za nějakýma jménama, slovama prostě jsou komplexní jako osobnosti a duše. A co bylo nejtěžší, v každé fázi toho dokumentu něco, jako co se týká vlastně třeba jenom té filmové práce, tak těžký bylo prostě najít tu řeč toho dokumentu a v tom mi strašně pomohl střihač Vladimír Barák, který vlastně čas od času, když je člověk součástí toho dokumentu, tak musí vlastně trošku jakoby přenechat ty otěže a pro mě bylo hrozně jakoby příjemný ten příběh jakoby vyprávět jemu. Takže prostě někdy, když tam jsem já před kamerou a mluvím vlastně o svém jako dětství, tak to říkám jemu a tak. A těžký bylo z těch osobních věcí, když třeba v rámci procházení všech těch jakoby domácích jakoby home videí člověk natrefil jako na video, kde prostě vidět, že prostě táta mi hrozně chyběl. A když se objevil, tak já tam prostě na něj skáču a chci s ním strávit jakoby prostě co nejvíc jakoby času a furt tam ho to tak jako oblejzám. A on mě tak jako to jakoby vrací, jako my jsme se fakt jako měli strašně rádi. Ale vlastně jakoby vidět to, že to nebyl jenom nějaký můj jakoby pocit, nějaký tohleto stejskání, který jsem si pak jakoby řešila na svých jako terapiích, tak bylo docela chvílema jakoby těžký. A potom třeba procházet jeho lékařský zprávy, protože vlastně člověk si pak zpětně uvědomuje třeba, kolik bylo mým dětem, co jsem dělala já a tady, aha, tak on byl tady v nemocnici a teďka řešil tohle a teďka řešil tohle a proč jsem tam s ním nebyla, jo? Že vlastně člověk se vrací zpátky v čase a vlastně ten člověk byl jakoby blízký, ale vlastně spoustu věcí jsem o něm nevěděla.
5: A co nejdůležitějšího nového jsi se dozvěděla o svém tátovi?
6: No, kdybych tohleto uměla opravdu jako říct pár větama, tak bych si ušetřila spoustu času, protože já jsem jako ani ten dokument vlastně nepojímá vlastně to všechno, co jsme se dozvěděli. A kromě toho, že teda byl jako úžasný jako originální umělec, který si vyvinul svoji vlastní nějakou výtvarnou řeč, kdy vlastně posunul tu kaligrafii z kategorie kaligrafie do nějaký jako experimentální, abstraktní kaligrafie.
5: No, v tom je to pankáčství, jak si o něm mluvila?
6: Jo, to pankáčství je právě v tom, že vlastně jako v Japonsku tradiční kaligrafisté by použili prostě papír a tuš a mají ty nejlepší papíry a ty nejlepší prostě tuže. A táta se nezdráhal prostě použít jako třeba obyčejný karton.
5: I savo používal.
6: Savo, stříbřenku, spreje, netradiční i podklady, dokonce má jako nádherný kaligrafie na sádrokarton. A vlastně Petr Holý, můj spolukurátor vlastně výstavy v DOXu, tak říkal, že Japonec by nepoznal, že to psal Japonec. No a tohleto vlastně to, jak se táta jako heknul tu japonštinu a měl takový to svoje jakoby vnitřní Japonsko, tak to už to samo o sobě je jakoby zajímavý, protože on třeba neměl žádný přízvuk, ale psal japonštinou, kdy vlastně ty novináři v Japonsku mi říkali, že ho vnímali spíš jako literáta, než jako novináře. A tohle jsou věci, kterými jsme nevěděli, protože táta se nikdy ničem nechlubil, takže to bylo pátrání.
5: Mimochodem, jak to, že se mu podařilo naučit japonsky tak dobře, že ani Japonci nepoznali, že není rodilý mluvčí, neměl přízvuk, když v té době neexistovaly česko-japonské slovníky ani?
6: Přesně tak, on totiž jako nemluvil jenom japonsky, on mluvil i francouzsky, italsky, německy, rusky, cokoliv. On měl hudební sluch, on dokázal vlastně jakoby i hrát na všechny možný nástroje, takže byl multiinstrumentalista, takže si hrál z paměti třeba Chopina nebo cokoliv, což tam jakoby hezky v tom dokumentu máma říká. A zároveň jako v té době na filozofické fakultě se objevovali nějaký Japonci. Vím, že pro něj byl strašně důležitý nějaký profesor Onoda. Nějaký určitě jako filmy už se taky k nám jakoby dostali, ale je fakt, že ty jeho spolužáci říkali, že když přišli do prváku, tak byli strašně naštvaný, že tam je nějaký Geisler, který prostě nikdy nebyl v Japonsku a prostě nemá žádný přízvuk. A oni už byli třeba v Japonsku 2 roky a prostě něco si jako nějaký přízvuk si stále nesou. Takže tak to bylo taky jako jedna z těch zajímavostí, ale jeden vlastně pan doktor, který se tam objevuje, pan doktor Dvořák, mi říkal, že prostě on musel mít jakoby IQ jako nad 160, že vlastně jakoby vlastně pojmout vlastně všechny ty znaky a dělat všechno to, co dělal, bylo asi díky tomu.
5: Přepis jeho jména zní japonsky Gai Sura, neboli můj úmysl vyžaduje hedvábí. Je v tom nějaký význam vyšší?
6: No je to jako jeho jméno v japonštině je Petra Geisera. A tak tohle je jakoby ten přepis. A pak je ještě jeden takovej překlad, protože jako každý překlad se dá prostě vykládat různými způsoby. Ale pak je ještě jeden a to je můj záměr vyžaduje něco jako skrytí. Teďka nevím, jestli to dobře překládám, ale ne, nutně skrývám. Můj záměr nutně skrývám.
5: Toho vystihuje, myslíš?
6: Já si myslím, nebo mě spoustu jeho kamarádů říkalo, že on uměl hrozně dobře odhadnout lidi, ale vlastně nad nikým se jako nepovyšoval a uměl vlastně jako hezky si popovídat prostě se stavařem, zedníkem, stejně tak jako s nositelem Nobelovy ceny. Takže já si myslím, že jako nějakou takovou jako vrstvičku hedvábí s nějakou jakoby pracoval.
5: No on zemřel poměrně mladý na cirhózu jater. Hodně pil. Ty o tom mluvíš v dokumentu velmi otevřeně. Nezazlívali jste mu někdy se sestrami, že se sám dobrovolně upí k smrti?
6: No, já myslím, nebo já budu mluvit za sebe, jako já jsem k němu měla takový jakoby velký respekt, že vlastně já jsem si nikdy ani nedovolovala mu jakoby něco zakazovat nebo tvrdit. Jako mě to bylo spíš, jako bylo mi to líto, jako chodila jsem za ním do nemocnice, ale vlastně my jsme všichni věřili, že to nějak dá, protože on se vždycky ze všeho nějakým způsobem dostal a prostě zemřel strašně mladý, 3 dny před svýma 60 a nikdo jsme s tím jako úplně nepočítali, protože párkrát už hospitalizovaný byl a vždycky se dostal zpátky, takže jsme si říkali, prostě on je jako nesmrtelný, prostě to jako, ale nebyl.
5: Tvoje sestra Anja Geislerová otevřeně mluví taky o tom, že tátu milovala, ale měla s ním velmi komplikovaný vztah. To říkala. Jak komplikovaný vztah jsi s ním měla ty? No nebo naopak jednoduchý?
6: No mě právě spíš přišlo, že oni si tak spolu jako notovali, že byli takový jako spolu jako kumpáni kámoši. A vlastně trošku jim to jakoby závidím, že vlastně životně jakoby nazráli do toho a potkali se vlastně v tom čase, kdy mohli vlastně spolu kecat vlastně o čemkoliv. A já jsem na to byla ještě moc malá. My jsme měli vztah takovej, já jsem ho dlouho vnímala prostě dětskýma očima, jo, že vlastně jako prostě táta byl prostě tatínek a vlastně i díky tomu dokumentu jsem si uvědomila vlastně, co tam všechno není jako a kolik jako krásných vzpomínek s ním mám, který se mi vybavovaly postupně a který už tam v tom dokumentu nemají vlastně prostor, ale jsou prostě pro mě strašně důležitý. Já občas říkám, že ten dokument je jako ledovec a my vidíme prostě jenom tu špičičku, ale vlastně ta práce na něm nebo celý ten proces byl jako strašně jako krásný a důležitý a nějakým způsobem formativní, že vlastně i zemřelý otec vás nějakým způsobem může vlastně vést nebo nějak jako dovychovat. Jo. A takže já si myslím, že jsem si jako doplnila něco, co mi nějak chybělo a teďka se dějou prostě takové jako hezké věci, že jako jezdíme po České republice a povídáme si s lidma o našem tátovi a vlastně ty otázky na film vlastně se stočejí hnedka na něj. A tak nám řeknete nějakou historku o jeho dětství. A co ta jeho máma?
5: No mimochodem, to dětství tátovo bylo asi náročné, protože jak jsem z filmu pochopila, tak jeho maminka herečka ho přivazovala ke stolu, když šla hrát do divadla, ale na vás on uplatňoval výchovu s východní filozofií. Co to znamená? Jak vás vychovával?
6: Tak já to jenom uvedu jako na rovinu. Tam vlastně tohleto je hodně jakoby citlivá věc, se kterou on se svěřoval svým kamarádům, vlastně psychiatrům.
5: Jeho dětství.
6: Je v jeho dětství a vždycky vlastně jako pak z toho jakoby utek. Jo. A bylo to asi daný částečně i tou dobou, kdy ty výchovné metody byly prostě příšerný. A vlastně tam babička naše byla vlastně ale jako úžasná babička, jo, kterou jako jakoby věřím, že prostě ho milovala a k nám prostě se chovala jako babička, jo, že tam vlastně bylo jako spoustu jako krásného. Ale něco tam bylo v tom dětství, co ho asi poznamenalo. A u nás doma to je ještě trošku i tak, že vlastně Anja s Lelou, jak jsou o 8 a o 9 let starší, tak mají trošku jakoby jiný jakoby zážitky, jo. Ale jakoby o trošku. Takže to, co já si vybavuju, i to, čemu u nás v rodině se prostě říkalo jakoby vůvej, nechat věci být a plynout. Tak kdybych to měla shrnout teďka do nějaký zkratky, tak je spíš to, že vlastně ty rodiče nám jako hodně věřili. V tom smyslu, že vlastně nepochybovali o nás, že bychom prostě nebyli, třeba si nenašli to, co nás nějakým způsobem baví. A Anja to někde říkala, že si vybavuje, že táta nám říkal, že je vlastně jakoby hodně důležitý prostě aspoň vědět to, co chceš a zatím nějakým způsobem jít, že tohoto stačí, prostě vědět, co chci. A to je takový jako hezký.
5: Uplatňuješ to i u svých dětí, nechat být a plynout?
6: Tak částečně asi jo, ale já myslím, že spíš jde o tu důvěru, jakože já fakt jakoby věřím, že se nějak jako nestratěj. A tohleto se snažím, nebo to, co jsem dostala já od mých rodičů, tak se snažím jakoby jim taky nějak jakoby předat, protože prostě já to na nich vidím, jak jsou jako úžasní, jak jsou jako inteligentní, milí, mají nějaký sny a jdou si za nima a já jim věřím, že oni to dají.
5: Říká výtvarnice a herečka Ester Geislerová, která je hostem Osobnosti Plus.
8: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: V minulosti tvého táty byla i temná stránka spolupráce se státní bezpečností. Jak jste se o tom dozvěděli se sestrami?
6: No, my jsme o tom věděli. To nebylo jako žádný tajemství.
5: Ale kdy jste se to dozvěděli?
6: No já si jenom vybavuju v období, kdy jsem byla jakoby malá. Mě bylo třeba 8 a holkám třeba, nevím...
5: 16-17.
6: 16-17, tak nějak. A Lela udělala takový jako tričko, kde vlastně nakreslila tátu v takovém jako baloňáčku... Jako Kluzo, inspektor Kluzo a tam bylo agent Karel. A takže takhle jsme se o tom jakoby dozvěděli záhy podle nějakého jako povídání si s mámou, jsem pochopila, že to byla vlastně jakoby tehdy prostě podmínka toho, že mohl dělat to, co dělal. Ale ty složky jsme si vyžádali na moje čtyřicátiny, nebo takhle, my jsme si je vyžádali dřív, ale na moje čtyřicátiny před 2 rokama jsme je otevřeli, já jsem to i jakoby natočila, takže jsme slavnostně se všichni jakoby podívali do těch složek.
5: Neměli jste strach, když jste je otvírali, protože to je vidět v tom filmu, že otvíráte temnou stránku vašeho táty.
6: No jo, jako chvíle má mě jako napadlo, jako co tam bude, ale zároveň tak, jak já už jsem ho v té době jakoby znala, tak jsem nepředpokládala, že by tam bylo něco to. Ale napadlo mě, jako jestli třeba jako tam bude nějaká, nevím, nějaká špionáž nebo něco takového. Ale v postupem času, jakoby to prostě to taky jako prostě nějakou dobu trvalo vlastně procházení těch složek. To začalo být strašně jako nudný a monotónní a pochopila jsem z toho, že on převážně jako překládal akreditace pro japonský novináře, jako jejich dopisy a CVčka, a nebo prostě, když se kolem něj myhli nějaký Japonci, tak musel napsat, co tady dělají a většinou jim to říkal, takže oni to věděli.
5: A měla jsi proto pochopení, protože člověk udělá úkrok stranou, upíše se ďáblu proto, aby mohl dělat to, co chce?
6: No já jsem jakoby... O tomhle člověk jakoby přemýšlí podle mě už jako v prvních hodinách dějepisu, kdy se to probírá, jako co by udělal on. Že? A vlastně jakoby my to nevíme, jako jak bychom se zachovali my. Ale nevím vlastně.
5: A je to pro tvoji generaci, která už vyrostla vlastně
6: po revoluci? No. Ještě mi něco napadlo, že vlastně mě to spíš jakoby tohleto jakoby tázání se vytvořilo nějaký prostor jakoby pro pochopení lidí, kteří byli jakoby v této podobné zvláštní jako šedý zóně, kteří jako přistoupili na něco, ale nedělali prostě jako ani zlo, ani dobro. A že těch lidí vlastně máme vlastně u nás spoustu.
5: Já jsem se chtěla jenom zeptat na to, jestli ta tvoje generace lidí, kteří už ten dospělý věk prožili po revoluci, jestli to je pro ně ještě téma důležité, nebo už je to spíš historie?
6: Já si myslím, že tohle je hodně individuální, že jako je spoustu lidí, pro který je ten jako občanský aktivismus nějakou náplní a radostí a je pro ně jako důležitý, jako stejně tak pro mě. Mě naplňuje prostě radostí jakoby chodit jako na demonstrace a chránit prostě demokracii, byť doufám, že nejenom symbolicky. Takže myslím si, že to je individuální a vlastně doufám a věřím, že nějaká rozlišovací schopnost prostě je pořád aktuální.
5: Představ si, teď máme poslední minutu, ani ne, kdyby ses mohla svého táty na něco zeptat. Co ses nestihla? Co by tě zajímalo? A máme už 20 vteřin.
6: Co říká na ten film?
5: To byla Ester Geislerová, herečka, výtvarnice a taky terapeutka s dílením.
6: Já nejsem terapeutka, umělkyně.
5: Umělkyně, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuji ti za to.
6: Taky děkuji za pozvání.
5: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v korupční kauze nemocnice Bulovka. Rusko hlásí zneškodnění více než 600 ukrajinských dronů a Česko v červnu víc vyvezlo, než dovezlo. Přebytek zahraničního obchodu ale meziročně klesl. Zprávy a Martin Matějka. Korupční kauze kolem nákupu urychlovačů pro pražskou nemocnici Bulovka padla obžaloba. Státní zástupce Zdeněk Matula potvrdil Českému rozhlasu, že ji podal na 5 lidí a jednu právnickou osobu. Jednotliví obžalovaní se podle spisu dopustili různých trestných činů, například přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání zakázky nebo zpronevěry. Matula dodal, že uzavřel taky 3 dohody o vině a trestu.
2: V této kauze ještě byly podány 3 návrhy na schválení dohod a vině a trestu, které jsem uzavřel s jednou fyzickou a 2 právnickými osobami. Pokud se jedná o navrhované tresty, tak tyto se s ohledem na závažnost té projednávané trestné činnosti pohybují od 7 let až po nějaký peněžitý trest.
0: Případ souvisí s veřejnou zakázkou z roku 2016 na výměnu zdravotnického zařízení. Mezi obžalovanými jsou podle dřívějších informací Seznam zpráv například bývalý poslanec ODS Marek Schneider nebo někdejší ředitelka nemocnice Andrea Vrbovská. Oba už dřív vinu odmítli. Stát podle skoro 3/4 lidí v Česku nepodniká dostatečné kroky, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Šetření se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 respondentů starších 18 let. 2/3 lidí se taky obávají, že teplotní extrémy budou zasahovat do jejich běžného života, pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
3: Nejčastěji se toho obávají mladí, přes 80% z nich. A vysokoškolsky vzdělaní lidé. Nejméně se ovlivnění běžného života vysokými teplotami obávají seniori a také lidé se základním vzděláním.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Ruská protivzdušná obrana v noci na dnešek zneškodnila 605 ukrajinských nepilotovaných letounů, oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Drony mimo jiné zasáhly ropnou rafinérii v Jaroslavli.
4: Ruské sociální sítě zaznamenaly sérii explozí v rafinérii Slavně v Tianos. Podle gubernátora Jaroslavské oblasti Michaila Jevrajeva šlo o zatím největší dronový útok, při kterém na oblast letělo 88 ukrajinských nepilotovaných letounů. Celkem je pozorovali ve 22 ruských regionech a také nad anektovaným Krymem a Azovským mořem. Při ruském útoku na město Balaklia v Charkovské oblasti Ukrajiny zahynuli 3 lidé, oznámili tamní úřady. Na oblastní město Sumy Rusko svrhlo 8 leteckých bomb, které zranily nejméně 12 lidí, uvedla sumská vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Česko v červnu opět víc vyváželo, než dováželo. Přebytek zahraničního obchodu dosáhl 15,5 miliardy korun. Meziročně byl ale o 11 miliard nižší. Vyplývá to z předběžných údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc k výsledku přispěl obchod s automobily, stroji a elektřinou. Naopak bilanci zhoršil obchod s elektronikou, ropou a zemním plynem. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Policisté a záchranáři na jezeře Most během včerejšího večera našli tělo 28-letého muže. Ten byl spolu s dalším od úterní bouřky nad jezerem nezvěstný. Po druhém muži podle policejní mluvčí Veroniky Hišplerové dál pátrají.
5: Včera ve večerních hodinách se podařilo při pátrací akci nalézt tělo 28-letého pohřešovaného muže. V těchto mimořádně náročných chvílích jsou rodinám a blízkým pohřešovaných k dispozici krizoví interventi, kteří poskytují psychologickou podporu a pomoc.
0: Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy je výrazné zdržení mezi Řitkou a Jílovištěm. Na 9. kilometru pracují silničáři, průjezdný je jen pravý pruh a zdržení je skoro 20 minut, kolona je ze 13. kilometru. Na dálnici D10 z Turnova směrem do Prahy na průjezdu Mladou Boleslaví na kilometru 43 je omezení a zdržení asi 10 minut. Na dálnici D7 vázne provoz na příjezdu do Prahy z Chomutova. U letiště na 2. kilometru je omezení a kolona ze 4. kilometru je asi na 10 minut. Na dálnici D D1 na příjezdu do Brna od Prahy je silný provoz. Pomalej se jede od sjezdu na Ostrovačice z kilometru 180 až do zúžení v Brně na kilometru 196. Zdržení je kolem 20 minut. A na pražském okruhu jsou komplikace u sjezdu na Barrandov. Směrem na letiště překáží nehoda v pravém pruhu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude v Čechách oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, na západě až oblačno s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 32 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměří až 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď je na řadě pořad Řečí peněz Václava Pešičky.
6: Svět ekonomie a financí hraje v našich životech důležitou roli a je nutností mu dobře rozumět. Proto jsme připravili druhé vydání Jednohubek. Tentokrát vám po dobu prázdnin připomeneme základní pravidla toho, jak přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
1: Řečí peněz.
6: Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je naším hostem u těch finančních Michal Skořepa, ekonom České spořitelny a autor stejnojmenné knihy. Vítejte ve studiu, dobrý den, Michal.
7: Dobrý den.
6: V předchozích dílech jsme se několikrát dotkli bydlení, které je nejen v Česku zásadní ekonomickou otázkou. Domov je totiž naší jistotou. Pro naši finanční bezpečnost je tu ale také řada finančních nástrojů, které nás jistí proti nečekaným událostem. A právě těm se dnes budeme věnovat. Michale, vy ve své knize píšete na téma pojištění, že je pro většinu lidí tak trochu nudné, tak trochu nepříjemné. Čím to podle vás je, když je to vlastně naše záchranná síť, která nás drží a zachraňuje v momentě, kdy se opravdu stanou nečekané problémy a správně nastavená pojistka, a zdůrazňuji to, správně nastavená pojistka, nám může zachránit náš finanční standard a životní standard obecně.
7: No já se obávám, že to není trochu nudné, je to ukrutně nudné. Dokonce Woody Allen, jsem vyštrachal někde citát, pravil, že horší než smrt je strávit večer s pojišťovákem. Já jsem o tom hodně přemýšlel a došel jsem k závěru, že jednak, a my jsme trošku už na to narazili, když jsme mluvili v předchozích jednohubkách třeba o té rezervě, že první problém s pojištěním je, že my máme pocit, že ho možná ani nikdy nebudeme potřebovat. Tak co bychom něco platili, co možná vlastně ani nikdy nepřijde. Jo, tak už jenom přelézt tuhle tu přehradu mentální si myslím, že, jako, že není úplně legrace. To je první věc. Druhá věc je, ono nás nutí myslet na ošklivé věci. Samozřejmě, to máme pojištění, aby řešilo prostě šeredné věci, jako že nám schoří dům, a, nebo že nám, nedej Bůh, zemře prostě živitel rodiny a podobně. Takže to je druhá věc, která je leckomu asi odporná a prostě radši to úplně přeskočit, tuhle kapitolku finančního hospodaření, než aby se nořil do těchto černých, chmurných úvah. A třetí věc, možná úplně nejzajímavější je, že vlastně zejména to pojištění je věc týkající se rizika, nejistoty a tam my hrozně moc nevíme. My prostě strašně moc věcí nevíme, my máme hrozně málo informací, my hrozně moc tápeme ve tmě. Čili když budeme mluvit, řekněme, o pojištění domu, my nevíme, jaká je šance, že u nás zrovna do toho udeří blesk. A co se stane, když do takového domu udeří blesk? Co všechno schoří dneska? My nevíme, jak velká bude záplava. Prostě občas přijde tisíciletá voda, přijde za 10 let, nebo už nikdy nepřijde. Tornádo na Jižní Moravě. Je to tak, že teď budou v tornáda tady každých 50 let, nebo zase už 200 let ne? Tohle všechno jsou tak strašně, jako řekl bych, složité otázky, nejasné, že mnohým z nás prostě se nechce rozhodovat už jenom proto, že jsme úplně ve tmě a střílet úplně do tmy mnohým z nás přijde jako úplný nesmysl, takže to jsou asi podle mě ty hlavní důvody, proč k tomu máme takový odpor.
6: No a jak důležitou roli hraje pojištění z pohledu ekonoma, protože my se bavíme o dobrém hospodaření. Je to tedy nutnost, nebo je to něco navíc, nějaký benefit, který toho člověka pro vás dělá, dejme tomu, zajímavější?
7: No, tak to záleží na tom člověku samotném. To záleží na tom, jakou máme představu o svém dalším životě. Pokud nám nevadí, že ten život je nahoru dolů, Čili když to řeknu, kromě k tomu k domu, když nám nevadí, že nám schoří dům, prostě pokrčíme rameny, popláčeme si den, dva a jdeme někam prostě pod most na chvilku a začínáme znova a nevadí nám to, bereme to prostě jako sport, takový asi málo, přeháním to, ale prostě mnozí z nás skutečně mají takový ten přístup Bůh dal, Bůh vzal, nebo tak, co se dá dělat, no mám smůlu, tak pak zas tak strašně pojištění být nemusíme, samozřejmě. Mm-hmm. Ale pokud někdo z nás má rád svou jistotu, zejména máme třeba děti, chceme jim poskytnout to nejlepší, nechceme je vystavovat šokům, chceme, aby prostě jejich dětství proběhlo v pohodě a tak dále, no tak v tom případě se naopak musíme pojistit hodně, čili my si tím pojištěním kupujeme vlastně dobrý pocit, že když něco přijde, tak prostě to vlastně vykryjeme právě tím pojistným, které dostaneme. Ať už je to formální pojistné od pojišťovny, od těch druhů pojištění je daleko víc, o tom asi ještě budeme mluvit, ale prostě je to zase podle toho, podle naší povahy, jak se stavíme k životu, jak hodně nám vadí, že ten náš život je ode zdi ke zdi.
8: Existuje nějaké jednoduché pravidlo, podle kterého poznáme, která rizika má smysl přenést na pojišťovnu a která ještě zvládneme sami, protože vy už jste to zmínil, my jsme se bavili hned

0: tím účtu máme rezervu, já nevím, 100 tisíc nebo prostě 3-6 měsíčních platů čistých podle toho, jak hospodaříme. No tak víme, že pokud nebudeme mít extrémní smůlu a nerozbije se nám auto zrovna ve chvíli, kdy přijdeme o zaměstnání a ještě se nám rozbije pračka a tak dále, tak to asi vyřešíme, čili to se asi pojišťovat nemusíme, pokud nejsme extrémně averzní k riziku a nechceme mít fakt úplnou jistotu, že prostě se s námi život vůbec nezhoupne. Ale pak jsou věci, jako je pojištění domů nebo životní pojištění. Pro některé z nás možná, když jsme máme nízké příjmy, ale s nějakým způsobem jsme se dostali k autu a to auto je pro nás hodně důležité, ale je hodně drahé, tak asi taky bychom ho možná z té rezervy ani nezvládli nahradit. Tak to jsou věci, kde si já myslím, že skutečně dává smysl se pojistit. Ale zase znova jsou tací možná mezi námi dobrodruzi, kteří prostě žijou tak, jak to přijde. Ano, ušetří na pojistném, možná nikdy žádný problém nepřijde, anebo taky přijde problém jako hrom a oni se skutečně třeba ocnou pod tím mostem.
1: No, my často pojišťujeme movité věci, nebo ať už jsou to i nemovitosti, tak ty pojišťujeme, protože si dokážeme představit tu ztrátu, ale například málo pojišťujeme ušlý zisk nebo své zdraví. K tomu takovou velkou ochotu nemáme. Jak moc velká je to chyba, že se soustředíme spíš na ten movitý a nemovitý majetek, který představuje nějaké bohatství, a méně se soustředíme na to, na naše schopnosti a na naše schopnosti skutečně vydělávat a finančně fungovat zcela běžně.
0: No, ono to ani nemusí být tak úplně chyba. Jo? Já jsem teda žádnou jakoby studii na tohle téma neviděl, ale není vyloučeno, že to do jisté míry může být dáno tím, jak žijeme, nebo jaké jsou tady ekonomické poměry. Protože Česko oproti, řekněme, západním zemím se liší v tom, že jsou tady nižší mzdy. To znamená, že třeba ta auta jsou pro nás dražší relativně, ty domy jsou pro nás dražší než na západě. A tím pádem možná dává o něco větší smysl si tyhle věci pojišťovat víc než na tom západě. Navíc třeba životní pojištění u nás je prosté slovo od jisté doby, minimálně to investiční, takže možná i to zaznamenalo tím pádem určitý odliv. Nezaměstnanost je u nás velmi nízká dlouhá léta, tak co bychom se pojišťovali proti ztrátě příjmů? Nebo je tady možná menší jaksi tendence prostě pojišťovat se tímhletím způsobem? Může to být dáno i jako pobídkami vládními, různými daňovými zvýhodněními a tak dále. Tohle všechno může mít vliv na to, že ve finále prostě hold v Česku možná klademe trošku menší důraz na ty životní jakoby záležitosti a větší důraz na ty materiální.
1: Mm-hmm. Ten systém vlastně je založen na nějaké kolektivní solidaritě, ať už jde o jakoukoliv pojistku. Jak vlastně funguje ten biznis s pojištěním?
0: Pojišťovna neustále vybírá od svých klientů pojistné, samozřejmě každý měsíc, já nevím, tisícovku řekněme, a potom jednou za čas, když přijde nějaká pojistná událost, a ty přicházejí neustále. Ten biznis pojišťoven je založen na předpokladu, že ty pojistné události přicházejí víceméně taky rovnoměrně. Že prostě jednou se rozbije auto někomu a po druhé se rozbije auto někomu jinému, nebo se něco stane v domě a podobně, praskne voda. Mimochodem, to je zajímavá oblast, kterou ne každý zná, ale prostě občas tohle neplatí tenhle předpoklad. To bylo třeba to tornádo na jižní Moravě, kde prostě najednou velká část lidí má velkou škodu a v takovém případě i ta pojišťovna potřebuje svoje pojištění. Takže nad pojišťovnami je druhá vrstva, o které běžný smrtelník vůbec neví, že existuje. To jsou takzvané zajišťovny. A to jsou pojišťovny pojišťoven. Tam jsou pojištěny zase ty pojišťovny u těch zajišťoven a ty zajišťovny potom případně pomáhají pojišťovnám v případě, že se stane něco takového, nějaké typicky to jsou hlavně přírodní katastrofy. Takže zkrátka dobře, neustále do pojišťovny proudí jaksi peníze z toho pojistného, no a z toho samozřejmě jsou vypláceny potom ty pojistné události a většinou je to tak, že to není zase úplně pravidelně ty pojistné události, to tak bohužel nefunguje samozřejmě, takže z toho důvodu většinu času ta pojišťovna stráví tím, že ona absorbuje peníze, inkasuje, ty investuje přesně do dluhopisů a nejrůznějším možným způsobem. Je velká otázka, jak to udělat. Řeší, jak je investovat, ale aby to nepřehnala, aby ty peníze mohla si včas stáhnout v případě, že najednou znova přijde nějaké tornádo na jižní Moravu nebo někam podobně. Takže stejně tak mají tam investiční experty v pojišťovnách, kteří se neustále drbou na hlavě, co s těmi penězi, aby to vydělávalo, ale aby to nepřehnali, co se týče rizika a co se týče likvidity. No a jednou za čas potom musí ty peníze vysypat, protože prostě se něco přihodí, na co je potřeba hodně peněz.
1: No, část rizik za nás přebírá naše okolí, dejme tomu automaticky, to mluvíme o zdravotním a sociálním pojištění a o těch rizicích, které za nás

0: přebírá stát. Jak vlastně byste zhodnotil nastavení českého sociálního systému, kde začíná solidarita společnosti a kde končí vlastně ta odpovědnost osobní každého jednotlivce z nás? Je to nastavená tato hranice správně, protože my často porovnáváme různé sociální systémy napříč Evropou. A vy už jste mluvil o tom, že záleží na tom, jak moc vyděláváme, jak moc velké máme rezervy, co si všechno můžeme dovolit, jak vlastně nahlížet na ty rizika.
1: No, to už je v podstatě vysloveně politická záležitost tohleto.
0: A je to čistě jenom politikum? Ekonomie v tom nehraje žádnou roli?
1: Nehraje. To si musíme my rozhodnout, my jako voliči, co nám vyhovuje, komu všemu chceme pomáhat. Samozřejmě bude to stát peníze. Čím, jak si víš, bude ta laťka, pod kterou, když se někdo ocne, tak od nás ostatních skrze nějaký státní rozpočet nebo nějakou veřejnou pojištěnu a podobně dostane peníze, no tak tím víc peněz tam nejdřív všichni musíme dávat, to pojistné bude vyšší. Takže je to na nás, je to na povaze toho národa, já bych řekl. Národy, které žijí víc jakoby atomárně, každý se stará o sebe prostě, nenatahuje ruku při každé příležitosti, ale prostě stala se mě nepříjemnost, tak buď to vydržím, nebo jsem se nějak sám pojistil, tak v takovém případě není potřeba tolik toho přes ty veřejné finance. Jiné národy si rády pomáhají touhletou veřejnou cestou, ale tam není žádné, jako řekl bych, optimum.
0: A dá se říct, která z těch cest je lepší?
1: Ne, to vychází prostě z povahy národa a mě v téhle oblasti spíš trápí, když pak přijde, řekněme, problém vysokých cen pohonných hmot, tak se pomáhá všem plošně. Místo, abychom ten náš sociální systém skutečně tak jako zaostřili ty čočky v uvozovkách, abychom viděli přesně, kdo má ten problém a uměli mu pomoci, tak my prostě to pole hnojíme úplně plošně, což je nesmírně drahá záležitost a spousta z nás tím pádem šetří peníze úplně zbytečně, to jsou to lidé, kteří nepotřebují ušetřit nic, tak to je podle mě problém, že my ten sociální systém vlastně nepoužíváme. Nastavený bych řekl asi v celku v pohodě, protože neslyším žádné velké jaksi stížnosti, že by tady lidé umírali pod mosty a podobně, ale spíš ho málo používáme, to je moje výtka velká.
0: Když se podíváme na to téma pojištění, dalo by se krátce shrnout do jedné věty nějaké základní pravidlo, které by měl znát každý člověk, který chce dlouhodobě chránit sebe nebo svoji rodinu. Já vím, že jste mluvil o tom, že jsme každý individuální a že někdo, kdo riskuje rád a je mu jedno, jestli o něco přijde, protože prostě to vezme jako fakt a přijde a vybuduje to znova někde na zelené louce, ať už je to bydlení, vlastní kariéra, vlastní život, takže vlastně ten tu pojistku nepotřebuje. Ale je nějaké univerzální pravidlo, jak moc řešit pojištění?
1: No tak to univerzální pravidlo je především si sednout v klidu a rozmyslet si, představit si svůj následující život, představit si, co všecko může přijít, o co všecko můžeme přijít, kolik to asi tak bude peněz a co budeme v tom případě dělat, jestli nám to bude vadit, nebude vadit, jsme ochotní kvůli tomu každý měsíc platit nějaké pojistné, podívat se samozřejmě na to, kolik by to stálo a udělat si nějakou úvahu, jestli nám to prostě za to stojí nebo ne, ale to, jak jste přesně říkal, už pak je každý na tom jinak. Když žádný dům nemám, tak si nemám co pojišťovat a nepotřebuju a podobně. Když to auto je pro mě strašně důležité, protože bez něj prostě se nemůžu obejít, jsem řekněme tělesně postižený a tak dále, no tak si dám zatraceně pozor, abych o to auto nepřišel. Takže to už záleží na každém z nás, ale to základní pravidlo je myslet na to, nenechat to plavat, nežít s tím, že a mně se asi nic nestane. Zatím se mně nic nestalo, tak co by se mně stalo, když je vidět, že asi se chovám opatrně, tak ten blesk na mě nikdy neudeří.
0: Říká ekonom Michal Skořepa z České spořitelny, který i nadále zůstává naším hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Michale, Češi jsou pověstní svou fixací na vlastnické bydlení. Jsme v tom výjimeční i v Evropě. Ale poslední průzkumy už naznačují, že nastupující generace především tolik už to vlastnické bydlení nepreferuje. Je při současné ceně nemovitostí a jejím setrvalém růstu ekonomicky racionální rozhodnutí pořídit si vlastní nemovitost, nebo je to spíš už jen důsledek nějaké historické zkušenosti, kterou měli naše rodiče a ti nás nutí k tomu a ta jejich zkušenost říci, hele, ale ta vlastní nemovitost, to je ta moje jistota, o tu já se můžu opřít.
1: No, tak to je hned několik věcí v tom obsaženo. Jedna věc je určitě v Česku se traduje, ale ne tak dlouho se traduje, nebo se vytvořila tradice poměrně nová, že prostě bydlet ve vlastním je to správné, pravé, ořechové. A kdo bydlí v nájmu, tak je loser, který prostě něco v životě zkazil a nemá štěstí a tak dále. Tahle tradice v podstatě, já myslím, začala hlavně v 90. letech, kdy byla privatizace za hubičku plošná a zároveň regulace nájemního trhu byla velmi špatná, takže tam docházelo k nejrůznějším zvěrstvům. Z nichž potom časem vyplynul takový ten pocit, bydlet v nájmu je prostě dobrodružná záležitost, kde můžete čekat cokoliv. A,
0: spíše jsou to, tak říkajíc, v ozovkách vyhozené peníze, že dáváme to někomu.
1: Ano, to je samozřejmě separátní ještě problém, jak to vlastně je finančně čistě, jak funguje to nájemné, ale ano, takže to je další argument. Vlastně hluboké nepochopení toho, jak celá tahle věc finančně funguje, k tomu se určitě ještě bychom měli vrátit.
0: Zůstaňme hned u toho nájemního bydlení. Jak to tedy je? Jak to tam finančně vlastně a ekonomicky funguje? Je to tak, že ta cena vlastnického bydlení, když si vezmeme, že spousta lidí kupuje na úvěr, splácí úvěr, tak už se vyrovná tomu, že mám vlastnické bydlení, sice platím to samé, co nájem, ale to vlastnické bydlení s nimi za těch 20 let zůstane a já budu mít nějaký majetek a tu jistotu.
1: No, tak tohle vypadá hrozně sexy, samozřejmě tahle ta představa, že vlastník po nějakých těch 20-30 letech splácení prostě má byt a nájemník nemá nic, má holý zadek, lidově ano. řečeno, ta je strašně přitažlivá. Já sám asi se přiznám, že kdysi dávno, než jsem o tom trošku začal přemýšlet, tak mě to přišlo, ale jenom jsem, tak jsem tomu taky podléhal, jenom jsem si říkal, to přece nemůže být pravda, tam něco nehraje, to takhle úplně nemůže fungovat a ono tak vůbec není ve skutečnosti. Protože základní rozdíl je v tom, hned na začátku, když si představíme někoho, kdo kupuje, bavíme se teda o člověku, který nemá ty peníze, takže buď si půjčí na byt a splácí hypotéku, anebo prostě jde do nájmu. Nebavíme se o někom, kdo ty peníze má, to je trošku zase jiný případ. Tak ty dvě dráhy se liší v tom, že ten, kdo si koupí ten byt a splácí hypotéku, tak vždycky musí do toho dát kus svých peněz na začátku, takzvanou akontaci. A on ji dal do bytu a ten byt je taky nějaká investice vlastně, která ale nese velmi málo, to je vlastně mizerná investice. Protože držet byt, ve kterém nemáte nájemníka, který by vám platil nájemné, je vlastně poměrně mizerná investice. Vy konzumujete velkou část toho výnosu, který byste bývali mohli mít, tak konzumujete skrz to, že tam sami bydlíte. Ten nájemník nemusí investovat nic do bytu, do takhle špatné investice. On může tu akontaci stejnou, kterou musí mít, abychom teda srovnávali jabka s jabky, tak on tu akontaci může investovat daleko zajímavějším způsobem a během těch 20-30 let tím pádem on se může dostat daleko výš v těch svých úsporách a vlastně na konci, když ten vlastník ten svůj byt prodá, zase abychom je srovnávali, ani jeden z nich nemá byt, ale vlastník má peníze za byt, který právě prodal, no tak ten nájemník v tu chvíli by měl mít poměrně podobnou částku, záleží na tom, jak dobře investuje, ale bude mít podobnou částku našetřenou, protože on tu akontaci přece investoval někam jinam. To je teorie. Praxe je ovšem taková, a proto tam vzniká ten pocit toho holého zadku, že ve skutečnosti nájemníci sice možná dokonce tu akontaci na začátku nějak investují, ale oni postupem času projedí, buď doslova nebo aspoň obrazně procestují a tak dále, protože proč by drželi milion korun, co by s tím dělali za 20, za 30 let. No a pak skutečně na konci toho investování nemají ty peníze, které ten vlastník má, protože ten to nemohl udělat. Takže nájemníci vlastně tu svoji výhodu, nebo jaksi tu výhodu, kterou má vlastník v tom, že na konci bude mít byt, tak oni prostě prokonzumují, oni mají lepší život, oni mají příjemnější život než ten vlastník bytu. Ale hold, na konci mají méně peněz, protože si víc užívali ten život mezi tím.
0: No ona dostupnost bydlení dnes patří mezi největší témata napříč celou Evropou. Není to jenom český problém. Celá Evropa prakticky řeší nedostupnost bydlení. Mluví se o pomalé výstavbě, o příliš silné regulaci, o demografii, kombinaci všech těch faktorů. My jsme mluvili o tom, že Češi vnímají byt jako i výhodnou investici. Jak moc velkou roli v tom zkreslení toho, že byt je moje jistota, na stáří například, hraje právě to, že kupujeme byty jako investiční nástroj, dejme tomu.
1: Je to samozřejmě jedna možnost. Já se jenom bojím toho, že zaprvé je to poměrně riskantní, o tom jsme taky mluvili v předchozích jednohubkách, že prostě koupit si jeden byt je daleko riskantnější investice, než koupit si nemovitostní fond, když už mě lákají investice. Mm-hmm. To je ten efekt diverzifikace. A druhý problém s tím, když si koupíme byt, zejména když si koupíme sami pro sebe, tak ten problém je v tom, že my si tam zvykneme bydlet. A ke stáru se stává velmi běžně, že prostě my si koupíme ten byt, řekněme, ve 30 letech, když zakládáme rodinu, máme dvě, tři možná dokonce, tak potřebujeme byt nebo dům, který prostě má, nevím co, 3+1, 4+1. Jenomže pak už si tam zvykneme těch 20 let, není tady ta mentalita zakořeněná, že vlastně bydlení by mělo dýchat s člověkem tak, jak se mění jeho životní fáze. Takže děti dávno odejdou, dokonce mě třeba i zemře partner v 70 letech a já jsem sám senior v nějakém 4+1 nebo v celém domě ve vilce. Řeším, mám plnou hlavu problémů s drahými energiemi, s úklidem a tak dále, s údržbou zahrady. Už na to prostě nemám, nezvládám to. A ten problém je na samotném začátku, kdy prostě myslím si, že už na školách bychom se měli učit, že když si kupujeme nemovitosti, tak by to mělo nějakým způsobem odpovídat tomu, kde zrovna jsme v té vlastní životní fázi a být připraveni psychicky na to, že ke stáru ano, je třeba mít dobře vlastní bydlení jako ochranu proti problémům s financemi v důchodu, ale nemusí to být nutně 4+1, může to být garzonka, pokud jsem prostě sám, tak už je nesmysl bydlet v takhle velkém bytě a být na to předem psychicky připraven, že tam asi úplně až do smrti v tom domě nebo bytě nebudu.
0: Když spojím na závěr ta obě témata, které jsme dnes probírali, to je tedy ta jistota, tedy pojištění a tedy jistota bydlení, o které jsme teď mluvili. Jaké základní principy bychom měli dodržovat, dejme tomu v rodině nebo v nějaké větší ekonomické jednotce, pokud bychom chtěli zajistit naší odolnost a bezpečnost na delší dobu?
1: No tak především je potřeba myslet dopředu. Myslet dopředu, trošku přemýšlet o tom, co nás čeká do budoucna, jak se to bude vyvíjet, jak na to asi budeme reagovat, jaké šoky nám hrozí, jestli se na ně chceme chystat nebo nechceme. A trošku podobně, jako jsme o tom mluvili u investic i u pojištění, myslím si, dává smysl v případě, že si nejsme jistí, že nejsme úplně z oboru nebo prostě je to pro nás novinka, tak se prostě sejít s nějakým poradcem, probrat to s ním. Není úplně nezbytné tam hned na poprvé podepisovat smlouvu na placení 5000 měsíčně, chraň Bůh, ale prostě poslechnout si jeho návrhy, jeho upozornění. On ví dobře, jak fungují rodiny našeho typu, jaká rizika hrozí rodinám v podmínkách, v jakých my žijeme zrovna. Čili prostě pobavit se s někým, kdo tomu rozumí a samozřejmě pečlivě si to promyslet, co řekl a případně do aspoň do jisté míry se třeba tím řídit, co nám doporučí.
0: A u bydlení, pokud přeložím poslední vaši odpověď našeho tématu, nefixovat se tak na jednu nemovitost a přizpůsobovat to, kde bydlíme, našemu životnímu cyklu.
1: Je to tak. Znova myslet do budoucna.
0: Dnes je to vše. Další dvě jednohubky nám prozradily, proč je důležité se pojistit a jak se dívat na spor mezi vlastnickým a nájemním bydlením. Příští jednohubka bude o tom, zda je výhodnější a kdy je výhodnější být zaměstnancem a kdy pracovat, tak říkajíc, na vlastní triko. A jak třeba bude náš život měnit robotizace a umělá inteligence. A já pro dnešek děkuji ekonomovi České spořitelny Michalu Skořepovi. Díky moc.
1: Díky za pozvání.
0: K tomuto i dalším dílu se můžete kdykoliv vrátit na našem webu plus.rozhlas.cz. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Hodin 11:30. Český rozhlas Plus. Charkovská oblast na východě Ukrajiny hlásí nejméně 5 obětí nočních ruských útoků. 3 lidé zemřeli po zásahu obytných budov, další 2 podle serveru Ukrajinská pravda nepřežili dronový úder na železniční stanici. O nočních útocích informuje i Rusko. Oblaka černého kouře stoupala mimo jiné nad městem Jaroslavl. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Ukrajinci zasáhli 2 ruské rafinérie. V bývalém baťovském areálu ve Zlíně odpoledne začnou bourat vyhořelou budovu číslo 34. Mají
3: majitel budovy společnost Cream dopoledne předala místo demoliční firmě. Na místě je už připravená těžká technika. Ulici ve Vrečkova pokryla folie, která má zabránit poškození silnice. Částečně zřícenou budovu bude firma od nejvyšších pater rozebírat pomocí speciálních nůžek. Budova začala hořet 9. července. Vyšetřování požáru stále není uzavřeno. Meziroční růst stavební výroby v červnu zpomalil, zatímco v květnu Český statistický úřad zaznamenal meziroční nárůst o 4,4% a v červnu to byla jen 2%. Ubylo i dokončených bytů, bylo jich meziročně o 18% míň, těch rozestavěných ale naopak asi o 50% víc. Podle statistiků ale za tímto nárůstem stojí hlavně to, že se loni stavělo málo. V červnu růst táhly hlavně stavby budov. Inženýrské stavitelství, kam spadají třeba silnice, meziročně kleslo. Lidem v Praze 6 znovu teče voda, pražské vodovody a kanalizace opravily závadu na potrubí a obnovily dodávky. Od úterý bylo kvůli havárii bez vody 21 000 lidí. Mluvčí vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek ale upozorňuje, že lidé zatím vodu nemají pít. Mohou se s ní sprchovat nebo s ní splachovat. V ulicích proto dál zůstávají cisterny s pitnou vodou. Mapa s jejich rozmístěním je na webu pražských vodovodů a kanalizací. A v posledním červnovém týdnu zemřelo v Německu kvůli vysokým teplotám téměř 9600 lidí, informuje o tom tamní vládní institut Roberta Kocha. A to v novém odhadu takzvané nadúmrtnosti, která uvádí počet mrtvých oproti obvyklému průměru. A původní odhad institutu byl téměř o polovinu nižší. V týdnu od 22. do 28. června panovaly v Evropě extrémně vysoké teploty a v Německu několikrát za sebou padl teplotní rekord. Na dálnici D10 z Turnova směrem do Prahy je kolona na průjezdu Mladou Boleslaví, na kilometru 43 je omezení a zdržení z kilometru 46 od Kosmonosy je na 15 minut. Na dálnici D7 je pomalý provoz na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště, na druhém kilometru je omezení a kolona ze 4. kilometru je asi na 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude v Čechách oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, na západě až oblačno s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 32 stupňů, na východě Moravy a Slezska naměří až 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď je na řadě pořad Interview plus Petra Viziny.
4: Lékaři, diagnózy nebo přístroje patří k nezbytnému vybavení nemocnic. Někdy ale zvlášť k dětským pacientům pomáhají netradičně i loutky. Je pro děti obtížnější vyrovnat se s pobytem v nemocnici, co jim loutky nejčastěji sdělují a mohou pomoci v těch nejtěžších chvílích. A není loutka už cizí generaci navyklé na online zábavu? Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
2: Interview Plus.
4: Hostem Interview Plus je spoluzakladatel organizace Loutky v nemocnici Jakub Matějka. Dobrý den.
5: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
4: V Česku je ročně hospitalizováno téměř 180 tisíc dětí, které jsou často dlouhodobě upoutány na lůžko. Tím se snažíte jejich pobyt v nemocnicích co nejvíce zpříjemnit. Jak na to jdete?
5: Tak Loutky v nemocnici jsou neziskovou organizací, spolkem na pomezí divadla, hudby a psychosociální péče a my chodíme za pacienty k jejich lůžku na oddělení, kde jsou hospitalizováni a snažíme se jim tu chvíli, kterou společně strávíme, nějakým způsobem proměnit.
4: Může si službu loutek v nemocnici objednat kterákoliv nemocnice v Česku?
5: My jsme otevření spolupráci s všemi zdravotnickými zařízeními, nezávisle na tom jsou-li soukromé nebo státní, krajské, ale nejčastěji navštěvujeme právě ta zařízení, kde jsou děti a pacienti, za kterými chodíme, hospitalizováni dlouhodobě s těžšími diagnózami. To znamená, velmi významná část našich návštěv probíhá v těch klíčových nemocnicích, jako je Fakultní nemocnice na Homolce a v Motole v Brně, a nebo v Ostravě. Ale navštěvujeme zdravotnická zařízení od Krumlova a Karlových Varů až po Ostravu, Zlín, prostě po celé republice, jezdíme všade tam, kde je potřeba.
4: No a vy jste, jestli dobře rozumím, ve vaší organizaci zodpovědný za to, aby umělci dojeli do nemocnic na správná místa a tak. Tak je to častěji, že si nemocnice objednají vaše službu, anebo vy nabídnete nemocnicím, podívejte, tady máme loutky, tady máme špičkové loutkaře, můžeme přijet a vyzkoušet, co to udělá?
5: Nejčastěji tak spolupracujeme se zařízeními dlouhodobě. Právě vlastně ta dlouhodobá spolupráce je klíčová, protože se stáváme potom i nějakou součástí režimu těch jednotlivých oddělení a jsme předvídatelným partnerem jak pro zdravotníky a zdravotnický personál, tak i pro rodiče a děti, takže se na nás mohou pravidelně těšit v konkrétní den. A co se týče toho, jestli nás nemocnice oslovují, ano, často herní terapeut, oddělení, sestra nebo i lékaři zavolají, my bychom rádi s vámi spolupracovali, můžete chodit i k nám, ale jsou i místa, která si vytipováváme sami, protože cítíme, že naše přítomnost tam je záhodná.
4: Teď bych se rád vrátil k jednomu momentu v roce 2005. První, kdo si kvůli dětem před více než 20 lety přinesl loutku do nemocnice, byla hudebnice a loutkoherečka Marka Míková, tak vznikly loutky v nemocnici. Existuje z toho nějaký záznam? Vypráví se něco o té první návštěvě? Jaké to bylo? To bylo tehdy nezvyklé. Loutky v nemocnici neexistovaly. Bylo jenom rozhodnutí jedné loutkařky, ty děti, které jsou upoutané na lůžku, popavit.
5: Marka Míková, pravá zakladatelka loutek v nemocnici, na rozdíl ode mě, jak jste uvedl na začátku, já jsem se k loutkám připojil až asi 2,5 roku po jejich založení, tak se svými přáteli z branže se zabývala tou myšlenkou přinést do nemocnic trochu jiné atmosféry, nálady. V té době to opravdu byla velmi nezvyklá aktivita. I před založením spolku právě zkoušeli někdy takhle do nemocnic přijít a
4: zaťukali na dveře oddělení, vyšla vrchní sestra, oni drželi v ruce loutku.
5: přesně tak, vlastně jako je úplně na zkoušku, ale ten samotný princip byl v tu chvíli pro to české zdravotnictví cizí. Když někdo zvenku přicházel a chtěl se vnukit na oddělení, tak v podstatě působil jako cizí element, který spíš upozorňuje na to, že ta psychosociální péče není v dobré kondici a všichni se koncentrovali na to, aby co nejlépe opravovali těla, ale to, co je k léčbě samotné důležité, to znamená zachovat i duši, tak tam často chybělo. A proto vlastně nás vnímali i jako element, který je cizí a který je někudy ohrožuje. Ale myslím si, že se to za těch 21 let, které už máme za sebou, opravdu hodně, ale hodně proměnilo.
4: Hlejte, řekněte mi, jestli se dá říct, že ta loutka je dobrým prostředníkem pro rozhovor dospělého s dítětem. Tam, kde vlastně dochází k tomu, dobře, tak jste děcko, jste v nemocnici, už to je stres a ještě přijdou lidé, které neznáte, ale mají loutku. Tak se dá mluvit přes tu loutku, je to tak?
5: Je to přesně, jak říkáte. My většinou, když přicházíme do nějakého zdravotnického zařízení, respektive na konkrétní oddělení, zjistíme od zdravotního personálu, kam můžeme, kam nemůžeme, kde třeba je někdo čerstvě po operaci a ještě spí, probouzí se z narkózy, nebo to není z jiného důvodu žádoucí, aby jsme na pokoj šli. A pak už ty vytipované pokoje, právě na pokojích probíhá nejčastěji naše práce s pacienty, tak tam vstupujeme s jemným zaťukáním a slovy můžeme dál a většinou v téhle době, pak když jdeme za dětským pacientem, tak na pokoji nejenom to děcko samotné, ale třeba i někdo z rodičů a jsme-li pozváni, tak potom loutka je právě tím prvním momentem, který začíná společně třeba často s písničkou rozehřívat atmosféru a navazovat komunikaci s pacientem jako takovým.
4: Nemocnice je komplikované prostředí, bývá traumatizující pro ty, o které se pečuje, a tak je to náročné prostředí pro ten personál. Tak co je, s jakou náladou vlastně jdete na ten pokoj? Protože člověk nemůže být bujarý, nemůže si říkat, že všechno trápení přespívá. Vy jste sám řekl před 5 lety na téhle stanici, že dítě se raději svěří loutce, když ho léčba bolí. Čili je to spousta bolesti. Člověk by rád běhal venku, leží na lůžku, tak vy asi nepřijdete v rozjuchané náladě na ten pokoj.
5: Loutka má obrovskou výhodu, že je často blízká hračce, má rozměr, který je blízký tomu dítěti a dítě se opravdu někdy té loutce lépe svěří, než třeba dospělému. Snadno se přes ní daří navázat nějakou komunikaci jako takovou. Není to samozřejmě jenom na loutce jako objektu samotném, je to vždycky na tom, kdo tu loutku má v ruce, kdo ji vede, kdo
4: a co říká,
5: přichází. Tam je asi vlastně úplně nejdůležitější, když člověk přijde do toho pokoje, nacítit se na tu atmosféru, která tam panuje, zjistit, v jakém rozpoložení jsou rodiče i to děcko a snažit se přizpůsobit tu aktivitu právě té konkrétní momentální situaci, momentálnímu zdravotnímu stavu. Protože když se tohle povede, tak se pak stane opravdu něco, čemu my říkáme vlastně takový malý zázrak. Ta atmosféra se kompletně v pokoji promění. A podaří se snadno navázat tu komunikaci a opravdu zapomenout na aktuální bolesti, na aktuální strach a stres, který je s takovým pobytem v nemocnici samozřejmě přirozeně spojen. A to nejenom pro toho pacienta jako takového, ale i pro ty jeho blízké. Často máma nebo táta, kteří sedí u postýlky, znají i rozsah diagnózy, perspektivu a všechno a jsou stažen víc než to dítě samotné. A když potom vidí, že přijde loutkář a muzikant, my nejčastěji chodíme ve dvojicích na pokoje a dítě přestane koukat do mobilu a začne se věnovat tomu, co se na místě začne dít, začne navazovat právě tu komunikaci, začne se smát, tak se ta atmosféra na pokoji úplně promění a najednou ten rodič sám začne být šťastný, když vidí to svoje děcko, které se usmívá a které zapomene na všechno, co ho tísní. Pak to je ten pravý zázrak.
4: Já musím prozradit, že my jsme ve studiu 3, vy jste loutku, s níž chodíte do nemocnic, přinesl. Já jsem vás o to požádal. Kdo to je? Jak byste ho popsal pro posluchače? Toho, je to muž, předpokládám.
5: Je to muž. Je
4: má
5: to,
4: velké srdce. Vidím.
5: Je to poutník s velkým srdcem a s námi často chodí na pokoj. Nebývá ani tak součástí konkrétních příběhů, ale právě partnerem, který umožní si povídat, který může i vzhledem k tomu, že je to loutka, která je krásně vyrobená, pohladit, snadno navázat komunikaci, poslouchat třeba, když je potřeba, anebo si s námi hrát.
4: No a jak se tomu vašemu loutkovému poutníkovi líbí u nás na Plusu? Tak když jsme říkali, že mluvit přes loutku je snazší, tak buďte tlumočníkem.
5: Myslím si, že je to zádumčivý, tichý poutník, takže je rád, že tady může sedět a poslouchat naše povídání.
4: Co pamatuje, u čeho poutník byl, tedy bavíme se o loutce, která sedí na našem vysílacím stole. Jak a čím může toho dětského diváka nebo divačku zaujmout?
5: Myslím si, že na téhle konkrétní loutce tak je jakoby opravdu vážně skvělé, že je to krásná řezbářská práce a že se ten materiál lipového dřeva neskrývá pod žádným baldachínem nebo nějakými látkami, ale že právě vidíme tu konstrukci jako takovou a to srdce je přesně jakoby věc, která funguje a to nejenom vlastně u dětských pacientů, my ho často sebou bereme třeba i na geriatrie nebo do hospicu a velmi dobře funguje právě u těch starších pacientů, kteří obdivují i jeho jednotlivé detaily.
4: No to jsem se chtěl zeptat. České loutkařství je na seznamu nehmotného dědictví UNESCO, ale máme určitý stereotyp. Nejvíc si pamatujeme z Pejbla Hurvínka, je to tak. Tak jak pracujete s loutkami, které jsou nepodobné, to nevypadá ani jako z Pejbla, ani jako Hurvínek, ale vypadá jako součást kulturního dědictví.
5: Určitě, jako my se snažíme nejenom přinášet radost a rozptýlení na pokoje, ale je pro nás hodně důležité vlastně navazovat jak na tu loutkářskou tradici na jedné straně, tak sledovat trendy současného loutkářství. A do té nemocnice se snažíme čím dál tím častěji přinášet opravdu malý drahokam, nějaký klenot divadelní, který nám umožní představit i tu kvalitu samotnou. Nejenom přijít, proměnit atmosféru, ale i opravdu poskytnout ten estetický a umělecký zážitek.
4: Čili to, že je českoloutkařská velmoc, řekněme, pomáhá těm nemocničním pacientům? dětským i seniorním.
5: Je to tak, myslím si, že jednoznačně loutkářství by se mohlo zdánlivě zdát, že už má své nejlepší roky za sebou a že je součástí pouze té historie, tak je tomu přímo naopak. Myslím si, že vyjadřovací prostředky loutkového a objektového divadla v současném divadelním prostředí, ale i třeba v jeho přenesení právě do těch nemocnic fungují stejně jako před 100 lety.
4: Hostem Interview Plus je spoluzakladatel organizace Loutky v nemocnici Jakub Matějka.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
4: Pane Matějku, pojďme teď ještě k té atmosféře v nemocničním pokoji. Jaký je rozdíl mezi dětským publikem v loutkovém divadle a dětskými diváky na nemocničním pokoji? Na co je třeba být zvlášť opatrný, myslím teď vás, jako loutky v nemocnici?
5: Loutkáři, kteří s náma chodí, často říkají, že je to vlastně obrovské privilegium, protože se k dětskému divákovi nebo k divákovi obecně dostávají ve chvíli, kdy se pro něj ten čas někudy zastaví, kdy si často uvědomuje hodnoty a ten okamžik jako takový smysl, ptá se na základní otázky, co je důležité a podobně. A i ten rodič dětského pacienta nemyslí na to, že až přijde z divadla, musí zbalit cvičky na tělocvik a svačinu na další den a jestli jsou hotový úkoly a co ještě musí udělat, ale je tam plně přítomen. To je jako je obrovská deviza, kterou máme a to je právě ten velmi odlišný druh koncentrovaného kontaktu s tím publikem, který se v normálním divadle nedá zažít.
4: Za 2 desetiletí typuji se člověk lecos naučí stylem pokus omyl. Co jste se naučili vy? Byly nějaké omyly? Nějaké slepé uličky?
5: Tak každopádně i ta naše práce se za těch 21 let jednoznačně vyvíjí. Jak už jsem říkal, snažíme se pracovat daleko víc než dříve při každé návštěvě na každém pokoji s konkrétním příběhem. Vždycky tam zůstává obrovský prostor pro improvizaci, jak jsem už říkal, je tam pro toho loutkáře víc než kde jinde nutná obrovská dávka empatie, aby byl schopný rozpoznat, co dělat. Ale ta improvizace se dá vyvážit i tím, že přichází s kufříkem, v kterém je schované celé představení a během pár minut na pokoji může odehrát opravdu divadelní představení.
4: A je to tak, že vy jako loutkáři si volíte představení podle té situace, kterou v tom pokoji najdete, podle toho děcka, které tam je?
5: Je to tak, tak...
4: Je to jako jukebox vlastně, taková hrací skřínka, je to tak?
5: Jako jukebox nejvíc fungují písničky, to znamená samotný začátek těch návštěv, protože většinou pro rozehřátí po krátké etídě třeba s loutkou, jestli můžeme dál, tak se zeptáme, jestli má třeba pacientku na nějakou písničku, kterou má rád. Toho opravdu pomáhá tu atmosféru výrazným způsobem posunout a pak vlastně přicházíme k té improvizaci s loutkou nebo případně vytáhneme kufřík s celým divadelním představením a jsme připraven tam odehrát vlastně takovou mikroinscenaci během několika minut, třeba celý strhující příběh.
4: Napadá mě, vyber si písničku je velká výzva potom se do toho přání trefit, tak vy umíte všechno od Heleny Vondráčkové Karaduze, nebo...
5: Musím říct, že samozřejmě, když třeba s náma někdo začíná spolupracovat, tak často přichází s kým, jo, ale tohle to já zpívat nebudu, tohle já nezahraju, prostě to není moje krevní skupina, ale ve finále, když člověk vidí, pokud je schopný naplnit to očekávání a opravdu přines písničku, která udělá tu obrovskou radost, jak to zafunguje. A proto jsme v podstatě dost bezpředsudkoví, co se týče zpívání, ale jsou jisté hity, nebo dneska by se řeklo bangry, které se opakují velmi pravidelně a na těch pokojích jsou žádány.
4: Čili loutky v nemocnici umějí z kapsy vytáhnout i současné hity, řekněme hip-hopové generace. To jsou děcka, které vyrostou s TikTokem.
5: Ano, jakoby jsme v tomhle tom zcela bezpředsudeční a může to být píseň za 100 let úplně stejně jako olympici, stejně jako to může být nějaká rapová píseň, pokud zrovna si to sedne, ale nejčastější u dětských pacientů samozřejmě bývají lidovky a písně, které znají, protože se sami učí.
4: My o vaší práci mluvíme vlastně velmi optimisticky, povzbudivě. Řekněte mi ale, za těch 21 let se taky přece muselo ukázat, že to není práce, kterou zvládne každý. Byl někdo, kdo se zbalil loutku a řekl, že na to prostě nemá, že přece jenom navštěvovat nemocnice není pro něj nebo pro ni?
5: Jsou lidé, kteří třeba v rámci své vlastní životní zkušenosti říkají, tohle je oddělení, kam mě neposílejte.
4: Prostě myslíte to, dětské oddělení?
5: Tam prostě to nedám. A to samozřejmě respektujeme. Ale lidé, co přichází pomáhat s loutkami v nemocnici a hrát divadlo a zpívat muziku v nemocnicích a vůbec zdravotnických zařízení, tak nechodí rovnou. Vlastně ten proces výběru je dlouhodobější, tak, aby jsme věděli, že tam kromě těch uměleckých kvalit, které předem jsme schopni odhadnout, jsou i ty lidské vlastnosti, že ten člověk se na to opravdu hodí. A že nejenom nepoškodí pacienta, ale že nepoškodí ani sám sebe. Takže jakoby jsou lidé, kteří vlastně spíš třeba jakoby se potom rozhodli k nám nepřidat, ale když už někdo vlastně těch několik měsíců náhledu a zžívání se s principem organizace dá, tak s ní zůstává dlouhé roky.
4: Řekněte mi, jaké je nejtěžší oddělení, kam byste toho, kdo s loutkami v nemocnici začíná, neradil toho člověka, toho nováčka, loutkaře poslat?
5: Myslím si, že hodně složitá jsou onkologická oddělení. Tam vlastně i přesto, že ta medicína za posledních 20 let prošla neuvěřitelným vývojem a ty lidé velmi pravděpodobně můžou skončit zaléčení a v pořádku 9 z 10 dětských pacientů na onkologických oddělení, tak vlastně léčbu absolvuje dneska už úspěšně. Tak furt je to jenom 9 z 10 a ne vždycky se prostě stane, kdy člověk narazí na pacienta, který má tu prognózu optimistickou.
4: Jak se to dá zvládat? Učíte nějak své loutkoherce a loutkoherečky zvládat tu situaci, kde vidíte, že ta prognóza patrně nebude příznivá?
5: Vlastně my nepřipravujeme loutkoherce na konkrétní diagnózy, ale vlastně je třeba samozřejmě i v týmu, který už dneska obsahuje 35 muzikantů a loutkářů, pracovat i o nějakou osobní psychohygienu a fungování týmu jako celku. Takže máme nastaven princip nějakých supervizí, kde jsme schopni sdílet složitý situace, s kterými jsme se setkali na jednotlivých oddělení. Samozřejmě všichni mají nabídku i individuální pomoci.
4: Máte takovou kazuistiku, co by se mohlo stát a co v takovém případě dělat, je to tak?
5: Dá se to takhle říct, ale spíše to o tom, že vlastně třeba když se někdo svěří s tím, že se setká se situací, kterou na tom pokoji nevěděl, jak řešit, anebo si z toho pokoje odnáší potom sebou domů.
4: Pamatujete příklad nějaký, abychom věděli, o čem se bavíme?
5: Tak v takovém případě třeba dochází ke sdílení obdobných situací jinými zkušenějšími herci, nebo si říkáme, jak kdo reagoval, nebo čeho se prostě vyvarovat, což je důležitý třeba i pro mladší část souboru. A opravdu k takovým situacím může třeba, když jste chtěl konkrétní případ patřit, že prostě sestřička, která je unavená po noční, řekne, tam už ani nechoďte, ten už to bude mít brzo za sebou prostě, nebo věci, které by se fakt stát neměly, které se ani běžně nedějou v té nemocnici, ale můžou vlastně jako ovlivnit potom ten pocit, s kterým už ten náš loutkář přichází na ten pokoj, a když třeba přijde na takovýhle pokoj, to dítě je tam ještě bez rodiče v tu chvíli třeba, tak si to potom sebou nese, jakoby, jo? Protože to děcko v takovou chvíli je rádo za tu přítomnost, i když vlastně třeba byl předem ten náš člen upozorněn na to, že vlastně není jistý, jestli to ještě má smysl. Tak to jsou jakoby fakt jakoby složitý momenty, s kterými se potom ten tým samozřejmě navzájem snaží vyrovnat nebo takovou situaci komunikovat, protože není lehké si to nenést z toho pokoje ven potom.
4: Hostem Interview Plus je spoluzakladatel organizace Loutky v nemocnici Jakub Matějka. Má to vždycky smysl jít potěšit toho, kdo leží v nemocnici? Já z vás cítím, že na to máte odpověď kladnou.
5: Jednoznačně. Myslím si, že kdyby to smysl nemělo, tak tu práci vlastně téměř...
4: V těch případech, které vypadají z lékařského hlediska beznaděně.
5: Určitě. Vlastně každý den je důležitý a kvalita každého okamžiku je v takovýchhle situacích úplně zásadní. Jak na začátku, tak ale i na konci života.
4: Na svých stránkách píšete, že na požádání zůstanete celý den. Dokonce umíte sestavit celotýdenní program. To je velký závazek. Mluvíte o 35 lidech v týmu. Našli jste způsob, jak vaše nemocniční herce s loutkami nějak honorovat?
5: Práce našeho týmu je honorovaná. Všichni platíme nájmy a musíme naplnit ledničky a vzhledem k tomu, že loutkáři a muzikanti, kteří s námi vystupují, tráví s loutkami v nemocnici víc než polovinu svého týdne často, tak je třeba jim pomoct s úhradou jejich nákladů. Ty honoráře nejsou třeba tak velké, jako když by hráli v divadle, ale předvídatelnost a pravidelnost té pomoci je pro ně, myslím, docela zásadní a i proto pomáhají s námi rádi.
4: No a kde tedy jako organizátor scháníte peníze na výplaty těm, kdo se rozhodnou být loutkáři v nemocnici?
5: V těch nákladech nejsou samozřejmě jenom honoráře, ale je tam i spousta peněz na přípravu inscenací, protože ta práce nespočívá jenom v tom dojít ten konkrétní den na pokoj. Jo. Musí se loutky vyrobit, musí se připravit inscenace, udělat hudba, něco, nakoupit nástroje, všechno těch nákladů je daleko více ještě než samotné honoráře.
4: Kdo je tedy podporovatel významný?
5: A musím říct, že našimi nejvýznamnějšími podporovateli jsou konkrétní lidé, kteří buď to se o naší práci dozvěděli, anebo mají s ní osobní zkušenost.
4: Jsou to soukromí
5: dárci. Jsou to individuální dárci, kterým jsme jakoby naprosto hrozně moc vděční za neustálou a neutuchající podporu, protože díky nim můžeme být právě i předvídatelným partnerem k těm zdravotnickým zařízením, nabízet naší práci nezávisle na tom, jak se vyvíjí situace ve společnosti pravidelně v dobách, kterou slíbíme.
4: Vy tedy osobně, když vidíte nemocnici, tak nemáte úzkost?
5: Ne, pro mě to je prostředí, kde cítím, že pomáhám, že i já jsem součástí projektu, který mění konkrétní dny konkrétních lidí a to mě opravdu uspokojuje.
4: Loutky v nemocnicích udávají 1400 návštěv ročně po celém Česku. Připadá mi, že máte něco společného s nemocničními kaplany. Já nevím, jestli se potkáváte v nemocnicích. Oni taky nejsou lékařský personál, taky mají na starost ty lidi, ale nelékařským způsobem. Jste si blízcí?
5: S některými jsme i v přímém kontaktu a někdy se na pokojích střídáme. Naše účast v tom léčebném procesu se může někdy i dokonce prolínat. Někdy prostě je nejdůležitější jen tiše naslouchat, prostě ať už naslouchá nemocniční kaplan a nebo je to třeba právě loutka.
4: Můžete s loutkami naslouchat? Člověk by řekl, že s loutkami se prostě hraje divadlo? Ty mají mluvit, hýbat se, dokáží naslouchat?
5: Já si myslím, že jo, to naše působení na těch pokojích je toho důkazem. Někdy právě jakoby to, že se třeba dětský pacient rozhodne říct malému tygříkovi, že musí být statečný, protože on je taky statečný a rozpovídá se o svém příběhu a o tom, co ho trápí, tak může být tím největším přínosem právě naší návštěvy na pokoji.
4: Loutka jako prostředník, loutka jako někdo, s kým mohu sdílet to, co mě právě trápí a bolí. Je tohle, řekněme, mise vaší práce?
5: Naše mise, když bych ji měl pojmenovat, tak je především proměna toho konkrétního okamžiku a víme, že ta naše nálada ještě dlouho po našem odchodu na pokoji zůstává.
4: Hostem Interview Plus byl spoluzakladatel organizace Loutky v nemocnici Jakub Matějka. Já vám za to mnohokrát děkuji.
5: Hezký den, díky za pozvání.
4: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Stát podle průzkumu nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Češi se na vedra snaží připravovat sami.
7: Obyvatelé malých měst a vesnic pořizují rezervní nádrže na vodu. Seniori pak více šetří pitnou vodou.
6: Německá vláda se zabývá incidenty s drony a výbušninou na letišti v Lipsku. Pachatel je neznámý.
8: Podle mého názoru máme co dočinění se scénářem hybridního útoku.
6: Fotbalisty Jablonce a Hradce Králové čekají duely v evropských soutěžích. Kolona popojíždí na dálnici D10 v Mladé Boleslavi směrem na Prahu. A bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky, na východní Moravě a ve Slezsku slunečno. Teploty až 32 stupňů, na východě až 36. Dobré poledne, začínají hlavní zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Stát podle skoro 3/4 lidí v Česku nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Radiožurnál. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Teploty nad 40 stupňů zasáhly Česko koncem června a znovu teď v posledních dnech.
9: Že je stát málo aktivní, odpovědělo v průzkumu 72% lidí, doplňuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
7: Názor zastávají nejčastěji mladí lidé a ti s vysokoškolským vzděláním. Ke krokům státu jsou kritičtější voliči sněmovní opozice než koalice. Například 1/3 voličů motoristů se domnívá, že stát postupuje dostatečně.
9: 2/3 lidí se taky bojí negativních dopadů veder na svůj život. Stejný počet respondentů se na horko začal adaptovat.
7: Nejčastěji si dotazování pořídili větrák. Pak si taky nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety. 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
9: Zhruba 1/3 lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic. Jakub Vik, Radiožurnál.
6: Ministerstvo životního prostředí uvedlo, že dělá mnoho konkrétních opatření. Podporuje třeba zadržování vody v krajině nebo lepší hospodaření s dešťovou vodou. Zároveň ale ministerstvo tvrdí, že adaptaci na změnu klimatu nemůže řešit jen stát. Pomáhat podle něj musí i obce nebo firmy. V některých místech Česka si obce kvůli suchu pronajímají cisterny s vodou ze státních hmotných rezerv. Například v Jesenici na Rakovnicku. Máme tam reportéra Ondřeje Mikuška.
10: Já jsem konkrétně v osadě Bydlno, které k Jesenici patří. Během dopoledne jsem tady potkal několik místních, kteří vodu z cisterny nabírali do kanistru. Na sucho jsou podle svých slov už roky zvyklí, takže mají na pozemcích studny, ale v nich stejně většinou žádná voda není. S tím, co si naberou z cisterny, proto pečlivě šetří. Vodou po umytí nádobí zalévají zahradu nebo splachují toalety. Cisternu si vždycky po týdnu střídají s nedalekým Chotěšovem a tak si musí pečlivě plánovat, kolik litrů z ní využijí pro daný účel. I tak si navíc každý, s kým jsem mluvil, dováží vodu i sám. Ať už balenou z obchodu nebo načerpanou do kanistru u příbuzných, kteří bydlí ve větších městech. Zbedl na Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
6: Česko má za sebou další tropickou noc. V pražském Klementinu teplota neklesla pod 26 stupňů Celsia. Teploty nad 20 stupňů naměřily i desítky meteorologických stanic na Moravě a ve Slezsku, třeba v Třinci nebo Hošťálkové. Ve východní části Česka i dnes platí výstraha před vysokými teplotami, které překročí 32 stupňů. A pokračuje tak varování před zátěží pro organismus. Z Česka naopak odcházejí bouřky, které v noci působily komplikace s dodávkami elektřiny. V Německu pokračuje pátrání po troskách neznámého objektu, zřejmě dronu. U letiště v Lipsku se včera srazil s nákladním letadlem. Ve stejné době našli policisté přímo na runway letiště další dron s výbušným zařízením. Podle německé vlády to mohl být pokus o hybridní útok.
11: Ministr vnitra Alexander Dobrindt řekl, že drony zřejmě ovládali profesionálové a nevyloučil, že za incidenty stojí někdo ze zahraničí. Úřady podle něj kvůli tomu na letišti posílí nutná opatření. Opoziční zelení po vládě požadují, aby svolala Národní bezpečnostní radu kvůli vyšetřování možné hrozby. Jeden dron, který v Lipsku objevili u ukrajinských letadel typu Antonov, nesl asi 800 gramovou výbušninu. Podle vyšetřovatelů byla ale roznětka vadná. Letiště Lipsko-Hale slouží od začátku ruské invaze jako dopravní úzel pro ukrajinské aerolinky Antonov Airlines. Jejich letadla přepravují nadrozměrný náklad pro Severoatlantickou alianci. Jiří Kordík, Radiožurnál.
6: Jednoho mrtvého a 11 zraněných hlásí Libanon po izraelském útoku v obci Tibnín na jihu země. Úder přišel potom, co v oblasti zemřeli dva izraelští vojáci. Jsou to první izraelské ztráty od konce června, kdy bylo vyhlášené příměří. Izrael z jeho porušení obvinil militantní hnutí Hizballah.
12: Izraelští rezervisté podle zpravodajského serveru Times of Israel ničili infrastrukturu hnutí Hizballah na jihu Libanonu. Včera okolo poledne v obci Majal Zun vešli do budovy, ve které explodovalo výbušné zařízení. Izraelská armáda následně vyzvala k evakuaci lidí z nedaleké vesnice Mansury. Podobnou výzvu Izrael podle libanonských médií vydal naposledy v polovině června. Smrtící izraelský úder nicméně mířil na obec vzdálenou asi 25 kilometrů od Mansury. Podle libanonské zpravodajské agentury tam byl zasažený modlitební prostor místního hřbitova. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
6: Dělníci začnou odpoledne bourat vyhořelou výškovou budovu v bývalém továrním areálu ve Zlíně. S ohněm tam hasiči v červenci bojovali 2 týdny. Velká část objektu se už tehdy zřítila. Práce na místě sleduje reportér David Jabůrek.
13: Až do blízkosti torza budovy na přibližně 50 metrů se před chvílí přemístil 100-tunový stroj s dlouhým hydraulickým ramenem a nůžkami. Vidím také bagr, který nejdrobnější suť teď přemisťuje na plachtu na Vavrečkově ulici a také proud vody stříkající na hromadu zborcených částí budovy. Samotná demolice má začít dnes odpoledne a společnost Cream, která objekt vlastní, ji chce stihnout do 25 pracovních dnů. Bourat se bude postupně od horních pater. Komplikací můžou být mimo jiné výtahy v rozích budovy. Ze Zlína David Jabůrek, Radiožurnál.
6: V Praze začíná výstava o kouzelnickém světě Harryho Pottera. Putovní projekt televizního studia Warner Bros. Je po New Yorku, Vídni nebo Paříži, teď ve veletržním areálu v Letňanech.
14: I shall place the sorting hat on your head. And you will be sorted into your houses.
15: Srdcem výstavy jsou bradavické koleje. Díky interaktivnímu náramku si každý vybere svou kolej, patrona i kouzelnickou hůlku. Za splněné úkoly pak dostane body pro Nebelvír, Zmiozel, Havraspár nebo Mrzimor. Ve školních lavicích si pak můžou lidé namíchat lektvar, přesadit mandragoru nebo porazit bubáka pomocí digitální hůlky. Chybět nebude ani fanfrpál, hledání zlatonky nebo vyvolávání patrona. Výstava potrvá až do 21. března příštího roku. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
6: Fotbalisté Hradce Králové rozehrají v 19 hodin utkání třetího předkola Evropské ligy. Na domácím hřišti nastoupí proti favorizovanému Bešiktaši Istanbul. Jablonec čeká od 18 hodin duel s lotyšským RFS Riga. Trenér Luboš Kozel říká, co od úvodního zápasu třetího předkola konferenční ligy očekává.
16: Je to zkušený tým, je tam plno hráčů na 30 let, je složený opravdu hodně hráčů, který mají nadstandardní vejšku, takže vždycky hrozí nebezpečí ze vzduchu, ať už standardky, hodně hrajou přes rychlý křídla a na centrovaný míče. Z těchto situací dávají nejvíc gólů, se dá říct. Řekl bych, že ten předek hodně obměňují, mají tam plno jako různých typů hráčů.
6: Oba zápasy odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Odvety jsou na programu za týden. A čeští juniorští atleti mají stříbro z mistrovství světa v americkém Eugene. Smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková skončila druhá za suverénními Spojenými státy a získala tak první medaili na šampionátu.
1: Ucpadá desítka v Mladé Boleslavi a nehoda u Slavkova. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy popojíždí kolona v Mladé Boleslavi. Je tam zúžení na kilometru 43 a zdržíte se od sjezdu na Kosmonosy 15 až 20 minut. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem pozoru sjezdu na Kralupy. Na 10. kilometru opravují svodidla a dojíždí se do asi 10-minutové kolony. Na D1 silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Nesouvislá fronta od 180. kilometru až do omezení v Brně. Osobním autem to pojedete asi 25 minut. A kolony čekejte, pokud sjedete z D1 na Slavkov, na obchvatu Slavkova, na silnici 50 nehoda. Silnice je tam průjezdná Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky. Na severozápadě Čech budou jen výjimečně, k večeru se pak má od západu částečně vyjasňovat. A na východní Moravě a ve Slezsku čekáme slunečno, odpoledne s přehánkami a bouřkami. Teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36. A zítra pak bude jasno nebo polojasno, ráno a dopoledne na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. A zítřejší teploty o něco nižší než dnes, 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy do 30. Tolik zprávy. A teď už je tu publicistika a Věra Štechrová.
17: Jaké plány má český stát ohledně adaptace na klimatické změny? Mohou být za dronovým incidentem na letišti v Lipsku politické motivy? A proč má prezident FIFA Infantino i přes své kontroverzní návrhy u vedení FIFA stále silnou pozici? O tom všem budeme mluvit. Desítky tisíc lidí ročně umírají v Evropě na následky extrémních teplotin. V Německu například v posledním červnovém týdnu podle institutu Roberta Kocha zemřelo kvůli vysokým teplotám 9600 lidí. V kombinaci s tropickými nocemi se zvyšuje podle odborníků riziko infarktu nebo mrtvice až o 50%. V městech jako Praha, Brno, Jihlava a Zlín už neklesla teplota v noci pod 20 stupňů čtvrtou noc. Skoro tři čtvrtiny lidí v Česku jsou přesvědčené, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Ke krokům státu jsou kritičtější voliči sněmovní opozice než koalice. Například třetina voličů motoristů se domnívá, že stát postupuje dostatečně. My teď o tématu budeme

0: systému posílá. A pak může také samozřejmě dělat významně metodickou podporu, tak aby každá obec, každé zastupitelstvo nemuseli vymýšlet znova to, co už je dávno vymyšlené. Takže těch nástrojů je víc a v některých věcech to funguje lépe, v některých hůře.
1: No, český stát si dokonce schválil národní akční plán adaptace na změnu klimatu pro roky 2021 až 2030. Je tedy teď v tuhle chvíli ta strategie stále aktuální, obsahuje opravdu funkční opatření, počítá s těmi teplotami, které teď zažíváme?
0: Ta strategie má své realizační plány. Jeden z nich se právě teďka míří do finále a připravuje se ke schválení. Takže tam samozřejmě jsou k dispozici aktuální data, aktuální know-how, jak postupovat. A řekla bych, že například ve sběru dat a v nějakých předpovědích, jak se teploty budou vyvíjet, tak jsme, řekněme, na světové úrovni. Otázka je pak, jak pak s těmi informacemi pracujeme. A tam my jako ekologické organizace vidíme největší možnost ke zlepšení, protože třeba když se teďka projednává v parlamentu stavební zákon, tak ten jde úplně opačným směrem, než bychom potřebovali podle té strategie, která říká, potřebujeme více zeleně, potřebujeme více prostoru pro vodní režim, potřebujeme více veřejných budov, které budou k dispozici obyvatelům, budou dobře chlazené. A ten stavební zákon na to vůbec nemyslí.
1: Znamená to, že řekněme tedy ten stavební zákon, tak jak je teď připravený, opomíjí úplně ten národní akční plán adaptace na tu změnu klimatu?
0: Ano, jsou to mimoběžné dokumenty. Zákonodárci s tím materiálem žádným způsobem nepracovali a těch pár návrhů, které tam byly, tak nebyly schváleny.
1: Ano?
0: Naopak například se tam teďka dostalo nové opatření, že se můžou bez povolení kácet stromořadí v ulicích, pokud správce vodovodu a kanalizací usoudí, že to je pro tu správu potřeba. Do dneška to bylo tak, že musel žádat o povolení, že tom povolení byl prostor pro vyjednávání, jak se s těmi stromy naloží, jestli se opravdu musí pokácet, nebo jestli bude náhradní výsadba, a tahle ta povinnost toho zákona teďka mizí.
1: Vy jste mluvila mimo jiné, že stát má v ruce právě ty finance, které a záleží na něm, kolik těch financí uvolní právě na tuhle klimatickou politiku anebo na ta opatření na adaptaci na změnu klimatu. Tak navazuje, řekněme, ta současná vláda na tu minulou, anebo jsou tu nějaké změny? Teď jste zmiňovala ten stavební zákon a kromě něj.
0: Současná vláda se k adaptaci hlásí, na rozdíl od opatření v energetice to nespochybňuje. V případě financí ale vidíme naopak, že se ministři chlubí se škrtáváním rozpočtu, konkrétně ministerstva životního prostředí ve velkém rozsahu. A myslím, že i z těch minulých vlád tady přetrvává takové mínění, že si na tyhle ty věci musíme vydělat, nebo že jsou to určité zbytné výdaje, kdy nám přebývá, ale ukazuje se, a vy jste to vlastně i v tom úvodu říkali, že ty náklady, když se nic nedělá, jsou pak mnohem vyšší. To znamená, my potřebujeme si zvědomit, že ta investice nám do budoucna spoustu peněz ušetří. A my to zatím v rozpočtu ani této vlády, ale ani těch minulých moc nevidíme.
1: Jenom abychom si dokázali představit, na co ty finance jdou v oblasti třeba právě těch extrémních teplot a života ve městech. Tak co se dá konkrétně dělat? Jaká konkrétní opatření? Kam může stát ty peníze dát?
0: Tak stát může konkrétně vyškolit dostatečný počet expertů, kteří pak v těch konkrétních městech a vesnicích, ale i třeba ve volné krajině, umí naplánovat dobře ty opatření, tak aby byla realizovatelná a aby se prostě mohla zrealizovat během několika let a ne třeba za 20 let.
1: A ta opatření jsou tedy například zeleň ve městech, to už jste zmiňovala, jsou ještě další?
0: Ta opatření jsou například revitalizovat řeky tak, aby voda mohla proudit tam, kam potřebuje a nebyla svázána v betonových korytech, aby zde byly mokřady, aby zde byly tůně, aby na polích

0: tam neřádila eroze a bylo tam dostatečné množství vegetace, která tu půdu ochrání. Ale netýká se to jenom životního prostředí. My teďka vlastně vidíme i podle zkušeností z jiných zahraničních měst, že ta adaptace znamená například i to, že se aktivně zapojí ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo sociálních věcí, takže stát by určitě mohl zapracovat i na tom, aby se adaptace na změnu klimatu nepovažovala za agendu jenom ministerstva životního prostředí, ale aby to byla agenda i právě těch ministerstv, které jsem zmínila, nebo třeba ministerstva dopravy. My se tady třeba v Praze teďka všichni potýkáme s tím, že jezdíme v neklimatizovaných tramvajích a to není agenda životního prostředí, to je agenda dopravy.
1: Mimochodem, dá se krátce uvést nějaký příklad, kterým evropským městům se nejlépe daří adaptovat na ty vysoké teploty, která by mohla sloužit jako příklad?
0: Nevím, jestli nejlépe, ale příklad, který by nám mohl být hodně blízký, je například Bratislava, která si zpracovala mapu tepelných ostrovů a do toho vložila údaje o tom, v jakých částech města žijí ty nejzranitelnější skupiny obyvatel, ať už lidé seniori nebo malé děti nebo nemocní lidé nebo lidé s nízkými příjmy. A ty svoje opatření zaměřuje právě do těchto míst. Takže nedělá efektní fontány a opatření na nějakých náměstích velkých třeba, ale zaměřuje se právě na tyhle ty místa. Typicky to mohou být třeba zastávky veřejné dopravy, kde se zhromažďuje hodně lidí. A teďka dokonce vyšla kniha pana primátora Bratislavy, kde ty městské zásahy vlastně ve formě katalogu ukazuje. Takže to je třeba, myslím, jako dobrý příklad, který by si česká města mohly osvojit.
1: Ředitelka Zeleného kruhu Petra Kolínská, děkuji vám, naslyšenou.
0: Díky moc za pozvání, nashledanou.
1: Německá policie dál pátrá po objektu, se kterým se v noci na středu nad letištěm Lipsko-Halle srazilo nákladní letadlo. Přestože stále není jasné, o jaký objekt šlo, německá média jako pravděpodobný předmět zmiňují dron. Vedle toho zaměstnanci letiště objevili bezpilotní stroj, na kterém byla připevněná výbušnina. Podle mluvčího NATO policie zajistila dron v blízkosti zaparkovaného ukrajinského nákladního letadla. A naším hostem je teď Zuzana Liscová, odbornice na Německo z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt mluví v souvislosti s incidentem o scénáři hybridního útoku a o nové kvalitě ohrožení. Bylo už Německo tedy před tím cílem nějakých podobných hybridních útoků?
2: Němečtí bezpečnostní experti upozorňují na to, že ty případy, kde se v blízkosti německých letišť pohybují drony nedovoleným způsobem, je relativně hodně. Bezpečnostní složky zaznamenaly už v letošním roce několik desítek případů. To, co je nové v tomto případě, je to, že se jednalo o nález dronu vybaveného výbušninou a právě z toho důvodu německý ministr vnitra zmiňoval, že tedy se jedná o novou kvalitu toho útoku. A další záležitost, která se zmiňuje ještě v téhle souvislosti, je incident, který se odehrál na stejném letišti přibližně před 2 lety, kdy tam došlo ke splanutí balíčku v logistickém centru DHL, který už ale v tu dobu měl být na palubě dopravního letounu.
1: Zelení teď vyzvali, aby kancléř Friedrich Merz svolal Národní bezpečnostní radu. Reagoval už nějak úřad kancléře? Chystá se nějaká reakce?
2: Zatím jsem přímo od úřadu kancléře nějakou reakci nezaznamenala, a to ani v německých médiích, ani na sociálních sítích. Nicméně kvůli tomuto incidentu přerušil svoji dovolenou ministr vnitra Dobrindt, který už se k celé záležitosti vyjadřoval včera.
1: Ten dron s výbušninou se nacházel nedaleko ukrajinského letadla Ruslan společnosti Antonov. Jak v současnosti tedy Ukrajina využívá to letiště v Lipsku?
2: Německá média upozorňují, že právě to lipské letiště je velmi důležitým mezinárodním logistickým uzlem právě pro nákladní dopravu a hraje důležitou roli i v transportech vojenského materiálu, a to tedy pro Německo, NATO, ale i třeba Spojené státy, Evropskou unii. A v současné době je dost intenzivně využívají právě aerolinie Antonov, které zde mají určité servisní centrum a také centrum pro svoji dopravu.
1: Vzhledem k tomu, že na té ploše letiště byly zaparkovány dva ukrajinské letouny a N-124 Ruslan, tak předpokládám, že němečtí vyšetřovatelé asi pracují i s možností, že opravdu mohlo jít o připravovaný útok.
2: Tak německý ministr vnitra i další zástupci bezpečnostních složek upozorňují na to, že Německo zatím se nechává všechny ty směry vyšetřování otevřené a snaží se tedy zjistit, odkud tento stroj pochází, ale bezpečnostní experti, kteří už o tom intenzivně debatují v německých médiích, jsou toho přesvědčení, že se pravděpodobně tedy jedná o ruský hybridní útok.
1: A jsou už nějaké informace, jestli spolu ty incidenty jsou souvislí, jestli zřejmě ten neznámý dron v letové dráze souvisel s tím nalezeným dronem s výbušninou?
2: Bohužel jisté informace v tomto směru ještě nemáme, ale pochopitelně se oba dva ty incidenty vyšetřují současně.
1: Lipsko je největším leteckým překladištěm v té globální síti DHL Express a podle údajů společnosti využívá ten uzel v průměru přibližně 75 nákladních letadel za pracovní den. Mohlo tam jít třeba i o nějaký ekonomický motiv, ekonomické poškození?
2: Tak zatím o tom nemáme žádné informace, ale jak jsem již zmínila, ty vyšetřovací verze zůstávají otevřené. Doufám, že se více dozvíme v následujících dnech.
1: Jak v minulosti reagovalo Německo na podobné incidenty? Zůstala ta reakce v nějaké slovní rovině? Dá se očekávat něco jiného?
2: Tak uvidíme, jak se ta situace a to vyšetřování vyvine v následujících dnech. Právě tedy, jak už jsme zmiňovali, čekáme i na tu reakci německého kancléře. Bude bez pochyby docházet ke konzultacím i s dalšími státy, s německými spojenci a uvidíme, jaká ta reakce nakonec bude.
1: Říká Zuzana Liscová z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji vám, naslyšenou.
2: Já také děkuji, naschledanou.
1: Prezident FIFA Gianni Infantino má nadále podporu vedení Mezinárodní fotbalové federace. Rozhodla o tom středeční mimořádná schůzka v Maroku. Vedení se zároveň omluvilo za chyby týkající se plánů na prodej části práv z mistrovství světa soukromým investorům. Připomenu, že Infantino minulý týden vyvolal odpor velké části fotbalové veřejnosti právě návrhem na prodej části práv na světové šampionáty do soukromých rukou. I když v pátek od plánu oficiálně odstoupil, kritické hlasy na jeho adresu pokračují a i proto je ve studio kolega ze sportovní redakce František Typovský, který právě na místě komentoval nedávné mistrovství světa ve fotbalu. Dobrý den, Františku.
3: Hezké odpoledne.
1: Tak dalo se čekat, že se vedení FIFA za Infantina postaví, byť ten plán byl odvolaný, neukázal se jako úplně ideální.
3: No, byl to určitě takový test loajality. Část lidí už z vedení FIFA odešla po tom představení návrhu třeba Infantinův vrchní poradce Carlos Cordeiro. No a ti, kteří už poté původní vlně zůstali, tak ti jdou s Infantinem a popravdě se nedalo moc čekat, že by hlasovali proti němu. Vždyť on většinu z vedení FIFA vlastně do té funkce dosadil, když ji přebíral v roce 2016, od té doby vládne světovému fotbalu a opačný výsledek toho jednání by byl v podstatě šokem, ale je třeba říct, že Gianni Infantino to vyjádření podpory nedostal úplně zadarmo.
1: Jak je to možné, co musel obětovat?
3: No, vlastně se řešilo to, že musela přijít ta tebou zmiňovaná omluva, která právě přišla a změnil se třeba i styl komunikace FIFA na sociálních sítích vůči fanouškům. FIFA většinou zkrátka jednoduše oznámila nějakou novinku a dál už se do nějakých debat nezapojovala. Teď začala aktivně vystupovat proti článkům na internetu, zapojuje se právě do těch komunikačních kanálů s fanoušky a už to, že přišla vůbec od vedení světového fotbalu omluva, je v podstatě naprosto šokující informace.
1: No, to mimořádné jednání se konalo v Maroku a to asi nebyla náhoda, protože pokud vím, tak v Africe má Infantino silného zástupce, zastánce.
3: Je to tak, vlastně celou tu konfederaci CAF, která šéfuje nebo zaštiťuje africký fotbal, tak právě v Africe má Infantino tu největší podporu. Maroko bude spolu se Španělskem a Portugalskem spolu pořádat příští mistrovství světa, takže to je asi to nejmenší, že se schůzka konala právě tam a bude jich ještě víc určitě pod pohořím Atlas, ale to finále příštího světového šampionátu budí trochu rozruch, protože existují zprávy o tom, že by Gianni Infantino měl přislíbit právě to, že by se finále turnaje v roce 2030 mělo hrát právě v Maroku, byť FIFA tyto zprávy webu The Times dementovala, odmítla je. Ale určitě by to mohlo způsobit jakousi rozepři mezi těmi pořadatelskými zeměmi, protože na to finále si brousili zuby a pořád brousí Španělé, kteří už mají vybudovanou infrastrukturu, mají dva nové stadiony, domov Realu Madrid, Santiago Bernabeu je dokončený, teď se dostavuje i barcelonský Camp Nou. Jediná věc, která by snad mohla hrát pro Maroko, které teď opravdu ve velkém staví, je kapacita, protože chystaná arena v Casablance by měla pojmout 115 000 fanoušků, tedy 10 000 víc než připravovaný stadion Camp Nou v Barceloně.
1: Když se ještě vrátím k tomu plánu prodat část těch práv na světové šampionáty do soukromých rukou, co nakonec vedlo vedení FIFA k tomu, že od toho plánu ustoupilo? Byl to ten tlak, řekněme, evropských asociacích, UEFA a podobně?
3: Byl to určitě tlak celého fotbalového světa. Asi s nějakou kritikou od fanoušků by se FIFA nějakým způsobem zvládla smířit. Nic neudělala kritikou na výši vstupného, výši cen občerstvení na tom letošním mistrovství světa a asi by přežila i jakýsi funkcionářský odpor UEFA, ale jakmile přišly ty zprávy o tom chystaném bojkotu UEFA, pod který se navíc minimálně tím nesouhlasným stanoviskem podepsaly i další konfederace, tak FIFA věděla, že musí couvnout. Stačí se na to podívat selským rozumem. Mistrovství světa bez Evropy by vlastně nedávalo žádný smysl. Vždyť Evropa je, řekl bych, tím hlavním nositelem té fotbalové kvality. Vždyť i to letošní mistrovství světa vlastně vyhráli Španělé jako evropský tým.
1: Já jsem mluvila o té podpoře Infantina v Africe. Jak je to u jiných federací? Evropskou tam víme, že jsou tam rozpory a ty další?
3: V Africe je nejsilnější, to je třeba říct. Další kontinentální konfederace nějaký jednotnější názor skrz své prezidenty zatím nevyjádřili, spíš se ozývají jednotlivé země proti. Šéfovi FIFA už veřejně stojí třeba Velšané, v posledních hodinách naopak Infantina podpořila třeba Indonésie. Dá se ale očekávat, že s blížícími se volbami šéfa FIFA za rok v březnu se vyjádří i více zemí. Podle webu The Guardian o tom uvažují třeba Angličané a pokud by trval ten zmiňovaný jakýsi spor o to dějiště finále příštího mistrovství světa, tak by se dost možná přidali i Španělé. Všechny členské země FIFA mají při tom hlasování stejný demokratický hlas, ale při těch jednáních a lobováních přeci jenom mají zástupci těch fotbalových velmocí určitě lepší pozici.
1: No a dá se odhadnout šance Infantiniho, že bude znovu zvolen do čela FIFA? Vsadil bys na něj?
3: Těžko říct, přeci jenom ještě nějaký čas zbývá do těch voleb a určitě se celá situace bude vyvíjet. Infantino teď určitě bude cestovat hlavně po těch menších zemích, protože potřebuje 106 hlasů z 211 a bude mu v uvozovkách v celku jedno, jestli to bude z Anglie nebo třeba z Bruneje nebo z nějaké menší země.
1: František Typovský ze sportovní redakce Českého rozhlasu. Díky, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: A teď už jsou tu aktuální zprávy.
4: Hodin 30 minut.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: V korupční kauze nákupu urychlovačů v pražské nemocnici Bulovka je obžalovaných 5 lidí a jedna právnická osoba, tedy firma nebo organizace. Oznámil to státní zástupce Zdeněk Matula. Jeden člověk je podezřelý z přijetí úpadku, ti další pak ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, zpronevěry nebo maření spravedlnosti. Poslední obžalovaný a právnická osoba pak trestnému činu měli napomáhat. Ve věci státní zástupce podal taky 3 návrhy na dohodu o vině a trestu, ty soudu navrhuje pro jednu fyzickou a 2 právnické osoby. Zásoby zemního plynu v Evropské unii jsou pro toto období roku na rekordně nízké úrovni. Ukazují to data organizace Gas Infrastructure Europe. Zásobníky jsou naplněné z méně než 58%. To je nejméně od začátku vedení statistik v roce 2011 a zároveň o 12% bodů méně než před rokem. Agentura Reuters píše, že americko-izraelská válka proti Iránu omezila globální dodávky skapalněného zemního plynu a hrozí tak citelný růst jeho ceny v zimním období. Česko v červnu opět víc vyváželo, než dováželo. Přebytek zahraničního obchodu dosáhl 15,5 miliardy korun, meziročně byl ale o 11 miliard nižší. Vyplývá to z předběžných údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc k výsledku přispěl obchod s automobily, stroji a elektřinou. Naopak bilanci zhoršil obchod s elektronikou, ropou a zemním plynem. Spolkový ministr vnitra Alexander Dobrin označil srážku nákladního letadla s neznámým objektem u Lipska za hybridní útok, řekl to večer na místě incidentu. Ministerstvo vnitra už dřív potvrdilo, že nákladní letadlo společnosti DHL se na východě Německa srazilo s neznámým letícím objektem. Letoun musel krátce před kolizí přerušit přistání na letiště Lipsko, ale kvůli dronu nalezenému v blízkosti 4 zaparkovaných ukrajinských letadel. Německé státní zastupitelství později potvrdilo, že na dronu bylo výbušné zařízení. Na dálnici D10 z Turnova ve směru do Prahy zpomalíte za sjezdem na Českou Lípu. Na 46. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 42,5. kilometr. Tam pracují silničáři v pravém pruhu, zdržení asi 20 minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna zpozorněte za sjezdem na Rosice. Na 180. kilometru se zpomaluje, následná kolona pokračuje až na konec omezení v Brně na 196. kilometr. Na pražském okruhu ve směru na letiště počítejte se silnějším provozem za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem, regulují proto vjezdy do tunelů. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes máme v Čechách oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů. Na východě Moravy a Slezska měří až 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy, na řadě je teď dnešní vydání názorů a argumentů.
5: Vládní koalice mění taktiku směrem k prezidentské volbě. Vlny od Ceuty omývají Evropu. Primárky v Michiganu a dilema uvnitř tábora amerických demokratů, anebo strach Rusů z další mobilizace. Tak zní témata nebo přímo titulky vybraných příspěvků čtvrtečního vydání právě začínajícího publicistické relace Českého rozhlasu Plus. No a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
6: Názory a argumenty.
5: Státní kulturní politika na léta 2026 až 2030+. Tak se jmenuje materiál, který před několika dny prezentovalo Ministerstvo kultury a který bez předchozí konzultace s osobnostmi v oboru ruší koncepci předcházející vlády. A kulturní veřejnost materiál dost důkladně kritizuje. Co na něm vadí především? O tom budu hovořit ve studiu s právě přítomným komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem. Buď zdrav. No a za sebe ještě dodávám, že mnohé pasáže z tého materiálu na mě působí jako sbírka víceméně nic neříkajících klišé ve stylu funkcionářského nebo úřednického jazyka ptidepe ze hry Zahradní slavnost Václava Havla.
7: Dobrý den.
5: Tak co vadí tady, Petře, především?
7: V podstatě to, co jsi nyní říkal. Tam jsou dvě věci. Jedna, ta úplně základní, že předchozí vláda připravovala koncepci velice důkladně, absolvovala stovky konzultací s odborníky, s uměleckými svazy, s lidmi z kultury a vyšel z toho jakýsi plán kulturní strategie na další léta. Měla být zpracována implementace, která už byla na té současné vládě. Současná vláda dlouhou dobu vlastně tvrdila, že ano, připravuje onu implementaci. Ještě v květnu náměstek ministra kultury klempíře Jiří Bubeníček, mimochodem světoznámý tanečník a choreograf, tak říkal v rozhovoru pro taneční aktuality, že se připravuje nová kulturní politika státu. To ovšem zápětí ministerstvo kultury, protože to vzbudilo v kulturní obci samozřejmě ohlas a ptali se lidé, co to tedy má znamenat, tak ministerstvo kultury to 14. nebo 15. května dementovalo. Dementovala to mluvčí ministerstva Barbora Šťastná, ano, která ovšem je nyní podepsána pod onou novou koncepcí. Takže vlastně to, co ministerstvo říkalo, že v žádném případě nedělá, že se připravuje pouze ta implementace, tak potom udělalo, předložilo s tím, že vlastně dalo pouze 4 dny na připomínky, což je opravdu naprosto nebývalé, šibenično krátká doba a není jasné, proč vůbec takto ministerstvo postupuje, protože upřímně řečeno, ten důvod je nepochopitelný. To vypadá opravdu, jako by snad chtělo jít do jakési kulturní války s pracovníky v kultuře, protože opravdu, jaký jiný důvod to může mít, není zcela jasné. Přitom ten materiál je velice obecný. Ministr kultury Klempíř vysvětluje, že chtěli, aby tedy vlastně tam byly zakotveny ty priority nové vlády a že muselo vycházet vlastně z programového prohlášení. Jak víme, programové prohlášení, to je takové základní zaklínadlo. Ovšem, když se podíváme na to programové prohlášení, tak v oblasti kultury je velmi krátké, má necelé 2 normostrany. Tato koncepce vlastně je mnohem delší, ale přitom vlastně méně konkrétní, je tam méně věcí a opravdu většina jsou fráze. Fráze různého typu o kulturní identitě a tak dále, což samozřejmě SPD a ostatní národně orientované strany určitě potřebují, ale těch konkrétních věcí je tam málo. Naopak je tam připojeno všem najednou rozpočtový výhled na příští rok, nebo to, co by ministerstvo chtělo, což zase tak úplně není součástí strategie po roce 2030. Takže opravdu v tomto ohledu je to poněkud nepochopitelné.
8: Říká Petr Šas, díky mnohokrát.
7: Naslyšenou.
8: Vládní strany zřejmě nemíní postavit kandidáta do prezidentských voleb 2028, anebo to momentálně aspoň říkají, a komentuje kolega Petr Hartmann.
9: Proti kandidátovi současné opozice nemá v příští prezidentské volbě smysl nominovat vládního kandidáta. Myslí si to uprostřed léta předseda motoristů sobě Petr Macinka. Rovněž šéf hnutí ANO Andrej Babiš je v tuto chvíli přesvědčen o tom, že bude nejlepší vlastního kandidáta vůbec nestavět. Vytvářejí tím dojem, že prezidentskou volbu vzdali. Z jiných jejich výroků je patrné, že tomu tak zdaleka není. Například Petr Macinka v médiích vyjádřil přesvědčení, že po příštích prezidentských volbách už na summit NATO pojede jiný prezident než Petr Pavel. Měl by to být člověk, který se bude v souboji o hrad prezentovat jako občanský kandidát. Přitom na začátku letošního roku hodlal Andrej Babiš hledat vhodného vlastního kandidáta. Právě v té době začal premiér počínání Petra Pavla komentovat slovy, že začal kampaň za své znovuzvolení. Ve shodě s motoristy sobě mluví představitelé hnutí ANO opakovaně o hlavě státu jako o opozičním prezidentovi. Další jejich výroky napětí mezi hradem a vládou stupňovaly. Několikaměsíční ostřelování prezidenta zatím nepřineslo viditelný výsledek v podobě poklesu jeho popularity. Ta podle průzkumů veřejného mínění překračuje hranici 50%. Pro úspěch v prezidentské volbě je to meta zásadní. Právě její překonání zaručí úspěch. Vítěze musí zvolit jak část příznivců vlády, tak i opozice. To se může lépe podařit lidem, kteří nejsou spjati s konkrétní politickou stranou či hnutím. V poslední prezidentské volbě toto Petr Pavel splňoval a proto ve druhém kole porazil Andreje Babiše. Není překvapením, že v těchto dnech představitelé hnutí ANO a motoristů sobě mluví o tom, že vyzývatelem by měl být občanský kandidát. Pod ním si lze představit člověka, kterého mohou skrytě nejrůznějším způsobem podporovat. Například mohou pokračovat v ostřelování Petra Pavla a doufat, že přece jenom jeho popularita začne klesat. Záležet bude hodně na tom, jakým způsobem tomu bude úřadující prezident čelit. Další průběh sporu se bude propisovat do výsledků průzkumů veřejného mínění. Na jejich základě by v příštím roce mohlo opět dojít ke změně taktiky vládního tábora směrem k prezidentské volbě. Při výrazném poklesu popularity Petra Pavla by Babišův kabinet přece jenom mohl do boje o hrad vyslat svého kandidáta. Pokud by tomu průzkumy byly nakloněny, mohl by jim být sám premiér. V tuto chvíli se to zdá málo pravděpodobné. Stejně jako šance jakéhokoliv občanského kandidáta na úspěch v souboji s Petrem Pavlem. Pustí-li se do obhajoby mandátu, stane se největším favoritem prezidentské volby. I přes neutuchající snahu vládního tábora hlavu státu oslabit, tak nejvážnějším soupeřem Petra Pavla je v tuto chvíli Petr Pavel. Pokud nebude opakovaně a hrubě ve své funkci chybovat, měl by na další summit NATO po prezidentské volbě vyrazit právě on. Byť nelze pochybovat o tom, že nejenom Petr Macinka bude usilovat o to, aby tomu tak nebylo.
8: Říká Petr Hartmann. Incident, při kterém desítky tisíc Maročanů pronikly do španělské Ceuty, vyvolal pochopitelný ohlas. Debata se soustředila na hledání viníků a rozdělila lidi do znepřátelených táborů. Tím se setřela podivuhodná komplikovanost celého případu, o kterém hovoří komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
10: Pro jedny je Ceuta poslední pozůstatkem evropské koloniální minulosti v Africe. Jiní byli ochotní bít se za právo Španělska legálně spravovat državy, které si kdysi vydobili silou. Prý už je to dostatečně dávno. Pak tu byla debata o migraci všeobecně. Pro část levice je bránění migraci z jihu na sever projevem bezcitnosti. Někteří její představitelé dokonce mluví o tom, že je žádoucí, aby se dosavadní společnosti proměnily. Otevřenost migrace je prý morálně vyšší postoj než omezování pohybu. Pro oponenty podobného smýšlení skýtá Ceuta varování před neochotou bránit vlastní hodnoty, identitu a hranice jako jejich nepostradatelný fyzický projev. A kritizovali španělské úřady za to, že vyslali matoucí signály do Maroka, nejen Maročanům, ale i subsaharským migrantům čekajícím na svou příležitost. Pedro Sanchez ještě v únoru uveřejnil v New York Times článek s titulkem Jsem španělský premiér, proč Západ potřebuje migranty? Současně ale jeho vláda vynakládala velké prostředky na to, aby udržela migranty na opačném břehu Středozemního moře. Jenže evropská reakce byla zděšená. Itálie dočasně pozastavila platnost schengenského režimu, Finsko a Dánsko tento krok podpořili a nepřímo i český premiér. Podobně jako v době covidu se ukázalo, že evropská jednota se v době krize rychle rozpadá. Tentokrát byla zloba namířena proti prý nezodpovědnému Španělsku, jenže Madrid navzdory rétorice svého premiéra Ceutu dávno zabezpečil systémem zdí a plotů s ostnatým drátem a proti migrantům nasadil armádu. Je vidět, jak se debata v Evropě posunula. Když to též udělalo před 10 lety Maďarsko, nebylo zrovna pochváleno. Dnes už i Švédsko utáhlo šrouby a je ochotné deportovat i nezletilce nebo ty, kdo jen porušili pravidla řádného života. Dnes jsou v řadě zemí na hranicích lidé odesíláni pryč, aniž by dostali šanci požádat o azyl. Takový zákon má ve skutečnosti už 10 let i Španělsko a praktikuje ho stranou pohledu i Řecko a další hraniční země. Laboratoří tohoto postupu byla právě hranice Maroka a Ceuty. Španělsku se nedostalo velké solidarity i proto, že se z imigrace a obav z ní stalo velké politické téma. Podle některých názorů Ceuta zásadně pomohla Marine Le Penové v nadcházejících prezidentských volbách ve Francii. V Británii, kam z Francie připlouvají 100 000 lidí ročně, se zase lidé ptají, jak je možné, že Španělsko má nástroje k deportaci každého, kdo na španělskou půdu přijde ilegálně, zatímco Londýnu se nedaří přimět Paříž, aby převzala víc než pouhých 3,5% příchozích přes kanál. Nápor migrantů v Ceutě někteří lidé prezentovali jako obdobu masového pohybu do Evropy z roku 2015. Ve skutečnosti všichni v oblasti věděli, že je to jinak. Jde o důsledek špatných vztahů uvnitř trojúhelníku Španělsko, Maroko a Alžírsko. Nebylo to poprvé, co Maroko použilo kontrolovaný pohyb civilistů k hranici nebo přes hranici pro tento účel. Poprvé tuto metodu nátlaku použilo už v roce 1975. Tehdy tím získalo kontrolu nad západní Saharou, kterou do té doby drželi Španělé. Západní Sahara je ale také v pozadí jednoho ze sporů Maroka s Alžírskem a Alžírsko je především dodavatelem plynu do Španělska. Podle znalců tamní politiky Španělsko nemá v této hře žádnou strategii. Neustále lavíruje mezi snahou jednou vyhovět Maroku a příště Alžírsku, podle toho, kdo více zatlačí. A bez vlastní politiky, jak udržet lidi na afrických březích, třeba i s pozitivním způsobem, protože v Africe samozřejmě jsou lidé, kteří do Evropy chtějí, s pomocí kohokoliv. Poučné je to pro východní Evropu, kde řízený pohyb migrantů používá a bude používat Rusko a Bělorusko. A v neposlední rovině je tu fascinující ochota tolika debatérů okamžitě spřádat konspirační teorie o tom, kdo za událostmi v Soutě stojí. Velká část z nich se považuje za sofistikované vzdělance, kteří stojí ve všech otázkách na straně dobra a na správné straně dějin.
5: Míní Jan Fingerland.
6: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Američtí středoví demokraté prohráli primárky v Michiganu. Podaří se levici úspěch zopakovat i na podzim při tak řečených midterms? Nad tím uvažuje Matěj Schneider ze serveru Voxpot.
11: Ve Spojených státech se schyluje k volbám do kongresu, ve kterých se obecně očekává, že ve Washingtonu oslabí republikány a administrativu Donalda Trumpa. Než k něčemu takovému bude moci dojít, musí si ale naopak demokraté svést několik vnitrostranických bitev o vlastní identitu. Několik už jich proběhlo a středový establishment demokratů nervózně pokukuje po čím dál energičtějším levicovém křídle strany. Až dosud mohlo mnoho vítězství stranických levičáků vedení strany relativizovat s tím, že jsou soustředěná do specifických okrsků v metropolitních oblastech, především u východního pobřeží. Teď na začátku srpna se ale tento obrázek komplikuje. V primárkách v Michiganu porazil progresivní kandidát Abdul El-Sayed svou daleko středovější rivalku Hailey Stevensovou, která demokraty v tuto chvíli zastupuje ve sněmovně reprezentantů. Tyto michiganské primárky ale byly senátní a to je podstatné. Znamená to totiž, že v nich nevolili obyvatelé jednoho malého okrsku, ale celého státu. Vítězství progresivního křídla demokratů se tak zásadním způsobem rozšiřují na americký středozápad. Krom toho si levice v Michiganu připsala několik výher i na úrovni sněmovních primárek. El-Sayed přitom staví kampaň na dostupnější zdravotní péči, kontrole velkých peněz v politice a kritickému postoji k Izraeli. Mezi podporovatele El-Sayeda se samozřejmě řadí i obvyklí podezřelí, jako senátoři Bernie Sanders, Elizabeth Warrenová nebo reprezentantka Alexandria Ocasio-Cortezová. Naopak Stevensovou podporovala michiganská guvernérka Gretchen Whitmerová a nejvýznamnější demokraté v kongresu, včetně Chucka Schumera, Nancy Pelosiové a Jima Clyburna. Stevensová se v televizních spotech také snažila vyvolat dojem, že její kampaň oficiálně podporuje i ex-prezident Barack Obama. Nebyla to sice pravda, ale to, že Obama necítil potřebu tento dojem vyvrátit, není nepodstatné. Zcela nejzásadnější pro celé primárky ale byla podpora, které se Stevensové dostalo od americké proizraelské lobby. Klíčová organizace AIPAC tu různou formou utratilo rekordní desítky miliony dolarů ve snaze porazit El-Sayeda. Na jeho straně byl zlomek peněz. Pro demokratickou levici ale není výsledek zcela růžový. Přes relativně optimistické průzkumy v posledních týdnech kampaně byl konečný výsledek velmi těsný. El-Sayed vyhrál jen o 1% bod. Na rozdíl od zmíněných levicových kandidátů z dobrých okrsků na východním pobřeží nemá El-Sayed výhru v listopadových volbách ani zdaleka jistou. Do všeobecné kampaně naopak vstupuje s lehkou výhodou jeho republikánský oponent Mike Rogers. Podobně jako jiným progresivním kandidátům se El-Sayedovi v primárkách nedařilo nejlépe v silně afroamerických okrscích, což bude muset do listopadu napravit. I tak je jeho výhra pro demokratický establishment zásadním otřesem. Pokud se mu podaří svůj úspěch dotáhnout až do federálního senátu, rozšíří tu nepříliš početné řady podobně smýšlejících kandidátů a může se stát jednou z určujících tváří měnící se demokratické strany. Pokud nedostatky nepřekoná, může zcela jistě očekávat, že středové stranické vedení z něj udělá výstražný symbol, že tudy cesta nevede.
5: Míní Matěj Schneider.
8: Pokud by skutečně došlo na další vlnu ruské mobilizace, o které se spekuluje, pak má státní aparát už od 1. listopadu 24 k dispozici propracovaný jednotný elektronický registrační systém. Jeho prostřednictvím dostanou lidé, kterých se mobilizace bude týkat, zprávu na mobil, že je dotyčný mobilizován. A informace se považuje za přijatou, i když ji adresát neviděl. To aspoň píše web Radio Svoboda. No a pokračuje specialista na země ležící v tak řečeném postsovětském prostoru Libor Dvořák.
12: Nachystanou velkou ruskou mobilizaci, která by měla přijít krátce po dumských volbách v druhé polovině září, v posledních dnech, opakovaně upozorňoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Už koncem června zveřejnili ruské nezávislé servery Vyrostka a Vážné je historii investigaci, která tvrdí, že lidé v kremelských kuloárech zcela vážně o nové velké mobilizaci jednají. Zejména proto, že verbování takzvaných smluvních vojáků, tedy lidí, kteří bojují spíše za žolt než za vlast, od loňského roku pokleslo asi o polovinu. Jenže nedosti na tom. Pro fakt, že Kreml už plnou parou pracuje na detailech příštích mobilizace, svědčí i to, že podle zdrojů obou serverů z okolí ruské prezidentské kanceláře oni smluvní vojáci, kteří přišli na frontu letos, jsou velmi často nebojeschopní. Mnozí tito noví bojovníci za vlast z fronty při nejbližší příležitosti utíkají a stavy mnohých ruských jednotek jsou tak sotva na 30 až 40% plné kapacity. Otázkou samozřejmě je, oč lepší budou muži, které putinská moc do války za pomoci mobilizace násilně nažene. Zajímavé je, jak vyhlídky na možnou úzkou mobilizaci hodnotí známý americký institut pro studium války ISV. Jeho analytici se kloní k názoru, že rozhodnutí o mobilizaci je dnes otázkou výlučně osobního verdiktu Putinova. Nakonec rozhodne to, jak právě ruský prezident hodnotí aktuální situaci jak na bojišti, tak přímo v nejvyšším kremelském politickém zázemí. Zatím také není jasné, jak přesně bude ono vyhlášení mobilizace vypadat a kdy přesně přijde. Zajímavý je i možný dopad případné ruské mobilizace na okolní postsovětské státy. Zmíněný server Vyrostka upozorňuje, že prudce stoupl zájem ruských občanů o nájemní bydlení v Arménii. Takže dnes už je srovnatelný s čísly z počátku války v roce 2022. Činže v takovýchto jerevanských bytech stouply od počátku letošního roku už o 30% a ruští zájemci o ně se hodlají do arménské metropole přestěhovat ještě před osudovými ruskými zářijovými volbami. Stejný problém se týká nejen Arménie, ale také Gruzie či Kazachstánu, s nimiž má Rusko bezvízový styk. Do tohoto seznamu ostatně přibyly i tak vzdálené země, jako například Vietnam. Rusové přitom v zahraničí bez ohledu na vzdělání údajně berou jakoukoliv práci. Tak obrovský mezi nimi panuje strach z rusko-ukrajinské fronty. Již se díky dronům bez přehánění říká pásmo smrti.
8: A po Liboru Dvořákovi zůstaneme i závěrečným materiálem v Evropě. Rozsah letošních lesních požárů ve Francii je vůbec největší od druhé světové války. A španělské lesy na tom nejsou o mnoho lépe. Přitom nejpozději po požárech v roce 22 bylo zřejmé, že lidé vědí, jak šíření lze v předstihu omezit. A to je téma publicisty Ivana Šterna.
13: Nic se ale neděje. Francouzští i španělští vlastníci lesů dál nedělali nic. Měli aspoň stavět protipožární zábrany, neponechávat v lesích sušinu, rozšiřovat vodní zdroje a pokusit se účinně čelit dosavadní praxi pěstovat monokulturní lesy. Jenže to by lezlo do nákladů, to by snižovalo míru zisku. Zdánlivě s věcí nesouvisející úniky modulů umělé inteligence z testovacího prostředí do volného internetu, kde věrny svému poslání působí jako vysoce sofistikovaní hackři, přesto s požáry souvisejí. Zakládají požáry virtuální, nicméně stejně zničující. Jejich úniky lze připodobnit viru, pěstovaného a zkoumaného v laboratorním prostředí, který unikl a nyní škodí po celém městě. Co mají zmíněné jevy společného? Zejména to, že v obou případech stále vládne liberální mantra z přelomu 19. a 20. století. Podle ní soukromý vlastník a trh, protože oba prý působí racionálně, všechno vyřeší. Jakýkoliv zásah zvenčí podle liberálů toto údajně přirozené prostředí deformuje. Přitom tu divočinu, toto laissez-faire, kde vládne právo silnějšího, kde se počítají vítězové a poražení, mají propadnout do zapomnění, se už na přelomu obou minulých století pokusila zkulturnit demokratická levice. Přímo nebo nepřímo si vynutila zavedení pracovního práva a možnosti kolektivně vyjednávat. Přinutila konzervativní protivníky, aby i oni se podíleli na vykolíkování veřejného prostoru sociálním a zdravotním pojištěním. Kapitalismus tak byl poprvé humanizován. Šok z výsledků výbuchu atomových pum nad Hirošimou a Nagasaki nakonec přiměl lidstvo, aby regulaci jaderné energetiky hrozící vyhubením života svěřilo nejen státním institucím, ale i institucím mezinárodním. Veřejné zájmy tu zvítězili nad zájmy soukromými, případně nad zájmy mocensky sobeckými. Katastrofa, která se odehrává ve Francii a ve Španělsku, ale i náznaky katastrofy, které se objevily ve virtuálním světě díky umělé inteligenci, mají společné to, že v jejich pozadí stojí soukromý vlastník, sledující výlučně křivku míry zisku. Jak ale lze na historii kapitalismu doložit, někdy se nad ní nutně musí nacházet veřejný zájem. Kapitalismu, pokud máme na mysli svobodné podnikání, neubližuje. Naopak, je čas, aby se ve světle klimatických změn i v zemědělství prosadil veřejný zájem, aby veřejný zájem provázel kroky i nynější digitální revoluce ku prospěchu obou.
8: Publicista Ivan Štern byl posledním autorem čtvrtečních názorů a argumentů, no a ze studia Českého rozhlasu Plus se za všechny dnešní autory a redakci pořadu loučí Ondřej Konrád.
14: 90kové léto.
15: Slováci si samostatný stát toužebně přáli, ale pár dní před jeho vznikem měli sami nad čím přemýšlet.
16: Málo čo na stránkách dennej tlače pripomína, že je tu čas vianočného rozjímania, pri ktorom sa obzeráme za tým, čo nám dal uplynulý rok. O tom, ktorý sa skončí už o 9 dní, mnohí tvrdia, že nám veľa dal. Mnohí tvrdia, že nám veľa vzal.
14: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu.
17: 13 hodin.
14: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Menším obcím dochází voda kvůli suchu, stát jim může pronajmout cisterny i úpravny. Začala demolice požárem poničené budovy 34 ve Zlíně a krajský soud ve Zlíně se znovu zabývá případem muže obžalovaného ze zapálení baru u autobusového nádraží. Zprávy a Martin Matějka. Některým obcím v Česku kvůli vedru a suchu dochází voda. O pomoc v takovém případě můžou požádat správu státních hmotných rezerv. Samosprávy si od ní po schválení vodoprávním úřadem můžou pronajmout cisternu, mobilní úpravnu vody nebo i vysokotlaké potrubí pro přepravu vody. A problémy s dodávkami mají teď hlavně obce bez vodovodu, říká předseda správy hmotných rezerv Pavel Švagr.
18: Ten zájem je především z malých obcí, které jsou napojeny na studny nebo mají prostě vodojemy, které jsou závislé na podzemní vodě. My těch žádostí máme v poslední době relativně hodně. Je vidět, že řada těch starostů menších obcí je nervóznější a chtějí mít dopředu informace, co by kdyby.
4: V bývalém baťovském areálu ve Zlíně začali bourat vyhořelou budovu číslo 34. Majitel budovy společnosti Krým dopoledne předala místo demoliční firmě. Na místě je už připravená těžká technika a ulici Vavrečkova pokryla folie, která má zabránit poškození silnice. A částečně zřícenou budovu bude firma od nejvyšších pater rozebírat pomocí speciálních nůžek. Budova začala hořet 9. července. Vyšetřování požáru stále není uzavřeno.
14: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Od srpna můžou ve veřejném sektoru pracovat takzvaní peer pracovníci. Pomáhají lidem ve složité životní situaci, kterou si sami předtím prošli, ať už závislostí, duševním onemocněním nebo se dřív vrátili z vězení. Novou pozici zařadilo do katalogu prací Ministerstvo práce a sociálních věcí. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ale kritizuje, že chybí další kvalifikační požadavky, říká to jeho předsedkyně Dagmar Žitníková.
19: Je nutné, aby ten zaměstnanec měl také nějaké vzdělání. To znamená alespoň nějaký kurz, ve kterém se naučí, jak o té prožité zkušenosti hovořit s tím potenciálním klientem, jakým způsobem tu zkušenost předávat. A také by se měl naučit, jak vlastně chránit sám sebe.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. A krajský soud ve Zlíně se dnes vrátil k projednávání případu muže, který je obžalovaný z úmyslného zapálení baru u autobusového nádraží ve Zlíně. Jeden člověk při loňském požáru utrpěl zranění. V případě odsouzení muže hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. A kvůli změně trestního senátu začne soud věc případ projednávat od začátku. Dejničce z Prahy směrem do Brna zpozorněte za sjezdem na Rosice. Na 181. kilometru se zpomaluje. Následná kolona hlavně kamionů pokračuje až na konec omezení v Brně na 196. kilometr. Místy se zastavují i osobní auta. Na D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové opatrně u sjezdu na Nymburk. Omezením se tam projíždí dvěma zúženými pruhy až ke sjezdu na Pečky. V místě se pouze zpomaluje. Větší zpoždění nenaberete. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře do Dejte. Odpoledne v Čechách oblačné až zatažené na mnoha místech s přeháňkami nebo bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už pořad Jak to vidí.
20: Dobrý den. Česko i další evropské země sevřelo spalující vedro a také sucho. Proto, jak to vidí, nemůže chybět Michal Žák, meteorolog, moderátor počasí České televize a také proděkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Buďte vítán. Dobrý den, Michal.
21: Dobrý den a děkuji za pozvání.
20: Zeptám se vás například na to, kolik tropických nocí bude v Česku v budoucnosti normál. Jak se na ty klimatické změny adaptujeme a jaký klimatický plán má Česko? Zita Senková přeje nerušený poslech.
14: Jak to vidí?
20: České republiky měla v posledních dnech sitou fuksiovou barvu, označující vysoké teploty, jaké jsme ještě neměli, tak to se nám, Michale, to počasí pěkně vybarvilo.
21: Ano, ano, dá se to tak říct. A to vlastně Český hydrometeorologický ústav před nedávnem tu barevnou stupnici trošku upravil, aby, řekněme, nebyla tak možná červená při těch teplotách, které nejsou tak vysoké, ale aby to bylo možná lépe čitelné. Každopádně ta fuchsiová, jak jste říkala hezky, tak opravdu byla příliš často, na můj vkus, příliš často zastoupena, protože ty teploty výrazně přesahující 35, to je něco, co prostě dříve u nás bylo naprosto výjimečné a teď to vlastně jsme zažívali opakovaně a na velkých plochách, to znamená opravdu jako výjimečná situace. A to už nemluvíme o těch 40, že jo, když to vlastně vezmeme. Takže letos jsme už měli, pokud správně počítám, 5 dnů, kdy teplota někde přesáhla 40 stupňů Celsia. To je opravdu extrém.
20: Ve Strážnici po třetí za sebou, pokud se nemýlím, tam padl absolutní rekord na Moravě.
21: Ano, ano, ano, tam byl překonán. Ale vlastně i těch 41,5 stupně v Bolevci, v Plzni, které byly naměřeny předevčírem. A další vlastně, obecně ten před, vlastně to úterý, dneska máme čtvrtek, že? Úterý 4. srpna, tak vlastně na všech stanicích padly denní rekordy. Nikdy 4. srpna v Česku nebylo tak teplo jako letos a na více než polovině stanic padly i ty absolutní rekordy, to znamená vůbec ty nejvyšší teploty, které kdy byly naměřeny a na těch stanicích, jak jsme tady zmínili, včera ten úterní rekord byl ještě znovu pokořen, tak to je opravdu něco naprosto bezprecedentního a výjimečného.
20: A teplo, velké teplo, nebylo jenom přes den, ale ano, také v noci, ano. Kdybychom se teoreticky teda nebo ideálně mohli trošku ochladit nebo prostě jednoduše se vyspat, tak zaznamenali jsme takzvanou supertropickou noc s teplotami nad 25 stupňů. Nevím, ano. Já bych řekla, že my jsme měli na balkoně o půlnoci pořád kolem 30.
21: Ano, zrovna ta noc na dnešek byla opravdu v některých oblastech České republiky vůbec nejteplejší, ale neplatí to univerzálně, protože ono to hodně závisí vždycky na těch lokálních podmínkách. Není to jenom o tom, jak ten vzduch jako takový je teplý, ale i o vlhkosti, ta je důležitá, čím je ta vlhkost vyšší, tak tím vlastně to ochlazování v průběhu noci je pomalejší, je menší. Proto třeba, když máme proudění nějakého sušího vzduchu, tak přes den může být velmi horko, třeba i těch 35-30 stupňů, ale do rána se ta teplota dokáže snížit až 15 stupňům, i když noc třeba není tak dlouhá, ale v současnosti je ten vzduch poměrně vlhký a to znamená, že ty teploty nad 20 nejsou výjimkou, ale v řadě oblastí jsou spíše pravidlem. A třeba právě dnes v pražském Klementinu teplota, ta minimální, když jsem se díval, byla 26 stupňů Celsia. 26 stupňů Celsia, to by, řekněme třeba v 80. 90. letech, byl takový hezký, příjemně teplý den, kdyby to bylo jako maximální teplota a ne jako minimální teplota. Takže opravdu vlastně, jak už máme tu vlnu vlastně teplého počasí, velmi teplého počasí poměrně dlouhou, tak samozřejmě už všechny ty budovy jsou rozpálené, mají naakumulované teplo a když tedy opravdu ještě venku ta teplota neklesne pod těch 25, ale i 22 stupňů, no to většinou je až kránu, tak vlastně to možnost vyvětrat je naprosto vlastně téměř nulová, nebo možná trošinku ten pohyb vzduchu, že aspoň nám pomůže, ale jinak ta teplota opravdu se nějak výrazně jako snižovat bez umělých zásahů, jako i klimatizace, nedá. Takže ta kvalita spánku, odpočinku je opravdu výrazně ovlivněna tímto.
20: Kolik tropických nocí bude podle vás v České republice jaksi normál v budoucnu?
21: Tak bude to záležet samozřejmě na tom, v jakých nebo o jakých oblastech České republiky se budeme bavit. Obecně samozřejmě v nížinách, zejména v těch městských oblastech, kde se přidává ten lokální efekt takzvaného městského tepelného ostrova. To znamená, dejme na toho působení na akumulovaného tepla během dne, které se v noci potom uvolňuje a proto ta teplota klesá pomalu, tak myslím si, že nějakých kolem třeba 10-12 tropických nocí by na konci této poloviny století, to znamená když v těch 40. letech už mohlo být docela jako standard, průměr, ale samozřejmě budou roky, kdy jich bude méně a budou roky, kdy jich bude více. Ten letošní rok, to letošní léto bude určitě patřit těm rokům, kdy těch tropických nocí bude výrazný nadprůměr. Zatím vlastně takovým lídrem, dalo by se říci, byl rok 2015, kdy v pražském Klementinu bylo tuším kolem 25 tropických nocí, ale myslím si, že ten letošní rok má dost slušně našlápnuto k tomu, aby ten rekord buď dorovnal, nebo dokonce překonal. Samozřejmě jedna věc jsou tropické noci a druhá věc potom také, jak se budou třeba vlastně vyskytovat v čase. Ono, když se vyskytne jedna tropická noc a pak přijde ochlazení a prostě za dva dny je zase v noci 15-12 stupňů Celsia, tak to ty dopady jsou minimální nebo zanedbatelné. Ale pokud opravdu máme tu akumulaci třeba 5, 7 nebo 8 tropických nocí v řadě za sebou, tak to už je opravdu něco, co je nebo má jako významné dopady na fungování naší společnosti nebo lidí obecně. Takže určitě ano. Mimochodem, ty tropické noci se nevyskytovaly teďka pouze v těch nižších oblastech nebo polohách, ale i třeba na horách, tam, kde bychom to úplně třeba nečekali. Třeba na Lysé hoře v Beskydech, tam také byly, myslím, dokonce dvě tropické noci. Ne, že by se tam tropická noc v minulosti už nevyskytla, ale je to záležitost naprosto výjimečná a noc na včerejšek byla tropická třeba i na Pradědu, což je vlastně nejvyšší hora, že, Moravy, a vlastně hora, kde to klima připomíná spíše trošku tundru, takže když tam teplota v noci neklesne pod 20 stupňů, tak to už opravdu vypovídá o tom, jak ten vzduch na našem území je teplý a rozpálený. No a můžeme srovnat samozřejmě i naše okolní sousedy nebo státy, třeba ve Slovenské Skalice na západě Slovenska. Teplota v noci na včerejšek tuším klesla jen lehce pod 29 stupňů Celsia, takže to je opravdu mimořádně teplá noc.
20: No a dalším důsledkem celé této komplexní situace jsou i požáry. Týká se to i České republiky, ale hlavně západu, jihozápadu Evropy, když zůstaneme na starém kontinentu. Ano. Francie, Španělsko, Řecko, Itálie, ale také třeba Tunisko, Maroko, Alžírsko.
21: Ano, ano. Je to tak, je to.

0: extrémního stupně, jak jsme opakovaně viděli, se tak stalo v řadě už vlastně vámi jmenovaných zemí a oblastí. A tady je vlastně dobré zdůraznit, že občas se setkáváme s tím, jasně, tak požáry, ale teď většinu požáru vlastně způsobí člověk nějakou svojí neopatrností, někde možná dokonce i záměrně, ale snad je to většinou jenom nějaká neopatrnost, nedbalost a podobně, což je samozřejmě pravda. Ale nám nejde tak ani o ten vlastní počet požáru, ale spíš o to, jak se rychle ty požáry šíří, jak se vlastně daří ty požáry uhasit nebo nedaří uhasit, což opakovaně vídáme především, že v té jižního západní Evropě, ale to jsme to velmi názorně viděli ve Francii, kde ta plocha spálené půdy byla, nebo je naprosto vlastně jako bezprecedentní. A potom vlastně právě kvůli těmto extrémním podmínkám ta rychlost požáru je taková, že prostě to hašení je prakticky nemožné. Musí se to opravdu řešit tím způsobem, že se vlastně snažíme někde vykácet nějaký pás té vegetace, aby se ty plameny zastavily a neměly dál tu cestu. A je to velmi náročné prostě dostat pod kontrolu a než kvůli potom uhasit, to dohašování bude trvat řadu týdnů. To, že prostě teď třeba už tolik nehoří, neznamená, že ty požáry úplně ustanuly, anebo že třeba další zase ještě nemůžou vypuknout, protože to sucho stále trvá, třeba v té Francii a na jihu Evropy je to typické pro srpen. Vlastně srpen je v jižní Evropě spíš takovým tím píkem nebo tím vrcholem, kdy té požární sezóny, to znamená v srpnu tam většinou propuká nejvíc požáru, protože prostě ta vegetace je nejvíc suchá na konci tamního léta, ty srážky většinou dorazí potom na podzim, září, říjnu, tak už to sníží, ale ten srpen bývá nejhorší a my jsme teprve na začátku toho srpna, takže uvidíme, co ty nadcházející týdny ještě v tomto ohledu přinesou.
1: Jinak experti, co se týče požáru, připomínají také, že tím uhašením jim to nekončí, že pak může jsou ty jaksi dopady těch takzvaně vedlejších produktů, víření popela, potenciálně kontaminovaná voda a podobně.
0: Určitě. A navíc třeba v kopcovitých oblastech, což se samozřejmě také občas stává, že ty požáry zasáhnou kopcovité oblasti, tak vlastně pokud tam zhoří ta vegetace, nějaké ty stromy, keře a tak dále, tak to znamená, že potom vlastně, když přijdou nějaké prudké srážky, tak ta schopnost té krajiny zachytit tu srážkovou vodu je výrazně nižší a má to za následek třeba intenzivnější takové ty rychlé přívalové povodně v těch postižených oblastech, než kdyby tam ta vegetace zůstala.
1: Vysvětluje Michal Žák, meteorolog a také moderátor Počasí České televize.
2: Jak to vidí?
1: Teplejší dny, ale i noci v dějinách měření, to je naše dnešní téma a také nekončící sucho, kterému nepomohly ani lokální bouřky kvůli vysokým teplotám a dlouhotrvajícímu suchu, chybí na mnoha místech, nejenom v České republice, voda, v potocích, v řekách, v přehradách. Byla jsem nedávno u Bodamského jezera, kde voda měla teda přes 25 stupňů, ale hlavně je o takový 1,20 m nižší hladina, než je pro toto roční období běžné. A když se podíváme na veletoky Evropy, Dunaj, také Labe, Rýn a tak dále, tak nám vlastně ty vysychající řeky odhalují své poklady, co je svá dna, vraky, mamutí kosti, hladové kameny.
0: Ano, přesně tak. Což na jednu stranu je velice, velice zajímavé z tohoto pohledu, protože jinak bychom se asi k těm památkám nebo objevům, důkazům nějakým historickým artefaktům a tak dále nedostali. Ale samozřejmě na druhou stranu ta příčina, respektive ta situace je naopak velmi, velmi nepříznivá a velmi vlastně problematická, protože opravdu to, že vyschne nějaký malý tok, potok a podobně, má samozřejmě nějaké negativní dopady v tom malém měřítku pro ty místní ekosystémy, obyvatele a tak dále, ale když už prostě vysychají ty opravdu veletoky evropské, respektive vysychají, dosahují vlastně rekordně nízkých úrovní, abychom byli přesní, nějaká voda tam samozřejmě teče, naštěstí to by bylo opravdu špatné, tak to samo o něčem svědčí a má to samozřejmě výrazné dopady, protože my jakožto Česká republika, my tady tolik těch velkých řek nemáme a samozřejmě tedy nejsme na nich tolik závislí z hlediska třeba dopravy, ale právě Rýn, Dunaj, ale některé další řeky jsou docela výrazné dopravní tepny. No a samozřejmě pokud prostě tam té vody je méně, tak se musí nakládat méně třeba zboží na nákladní lodě, což se třeba týká typicky toho Rýna. No ale pokud tedy naložíme méně zboží, tak co to znamená, že musíme buď mít více lodí, nebo se prostě omezí zásobování nějakých průmyslových podniků a zemědělskými produkty a tak dále, nebo se to musí vést jinou cestou.

0: ve finále je to samozřejmě dražší. To je asi logické. To je jeden dopad. Samozřejmě další, mnohem závažnější dopady jsou obecně na ty ekosystémy těch řek, protože když té vody je málo, tak samozřejmě klesá třeba množství, nebo obecně se zmenšuje ten životní prostor, současně klesá při těch vysokých teplotách množství kyslíku, které ty třeba ryby a další živočichové mají k dispozici, a to samozřejmě potom má za následek jejich hromadné úhyny a tedy výrazné narušení toho života. No a pak samozřejmě my řadu těch řek používáme jednak k zavlažování, to je jedna oblast, kde tedy může dojít potom potenciálním problémům, když té vody je málo, tak nemůžeme zavlažovat nebo omezíme zavlažování a zase jsme u toho, že potom třeba ta úroda bude menší, bude nižší a ty produkty nám pravděpodobně asi budou zdražovat.
1: Se to řetězí pak.
0: Se to řetězí, přesně tak. A třeba v případě řeky Pádu, tam sice letos není tak rekordně nízká úroveň, jako byla třeba myslím v roce 2022, ale stále, když vlastně ten průtok je menší, tak to znamená, že třeba proniká slaná voda z Jaderského moře dále proti toku a právě potom to zavlažování na tom dolním pádu je kvůli tomuhle dosti jako komplikovaná nebo znemožněné. No a pak samozřejmě v neposlední řadě je to vlastně využívání řek nebo vody obecně pro energetiku. Hodně se medializoval ten případ maďarské atomové elektrárny v Pakši, kde se používá voda vlastně z Dunaje k tomu chlazení. Něco podobného se týká některých atomových elektráren ve Francii, kde to vlastně už nastalo před několika lety a také vlastně se tam s tím museli potýkat. No ale třeba i Rakousko má problém z produkci elektřiny z těch vodních elektráren, protože prostě, když tam teče méně vody, tak vyrobíme méně elektřiny, respektive samozřejmě můžeme z těch přehrad opouštět více, nebo oni můžou opouštět více, no ale potom tam budou mít té vody méně a postupně můžou dojít k bodu, kdy prostě už nebude co opouštět a už nebude vůbec z čeho vyrábět. A samozřejmě zase třeba v případě těch rakouských řek, a do jisté míry to částečně platí třeba i o tom Rýnu, jsou to řeky, které pramení často v těch alpských ledovcích, které samozřejmě v těch posledních letech, už jsme to tady několikrát zmiňovali, rychle tají, a když prostě ta letošní zima nebyla nějak moc bohatá na sníh, zejména třeba v Rakousku, tak ta obnova těch ledovců byla omezená a to samozřejmě znamená, že té vody potom, zejména při takovémto horkém, suchém počasí, může být dlouhodobě méně. Takže určitě to jsou faktory, které jako mají všechny vliv na to, související vlastně s tím hydrologickým suchem, dalo by se říct, z pohledu těch řek, a samozřejmě potom jsou tam další dopady, jakožto třeba u toho hydrologického sucha, když se podíváme pod vlastně že hladinu, do podzemních vod, ale to už je jiná kapitola.
1: Když nedávno poslankyně Irena Ferčíková Konečná chtěla na jednání sněmovny zařadit bod, který by se týkal právě krizové komunikace státu v souvislosti s vlnami veder, tak ministr zahraničí Petr Macinka na to reagoval slovy, že v létě je horko, v zimě zima, v noci je tma. Takže to je krize, cituji jeho slova. Dál chápe, že je v létě horko, tak někteří lidé jsou přehřátí, ale vidím, že strana zelených je přehřátá značně. Tolik citace ministra zahraničí. Extrémní počasí, které není žádnou novinkou letošní, tak přiměl aktuálně spolkovou vládu v Německu, jak si k činu do příštího léta má vzniknout národní akční plán ochranných opatření, měl by zlepšit také koordinaci mezi jednotlivými spolkovými zeměmi a je to v Německu reakce na 9800 lidí, kteří do poloviny července ve Spolkové republice zemřeli v důsledku veder, jak odhaduje ten počet institut Roberta Kocha. Tak Michale, jaký plán má Česko?
0: No to je dobrá otázka, možná ne úplně na mě, možná spíše na některé politiky, ať už jsou to na politice na celostátní úrovni nebo na té komunální úrovni. Samozřejmě my máme schválen nějaký adaptační plán na změnu klimatu, trošku problém ne zas tak malý je v té implementaci, v tom zavádění těch příslušných opatření. A jedna věc je samozřejmě plán, druhá věc je samozřejmě to, co tady už dlouhou dobu zaznívá od klimatické komunity, nebo klimatologů obecně. To znamená vlastně ty projekce vývoje klimatu na našem území. Víme už vlastně 25 let zhruba, jak by to tady mělo vypadat a Měli jsme tedy poměrně dlouhou dobu na to se připravit na ty vlny veder, sucho a tak dále. A upřímně řečeno, v některých případech jsme se příliš nepřipravili, jakožto společnost. Zejména si myslím na ty vysoké teploty. Máme opravdu velké limity. Letošní rok to zase ukazuje, kolik domovů pro seniorů stále nemá klimatizaci, kolik nemocnic stále nemá klimatizaci. To jsou prostě prostory, které opravdu jsou nebo objekty, kde opravdu je zásadní udržovat tu teplotu přijatelnou, samozřejmě pro ty pacienty, klienty a tak dále. A je opravdu jako tedy velká škoda, že tady jsme trošku jako se neposouváme tím dostatečným tempem. Pak je to samozřejmě takové to přehřívání toho uličního prostoru ve velkých městech, ale i v menších městech je to prostě o tom, aby lidé mohli trávit ten čas venku příjemně a nemuseli prostě přes ten den, když svítí slunce, se uchylovat někam do stínu domů a tak dále. A tady taky si myslím, že v řadě měst prostě ta reakce zatím není příliš dostatečná. Ono to je někde komplikováno památkovou ochranou a tak dále, ale prostě obecně prostě ta situace je taková, že to tempo je pomalejší, než by mělo být. Z hlediska toho sucha samozřejmě to je téma, které tady rezonuje asi nejvíce a také nejvýrazněji už řekněme od toho sucha, které začalo před více než 10 lety. To bylo vlastně takové to dlouhé suché období, které řekněme přimělo opravdu začít s nějakými masivnějšími opatřeními, ale jak vidíme, v řadě případů to prostě nestačí, nebo prostě ta opatření zatím stále ještě neproběhla, takže i tady ta rezerva je poměrně velká. Já vím, že to je samozřejmě obecně otázka často financí, potom samozřejmě v případě, že o nějakých opatření v krajině, třeba majetkových záležitostí a tak dále, ale jak říkám, je trošku škoda, že opravdu už od 0. let opakovaně klimatologové upozorňují na to, co nás asi čeká, nebo co nás s velkou pravděpodobností čeká, a to se vlastně naplňuje ty prognózy a ta reakce není úplně adekvátní z hlediska té časové odezvy.
1: Hydrolog Jan Danielka mi v tomto pořadu, Michale, řekl, že už bereme alespoň teda vážně tu situaci, která je evidentní. Tak to je
0: dobře. To je dobře. Asi určitě je pravda, že lidé to určitě vnímají mnohem naléhavěji, než tomu bylo třeba před 10-15 lety. Ale je možná trošku škoda, že ze strany některých politiků je to pořád tak nějak trošku jako zlehčováno. A opravdu, že se to, že si to nikdo jako moc nebere za svůj možná i politický program, když to takto řeknu, ve smyslu, že prostě chceme vám tady udělat prostředí, kde se vám bude dobře žít a nějakým způsobem to těm voličům více nabízet, protože myslím si, že většina z nás chce žít v prostředí, kde jim bude se příjemně spát, budou se příjemně pohybovat venku a tak dále, dýchat, a to si myslím, že to se dá docela dobře jako i voličsky snad prodat, ale otázka je samozřejmě toho, co kdo chce nebo jak se k tomu postaví.
1: Mimochodem, podle výzkumu Allianz Trade může za každý další stupeň nad 30 klesnout produktivita práce o zhruba 3%. Naopak náklady na energie kvůli chlazení zejména, ty zase mohou vzrůst o 1,2%.
0: Ano, přesně, ono vlastně, přesně tak, my to vlastně někdy vnímáme velice jakoby úzce, ale když vlastně se na to podíváme v tom komplexním pohledu, co všechno vlastně je s tím spojeno, jaké ty dopady v různých oblastech můžou být, tak se to začne nabalovat, jako ta pomyslná sněhová koule, a ve finále je z toho, nechci říct pořádný sněhulák, ale prostě opravdu
1: Ten by se hodil,
0: ten by se nám hodil, ale bohužel ho nemáme. Ne, je to opravdu jako o tom, že ty dopady potom by se nasčítají, když se vlastně to poskládá opravdu, tak rozhodně nejsou malé, jsou jako velmi, velmi výrazné, a když vlastně si potom sečteme ty dopady a ty, řekněme, případné náklady na některá ta adaptační opatření, tak za určitou určité, že několik let se nám to zpravidla výrazně jako bohatě vrátí, ale vždycky bude také trošku myslet i na tu takzvanou mitigaci, to znamená, to tady trošku ustupuje do pozadí, že jo, to znamená zmírňování těch příčin té změny klimatu, to znamená omezování produkce skleníkových plynů, ale to je samozřejmě trošku jakoby globálnější téma než jenom z pohledu České republiky.
1: Zatím nám tedy jednou z možností zbývá číst si v různých mapách oáz chladu, kde jsou mlžítka, studánky a podobně.
0: Je to tak, ale samozřejmě Nitka. Dobrá, zase abychom nebyli jenom negativní nebo trošku jako kritičtí, určitě tohle to třeba to horké, ty horké vlny přiměly některé samosprávy nebo některé obce k tomu, že třeba zpřístupnili své klimatizované prostory, nabídli občanům, zejména třeba těm více ohroženým skupinám, nebo třeba některé zimní stadiony, jsem také slyšel, že jsou přístupné. Takže určitě to je dobře a to je určitě jako potřeba, protože opravdu to přehrátí při těch, nebo to riziko přehrátí při těch dlouhých vlnách vedre je významné a nějaké ta možnost toho ochlazení je více než vítána.
1: A přijde ochlazení v příštích dnech. Podle předpovědí ano. Přichází studená fronta, což znamená třicítky.
0: Což znamená v úvozovkách jenom 30. Je to pravda, že dnes nás tedy přichází zvlněná studená fronta, ta přinese nějaké přehánky, bouřky, dokonce by někde mohly být ty bouřky silné. Na druhou stranu zase je to situace, která nepovede k plošným srážkám. Určitě nespadne všude alespoň 10 litrů vody na metr čtvereční, ale budou to takové ty lokální přívalové srážky v některých oblastech a jinde zase spadne třeba pár desetin, někde nespadne vůbec nic, takže trochu se zlepší ta povrchová situace v těch oblastech, kde naprší, ale celkově určitě se nějak výrazně nezmění nebo nezlepší ta hydrologická situace a určitě ne situace se spodními vodami, která je velmi nepříznivá. Pokud jde o ty teploty, tak zítra to bude příjemnější, zítra většinou zůstaneme pod tou tropickou třicítkou v podstatě téměř všude. A noc na sobotu a pravděpodobně i noc na neděli budou takové konečně příjemné, kdy ty teploty často klesnou pod 15 stupňů i v těch, řekněme, větších městech, takže se bude moci konečně vyvětrat. Na druhou stranu víkendové dny nebudou chladné, bude teplo. V sobotu 25-30 v neděli pravděpodobně už zase lehce nad tou tropickou třicítkou. No a výhled na příští týden, nechci to úplně strašit, ale vypadá to, že se nám zase trošku obnoví ten příliv toho velmi teplého vzduchu a jsou v některých dnech nejenom ty tropické třicítky, ale dokonce i teploty, hlavně v té druhé polovině pracovního týdne kolem 35 stupňů Celsia. Třeba to nevíde, ale pořád jako je tady ta tendence vlastně obnovovat ty horké epizody a příliv toho teplého vzduchu a bohužel bez významnějších srážek.
1: Tak a to všechno všichni zvládneme ve zdraví. Michal Žák, ano. Meteorolog, moderátor počasí České televize a také proděkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji za váš čas a přeji vše dobré.
0: Naslyšenou. Já děkuji a přeji příjemný zbytek léta.
1: Zita Senková se připojuje, užijte si další vysílání Českého rozhlasu.
2: Hodin 30 minut. Český rozhlas Plus. Zprávy. Česko v červnu opět víc vyvážilo, než dováželo. Přebytek zahraničního obchodu dosáhl 15,5 miliardy korun. Meziročně byl ale o 11 miliard nižší. Vyplývá to z předběžných údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc k výsledku přispěl obchod s automobily, stroji a elektřinou. Naopak bilanci zhoršil obchod s elektronikou, ropou a zemním plynem. V ostravském krevním centru mohou darovat krev lidé po návratu z vybraných evropských zemí s výskytem západonilské horečky. Nově tam dárce na přítomnost viru testují. Podle primářky krevního centra Ostravské fakultní nemocnice Zuzany Čermákové mají zdravotníci nedostatek zásob krve kvůli většímu množství úrazů v letní sezóně. Nejčtenějším tištěným deníkem za uplynulých 12 měsíců zůstává Blesk. Meziročně mu ale čtenost klesla na 421 tisíc čtenářů. Ukazuje to průzkum Unie vydavatelů. Za Bleskem se umístila Mladá fronta, dnes třetí skončil Sport. Následují Právo a Hospodářské noviny. A podle Unie vydavatelů teď čtou noviny nebo časopisy 3/4 populace. V Česku se pak měsíčně prodá přes 6 milionů výtisků novin a 5 milionů časopisů. Brněnský magistrát kvůli pokračujícím tropickým teplotám znovu otevírá veřejnosti klimatizovaný rytířský sál na Nové radnici v centru města. Dnes a zítra je otevřený od 10 do 18 hodin. Lidé si tam můžou posedět v klimatizovaných prostorách a zdarma se napít vody. Historický sál je jinak veřejnosti nepřístupný. Město ho kvůli vedru otevřené. otevřelo už i minulý týden. Poprvé podobné opatření zavedlo na konci června, kdy ho klimatizovaných prostor přišlo přes 100 lidí. Tchaj-wan zahájil každoroční vojenské cvičení proti hrozbám ze strany Číny. Simuluje během něj reakci na možnou invazi na ostrov, který Peking považuje za součást svého území. Desetidenní cvičení s ostrou střelbou prověří schopnost tchaj-wanské armády udržet nepřetržité obranné operace po dobu 24 hodin. Obyvatelé si pak vyzkouší například odolnost při výpadku internetového připojení. Součástí manévrů je taky mobilizace dosud největšího týmu záložníků. Na D1 z Brna ve směru do Prahy jeďte velmi opatrně, za sjezdem na Velký Beranov. Na 115. kilometru se srazila dvě osobní auta, stojí u středových svodidel, částečně blokují levý pruh a vybočuje se. Na příjezdu do Prahy po D8 z Ústí nad Labem opatrně, za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 3. kilometru se zastavuje následná kolona, pokračuje až do omezení ve Kbelské. Na Pražském okruhu ve směru na letiště a počítejte se silnějším provozem za Lochkovským tunelem. Mezi 15. a 19. kilometrem regulují proto vjezdy do tunelu, postojíte proto i před nimi. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne v Čechách oblačné až zatažené, na Moravě a ve Slezsku jasné až polojasné, na západě až oblačné s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na východě Moravy a Slezska měří až 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď začíná pořad Věda plus.
3: Dobrý den, i ve čtvrtek 6. srpna je tu Věda plus s aktualitami z vědeckého bádání, technologií a medicíny. A o čem dnes budeme mluvit? Data z měření kvality ovzduší ve městech se dnes nahrávají do takzvaných digitálních dvojčat. Jak potom s informacemi pracují? Vlkům se zalíbilo v Jeseníkách. Co o jejich pohybu a chování fotopasti zatím ukázali? A objevitel penicilínu Alexander Fleming se narodil přesně před 145 lety. Přineseme reportáž z jeho laboratoře v londýnské nemocnici svaté Marie, kde k objevu došlo. Klidný poslech vám přeje Daniela Vrbová.
4: Věda plus.
3: Přes 30 senzorů budou nově hlídat brněnské ovzduší. Na různá místa po celém městě je rozmístili vědci z Masarykovy univerzity. Budou nepřetržitě sledovat koncentrace škodlivých látek. Z nazbíraných dat vytvoří takzvané digitální dvojče Brna, tedy model ukazující, jak se znečištění mění ulici od ulice. Výsledky potom poslouží ke zlepšení vzduchu v jednotlivých částech města.
5: Zvedneme senzory a neseme na vozík a můžeme vyrazit do terénu.
6: Jsem tady s Ondřejem Mikešem z Centra Recetox Masarykovy univerzity. Na střeše vyzvedáváme si tady senzory, které budeme věšit ve městě.
5: Dlouhodobě se monitoruje kvalita ovzduší, protože samozřejmě může mít významný vliv na zdraví člověka. A dlouhodobě se měří profesionálníma, poměrně drahýma, ale velmi spolehlivýma a kvalitníma zařízení.
6: Ten váš senzor je mnohem menší, je to velikosti malého kufříku.
5: Zhruba tak do toho letadla asi.
6: Je na tom solární panel.
5: Měří suspendované částice, neboli lidé to znají spíš jako prachové částice.
6: Senzorů je teda 35, které různě rozmístíte po celém Brně.
5: My můžeme jakoby doplnit tu monitorovací síť, přidáme 35 nových očí na 35 různých míst. Oči schválně, protože to jsou optický senzory.
6: Senzory fungují na principu rozptylu světla a dokážou spočítat množství i velikost prachových částic ve vzduchu. Vysvětluje Libor Schulz z Recetoxu.
7: Měří prachové částice v rozměru 10 mikrometrů a 2,5 mikrometru.
6: Výzkumníci už podobné senzory dřív využili při několika studiích. Připevňovali je například dětem na batohy nebo porovnávali ovzduší v jednotlivých částech některých obcí.
5: Najednou vidíme, že některá lokalita je jiná a kdybychom měli třeba jenom jeden referenční senzor někde, tak bychom neviděli, co se děje tamhle na kopci nebo naopak pod kopcem, nebo že tam je jiný zdroj.
6: Teď budou měřit po celý rok a data porovnávat se stanicemi Českého hydrometeorologického ústavu.
5: Můžeme připravit model kvality ovzduší pro Brno a vytvořit takzvaný digitální dvojče Brna, který vlastně jenom znamená jako simulaci něčeho reálného v digitálním prostoru, který je pak krmeno živými daty.
6: Tyhle dva teď budete brát?
5: Jo, tak si kameru. Jo, to má to asi 5 kilo.
6: Tak, nyní jsme se přesunuli teda ze střechy do podzemní garáží a nakládáme senzory do auta. A nyní teda vyrážíme do brněnských Kohutovic. Přijíždíme k naší lampě.
5: První co je kontrolovat číslo lampy?
6: 0121 016. Jo. Vytahujete senzor číslo 22.
7: Tak, teď vytahujeme z auta žebřík a přistavujeme ho k lampě.
6: Asistuje s instalací senzoru na uliční lampu Libor Schulz.
4: Dobro, podáš mi to, až budu na štaflích.
6: Klezete právě nahoru.
4: Jo, zhruba do 3-3,5 metru. Ono by sice teoreticky bylo ideální, aby byl v dýchací úrovni, nicméně zase potom by nám naráželi lidi hlavou do něj. I proto ho dáváme o něco výš.
6: Takže jako se větší značky dopravní na třeba lampu či nějaký sloup, tak stejně tak vy tam věšíte senzory.
7: Podávám Bandimex.
6: Tak a máme utáhnuto.
7: Chodívko.
5: Je tady kousek škola. Část těch senzorů jsme umístili před základní školy. Můžeme se pro každý jeden senzor dívat, jak vlastně vypadá ten předškolní prostor. Když to půjde dobře, tak pracujeme i s kolegama z architektury z VUTčka. Chtějí navrhovat změny předškolních prostor.
6: Senzory budou nepřetržitě měřit celý rok. Získaná data poslouží vědcům nejen k různým simulacím, ale také jako podklad pro doporučení městským částem, jak udržovat vzduch v Brně čistší a zdravější. Marek Hensel, Český rozhlas.
3: A na reportáž ještě navážeme. Z naměřených dat vytvoří vědci takzvané digitální dvojče Brna. Jde o podrobnou digitální kopii města, která propojí údaje ze senzorů, meteorologická data i další informace. Díky ní budou moci bezpečně simulovat různé scénáře a ověřovat, jak se změny v dopravě, zástavbě nebo počasí promítají do kvality ovzduší. Víc si už o této metodě teď řekneme s biochemikem a toxikologem z centra Recetox Masarykovy univerzity Pavlem Čuprem. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne.
3: Jak věrné dvojče, možná bychom mohli říct, jak jednovaječné dvojče je vlastně to digitální dvojče Brna?
8: Určitě, digitální dvojče není úplně nějaká nová věc, ale je to vlastně snaha o vytvoření virtuálního modelu skutečného objektu. Nemusí to být jenom objekt, může to být proces nebo prostředí, které je průběžně aktualizováno reálnými daty. A to je právě ta podmínka. Nevytváříme jenom ten model, ale musí tam být ta podmínka přímého napojení, například právě těmi senzory s tou realitou. A pomocí hlubokého učení opravdu na velkých datech se vlastně ten celý model toho digitálního dvojčete zlepšuje, trénuje a vzniká vlastně, konverguje to až téměř k blízce k té realitě. To je podstata digitálního dvojčete.
3: A když teď mluvíme o měření kvality ovzduší, tak jaké scénáře dokážou vědci v digitálním dvojčeti vlastně simulovat?
8: Jak jsem řekl, všechno v tom úvodu, vše o kvalitě těch dat. A každý ten model toho digitálního dvojčete, podle toho, co to je, ta objekt, jestli je to budova, nebo je to opravdu nějaký lidský orgán, nebo v tomhle případě celé město, tak jaké ty parametry jsou nejzásadnější a tím můžeme zároveň zpětně, retrospektivně či prospektivně ovlivňovat, to znamená změnit ten vstupní parametr a můžeme sledovat, co pak v té realitě, co by nastalo, kdyby predikovat. A to vlastně pro rozhodovací procesy a hlavně pro politiku vedeních měst dává do rukou velmi, velmi zajímavé cenné informace.
3: A je to digitální dvojče navržené tak, že i právě zástupce města LIKE, tedy který nepracuje s vědeckými daty, se v něm dokáže zorientovat, nebo tam je potom ještě další aplikace, která vlastně překládá ty výstupy z této digitální simulace?
8: Ano, říkáte to úplně přesně. To samotné, ta technická stránka je velmi, nejenom výpočetně, ale i také softwarově, hardwarově velmi náročná. Ale ten výstup v podobě například nějakého dashboardu v uzavřené aplikaci běžně ve Windowsech je pak k dispozici právě pro ty stakeholdery, pro ty, kteří rozhodují ve městě a tam ty simulace se dají dělat vlastně velmi uživatelsky přívětivě.
3: A má to naopak nějaké limity pro tyto koncové uživatele, kteří nevidí takzvaně do střev, to znamená nějakým způsobem jsou pořád závislí na výzkumnicích a můžou jim zadávat úkoly, teď mi zkuste namodelovat takové a takové parametry, co by se změnilo. Je to takhle interaktivní?
8: Je to samozřejmě interaktivní, ale je nutné druhým dechem dodat, že se stále jedná o nějakou verzi kopie reality, ale ne 100%. Takže jsou tam nejistoty, ale ty se vždy kvantifikují, takže jsou tam i procenta čerpání té variability. Takže u každého modelu je velmi jednoduše predikovatelné, jaký vliv tento parametr má na výslednou predikci té dané koncentrace v dané oblasti, která nás zajímá, nebo toho politika.
3: Digitální dvojčata už nevznikají jenom pro města. V kterých dalších oblastech nebo na jakých dalších objektech se dnes už uplatňují?
8: Jak jsem říkal, to tenhle koncept není jenom na úrovni vědy, což ale pro vědce je to velká výzva a velká i budoucnost. I naše výzkumné centrum jde tímhle směrem, ale digitální dvojčata už jsou známa především v těch technických oborech. Například při plánování montážních linek v automobilovém průmyslu. Tam digitální dvojčata se běžně využívají a s velkým úspěchem, nebo řízení jaderných elektráren, případně predikce, kdy je zapotřebí provést nějakou kontrolu něčeho, simulace té kontroly. No a v neposlední řadě je to i zdravotnictví a tam ty digitální dvojčata si myslím, že mají obrovskou perspektivu do budoucna.
3: Jak můžete naznačit tu svoji představu?
8: Jedna věc je moje představa a druhá věc je realita už současná v nemocnicích. Ono to není úplně zcela přesně terminologicky digitální dvojče, ale jak jsem řekl, je tam ta podmínka té obousměrné komunikace. Neustále musíte mít dostatek senzorů, a když si vezmeme, že ten objekt není město, ale v tomhle případě je třeba nějaký orgán srdce, tak v případě těch operatérů je v dnešní době poměrně dost běžná záležitost, že si nastimulují pomocí digitálního dvojčete celý ten orgán a je personalifikovaný. To znamená, je přesně pro toho daného pacienta a oni nastimulují několik variant operací a zvolí přesně tu nejlepší, která zajistí nejlepší výsledek. Takže to je vlastně taková semi varianta tady toho digitálního dvojčete, ano. A plnohodnotná, která vyžaduje plné napojení co největšího množství dat sbíraného přímo z toho daného orgánu, tak to je ještě ve fázi výzkumu. Ale věřím, že i medicína jako velmi rychle do téhle fáze plnohodnotných digitálních dvojčet dostane velmi brzy.
3: Říká biochemik a toxikolog z centra Recetox Masarykovy univerzity Pavel Čupr. Mluvili jsme o měření kvality ovzduší v Brně, ale skončili jsme u budoucnosti medicíny. Děkujeme za to.
8: Taky díky, mějte se. Naschle.
3: Posloucháte Vědu Plus. Vlci se už v Jeseníkách usídlili na stálo. Potvrzují to ochránci přírody, kteří teď v chráněné krajinné oblasti evidují dvě smečky. Tamní samice vyvedly už druhou generaci mláďat. Středem teritoria jedné ze smeček je okolí hory Pradět. Chovatelé se tomu musí přizpůsobit.
9: Pravděpodobně tady je nějaké to místo, kde ti vlci pravidelněji přecházejí. Jo.
10: S Vítem Slezákem z agentury ochrany přírody a krajiny České republiky teď jdeme po takové lesní stezce. Právě tu údajně využívají i vlci, když se přesunují v okolí hory Pradět.
9: Tady vidíte vlka a když se podíváme na čas, tak 12:30.
10: Vít Slezák vytahuje telefon a ukazuje mi fotky z fotopasti.
9: V podstatě v pravé poledne vlk tady nedaleko ovčárny prošel a on se tou krajinou dokáže pohybovat téměř nepozorovaně. Je vidět, že ti vlci jsou tady už přirozenou součástí. Jo. Vidíme tady na fotopasti ve dne i v noci, i v době nejvyššího turistického ruchu.
10: Podle Víta Slezáka se přítomnost vlka už začíná i projevovat v krajině.
9: Letošní rok vlastně jsme zaznamenali nejvíce kvetoucích rostlin v tom vrcholovém bezlesí, pradědu a okolí. A myslíme si, že to je způsobeno tím, že ten vlk právě úplně změnil jako chování, vysoké zvěře. Té zvěře tady vidíme taky jako méně. Lidi se určitě vlku bát nemusí. Chápu, že to může způsobovat problémy některým chovatelům, ale je potřeba se na to dívat i tak, že ten vlk tady opravdu v té přírodě plní tu roli toho vrcholového predátora. Ta příroda to evidentně potřebuje a je vidět, že to funguje.
10: Ne všichni mají z rostoucí vlčí populace radost. Přesunul jsem se na farmu do Holčovic, které jsou zhruba 40 km od pradědu, a mluvil jsem s Alešem, který pracuje v živočišné výrobě.
11: Tady evidujeme celkem velké škody, co se týče jak jehněčího, tak i čerstvě narozených telat. Je to prostě náročné, jak uhlídat ten dobytek, abo naopak ještě ho uhlídat proti těm predátorům.
10: Více podrobností má zaměstnankyně farmy Zdenka Zbranková. Společně se díváme do počítače, kde má tabulky se škodami.
12: První škody na hospodářských zvířatech jsme zaznamenali v prosinci roku 2024. Byly to 3 kusy ovci. si. V roce 25 tam evidujeme už 24 kusů a v letošním roce je to 70 kusů zvířat.
10: Farma už má projekt na nový plot a ohradníky. Na opatření proti vlkům poskytuje dotace stát. Přemnožení šelmy podle odborníků nehrozí. Teritorium každé vlčí smečky je v řádech stovek kilometrů čtverečních a na jiné skupiny v chráněné krajinné oblasti Jeseníky už nezbývá místo. Z Holčovic Adam Tomáš, Český rozhlas.
13: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Nejen rozsáhlé a dramatické globální procesy ukazují, jak se příroda mění. Upozornit nás na to prý mohou i zcela drobní tvorové. Mezi takzvané druhy brzkého varování patří například motýly. Skupina vědců oznámila, že se motýly dali do pohybu na všech jimi obývaných kontinentech. Na vině má být klimatická změna i lidská činnost. Studii zveřejněnou v akademickém časopise Nature Ecology and Evolution vysvětlí redaktor zahraniční redakce Jiří Chábera. Vítej.
14: Dobré odpoledne.
3: Co přesně znamená, že se motýly dali do pohybu? To dělají běžně, ne?
14: To dělají běžně, ale konkrétně to znamená spíš to, že jednotlivé druhy motýlů vlastně mění svoji oblast, kde žijí. Jejich teritoria se buď zvětšují nebo zmenšují, případně se některé druhy přesouvají do jiných nadmořských výšek, než ve kterých žili doteď. Zjistil to globální tým několika desítek motýlích expertů. Celkem ty změny našly u více než 1700 druhů motýlů v celkem 105 zemích světa. Ta oblast výskytu tak prý už svoji oblast výskytu změnil asi každý desátý motýlí druh na světě. Podle vedoucího výzkumu doktora Shavana Chaudhuryho z univerzity v australském Melbourne je ta rychlost těchto změn vlastně ohromující. Tak dramatické přesuny prý upozorňují na hluboké proměny napříč celými ekosystémy.
3: Jak si můžu představit ty teritoriální změny v případě motýlu? O jakém měřítku, o kolika kilometrech se bavíme?
14: Tak některé druhy se dokáží přesouvat poměrně rychle a poměrně daleko. Třeba druh Acrea terpsichore byl původně doma v Indii, Bangladéši nebo na Srí Lance, ale od roku 2012, kdy se poprvé vyskytl v Austrálii. A od té doby se postupně po té Austrálii pohybuje zhruba tempem 130-135 kilometrů ročně. To, že se vlastně zvětšuje oblast výskytu, tak to se může zdát, to se může vlastně jevit pozitivní, ale není to tak zákonitě. Motýly k pohybu většinou nutí spíš vnější hrozby a snaha navzdory těm hrozbám přežít.
3: A ta hrozba, to je klimatická změna?
14: Taky. Vědci vlastně identifikovali dohromady 9 různých hrozeb a motýly prý tedy nejčastěji, a to skoro až v 80%, k tomu přesunu právě donutí už zmíněná klimatická změna a ty extrémní projevy počasí, jako jsou velké výkyvy, horka nebo tak. V takovém případě potom motýly obvykle zvětšují teritoria, případně úplně změní nadmořskou výšku, prostě protože hledají lepší místo k životu. To se hlavně děje v těch tropických oblastech. Tam, kde je na vině řekněme přímý lidský zásah, například vysušování mokřadů v Německu nebo vlivem intenzivního zemědělství v Rumunsku, tedy obecně vlastně ztráta toho přirozeného životního prostředí, tak tam se motýly spíš skrývají do menších území, než kdy byly předtím zvyklí. A tím dalším důvodem může pak například být taky příchod jiného invazivního druhu, který vlastně vytlačuje ten druh původních motýlů. To se zase hodně děje třeba v Oceánii nebo ve Spojených státech.
3: A co to znamená pro ochranu motýlů? Navrhují vědci nějaký nový přístup?
14: Doktor Chaudhury zdůrazňuje, že je třeba hlavně hodně pomáhat lidem a organizacím, které už o motýly pečují na té lokální úrovni. Zároveň ale tak rozsáhlé pohyby živočichů, jako předvádí motýly, prý vlastně úplně rozporují způsob, kterým my jako lidstvo chráníme přírodu. Rezervace jsou obvykle statické, různá chráněná území, CHKO nebo nějaké národní parky, ale podle doktora Chaudhuryho je třeba se posunout dál a při té ochraně přírody víc zvažovat, kam se zvířata pohybují. A následně pro ně vlastně vytvářet bezpečné koridory, obnovovat stanoviště nebo útočiště, kde se před horkem můžou schovat. Zásadní prý ale bude taky třeba monitoring těch jednotlivých druhů a sběr dalších dat. Mimochodem, Česká republika je v té studii zmíněna jako jedna z pěti, která má o motýlých populacích úplně nejlepší přehled na světě. Má data o polovině všech svých druhů, stejně jako třeba Finsko, Lucembursko, Španělsko a Švédsko. Málo dat ale existuje o motýlech v tropických oblastech.
3: Tak to je rest, který se musí splnit. To byl Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Děkujeme.
14: Naslyšenou.
3: A my ve vzduchu a ulétající zvěře ještě ve Vědě plus zůstaneme. Ohrožení sokoly v Jeseníkách letos vyvedly nejvíce mláďat v novodobé historii, celkem 46. Počet hnízdících párů se sice nezměnil, ale mláďat měly letos více než loni, konkrétně o 7. Ve druhé polovině minulého století počty sokolů u nás dramaticky poklesly. Díky ochraně se ale do české krajiny postupně vracejí. Jak se sokolům daří, o tom si teď budeme povídat s ornitologem Tomášem Pospíšilem, který spolupracuje s Agenturou ochrany přírody a krajiny a v HKO Jeseníky působí také. Dobrý den.
15: Dobrý den.
3: Rekordní počet mláďat sokolů, to znamená, že se jim v Jeseníkách daří čím dál lépe?
15: Ano, určitě daří se jim čím dál lépe, ale samozřejmě ani Jeseníky nejsou nafukovací a má to svoje limity, protože sokol je vlastně na vrcholu té potravní pyramidy a má svá teritoria a hnízdní možnosti, takže určitě se to nebude zvyšovat do nekonečna.
3: Ale když je těch mláďat víc, tak oni si stále hledají svá nová teritoria, zakládají hnízda v Jeseníkách nebo se vydávají i do dalších oblastí?
15: Vydávají se určitě do dalších oblastí a právě Jeseníky jako takové jsou zásobárnou, vlastně tou genetickou zásobárnou té přirozené populace, která se tam vyvíjí, do které v podstatě my nezasahujeme, snažíme se ji monitorovat, podporovat, ale je to přirozená populace, která potom vlastně zásobuje i ty ostatní oblasti, kde vlastně se těm sokolům tak dobře nedaří. Takže v tom je její velký význam.
3: Co vůbec sokoly potřebují k tomu, aby úspěšně zahnízdili?
15: Sokol je dravý pták, který je potravním specialistou a živí se výhradně ptáky. On nezbírá savce, nezbírá žádné kadavery nebo nečistí krajinu od toho, ale je vlastně živí se ptáky a loví ptáky, takže má v tom té potravní pyramidě své místo. Takže určitě potravní nabídka je pro něj důležitá, takže druhová pestrost vlastně v té potravní nabídce je prvořadou věcí. Druhou věcí, která je pro něj specifická, tak je to, že vlastně on nestaví hnízda. A on si neumí postavit hnízdo. Takže on využívá hnízda jiných ptáků, jako je třeba krkavec, převážně na skalách, když si postaví krkavec hnízdo, anebo na stromě, anebo vlastně je schopen vyhnízdit čistě jenom třeba na skalní římse. Ale vlastně takových míst není mnoho a tím pádem vlastně má tu limitní věc v tom, že vlastně pokud nemá hnízdní možnost a potravní nabídku a ten klid právě v té lokalitě, tak to jsou věci, které vlastně brání tomu, aby se dále šířil v rámci České republiky.
3: No a mají sokoly v Jeseníkách klid, protože Jeseníky jsou také oblíbenou turistickou destinací, tak jak to jde dohromady?
15: To je veliký problém a to je právě ta záležitost toho, že v Jeseníkách se jim daří tolik. Myslím si, že to je i součást toho, že vlastně se snažíme o ten aktivní management. Ten aktivní management spočívá v tom, že nezasahujeme do té populace jako takové, ale snažíme se ji zavčas v době, kdy začínají hnízdit, monitorovat, což je únor, březen, zjistit, kde vlastně se chystají zahnízdit ty páry a pak jim tam vlastně vytvořit ty klidové podmínky, aby k té interakci s lidmi v jakékoliv formě, což může být turistika, horolezectví, může to být i činnost hospodářská, to znamená hospodaření v lese a podobně, abychom vlastně tyhle vlivy co nejvíce odstranili v době toho hnízdění, až vlastně než se podaří mláďatům z toho hnízda vylétnout. Takže z tohoto pohledu ten aktivní management určitě přispívá k tomu, že vlastně se jim tam daří a to je to, co pro ně můžeme v tuhle chvíli udělat.
3: Jaké metody používáte k tomu monitorování? Já si to laicky představuju tedy jako kukátko nebo dalekohled, ale určitě je to pokročilejší.
15: Je to celá řada metod, ale vlastně zůstáváme u těch standardních, to znamená opravdu je to terénní práce v tom vyhledat ty lokality, kde jsou, to znamená z tohoto pohledu opravdu běžný dalekohled a prochodit krajinu v tom jarním období a zjistit ta hnízdiště. Pak samozřejmě je to záležitost toho, že z dálky jsme schopni monitorovat třeba pomocí fotopastí, ale i zblízka jsme schopni si tam vlastně nainstalovat i na přístupové lokality, tak abychom věděli, jestli tam dochází k tomu rušení. A pak samozřejmě ten monitoring spočívá i v tom, že sledujeme, co ti ptáci dělají například po vylétnutí, takže na některé jedince umístujeme výjimečně třeba i satelitní vysílač tak, abychom zjistili vlastně, jakou mají, jak přežívají v krajině, kam se posunují, vlastně jaká rizika jim hrozí a podobně a můžeme tím vlastně tu populaci nějakým způsobem se snažit chránit do budoucna.
3: Jak ještě podpořit sokolí populaci v české krajině, co navrhujete? Už jenom krátce, prosím.
15: S ohledem na to, co se s nimi stalo v tom období, kdy u nás vůbec nebyly, tak určitě menší chemizace krajiny, tak aby se do potravního řetězce nedostávaly cizorodé látky, které pak brání ptákům v tom, že jsou schopni se efektivně množit.
3: Říká ornitolog Tomáš Pospíšil, který spolupracuje s Agenturou ochrany přírody a krajiny a také chráněnou krajinou oblastí Jeseníky. Děkujeme, že jste byl hostem Vědy Plus.
15: Také děkuju. Nashledanou.
3: Právě dnes, tedy 6. srpna, uplyne 145 let od narození muže, který změnil moderní medicínu. Alexander Fleming byl lékař a vědec, jehož objev penicilinu položil základy moderní antibiotické léčby. Jeho práce bez nasázky zachránila životy stovkám milionů lidí. Alexander Fleming a penicilin je také tématem reportáže Jaromíra Marka.
16: Místnost ve druhém patře londýnské nemocnice svaté Marie je opravdu maličká. Celou jednu stěnu zabírá okno, druhou stěnu dveře. Původně tady skladovali plínky pro sousední porodnici, pak si v ní svoji laboratoř zřídil Alexander Fleming.
17: This is where it all happened.
18: Tady se to vše odehrálo. Podívejte, jak je vše staromódní, zastaralé, zatuchlé a trochu zaprášené. Ale právě jen v takovém místě mohl být penicilin objeven.
16: Říká historik a kurátor muzea Kevin Brown, muž, který patří mezi největší odborníky na život a dílo Alexandra Fleminga. Stůl pod oknem je přeplněný laboratorním vybavením, zkumavkami, mikroskopy, Petriho miskami. Místnost vypadá přesně tak, jako v době, kdy se odehrál převratný objev. Přispěla tomu vlastně náhoda. 3. září roku 1928 se Fleming vrátil z dovolené a zjistil, že v jedné misce vyrostla neznámá plíseň, která hubí bakterie.
18: Vše bylo dílem náhodné kontaminace. Ve sterilních podmínkách by k tomu nedošlo. Někdo proto může namítnout, Fleming měl prostě jen štěstí. Ale to není pravda. Za touto náhodou stála dlouhá odborná práce.
16: Říká Kevin Brown, Alexander Fleming ještě nedokázal penicilin izolovat. To se podařilo až vědcům v Oxfordu o více než 10 roků později. Masová výroba tohoto antibiotika pak začala v roce 1941 ve Spojených státech.
18: Důležité bylo, že Fleming rok po svém objevu, tedy v roce 1929, svá zjištění publikoval. Předvídal, že pokud vyřeší problém, jak penicilin izolovat, bude mít klinické využití. I bez Fleminga by se jistě objevila antibiotika, ale možná ne penicilin. Kdybychom ho ve své době neměli, kdo ví, kdo z nás by dnes žil.
16: Uzavírá Kevin Brown. Není divu, že skotský lékař Alexander Fleming získal za svůj objev Nobelovu cenu. Z londýnské nemocnice svaté Marie, Jaromír Marek, Český rozhlas.
3: A to je vše z dnešní Vědy Plus s datem 6. srpna. Její záznam najdete jako vždy na stránkách plus.rozhlas.cz.
13: Portréty.
19: Bohumil Peroutka byl tichou obětí hlučné doby. Na jeho sebeupálení v říjnu 1969 se zapomnělo.
20: Ten čin nebyl po těch následujících 20 let připomínán díky tomu, že o něm nevyšly ani zprávy v celostátním tisku, nebo aspoň jsem žádné nenašel.
19: Říká historik Petr Blažek.
13: Portréty Davida Hertla. Dnes po 8. večer na Plusu.
3: Ve 14 hodin ve čtvrtek 6. srpna začíná Odpolední Plus. U poslechu a svítá Daniela Vrbová.
13: Český rozhlas Plus.
3: A o čem budeme mluvit? Jak nejnovější útoky na jihu Libanonu ohrožují mírové rozhovory mezi Libanonem a Izraelem?
21: Velmi těžko se rokuje o míru, když se vám tam střílejí lidé navzájem.
3: Jaké výzvy čekají zdejší stavebnictví do konce letošního roku? A na Tajvanu začalo největší letošní cvičení zaměřené na případný vpád Číny. Proč se ho tentokrát ve velkém účastní i civilisté? Nejdřív tu jsou ale aktuální zprávy s Martinem Matějkou.
2: Z Ruska na Ukrajinu v noci na čtvrtek mířilo několik střel a přibližně 100 dronů. V Charkovské oblasti podle tamních úřadů zahynuli 3 lidé. Ruské údery zasáhly i další ukrajinské regiony, které informují o zraněných. Bezpilotní letouny na ruské území a anektovaný poloostrov Krym v noci vyslal i Kyjev. Uvedlo to ruské ministerstvo obrany. O případných škodách se nezmínilo. První superdávky by měly lidem dorazit na účty 10. srpna. Výplata pak bude pokračovat až do konce měsíce. Nová dávka nahradila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo do konce července přes 304 tisíc žádostí o superdávku. Většinou jde o domácnosti, které nějakou z podporu pobírali už dřív. Zároveň se ale polovina z nich pohoršila, a to nejméně o 500 korun, říká mluvčí ministerstva práce Jakub Slavík.
0: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu. Naopak vyšší podporu získávají zejména domácnosti s nízkými příjmy, které pracují.
2: Neziskové organizace upozorňují, že někteří seniori nebo nízkopříjmové rodiny ztratili nárok na podporu úplně. Ministerstvo kvůli tomu od října upraví podmínky. V Německu pokračuje pátrání po troskách neznámého objektu, zřejmě dronu. Včera se u letiště v Lipsku srazil s nákladním letadlem. Ve stejné době našli policisté přímo na runway letiště dron s výbušným zařízením. Nálož pak pyrotechnici řízeně zničili. Podle německé vlády to mohl být pokus o hybridní útok.
1: Ministr vnitra Alexander Dobrindt řekl, že drony zřejmě ovládali profesionálové a nevyloučil, že za incidenty stojí někdo ze zahraničí. Úřady podle něj kvůli tomu na letišti posílí nutná opatření. Opoziční zelení po vládě požadují, aby svolala Národní bezpečnostní radu kvůli vyšetřování možné hrozby. Jeden dron, který v Lipsku objevili u ukrajinských letadel typu Antonov, nesl asi 800 gramovou výbušninu. Podle vyšetřovatelů byla ale roznětka vadná. Letiště Lipsko-Hale slouží od začátku ruské invaze jako dopravní úzel pro ukrajinské aerolinky Antonov Airlines. Jejich letadla přepravují nadrozměrný náklad pro Severoatlantickou alianci. Jiří Kordík, Český rozhlas.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Německý soud poslal na doživotí do vězení 25-letého Afgánce, který loni v únoru v Mnichově úmyslně najel do odborářské demonstrace. Útok nepřežili žena a její 2letá dcera, zraněných bylo zhruba 40. Soud zároveň vinu obžalovaného označil za zvlášť těžkou, což v německém právním řádu prakticky znemožňuje propuštění z vězení po 15 letech. Muž žije v Německu od roku 2016, nezískal tam ale azyl. Podle obžaloby měl jeho útok nábožensko-politický motiv. Obhajoba tvrdila, že útočník trpí schizofrenií, navrhovala proto 15-letý trest a umístění na psychiatrickou kliniku. Polsko omezuje kvůli suchu a rekordně nízkým hladinám řek provoz elektráren, nemá dostatek vody pro chlazení bloků, informuje o tom zpravodajský portál Polsat News. Výpadky v produkci elektřiny jsou problémem hlavně večera v noci, kdy sítě nezásobují solární farmy.
22: Zatím je omezený provoz dvou velkých polských uhelných elektráren chlazených říční vodou. Provozovatel elektrárny Kožinice a elektrárny Polaněc dočasně odstavil celkem 6 z 18 bloků a připouští, že další odstávky můžou následovat, pokud se situace s vysokými teplotami a suchem v nejbližších dnech nezlepší. Obě uhelné elektrárny využívají k chlazení vodu z řeky Visly. Problém má ale také plynová elektrárna u města Gryfino, která je chlazená Odrou. Podle deníku Forsal zatím nehrozí nedostatek elektřiny. Upozorňuje ale, že Polsko nutně musí investovat do zařízení pro ukládání energie z obnovitelných zdrojů. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Zásoby zemního plynu v Evropské unii jsou pro toto období roku na rekordně nízké úrovni. Ukazují to data organizace Gas Infrastructure Europe. Zásobníky jsou naplněné z méně než 58%, to je nejméně od začátku vedení statistik v roce 2011 a zároveň o 12 procentních bodů méně než před rokem. Agentura Reuters píše, že americko-izraelská válka proti Iránu omezila globální dodávky zkapalněného zemního plynu a hrozí tak citelný růst jeho ceny v zimním období. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Českému průmyslu se v červnu dařilo, jeho produkce meziročně vzrostla o 4%, nejvíc od loňského prosince. Proti květnu byla vyšší asi o procento. Rostla přitom většina průmyslových odvětví, dařilo se hlavně výrobě dopravních prostředků, elektroniky nebo kovových výrobků. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Přibylo taky nových zakázek, jejich hodnota meziročně stoupla o více než 13%. Teploty na Moravě ještě dnes můžou vystoupat až k 630 stupňům Celsia. V pásu od Znojma přes Brno a Olomouc až do Ostravy, proto i dál platí výstraha před vedry. Zítra už by se mělo ochladit, maxima budou na většině území dosahovat 24 až 28 stupňů. Na jižní Moravě bude místy až 30, potvrzuje Jana Hujslová z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: V kombinaci s vyšší vlhkostí vzduchu budou dnešní vysoké teploty stále znamenat na většině území zvýšenou zátěž na lidský organismus, zmírnění veder a nižší zátěž očekáváme na jihu Čech a také na českomoravském pomezí. Naopak na jihu Moravy bude extrémní zátěž pokračovat vzhledem k nočním teplotám na 20 stupňů až do pátečního rána.
2: V neděli a příští týden se podle Hujslové znovu oteplí. A Japonci si připomněli 81. výročí svržení atomové bomby na Hirošimu. Starosta města Kazumi Matsui při této příležitosti zkritizoval světové velmoci za vedení válek. Vyzvali je také, aby přestali ospravedlňovat držení jaderných zbraní jako odstrašujícího prostředku. Na pětní ceremoniál do Hirošimy dorazilo asi 50 tisíc lidí. Mezi nimi i zástupci ze zhruba 120 zemí a regionů, včetně Spojených států a Íránu. Na dálnici D3 mezi Táborem a Dolním Dvořištěm bude neprůjezdný tunel Pohůrka v obou směrech mezi 135. a 136. kilometrem. Budou tam odklízet dopravní značení, u závěra by měla trvat 15 minut. Dá se to objet přes České Budějovice. Na D1 z Prahy ve směru do Brna spozorněte za sjezdem na Rosice. Na 180. kilometru dojíždí do Kolonie, ta pokračuje až nakonec omezení ke sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den máme teď v Čechách oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, na západě ale až oblačno s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na východě Moravy a Slezska měří 32 až 37 a na horách kolem 22 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
13: Posloucháte Odpolední plus.
3: A to konkrétně ve 14 hodin a 8 minut. Dobrý poslech vám přeje Daniela Vrbová. Dva mrtví izraelští vojáci a nejméně jedna oběť v libanonské vesnici Tibnín ohrožují mírové rozhovory i křehké příměří. Podle Izraele ho porušilo hnutí Hizballáh. Izraelská armáda v odvetě zaútočila na několik vesnic na jihu Libanonu. Tam se přitom podle dohody mezi oběma státy měli postupně vracet vyhnaní obyvatelé. Na situaci se teď podrobněji podíváme s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Jano, dobré odpoledne.
5: Pěkné odpoledne.
3: Za jakých okolností zemřeli ti zmiňovaní dva izraelští rezervisté?
5: Tak byli se svou jednotkou na jihozápadě Libanonu a podle toho, co píše izraelský deník Times of Israel, tam ničili infrastrukturu militantního hnutí Hizballáh. A včera okolo poledne v obci Majalzun vešli do budovy a následně tam explodovalo výbušné zařízení. Izraelský armádní rozhlas uvedl, že stále není jasné, jestli to zařízení tam bylo umístěné ještě předtím, než bylo vyhlášené na konci června příměří, nebo až potom. Každopádně ta exploze dva vojáky zabila a čtyři vážně zranila a podle Izraele je tím, tady tímto hnutí Hizballáh, který porušil to příměří.
3: A Izrael poté zaútočil na jižní Libanon, na které části konkrétně?
5: Tak noční izraelské útoky a taky dělostřelecké údery jsou hlášené právě z té obce Majalzun, kde tedy mělo dojít k úmrtí izraelských vojáků, ale taky z nedaleké obce Mansury. Pro Mansury izraelská armáda taky včera vydala jednostrannou výzvu k evakuaci. A podobnou výzvu Izrael podle libanonských médií vydal naposledy v polovině června. Izraelský dronový útok ale směřoval taky na obec Burj al-Shamali nedaleko od pobřežního města Týr. Dron tam údajně zasáhl dům, ve ve kterém bylo 6 lidí. Jeden z nich je podle médií vážně zraněný a je to zřejmě poprvé, co izraelská armáda zasáhla místo, kam se vrátili právě vysídlení obyvatelé. A podle libanonského ministerstva vnitra v tom městě útoky zranili ještě dalších 7 lidí. A izraelský úder, po kterým je právě hlášený ten jeden mrtvý, mířil ale na obec vzdálenou asi 25 kilometrů od té obce Mansury, pro kterou byla vydaná ta výzva k tomu, aby lidé opustili. A v té obci vzdálené 25 kilometrů měl ten izraelský úder zasáhnout modlitební prostor místního hřbitova. Jeden člověk, kterým zemřel, a 12 je zraněných.
3: Přichází z Libanonu signály, že by ta situace mohla ještě dál eskalovat?
5: Libanonská média dneska píšou hodně o tom, že na jihu Libanonu, ale taky na jižních předměstích Bejrútu létají izraelské drony, a to poměrně nízko. A reportérka katarské televize Al Jazeera, která je na jihu Libanonu, taky popisuje, že slyší neustále dělostřeleckou palbu, a to z pozice několik kilometrů severně od oblasti, kterou Izrael okupuje. A mnoho lidí, které válka vyhnala z domovů, se přitom už postupně do těch oblastí vrací. Třeba humanitární kancelář Organizace spojených národů dnes vydala informace o právě vysídlených v Libanonu a jejich návratech, a k 30. červenci se začalo vracet do svých domovů přes 820 tisíc lidí na návrat, ale zároveň čeká přes 360 tisíc Libanonců.
3: Tento týden ale zároveň jedná Libanon s Izraelem pod patronací Spojených států. V Římě jde už o 7. kolo přímých rozhovorů. Jak se tato jednání střetávají s realitou v Libanonu?
5: O tom, jak ta jednání vypadají dnes, máme jenom velmi málo informací. Včera některá média psala o tom, že rozhovory mezi oběma delegacemi skončily už odpoledne, dřív než se očekávalo. Izraelský server Times of Israel s odvoláním na své zdroje píše o tom, že izraelský velvyslanec ve Spojených státech obvinil libanonskou delegaci z údajného opakovaného úniku nepravdivých informací libanonským médií, a kvůli tomu požádal americké mediátory, aby rozhovory předčasně pozastavili. Nicméně Američané to dřívější ukončení

0: vláda na tom území, které stále na jihu Libanonu kontroluje, tak dál pokračuje v demolicích. Libanonská média i v těch posledních hodinách psala, že se z těch okupovaných oblastí ozývají další detonace.
1: Tolik naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Jano, děkujeme, přejeme pěkné odpoledne.
0: Pěkný den, naslyšenou.
1: A my u tématu v odpoledním plusu zůstáváme. Podobné vzájemné útoky mezi Izraelem a hnutím Hizballáh bylo možné očekávat, řekla v našem ranním vysílání výkonná ředitelka think tanku Chairion Katarína Hildebrandt.
2: Velmi těžko se rokuje o míry, když se vám tam střílejí lidé navzájem. Ale myslím si, že se to bohužel dalo čekat. Vzhledem na to, nakolko pevně Hizballáh stojí proti týmto jednaniam, bolo len otázku času, kedy k podobnému útoku dojde.
3: No právě, nesouhlasí s tím jednáním, jak hnutí Hizballáh, v mnoha ohledech ho nabourává i sám Izrael. Očekávala se tedy už dopředu od těchto jednání nějaké jako velké posuny?
2: Ak sa nemýlim, ide o 7. kolo jednaní v rámci aktuálneho konfliktu. Pri takomto počte už do toho idete a priori s určitým skepticizmom. Napriek tomu nejaká nádej tam bola, pretože delegácie, ktoré boli do Ríma vyslané, nie sú zložené zo špičkových politických predstaviteľov, ako by sa to mohlo čakať, čiže žiadne veľké nejaké retorické predstavenia, ale sú tu týmy zložené z diplomatov a odborníkov na tie tzv. Technické detaily, čiže skutočne sa tam má rokovať o praktickej implementácii akéhokoľvek plánu, ktorý by sa mohol dohodnúť. Z tohto hľadiska je tu nádej na posun. Zároveň si povedzme, že tá situácia je extrémne komplikovaná. Máme tu proti sebe dvoch veľmi, veľmi tvrdohlavých hráčov v podobe Hizballáhu a Izraela. A vlastne ten libanonský štát je tu v tomto, pardon za výraz, chudák, ako medzi dvoma mlynskými kameňmi a neúplne vie, ako z toho von.
3: Přece jenom, jak už jste zmínila, ta jednání nejsou ve vzduchoprázdnu, navazují na jednání, která začala ve Spojených státech. 21. července dokonce na základě těch prvních jednání převzala libanonská armáda kontrolu nad první takzvanou pilotní zónou, ze které se stáhla izraelská armáda. Zóny se měly rozšiřovat. Je to teď reálné?
2: V této dané chvíli určitě nie. Ale vzhľadom na dynamiku vývoja celého konfliktu, vzhľadom na prebiehajúce rokovania, ktoré dnes majú pokračovať, a my zatiaľ nevieme, čo tie rokovania prinesú, podľa mňa samotní delegáti nevedia, čo tie rokovania dnes prinesú, je kľudne možné, že moja odpoveď by zajtra bola úplne iná.
3: Podle katarské televize Al Jazeera se má během těch současných rozhovorů v Římě najít třetí strana, která by ověřovala stahování Izraele a současně dohlížela na přebírání kontroly nad stejnými místy libanonskou armádou. Web píše, že by tou třetí stranou mohla být Itálie. Tak má to nějaký důvod nebo opodstatnění? Jaký vztah má Itálie k oběma zemím?
2: Itálie v této chvíli má s obidvoma krajinami pozitivní vzťahy. Čiže ako delegát by to nemuselo byť zásadne zlá myšlienka, ale na margo tretích krajín dávajúcich pozor na to, aby po sebe Libanon a Izrael nestrieľali. My tam ešte stále máme jednotky UNIFILu do konca roka, jednotky OSN, ktoré dlhodobo majú dohliadať na dodržiavanie nejakých elementárnych princípov prímeria a tieto jednotky nám dlhodobo zlyhávajú. Na začiatku konfliktu došlo aj k usmrteniu niekoľkých vojakov OSN. Čiže ak sa nerešpektovalo OSN, ak sa nerešpektovali ozbrojené jednotky zložené z príslušníkov viacerých krajín, som mimoriadne skeptická voči tomu, že zrovna Taliansko by mohlo byť to krajinou, ktoré to tam ustráži.
3: Schopnost libanonské armády převzít kontrolu nad územím spochybňuje i sám Hizballáh. Nakonec zatím se to libanonským ozbrojeným silám nikdy úplně nepodařilo. Mohlo by to být tentokrát jinak? Změnily se okolnosti?
2: Tu já zase budem velmi skeptická o tom, že libanonská armáda má dohodnout na odzbrojení Hizballáhu. Sa bavíme roky. Libanonský štát je roky tlačený do toho, aby si, zase ospravedlňujem sa za výraz, urobil poriadky vo svojej krajine. No a ten libanonský štát na to nemá. Libanonská armáda na to nemá ani techniku, vybavenie, ani ľudské zdroje a hlavne na to nemá psychologické zdroje. Nezabúdajme, že ten Libanon je svojim obyvateľstvom mimoriadne komplexná krajina, kde aj v rámci tej libanonskej armády máme hromadu šítov, ktorí síce nie sú vyslovene prívržencami Hizbala.

0: ale stále sú to šíti s nejakým hlbokým vnútorným presvedčením. A v prípade, že by malo prísť napríklad nejakému ozbrojenému stretu medzi jednotkami Hizbaláhu a jednotkami oficiálnej libanonskej armády, nie všetci vojaci libanonskej armády by si vybrali lojalitu voči štátu. A s týmto nastavením sa mimoriadne ťažko ide odzbrojovať nejaká entita, ktorá je vyzbrojená minimálne rovnako tak dobre ako tá štátna armáda a nechce tie zbrane odovzdať.
1: Přesně jak říkáte, Hizbalah s tím nesouhlasí. Kdo naopak souhlasí s odzbrojením, je Hamas v pásmu Gazy, tak si dovolím ještě stočit pozornost na něj. Ale zase, je v tom jedno velké ale. Odevzdání raket a těžkých zbraní podmiňuje Hamas odchodem izraelské armády z pásma. A s tím zase nesouhlasí izraelský premiér Benjamin Netanyahu. A včera dokonce premiér izraelský odmítl i mírový plán pro pásmo Gazy. Co to teď znamená?
0: Toto je veľmi podobný problém ako v tom Libanone. Hamas si chce diktovať podmienky v podobe stiahnutia izraelských vojsk. Hizbalah si chce diktovať podmienky v podobe absolútneho stiahnutia izraelských vojsk. No a ten Izrael to nechce urobiť. A Izrael je dostatočne veľký a silný hráč na to, aby si mohol dupnúť a povedať, že nie, ja nikam nepôjdem. Toto je v podstate z izraelskej strany do určitej miery vojna ega, pretože skutočne Izrael má kapacity na to, aby mu ani Hamas, ani Hizbalah nemusel diktovať. A ani Hamas, ani Hizbalah nie sú vyslovene naklonení diplomatickým riešeniam problému. A máme tu v podstate absolútne patovú situáciu. Ako v Gaze, tak na juhu Libanonu.
1: Řekla kolegyně Šárce Fenikové výkonná ředitelka think tanku Chairion Katarína Hildebrand. Posloucháte Odpolední plus ve 14 hodin a 20 minut. Tady jsou krátké zprávy z ekonomiky. Průmyslová výroba v Česku v červnu meziročně stoupla o 4%, tedy nejvíce od loňského prosince. Dařilo se většině průmyslových odvětví, ukázaly dnes zveřejněná data Českého statistického úřadu. Objem obchodu s kryptoměnami v českých směnárnách v červenci proti předchozímu měsíci klesl o třetinu na 650 milionů korun. Meziročně je to o polovinu méně. A německý průmyslový koncern Siemens ve třetím čtvrtletí svého finančního roku vykázal dosud největší zisk z průmyslových aktivit v historii. V období 3 měsíců do konce června se zisk meziročně zvýšil o 25% na v přepočtu 85 miliard korun. Stavebnictví v České republice má za sebou úspěšné pololetí, dalšímu rozvoji ale může bránit nedostatek pracovníků na trhu. Stavební výroba podle dat Českého statistického úřadu meziročně vzrostla o 4,2%. Stavební výrobu v poslední době zvyšuje hlavně výstavba budov, zatímco stavba infrastruktury oproti minulému roku spíše zaostává. Firmy s 50 a více zaměstnanci pak v Česku uzavřely přes 32 tisíc stavebních zakázek, což je o 8,1% více a takto vzrostl také počet vydaných stavebních povolení. Ve vysílání je teď s námi Petr Dufek, hlavní ekonom banky Creditas. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co podle vás stojí za tím nárůstem 4,2%? To je poměrně solidní růst, ne?
2: Už jste to fakticky celé řekla, je to primárně o pozemním stavitelství a je to o té bytové výstavbě, které se letos opravdu velmi dobře daří. Naproti tomu inženýrské stavitelství, to je právě výstavba silnic, dálnic, železnic, je o letošním roce o něco slabší, ale to je především proto, že ten loňský volební rok byl teda hodně, hodně extrémní z hlediska investic do silnic.
1: No já jsem se snažila říct, jak se to projevuje, tento růst, ale po vás bych chtěla vysvětlení, proč se tak děje, co se změnilo, nebo jak to, že se to takhle stalo v roce 2026?
2: Tak s odstupem času se trochu rozběhla stavební řízení. Je docela vidět, že se povoluje více bytů vlastně napříč Českou republikou a zejména bych řekl v Jihomoravském kraji, kde se staví neuvěřitelné množství nových bytů, dokonce více bytů než v Praze. To bych řekl, že je docela výjimečné právě proto, že se tam dařilo rozjet vlastně ta stavební řízení. A druhým důvodem je, že se nám tady vrací komerční výstavba, to znamená zase průmyslové areály, logistická centra, což byla výstavba, která v předchozích letech stagnovala. Čili je vidět, že se vrátila důvěra investorů právě i do sektoru nejenom bytové výstavby, ale i komerčních nemovitostí.
1: A když ještě budeme věnovat pozornost té zaostávající výstavbě infrastruktury, kdo může tento trend změnit? Mohou to být ty plány současné vládní koalice?
2: Já myslím, že ta současná vláda udělala vlastně základní změnu, když našla peníze, teda na dluh, ale našla na výstavbu dopravní infrastruktury, ty peníze, které chyběly v tom původním návrhu státního rozpočtu, to bylo několik desítek miliard korun a už si myslím, že další prostor k navyšování příliš nemá. Všechno by to bylo jednoznačně na dluh a v tuto chvíli se navíc obávám, že ani bychom víc nestavili, spíš bychom stavili dráž, protože opravdu ty kapacity stavebních firm jsou v podstatě vyčerpané. Lidé chybí, ať už jsou kvalifikovaní nebo pomocní a to je dlouhodobý neduch českého stavebnictví, který nám vlastně tu výstavbu prodražuje permanentně.
1: A to byste řekl, že je největší současný problém stavebních firm, tedy personální, nedostačující personální kapacity?
2: Určitě,
1: nebo tam jsou ještě jiné faktory, například když jste mluvil o těch stavebních povoleních, že teď se to trošičku zase rozběhlo?
2: Tak řekl bych, že stavební povolení to je takový neduch, se kterým už tady všichni žijeme 20 a více let, takže jsme si na něj zvykli, ale v případě nedostatku zaměstnanců tam je opravdu vidět každé čtvrtletí v průzkumech, že to je největší brzda stavebních firm a trápí více než třetinu firm. Ale samozřejmě máte pravdu, není to zdaleka jediný problém, protože vlastně od začátku války v Perském zálivu se stavební firmy potýkají třeba s rostoucími cenami pohonných hmot, protože stavebnictví je jedním z největších odběratelů pohonných hmot v České republice a stále více pociťují třeba i nárůst cen elektrické energie, zemního plynu, protože to jsou vlastně vstupy, které se používají při výrobě stavebních materiálů a ty nám podstatně letos zdražují.
1: Říká Petr Dufek, hlavní ekonom banky Creditas. Děkujeme za rozhovor.
2: Hezký den.
1: Posloucháte Odpolední plus, 5 minut zbývá do 14:30. Tchaj-wan spustil největší letošní cvičení zaměřené na obranu před případným vpádem Číny na ostrov. Jmenuje se Hongguang a jeho cílem je prověřit, jak dlouho dokáží armáda a civilisté vzdorovat nepříteli, než Tchaj-wanu přijdou na pomoc i jeho spojenci, zejména Spojené státy americké. A my už jsme ve spojení s naším zpravodajem v Asii, Davidem Jakšem. Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne.
1: Kromě profesionální armády tady mají tentokrát velmi důležitou úlohu i civilisté. U nás si někdy říkáme záložáci. Jak se tedy do cvičení zapojí?
3: Zatímco profesionální tchajvanská armáda má za úkol zastavit čínskou invazi na moři a ve vzduchu, tak ti takzvaní záložáci mají být oporou tam, kde by byl obrovský psychický nápor na civilní obyvatele, tedy ve městech, také na venkově, v ulicích, ve veřejných prostorech, ve školách a podobně. Letos se stát a armáda obzvláště zaměří na ty rezervisty, kteří by byli nasazeni na severním a jižním pobřeží ostrova. Je jich dohromady 5 000 a už dnes někteří z nich cvičili nejen ostrou střelbu nebo obsluhu minometů, ale třeba i zabezpečení logistiky, tedy rozvoz zásob, pohonných hmot, první pomoc a podobně. No a až se to cvičení bude po skončení po nějakých 10-12 dnech vyhodnocovat, stát i armáda budou chtít vědět, zda mají pravdu někteří tchajvanští poslanci, kteří tvrdí, že těch rezervistů je ve skutečnosti málo, že těch 5 000, kteří zasáhnou do cvičení, bude muset být brzy navýšeno na jednou tolik, minimálně na 10 000.
1: Jednou z hlavních rolí bude také na cvičení hrát internet, respektive internetové připojení. Jak konkrétně?
3: Tchaj-wan je, jak známo, světovou internetovou velmocí, ale v případě války by se tenhle bonus mohl naopak otočit proti němu. Stát i armáda si uvědomují, že lidé bez mobilu, bez mobilních dát, bez aplikací dnes prakticky nejsou schopni fungovat a chtějí je znovu naučit orientaci, navigaci, předávání informací nebo zajišťování prostoru bez toho, aby se neustále museli spoléhat na ten digitální svět. Takže v průběhu cvičení bude někde výrazně zpomalen a někde dokonce úplně vypnut internet. protože, jak řekl tedy Joseph Wu, někdejší tchajvanský ministr zahraničí, přesně tohle by udělala Čína hned v prvních hodinách konfliktu. Snažila by se Tchajvan odstřihnout od internetu a od internetového spojení se světem.
1: S přípravou na možný vojenský střet s Čínou souvisí i některé změny zákonů. Co přesně tchajvanští zákonodárci změnili?
3: Tak Tchajvan nedávno uvolnil velmi striktní v podstatě vojenská pravidla pro zahraniční vlastníky satelitních operátorů. Ministerstvo obrany otevřeně přiznává, že v podstatě mu teď jde o to, aby vytvořil takové legislativní předpolí pro to, aby světoznámá firma Starlink Ilona Muska v případě konfliktu Tchajvanu s Čínou mohla na ostrově bez problémů fungovat, aby se na ní tchajvanská armáda mohla spolehnout a stejně tak mohla spolupracovat i s ostatními západními spojenci. V podstatě se dá říct, aby se neopakovala situace na Ukrajině, kdy tam několikrát byla kvůli váznoucí spolupráci se zahraničními operátory v ohrožení obrana celého státu anebo důležité strategické vojenské operace.
1: Z Asie se přihlásil náš zpravodaj David Jakš. Děkujeme za to.
3: Naslyšenou.
1: Utkat se v kouzelnickém souboji, uvařit lektvar nebo se projít zapovězeným lesem. To vše a mnohem víc budou ode dneška příležitost zažít návštěvníci expozice o světě Harryho Pottera. You're a wizard,
4: Harry. I'm a what?
5: Harry Potter a kámen mudrců, to byla kniha, která před téměř 30 lety odstartovala kulturní fenomén, který teď zná celý svět. A ten úplně první výtisk se mohou návštěvníci prohlédnout v trezoru inspirovaném bankou Gringotových. Úvodní projekce pak připomene cestu od literární předlohy až k filmovému zpracování. Součástí expozice jsou stovky autentických rekvizit, kostýmů a kulis známých nejen z filmů o mladém kouzelníkovi, ale také z fantastických zvířat nebo divadelní inscenace Harry Potter a prokleté dítě. Zájemci nahlédnou do Pobertova plánku nebo se projdou kolem vrby mlátičky a mozkomorů.
6: When I call your name, you will come forth. I shall place the sorting hat on your head. And you will be sorted into your houses.
5: Srdcem výstavy jsou bradavické koleje. Díky interaktivnímu náramku si každý vybere svou kolej, patrona i kouzelnickou hůlku. Za splněné úkoly pak dostane body pro Nebelvír, Zmiozel, Havraspár nebo Mrzimur. Ve školních lavicích si pak můžou lidé namíchat lektvar, přesadit mandragoru nebo porazit bubáka pomocí digitální hůlky. Chybět nebude ani fanfrpál, hledání zlatonky nebo vyvolávání patrona. K vidění je také Hagridova chýše, zapovězený les kentaury nebo přístěnek pod schody v domě Dursleyových, kde kouzelný příběh začal. Výstava potrvá až do 21. března příštího roku. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
1: A v půl třetí jsou tady zprávy s Martinem Matějkou.
7: Český rozhlas Plus.
8: Nákaza žloutenkou typu A se v Česku šíří pomaleji, počet nových případů v červenci meziměsíčně klesl. Od začátku roku hygienici zatím evidují zhruba 1400 nakažených a 7 úmrtí. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. V červenci přibyl nejvíc nemocných v Ústeckém kraji, žádný nový případ naopak nebyl v Karlovarském, Královéhradeckém kraji ani na Vysočině. Odborníci připomínají, že před nákazou chrání hlavně důkladné mytí rukou a očkování. Policisté našli tělo 28-letého muže, po kterém pátrali od úterní bouřky na jezeře Most. Informovali o tom na sociální síti X. Muž byl součástí z 6členné skupiny lidí na pedalboardech, kterou na jezeře zastihl silný vítr. 4 lidi se záchranářům podařilo dostat do bezpečí, zbývající 2 podle všeho spadli do vody a po druhém pohřešovaném policisté dál pátrají. Meziroční růst stavební výroby v červnu zpomalil, zatímco v květnu Český statistický úřad zaznamenal meziroční nárůst o 40,4%, v červnu to byla jen 2%. Ubylo i dokončených bytů, bylo jich meziročně o 18% méně, těch rozestavěných ale naopak asi o 50% víc. Podle statistiků ale za tímto nárůstem stojí hlavně to, že se loni stavilo málo. V červnu růst táhly hlavně stavby budov. Inženýrské stavitelství, kam spadají třeba silnice, meziročně kleslo. Izraelští prokurátoři obvinili osadníka z okupovaného západního břehu z vraždy palestinského aktivisty. Jde o případ z loňského roku, při kterém Izraelec Jinovi Levi zabil Audu Muhammada Hasalína. Ten se vymezoval proti izraelské okupaci palestinských území a násilí ze strany Izraelců. Spolupracoval také na Oscarovém snímku z roku 2025 Žádná jiná země. Je to jeden z mála případů, kdy Izrael obvinil osadníka z násilí proti Palestincům. Státní žalobci Leviho obvinují ze zabití nedbalosti. Spojené království uvalilo nové sankce proti ruským lodím, bankám a průmyslovým podnikům. Na svém webu o tom informovala britská vláda. Londýn se tak snaží narušit příjmy z prodeje ropy, které by Moskva mohla využít k financování války proti Ukrajině. Británie od začátku ruské invaze v roce 2022 uvalila sankce na více než 3400 jednotlivců, subjektů a lodí v rámci sankčního režimu vůči Rusku. Česko zažilo další tropickou noc v pražském Klementinu. Teplota neklesla pod 26 stupňů Celsia. Teploty nad 20 stupňů naměřily i desítky meteorologických stanic na Moravě a ve Slezsku, třeba v Třinci nebo Hošťálkové. Ve východní části Česka i dnes platí výstraha před vysokými teplotami, překročí 32 stupňů. Pokračuje tak varování před zátěží pro organismus. Postupně ale z Česka odchází bouřky a déšť. Ty v noci působily komplikace třeba s dodávkami elektřiny. Hygienici vyhlásili na Vysočině další zákaz koupání. Platí pro vodní nádrž Sedlice na Pelhřimovsku. Při posledním měření tam zjistili vysoký výskyt sinic, který může lidem způsobit zdravotní potíže. Zákaz vstupu do vody platí i dál pro nedalekou vodní nádrž Trnávka nebo rybník Kachlička na Havlíčkobrodsku. A v ostravském krevním centru můžou darovat krev i lidé po návratu z vybraných evropských zemí s výskytem západonilské horečky. Nově tam dárce na přítomnost viru testují. Podle primářky krevního centra ostravské fakultní nemocnice Zuzany Čermákové mají zdravotníci nedostatek zásob krve kvůli většímu množství úrazů v letní sezóně.
9: My v podstatě jsme k tomu přikročili proto, že musíme dárce vyřazovat z těch oblastí, kde je potenciálně riziko nákazy. Všechny ty země jsou vyjmenované na našich webových stránkách, jsou to teda ty nejčastější vlastně evropské letní destinace. Zásoby krve máme na dolní hranici limitů.
8: Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalíte za sjezdem na Ostravačice. Na 174. a půltém kilometru se srazila dvě osobní auta v levém pruhu a tvoří se kolona. Na příjezdu do Prahy po D8 z Ústí nad Labem zpomalte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 4. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje přes Cínoveckou až do omezení. Ve Kbelské a v Novopatské se sune fronta směrem do Letňan od sjezdu z okruhu ke Kbelské. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť a nejvyšší páteční teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď je na řadě repríza pořadu Pro a proti, ptát se bude Lucie Vopálenská.
10: Budu prudit, dokud budu žít, řekl v jednom z rozhovorů. Už to tedy k lítosti mnohých neplatí. Bývalý rektor Pražské akademie výtvarných umění a bývalý ředitel Národní galerie Praha Milan Knížák totiž minulý týden zemřel ve věku 86 let. Zítra v pátek se koná jeho pohřeb, a to se státními poctami. Co tato výrazná osobnost české výtvarné scény vykonala pro stát, pro zdejší společnost? Byl Milan Knížák skutečně geniálním umělcem nebo především buřičem a rebelem? Pozvedl AVU a i Národní galerii, anebo ji spíše izoloval? A byl to laskavý a milý člověk, anebo excentrik s autoritářskými sklony? Jak se na Milana Knížáka jednou bude vzpomínat? Přeji příjemný poslech.
7: Pro a proti Lucie Vopálenské.
10: Ve studiu Plusu vítám autora knihy Fenomén Knížák, bývalého politika Iva Strejčka z Institutu Václava Klause, jehož byl pan Knížák blízkým spolupracovníkem. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: A na dálku srdečně zdravím publicistu a filozofa Petra Fischera. Hezký den.
12: Dobrý den, přeju.
10: Pánové, zemřela jistě výrazná osobnost pro každého, kdo se s Milanem Knížákem někdy setkal, byl nepřehlednutelnou postavou, především zdejší kulturní scény, rodině a blízkým upřímnou soustrast. Jak se zapsal do vaší osobní paměti? Kým byl pro vás, pane Strejčku, když jste o něm dokonce napsal knihu?
11: No tak já, když jsem začal psát knížku Fenomén knížák, tak jsem samozřejmě čerpal z nejrůznějších zdrojů, ale nemohlo to být jinak, než že jsem se s ním setkal osobně, a čím víc jsem se s ním setkával, tak tím víc jsem zjišťoval, že ten člověk je vnitřně velmi, velmi jaksi ustrojený, utříděný, velmi racionální, velmi lidsky zajímavý, hodný, vlídný, takže já jsem toho člověka poznal z téhleté stránky a bude se mi po něm velmi stýskat.
12: Rozumím. Jak na Milana Knížáka vzpomíná Petr Fischer, také jste měl možnost se s ním osobně seznámit a setkat?
13: Ano, měl jsem tu možnost a myslím, že všechno to, co jste Lucie na začátku říkala, tak o něm vlastně platí. Takže pro mě je to člověk plný rozporů, ale které někdy byly tvořivé, někdy byly spíš negativní, jak už to v životě bývá. A člověk, který se rozkročil v tom veřejném prostoru velmi doširoka, ale vlastně opustil částečně to umělecké prostředí, a to napětí mezi umělcem a úředníkem je něco, nebo politikem vlastně už do velké míry, je něco, co mi zůstane v paměti asi nejvíce, a myslím, že to bude zapsané i v té kolektivní paměti České republiky, protože to se málo kdy vlastně vídá ten přechod, řekněme, z nějaké kritiky establishmentu do establishmentu samotného, a tato proměna, myslím, u pana Knížáka hrála docela zásadní roli, a to je vlastně také to, k čemu se nejvíce vracely ty nekrology a různé úvahy o jeho působení v České republice.
12: Rozumím. Pane Strejčku, to, co teď zmínil Petr Fischer, to byste podepsal. Asi nelze polemizovat s tím přechodem, s tím vlastně vnitřním rozporem od buřiče, člověka aktuálu a tak dále, až po teda vrcholného státního úředníka. To napětí tam bylo, že?
11: No, já s tím úplně souhlasit nemůžu, co říká pan kolega Fischer, protože, no samozřejmě, Milan Knížák byla eruptivní osobnost, byl vždycky anti-establishmentovský, vždycky.
12: No ale pak se stal součástí establishmentu.
11: No a to já myslím, že
12: ne?
11: Já myslím, že tohle není úplně pravda. Já myslím, že o Milanu Knížákovi platí, že to byl člověk vnitřních rozporů v tom slova smyslu. Že si ho představujeme všichni jako obrovského rebela, který přece nemůže mít nic společného s ředitelováním Národní galerie, teď přece Národní galerie je instituce. A přece Milan Knížák, bojovník rebelského typu, přece nemůže být tady.
12: Všichni stárneme, že? Ne. Rebelství ubývá s věkem a s poklesem testosteronu například.
11: No to ne, pozor, to zase jako Milanu Knížákovi vydrželo, já bych řekl, do posledních chvil tady tohleto rebelství a rebelanství, ale já znovu chci říct, já jsem v něm objevil člověka, který k mému překvapení byl člověk vnitřně velmi uspořádaný, velmi racionální, velmi strukturovaný, takže já bych si vůbec nedovolil tvrdit, že to byl člověk, který byl anti-establishment a najednou byl establishment.
12: Okay.
11: Kdybychom řekli Knížákovi, že se stal součástí establishmentu, tak by se na nás hodně zlobil.
12: Tak. Podle ministra kultury Oty Klempíře ze strany Motoristé sobě výtvarník Milan Knížák výrazně utvářel moderní české umění a českou společnost a ovlivnil několik generací. Ptám se, Petře Fischere, nepřehání tak trochu pan ministr s tím vlivem Milana Knížáka opravdu formoval i českou společnost v několika generacích?
13: No tak českou společnost formoval zcela jistě právě v tom zvláštním postoji mezi tím neestablishmentem a establishmentem, respektive protestu proti establishmentu a jeho výkonu. To znamená, jakmile se dostal k něčemu, čemu se říká moc, což samozřejmě v pozici rektora nebo v pozici ředitele Národní galerie byl, tak se z něj stával trochu jiný člověk. Já myslím, že v tomto je to velmi poučné vidět, že i někdo, kdo stál vždycky proti nějakým mocenským strukturám, je schopen ty mocenské struktury používat i dokonce svým směrem a nějaké využívat a a vlastně ne je úplně ovládat. Já souhlasím s panem Stričkem, že Milan Knížák byl v jistém slova smyslu velmi dobře ustrojeným člověkem přesným a to se taky právě ukazuje ve výpovědích lidí, kteří ho znali jako studenti a kteří na něj vzpomínají vlastně v dobrém, že je směřoval umělecky. Mm-hmm. Tam si myslím, že ten podpis je možná ještě daleko silnější než v té společnosti, a je možná méně problematický, než právě to působení v těch veřejných orgánech nebo řekněme to mocenské působení. Tam je vlastně velký problém. Pokud jde o nějakou tvůrčí činnost, tak tam na něj všichni vzpomínají vlastně velmi, velmi dobrém. I ta jeho autoritativnost najednou byla jiného typu. Nebyla opřená o tu mocenskou instituci, ale byla opřená právě o to ustrojení, o kterém byl pan Strejček. Takže o to umělecké gesto.
12: Iva Strejčka,
13: to sílu uměleckého gesta.
12: Jakým způsobem Milana Knížáka z vašeho pohledu proměnila moc? Jak se dokázal chovat na těch postech, jako bylo jeho rektorování na AVU nebo ředitelování Národní galerie Praha? Nestával se z něj autoritář?
11: Já bych se bál slova moc. Opravdu bych se bál používat v tomhletom slova smyslu.
12: Proč?
11: Já myslím, že moc je...
12: To je neutrální termín, jako moc.
11: Ale nehodí se to, já bych řekl, že to nehodí ke Knížákovi. Nicméně, přijmuli, kdy říkáte moc tomu, že Milan Knížák se stal rektorem a stal se ředitelem, přijmuli tady tuhletu argumentaci, pak je potřeba říci zaprvé...
12: To jsou fakta.
11: Ne, jasně, já to nemyslím kontroverzně, tohleto... Rektorem se stal v podstatě na žádost studentů. Studenti ho oslovili, studenti za ním...
12: Moje otázka byla, jak ho ta moc změnila.
11: Já myslím, že on...
12: mu nehrozilo, nebo jestli se nestal vlastně autoritářem, protože měl skutečně moc nad tím vyhazovat lidi, přijímat lidi. Po revoluci vyčistil AVU od celé řady komunistických pedagogů, takže za to mu asi budiš chvála v tomto směru, ale pak třeba později měli různí lidé z výtvarné scény s ním i neblahé zkušenosti.
11: Ne, počkejte.
12: Proto se ptám.
11: Počkejte. Já myslím, že Milan Knížák tím, že byl člověk i manažerský, to nebyl žádný chaot, to byl člověk utvořený, tak on přišel do akademie s jasným názorem, věděl, co tam chce udělat, věděl, kam to chce posunout, měl o tom jasnou představu. To nebylo žádné tápání.
12: Ano, tak, a to nikdo neříká?
11: To, že ale někteří lidé tam odsaď odešli a odešli proto, že se srazili s Knížákem, bylo dobře pro tu akademii. A stejně tak přišel do Národní galerie a nevím, jestli bych to nazval mocí, ale on přišel do Národní galerie, kterou opravdu finančně stabilizoval, finančně vyrovnal, posunul ji jasným směrem, věděl, kam chce galerii posouvat.
12: Dobře,
11: já nevím, jestli...
12: To bych zase přehrála na pana Fischera. Tak je to tak, odevzdal Národní galerii Milan Knížák v lepším stavu, než ji přebíral, finančně stabilizovanou, s jasnou představou, co má Národní galerie Praha dělat?
13: No, já si myslím, že ta představa byla taky jedním z těch věcí, co vyvolávalo ty kontroverze na výtvarné scéně. Samozřejmě tu moc, o které jsem mluvil, on využíval směrem k tomu usměrňování různých nákupů do této instituce, což samozřejmě vyvolávalo i negativní reakce a celková ta koncepce Národní galerie jako především jako sbírkotvorné instituce, tedy nikoli jako kunsthale, tak to bylo něco, zároveň kunsthale, tak to bylo něco, co vyvolávalo spory na výtvarné scéně, nebyl ten koncept přijímán jako zcela jednoznačně.
12: To byly obrovské
13: dobře.
12: Spory, Petře, sama si na to pamatuji, to ano. Byly velké spory. Na druhou stranu nemůže se ukázat třeba i časem, že například nákupy ze strany akvizice pro Národní galerii Praha ze strany Milana Knížáka prostě byly smysluplné, správné a že tento důraz vlastně byl zcela legitimní cestou, jak Národní galerii vést.
13: No to se samozřejmě ukázat může, ale jako pokud se rozhoduje o nákupu děl současných umělců, tak je jasné, že asi všichni by chtěli být v té sbírce nějak zastoupeni, nebo aby tam byl nějaký průřez, řekněme, toho, co se na té scéně dělá, což se samozřejmě nedělo, a tam to vlastně vyvolávalo ten největší odpor, prostě když se vytváří sbírkotvorná instituce, vytváří se tady paměť, vlastně budoucí jako výtvarná paměť, a to je vlastně něco, co na výtvarné scéně vadilo úplně nejvíc. A pokud jde o tu finanční stabilizaci, tak ano, samozřejmě to v té chvíli byla zásluha ředitele Knížáka, ale také vlastně určité, řekněme, politické náklonosti tehdejšího ministra kultury pana Dostála, který byl s Milanem Knížákem velmi dobře sladěný, a myslím, že vlastně byly tam ty otevřené dveře k tomu, aby ty peníze do Národní galerie nějakým způsobem šly. Pak už to bylo daleko složitější. To byla vlastně, jakoby, řekněme, výjimečná chvíle spojení nějakých dvou lidí, kteří chápali, že ta instituce potřebuje tu stabilizaci. Ale samozřejmě to se mezi tím zásadním způsobem změnilo, takže toto dědictví tam jaksi nezůstalo a nerozvíjí se.
12: Mě v podstatě zajímá, jestli se ukázal být jako dobrý manažer, protože pro takové role, jako je rektor AWU nebo ředitel Národní galerie, je důležité být dobrým manažerem. Jenom velmi stručně, pane Stričku, z vašeho pohledu byl dobrým manažerem?
11: Ano, byl dobrým manažerem. Zcela nepochybně z akademie posunul správným směrem, věděl, kam je má posunout, galerie také. Já souhlasím s panem Fischerem v tom, že vztah mezi tehdejším ministrem Pavlem Dostálem a Milanem Knížákem byl dobrý, byl kvalitní, plný vzájemného respektu, to naprosto souhlasím. Na druhou stranu, řada těch, kteří vedli obrovskou bitvu s Milanem Knížákem, především mediální, byla způsobena tím, že prostě Knížák měl tu pro Leckoho nestravitelnou schopnost říct, vaše věci do Národní galerie prostě nepatří, kupovat se nebudou. No a to pochopitelně pro mnoho umělců je těžká věta.
12: Na druhou stranu kupoval i sám sebe.
11: Nekupoval sám sebe.
12: Tak
11: jako ředitel Národní galerie Milan Knížák nekupoval sám sebe.
12: Nemusel to nakonec podepsat. Dobře. Pojďme k jiné podstatné otázce, abychom se posunuli. Je z vašeho pohledu správné nebo ne, že bude mít Milan Knížák zítra pohřeb se státními poctami, což musela odsouhlasit vláda, Petře Fischere?
13: No, pro mě to je trošku problematické vzhledem k té figuře samotné, protože a zejména proto, že to schvaluje vláda Andreje Babiše, to mně připadá takové jako zvláštní napětí až paradoxní, protože je známo, že Milan Knížák ještě v roce 2014, když Andrej Babiš vstupoval do politiky, napsal takový jako docela zásadní dopis, který končil podpisem Milan Knížák, ten, který vámi opovrhuje, a tam shrnul všechnu svou kritiku vůči Andreji Babišovi, kterou myslím, rozhodně neodvolal nikdy. Já myslím, že si ten názor na Andreje Babiše byl takový. Takže
12: no a jak si to tady vysvětlujete, pocty, Petře? Jak si to vysvětlujete, no, že se to vlastně celé děje?
13: Já myslím, že to asi lépe vysvětlí váš host ve studiu, ale já myslím, že je to vlastně přítomností motoristů ve vládě, a o to Klempíř, prostě celá ta skupina lidí je navázaná na Václava Klause velmi, a Václav Klaus byl dobrým přítelem Milana Knížáka, takže já v tom vidím toto spojení, toto propojení. Já samozřejmě nebudu úplně spochybňovat zásluhy Milana Knížáka, ale nevím, jestli nebudu posuzovat, jestli to je prostě na ty státní pocty, to je vlastně věc vlády. Rozhodující je pro mě také to, že to rodina přijala. Takže pokud to rodina přijala, asi se těžko dá o tom nějakým způsobem dál diskutovat. Dobře. Jsou to citlivé věci. Jenom mě to vlastně překvapilo spíše z toho pohledu, že Milan Knížák byl vlastně velmi protibabišovský a velmi kritický proti tomuto proudu politiky, a teď vlastně dostává od tohoto proudu politiky jakési vyznamenání posmrtné.
12: Jak si to máme, pane Strejčku, vysvětlit, když se mluví, Petr Fischer to napsal v komentáři pro Euro, o posledním umělcově happeningu. Kdo to vlastně zařídil? Koho to napadlo? Když, jak jsme slyšeli, Milan Knížák Andrejem Babišem, co by politikem vlastně opovrhoval?
11: Já myslím, že byl k panu premiérovi Babišovi kritický do poslední možné chvíle. Vždycky se tak vyjadřoval a svůj názor tady v tomhle tom nezměnil. Ostatně byl velmi kritický i k současnému prezidentovi do poslední chvíle. Já bych řekl, že to, že vláda přistoupila k tomuto rozhodnutí a myslím, že k němu přistoupila bez problému, že nevím nic.
12: Koho to napadlo, jsem se ptala. Kdo s tím přišel? Tušíte?
11: No, koho to napadlo, konkrétně nevím. Nevím. Myslím si, že z hlediska jaksi blízkosti o pohřbu se státními poctami mluvil Václav Klaus, ale že by to zařídili motoristi ve vládě, o tom já opravdu nevím vůbec nic. Vím, že pan prezident se s některými významnými členy vlády sešel, spojil, mluvil s nimi o tom, probírali to, zdali by člověk tohoto formátu, který nepochybně byl velmi významnou postavou české umělecké i společenské scény, zdali by tyto pocty mít neměl. Vím, že to probíral.
12: Tak víme tedy, že rodina s tím souhlasila, což je to hlavní, ale ano, čím ano. Se vlastně zasloužil o stát, že má dostat ty státní pocty, pane Strejčku?
11: No to bychom se mohli zeptat, čím se zasloužil o stát Karel Gott a ostatní, kteří...
12: No jasně, Karla Gotta zná každý, i Vlastu Chramostovou zná, dejme tomu starší generace, ale upřímně řečeno, jaká část veřejnosti, společnosti zná Milana Knížáka, kolik lidí procentuálně si vzpomene na aspoň jedno jeho výtvarné dílo. Nic proti Milanu Knížákovi. Ty počty, ty masy nejsou rozhodující, ale něco to vypovídá.
11: Milan Knížák byl přece člověk s jasnými názory. Ten byl ve společnosti nepřehlédnutelný. Jestli si někdo vzpomene na nějaké jeho dílo, no tak to by musel být opravdu člověk, který se o tu moderní avantgardu hlouběji zajímá. Já nevím, vy říkáte slovo procenta, já samozřejmě neumím operovat slovem procenta, kolik procent by si vzpomnělo, kolik procent tady tohle to zná. Milan Knížák byl nespochybnitelnou postavou, jasnou, nepřehlédnutelnou, zásluhy. Člověk, který má jasný názor, hájí ho, je to názor vybudovaný na svobodném vidění světa, no ten přece do té společnosti něco vnesl, ten ji nějak pomohl, ať
12: dobře,
11: se to leckomu nemuselo líbit.
12: Petra Fischera, co byste vy vynesl jako pozitivum, za co by ty státní pocty měly být uděleny? Já to teď myslím opravdu neutrálně, zajímá mě to.
13: Já si myslím, že ta rezonance v té společnosti důležitá je, to znamená i ta umělecká. Pokud oceňujete umělce, tak by se mělo asi nějakým způsobem zohledňovat to dílo, které mělo samozřejmě vliv na spoustu dalších umělců. S tím já souhlasím a dokonce ti umělci, přestože byli v nějakém osobním konfliktu nebo napětí potom s tím úředníkem Milanem Knížákem, tak jeho dílo oceňovali a nepřestali ho oceňovat. A tenhle ten vliv je nespochybnitelný, ale i to, co říká.
12: Je to opravdu nespochybnitelné. Byl to opravdu jeden z největších výtvarníků druhé poloviny 20. století, jak napsal třeba Jiří Pospíšil, nebo geniální výtvarník, jak napsal Jan Vytvar.
13: Já myslím, že zkrátka ta umělecká síla tam byla, ale těžko budu třeba proti takovým postavám, jako byla třeba Adriana Šimotová, která se samozřejmě nedočkala nějakých státních poct. Já myslím, že prostě to umění se potom v čase zhodnocuje a ukazuje se, která díla vystoupí a na která díla bude zapomenuto a která díla budou obdivována třeba
12: Co budeme obdivovat z díla Milana Knížáka?
13: Já myslím, že se nejvíce vzpomíná právě na tu aktivistickou část, řekněme na to jeho aktivní působení, řekněme ty performance a happeningy, prostě zkrátka taková je ta snaha rozhýbat společnost a to je něco, co si myslím, že je teď oceňováno i nejvíce právě při udělování těch státních poct, jak pan Strejček naznačil, že to je pevná osobnost s jasným názorem, někdo, kdo celý život vlastně chtěl být svobodný a bojoval za to a dělal to ve veřejném prostoru, dělal to prostě v té veřejnosti se otisk nejvíce takto. Chápu. Řekl bych možná více než tím svým uměleckým dílem.
12: Víte, mě by ještě zajímala
13: je
12: jedna věc.
13: Oceňován vládou.
12: Jestli souhlasím. Teď ho v tomto souhlasíte, ale neobáváte se toho, že vlastně stát, jaksi vláda Andreje Babiše těmi státními poctami při zítřejším pohřbu by mohla tak trochu Milana Knížáka i zneužít, protože co nám chce tím říci nám živým? Komentátorka Lucie Rektorová se vyjádřila velmi jasně a břitce v Lidových novinách a píše, cituji, rozhodnutí vlády není jen pouze pietním aktem, je to akt strategické komunikace. Moc si vybírá hrdinu, jehož veřejný obraz odpovídá příběhu, který chce vyprávět sama o sobě. Příběhu vzpoury proti domnělým elitám, návratu ke zdravému rozumu a rehabilitace starého světa, který měl být údajně vytlačen progresivismem, liberalismem a přílišnou úctou k expertíze. Pane Strejčku, já vím, že to byl dlouhý citát, omlouvám se, ale v tomto smyslu, nakolik je Institut Václava Klause a Babišova vláda na jedné lodi? Jde tady o souboj ideí, o zdravý konzervatismus proti šílenému progresivismu a ergo tedy i možné zneužití Milana Knížáka?
11: Vládou? V tomto slova smyslu?
12: No vládou a případně i tedy tím, já nevím, kdo to byl, zmínil jste jméno Václava Klause, kdo Milana Knížáka na ten státní, na pohřeb se státními pocty navrhl. Je to moje otázka.
11: Já do hlavy vládě nevidím, co vláda si při diskuzi o téhleté záležitosti, o náležitostech pohřbu Milana Knížáka, co si k tomu řekla, to já nevím. Já chci znovu říci, že Milan Knížák byl velkou postavou, která milovala svobodu. Celoživotně komunisté s ním měli obrovský problém. Byl x násobně zatčen, já nevím, jakým způsobem dál perzekuován. Co se týká uměleckých věcí, Knížák přece byl daleko známější v zahraničí. Jeho vrip, umělecký vrip ve Spojených státech je velmi, velmi významný. Pro boha, koho už by jiného měla, řekněme, ta vláda uznat, než v mnoha směrech výjimečnou postavu tohoto člověka. A jestli to...
12: Jsou tu i jiní výtvarníci a jiní umělci, ale dobře, váš názor.
11: Ale větu k tomu, prosím, netočme to jenom na tom uměleckém odkazu Milana Knížáka. Ten jeho odkaz je přece i v té akademii, i v Národní galerii.
12: Rozumím vám. Poslední slovo musím dát ještě Petru Fischerovi. Určitě. Nakolik jsou takové osobnosti, jakou byl Milan Knížák, prostě pro společnost podstatné, zásadní a pozitivní? Na závěr dobré slovo.
13: No, pozitivní je to vlastně i v té negativitě, to znamená v tom napětí, které takovéto solitární nonkonformní osobnosti vyvolávají. To je nesporné. Samozřejmě se můžeme bavit o tom, jestli to společnost má oceňovat tím, že mu dává státní pocty při pohřbu, nebo to má oceňovat před tím, dobře dostal znamenání zásluhy o kulturu. Ale ano, on vlastně především to byl takový volný radikál v tomto smyslu, to znamená spíš hýbal debatou ve chvíli, kdy vyjadřoval svoje názory a postoje, hýbal vlastně i tím výtvarným děním potom na té škole u konkrétních umělců, to ano, ale samozřejmě má spoustu těch negativních vlivů, které souvisí s tím výkonem té moci, tomu
12: skončíme.
13: Se vlastně jako nemohl vyhnout.
12: Publicista a filozof Petr Fischer byl hostem dnešního Pro a proti a diskutoval spolu s Ivem Strejčkem z Institutu Václava Klause. Pánové, oběma vám děkuji a naslyšenou. Od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
11: Naschledanou.
7: 90kové léto.
14: Slováci si samostatný stát toužebně přáli, ale pár dní před jeho vznikem měli sami nad čím přemýšlet.
15: Málo čo na stránkách dennej tlače připomíná, že je tu čas vianočného rozjímania, pri ktorom sa obzeráme za tým, čo nám dal uplynulý rok. O tom, ktorý sa skončí už o 9 dní, mnohí tvrdia, že nám veľa dal. Mnohí tvrdia, že nám veľa vzal.
7: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu.
1: Bylo 15 hodin a vrací se živé vysílání odpoledního Plusu s datem 6. srpna. Dobrý poslech vám přeje Daniela Vrbová.
7: Český rozhlas Plus.
1: A Tady jsou naše témata. Dělá český stát podle obyvatel dost pro zvládání vysokých teplot počasí?
16: 72% dotázaných odpovědělo, že stát nepodniká dostatečné kroky, aby společnost připravil na situace s klimatickými extrémy.
1: Jak aktuální sucha v Polsku ovlivňují chod tamních uhelných elektráren? A Írán a Omán se dohodli na plavební trase pro lodě v Hormuzském průlivu. Co to znamená pro další vývoj války se Spojenými státy a Izraelem? To vše až po zprávách, které dnes připravuje Martin Matějka.
8: Základní úroková sazba zůstává na úrovni 3,75%, rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Sazba na této úrovni zůstává od června. Od sazeb centrální banky se odvíjí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. V korupční kauze kolem nákupu urychlovačů pro pražskou nemocnici Bulovka padla obžaloba. Státní zástupce Zdeněk Matula potvrdil Českému rozhlasu, že ji podal na 5 lidí a jednu právnickou osobu. Jednotliví obžalovaní se podle spisu dopustili různých trestných činů, třeba přijetí úplatku, zjednání výhody před zadání zakázky nebo zpronevěry. Matula dodal, že uzavřel taky 3 dohody o vině a trestu.
17: V této kauze ještě byly podány 3 návrhy na schválení dohod a vině a trestu, které jsem uzavřel s jednou fyzickou a 2 právnickými osobami. Pokud se jedná o navrhované tresty, tak tyto se s ohledem na závažnost té projednávané trestné činnosti pohybují od 7 let až po nějaký peněžitý trest.
8: Případ souvisí s veřejnou zakázkou z roku 2016 na výměnu zdravotnického zařízení. Mezi obžalovanými jsou podle dřívějších informací Seznam zpráv třeba bývalý poslanec ODS Marek Schneider nebo někdejší ředitelka nemocnice Andrea Vrbovská, oba už dřív vinu odmítli. Charkovská oblast na východě Ukrajiny hlásí nejméně 5 obětí nočních ruských útoků, 3 lidé zemřeli po zásahu obytných budov. Další 2 podle serveru Ukrajinská pravda nepřežili dronový úder na železniční stanici. O nočních útocích informuje i Rusko. Oblaka černého kouře stoupala mimo jiné nad městem Jaroslavl. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Ukrajinci zasáhli 2 ruské rafinérie. Jednoho mrtvého a 11 zraněných hlásí Libanon po izraelských útocích v obci Tibnine na jihu země. Úder přišel potom, co v oblasti zemřeli 2 izraelští vojáci. Jsou to první izraelské ztráty od konce června, kdy bylo vyhlášené křehké příměří. Izrael z jeho porušení obvinil militantní hnutí Hizbalah.
18: Izraelští rezervisté podle zpravodajského serveru Times of Israel ničili infrastrukturu hnutí Hizbalah na jihu Libanonu. Včera okolo poledne v obci Majal Zun vešli do budovy, ve které explodovalo výbušné zařízení. Izraelská armáda následně vyzvala k evakuaci lidí z nedaleké vesnice Mansury. Podobnou výzvu Izrael podle libanonských médií vydal naposledy v polovině června. Smrtící izraelský úder nicméně mířil na obec vzdálenou asi 25 kilometrů od Mansury. Podle libanonské zpravodajské agentury tam byl zasažený modlitební prostor místního hřbitova. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: V Česku se v červnu začalo stavět 4013 bytů, to je asi o 50% víc než ve stejném období loni. Dokončených bytů ale oproti loňskému červnu bylo o zhruba 18% míň. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Celkem stavební produkce meziročně stoupla o 2%. Oproti květnovému srovnání ale růst stavební produkce v Česku zpomalil. Pír pracovníci jsou nově v katalogu prací. Od srpna je tam zařadilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pírem je člověk, který má za sebou náročnou životní situaci a pomáhá lidem procházejícím podobně těžkým obdobím. Jen tento požadavek ale podle zdravotnických odborů nestačí.
19: Píři můžou poskytovat podporu třeba lidem s duševním onemocněním, s problémy se závislostmi nebo po propuštění z vězení. Ale podle předsedkyně zdravotnického odborového svazu Dagmar Žitníkové chybí jasné kvalifikační požadavky.
20: Alespoň nějaký kurz, ve kterém se naučí, jak o té prožité zkušenosti hovořit.
19: Vymezení potřebné kvalifikace Ministerstvo práce a sociálních věcí do budoucna plánuje, říká náměstek ministra David Pospíšil.
21: Bylo by určitě vhodné k jednotlivým profesím přidat i nějaké další kvalifikační předpoklady.
19: Požadavky na píry si můžou teď určovat sami zaměstnavatelé. Základní kurz vyžadují třeba psychiatrické nemocnice v Bohnicích nebo v Jihlavě. Adéla Burešová, Český rozhlas.
8: Spojené království uvalilo nové sankce proti ruským lodím, bankám a průmyslovým podnikům. Na svém webu o tom informovala britská vláda. Londýn se tak snaží narušit příjmy z prodeje ropy, které by Moskva mohla využít k financování války proti Ukrajině. A Británie od začátku ruské invaze v roce 2022 uvalila sankce na více než 3400 jednotlivců, subjektů a lodí v rámci sankčního režimu vůči Rusku. Moskva označuje západní sankce za politicky motivované. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Nejčtenějším tištěným deníkem za uplynulých 12 měsíců zůstává Blesk. Meziročně mu ale čtenost klesla na 421 tisíc čtenářů. Ukazuje to průzkum Unie vydavatelů. Za Bleskem se umístila Mladá fronta Dnes, třetí skončil Sport. Následují Právo a Hospodářské noviny. A podle Unie vydavatelů teď čtou noviny nebo časopisy 3/4 populace. V Česku se pak měsíčně prodá přes 6 milionů výtisků novin a 5 milionů. Časopisu. Pražští kriminalisté dopadli 53letého muže podezřelého z 15 let staré vraždy a významně jim k tomu pomohly vzorky DNA, které tehdy na místě činu v Praze 8 zajistili. Letos na začátku roku našli jejich schodu při vyšetřování jiného trestného činu nebezpečného vyhrožování. Podezřelý je ve vazbě, v případě prokázání viny mu hrozí až 20 let za mřížemi nebo výjimečný trest. Pokračuje policejní mluvčí Jan Daněk.
0: Vražda se stala 11. listopadu 2010 v Praze 8 Karlíně, kde pejskař při venčení našel mrtvého muže v travnatém porostu. Od začátku bylo jasné, že se jedná o násilný trestný čin, jelikož měl poškozený několik desítek bodných a řezných ran a podříznuté hrdlo.
8: Na D1 z Prahy ve směru do Brna spozorněte za sjezdem na Rosice. Na 178. kilometru se dojíždí do Kolony. Ta pokračuje až na konec omezení ke sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Ostrovačice. Na 174. a 5. kilometru zasahují u nehody dvou osobních aut. Jsou v levém pruhu, tvoří se kratší kolona. Před omezením ve Kbelské počítejte s kolonami ve směru na Letňany. Postojíte v Novopatské od sjezdu z okruhu ve směru do Hloubětína se sune fronta před Cínoveckou z D8 od 3. kilometru. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší páteční teploty 23 až 28 stupňů na jihu Moravy, naměří místy až 30, na horách bude kolem 20 a noc bude mezi tím oblačná až zatažená, ochladí se na 21 až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
7: Posloucháte Odpolední plus.
1: Dobrý poslech vám přeje Daniela Vrbová, máme 15 hodin a 8 minut. Po Maďarsku a Rumunsku omezuje provoz některých svých elektráren také Polsko. Na vině jsou rekordně nízké hladiny řek, které elektrárny potřebují k chlazení svých výrobních bloků. Blackout Polsku zatím nehrozí. Do budoucna ale země musí vyřešit ukládání energie na horší chvíle. Víc už si řekneme s naší zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Katko, dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Jakých elektráren v Polsku se omezování výroby týká a jak je výpadek proudu významný?
2: Tak zatím jsou to tři elektrárny, dvě uhelné elektrárny, které jsou zároveň chlazené právě tou říční vodou a to jsou jedna z největších polských elektráren vůbec, Koženice a potom elektrárna Polaněc, potom má problém také jedna elektrárna, která zpracovává plyn a to sice v Gryfino. Koženice a Polanice jsou a Polaněc jsou elektrárny, které jsou na Vysle, tam klesla hladina řek na 1 metr, v případě Polanic dokonce o 6 cm méně, tam je ještě vody v korytu. Co se týče Gryfina, to je elektrárna, která je na Odře. Pokud se podíváme na ten výpadek, tak je to zatím 1,3 gigawattu, což znamená, že je to významný výpadek elektřiny, ale zatím to právě nehrozí žádným blackoutem, protože Polsko v současnosti tím, že je léto, tak přes den vyrábí více než polovinu své spotřebovávané elektřiny z obnovitelných zdrojů. Problém ale nastává večer, kdy lidé se vrací domů třeba z práce, zapínají pračky, zapínají myčky, zkrátka stoupne ta spotřeba, no a večer tu spotřebu už nepokrývají ty obnovitelné zdroje, takže to je jediný případ, který teď experti zmiňují, že je problematický, ale ještě jednou zopakuju, blackout zatím v Polsku nehrozí.
1: Taková technická otázka, jak často je v Polsku chlazení elektráren přímo pomocí vody z řek?
2: Je to poměrně časté, má to celkem 12 velkých elektráren, právě všechny sídlí na Vysle a na Odře, což jsou zároveň dvě obrovské polské řeky, které mají v současnosti kvůli změnám klimatu, kvůli prodlužujícím se horkám a průdly a kvůli hydrologickému suchu mají problém s vysycháním.
1: Sucho a vysychání řeky ale v Polsku jev, který se opakuje. Jak může země do budoucna omezováním provozu elektráren zabránit?
2: No, ono se to právě jakýmkoliv způsobem moc omezit nebo zabránit nedá. Ono i přes tuhou a dlouhou zimu, která letos panovala, kdy bylo hodně sněhu, tak se Polsko právě nedostalo z hydrologického sucha. Nemá jak zabránit vysychání a vypínání bloků, takže jediné, co může, tak je se tomu přizpůsobit, případně právě změnit nebo více diverzifikovat tu elektřinu, z jakých zdrojů ji získávat. Například deník Forsal, který se zabývá právě těmi problémy v energetice, tak tvrdí, že se například můžou dočasně změnit návyky spotřebitelů, že lidé by například více elektřiny spotřebovávali v první polovině dne, kdy právě můžou počítat s tím, že se do sítě dostává ta energie z obnovitelných zdrojů. Co se týče státu nebo opatření, které by mělo Polsko vybudovat, tak to je takže musí vybudovat zařízení pro uložení energie z obnovitelných zdrojů, protože zatím dokáže jakoby uskladnit pouze 2,4 gigawattů. To znamená, že například z těch fotovoltaik, které teď jedou naplno, protože je slunečné počasí, tak se část té energie ztrácí, protože ji není jak využít.
1: Katko, jaké je dnes a tento týden vlastně v Polsku počasí?
2: Tak ta vlna veder kulminovala včera, kdy bylo 37 stupňů, ve Varšavě bylo tedy 39 stupňů, dnes je to trošku lepší, 32 stupňů. Od zítra mají teploty klesnout na nějakých přijatelných 25 stupňů, nebo pocitově přijatelných, ale co se týče srážek, které například byly ještě před třemi dny předpovídané na celý týden, tak vlastně nebudou. Pokud, protože přicházejí nějaká varování před extrémním počasí, tak mají být pouze přívalové deště. Dneska ráno přišlo třeba varování před bouřkami, před silným větrem, před lokálními záplavami, takže aby si lidé například zajistili sklepy a tak dál. Ale to, co by teď pomohlo řekám, aby se vlastně zvedla ta hladina vod, to znamená, že by měly být mírné, ale za to vytrvalé deště, tak to se v následujících dnech pravděpodobně nenaplní.
1: Tak děkuji za rozhovor.

0: Zdeňko, hodně se mluvilo o stavu řeky Rýn. V jakém je teď stavu?
1: Její hladina klesla na rekordně nízké úrovně na několika místech v Německu a v Nizozemsku. Minulý týden byly v Kolíně nad Rýnem, v západním Německu a v Lofitu, kde Rýn protéká z Německa do Nizozemska, naměřené hladiny, které byly vůbec nejnižší od začátku měření. Místy se také obnažuje říční dno a nákladní lodě mohou po Rýnu plout jen s omezeným nákladem, což zdražuje dopravu. Ta plavba tedy není úplně zastavená, ale situace je podle úřadů velmi vážná a další pokles by mohl výrazně zasáhnout průmysl i zásobování vodou.
0: A my už jsme řekli, že nizozemským úřadům docházejí nástroje v boji proti suchu. Jak se tedy tato země s tak významným vodohospodářským průmyslem vypořádává s nedostatkem vody?
1: Tak mnoho regionů v Nizozemsku už úplně zakázalo zavlažování vodou z potoků. Sladká voda se ukládá do poldrů, které jindy za normálních okolností jsou určené k zachycování přebytečné vody během silných dešťů. A nyní je tedy ta situace opačná. Nyní se tam ta voda skladuje, zdymadla zůstávají uzavřená, aby ta zbývající voda neodtekla právě do řek a do moře. Vodárenské úřady novinářům sdělili, že všechny možné nástroje už jsou vyčerpané a zkrátka už zbývá jenom čekat na déšť. Server Netherlands Times také upozornil, že zákaz zavlažování z potoků zasahuje zejména oblast Westland, která tvoří srdce nizozemského skleníkového zahradnictví. Zákaz se tam dotýká přibližně 150 pěstitelů, což by podle sdružení pěstitelů, místního sdružení pěstitelů, mohlo způsobit škody až do výše 150 milionů eur.
0: A jak vypadá situace v Belgii, kde působíš dominantně?
1: Je to dost podobné. Podle indexu sucha Královského meteorologického institutu v Belgii platí v závislosti na regionu varování před suchem až extrémním suchem. Zásoby pitné vody zůstávají stabilní, nicméně vodárenská společnost Vivaqua varovala, že dlouhodobé sucho a po sobě jdoucí vlny veder vyvíjejí stále větší tlak na dostupné vodní zdroje a stav podzemních vod postupně klesá. Úřady vyzvaly obyvatele, aby se během sucha vyhýbali neopodstatněnému používání vody, včetně mytí aut, napouštění bazénů, čištění chodníků, teras nebo třeba zalévání trávníků.
0: Situaci se suchem a nedostatkem vody v řekách popsala v zemích Beneluxu naše zpravodajka Zdeňka Trachtová. Děkujeme za to.
1: Naslyšenou.
0: Skoro 3/4 lidí v Česku jsou přesvědčené, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Většina lidí se taky obává negativních dopadů na svůj život. Vysoké teploty přesahující 40 stupňů Česko zasáhly koncem června a znovu v posledních dnech.
2: Česko má nový absolutní teplotní rekord. V Doksanech bylo skoro 42 stupňů.
3: To byl poslední červnový víkend. Tehdy k tomu ministr sportu Boris Šťastný z motoristů ve sněmovně poznamenal.
4: Nejde o globální oteplování, ale o lokálně teplé počasí v České republice a části Evropy.
3: V těchto dnech se extrémní teploty v Česku opakují.
5: Teplotní rekord pro 4. srpen dnes padl na všech českých meteorologických stanicích.
2: Jde o první překonání 40-stupňové hranice na Moravě úplně od začátku měření.
5: Padl třetí den v řadě absolutní teplotní rekord pro Moravu. Odpoledne tam meteorologové naměřili rovných 41 stupňů Celsia.
3: Zmíněného průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 respondentů. 72% dotázaných odpovědělo, že stát nepodniká dostatečné kroky, aby společnost připravil na situace s klimatickými extrémy a usnadnil lidem v náročných podmínkách život.
6: Názor zastávají nejčastěji mladí lidé a ti s vysokoškolským vzděláním. Ke krokům státu jsou kritičtější voliči sněmovní opozice než koalice. Například 1/3 voličů motoristů se domnívá, že stát postupuje dostatečně.
3: Vysvětluje nálady ve společnosti analytik Medianu Vojtěch Dufek. 2/3 lidí se taky obávají, že teplotní extrémy budou zasahovat do jejich běžného života.
6: Nejčastěji se toho opět obávají mladí, přes 80% z nich. Nejméně se obávají seniori a také lidé se základním vzděláním.
3: Skoro 2/3 lidí se začaly sami na možná další vedra adaptovat. Třeba rodina z České Břízy, se kterou natáčel reportér Pavel Hala.
7: Na terase u jezírka spává v horkých tropických nocích. A vy se tady naskládáte na tu terasu 2x4 metry?
8: My dáme pryč tady, jak máme to sezení, když ráno chceme spát díl, tadyhle jde sluníčko. A jak je tady to jezírko, tak vlastně voda a no to přímě je úplně jiný vzduch. Pak k ráno je cítit, že to opravdu trošičku se to schladí a je to

0: příjemný.
1: Nejčastěji si dotazování pořídili větrák, asi třetina z nich. Pak si taky nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety. Obyvatelé malých měst a vesnic pak pořizují rezervní nádrže na vodu. Senioři pak více šetří pitnou vodou a 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
2: Popisuje analytik Medianu Vojtěch Dufek. Zhruba třetina lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic. Jakub Vik, Český rozhlas.
3: Ministerstvo životního prostředí na výsledky tohoto průzkumu reagovalo s tím, že provádí mnoho konkrétních opatření. Podporuje třeba zadržování vody v krajině nebo lepší hospodaření s dešťovou vodou. Zároveň ale rezort uvedl, že adaptaci na změnu klimatu nemůže řešit jen stát. Pomáhat podle něj musí i obce nebo firmy.
4: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
3: Írán a Omán se shodli na plavební trase pro lodě v Hormuzském průlivu. Včera večer to uvedl mluvčí iránské diplomacie Esmail Baghaei. Dohoda o znovu otevření této globálně důležité námořní cesty je tak podle Teheránu, cituji, na spadnutí. Konkrétní datum ale zatím není známo, stejně jako podrobnosti o případných poplatcích, které by se za proplutí účtovaly. Stanice Al Jazeera také připomíná, že dohoda mezi Íránem a Ománem automaticky neznamená, že se Hormuzský průliv brzy otevře. A to kvůli americké blokádě íránských přístavů. Nekončí tím ani konflikt Íránu se Spojenými státy a Izraelem. Podrobněji to teď probereme s politologem Markem Čejkou, autorem blízkovýchodního podcastu. Vítejte v Odpoledním plusu.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Írán pochopil strategičnost Hormuzského průlivu už krátce po zahájení těch amerických a izraelských útoků v únoru letošního roku. Co uzavření Hormuzského průlivu ale znamenalo pro Omán?
5: Tak pro Omán je to taky důležitá cesta vodní a taky vlastně v tom nebo blízkosti toho Hormuzského průlivu se nachází jakékoliv sdílená ropná pole, jo. Takže Omán tam má taky jakoliv ekonomické zájmy. A samozřejmě je to prostě moře přiléhající k jeho území, takže je to samozřejmě jakoliv oblast jeho zájmu. Tam ještě vlastně zajímavé, že to není přímo jakoliv navázané na tu hlavní území Ománu, ale že to je v podstatě taková jakoliv exkláva oddělená od toho hlavního ománského území. No, se to Musandam a je to vlastně takový ten výběžek tam jakoliv tomu Hormuzskému průlivu.
3: Ano, co tam jakoby tak trčí. Ale s jakými požadavky a návrhy tady do těch aktuálních jednání Omán vstoupil a do jaké míry jsou odlišné od těch iránských?
5: Tak Omán především chce jako kdyby stabilitu tady této oblasti a dohodnout se nějakým způsobem právě na přesných nějakých jako kdyby trasách, které právě tam jako kdyby budou procházet. Omán v podstatě není v nějakém napjatém vztahu s Íránem, ale samozřejmě ta válka se o nějakým způsobem dotkla. Dokonce se stal i několikrát terčem útoků ze strany Íránu, které jako kdyby údajně jako kdyby Írán zdůvodňoval jako varovné. A zase to trošku souviselo s tím, že Omán v podstatě zase poskytuje iránským nepřátelům, to znamená hlavně Velké Británii a ještě více Spojeným státům, tak jim vlastně poskytuje nějaké své vojenské základny a podobně. Takže on byl v trochu podobné situaci jako ostatní státy zálivu. Ale jako kdyby dlouhodobě jsou ty vztahy poměrně dobré mezi Íránem a Ománem.
3: A Omán už dříve pomáhal zprostředkovávat jednání Íránu se Spojenými státy nebo i s dalšími zeměmi. Jakou má tedy vlastně v tom blízkovýchodním regionu diplomatickou reputaci?
5: Velmi vysokou. Omán se řídí doktrínou neutrality a v podstatě právě nemá nějaké větší konflikty se svými sousedy. Je trošku vlastně odlišný i nábožensky, protože tam je taková i jako kdyby specifická varianta islámu, která se nazývá Ibadia. Oni se neřadí vlastně ani k sunnickým, ani k šítským muslimům, takže to je zase staví do takové specifické situace. A Omán je taky dlouhodobě jako velmi stabilní a velmi bohatá země, takže vlastně má jako kdyby řadu předpokladů pro to být jako kdyby dobrým vyjednávačem a efektivním.
3: Jak jsme říkali, ta aktuální dohoda neznamená, že se Hormuzský průliv brzy otevře nebo že se tím ukončí konflikt Íránu a Spojených států. Může ale v tom mírovém procesu tato dvoustranná dohoda pomoci nebo ho naopak ještě více zkomplikuje?
5: Určitě může pomoci. Je to prostě jeden ze střípků do té mozaiky uspořádání těch vztahů tady po tom konfliktu, nebo spíš v průběhu tady toho konfliktu, který v podstatě zahájili Američané a Izrael. na konci letošního února. Takže ten Omán skutečně tam hraje velice důležitou roli, jako kdyby z hlediska právě těch námořních tras a právě i těch spojenectví jeho. Takže za mě to je jako kdyby pozitivní signál.
3: Ale pokud by se tedy dohodli Írán a Omán na nějakých podmínkách plavby, budou s tím souhlasit Spojené státy americké? Víme už tuhle informaci.
5: No, ještě nevíme přesně ty podmínky a nevíme přesně to vymezení těch tras ani ty případné poplatky, jo, takže to je vlastně asi těžké teďka předjímat, ale zase Spojené státy mají taky dobré vztahy s Ománem dlouhodobě, by taky třeba na Omán vyvíjeli v průběhu toho probíhajícího konfliktu nátlak, aby právě rozvázal nebo snížil vztahy s Íránem, což nebylo teda úspěšné. Takže zase tady prostě hraje roli Omán jako právě ten důležitý vyjednávač, který má důvěru obou těch jakoby válčících stran.
3: A bude se Omán tady podle všeho i nadále angažovat ve zprostředkovávání těch rozhovorů mezi americkými delegacemi a Íránem?
5: Ano, vzhledem k té jeho strategické pozici geopolitický, tak je to dost pravděpodobné. Ještě třeba zajímavý, Omán se angažoval právě i v různých dalších rozhovorech. Jo? Na ománském území tam například přiletali někteří i izraelští politici a podobně, takže to je taky jako kdyby velice, velice specifické. Ale je to samozřejmě všechno nějakým způsobem propojené a taky izraelské zájmy samozřejmě v tomto hrají také roli.
3: Vysvětluje politolog a autor blízkovýchodního podcastu Marek Čejka. Děkujeme za rozhovor.
5: Díky za pozvání.
3: Posloucháte Odpolední plus v 15 hodin a 25 minut. Řecku by mohly při prevenci před ničivými požáry pomáhat satelitní snímky. Plameny tam jen během letošní sezóny pohltily přes 15 000 hektarů půdy. S rozsáhlými požáry bojuje země téměř každoročně a proto Atény spustili pilotní projekt s termálními satelity. Víc o nich ví Pavlína Nečásková ze zahraniční redakce. Dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Jak by to mělo fungovat?
0: No, Řecko už dnes disponuje sítí termálních satelitů nazvaných Hellenic Fire System. Jde o 4 satelity, které létají na nízké oběžné dráze zhruba 550 km nad zemí a opakovaně přelétají nad stejnými oblastmi. Tento systém je navržený přímo k monitorování a zaznamenávání požáru a ohnisek, ne k pozorování země jako většina jiných satelitů. No a z toho materiálu, který nazbírají, pořizují samozřejmě snímky, které hned odesílají na zem. A jsou schopny analyzovat nejenom možné ohnisko, ale také vlastně hustotu nebo intenzitu tepla, terén a odhadnout tak poměrně přesně dopředu, kam až by se plameny mohly šířit, s jakou silou, s jakým směrem a v jaké intenzitě. Aby to bylo jasné, tak satelity byly schopné monitorovat požáry i doposud a používaly se k tomu. V tomto konkrétním případě by to mělo být ale mnohem přesnější i kvůli tomu, že jsou blíže planetě Zemi. Ty původní létaly ve větší výšce a nebyly schopné rozpoznat menší požáry. Tento konkrétní Hellenic Fire System bude kontrolovat určitá riziková místa v přesně stanovených časech vymezených řeckými úřady.
3: A ty informace z těch satelitů pak přímo poputují k hasičům?
0: Ano, to je asi to nejdůležitější. Snímky bude zpracovávat software, který by měl vyhodnotit i to, zda nejde o planý poplach. Pro představu, snímky z těchto satelitů by měly být schopné rozpoznat požár o velikosti parkovacího místa, což běžné satelity neumí. To, aby s tímto sebraným materiálem pak začaly pracovat také hasiči, asi ta nejnáročnější část. Už teď procházejí školením. Oni jsou ale zvyklí na jiné systémy. Teď se musí naučit analyzovat míru rizika a také přesně určit moment, kdy už je potřeba vyrazit do terénu a v jakém nasazení. Ale pokud půjde vše podle plánu, tak do budoucna by mohli hasiči reagovat na oheň ještě dříve, než dostanou upozornění od lidí, protože snímky detekují ohnisko ještě předtím, než se dostane do pozornosti obyvatel daného místa, což by výrazně urychlilo zásah hasičů a také by to mohla být velká pomoc a prevence před lesními požáry. A jak už jsem říkala, teď už započal pilotní projekt, ten už teď probíhá a systém by měl být dle očekávání plně funkční a zavedený do praxe už od září.
3: A Pavlíno, jaká je teď vlastně situace v Řecku?
0: No, jak si v úvodu už říkala, tamní požáry pohltily tisíce hektarů zemědělské půdy. Nejrozšířenější byly na severozápad od Atén, poblíž turistického letoviska. Informace z včerejšího dne jsou takové, že by měly být plameny pod kontrolou, ale stovky hasičů zůstávají na místě spolu s různým zařízením s vrtulníky. Pokračuje také vyšetřování srážky dvou hasičských vrtulníků, k ke které došlo o víkendu, zemřeli při ní dva lidé a bylo to právě za situace, když zasahovali nad lesním požárem. No a v Řecku jinak v rámci pomocného mechanismu Evropské unie zasahovali také čeští hasiči, vysláni byli na severní pobřeží Korinského zálivu do okolí města Skaloma.
3: Připomíná Pavlína Nečásková ze zahraniční redakce. Díky za to.
0: Naslyšenou.
4: Radiokniha.
6: Životní styl v Dalmácii, to je fiaka. Není to lenost, je to stav duše, kdy člověk jen tiše hledí do dálky a nechává se pohltit vedrem. Právě proto nazvala polská novinářka Alexandra Vojtačeková svou knihu Fiaka, chorvatská sezóna. Nabízí v ní nejen pohled na zemi plnou turistů, ale také propojuje současnost s historií, legendy s realitou a každodenní život se společenskými traumaty.
4: Radiokniha. Dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Osobnost Plus.
7: O strachu z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců z levného obroku zpívá hudebník Michal Prokop ve své písni Ostraka ze stejnojmenného alba, za které získal hlavní cenu Anděl. Z čeho má opravdu strach a jak se změnila politika od 90. let, kdy byl jejím aktivním účastníkem?
4: Osobnost Plus, Světlany Vitovské, zítra po 10:30 dopoledne na Plusu.
3: A už za chvíli vás po zprávách čeká repríza pořadu Interview Plus. Hostem Petra Viziny je dnes Jakub Matějka, spoluzakladatel organizace Loutky v nemocnici. Dětským pacientům někde v některých nemocnicích netradičně pomáhají loutky. Je pro děti obtížnější vyrovnat se s pobytem v nemocnici a co jim loutky vlastně nejčastěji sdělují? Tak to si poslechněte už za chvíli. Nejdřív tu jsou ale aktuální zprávy s Martinem Matějkou, je 15:30.
4: Český rozhlas Plus.
8: Základní úroková sazba zůstává na úrovni 3,75%, rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Sazba na této úrovni zůstává od června. Od sazeb centrální banky se odvíjí úroky bankovních vkladů a úvěrů. A podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. Maroko vyšetřuje necelou stovku lidí kvůli migrační vlně ve španělské exklávě Ceuta. Úřady je obvinují v souvislosti s organizováním nepovoleného přechodu hranic, násilím a poškozováním veřejného majetku, uvedla to Marocká asociace pro lidská práva. Do Ceuty na severním pobřeží Afriky se podle španělské vlády minulý týden ilegálně dostalo přes 70 tisíc migrantů. Většina z nich už se vrátila do Maroka. Asi 3 až 5 tisíc migrantů zatím podle vedení města zůstává v Ceutě. V korupční kauze nákupu urychlovačů v pražské nemocnici Bulovka je obžalovaných 5 lidí a jedna právnická osoba, tedy firma nebo organizace, oznámil to státní zástupce Zdeněk Matula. Jeden člověk je podezřelý z přijetí úplatku, ti další pak ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, z pronevěry nebo maření spravedlnosti. Poslední obžalovaný a právnická osoba pak trestnému činu měli napomáhat. Ve věci státní zástupce podal taky 3 návrhy na dohodu o vině a trestu, ty soudu navrhuje pro 1 fyzickou a 2 právnické osoby. Zásoby zemního plynu v Evropské unii jsou pro toto období roku na rekordně nízké úrovni. Ukazují to data organizace Gas Infrastructure Europe. Zásobníky jsou naplněné z méně než 58%. To je nejméně od začátku vedení statistik v roce 2011 a zároveň o 12% bodů méně než před rokem. Agentura Reuters píše, že americko-izraelská válka proti Iránu omezila globální dodávky zkapalněného zemního plynu a hrozí tak citelný růst jeho ceny v zimním období. A Česko v červnu opět víc vyváželo než dováželo. Přebytek zahraničního obchodu dosáhl 15,5 miliardy korun, meziročně byl ale o 11 miliard nižší. Vyplývá to z předběžných údajů Českého statistického úřadu. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Rosice. Na 178. kilometru se dojíždí do kolony hlavně kamionů, ta pokračuje až na 196. kilometr. Nakonec omezení nárazově se zastavíte i v osobním autě. Na D1 tentokrát z Brna směrem do Vyškova opatrně za sjezdem na Brno Slatinu. Na 201. kilometru se zastavuje následná kolona, pokračuje až na 205. kilometr. Tam řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu, zdržení je asi 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší páteční teploty 23 až 28 stupňů, na horách naměří místy až 30 stupňů. Tolik zprávy, teď je na řadě repríza pořadu Interview plus Petra Viziny.
9: Lékaři, diagnózy nebo přístroje patří k nezbytnému vybavení nemocnic. Někdy ale zvlášť dětským pacientům pomáhají netradičně i loutky. Je pro děti obtížnější vyrovnat se s pobytem v nemocnici, co jim loutky nejčastěji sdělují a mohou pomoci v těch nejtěžších chvílích. A není loutka už cizí generaci navyklé na online zábavu? Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
10: Interview Plus.
9: Hostem Interview Plus je spoluzakladatel organizace Loutky v nemocnici Jakub Matějka. Dobrý den.
11: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
9: V Česku je ročně hospitalizováno téměř 180 tisíc dětí, které jsou často dlouhodobě upoutány na lůžko. Tím se snažíte jejich pobyt v nemocnicích co nejvíce zpříjemnit. Jak na to jdete?
11: Tak Loutky v nemocnici jsou neziskovou organizací, spolkem na pomezí divadla, hudby a psychosociální péče a my chodíme za pacienty k jejich lůžku na oddělení, kde jsou hospitalizováni a snažíme se jim tu chvíli, kterou společně strávíme, nějakým způsobem proměnit.
9: Může si službu loutek v nemocnici objednat kterákoliv nemocnice v Česku?
11: My jsme otevření spolupráci s všemi zdravotnickými zařízeními, nezávisle na tom jsou-li soukromé nebo státní, krajské, ale nejčastěji navštěvujeme právě ta zařízení, kde jsou děti a pacienti, za kterými chodíme, hospitalizováni dlouhodobě s těžšími diagnózami. To znamená, velmi významná část našich návštěv probíhá v těch klíčových nemocnicích, jako je fakultní nemocnice na Homolce a v Motole v Brně, a nebo v Ostravě. Ale navštěvujeme zdravotnická zařízení od Krumlova a Karlových Varů až po Ostravu, Zlín. Prostě po celé republice jezdíme všade tam, kde je potřeba.
9: No a vy jste, jestli dobře rozumím, ve vaší organizaci zodpovědný za to, aby umělci dojeli do nemocnic na správná místa a tak. Tak je to častěji, že si nemocnice objednají vaše službu anebo vy nabídnete nemocnicím, podívejte, tady máme loutky, tady máme špičkové loutkaře, můžeme přijet a vyzkoušet, co to udělá.
11: Nejčastěji tak spolupracujeme se zařízeními dlouhodobě. Právě vlastně ta dlouhodobá spolupráce je klíčová, protože se stáváme potom i nějakou součástí režimu těch jednotlivých oddělení a jsme předvídatelným partnerem jak pro zdravotníky a zdravotnický personál, tak i pro rodiče a děti, takže se na nás mohou pravidelně těšit v konkrétní den. A co se týče toho, jestli nás nemocnice osloví, ano, často herní terapeut, oddělení, sestra nebo i lékaři zavolají, my bychom rádi s vámi spolupracovali, můžete chodit i k nám, ale jsou i místa, která si vytipováváme sami, protože cítíme, že naše přítomnost tam je záhodná.
9: Teď bych se rád vrátil k jednomu momentu v roce 2005. První, kdo si kvůli dětem před více než 20 lety přinesl loutku do nemocnice, byla hudebnice a loutkoherečka Marka Míková, tak vznikly loutky v nemocnici. Existuje z toho nějaký záznam? Vypráví se něco o té první návštěvě? Jaké to bylo? To bylo tehdy nezvyklé. Loutky v nemocnici neexistovaly. Bylo jenom rozhodnutí jedné loutkařky, ty děti, které jsou upoutané na lůžku, popavit.
11: Marka Míková, pravá zakladatelka loutek v nemocnici, na rozdíl ode mě, jak jste uvedl na začátku, já jsem si k loutkám připojil až asi 2,5 roku po jejich založení, tak se svými přáteli z branže se zabývala tou myšlenkou přinést do nemocnic trochu jiné atmosféry, nálady. V té době to opravdu byla velmi nezvyklá aktivita. I před založením spolku právě zkoušeli někdy takhle do nemocnic přijít a
9: zaťukali na dveře oddělení, vyšla vrchní sestra, oni drželi v ruce loutku.
11: přesně tak, vlastně jako je úplně na zkoušku, ale ten samotný princip byl v tu chvíli pro to české zdravotnictví cizí. Když někdo zvenku přicházel a chtěl se vnukit na oddělení, tak v podstatě působil jako cizí element, který spíš upozorňuje na to, že ta psychosociální péče není v dobré kondici a všichni se koncentrovali na to, aby co nejlépe opravovali těla, ale ale to, co je k léčbě samotné důležité, to znamená zachovat i duši, tak tam často chybělo. A proto vlastně nás vnímali i jako element, který je cizí a který je někudy ohrožuje. Ale myslím si, že se to za těch 21 let, které už máme za sebou, opravdu hodně, ale hodně proměnilo.
9: Helejte, řekněte mi, jestli se dá říct, že ta loutka je dobrým prostředníkem pro rozhovor dospělého s dítětem. Tam, kde vlastně dochází k tomu, dobře, tak jste děcko, jste v nemocnici, už to je stres a ještě přijdou lidé, které neznáte, ale mají loutku. Tak se dá mluvit přes tu loutku, je to tak?
11: Je to přesně, jak říkáte. My většinou, když přicházíme do nějakého zdravotnického zařízení, respektive na konkrétní oddělení, zjistíme od zdravotního personálu, kam můžeme, kam nemůžeme, kde třeba někdo čerstvě po operaci a ještě spí, probouzí se z narkózy, nebo to není z jiného důvodu žádoucí, aby jsme na pokoj šli. A pak už ty vytipované pokoje, právě na pokojích probíhá nejčastěji naše práce s pacienty, tak tam vstupujeme s jemným zaťukáním a slovy můžeme dál a většinou v téhle době, pak jdeme za dětským pacientem, tak na pokoji nejenom to děcko samotné, ale třeba i někdo z rodičů a jsme-li pozváni, tak potom loutka je právě tím prvním momentem, který začíná společně třeba často s písničkou rozehřívat atmosféru a navazovat komunikaci s pacientem jako takovým.
9: Nemocnice je komplikované prostředí, bývá traumatizující pro ty, o které se pečuje, a tak je to náročné prostředí pro ten personál. Tak co je, s jakou náladou vlastně jdete na ten pokoj? Protože člověk nemůže být bujarý, nemůže si říkat, že všechno trápení přespívá. Vy jste sám řekl před 5 lety na téhle stanici, že dítě se raději svěří loutce, když ho léčba bolí. Čili je to spousta bolesti. Člověk by rád běhal venku, leží na lůžku, tak vy asi nepřijdete v rozjuchané náladě na ten pokoj.
11: Loutka má obrovskou výhodu, že je často blízká hračce, má rozměr, který je blízký tomu dítěti a dítě se opravdu někdy té loutce lépe svěří, než třeba dospělému. Snadno se přes ní daří navázat nějakou komunikaci jako takovou. Není to samozřejmě jenom na loutce jako objektu samotném, je to vždycky na tom, kdo tu loutku má v ruce, kdo ji vede, kdo
9: a co říká,
11: přichází. Tam je asi vlastně úplně nejdůležitější, když člověk přijde do toho pokoje, nacítit se na tu atmosféru, která tam panuje, zjistit, v jakém rozpoložení jsou rodiče i to děcko a snažit se přizpůsobit tu aktivitu právě té konkrétní momentální situaci, momentálnímu zdravotnímu stavu. Protože když se tohle povede, tak se pak stane opravdu něco, čemu my říkáme vlastně takový malý zázrak. Ta atmosféra se kompletně v pokoji promění. A podaří se snadno navázat tu komunikaci a opravdu zapomenout na aktuální bolesti, na aktuální strach a stres, který je s takovým pobytem v nemocnici samozřejmě přirozeně spojen. A to nejenom pro toho pacienta jako takového, ale i pro ty jeho blízké. Často máma nebo táta, kteří sedí u postýlky, znají i rozsah diagnózy, perspektivu a všechno a jsou stažen víc než to dítě samotné. Když potom vidí, že přijde loutkář a muzikant, my nejčastěji chodíme ve dvojicích na pokoje a dítě přestane koukat do mobilu a začne se věnovat tomu, co se na místě začne dít, začne navazovat právě tu komunikaci, začne se smát, tak se ta atmosféra na pokoji úplně promění a najednou ten rodič sám začne být šťastný, když vidí to svoje děcko, které se usmívá a které zapomene na všechno, co ho tísní. Pak to je ten pravý zázrak.
9: Já musím prozradit, že my jsme ve studiu 3. Vy jste loutku, s níž chodíte do nemocnic, přinesl. Já jsem vás o to požádal. Kdo to je? Jak byste ho popsal pro posluchače? Toho je to muž, předpokládám.
11: Je to muž. Je
9: má
11: to,
9: velké srdce. Vidím.
11: Je to poutník s velkým srdcem a s námi často chodí na pokoj. Nebývá ani tak součástí konkrétních příběhů, ale právě partnerem, který umožní si povídat, který může i vzhledem k tomu, že je to loutka, která je krásně vyrobená, pohladit, snadno navázat komunikaci, poslouchat třeba, když je potřeba, anebo si s námi hrát.
9: No a jak se tomu vašemu loutkovému poutníkovi líbí u nás na Plusu? Tak když jsme říkali, že mluvit přes loutku je snazší, tak buďte tlumočníkem.
11: Myslím si, že je to zádumčivý, tichý poutník, takže je rád, že tady může sedět a poslouchat naše povídání.
9: Co pamatuje, u čeho poutník byl, tedy bavíme se o loutce, která sedí na našem vysílacím stole. Jak a čím může toho dětského diváka nebo divačku zaujmout?
11: Myslím si, že na téhle konkrétní loutce tak je jakoby opravdu vážně skvělé, že je to krásná řezbářská práce a že se ten materiál lipového dřeva neskrývá pod žádným baldachínem nebo nějakými látkami, ale že právě vidíme tu konstrukci jako takovou. A to srdce je přesně jakoby věc, která funguje. A to nejenom vlastně u dětských pacientů. My ho často sebou bereme třeba i na geriatrie nebo do hospicu a velmi dobře funguje právě u těch starších pacientů, kteří obdivují i jeho jednotlivé detaily.
9: No to jsem se chtěl zeptat. České loutkařství je na seznamu nehmotného dědictví UNESCO, ale máme určitý stereotyp, nejvíc si pamatujeme z Pejbla Hurvínka, je to tak. Tak jak pracujete s loutkami, které jsou nepodobné, to nevypadá ani jako z Pejbla, ani jako Hurvínek, ale vypadá jako součást kulturního dědictví.
11: Určitě, jakoby my se snažíme nejenom přinášet radost a rozptýlení na pokoje, ale je pro nás hodně důležité vlastně navazovat jak na tu loutkářskou tradici na jedné straně, tak sledovat trendy současného loutkářství. A do té nemocnice se snažíme čím dál, tím častěji přinášet opravdu malý drahokam, nějaký klenot divadelní, který nám umožní představit i tu kvalitu samotnou, nejenom přijít, proměnit atmosféru, ale je opravdu poskytnout ten estetický a umělecký zážitek.
9: Čili to, že je českoloutkařská velmoc, řekněme, pomáhá těm nemocničním pacientům, dětským i seniorním?
11: Je to tak, myslím si, že jednoznačně loutkářství by se mohlo zdánlivě zdát, že už má své nejlepší roky za sebou a že je součástí pouze té historie, tak je tomu přímo naopak. Myslím si, že vyjadřovací prostředky loutkového a objektového divadla v současném divadelním prostředí, ale i třeba v jeho přenesení právě do těch nemocnic fungují stejně jako před 100 lety.
9: Hostem Interview Plus je spoluzakladatel organizace Loutky v nemocnici Jakub Matějka.
10: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
9: Pane Matějku, pojďme teď ještě k té atmosféře v nemocničním pokoji. Jaký je rozdíl mezi dětským publikem v loutkovém divadle a dětskými diváky na nemocničním pokoji? Na co je třeba být zvlášť opatrný, myslím teď vás, jako loutky v nemocnici?
11: Loutkáři, kteří se náma chodí, často říkají, že je to vlastně obrovské privilegium, protože se k dětskému divákovi nebo k divákovi obecně dostávají ve chvíli, kdy se pro něj ten čas někudy zastaví, kdy si často uvědomuje hodnoty a ten okamžik jako takový smysl, ptá se na základní otázky, co je důležité a podobně. A i ten rodič dětského pacienta nemyslí na to, že až přijde z divadla, musí zbalit cvičky na tělocvik a svačinu na další den a jestli jsou hotový úkoly a co ještě musí udělat, ale je tam plně přítomen. To je jako obrovská deviza, kterou máme a to je právě ten velmi odlišný druh koncentrovaného kontaktu s tím publikem, který se v normálním divadle nedá zažít.
9: Za 2 desetiletí typuji se člověk lecos naučí stylem pokus omyl. Co jste se naučili vy? Byly nějaké omyly? Nějaké slepé uličky?
11: Tak každopádně i ta naše práce se za těch 21 let jednoznačně vyvíjí. Jak už jsem říkal, snažíme se pracovat daleko víc než dříve při každé návštěvě na každém pokoji s konkrétním příběhem. Vždycky tam zůstává obrovský prostor pro improvizaci, jak jsem už říkal, je tam pro toho loutkáře víc než kde jinde nutná obrovská dávka empatie, aby byl schopný rozpoznat, co dělat. Ale ta improvizace se dá vyvážit i tím, že přichází s kufříkem, v kterém je schované celé představení a během pár minut na pokoj může odehrát opravdu divadelní představení.
9: A je to tak, že vy jako loutkáři si volíte představení podle té situace, kterou v tom pokoji najdete, podle toho děcka, které tam je?
11: Je to tak, tak...
9: Je to jako jukebox vlastně, taková hrací skřínka, je to tak?
11: Jako jukebox nejvíc fungují písničky, to znamená samotný začátek těch návštěv, protože většinou pro rozehřátí po krátké etídě třeba s loutkou, jestli můžeme dál, tak se zeptáme, jestli má třeba pacientku na nějakou písničku, kterou má rád. Toho opravdu pomáhá tu atmosféru výrazným způsobem posunout a pak vlastně přicházíme k té improvizaci s loutkou nebo případně vytáhneme kufřík s celým divadelním představením a jsme připraven tam odehrát vlastně takovou mikroinscenaci během několika minut, třeba celý strhující příběh.
9: Napadá mě, vyber si písničku je... velká výzva potom se do toho přání trefit, tak vy umíte všechno od Heleny Vondráčkové Karaduze, nebo...
11: Musím říct, že samozřejmě, když třeba s náma někdo začíná spolupracovat, tak často přichází s kým, jo, ale tohle to já zpívat nebudu, tohle já nezahraju, prostě to není moje krevní skupina, ale ve finále, když člověk vidí, pokud je schopnej naplnit to očekávání a opravdu přines písničku, která udělá tu obrovskou radost, jak to zafunguje. A proto jsme v podstatě dost bezpředsudkoví, co se týče zpívání, ale jsou jisté hity, nebo dneska by se řeklo bangry, které se opakují velmi pravidelně a na těch pokojích jsou žádány.
9: Čili loutky v nemocnici umějí z kapsy vytáhnout i současné hity, řekněme hip-hopové generace. To jsou děcka, které vyrostou s TikTokem.
11: Ano, jakoby jsme v tomhle tom zcela bezpředsudeční a může to být píseň za 100 let úplně stejně jako Olympici, stejně jako to může být nějaká rapová píseň, pokud zrovna si to sedne, ale nejčastější u dětských pacientů samozřejmě bývají lidovky a písně, které znají, protože se je sami učí.
9: My o vaší práci mluvíme vlastně velmi optimisticky, povzbudivě. Řekněte mi ale, za těch 21 let se taky přece muselo ukázat, že to není práce, kterou zvládne každý. Byl někdo, kdo se zbalil loutku a řekl, že na to prostě nemá, že přece jenom navštěvovat nemocnice není pro něj nebo pro ni?
11: Jsou lidé, kteří třeba v rámci své vlastní životní zkušenosti říkají, tohle je oddělení, kam mě neposílejte.
9: Prostě myslíte to, dětské oddělení?
11: Tam prostě to nedám. A to samozřejmě respektujeme. Ale lidé, co přichází pomáhat s loutkami v nemocnici a hrát divadlo a zpívat muziku v nemocnicích a vůbec zdravotnických zařízení, tak nechodí rovnou. Vlastně ten proces výběru je dlouhodobější, tak aby jsme věděli, že tam kromě těch uměleckých kvalit, které předem jsme schopni odhadnout, jsou i ty lidské vlastnosti, že ten člověk se na to opravdu hodí. A že nejenom nepoškodí pacienta, ale že nepoškodí ani sám sebe. Takže jakoby jsou lidé, kteří vlastně spíš třeba jakoby se potom rozhodli k nám nepřidat, ale když už někdo vlastně těch několik měsíců náhledu a zžívání se s principem organizace dá, tak s ní zůstává dlouhé roky.
9: Řekněte mi, jaké je nejtěžší oddělení, kam byste toho, kdo s loutkami v nemocnici začíná, neradil toho člověka, toho nováčka, loutkaře poslat?
11: Myslím si, že hodně složitá jsou onkologická oddělení. Tam vlastně i přesto, že ta medicína za posledních 20 let prošla neuvěřitelným vývojem a ty lidé velmi pravděpodobně můžou skončit zaléčení a v pořádku 9 z 10 dětských pacientů na onkologických oddělení, tak vlastně léčbu absolvuje dneska už úspěšně. Tak furt je to jenom 9 z 10 a ne vždycky se prostě stane, kdy člověk narazí na pacienta, který má tu prognózu optimistickou.
9: Jak se to dá zvládat? Učíte nějak své loutkoherce a loutkoherečky zvládat tu situaci? kde vidíte, že ta prognóza patrně nebude příznivá?
11: Vlastně my nepřipravujeme loutkoherce na konkrétní diagnózy, ale vlastně je třeba samozřejmě i v týmu, který už dneska obsahuje 35 muzikantů a loutkářů, pracovat i o nějakou osobní psychohygienu a fungování týmu jako celku. Takže máme nastaven princip nějakých supervizí, kde jsme schopni sdílet složitý situace, s kterými jsme se setkali na jednotlivých oddělení. Samozřejmě všichni mají nabídku i individuální pomoci.
9: Máte takovou kazuistiku, co by se mohlo stát a co v takovém případě dělat, je to tak?
11: Dá se to takhle říct, ale spíše to o tom, že vlastně třeba když se někdo svěří s tím, že se setká se situací, kterou na tom pokoji nevěděl, jak řešit, anebo si z toho pokoje odnáší potom sebou domů.
9: Pamatujete příklad nějaký, abychom věděli, o čem se bavíme?
11: Tak v takovém případě třeba dochází ke sdílení obdobných situací jinými zkušenějšími herci, nebo si říkáme, jak kdo reagoval, nebo čeho se prostě vyvarovat, což je důležitý třeba i pro mladší část souboru. A opravdu k takovým situacím může třeba, když jste chtěl konkrétní případ patřit, že prostě sestřička, která je unavená po noční, řekne, tam už ani nechoďte, ten už to bude mít brzo za sebou prostě, nebo věci, které by se fakt stát neměly, které se ani běžně nedějou v té nemocnici, ale můžou vlastně jako ovlivnit potom ten pocit, s kterým už ten náš loutkář přichází na ten pokoj, a když třeba přijde na takovýhle pokoj, to dítě je tam ještě bez rodiče v tu chvíli třeba, tak si to potom sebou nese, jakoby, jo? Protože to děcko v takovou chvíli je rádo za tu přítomnost, i když vlastně třeba byl předem ten náš člen upozorněn na to, že vlastně není jistý, jestli to ještě má smysl. Tak to jsou jakoby fakt jakoby složitý momenty, s kterými se potom ten tým samozřejmě navzájem snaží vyrovnat nebo takovou situaci komunikovat, protože není lehké si to nenést z toho pokoje ven potom.
9: Hostem Interview Plus je spoluzakladatel organizace Loutky v nemocnici Jakub Matějka. Má to vždycky smysl jít potěšit toho, kdo leží v nemocnici? Já z vás cítím, že na to máte odpověď kladnou.
11: Jednoznačně. Myslím si, že kdyby to smysl nemělo, tak tu práci vlastně téměř...
9: Myslím, že v těch případech, které vypadají z lékařského hlediska, beznadějně.
11: Určitě. Vlastně každý den je důležitý a kvalita každého okamžiku je v takovýchhle situacích úplně zásadní. Jak na začátku, tak ale i na konci života.
9: Na svých stránkách píšete, že na požádání zůstanete celý den. Dokonce umíte sestavit celotýdenní program. To je velký závazek. Mluvíte o 35 lidech v týmu. Našli jste způsob, jak vaše nemocniční herce s loutkami nějak honorovat?
11: Naše práce našeho týmu je honorovaná. Všichni platíme nájmy a musíme naplnit ledničky a vzhledem k tomu, že loutkáři a muzikanti, kteří s námi vystupují, tráví s loutkami v nemocnici víc než polovinu svého týdne často, tak je třeba jim pomoct s úhradou jejich nákladů. Ty honoráře nejsou třeba tak velké, jako když by hráli v divadle, ale předvídatelnost a pravidelnost té pomoci je pro ně, myslím, docela zásadní a i proto pomáhají s námi rádi.
9: No a kde tedy jako organizátor scháníte peníze na výplaty těm, kdo se rozhodnou být loutkáři v nemocnici?
11: V těch nákladech nejsou samozřejmě jenom honoráře, ale je tam i spousta peněz na přípravu inscenací, protože ta práce nespočívá jenom v tom dojít ten konkrétní den na pokoj. Jo. Musí se loutky vyrobit, musí se připravit inscenace, udělat hudba, něco, nakoupit nástroje, všechno těch nákladů je daleko víc ještě než samotné honoráře.
9: Kdo je tedy podporovatel významný?
11: A musím říct, že našimi nejvýznamnějšími podporovateli jsou konkrétní lidé, kteří buďto se o naší práci dozvěděli, anebo mají s ní osobní zkušenost.
9: Jsou to soukromí
11: dárci. Jsou to individuální dárci, kterým jsme jakoby naprosto hrozně moc vděční za neustálou a neutuchající podporu, protože díky nim můžeme být právě i předvídatelným partnerem k těm zdravotnickým zařízením, nabízet naší práci nezávisle na tom, jak se vyvíjí situace ve společnosti pravidelně v dobách, kterou slíbíme.
9: Vy tedy osobně, když vidíte nemocnici, tak nemáte úzkost?
11: Ne, pro mě to je prostředí, kde cítím, že pomáhám, že i já jsem součástí projektu, který mění konkrétní dny konkrétních lidí a to mě opravdu uspokojí.
9: Loutky v nemocnicích udávají 1400 návštěv ročně po celém Česku. připadá mi, že máte něco společného s nemocničními kaplany. Já nevím, jestli se potkáváte v nemocnicích. Oni taky nejsou lékařský personál, taky mají na starost ty lidi, ale nelékařským způsobem. Jste si blízcí?
11: S některými jsme i v přímém kontaktu a někdy se na pokojích střídáme. Naše účast v tom léčebném procesu se může někdy i dokonce prolínat. Někdy prostě je nejdůležitější jen tiše naslouchat, prostě ať už naslouchá nemocniční kaplan a nebo je to třeba právě loutka.
9: Můžete s loutkami naslouchat? Člověk by řekl, že s loutkami se prostě hraje divadlo, ty mají mluvit, hýbat se, dokáží naslouchat?
11: Já si myslím, že jo, to naše působení na těch pokojích je toho důkazem. Někdy právě jakoby to, že se třeba dětský pacient rozhodne říct malému tygříkovi, že musí být statečný, protože on je taky statečný a rozpovídá se o svém příběhu a o tom, co ho trápí, tak může být tím největším přínosem právě naší návštěvy na pokoji.
9: Loutka jako prostředník, loutka jako někdo, s kým mohu sdílet to, co mě právě trápí a bolí. Je tohle, řekněme, mise vaší práce?
11: Naše mise, když bych ji měl pojmenovat, tak je především proměna toho konkrétního okamžiku a víme, že ta naše nálada ještě dlouho po našem odchodu na pokoji zůstává.
9: Hostem Interview Plus byl spoluzakladatel organizace Loutky v nemocnici Jakub Matějka. Já vám za to mnohokrát děkuji.
11: Hezký den, díky za pozvání.
9: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
12: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: V 16 hodin ve čtvrtek 6. srpna vám společnost dělá Odpolední plus dnes s Danielou Vrbovou.
10: Český rozhlas plus.
3: A tady je o čem budeme mluvit. Co přispělo k tomu, že Bankovní rada České národní banky ponechala po dnešku základní úrokovou sazbu beze změny? Proč veřejný ochránce práv řeší stále více stížností na stavební řízení? A kvůli čemu se americký stát Michigan stal arénou pro souboj tradičního a progresivního křídla demokratické strany? Nejdřív tu jsou ale zprávy, má je Martin Matějka.
8: Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Sazba na této úrovni zůstává od června. Po její ponechání hlasovalo všech 7 členů Bankovní rady, říká guvernér České národní banky Aleš Michl.
13: Cílem dnešního rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace zůstala na horizontu měnové politiky stabilizovaná poblíž 2% inflačního cíle. To podle nás vyžaduje, aby úvěrová dynamika nebyla nadměrná a růst množství peněz v ekonomice tak zůstal přiměřený.
8: Od sazeb centrální banky se odvíjí úroky bankovních vkladů a úvěrů a podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. Stát podle skoro 3/4 lidí v Česku nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Teploty nad 40 stupňů Česko zasáhly koncem června a znovu v posledních dnech.
14: Že je stát málo aktivní, odpověděl v průzkumu 72% lidí, doplňuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
1: Názor zastávají nejčastěji mladí lidé a ti s vysokoškolským vzděláním. Ke krokům státu jsou kritičtější voliči sněmovní opozice než koalice. Například 1/3 voličů motoristů se domnívá, že stát postupuje dostatečně.
14: 2/3 lidí se taky bojí negativních dopadů veder na svůj život. Stejný počet respondentů se na horko začal adaptovat.
1: Nejčastěji si dotazování pořídili větrák. Pak si taky nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety. 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
14: Zhruba 1/3 lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic. Jakub Vik, Český rozhlas.
8: Ve všech 27 velkých italských městech platí nejvyšší červený stupeň varování před vysokými teplotami. Tamní úřady ho letos vyhlásili poprvé. Současná vlna veder podle meteorologů potrvá nejméně 10 dní. Extrémní teploty sužují hlavně centrální a jižní regiony. V Neapoli je skoro 50 stupňů Celsia. Italové jsou na pravidelnou vlnu veder zvyklí letos, ale musí snášet už po čtvrté.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Izraelští prokurátoři viní osadníka z okupovaného západního břehu ze zabití palestinského aktivisty. Jde o případ z loňského roku, při kterém Izraelec Jinon Levy zabil Abu Mohammada Husalína. Ten se vymezoval proti izraelské okupaci palestinských území a násilí ze strany Izraelců a spolupracoval taky na Oscarovém snímku z roku 2025 Žádná jiná země. Je to jeden z mála případů, kdy Izrael obvinil osadníka z násilí proti Palestincům. Státní žalobci Levyho obvinují ze zabití z nedbalosti. Podle izraelského práva je za tento trestný čin stanoven mírnější trest než za vraždu. Ruská protivzdušná obrana v noci na dnešek zneškodnila 605 ukrajinských nepilotovaných letounů. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Drony mimo jiné zasáhly ropnou rafinérii v Jaroslavli.
15: Ruské sociální sítě zaznamenaly sérii explozí v rafinérii Slavně v Tianos. Podle gubernátora Jaroslavské oblasti Michaila Jevrajeva šlo o zatím největší dronový útok, při kterém na oblast letělo 88 ukrajinských nepilotovaných letounů. Celkem je pozorovali ve 22 ruských regionech a také nad anektovaným Krymem a Azovským mořem. Při ruském útoku na město Balaklia v Charkovské oblasti Ukrajiny zahynuli 3 lidé, oznámili tamní úřady. Na oblastní město Sumy Rusko svrhlo 8 leteckých bomb, které zranily nejméně 12 lidí, uvedla sumská vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
8: Ukrajinské letadlo, u kterého na letišti v německém Lipsku našli v noci na středu dron s výbušninou, bylo naložené vojenskou municí. S odvoláním na své zdroje to uvádí veřejnoprávní rozhlasy NDR a VDR i list Süddeutsche Zeitung. Úřady informace dosud nepotvrdili. Německá policie mezitím dál pátrá po zatím neznámém objektu, se kterým se nad letištěm srazilo jiné nákladní letadlo. Zřejmě šlo taky o bezpilotní letoun. Letiště Lipsko-Halle slouží od začátku ruské invaze jako dopravní uzel pro ukrajinské aerolinky Antonov Airlines. Jejich letadla přepravují nadrozměrný náklad pro Severoatlantickou alianci. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Jeskyní potápěč se utopil v hranické propasti na Přerovsku. K tragédii v této nejhlubší zatopené propasti na světě došlo ve středu při průzkumném ponoru, pokračuje policejní mluvčí Miluše Zajícova.
16: Jeden z účastníků průzkumu, muž ve středních letech, prováděl ponor a v určený čas se nevynořil. Pátrání po potápěči mělo smutný konec, kdy jeho tělo bylo nalezeno v hloubce přibližně 185 metrů bez známek života. Z důvodu řádného objasnění této tragické události byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti.
8: Demolice vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína dnes nezačne. Oznámení o zahájení demoličních prací totiž zatím nebylo doručené všem vlastníkům sousedních pozemků. Jakmile budou splněny všechny zákonné podmínky, začne demoliční firma Torzo budovy rozebírat téměř 100-tunovým bagrem s hydraulickými nůžkami od nejvyšších pater směrem dolů. Odstranění nejnebezpečnější části by mělo trvat zhruba 25 dní, poté bude následovat likvidace trosek a sutin. Pokračuje náměstek ředitele krajských hasičů Zdeněk Trusina.
17: Je potřeba, aby si převzali oznámení o zahájení těch demoličních prací i vlastníci sousedních pozemků. A úplně všem to doručeno nebylo, takže ta firma to musela pozdržet do zítřka.
8: A nákaza žloutenkou typu A se v Česku šíří pomaleji. Počet nových případů v červenci meziměsíčně klesl. Od začátku roku hygienici zatím evidují zhruba 1400 nakažených a 7 úmrtí. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. A v červenci přibylo nejvíc nemocných v Ústeckém kraji. Žádný nový případ naopak nebyl v Karlovarském, Královéhradeckém kraji ani na Vysočině. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Rosice. Na 178. kilometru dojíždí do kolony, ta pokračuje až na konec omezení ke sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně dejte pozor na za sjezdem na Rudnou. Na 5. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na Pražský okruh na 19. kilometr. Navíc na 3. kilometru teď zasahují u nehody. Na Pražském okruhu ze Zlíchova směrem na Troju stále trvají komplikace v tunelu. tunelech. V Mrázovce na konci tunelu stojí osobní auto v odbočovacím pruhu. V Blance za sjezdem na Dejvice stojí také osobní auto v pravém pruhu a na výjezdu na Troju také překáží osobní auto. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. A nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
10: Posloucháte Odpolední plus.
3: A dobrý poslech vám přeje Daniela Vrbová, a to v 16 hodin a 8 minut. Základní úroková sazba České národní banky zůstává i po dnešku na úrovni 3,75%. Bankovní rada ji na dnešním jednání ponechala beze změny. Podle guvernéra Aleše Michla se hrály při rozhodování hlavní roli obavy z možného růstu inflace. A to i přesto, že podle nejnovějších údajů Českého statistického úřadu zůstává inflace nízká. Víc si teď řekneme s hlavním ekonomem České bankovní asociace Jaromírem Šindelem. Dobré odpoledne.
18: Dobré odpoledne.
3: Čekalo se to dnešní rozhodnutí centrální banky, nebo může být pro někoho překvapením?
18: Já myslím, že se očekávalo. To rozhodnutí vlastně ponechání té úrokové sazby překvapením nebylo. V červnu vlastně, když centrální banka zvedla úrokovou sazbu, tak to některé vlastně překvapilo, ale tentokrát to je v souladu s očekáváním. I když je stále vlastně se podíváme na ocenění vlastně na trhu, tak vidíme, že úrokové sazby zaceňují, že centrální banka zvedne úrokové sazby v budoucnu. Takže z toho úhlu pohledu možná někdo může zapochybovat, ale vlastně dnešní rozhodnutí žádné překvapení nepřineslo.
3: A bylo něco, co potenciálně mluvilo pro zvýšení nebo snížení sazby už teď?
18: Když se bavíme o té variantě snížení sazby, tak to nikoliv. Myslím si, že centrální banka stále spíše uvažuje v kontextu toho, jestli bude zapotřebí ještě dále zvednout úrokovou sazbu, a to vlastně s ohledem na přetrvávající silný růst jádro inflace. Ta jádrová inflace, což je poptávková inflace, která vlastně ze spotřebitelského koše vylučuje potraviny, energie a regulované ceny, tak vlastně stále v červnu rostla silně pravděpodobně okolo 2,9%, a to je něco, co se centrální bance s ohledem na volatilitu cen potravy nebo energií nelíbí.
3: Takže snížení sazeb není na pořadu dne ani v následujících měsících, přestože ta inflace po většinu roku, nemyslím ta jádrová, ale je vlastně nízká.
18: Ano, vlastně i ten nízký růst spotřebitelských cen, který vlastně jsme viděli v červnu 1,7%, je jedním z důvodů, proč centrální banka vlastně nezvedla úrokové sazby, když její predikce vlastně naznačuje další možný mírný nárůst úrokové sazby ke 4%. Tak vlastně ten rozdíl mezi tou celkovou inflací, která zůstává pod inflačním cílem, a vlastně tou jádrovou inflací, kterou se zmiňovala předtím, která je blíže 3%, vytváří i pro centrální banku takový komunikační problém, a je to jeden z vlastně z takových faktorů, který centrální banka bude muset nějakým způsobem vyřešit, a vlastně může vlastně naopak dojít k překvapivému nárůstu úrokové sazby, pokud ta jádrová inflace opět zrychlí. Ale vlastně navzdory tomu, že ta celková inflace je nízká, tak centrální banka nebude uvažovat o snižování úrokových sazeb. To bychom skutečně museli pravděpodobně vidět i výraznější zpomalování ekonomiky. A ono to možná může znít neintuitivně, ale když se podíváme na to, jak se vlastně pohybují ceny energií, tak ty jsou velmi volatilní. V příštím roce nás pravděpodobně čeká, nebo v následujících měsících již nás čeká nějaký nárůst cen energií pro domácnosti, co se týče elektřiny a plynu, které pravděpodobně přispějí k trochu vyššímu růstu spotřebitelských cen. A také pravděpodobně se podíváme na ceny potravin, tak ty v posledních 8 měsících překvapují směrem dolů a tlačí českou inflaci výrazně níže než vlastně pod inflační cíl centrální banky. A tenhle ten faktor těch nižších cen potravin pravděpodobně nepřetrvá i do příštího roku, protože když se podíváme na světové ceny potravin, tak ty už jsou vyšší, a vlastně to je ten, vlastně ten rozdíl, ta jakoby nezáviděhodná situace centrální banky, která sice má tu nízkou inflaci celkovou, ale ta inflace na pozadí, ta jádrová inflace zůstává vysoká.
3: A hraje podle vás při rozhodování centrálních bankéřů teď roli i to, že stát chce a bude víc utrácet a více zadlužovat?
18: No, když se podíváme vlastně na komentáře guvernéra Michla vlastně i v posledních měsících, co stojí za tím rozhodováním u centrální banky, tak vlastně centrální banka navzdory tomu, že ponechala úrokové sazby bez změny, tak považuje vlastně rizika spíše za proinflační. A jedním z těch rizik je kromě toho přetrvávajícího růstu jádrové inflace i vlastně silný růst měnové zásoby, tedy úvěrů, a to centrální banka zmínila právě úvěry domácnostem, ale i vládě, včetně případného navýšení výraznějšího deficitu. Takže vlastně pokud bychom viděli více uvolněnější fiskální politiku, tak je to něco, co centrální banka bude považovat spíše za nějaký proinflační signál ve směru vyššího růstu úrokových sazeb. Ono se tam vlastně v tomto kontextu se tam promítá i očekávání centrální banky. Centrální banka totiž čeká, že ekonomika zrychlí vlastně, že by měla v příštím roce vykázat meziroční růst okolo 2,7%, ale vlastně s ohledem na inflaci předpokládá, že ten růst bude méně inflační, než jsme byli svědky v minulosti. A to je něco, co považuji například za nějakou trochu zranitelnou část tohoto výhledu, že přeci jenom asi úplně nejsme zatím schopni dosahovat nějakých silnějších růstů bez toho, aniž by to vlastně nepřinášelo nějaké inflační tlaky v ekonomice.
3: Základní úroková sazba České národní banky zůstává i po dnešku na úrovni 3,75%.

0: podporu pobírala. Spousta lidí ale také o své příspěvky kvůli novým podmínkám přišla. Například část seniorů.
1: Od minulého roku jsem využívala původní příspěvek na bydlení. Od ledna roku 2026 pobírám důchod a přechodem na superdávku mi klesl příspěvek o 6 000 korun.
2: Říká seniorka z Prahy, která si nepřála být jmenována. Kvůli snížení příspěvku si našla k penzi přivýdělek a poté, co státu doložila příjmy, může o superdávku přijít úplně. Teď čeká na odpověď úřadu, jestli se to skutečně stane. Podle předsedkyně Rady seniorů Lenky Desatové ztratila nárok na superdávku asi třetina klientů této organizace, kteří ho dřív čerpali, a dalším o 1 000 korun klesl.
3: V podstatě ani úřednice, které se příspěvkem na bydlení zabývaly, tak to neuměli dopředu odhadnout. Když koukali do těch dokumentů, se kterými klient přišel, tak říkali, že zcela jistě se do toho vejde, že ty požadavky splňuje, a potom jim ze systému vypadlo zamítnutí.
2: Podle Desatové se totiž u superdávky zpřísnil výpočet nároku na základě ceny energií, vodného a stočného a podobně. Mezi další lidi, na které snížení podpory dopadlo, jsou podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni některé nízkopříjmové rodiny s dětmi. Nově totiž nárok na příspěvek na dítě s nás získají ti, kdo pracují nebo si zaměstnání aktivně hledají. A stačí, že to nesplní jen jeden z nich, říká Hůle.
4: A ten člověk například bude sankčně vyřazený z evidence úřadu práce, tak se vlastně jakoby penalizuje celá ta domácnost a vaše děti přijdou o komponentu na dítě, což nedává žádný smysl, ty děti za to vůbec nemůžou.
2: Nižší příspěvek dostávají ale třeba i matky samoživitelky, které jsou ještě v rozvodovém řízení a nebylo jim přiznané výživné. Na to upozorňuje Iva Kuchyňková z Charity České republiky, podle které měli lidé taky velký problém se samotným podáním žádosti o superdávku. To se nově dalo udělat pouze online a pokud to lidé sami nezvládli, žádali o pomoc na úřadech a ty byly podle Kuchyňkové přetížené.
5: Byli odmítaní prostě lidé, kteří šli vyřídit jiný typ dávek než superdávku. Naši pracovníci mnohem více chodili doprovázat tyto lidi na úřad práce, aby jim pomohli.
2: Ministerstvo práce uvedlo, že zhruba polovině domácností, které už dřív podporu pobírali, klesne příspěvek nejmíň o 500 korun. Nejčastěji kvůli tomu, že mají víc majetku, než zákon u superdávky povoluje, a taky proto, že nesplní podmínky pracovního bonusu. Už od října ale začnou platit změny, které by měly okruh lidí s nárokem rozšířit. Například mezi zranitelné domácnosti budou patřit i rodiče samoživitele s dětmi do 15 let, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
6: A nově budou normativy na bydlení stanoveny podle 77 okresů, namísto dosavadních 3 kategorií. Také se od 1. října 2026 navyšuje u některých skupin životní minimum. Tyto změny se promítnou při pravidelném přehodnocení nároku na dávku.
2: Změna podmínek u příspěvku na bydlení by podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni mohla částečně pomoci. Stále ale zůstanou mimo příspěvek někteří lidé, zejména z menších obcí. Neziskové organizace i přesto vyzývají, aby se lidé obrátili na jejich poradny, pokud jim například úřady žádost zamítly. Vít Andrle, Český rozhlas.
7: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
0: Lidé se nemají bát podávat stížnosti na nečinnost stavebních úřadů. Prohlašují to právníci z kanceláře veřejného ochránce práv, kteří dostávají stále více podnětů v souvislosti se stavebním řízením. Přibylo jich po červenci 2024, kdy minulá vláda novelizovala stavební zákon a zavedla digitalizaci stavebního řízení. Úřady to zahltilo i zpomalilo natolik, že doteď nestíhají žádosti vyřizovat včas.
8: Na stavební úřad jsme se obrátili v říjnu minulého roku.
9: Který si nepřál uvést své jméno, ale redakce ho zná, chce na Brněnsku stavět rodinný dům.
8: My jsme to zadávali přes portál stavebníka a to řízení do dnešního dne nebylo zahájeno.
9: Když na stavební úřad v Tišnově volal, dozvěděl se jenom, že nejsou lidi, není čas.
8: Člověk vyřizuje hypotéku, tak banka má nějaké termíny. Třikrát jsme třeba tu stavební firmu už museli prostě odložit. Má to dopad prostě do peněz.
9: Čekat 10 měsíců je opravdu dlouho, jak potvrzuje i vedoucí stavebního odboru z kanceláře veřejného ochránce práv Pavel Půček.
10: Klasický rodinný dům, ale třeba bude trochu složitější, do 3 měsíců byste to povolení prostě získat měl.
9: Šéf Tišnovského stavebního úřadu je David Vávra. Jeho oddělení má 12 pracovníků, další má nastoupit v září. V e-mailu, ze kterého citujeme, připouští zdržení.
11: A je bohužel pravda, že v některých lokalitách se k posouzení žádosti dostaneme až 10 měsíců po obdržení žádosti. V některých ale řešíme žádosti z března nebo dubna letošního roku. Zdůrazňuji, že se jedná o žádosti o stavební povolení, které jsou nejsložitější.
9: Obhajuje se tím, stejně jako jiné úřady, včetně centrálního stavebního úřadu v Brně, že pracovníky nejvíc zdrželo velké množství nedokonalých žádostí zaslaných před červencem 2024 podle starého stavebního zákona. A práci jim

0: zkomplikovala i problematická digitalizace. Třeba informační systém stavebního řízení začali používat až v dubnu 2025.
1: Rychlosti našeho postupu nepomáhá nestabilní právní prostředí. Od nabytí účinnosti byl nový stavební zákon novelizován již 12krát.
0: Tyto problémy trápí většinu stavebních úřadů, jak potvrzuje i Pavel Půček. I on eviduje větší počet podnětů ombudsmanovi.
2: Vždy jsme měli kolem těch 700-800 podání ročně, tak teď už máme rozjet to, že možná překonáme tisícovku. Já se ale obávám jako jedné věci, že hromada lidí si nestěžuje.
0: Stěžovat si nechtěl ani muž z úvodu reportáže, ze strachu, že si na něj úředníci zasednou. To je podle Půčka klasická obava.
2: Víte, ono se to vleče, já už rok čekám na stavební povolení, ale já se stěžovat nechci, já se bojím. Nešlo by to nějak jinak, ale ono to jako jinak nejde. Prostě musíte si vlastně svá práva hájit těmi zákonnými kroky.
0: Stížnosti vyřizuje nadřazený stavební úřad Jihomoravského kraje. Vůči tomu Tišnovskému jich letos řešil asi 15. Upřesňuje mluvčí hejtmanství Petr Holeček.
3: Za první pololetí tohoto roku evidujeme přibližně 170 stížností na nečinnost stavebních úřadů. Od roku 2024 je to celkově zhruba 470 stížností. Vedením stavebního řízení jsme pověřili jiný stavební úřad v 35 případech nečinností. Občas se setkáme i s požadavkem na náhradu škody v důsledku průtahu řízení za poslední dva roky, ale škoda prozatím uznána nebyla.
0: Pokud lidé neuspějí ani se stížností, můžou se obrátit na veřejného ochránce práv. Rady najdou na webu domek.ochránce.cz. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
4: 16 hodin a skoro 21 minut, tohle je Odpolední plus a na řadě je teď pravidelný seriál Rozhlasové stovky. Z domova, ciziny, z divadel i o počasí. Taková byla struktura prvních pravidelných zpráv, které začal Československý rozhlas vysílat v roce 1926. Právě pravidelné zpravodajství teď připomeneme v dalším díle našeho seriálu. Před 100 lety se zprávy z Radiožurnálu začaly ozývat dvakrát denně. Kromě večera, také v poledne.
5: Radiožurnál 5 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou. Tereza Tomášková pracuje tady na pozici zprávařky už jak dlouho?
6: No, od roku 2006, to už je strašná doba.
5: Jak se změnila ta práce zprávaře za těch 20 let?
6: Tak mám pocit, že teď tady máme ještě větší tým, než jsme měli předtím, protože tady celý newsroom pracuje na tom, co my pak používáme do těch zpráv a co si od nich vybíráme. Jsou tady zahraniční redakce, domácí redakce, kultura a pak tu jsou ještě editoři, kteří tohle všechno kontrolují a spolu s nimi ten zprávař dává dohromady ty zprávy, které pak vysílám.
7: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Takhle vypadá zpravodajství na Radiožurnálu dnes. Do studia přicházejí zprávaři každou půl hodinu. Mezi 5. a 9. raní slyšíme krátký zpravodajský servis i ve čtvrt a ve 15:45. Přesně před 100 lety začalo zpravodajství v rozhlase nabývat stabilnější formy.
8: Zpravodajské relace ve 30. letech nevyráběl sám rozhlas. To je vyráběl ČTK a v podstatě na klíč je dodával do vysílání.
5: Říká znalec rozhlasové historie a archivář Miloslav Turek. Nikoho tehdy nenapadlo, že by se každodenní agenda měla archivovat a pokud, tak se archivovaly pouze texty, nikoli zvuk, s jedinou výjimkou zpráv z 18. prosince 1936.
8: Ten den totiž to bylo první výročí volby prezidenta Edvarda Beneše prezidentem a u této příležitosti si natočil rozhlas úplně všechny zprávy ČTK od 11 hodin dopoledne až do večerních zpráv.
9: Právě před rokem, dne 18. prosince roku 1936, 35. zvolilo Národní shromáždění Republiky Československé nového prezidenta republiky doktora Edvarda Beneše.
5: Gros zpráv z tohoto dne se vztahuje k výročí volby Edvarda Beneše prezidentem. Slyšíme ale i další zprávy, například bulvární.
10: Bývalý anglický král Edward VIII, nyní vévoda Windsorský, objevil se dnes v poledne na 5 minut ve dvoře Enzensfeldského zámku v Rakousku, kde nyní bydlí, a dal tak fotoreportérům příležitost, aby si pořídili celé série snímků.
8: Zpravodajské relace byly od 5 minut až do 25 minut, to byly ty polední nebo večerní zprávy. My jsme byli česko-německý stát, takže některé zprávy byly dvojazyčné.
11: Heute vor einem Jahre wurde der damalige Außenminister Dr. Edvard Beneš mit der großen Mehrheit der Volksvertretung bereits im ersten Wahlgange zum Präsidenten der Republik gewählt.
5: Zatímco zprvu zprávy četl rozhlasový hlasatel, v roce 1926 2006 se začaly vysílat z redakčního pracoviště ČTK, kde vznikla nová hlasatelna.
12: My dnes ty zprávy čteme a připravujeme hovorovou spisovnou češtinou. Tenkrát to bylo něco takového jako institucionálního, tam se nemluvilo, tam se hovořilo.
5: Hodnotí vývoj mluvy v rozhlasovém zpravodajství moderátor Jan Pokorný, který připomíná, že na zpravodajství po roce 1948 už rozhlas moc pyšný být nemůže.
12: Ty zprávy chodily z ČTK do rozhlasu dálnopisem. Když přišla jakákoliv významově zanedbatelná zpráva z jednání ústředního výboru komunistické strany Československa, tak to se sešlo nejvyšší vedení toho zpravodajství a kontrolovali každé písmenko.
13: Soudruh Muammar Kaddáfí se teď zdraví s dalšími představiteli Československé socialistické republiky.
5: Dnes redaktoři zpravodajství připravují nezávislé a ověřené zprávy nejen pro Radiožurnál, ale pro všechny stanice Českého rozhlasu, včetně těch regionálních. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
4: A než v odpoledním plusu uslyšíte další aktuální zprávy v půl, je tu ještě jedno téma. Dva francouzští influenceři dostali podmíněný trest vězení a zákaz vystupování na internetu. Rozhodl o tom soud v Nice. Důvodem je smrt jiného influencera, Žána Pormanova. Muži s ním natáčeli živý přenos, během kterého Pormanov zemřel. Detaily teď přidá z Francie náš tamní zpravodaj Marcel Faltis. Dobré odpoledne.
14: Dobré odpoledne.
4: Marceli, co přesně se během toho živého přenosu stalo?
14: Influenceři Owen, Sena Zandoty a Safin Hamady se loni v srpnu natáčeli ve studiu nedaleko Nice, kde s nimi byl i Jean Pormanov. Ten přenos vysílali živě na streamovací platformě Kick a ten stream trval asi 280 hodin, tedy zhruba 12 dní. Během něj před kamerou doslova žili, spali, jedli, hráli hry, ale zároveň Pormanova taky byli. Budili ho ze spánku, svazovali ho nebo mu pouštili videa s násilným obsahem, přičemž celý ten záznam sledovali živě tisíce lidí. 12. den se Pormanov už neprobudil. Muž, který sám měl tisíce fanoušků, byl často terčem posměchů kvůli své výbušné povaze. Případ vzbudil ve Francii velkou pozornost a vyvolal debatu o násilí na internetu a zodpovědnosti streamovacích platform, jako jsou právě třeba populární australský Kick nebo třeba v Česku oblíbený Twitch. Streameři, tedy lidé, kteří vysílají přenosy na internetu, což je v tomto případě přesnější označení než influenceři, to vydávali za vtipný obsah, i když ta videa byla velmi brutální.
4: A za co tedy tyto muže teď soud v Nice odsoudil?
14: Naruto a Safin, jak se muži na internetu pořád říkají a kde je stále sledují desetitisíce lidí, byli shledáni vinnými z online násilí a ponižování, které předcházelo té smrti Pormanova. V tomto je rozsudek podle deníku Le Monde přelomový, protože francouzský soud poprvé odsoudil někoho za tvorbu násilného obsahu na streamovacích platformách. Sena Zandoty dostal dvouletou podmínku a Hamady rok a půl a oba muži taky dostali pokuty a půlroční zákaz vystupování na internetu. Pitva ale neprokázala, že by za úmrtí Pormanova mohla třetí osoba. Podle ní zemřel 46-letý muž zřejmě na srdeční komplikace. Zatímco se na to odmítá a tvrdí, že se jedná o jakýsi komplot soudu a médií, tak Hamady řekl, že těmi videí, která dřív natáčel, znechucený a že nechce, aby se jeho děti někdy na takový obsah na internetu dívali.
4: A jakou roli v tom případu hrají sociální sítě, která ta videa přinášela?
14: Vyšetřovatelé teď zjišťují, jestli právě australská platforma Kick mužům za ty přenosy platila a zda vyvodila nějaké důsledky poté, co Pormanov během přenosu právě na její platformě zemřel. Často jsou totiž pro některé uživatelé tyto sítě dobrým zdrojem příjmu a muži jsou tak navíc vyšetřováni kvůli krácení daní. Případ ve Francii vyvolal taky další diskuzi o roli sociálních sítí a jejich vlivu na děti. Platforma Kick je taková alternativa k Twitch, protože nemá tak přísná pravidla, nejsou tam takové podmínky té moderace a může se na ně s nás dostat právě takový problematický obsah, který muži vysílali. Platforma Twitch je ve Francii zase populárnější, protože je obecně dostupnější a podle průzkumu vydavatelství Milan Press, které ve Francii vydává literaturu pro děti a mládež, používá právě Twitch každý třetí francouzský adolescent. Francie mimochodem od 1. září zakáže sociální sociální sítě pro děti mladší 15 let. Pravděpodobně bude do toho zákazu spadat právě třeba Kik nebo Twitch a jedním z těch důvodů je právě ochrana dětí před násilím, kterému můžou být v tom online světě vystavené.
4: Tak tolik z Francie. Náš zpravodaj Marcel Faltis, my toto téma budeme i nadále sledovat, teď myslím zákaz sociálních sítí ve Francii. Marceli, děkuju.
14: Díky, hezký den.
15: Hovory.
16: Michal Krause je lektorom fotografovania. Častá zákazka je, aby klientov naučil fotografickou postprodukciu.
17: Myslím, že je velká tendence jí přeceňovat. To není kouzelná hůlka, která napraví nepovedené fotografie. Já vždycky říkám, maximum je potřeba odvést terénu.
16: Michal fotí divokou přírodu a je spoluzakladatelem soutěže Czech Nature Photo.
15: Hovory Taťany Čabákové. Dnes po 10. večer na Plusu.
4: A samozřejmě tento pořad, ale i všechny naše další si můžete zpětně poslechnout na našich stránkách plus.rozhlas.cz. Teď je 5:30, jsou tady aktuální zprávy s Martinem Matějkou.
15: Český rozhlas Plus.
18: Nákaza žloutenkou typu A se v Česku šíří pomaleji. Počet nových případů v červenci meziměsíčně klesl. Od začátku roku hygienici zatím evidují zhruba 1400 nakažených a 7 úmrtí. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. V červenci přibylo nejvíc nemocných v Ústeckém kraji, žádný nový případ naopak nebyl v Karlovarském, Královéhradeckém kraji ani na Vysočině. Odborníci připomínají, že před nákazou chrání hlavně důkladné mytí rukou a očkování. Meziroční růst stavební výroby v červnu zpomalil, zatímco v květnu Český statistický úřad zaznamenal meziroční nárůst o 4,4%, a v červnu to byla jen 2%. Ubylo i dokončených bytů, bylo jich meziročně o 18% míň, těch rozestavěných ale naopak asi o 50% víc. Podle statistiků ale za tímto nárůstem stojí hlavně to, že se loni stavilo málo. V červnu růst táhly hlavně stavby budov. Inženýrské stavitelství, kam spadají třeba silnice, meziročně kleslo. Spojené království uvalilo nové sankce proti ruským lodím, bankám a průmyslovým podnikům. Na svém webu o tom informovala britská vláda. Londýn se tak snaží narušit příjmy z prodeje ropy, které by Moskva mohla využít k financování války proti Ukrajině. Británie od začátku ruské invaze v roce 2022 uvalila sankce na více než 3400 jednotlivců, subjektů a lodí v rámci sankčního režimu vůči Rusku. Česko zažilo další tropickou noc. V pražském Klementinu teplota neklesla pod 26 stupňů Celsia. Teploty nad 20 stupňů naměřily i desítky meteorologických stanic na Moravě a ve Slezsku, třeba v Třinci nebo Hošťálkové. Hygienici vyhlásili na Vysočině další zákaz koupání. Platí pro vodní nádrž Sedlice na Pelhřimovsku. Při posledním měření tam zjistili vysoký výskyt sinic, který může lidem způsobovat zdravotní potíže. Zákaz vstupu do vody platí i dál pro nedalekou vodní nádrž Trnávka nebo rybník Kachlička na Havlíčkobrodsku. Na D1 z Prahy směrem do Brna zpomalíte u sjezdu na Rosice. Na 178. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje nesouvisle až na 196. kilometr ke sjezdu na Brnu. Na příjezdu do Prahy po D8 z Ústí nad Labem se zastavuje za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 2. kilometru kolona pokračuje přes Cínoveckou až k omezení ve Kbelské. V Novopatské směrem do Letňana se popojíždí od sjezdu z okruhu k Kbelské. V Praze na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje u sjezdu na Krč. Kolona se táhne přes Barandovský most a Dobříčskou až před Mrázovku. Tam stále překáží osobní auto v odbočovacím pruhu. Celé je to asi na 45 minut. V tunelu Blanka směrem Troja stále překáží osobní auto po nehodě ve výjezdu na Trojský most a na okruhu ve směru na letiště počítejte se silnějším provozem za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Regulují proto vjezdy do tunelu, postojíte proto i před nimi. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší páteční teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří místy až 30 a na horách bude kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
15: Posloucháte Odpolední Plus.
4: A dobrý poslech vám stále přeje Daniela Vrbová. V americkém státu Michigan zvítězil v klíčových primárkách demokratické strany do Senátu progresivní kandidát Abdul El-Said. V těsném souboji porazil kongresmenku Hayley Stevensovou. Tu podporovalo tradiční křídlo demokratické strany a sponzoři přispěli na kampaň desítky milionů dolarů. Bývalý epidemiolog El-Said loboval ve své kampani mimo jiné za program zdravotního pojištění pro všechny, za snižování cen léku na předpis, ale také za ukončení vojenské pomoci pro Izrael. Právě tato otázka se následně u demokratů přelila i do zásadní vnitrostranické debaty. V Michiganu se jednalo o citlivé téma, protože v tomto státě na americkém středozápadě žijí početné židovské a arabské komunity. Naším hostem je teď David Mareček z Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den.
19: Dobré odpoledne.
4: Michigan je takzvaný swing state, česky se to překládá jako klíčový stát a aktuální senátor Gary Peters je také z demokratické strany. Jak teď ten výsledek primárek komentovali zástupci republikánů?
19: Tak zejména je to pro ně v mnohem i dar, vlastně to vítězství Abdula El-Saida, protože ji můžou využít právě, jak zmiňujete, ve státě, který bude dost možná jeden z rozhodujících i v budoucích prezidentských volbách, bude velmi důležitý i v těch listopadových volbách do kongresu, protože se často stává, že jedno volební období v něm vyhrají republikáni, druhé období demokraté. A nyní se vlastně snaží republikánská strana na tom vítězství tohoto, jak jste zmiňovali, progresivního, ale pro někoho i levicově populistického kandidáta a politika ukázat, že vlastně toto je nová tvář demokratické strany a že ti umírnění voliči, ať už z republikánské strany, ale zejména z demokratické strany, nemohou pro takového kandidáta samozřejmě za něho se postavit a volit ho, takže se má vlastně ukázat ten republikánský protikandidát, který proti El-Saidovi bude kandidovat v těch volbách do Senátu jako ten umírněný středový, který může získat ty středové voliče a tím vlastně vyhrát ten souboj.
4: Jméno toho protikandidáta z republikánské strany je Mike Rogers, my se k němu ještě dostaneme. Nicméně, které téma konkrétně učinilo z těch michiganských primárek jakousi arénu demokratů pro boj o další směřování strany, to napětí mezi tím tradičním pojetím a progresivním směřováním? Byla to právě ta zdravotní péče nebo jiné otázky?
19: Tak ta zdravotní péče byla jednou z těch zásadních otázek, už kvůli tomu, že vlastně El-Said byl dlouhodobě zaměstnancem Detroitského zdravotního úřadu a vlastně velmi se soustředil na otázku dostupné zdravotní péče, protože kritizuje právě ten americký systém zdravotní péče jako nedostupný pro obyčejné obyvatele, ale zaměřoval se na širší oblasti dostupnosti života v Americe, na bydlení, na potraviny a tak dále, kdy hovoří o tom, že ten mainstream a ta klasická demokratická politika vlastně nefunguje a musí být, řekněme, o něco radikálnější. Oproti tomu protikandidátka, umírněnější kongresmenka za demokratickou stranu vlastně byla tou tváří té zatím neúspěšné demokratické politiky, která se nedaří vlastně tu Trumpovu politiku nějakým způsobem úspěšně napadat tak, aby skutečně demokratická strana vypadala jako regulérní protiváha proti Trumpově politice a toho vlastně El-Said využil, takže je to jakýsi protiestablishment tový diskurs, který využívá, ale zároveň tedy hovoří o tom, že je potřeba výrazně změnit směrování demokratické strany, aby se dívala na zájmy, řekněme, obyčejných lidí, kteří v současnosti nemají dostatek financí a prostředků na to, aby mohli žít normální život.
4: Vy jste teď zmínil soupeřku Abdula El-Saida, tedy Hayley Stevensovou, tu podpořila více než 32 miliony dolarů lobistická organizace Americko-izraelský výbor pro veřejné záležitosti. Teď podle deníku New York Times uvažuje o finanční podpoře právě toho republikánského protikandidáta Mike'a Rogerse. Jak důležité bude podle všeho téma izraelsko-amerického spojenectví v těch podzimních volbách a jak ho případně chtějí republikáni uchopit?
19: Tak jednoznačně se stalo daleko důležitějším od doby, co vlastně začala válka v Gaze, následně v Iránu, protože demokraté, zejména tohoto, řekněme, progresivního křídla, jako je Abdul el-Said, spojují vlastně Izrael a podporu Izraele i s nějakou, řekněme, otázkou identity Ameriky, Spojených států, kým vlastně jsme a koho podporujeme. A už to není pouze zahraniční politika, ale vykreslují vlastně ten, řekněme, to, co oni nazývají jako prohnilý establishment, který podporuje vraždění v Gaze a tak dále a hovoří o tom, že vlastně ta demokratická strana nemůže vlastně toto podporovat. Zároveň vidíme, že ten AIPAC, ta vlivná proizraelská lobby, která výrazně sponzorovala tedy protikandidátku el-Saida, nyní hovoří o tom, že tedy podpoří republikánského kandidáta, který nebude natolik samozřejmě protiizraelský, naopak bude podporovat Izrael. Takže ta podpora může být velmi důležitá z ekonomického hlediska, ale el-Saidi pravděpodobně použije i jako svou zbraň proti vlastně republikánskému kandidátovi.
4: Vysvětluje David Mareček z Metropolitní univerzity Praha a my za to děkujeme. Hezké odpoledne.
19: Děkuju, nashledanou.
4: Posloucháte Odpolední plus, hodiny ukazují 16 hodin a 40 minut. Německo řeší včerejší incident na letišti Lipsko-Halle, kde se nákladní letadlo srazilo s létajícím předmětem, zřejmě dronem. A další dron s výbušninou byl před úterní půlnocí nalezen poblíž 4 ukrajinských letadel Antonov. Jedno z nich bylo podle dnešních informací některých německých médií naloženo municí a přiletělo z Francie. Podle německých politiků jde o závažný a těžký hybridní útok, pravděpodobně státního aktéra. Já už teď ve vysílání vítám odborníka na Rusko a podsovětský prostor a našeho dlouholetého spolupracovníka Libora Dvořáka. Libore, dobré odpoledne.
20: Danielo, dobré odpoledne tobě i všem našim posluchačům.
4: Komentuje ukrajinská strana nějak ten incident na letišti v Lipsku-Halle?
20: Já jsem zatím nic důležitého nezaznamenal během odpoledne, ale nejdůležitější je to, co si říkala v tom úvodu, že jde patrně o hybridní útok. To tvrdí německý minister obrany Alexander Dobrindt, který řekl, že právě fakt, že u těch 4 ukrajinských Antonovů se objevil dron napěchovaný výbušninou a zároveň, když startovalo jiné dopravy.
4: Libore, nevím, jestli se spojení přerušilo, nebo nás slyšíš? Tak momentálně neslyším našeho komentátora Libora Dvořáka. Mluvili jsme o incidentu, který od včerejška řeší Německo, kdy na letišti v Lipsku-Halle byly nalezeny jednak výbušniny poblíž ukrajinských letadel Antonov. Tato letadla převážela nebo měla převážet podle všeho munici, ale zatím je tady vyšetřování na začátku. My už jsme možná ve spojení. Libore, slyšíš nás teď?
20: Ano, slyším dobře.
4: Takže pojďme ještě říct to, že ukrajinská nákladní letadla Antonov mají sloužit i pro dopravu nákladů v rámci NATO. Je to pro Ukrajinu důležité nebo je podle tebe jakýmsi příkladem toho, že vlastně je schopna být pro alianci zajímavým členem?
20: Já bych řekl, že je to velmi důležité, protože jsou to letadla Antonov, tuším 124 Ruslan. Ty letouny tam stály vedle sebe 4 a vlastně jsou to letadla, která poskytují cenné služby celé západní Evropě, protože vedle Brýlí, kterou Rusové zničili hned na počátku války, jsou to ty nejběžnější dopravní velkoobjemové letouny, které mohou převážet materiál vojenský, civilní, všeho druhu. Právě proto se pan minister Dobrin domnívá, že to byla ze strany Ruska taková demonstrace ruských možností a hlavně tedy, to mě na tom nejvíc zaujalo, jakýsi počátek té hybridní války budeme koukat asi, co se ještě všechno stane.
4: No, přesto se bývalý velitel ukrajinské armády a nyní velvyslanec v Londýně Valerij Zalužný vyjádřil na pondělním setkání velvyslanců v Kyjevě v tom smyslu, že se Ukrajina k alianci, tedy Severoatlantické alianci, nikdy nepřipojí a že aliance není připravena na konflikt 21. století. Jaká vlastně byla reakce na tato poněkud drsná slova?
20: Já si myslím, že reakce oficiálního Kyjeva byla poněkud rozpačitá, protože pan exgenerál pojmenoval věci pravými jmény, řekl, že, a teď bych možná připomněl, to cvičení ukrajinských vojáků se švédskými kolegy, které bylo podle jejich názoru co chvíli přerušováno svačinami a kávičkami. To jest, má generál Zalužný pravdu v tom, že Ukrajina má vlastně dneska nejschopnější, nejstatnější a nejsilnější armádu, ale ten jeho výrok může mířit nejenom proti Severoatlantické alianci, ale patrně také proti prezidentu Zelenskému, kterého označují mnozí za žárlivce, který Zalužného do toho londýnského diplomatického exilu v podstatě vyštval. A teď, když vlastně se čeká, že se blíží ukrajinské prezidentské volby, není vyloučeno, že generál Zalužný těmito výroky velmi, jak si řekl bych, razantními a možná nečekanými, už zahajuje svou vlastní prezidentskou kampaň.
4: A nejen tu, bude i nadále sledovat dlouholetý komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák. Pro teď ale děkuju.
20: Naslyšenou.
4: Posloucháte Odpolední plus v 16 hodin a 45 minut. Podíl bohatství, které v Česku vznikne a také tady zůstane, je nejvyšší v naší samostatné historii. A navíc zesílil příliv příjmů, které vytvořili čeští podnikatelé a firmy v zahraničí. Díky tomu Česku roste rychle takzvaný hrubý národní důchod, dokonce nejrychleji v celé Evropské unii a i ve srovnání s hrubým domácím produktem, což je obvyklejší ukazatel, kterým se vyjadřuje růst ekonomiky. Co se v Česku změnilo a znamená to, že opravdu víc bohatneme? O tom jsme v našem ranním vysílání mluvili s Petrem Kymličkou, partnerem poradenské skupiny More Czech Republic, která analýzu vypracovala. V rozhovoru s Renatou Kropáčkovou vysvětlil rozdíl právě mezi hrubým národním důchodem a hrubým domácím produktem.
1: Když to velmi zjednoduším, tak hrubý domácí produkt ukazuje, kolik bohatství se na území Česka vytvoří, zatímco hrubý národní důchod ukazuje, kolik se z něj dostane k českým domácnostem, firmám a státu. Abych to uvedl na nějakém příkladu, tak když zahraniční automobilka vyrábí v Česku, její produkce se počítá do našeho HDP, ale zisk patří vlastníkovi v zahraničí a proto v národním důchodu chybí. Opakně, když česká firma vydělává na své dceřiné společnosti, řekněme na Slovensku, náš HDP to nezvýší, ale národní důchod ano. V zásadě tedy HND je tedy HDP upravený o zisky, dividendy, úroky a mzdy plynoucí přes hranice oběma směry. A díky tomu taky lépe vystěhuje, jak se vyvíjí bohatství země.
21: Pardon, nůžky mezi HDP a HND se v Česku za posledních 15 let téměř zavřely. Tak čím to je, co se stalo?
1: Je možné říct, že ze 2/3 je to růstem příjmů, které čeští vlastníci a investoři inkasují zahraničí. Dividendy českých firem ze zahraničních dcer vzrostly od roku 2010 téměř osminásobně a jejich reinvestované zisky v zahraničí na téměř desetinásobek, prakticky na 5 miliard euro. K tomu se přidávají rostoucí úrokové výnosy, na kterých vedle firem a bank se podílí také ČNB výnosy z devizových rezerv. No a zbylá třetina se vysvětluje tím, že odliv zisků zahraničních vlastníků sice v absolutní čísle dál roste, ale pomaleji než celá ekonomika, takže jeho relativní váha klesá. U dividend zahraničních vlastníků jde o pokles z 5,8 na zhruba 4,5% HDP.
21: To znamená, že skutečně Česko a obyvatelé Češi rychleji bohatnou, nebo že investují v zahraničí více a výnosněji než třeba cizinci tady v Česku?
1: Platí obojí, ale hlavním důvodem je nástup českého kapitálu. Je třeba říct, že české finanční skupiny a čeští investoři v posledním desetiletí opravdu masivně nakupovali zahraničí a tyhle investice začínají nést svoje ovoce. Podle ČNB překročil objem českých investicí v zahraničí 2/5 hodnoty zahraničních investic u nás a hlavně roste i ziskovost. Zároveň ale je třeba poctivě přiznat, že cizinci v Česku zatím vydělávají podstatně více než Češi v zahraničí. V roce 2024 to bylo zhruba 27 miliard euro proti 16 miliardám euro. Česko teda zůstává nadále čistým plátcem, ale ten poměr se rychle vyrovnává. Protože národní důchod roste rychleji než HDP, je možné skutečně říct, že Češi bohatnou rychleji.
21: Ve vývoji tohohle rozdílu mezi HND a HDP jsme se zlepšili nejvíce z celé Evropské unie, i to o něčem svědčí. Jak si v tomhle ohledu vedou třeba okolní státy?
1: Ze sousedů na tom nejlépe Německo, které se dlouhodobě drží na hranicí 100% a od roku 2010 si polepšilo dalších 1,4 bodů. Na druhé straně Rakousko se pohybuje po hranicí 100%, těsně, ale přece, a za poslední 15 let si mírně pohoršilo. Slovensko a Polsko zamířili opačný směr než Česko, Slovensko klesá o 1,1 bodu na necí 97% a Polsko o 0,4 bodu na 96% HDP.
21: Je ještě pak i otázka, jestli tohleto bohatství, o kterém mluvíme, se dostalo ke všem obyvatelům nějak rovnoměrně, jestli třeba i přes státní kasu je nějak rozdělováno, nebo co by s ním se mělo stát?
1: Nelze říct, že by to mělo přímý vliv. V zásadě toto rostoucí bohatství se do státní kasy, nebo chcete do státního rozpočtu, dostává ve chvíli, kdy se reinvestuje v České republice, kdy se dostává do spotřeby, kdy se z něj začíná něco vytvářet. Ale protože například dividendy ze zahraničí jsou v zásadě už nedaněné v České republice, tak přímý vliv na státní pokladnu není. Stejně tak třeba úroky, které inkasuje ČNB z devizových rezerv, zůstávají centrální bance, nikoli ve státním rozpočtu přímo.
21: Takže navzdory těmhletěm údajům si tady může velká skupina lidí připadat stále chudá, i když země bohatne.
1: Ano, samozřejmě, to tak platí.
4: Řekl Petr Kymlička, partner poradenské skupiny More Czech Republic v Ranním plusu.
15: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
4: Ondřej Vetchý, Martin Pechlát, David Novotný, Jiří Mádl a Lenka Vlasáková. Ti všichni se představí v nové filmové komedii Miroslava Ondruše s názvem 6 gramů. Snímek dnes po úspěšných předpremiérách v letních kinech vstupuje do široké kinodistribuce. A viděla ho už i naše kolegyně z webu i rozhlas.cz, filmová publicistka Kristýna Roháčková, která nám o něm přišla říct víc do studia. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
4: Na co odkazuje ten název filmu 6 gramů?
2: Těch titulních 6 gramů odkazuje na pytlíček drog, které během lyžařského výcvikového kurzu objeví učitelky schovaný za topením v pokoji jedné čtveřice středoškoláků. Direktivní ředitelka z tváří Lenky Vlasákové si proto urychleně nechá svolat jejich otce, to jsou ti už zmínění Ondřej Vetchý, Martin Pechlát, David Novotný a Jiří Mádl. Tahle partička různorodých charakterů se sejde u improvizovaného stolu uprostřed školní tělocvičny. Jeden má politické ambice, druhý trvá na tom, že není, cituji, policajt, ale měšťák. Třetí by zase všem v okolí nejraději ze všeho prodal nějaké výhodné pojištění. A čtvrtý se zdá být příliš mladý na to, aby byl otcem středoškoláka. Takže jsou na světě osobní tenze. A na hlavní téma setkání se snadno zapomene. Tady je krátká ukázka.
3: Nepodívejte se na ně, nemůže mít přece šilano střední.
22: Dost! Šepa za dveře.
3: To vy mi nebudete poroučet, teď jste můj velitel.
22: Běžte za dveře. A tam o svém chování přemýšlejte. Pak se vraťte.
23: No tak už běžte, ať tady nejsme do večera.
4: Tak to byla ukázka, jak to tady pokračuje dál.
2: Zní to jako takový ten standardní vypravěčský model, kdy nesourodou partičku postav zavřete do jedné místnosti, trochu s nimi až s takovým vědeckým zájmem zatřesete a sledujete, jaká přijde reakce. V případě 6 gramů ta příznačná místnost ale nemá zrovna moc dobré těsnění, kulisy školní tělocvičny přestanou příběhu docela rychle stačit, navíc se do něj stále více začnou vkrádat další postavy, ať už je to třeba Petr Uhlík v roli mladíka se sebevražednými sklony, Mádlova dospělá nevlastní dcera Leona Skleničková, která potřebuje neustálý dohled, protože se sebepoškozuje, nebo Mádlova manželka Klára Isová, která původně byla jeho třídní učitelkou. A já moc doufám, že z těch přízvisek dostatečně vyznělo i těch několik základních problémů, co s tím filmem osobně mám.
4: Tak přečetli jsme mezi řádky nebo mezi slovy, ale pojďme k osobě režiséra a scenáristy Miroslava Ondruše. Ten už vlastně spolupracoval s Ondřejem Vetchým na temném thrilleru Vendetta v roce 2011. Tento film pozbíral 4 nominace na České lvy. Tentokrát ale zní, že se žánrově vydal tady úplně na opačnou stranu.
2: Já mám taky ten pocit. 2 z těch 4 lvých nominací tehdy patřily hercům, což je něco, co se opakuje i tentokrát, tedy že velkou část filmu podrží právě herecké výkony. Obecně jde ale říct, že spíš než k Ondrušově debitu Vendetta má těch 6 gramů blíž k samozvanému nekorektnímu skečovému pásmu Pečený sněhulák, na kterém se Ondruš spolu podílel jako scénárista, takže by posluchači měli víc očekávat takovou tu, chce se mi říct, že v dnešní době už bohužel standardní českou filmovou řachandu, kde se hodně zprostě nadává a nikdo neodejde bez úhony, ani teda diváci. Podával to tak včera na premiéře nicméně i sám producent Pavel Schmidmajer, který zdůrazňoval, že je to film pro lidi, kteří se rádi baví a hlavně se bavit chtějí. Osobně musím říct, že taková prohlášení ve mně vyvolávají akorát obavy, protože vím, že se po mně v takovém případě bude chtít, abych se bavila nad věcmi, které mi nijak zábavné nepřijdou. Konkrétně tady to je to už zmíněné sebepoškozování, ale taky třeba grooming a homofobní a xenofobní narážky. Nechám tedy proto na posluchačích, aby zvážili, kde je jejich osobní práh zábavy, a já se raději půjdu bavit jinam.
4: Rozhlasovou filmovou recenzi přinesla do studia filmová publicistka z webu i rozhlas.cz Kristýna Roháčková. Děkuju za to.
2: Já děkuju za pozvání.
4: 16 hodin a 55 minut jste stále na vlnách Odpoledního plusu. Od srpna můžete v oficiálním katalogu prací najít novou pozici, takzvaného peer pracovníka. Tím se ale nemůže stát každý. Pírem je člověk, který má za sebou náročnou životní situaci a pomáhá lidem, kteří procházejí podobně těžkým obdobím. Podle zdravotnických odborů ale tento požadavek na práci nestačí.
0: Píři můžou poskytovat podporu třeba lidem s duševním onemocněním, s problémy se závislostmi nebo po propuštění z vězení. Nařízení kritizuje ale třeba odborový svaz zdravotnictví, kterému vadí, že v něm nejsou jasné kvalifikační požadavky na pracovní pozici. Podle předsedkyně svazu Dagmar Žitníkové by se tak pírem mohl stát každý, kdo má za sebou náročnou životní zkušenost.
6: My jsme přesvědčeni o tom, že to prostě nestačí, že je nutné, aby ten zaměstnanec měl také nějaké vzdělání, to znamená alespoň nějaký kurz, ve kterém se naučí, jak o té prožité zkušenosti hovořit s tím potenciálním klientem, jakým způsobem tu zkušenost předávat.
0: S doplněním těchto požadavků Ministerstvo práce a sociálních věcí do budoucna počítá, říká náměstek ministra David Pospíšil.
7: Bude potřeba v budoucnu přijmout i nějakou systémovější úpravu, protože těch jednotlivých peer pracovníků a těch oblastí je velmi mnoho. Bylo by určitě vhodné k jednotlivým profesím přidat i nějaké další kvalifikační předpoklady, kurzy.
0: Co musí peer pracovník splňovat, si teď může určit sám zaměstnavatel. Tak to funguje třeba v psychiatrické nemocnici Bohnice, kde je největší nemocniční peer tým v Česku s aktuálně 17 lidmi. Ti musí mít základní kurz a být minimálně rok od překonání krizového období. Podle vedoucího oddělení peer aktivit nemocnice Jakuba Herzána poté uchazeči procházejí dvoukolovým výběrovým řízením.
9: V sérii prostě zjišťujete, jak má nastavenou psychohygienu, jak má nastavení doléčování, jak má nastavení hranice velmi dobře, jestli je komunikativní, jestli vůbec je schopen vlastně předat a pomoct tím příběhem. Jo.
0: Stejně to mají i v psychiatrické nemocnici v Jihlavě a ani v neziskové organizaci Rubicon Centrum se peer pracovníkem člověk nestane automaticky jen díky tomu, že si odpykal trest ve vězení. Podobně jako v Bohnicích i Rubicon klade důraz na to, aby zájemce dokázal svou zkušenost využívat profesionálně a bezpečně. Pokračuje ředitelka poradenství centra Lucie Štrajk-Zbírová.
24: Dbáme na to, aby měl ten, kdo se zapojuje do toho peerství, opravdu i nějaký časový odstup od výkonu z věznice, aby ta jeho vlastní situace, kterou má ten jeho život, který má v tu chvíli, kdy vstupuje do toho peerství, byla stabilizovaná, aby to bylo tak, že skutečně má už vlastně jako nazbíranou tu řadu úspěchů, kterou může předávat.
0: Ukotvení pracovní pozice oslovené nemocnice a centra vítají. Peer pracovníci budou podle náročnosti práce za zároveň zařazeni do 6. až 10. platové třídy, což při současných tarifech odpovídá základnímu platu přibližně od 20 400 do 39 000 korun hrubého měsíčně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
15: Archiv Plus.
8: Legendární zpěvačka Ivon Přenosilová se v exilu živila mimo jiné prací na letišti.
10: To bylo oddělení ztrát a nálezů. Méně nálezů, více ztrát. A tam vám nepřijde člověk, který se těší, že pojede za svou přítelkyní do Ameriky nebo že objeví třeba nějaký nový svět a díl. To je člověk, který přijede, můžu to říct, si to pak vystřihneš, na straně, protože přijede bez kufru.
15: Archiv Plus. Zítra po 20. hodině na Plusu.
11: Radioservis představuje
15: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
4: Z dnešního odpoledního plusu s datem 6. srpna je to vše. Už za chvíli uslyšíte v našem vysílání pořad 20 minut radiožurnálu. Přibývají v Česku incidenty s drony, které létají tam, kam nesmí. A jak se osvědčují nová pravidla, která u nás pro používání dronů platí od loňského září? Na to se zeptá Tomáš Pancíř, ředitele odboru bezpilotních systémů Úřadu pro civilní letectví Petra Plačka. Zaujatý poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje i nadále Daniela Vrbová.
15: 17 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Základní úroková sazba zůstává na úrovni 3,75%. Při útocích na Charkovskou oblast na Ukrajině zahynulo nejméně 5 lidí. Fotbalisté Jablonce rozehrají třetí předkolo konferenční ligy proti RFS Riga. Kvůli novému omezení je ucpaný výjezd z Prahy na Strakonice před Jílovištěm. Zítra bude jasno až polojasno, teploty do 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů.
15: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Rozhodla o tom bankovní rada ČNB. Sazba na této úrovni zůstává od června. Pro její ponechání hlasovalo všech 7 členů bankovní rady, říká guvernér ČNB Aleš Michl.
13: Cílem dnešního rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace zůstala na horizontu měnové politiky stabilizovaná poblíž 2% inflačního cíle. To podle nás vyžaduje, aby úvěrová dynamika nebyla nadměrná a růst množství peněz ekonomice tak zůstal přiměřený.
12: Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz. Domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. Rusko ze vzduchu útočilo na ukrajinská města Lozova a Balaklia v Charkovské oblasti. Podle tamní vojenské zprávy zahynulo nejméně 5 lidí.
25: Cílem ranního ruského útoku se stalo železniční nádraží ve městě Lozova, která je důležitým dopravním uzlem. Podle policejních informací na místě zemřeli 2 lidé a 11 bylo zraněno. Další nejméně 3 lidé zahynuli při útoku leteckými bombami na Balaklii. V Chersonu a Chersonské oblasti Rusko zaútočilo na 2 autobusy s civilisty. Zraněno bylo podle tamních úřadů celkem 11 lidí. V Dnipropetrovské oblasti zahynulo 5 lidí, uvedla tamní vojenská zpráva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil dronové zásahy dvou velkých ruských rafinérií v Jaroslavli a v Baškortostánu. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
12: Policisté odpoledne zasahovali u jezera Benedikt v Mostě. Ve vodě tam našli mrtvého muže, který se zřejmě v jezeře utopil. Přesnou příčinu smrti podle policejní mluvčí Veroniky Hišperové určí až pitva.
26: Na místo vyjeli kriminalista i koronér, který na místě neshledal známky cizího zavinění. Zemřelý byl již ztotožněn, jedná se o 40-letého muže. Pro zjištění přesné příčiny úmrtí byla nařízena soudní pitva.
12: Policie dál pátrá po mladém muži, který se zřejmě utopil v nedalekém jezeře Most. Nezvěstný je od úterní bouřky.
5: Fotbalisty Jablonce čeká za necelou hodinu vstup do třetího předkola konferenční ligy. Duel proti lotyšskému týmu RFS Riga odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu, stejně jako utkání Hradce Králové s tureckým Bešiktašem Istanbul ve třetím předkole Evropské ligy, které začne v 19 hodin. Na Radiožurnálu uslyšíte z obou zápasů pravidelné vstupy. České volejbalistky rozehrály přípravný duel dva týdny před startem domácího mistrovství Evropy proti Rumunkám. Utkání sleduje v táboře Kamil Jáša.
14: Zápas se právě teď dostává do tempa, je za hráčkami první výměna neúspěšná pro českou volejbalovou reprezentaci. Šmídová nahrávala na hlavní kolo Mlejnkové, ta ale byla zablokovaná a Rumunky se tedy dostávají do vedení 1-0. Druhý útok české reprezentace ještě tedy také není úspěšný, ale český tým rozehrál tento zápas tady v táboře s Rumunskem. Z tábora Kamil Jáša, Radiožurnál.
16: Kolona na D1 před Brnem a překážka na D5 za Berounem. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se do první části roztrhané kolony dojíždí u exitu 178 Rosice. Osobní auta mají celý úsek k D2 na půl hodiny. A následně je kolona i na D1 za Brnem směr Vyškov. Z 203. od Ostravské se jede pomalu do omezení za Rohlenkou k Holubicím asi čtvrt hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy pozor za Berounem na 12. kilometru na překážku.
17: V levém pruhu velký kus.
16: A potom dál na D5 se směr Praha, kolona od exitu 5 Rudná osobním autem čtvrt hodiny před Pražský okruh. Na samotném okruhu kolona od nájezdu z D5 k Ořechu dalších 20 minut. Na Pražském okruhu fronta i směrem na letiště od exitu 3 Vestec přes tunely do omezení za nájezdem od Barandova je to osobním autem zase kolem 20 minut. Výpadovka z Prahy na Příbram a Strakonice, silnice 4 je plná před novým omezením u sjezdu na Jíloviště, sune se to od odbočky na Lipence skoro půl hodiny. A v Praze na městském okruhu kolona na jižní spojce od sjezdu do Vídeňské minimálně na 20 minut před regulovaný vjezd do Mrázovky. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
15: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
12: Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy. A začíná 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
18: Přibývají v Česku incidenty s drony, které létají tam, kde nesmí. Jak se daří takové případy odhalovat a trestat? A jak se osvědčují nová pravidla, která u nás pro používání dronů platí od loňského září? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ředitel odboru bezpilotních systémů a registrů Úřadu pro civilní letectví Petr Plaček. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
19: Děkuji za pozvání a přeju krásné odpoledne vám i posluchačům.
18: V minulých dnech jsme se v našem vysílání věnovali případu dronu, který létal v těsné blízkosti akrobatických letadel při show v rámci festivalu u jezera Most. Pilot toho akrobatického letadla popisoval, že to mohlo skončit tragédií. Máte zprávy o tom, jestli se podařilo vypátrat toho, kdo tam takhle s tím dronem létal?
19: Obdrželi jsme podnět, aktuálně čekáme na podklady od policie a bližší zprávy zatím nemáme.
18: Jak je těžké takhle zpětně někoho vypátrat?
19: Velice záleží na situaci, ve které dojde. Záleží, jestli policie byla připravená, záleží, jakým způsobem ta akce byla zabezpečena. A potom samozřejmě záleží například na místě toho letu, na výšce toho letu a tak dále. Takže je to velice těžké odpovědět, jestli je to těžké nebo lehké.
18: Hlásí drony do nějakého systému, že a kde létají? Existuje něco takového?
19: Ano, naprostá většina bezpilotních letadel dronů, které jsou dneska v provozu, tak už kolem sebe vysílají informace o provozu. Ty informace, které vysílají, jsou vysílány do bezprostředního vzdálenosti, ale už se pracují na systému takzvané dálkové identifikace, kdy ty informace budou vysílány prostřednictvím 5G sítí a potom by příslušné složky měly mít k dispozici aktuální data o provozu všech bezpilotních letadel. Ovšem ta dálková identifikace hudba budoucnosti. Spíš krátkodobé, ale pořád ještě to není aktuální.
18: Co to je taková krátkodobá budoucnost? Je to v řádu
19: jednotek let? Ano.
18: Když se vrátím k tomu případu u jezera Most, pokud se podaří toho pilota dronu vypátrat, jaký trest mu za to hrozí?
19: Samozřejmě nemůžu spekulovat. Jo, v okamžiku, kdy my dostaneme podnět, pokud to spadne jako porušení předpisů, nebude to klasifikováno jako trestný čin, tak potom si to spojíme s nějakými porušení předpisů, ale v tomhle případě jednoznačně došlo k ohrožení toho provozu, to znamená, jedná se o vážný incident, to znamená porušení přímo těch evropských nařízení, takže si umím představit, že ta výše, a takovou opravdu opakuji, jedná se o spekulaci, by se pohybovala v samé vrchní hranice té možné výše, kterou můžeme udělit.
18: Což je 100 tisíc?
19: Je to 100 tisíc, pokud se jedná o fyzickou osobu.
18: V dubnu jsme v našem vysílání mluvili o statistice za loňský rok, podle které jste dostali o 70% víc oznámení týkajících se dronů než v roce předešlém. Pokračuje ten trend i v letošním roce?
19: Myslím si, že pokračuje. Nemůžu teď říct číslo. Každopádně těch podnětů a nejenom podnětů, ale i přestupků, které nám předává policie, máme opravdu velké množství.
18: Na druhé straně, pokud za loňský rok těch oznámení bylo kolem 570, není to málo? Není reálně těch dronových přestupků v Česku daleko víc?
19: Já doufám, že ne, ale já jsem optimista.
18: Jen pro představu, kolik je vlastně v provozu v Česku dronů?
19: Přesné čísla o počtech dronů nemáme. Dneska máme každopádně zhruba 100 tisíc provozovatelů registrovaných a přibližně 85 až 90 tisíc dálkově řídících pilotů s platnou kvalifikací.
18: Což my se k tomu dostaneme, ale na ty nejlehčí drony pod 250 gramů, tak vlastně piloti nemusí skládat zkoušky, to znamená, ano, nemusí být registrováni. To znamená, pokud říkáte, že je 100 tisíc provozovatelů, dá se čekat, že tady je víc než 100 tisíc dronů.
19: Zřejmě ano. Každopádně ten poměr se jednoznačně snižuje.
18: Když se vrátíme k těm přestupkům, které řešíte, co to je nejčastěji? Jaké jsou ty nejčastější přestupky?
19: Jedná se obecně o provoz blízkosti letišť, jedná se o provoz v Praze, protože v Praze máme několik zakázaných prostor. Jeden z těch nejstřeženějších je zakázaný prostor v okolí Pražského hradu a tam za roky v podstatě té regulace složky, které jsou odpovědné za vynucování, dodržování toho rámce, už jsou na takové úrovni, že opravdu tam, si dovolím říct, ani myžím neproklouzne. Takže samozřejmě to se potom projevuje na těch předaných přestupcích na UCL.
18: Což můžeme doplnit, že relativně nedávno se tahle ta zakázaná zóna okolo Pražského hradu rozšířila směrem k Vltavě a směrem na Letnou, tak to možná pro ty, kdo spoléhali na staré vymezení. Zpátky k těm přestupkům, když je řešíte, je to nejčastěji tak, že se ten pilot splete, že to je neopatrnost, anebo registrujete i záměrné prohřešky, kdy vědomě záměrně porušuje předpisy?
19: Registrujeme i záměrné prohřešky, těch je naštěstí naprosté minimum a opravdu ve většině případů se jedná o porušení z důvodu neznalosti.
18: My už jsme částečně mluvili o tom, nakolik se dá najít zpětně pilot dronu, který se dopustí něčeho takového, jako jsme o tom v úvodu mluvili u jezera Most. V tom reálném čase, pokud teď policie zjistí, že někdo někde dělá s dronem něco, co by neměl dělat, je možné toho pilota najít? Protože ten dron samozřejmě je možné ovládat na několika kilometrovou vzdálenost, tak je i v těchto případech možné toho pilota najít?
19: Já samozřejmě nechci komentovat možnosti policie, ale řeknu ano, je.
18: A není to těžké?
19: To už neřeknu.
18: Spolupracují s vámi výrobci těch dronů, pokud řešíte nějaký případ, protože předpokládám, že ten dron ukládá informace o letu, že to ukládá někam na server toho výrobce. Často je to jedna nejmenovaná čínská společnost. Tak spolupracuje ta čínská společnost s vámi, pokud potřebujete něco zjistit? Je šance ta data od ní získat?
19: Šance je, ovšem mnohem větší je šance, pokud to řešíme centrálně přes Evropskou agenturu pro bezpečnost civilního letectví, protože samozřejmě ty páky obecně toho evropského trhu jsou mnohem větší a ty možnosti jsou mnohem větší než lokální České republiky. Takže možnosti jsou a nechci říct, že spolupracují, ale máme nějaké možnosti, jak té spolupráci motivovat.
18: Ze zahraničí přicházejí zprávy o vážnějších dronových incidentech, o podivných dronech v okolí letišť. V tomto týdnu u letiště v Lipsku se dokonce srazilo nákladní letadlo s dronem. Takovéhle případy už se v Česku také zaznamenaly?
19: Nezaznamenaly nic podobného rozsahu, ani blížícího se rozsahu.
18: Kdyby něco podobného bylo, to byste také řešili vy?
19: Předpokládám, že v tomhle případě by se jednalo zcela jistě o trestný čin, což potom spadá mimo kompetence úřadu.
18: Vy už jste mluvil o tom, že policie pečlivě hlídá ty zakázané zóny okolo velkých letišť, okolo Pražského hradu. Ty systémy, které tam jsou, umí zneškodnit dron?
19: To zase nemůžu komentovat a jenom vás doplním, mimo jiné hlídá tyhle ty prostory.
18: Předpokládám i jaderné elektrárny a že bychom mohli pokračovat, ale to tedy, jestli je možné, že někdo převezme řízení takového dronu, nebo jestli ho může nějakým způsobem zlikvidovat, tak to nemůžete říct.
19: Legislativní nástroje k tomu policie má, a nejenom policie, a zase k technickým parametrům se nemůžu vyjadřovat, protože by to samozřejmě nesloužilo věci.
18: Ministři dopravy a vnitra připravili novelu zákona, která je teď v připomínkovém řízení, která má umožnit, aby ve vybraných oblastech mohli proti podezřelým dronům zasahovat kromě bezpečnostních složek, tak jak je to teď, také zaměstnanci vybraných subjektů, například pracovníci ostrahy. Podle toho návrhu by ty oblasti vymezoval Úřad pro civilní letectví, tedy vy. Je to krok správným směrem?
19: Ve světle dnešních událostí jednoznačně. Obecně letectví, samozřejmě zasahovat proti letectví, by mělo být nastaveno vždy velmi citlivě, protože nemůžeme nikdy předpokládat, kam se tyhle ty procesy můžou dostat. Ale samozřejmě ve světle toho, co se děje kolem nás a co se děje na východ od nás, si myslím, že to je cesta správným směrem.

0: se bavíme o krátkých horizontech.
1: Pokud by ti zaměstnanci dostali právo zneškodnit drony, které jsou na těchto místech, o kterých mluvíme, museli by předtím projít nějakým školením třeba u vás?
0: Samozřejmě. Neříkám, že u nás, ale určitě to není mířeno na laiky a na laickou veřejnost nebo na laické pracovníky. Pořád se jedná o činnost, která je velice citlivá a ta zodpovědnost těch případných pracovníků je na místě a samozřejmě musíme si ověřit, že ta zodpovědnost, že tou zodpovědností ten pracovník je vybaven.
1: Ředitel odboru bezpilotních systémů Úřadu pro civilní letectví Petr Plaček je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Od loňského září platí v Česku nová pravidla pro létání s drony, zároveň je k dispozici oficiální mapa, kde jsou vyznačena jednotlivá omezení, takže každý zájemce si tam může najít, jestli a za jakých podmínek na tom konkrétním místě může vzlétnout. Jak se to osvědčuje?
0: Řekl bych velice dobře. My jsme samozřejmě byli připraveni v případě nějakých nedokonalostí i hned zareagovat a i hned příslušná opatření obecné povahy upravit, ale neměli jsme jediný podnět, který by tohle vyžadoval. Naopak se přidávají další složky, další subjekty, které by rády podobnou ochranu požívali, takže to beru, že se jedná o poměrně precizní systém, který na jedné straně chrání před nelegálním provozem a zajišťuje určitou míru bezpečnosti v té oblasti ochrany a na druhé straně je srozumitelný pro provozovatele a pro piloty dronů.
1: Pokud někdo chce vyzkoušet létat s dronem, co musí udělat? Potřebuje nějaké povolení?
0: Záleží, kde létáte. Obecně platí, že v okamžiku, kdy si koupíte letadlo, vypadne na vás letáček se základními informacemi. Na těch se dočtete, jaké máte letadlo, jak s tím letadlem můžete létat, například do jaké výšky, do jaké spadá kategorie provozu. To vám potom otevírá dveře například do města, nebo naopak vám to říká, ve městě letat v žádném případě nemůžete. Ale současně vám ten letáček i řekne, vy se musíte jako registrovat jako provozovatel, anebo jako pilot. A nebo vám ten letáček řekne, že s tímhle letadlem nepotřebujete pilotní registraci.
1: My jsme říkali, že jako pilot se nemusím registrovat, pokud mám dron do 250 gramů, je to tak?
0: Ano, jedná se o letadla kategorie A1. Ta hmotnost je jedním z požadavků, aby to letadlo naplnilo ty podmínky. Ale samozřejmě to letadlo je potom od výroby vybaveno určitými subsystémy, proudovými napětími a tak dále, které jej zařadí do té kategorie A1. A výsledek je potom ten, že se nemusíte jako pilot registrovat. Ale důležité je, že to letadlo musí být vybaveno štítkem C1.
1: Proč je ta hranice 250 gramů? Je zatím nějaký výzkum, že dron od téhleté hmotnosti nemůže na zemi nikoho zabít, i kdyby spadl?
0: Shodou okolností se zrovna ptáte na něco, co mě je poměrně blízké, protože v době národní regulace, bavíme se někde o roku 2015, České ČVUT provedlo výzkum, kdy zkoumalo kategorie, jakých letadel nebo hmotnostní kategorie, jakých letadel mohou být životu nebezpečné a právě dobrali se hmotnosti 250 gramů. My jsme to potom prezentovali Evropské agentuře pro civilní letectví, která připravovala ta evropská nařízení a dokonce se to do nich dostalo. Takže si troufám tvrdit, že to je takový dědictví českého regulačního rámce toho národního.
1: Takže opravdu, když tenhle ten dron i ze 100-metrové výšky mi spadne na hlavu, tak přežiju?
0: Ano, ano.
1: S těmi lehkými drony tedy je možné létat bez speciálního povolení a to i ve městech. Za jakých podmínek?
0: Ve městě máme vytyčenou národní zónu. Jedná se o prostor LKR 316 a ta říká, že v okamžiku, kdy v té zóně chcete létat, vždycky si ten let musíte notifikovat v digitální mapě. Tím odstraníme tu část provozovatelů, kteří primárně nebo kašlou na pravidla a nedělají si starosti s tím, že by něco porušovali. A současně potom vy byste neměl létat způsobem, kdy nepředpokládáte, že pod tím letadlem se nebude nebo bude nacházet nezapojená osoba.
1: Na to jsem se chtěl zeptat, protože když jsem se díval na pravidla na webu Létejte zodpovědně, což je server, na kterém se podílíte vy, podílí se ministerstvo dopravy, podílí se řízení letového provozu, tak tam se píše, že ty nejlehčí drony při letu ve městech mohou přilétávat nad nezapojenými osobami, ale nikdy ne nad shromážděními osob. A potom v dalším odstavci je, že pilot dronu v takovém případě je povinen vybrat si takové místo, kde očekává, že nebude přilétávat nezapojené osoby. Tak co z toho plyne? Jak si tohle to vysvětlit?
0: Já vám trošičku přiblížím tu regulaci. My máme nařízení evropské nařízení 947, které říká, že s tou nejlehčí kategorií

0: můžete přeletět osoby a potom Evropská agentura pro bezpečnost civilního letectví vydává takzvaná AMC, minimální způsoby průkazu, a tam se píše, že byste je přelétat neměl. I když můžete, pokud se to stane, no tak neporušíte nařízení, ale jenom ty přibližující pravidla Evropské unie. A proto my jsme vzali tu zeměpisnou zónu, o které jsem mluvil před chvilkou, a to AMCčko, to doporučení Evropské unie, jsme natvrdo promítli do zeměpisné zóny, kde jsme řekli, nesmíte přelétat lidi, pokud je nezapojíte do provozu a musíte předpokládat, že je přelétat nebudete. Takže je tam taková jistá skulinka, kdy vy v tom městě budete létat, přijede vám tam cyklista, vy jste to nečekal, že tam bude, tak samozřejmě se mu vyhnete. Ale v okamžiku, kdy vám tam přijde skupina turistů a usadí se přímo pod tím letadlem, tak musíte dělat všechno pro to, abyste vyklidil tu oblast provozu a letal mimo ty turisty nebo mimo ty lidi obecně.
1: Znamenají tehle pravidla, že pokud půjdu třeba v 6:30 ráno, kdy venku nejsou turisté, tak mohu legálně létat na Václavském náměstí, mohu si legálně z výšky vyfotit Národní muzeum?
0: Pokud si vybavuju správně, nad Václavským náměstím nějaké další zeměpisné zóny nejsou. Někde ve výšce budou letišní gridy, které vás omezí z vrchu, ale pokud si to vybavuju správně, tak ano, nad Václavským náměstím v okamžiku, kdy v té části, kde letáte, nejsou lidi, letat můžete.
1: Už jste říkal, že tyhle ty lety ve městech v hustě osídleném prostoru je nutné zadávat do oficiální mapy. Pokud to tam zadám, mám čekat na nějaké schválení a teprve potom smím letat, nebo stačí, že to tam zadám?
0: Ne, jedná se čistě o notifikaci toho provozu směrem k veřejnosti, směrem ke složkám, které mají za úkol vynucovat ten rámec, takže nečekáte na žádné schválení, je to čistě na vaši zodpovědnost.
1: Jak je to s ochranou soukromí? Pokud mi někdo letí s dronem nad pozemkem nebo kolem mého domu, může to udělat?
0: Samozřejmě platí pořád zákony, které řeší ochranu osobních údajů. My jsme trošičku se na to snažili myslet především v té zóně, o které jsem mluvil před chvilkou, a je tam právě proto dovětek, že za osoby se považují i lidé za okny budov, jinými slovy, aby jsme předešli tomu, že vám někdo, dejme tomu, v paneláku zavísí dronem za oknem a bude se na vás koukat. Takže i ten bezpečnostní rámec, který především řešíme my, říká, kolem domu můžete, ale měl byste si být jistý, že tam nikdo není za okny. Takže pokud si jistý nejste, tak byste samozřejmě neměli ta v těsné blízkosti oken a koukat třeba do těch domů.
1: Pokud někdo létá kolem mého domu nebo nad mým pozemkem, mně se to nelíbí, co mám dělat? Zavolat vás, policii?
0: S velkou pravděpodobností se vám to nelíbí, protože tam jste. Pokud tam jste, tak nejste zapojen do provozu a v ten okamžik se jedná o porušení právě provozu v zeměpisných zónách, takže ideálně zavolat policii.
1: My jsme teď mluvili o pravidlech pro létání ve městech. Když jsem se díval do té oficiální mapy, tak řada omezení se týká i oblastí mimo města. Typicky, kde se nemá létat nebo kde se nesmí létat?
0: Například v okolí železnic.
1: Dá se to obejít, když požádám správu železnic nebo třeba v Národním parku, když požádám správu Národního parku, tak je možné si zajistit tohle povolení?
0: V okolí železnic nebo obecně ty prostory, zakázaných prostorů je velmi málo. Jo, například ten Pražský hrad, to je vyloženě zakázaný prostor, ale naprostá většina zeměpisných zón prostorů jsou prostory omezené. To znamená, vy když si rozkliknete tu zónu, která tam je, možná laik si řekne, nemůžu tam letět, protože je tam zóna, ale v každé té zóně jsou provozní podmínky, které například řeší i hmotnost letadla, řeší způsob provozu, výšku provozu. Takže pokud naplníte ty podmínky, které tam jsou, tak letat můžete. Ano, může se stát, že v určitý okamžik vám ta zóna řekne za těchhle z těch podmínek s tím letadlem potřebujete souhlas správy železnic a potom půjdete na správu železnic, ale hnedka vedle toho bude popsán provoz, kdy ten souhlas nepotřebujete.
1: My teď mluvíme o provozu, řekněme, rekreačních nebo amatérských dronů. Jak to vypadá s profesionálním využitím? Kolik nebo v jakých oborech je největší zájem o využití dronů?
0: Dneska bych už možná řekl, spíš by bylo jednodušší vyjmenovat, ve kterých oborech není ten zájem. Upřímně aktuálně nenapadá obor, kde bych řekl, že tam ten zájem na využití bezpilotních letadel není. Ať už se bavíme o zemědělství, různých průmyslových aplikacích, monitoringu a tak dále. Téměř všechny oblasti průmyslu ten bezpilotní letadla využívají.
1: Jak je tam náročné zajistit si povolení? Tam je potřeba nějaký speciální souhlas nebo nějaká speciální žádost?
0: Obecně to, že provozujete v komerční činnosti neznamená, že potřebujete souhlas od úřadu pro civilní letectví. Ten rámec je založený na risk-based approach, to znamená, rámec řeší provoz podle své jeho rizikovosti. Jo, to znamená, v okamžiku, kdy ta rizikovost vystoupí například z otevřené kategorie provozu, už musíte vždycky jít na úřad pro civilní letectví a mít nějaké oprávnění k provozu. Jedním z těch mantinelů je například provoz mimo dohled. Jo, takže v okamžiku, kdy budete chtít letět mimo dohled s dronem, tak už vždy musíte na úřad. A my potom v rámci toho procesu vyhodnocujeme, jak moc ten provoz je rizikový, a na základě toho té rizikovosti se přijímají opatření a klademe nároky a požadavky na toho provozovatele, aby ten, dejme tomu, víc rizikový provoz provozoval člověk nebo společnost, která je k tomu způsobila. Naopak, pokud se bude jednat o provoz, který není rizikový, tak samozřejmě ty nároky můžou být minimální.
1: Když jsem vloni vysílal ze země živitelky z veletrhu, tak tam byly obrovské drony, které se používají pro postřiky, opravdu mnoha kilové. Tam je potřeba nějaké speciální povolení, protože to si asi člověk dokáže představit, že ty by se daly i zneužít.
0: Ano, jedna z těch základních hladin nebo těch limitů pro nejméně rizikový provoz je maximální hmotnost letadla 25 kg. Ty letadla, o kterých vy mluvíte, váží více než 100 kg, takže všechny tyhle ty provozy jsou schválené úřadem.
1: Mluví se o možnosti, že by drony doručovaly zásilky. Jak daleko jsme od toho?
0: Pokud, a teď navážu trošičku na to, o čem jsem mluvil před chvílí, pokud si vyberete provoz, kdy budete převážet přes pole, tak v podstatě můžete začít hned. Jo, ta rizikovost je tak nízká, že není potřeba téměř ničeho. Samozřejmě to ale není tou realitou. Realitou jsou provozy většinou ve městech nebo záměry na provozy ve městech, převážení, dejme tomu Hamburgu, to už jsme se taky už několikrát setkali z jedné části města do druhé. A samozřejmě provozovatel, který chce s dronem létat mimo dohled, navíc nad lidma, navíc v nějakém společném vzdušném prostoru, tak musí být mnohem robustnější, mnohem spolehlivější než někdo, kdo si koupil drona včera v nějakém obchodě. A obecně, zase záleží na té robustnosti, ale obecně si myslím, že jsme od nějakých základních aplikací převozu jednoduchých zásilek vzdálení možná jednotky let.
1: V poslední době jsou populární různé dronové show, ty také jednotlivě povolujete a je to riziko, když několik set dronů pod mě někde létá nad městem?
0: Riziko by to bylo, proto všechny tyhle bezpilotní letadla mají takzvanou úroveň zlepšeného containmentu nebo zlepšenou úroveň containmentu. Zjednodušeně řečeno se jedná o systém, který v okamžiku splnění nějakých podmínek automaticky ukončuje let a to letadlo kontrolovaně padá do oblasti, která je k tomu určena. Jo, většinou to je přímo ta oblast toho provozu. Ty systémy jsou automatizované, ale i je tam ruční záloha, takže riziko to být může, ale díky těmto systémům prakticky by nemělo k ničemu dojít. Že ty systémy samotné jsou certifikované obdobně nebo ještě lépe než ty samotná bezpilotní letadla.
1: Zatím mluvíme o pravidlech pro provoz dronů v Česku. Pokud někdo si chce vzít dron do zahraničí na dovolenou, jsou v rámci Evropské unie pravidla všude stejná nebo narazí na nějaká specifika?
0: Ano, ty pravidla jsou stejná v základu. Ty základní pravidla úplně všude stejná. V okamžiku, kdy se bavíme o zeměpisných zónách, tak tam samozřejmě ty státy si ty zeměpisné zóny můžou vydávat, jak uznají za vhodné. Ale zase ten institut toho vydávání té zeměpisné zóny, ten institut poskytování informací pilotům je totožný. Takže v okamžiku, ano, vy můžete mít v České republice, dejme tomu zajištěnou ochranu letiště do vzdálenosti 5,5 kilometru, u souseda to může být 4 kilometry. Ale ta informace, že se to ten provozovatel dozví, funguje na stejném principu, takže neměl by to být v rámci Evropské unie problém.
1: Spolupracujete s úřady obdobnými v cizích zemích, jinými slovy, pokud se pustím se svým dronem přestupku v jiném státě Evropské unie, budou to řešit oni nebo to předají vám?
0: Ta místní příslušnost jde vždy na úřadu registrace, to znamená, pokud nám Čech spáchá přestupek u souseda, tak to budeme řešit my. Samozřejmě oni na jejich straně zajistí všechno, co je k řešení toho přestupku potřeba a potom nám to pošlou, my to dořešíme.
1: Děje se to? Jsou takové případy?
0: Naštěstí ne.
1: A jste na to připraveni? A jste vůbec připraveni na to, kdyby narůstaly počty přestupků z drony?
0: Jsme připraveni.
1: Ale přesto, tak jak jste říkal v úvodu, budete optimista a věříte, že lidé budou dodržovat ty podmínky, je to tak?
0: To bych Ano, ano, jsem.
1: Tak, ředitel odboru bezpilotních systémů Úřadu pro civilní letectví Petr Plaček byl naším dnešním hostem. Mluvili jsme o provozu dronů na území České republiky. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání ještě jednou a taky krásné odpoledne. Naslyšenou.
1: A od mikrofonu se loučí hezký poslech Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Přeje Tomáš Mancíř.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy. Základní úroková sazba zůstává na úrovni 3,75%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Sazba na této úrovni zůstává od června. Od sazeb centrální banky se odvíjí úroky bankovních vkladů a úvěrů. A podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. Rusko dnes ze vzduchu útočilo na ukrajinská město Lozova a Bakalia v Charkovské oblasti. Podle tamní vojenské zprávy zahynulo nejméně 5 lidí. Maroko vyšetřuje necelou 100 lidí kvůli migrační vlně ve španělské exklávě Souta. Úřady je obvinují v souvislosti s organizováním nepovoleného přechodu hranic, násilím a poškozováním veřejného majetku. Uvedla to Marocká asociace pro lidská práva. Do Souty na severním pobřeží Afriky se podle španělské vlády minulý týden ilegálně dostalo přes 70 tisíc migrantů. Většina z nich už se vrátila do Maroka, asi 3 až 5 tisíc migrantů zatím podle vedení města zůstává v Soutě. Zásoby zemního plynu v Evropské unii jsou pro toto období roku na rekordně nízké úrovni, ukazují to data organizace Gas Infrastructure Europe. Zásobníky jsou naplněné z méně než 58%, to je nejméně od začátku vedení statistik v roce 2011 a zároveň o 12% bodů méně než před rokem. Agentura Reuters píše, že americko-izraelská válka proti Iránu omezila globální dodávky skapalněného zemního plynu a hrozí tak citelný růst jeho ceny v zimním období. Českému průmyslu se v červnu dařilo. Jeho produkce meziročně vzrostla o 4%, nejvíc od loňského prosince. A proti květnu byla vyšší asi o procento. Rostla přitom většina průmyslového odvětví. Dařilo se hlavně výrobě dopravních prostředků, elektroniky nebo kovových výrobků. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Přibylo taky nových zakázek. Jejich hodnota meziročně stoupla o více než 13%. Na dálnici D5 z Plzně ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Rudnou. Na 4.5 kilometru se zastavuje. Kolona pokračuje až na 3. kilometr, tam řeší nehodu 2 osobních aut v levém pruhu. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Rosice. Na 178. kilometru dojíždí do kolony, ta pokračuje až na konec omezení ke sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr. Před omezením v Praze ve Chbelské počítejte s kolonami směrem do Letňan, se sune fronta v Novopatské po celé délce. V opačném směru se popojíždí v Cínovecké z konce D8 od sjezdu na Zdivy. Na jižní spojce směrem Smíchov se táhne kolona od sjezdu na Krče přes Barandovský most až do Dobřížské. Celé je to asi na 30 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší páteční teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří místy až 30 a na horách bude kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď je na řadě repríza pořadu Osobnost plus Světlany Vitovské.
3: Teprve teď jsem začala chápat, kdo byl můj táta. Když byl ještě naživu, zůstával pro mě v mnoha ohledech skrytý. Teď už můžu říct, že to byl kaligrafický pankáč, říká výtvarnice Ester Geislerová, která o svém otci, japanologovi a kaligrafovi Petru Geislerovi natočila dokument s názvem 2 deci tuše. Jak se jejímu tátovi podařilo naučit se japonsky tak dobře, že neměl žádný přízvuk? A co našla ve složkách STB, se kterou Petr Geisler za minulého režimu spolupracoval? Dobrý den, vítej v Českém rozhlase.
4: Dobrý den, ahoj a děkuji za pozvání.
3: Pro pořádek jenom s Ester se známe, týkáme si, protože jsme spolu spolupracovali na jednom projektu. Od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Osobnost plus.
3: Dvě deci tuše je tvůj režijní debut. Jaké je to stát na druhé straně kamery?
4: No, já bych řekla, že celkem přirozený, protože já jsem od malička pořád něco točila nebo zaznamenávala, fotila. Vlastně naše máma Věra Geislerová je výtvarná umělkyně, ale zároveň jedna z prvních videoartistek. Takže my jsme měli kameru velice brzy, třeba v nějakých mých jakoby 8-9 let, takže já jsem furt točila nějaký rodinný oslavy nebo sebe jako nějaký klipy, strašný blbůstky.
3: Takže režisérka od malička.
4: Takže vlastně některé ty záběry z těch home videí se vlastně dostaly do tohle z toho dokumentu Dvě deci tuše, takže vlastně já ho točím strašně dlouho. A v rámci vlastně studií nebo studií na střední výtvarné škole a na AVU a na UMPRUM jsem měla video a video instalaci jako moje hlavní vyjadřovací médium, takže pro mě to je jakoby přirozený. I předtím jsem si vlastně režírovala svoje krátké filmy, kde jsem pracovala i s herci, nebo sama se sebou, dokonce i s Aňou. Dokonce jsem natončila i jeden 20-minutový krátký dokument na UMPRUM.
3: Já takže přirozený. Pro posluchače, kdyby slyšeli nějaké zvuky, tak Ester mává rukama a občas se dotkne stolu.
4: Ježíš, pardon. Ano, ano. Já hodně dělám. Zdravím.
3: V Karlových Varech tvůj film uvedli v sekci zvláštní uvedení. Mm-hmm. Byla jsi nervózní předtím, než jste šli na pódium, než jste pustili ten film?
4: No, byla jsem nervózní, protože právě já jsem se k tomu nedostala, že vlastně tohle je jakoby nejdelší formát, který jsem kdy dělala, a bylo to velký sousto, protože právě mám velkou pokoru jako před filmem a vůbec jako filmovou řečí a před tou úžasnou, nádhernou jako komunitou. Jo. A zároveň a takový jakoby pocit jako vděčnosti, že s celým tím týmem, s Aňou, s Ondrou a prostě s celým tím týmem můžeme přispět něčím, co je taková jako velká srdcovka. Jo, že to je jako osobní autorský projekt a takže já jsem byla jako strašně šťastná a samozřejmě jsem byla nervózní, ale zároveň tomu jako i věřím, tomu dokumentu.
3: A kdy to z tebe spadlo? Ta nervozita a ten pocit zodpovědnosti?
4: No, já si myslím, že spadne po tomhletom rozhovoru trošičku.
3: Nakonec z toho bylo v Karlových Varech 10. místo v prestižním hlasování novinek. Mm-hmm. To je radost, ne?
4: Jo, to je úplně jako neuvěřitelný a to přijetí bylo fakt jako hrozně milý, jo. Když člověk jako věří tomu projektu, když ho tvoří, je v něm plně ponořený, tak si představuje, že třeba jako bude nějaký potlesk, ale že ty lidi to donutí si jako stoupnout a tak jako tleskat, tak to bylo úžasný. Když věřím, že je to sice dokument o tátovi, ale hrdinkou toho dokumentu je naše máma. A já věřím, že ten potlesk byl vlastně věnovaný jí. Jsme tam byli prostě všichni společně, celá rodina v tom divadle. A je to prostě strašně statečná žena a hrozně se hezky otevřela v tom dokumentu.
3: Ve Varech se stala zvláštní věc, protože v hlasování lidí v té první desítce byly hned 3 dokumenty.
4: No, to je skvělý.
3: Jak je to možné?
4: No, já si myslím, že dokumenty jsou jako v poslední době hodně, jak to říct, prostě v pravdě je nějaká síla. Prostě když vidíte jakoby, tu skutečnost a tu pravdu a autenticitu, tak to nese jako něco, na co se ty diváci můžou snadněji jako napojit. Nebo já tomu aspoň věřím. Takže já fandím českému dokumentu.
3: Ty jsi první verzi dokumentu měla už 3 roky po tátově smrti, který odešel v roce 2009, ale film si dokončila až letos. Proč to trvalo tak dlouho?
4: No, protože nazrál ten správný čas. Já si myslím, nebo takhle, ta geneze byla taková, že my jsme chtěli jako udělat nějakou výstavu, kde bychom se vlastně všichni, jako tátovi kamarádi, kolegové a rodina na něj jako zaspomíná. Takže mě se tvořila nejdřív výstava, pak k tomu přibyly jako fotografie.
3: Knížka
4: až později. A vlastně vždycky z těch výstav nějakým způsobem, než se to dostalo vlastně do DOXu, sešlo. A já jsem vlastně řešila spoustu jakoby jiných věcí, věnovala jsem se i vlastní tvorbě, terapii s dílením, výstavě, co jsme měli říct a neřekli. A myslím si, že to tomu pomohlo, že vlastně člověk je zralej k tomu, aby to uchopil tak, jak by to mělo dopadnout, ale se omlouvám, já nevím, jak to líp říct. A zároveň my jsme se potkali, nebo já jsem začala točit třeba 2021 různý rešerše a vlastně rozhovory nejdřív, pak jsme se potkali, nebo takhle, mého snažení si všimla Aňa, která se stala jako producentkou tohodle z toho dokumentu a vlastně mi říkala, jako a proč to jako točíš jako takhle jako sama, možná by bylo fajn to udělat za nějakých jako lepších podmínek a vlastně ona je velice inspirativní v tom, že jako umí jakoby snít ty velké sny a vždycky udělat takový jakoby zážeh a třeba člověka jakoby vytáhnout, aby se taky jako nebál snít v nějakých větších rozměrech. No a pak se k nám přidal vlastně na konci roku 2023 Ondra Trojan, takže vlastně takový jako hrozně jako hezký dva silný lvy a celý ten tým prostě si to na to počkalo, aby to bylo takový, jaký to je.
3: A co bys chtěla, aby si lidi, až půjdou s kinem, řekli o tvém tátovi?
4: No, já věřím, že si v tom dokumentu každý načerpá něco. Táta byl určitě strašně jako zajímavý člověk v mnoha ohledech, ale mně přišlo, že ta výstava a ta kniha vlastně o něm neřeknou, je to, jaký byl, jo? Že vlastně, když se člověk jakoby podívá na ty kaligrafie, tak to, jak on sám, táta, prostě říkal, tak jsou to prostě takové jako kliky, háky. A moc to prostě tomu divákovi neřekne o tom autorovi samotným. Takže já jsem chtěla, aby byl jakoby doplněnej o to všechno zajímavý, co byl. Plus je tam to, že vlastně opravdu ne každý z nás měl to štěstí, že měl oba dva rodiče přítomný nebo nějakýho pečovatele přítomného, že tam je jakoby i tahle ta rovina.
3: No ten film je hodně osobní.
4: Ano.
3: Jak to prožíváš ty s odstupem času, protože v tom filmu je vidět, že jsi často poplakala. A který ten okamžik pro tebe byl třeba nejtěžší při natáčení nebo při dokončování toho filmu?
4: No, právě jakoby v rámci té snahy o to, aby člověk, aby ten divák jakoby viděl, že i inspirativní, geniální osobnosti mají nějaké svoje jako rozpolcenosti, nebo jsou rozpolcený, mají nějaké jako křehkosti a jsou citliví.
3: Možná tak, i démony, protože
4: i démony, ale vlastně
3: táta pil hodně.
4: Ano, ano, a tak to je i ta věc, jako kterou jsem si přála, jako aby si odnesli, jo, že vlastně za nějakýma jménama, slovama prostě jsou komplexní jako osobnosti a duše. A co bylo nejtěžší, v každé fázi toho dokumentu něco, jako co se týká vlastně třeba jenom té filmové práce, tak těžký bylo prostě najít tu řeč toho dokumentu a v tom mi strašně pomohl stříhač Vladimír Barák, který vlastně čas od času, když je člověk součástí toho dokumentu, tak musí vlastně trošku jakoby přenechat ty otěže a pro mě bylo hrozně jakoby příjemný ten příběh jakoby vyprávět jemu. Takže prostě někdy, když tam jsem já před kamerou a mluvím vlastně o svém jako dětství, tak to říkám jemu a tak. A těžký bylo z těch osobních věcí, když třeba v rámci procházení všech těch jakoby domácích jakoby home videí člověk natrefil jako na video, kde prostě vidět, že prostě táta mi hrozně chyběl. A když se objevil, tak já tam prostě na něj skáču a chci s ním strávit jakoby prostě co nejvíc jakoby času a furt tam ho to tak jako oblejzám. A on mě tak jako to jakoby vrací. Jako my jsme se fakt jako měli strašně rádi. Ale vlastně jakoby vidět to, že to nebyl jenom nějaký můj jakoby pocit, nějaký tohleto stejskání, který jsem si pak jakoby řešila na svých jako terapiích, tak bylo docela chvílema jakoby těžký. A potom třeba procházet jeho lékařský zprávy, protože vlastně člověk si pak zpětně uvědomuje třeba, kolik bylo mým dětem, co jsem dělala já a tady, aha, tak on byl tady v nemocnici a teďka řešil tohle a proč jsem tam s ním nebyla, jo? Že vlastně člověk se vrací zpátky v čase a vlastně ten člověk byl jakoby blízký, ale vlastně spoustu věcí jsem o něm nevěděla.
3: A co nejdůležitějšího nového jsi se dozvěděla o svém tátovi?
4: No, kdybych tohleto uměla opravdu jako říct pár větama, tak, tak bych si ušetřila spoustu času, protože já jsem, jako ani ten dokument vlastně nepojímá vlastně to všechno, co jsme se dozvěděli. A kromě toho, že teda byl jako úžasný jako originální umělec, který si vyvinul svoji vlastní nějakou výtvarnou řeč, kdy vlastně posunul tu kaligrafii z kategorie kaligrafie do nějaký jako experimentální, abstraktní kaligrafie.
5: No, v tom je to pankáčství, jak si o něm mluvila?
4: Jo, to pankáčství je právě v tom, že vlastně jako v Japonsku tradiční kaligrafisté by použili prostě papír a tuš a mají ty nejlepší papíry a ty nejlepší prostě tuže. A táta se nezdráhal prostě použít jako třeba obyčejný karton.
5: I savo používal.
4: Savo, stříbřenku, spreje, netradiční i podklady. Dokonce má jako nádherný kaligrafie na sádro karton. A vlastně Petr Holý, můj spolukurátor vlastně výstavy v Doxu, tak říkal, že Japonec by nepoznal, že to psal Japonec. No a tohleto vlastně to, jak se táta jako heknul tu japonštinu a měl takový to svoje jakoby vnitřní Japonsko, tak to už to samo o sobě je jakoby zajímavý, protože on třeba neměl žádný přízvuk, ale psal japonštinou, kdy vlastně ty novináři v Japonsku mi říkali, že ho vnímali spíš jako literáta, než jako novináře. A tohle jsou věci, kterými jsme nevěděli, protože táta se nikdy ničem nechlubil, takže to bylo pátrání.
5: Mimochodem, jak to, že se mu podařilo naučit japonsky tak dobře, že ani Japonci nepoznali, že není rodilý mluvčí, neměl přízvuk, když v té době neexistovaly česko-japonské slovníky ani?
4: Přesně tak, on totiž jako nemluvil jenom japonsky, on mluvil i francouzsky, italsky, německy, rusky, cokoliv. On měl hudební sluch, on dokázal vlastně jakoby i hrát na všechny možný nástroje, takže byl multiinstrumentalista, takže si hrál z paměti třeba Chopina nebo cokoliv, což tam jakoby hezky v tom dokumentu máma říká. A zároveň jako v té době na filozofické fakultě se objevovali nějaký Japonci. A vím, že pro něj byl strašně důležitý nějaký profesor Onoda. Nějaký určitě jako filmy už se taky k nám jakoby dostali, ale je fakt, že ty jeho spolužáci říkali, že když přišli do prváku, tak byli strašně naštvaní, že tam je nějaký Geisler, který prostě nikdy nebyl v Japonsku a prostě nemá žádný přízvuk. A oni už byli třeba v Japonsku 2 roky a prostě něco si jako nějaký přízvuk si stále nesou. Takže tak to bylo taky jako jedna z těch zajímavostí, ale jeden vlastně pan doktor, který se tam objevuje, pan doktor Dvořák, mi říkal, že prostě on musel mít jakoby IQ jako nad 160, že vlastně jakoby vlastně pojmout vlastně všechny ty znaky a dělat všechno to, co dělal, bylo asi díky tomu.
5: Přepis jeho jména zní japonsky Gai Sura, neboli můj úmysl vyžaduje hedvábí. Je v tom nějaký význam vyšší?
4: No, je to jako jeho jméno v japonštině je Petra Geisera. A tak tohle je jakoby ten přepis. A pak je ještě jeden takový překlad, protože jako každý překlad se dá prostě vykládat různými způsoby. Ale pak je ještě jeden a to je můj záměr, vyžaduje něco jako skrytí. Teďka nevím, jestli to dobře překládám, ale ne, nutně skrývám. Můj záměr nutně skrývám.
5: Toho vystihuje, myslíš?
4: Já si myslím, nebo mě spoustu jeho kamarádů říkalo, že on uměl hrozně dobře odhadnout lidi, ale vlastně nad nikým se jako nepovyšoval a uměl vlastně jako hezky si popovídat prostě se stavařem Zedníkem, stejně tak jako s nositelem Nobelovy ceny. Takže já si myslím, že jako nějakou takovou jako vrstvičku hedvábí s nějakou jakoby pracoval.
5: No, on zemřel poměrně mladý na cirhózu jater. Hodně pil. Ty o tom mluvíš v dokumentu velmi otevřeně. Nezazlívali jste mu někdy se sestrami, že se sám dobrovolně upí k smrti?
4: No, já myslím, nebo já budu mluvit za sebe, jako já jsem k němu měla takový jakoby velký respekt, že vlastně Já jsem si nikdy ani nedovolovala mu jakoby něco zakazovat nebo tvrdit. Jako, mě to bylo spíš, jako, bylo mi to líto, jako chodila jsem za ním do nemocnice, ale vlastně my jsme všichni věřili, že to nějak dá, protože on se vždycky ze všeho nějakým způsobem dostal a prostě zemřel strašně mladý, 3 dny před svýma 60. A nikdo jsme s tím jako úplně nepočítali, protože párkrát už hospitalizovaný byl a vždycky se dostal zpátky, takže jsme si říkali, prostě on je jako nesmrtelný, prostě to jako, ale nebyl.
5: Tvoje sestra Anja Geislerová otevřeně mluví taky o tom, že tátu milovala, ale měla s ním velmi komplikovaný vztah. To říkala. Jak komplikovaný vztah si s ním měla ty? No nebo naopak jednoduchý?
4: No mě právě spíš přišlo, že oni si tak spolu jako notovali, že byli takový jako spolu jako kumpáni kámoši. A vlastně trošku jim to jakoby závidím, že vlastně životně jakoby nazráli do toho a potkali se vlastně v tom čase, kdy mohli vlastně spolu kecat vlastně o čemkoliv. A já jsem na to byla ještě moc malá. My jsme měli tak takovej, já jsem ho dlouho vnímala prostě dětskýma očima, jo, že vlastně jako prostě táta byl prostě tatínek a vlastně i díky tomu dokumentu jsem si uvědomila vlastně, co tam všechno není jako a kolik jako krásných vzpomínek s ním mám, který se mi vybavovaly postupně a který už tam v tom dokumentu nemají vlastně prostor, ale jsou prostě pro mě strašně důležitý. Já občas říkám, že ten dokument je jako ledovec a my vidíme prostě jenom tu špičičku, ale vlastně ta práce na něm nebo celý ten proces byl jako strašně jako krásný a důležitý a nějakým způsobem formativní, že vlastně i zemřelý otec vlastně nějakým způsobem může vlastně vést nebo nějak jako dovychovat. Jo. A takže já si myslím, že jsem si jako doplnila něco, co mi nějak chybělo a teďka se dějou prostě takové jako hezké věci, že jako jezdíme po České republice a povídáme si s lidma o našem tátovi a vlastně ty otázky na film vlastně se stočejí hnedka na něj. A tak nám řeknete nějakou historku o jeho dětství a co ta jeho máma?
5: No mimochodem to dětství tátovo bylo asi náročné, protože jak jsem z filmu pochopila, tak jeho maminka herečka ho přivazovala ke stolu, když šla hrát do divadla, ale na vás on uplatňoval výchovu s východní filozofií. Co to znamená? Jak vás vychovával?
4: Tak já to jenom uvedu jako na rovinu. Tam vlastně tohleto je hodně jakoby citlivá věc, se kterou on se svěřoval svým kamarádům, vlastně psychiatrům.
5: Jeho dětství.
4: Je v jeho dětství a vždycky vlastně jako pak z toho jakoby utek. Jo. A bylo to asi daný částečně i tou dobou, kdy ty výchovné metody byly prostě příšerný. A tam babička naše byla vlastně ale jako úžasná babička, jo, kterou jako jakoby věřím, že prostě ho milovala. A k nám prostě se chovala jako babička, jo, že tam vlastně bylo jako spoustu jako krásného. Ale něco tam bylo v tom dětství, co ho asi poznamenalo. A u nás doma to je ještě trošku i tak, že vlastně Aňa s Lelou, jak jsou o 8 a o 9 let starší, tak mají trošku jakoby jiný jakoby zážitky. Jo? Ale jakoby o trošku. Takže to, co já si vybavuju, i to, čemu u nás v rodině se prostě říkalo jakoby vůvej, nechat věci být a plynout, tak kdybych to měla shrnout teďka do nějaký zkratky, tak je spíš to, že vlastně ty rodiče nám jako hodně věřili. V tom smyslu, že vlastně nepochybovali o nás, že bychom prostě nebyli, třeba si nenašli to, co nás nějakým způsobem baví. A Aňa to někde říkala, že si vybavuje, že táta nám říkal, že je vlastně jakoby hodně důležitý prostě aspoň vědět to, co chceš a zatím nějakým způsobem jít, že tohoto stačí, prostě vědět, co chci. A to je takový jako hezký.
5: Uplatňuješ to i u svých dětí, nechat být a plynout?
4: Tak částečně asi jo, ale já myslím, že spíš jde o tu důvěru, jakože já fakt jakoby věřím, že se nějak jako nestratěj. A tohleto se snažím nebo to, co jsem dostala já od mých rodičů, tak se snažím jakoby jim taky nějak jakoby předat, protože prostě já to na nich vidím, jak jsou jako úžasní, jak jsou jako inteligentní, milí, mají nějaký sny a jdou si za nima a já jim věřím, že oni to dají.
5: Říká výtvarnice a herečka Ester Geislerová, která je hostem Osobnosti Plus.
6: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: V minulosti tvého táty byla i temná stránka spolupráce se Státní bezpečností. Jak jste se o tom dozvěděli se sestrami?
4: No, my jsme o tom věděli. To nebylo jako žádný
5: Ale kdy jste se to dozvěděli?
4: No já si jenom vybavuju v období, kdy jsem byla jakoby malá a mě bylo třeba 8 a holkám třeba, nevím...
5: 16-17.
4: 16-17, tak nějak. A Lela udělala takový jako tričko, kde vlastně nakreslila tátu v takovém jako baloňáčku... Jako Kluzo, inspektor Kluzo a tam bylo agent Karel. A takže takhle jsme se o tom jakoby dozvěděli záhy podle nějakého jako povídání si s mámou jsem pochopila, že to byla vlastně jakoby tehdy prostě podmínka toho, že mohl dělat to, co dělal. Ale ty složky jsme si vyžádali na moje čtyřicátiny, nebo takhle, my jsme si je vyžádali dřív, ale na moje čtyřicátiny před 2 rokama jsme je otevřeli, já jsem to i jakoby natočila, takže jsme slavnostně se všichni jakoby podívali do těch složek.
5: Neměli jste strach, když jste je otvírali, protože to je vidět v tom filmu, že otvíráte temnou stránku vašeho táty.
4: No jo, jako chvíle má mě jako napadlo, jako co tam bude, ale zároveň tak, jak já už jsem ho v té době jakoby znala, tak jsem nepředpokládala, že by tam bylo něco to. Ale napadlo mě, jako jestli třeba jako tam bude nějaká, nevím, nějaká špionáž nebo něco takového. Ale v postupem času, jakoby to prostě to taky jako prostě nějakou dobu trvalo vlastně procházení těch složek. To začalo být strašně jako nudný a monotónní a pochopila jsem z toho, že on převážně jako překládal akreditace pro japonský novináře, jako jejich dopisy a CVčka, a nebo prostě, když se kolem něj myhli nějaký Japonci, tak musel napsat, co tady dělají a většinou jim to říkal, takže oni to věděli.
5: A měla jsi proto pochopení, protože člověk udělá úkrok stranou, upíše se ďáblu proto, aby mohl dělat to, co chce?
4: No já jsem jakoby... O tomhle člověk jakoby přemýšlí podle mě už jako v prvních hodinách dějepisu, kdy se to probírá, jako co by udělal on. Že? Mm. A vlastně jakoby my to nevíme, jako jak bychom se zachovali my. Ale nevím vlastně.
5: A je to pro tvoji generaci, která už vyrostla vlastně
4: po revoluci? Ale ještě mě něco napadlo, že vlastně mě to spíš jakoby tohleto jakoby tázání se vytvořilo nějaký prostor jakoby pro pochopení lidí, kteří byli jakoby v této podobné zvláštní jako šedý zóně, kteří jako přistoupili na něco, ale nedělali prostě jako ani zlo, ani dobro. A že těch lidí vlastně máme vlastně u nás spoustu.
5: Já jsem se chtěla jenom zeptat na to, jestli ta tvoje generace lidí, kteří už ten dospělý věk prožili po revoluci, jestli to je pro ně ještě téma důležité, nebo už je to spíš historie?
4: Já si myslím, že tohle je hodně individuální, že jako je spoustu lidí, pro který je ten jako občanský aktivismus nějakou náplní a radostí a je pro ně jako důležitý, jako stejně tak pro mě. Mě naplňuje prostě radostí jakoby chodit jako na demonstrace a chránit prostě demokracii, byť doufám, že nejenom symbolicky. Takže myslím si, že to je individuální a vlastně doufám a věřím, že nějaká rozlišovací schopnost prostě je pořád aktuální.
5: Představ si, teď máme poslední minutu, ani ne, kdyby ses mohla svého táty na něco zeptat. Co ses nestihla? Co by tě zajímalo? A máme už 20 vteřin.
4: Co říká na ten film?
5: To byla Ester Geislerová, herečka, výtvarnice a taky terapeutka s dílením.
4: Já nejsem terapeutka, umělkyně.
5: Umělkyně, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuji ti za to.
4: Taky děkuji, děkuji za pozvání.
5: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
7: 90kové léto.
8: Slováci si samostatný stát toužebně přáli, ale pár dní před jeho vznikem měli sami nad čím přemýšlet.
9: Málo čo na stránkách dennej tlače pripomína, že je tu čas vianočného rozjímania, pri ktorom sa obzeráme za tým, čo nám dal uplynulý rok. O tom, ktorý sa skončí už o 9 dní, mnohí tvrdia, že nám veľa dalo. Mnohí tvrdia, že nám veľa vzalo.
7: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu. Osmnáct hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Dvě třetiny domácností už podnikly nějaké opatření v souvislosti s horkem a suchem. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Radiožurnál.
11: Obyvatelé malých měst a vesnic pořizují rezervní nádrže na vodu. Senioři více šetří pitnou vodou.
10: Dron s výbušninou nalezený v Lipsku zřejmě cílil na ukrajinské letadlo naložené municí. Fotbalisté Jablonce rozehráli duel třetího předkola konferenční ligy proti RFS Riga. Kolona se kvůli novému omezení tvoří na výjezdu z Prahy na Strakonice před Jílovištěm. Zítra bude jasno až polojasno, teploty do 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Skoro dvě třetiny lidí v Česku se začaly adaptovat na extrémní teploty a sucho. Pořídili si například větrák nebo klimatizaci. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Radiožurnál, ve kterém začátkem srpna odpovídalo přes 1000 dospělých respondentů.
12: Horkým tropickým nocím se přizpůsobila například jedna z rodin z České Břízy na Plzeňsku, která začala spát na venkovní terase.
13: A jak je tady to jezírko, tak vlastně voda a no to přímě je úplně jiný vzduch. Pak kráno je cítit, že to opravdu trošičku se to schladí.
12: Nejčastěji si dotazovaní pořídili větrák, asi třetina z nich. Dále si nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety, pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
11: Obyvatelé malých měst a vesnic pořizují rezervní nádrže na vodu. Senioři více šetří pitnou vodou a 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
12: Zhruba třetina lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic. Jakub Vik, Radiožurnál.
10: Velká vedra sužují Itálii. Nejvyšší stupeň varování dnes platí ve všech 27 velkých městech. Vysoké teploty trápí zejména centrální a jižní Itálii a potrvají ještě nejméně 10 dnů.
14: Nejvyšší červený stupeň značí potenciální zdravotní rizika pro celou populaci. Na hlavním nádraží v Neapoli a na trhu Afragola dnes teploty dosáhly rekordních 48 stupňů Celsia. Na obou místech k tomu přispěly velké zpevněné plochy a přímé slunce. Itálie se potýká už se čtvrtou vlnou veder letošního léta. Italští hasiči bojují s několika lesními požáry a vysoké teploty trápí i zemědělce. Například na Sardinii podle veřejnoprávní stanice RAI klesla produkce až o 70%. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
10: Jedno z letadel na runway letiště v Lipsku bylo podle německých veřejnoprávních médií naplněné municí. Ostraha letiště tam v noci na středu našla v blízkosti letounu dron s výbušninou. Policie stále pátrá také po zatím neznámém objektu, se kterým se nad lipským letištěm srazilo jiné letadlo.
15: Náklad munice v ukrajinském letadle dorazil krátce před incidentem z Francie a zřejmě ho čekal další transport. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt nevyloučil hybridní útok na letiště. Výbušninu kriminalisté označili za vysoce kvalitní a vojenského původu. Roznětka byla podle německých veřejnoprávních médií vadná. Na případ reaguje i pražské letiště. Jeho mluvčí Denisa Hejtmánková Radiožurnálu potvrdila, že společně s bezpečnostními složkami incident v Lipsku vyhodnocují. Západní tajné služby z něj podezírají Rusko. Moskva se k tomu nevyjádřila. Jiří Chábera, Radiožurnál.
10: Ruská protivzdušná obrana v noci na dnešek zneškodnila 605 ukrajinských nepilotovaných letounů. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Drony mimo jiné zasáhly ropnou rafinérii v Jaroslavli.
16: Ruské sociální sítě zaznamenaly sérii explozí v rafinérii Slavně v Tianos. Podle gubernátora Jaroslavské oblasti Michaila Jevrajeva šlo o zatím největší dronový útok, při kterém na oblast letělo 88 ukrajinských nepilotovaných letounů. Celkem je pozorovali ve 22 ruských regionech a také nad anektovaným Krymem a Azovským mořem. Při ruském útoku na město Balaklia v Charkovské oblasti Ukrajiny zahynuli 3 lidé, oznámili tamní úřady. Na oblastní město Sumy Rusko svrhlo 8 leteckých bomb, které zranily nejméně 12 lidí, uvedla sumská vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
7: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
17: Česká národní banka zhoršila očekávaný vývoj české ekonomiky v letošním roce. Hrubý domácí produkt podle ní vzroste o 2,2%. Předchozí květnová prognóza přitom očekávala růst o 0,3% vyšší. Bankovní rada vidí taky inflační rizika. I proto ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Vznikla nová pracovní pozice peer pracovníci. Do katalogu prací je zařadilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Peerem je člověk, který má za sebou náročnou životní situaci a pomáhá lidem procházejícím podobně těžkým obdobím. Jen tento požadavek ale podle zdravotnických odborů nestačí.
18: Píři můžou poskytovat podporu třeba lidem s duševním onemocněním, s problémy se závislostmi nebo po propuštění z vězení. Ale podle předsedkyně zdravotnického odborového svazu Dagmar Žitníkové chybí jasné kvalifikační požadavky.
19: Alespoň nějaký kurz, ve kterém se naučí, jak o té prožité zkušenosti hovořit.
18: Vymezení potřebné kvalifikace Ministerstvo práce a sociálních věcí do budoucna plánuje, říká náměstek ministra David Pospíšil.
20: Bylo by určitě vhodné k jednotlivým profesím přidat i nějaké další kvalifikační předpoklady.
18: Požadavky na píry si můžou teď určovat sami zaměstnavatelé. Základní kurz vyžadují třeba psychiatrické nemocnice v Bohnicích nebo v Jihlavě. Adéla Burešová, Radiožurnál.
17: Pražští kriminalisté dopadli muže podezřelého z 15 let staré vraždy. Pomohly jim vzorky DNA, které tehdy na místě činu v Praze 8 zajistili. Letos na začátku roku našli shodu při vyšetřování jiného trestného činu. 53-letý podezřelý muž je ve vazbě, hrozí mu až výjimečný trest. Pokračuje policejní mluvčí Jan Daněk.
21: Vražda se stala 11. listopadu 2010 v Praze 8 Karlíně, kde pejskař při venčení našeho mrtvého muže v travnatém porostu. Od začátku bylo jasné, že se jedná o násilný trestný čin, jelikož měl poškozený několik desítek bodných a řezných ran a podříznuté hrdlo.
17: Přes 30 senzorů nově hlídají brněnské ovzduší. Po celém městě je rozmístili vědci z Masarykovy univerzity. Senzory teď nepřetržitě sledují koncentrace škodlivých látek. Projekt má posloužit ke zlepšení vzduchu v jednotlivých částech města.
22: Tady po Brně je cca 35 senzorů.
23: Měří prachové částice v rozměru 10 mikrometrů a 2,5 mikrometrů.
24: Vysvětluje Libor Šulc z centra Recetox Masarykovy univerzity. Cílem projektu je vytvořit digitální simulaci města, která bude pracovat s živými daty ze senzorů. Doplně vedou projektu Ondřej Mikeš.
25: Můžeme připravit model kvality ovzduší pro Brno a vytvořit takzvaný digitální dvojče Brna, který znamená jako simulaci něčeho reálného v digitálním prostoru, který je pak krmeno živými daty.
24: Senzory budou ovzduší nepřetržitě sledovat celý rok. Výsledná data mají městu i jeho jednotlivým částem pomoct lépe cílit opatření pro čistší a zdravější ovzduší. Marek Hensel, Radiožurnál.
17: Jablonečtí fotbalisté bojují ve třetím předkole konferenční ligy. Úvodní duel dvojzápasu proti lotyšskému týmu RFS Riga sleduje na severu Čech Pavel Petr.
26: 7. minuta utkání, zatím zápas bez šancí, stav 0-0. Z Jablonce nad ní jsou Pavel Petr, Radiožurnál.
17: Už za necelou hodinu nastoupí fotbalisté Hradce Králové proti Bešiktaši Istanbul ve třetím předkole Evropské ligy. Oba zápasy vysílá Radiožurnál Sport v přímých přenosech. České volejbalistky bojují v přípravném utkání 2 týdny před domácím evropským šampionátem s Rumunkami. V táboře je u toho Kamil Jáša.
27: Český tým vede 2-0 na sety, ve třetím ale prohrává 6-9. Z tábora Kamil Jáša, Radiožurnál.
28: Polevuje provoz na D1 před Brnem, kolona je na Strakonické za Prahou. Na D1 před Brnem směrem z Prahy je ještě silný provoz, za exitem 182 popůvky, ale sklidňuje to, osobní auta jedou různě pomalu, něco kolem 20 minut do zúžení u D2, krátí se to. Na D5 před Prahou z Plzně pozor na kolonu za Rudnou na 4. kilometru, osobním autem k okruhu je to 10 minut, potom další kolona na samotném pražském okruhu od D5 k Ořechu další 15 minut. Výjezd z Prahy na Příbrama Strakonice silnice 4 Brzy brzdí tam provoz nové zúžení u sjezdu na Jíloviště od odbočky na Lipence, to zabere až půl hodiny. V Praze před zúžením ve Kbalské vznikají kolony z Ústecké D8 od sjezdu na Zdiby i celou Novopatskou od sjezdu na Černý most, v obou případech osobním autem kolem 20 minut. A kolony se tvoří taky po nehodě v Dobříšské za výjezdem z Mrázovky směr Barandovský most i kvůli porouchanému auto ve sjezdu z Barandovského mostu směrem z jižní spojky na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
17: V noci bude oblačno až zataženo na západní Moravě, ve Slezsku a zpočátku i ve východní polovině Čech se místy vyskytnou přehánky a bouřky. Kránu srážek ubude a v Čechách se od západu vyjasní. Teploty 17 až 21 stupňů, na západě a severu Čech kolem 14, na horách kolem 13. A zítra čekejte jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy. Teď začíná publicistika s Věrou Štechrovou.
0: Proč je v evropských plynových zásobnících rekordně málo plynu? Letadlo v Lipsku, u kterého se našel dron s výbušninou, bylo naložené municí. Jsou potřeba větší bezpečnostní opatření na letištích? A další model AI, tentokrát Mety, napadl při testech počítačový systém jiné firmy. Dokážeme ještě nastavit umělé inteligenci hranice? I o tom budeme mluvit. Zásoby zemního plynu v Evropské unii jsou pro toto období roku na rekordně nízké úrovni. Zásobníky jsou naplněny z méně než 58%, což je nejmíň od roku 2011. Evropská unie přitom po energetické krizi v roce 2022 stanovila povinnost naplnit zásobníky do prosince na 80% kapacity. Obnovení zásob v letošním roce zkomplikovalo uzavření strategického hormuzského průlivu po vypuknutí války USA s Íránem. V Česku jsou zásobníky naplněny z více než 60%. Podrobnosti dodáme s ředitelem Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiřím Gavorem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Proč je v zásobnicích v Evropě tak málo plynu? Je to tím, že plyn vůbec není, nedá se koupit, anebo obchodníci čekají, že budou lepší ceny?
1: Je to ta druhá možnost. Plyn ještě fyzicky je k dispozici, ale bohužel za podstatně vyšší ceny než před iránským konfliktem. A co je možná ještě důležitější, bohužel ta prognóza moc nesvědčí ekonomice uskladňování v podzemních zásobnicích, protože pořád ještě trh je optimistický s tím, že v průběhu zimy, to znamená v průběhu ledna, února, března, už budou k dispozici docela slušné objemy plynu za o něco nižší cenu. Takže koupit dnes za draho, uskladnit, zaplatit za to, je vlastně pro obchodníky nevýhodné. Přesto to dělají zájmou risk managementu, konec konců jsou k tomu nucení nejen evropskou, ale i českou legislativou, ale pochopitelně to tempo je na mnohem nižší úrovni, než jsme byli zvyklí v těch minulých letech.
0: Obchodníci očekávají, že by ty ceny v zimě mohly být lepší, ale na druhou stranu poptávky po plynu vrcholí vždycky v zimních měsících kvůli vytápění. Tak jak se liší ty současné ceny a ceny, za které se běžně prodává v zimě?
1: Obchodníci musí nakupovat na to další období, takže momentálně se dá nakoupit právě na tu zimu, na jednotlivé měsíce zimy 27. A zní to opravdu paradoxně, přestože, jak jste správně uvedla, ta spotřeba v zimě je určitě vyšší a za normální geopolitické situace by to spíše o něco hnalo ceny plynu nahoru, tak to očekávání pořád ještě existuje, že konečně se hormuzský průliv situace se vyřeší, zásobování bude lepší a tím pádem bude tlak na ceny níže. Konec konců my to sledujeme v přímém přenosu. Vždycky, když se začne střílet, tak to vlastně ceny posouvá trošku nahoru. Na druhé straně vždycky, když je nějaký náznak dohody mezi USA a Íránem, tak ceny klesají. To je naštěstí příběh posledních několika dnů, kdy se nám trošku ulevuje.
0: No, abychom si to dovedli představit řečí čísel, tak před začátkem krize v Hormuzském průlivu byla cena plynu zhruba 31 eur za megawatt hodinu. Jak je to teď?
1: Tak teď, co se týče těch kotací na dodávku na další měsíc na tom nejlikvidnějším plynárenském trhu TT v Holandsku, se to pohybuje na úrovni 54, tak to vidíte, že to je podstatně výše. Co se týče už těch dodávek na dlouhé období, to znamená na celý kalendářní rok 27, tak tam už je cena výhodnější, něco nad 40 eury. Ale v každém případě bohužel zažíváme vyšší ceny než na úplném počátku roku 26, ještě než vypukl konflikt na Blízkém východě.
0: Z druhé strany pořád jsme daleko od těch 300 eur za megawatt hodinu, které byly přechodně po té ruské vojenské invazi na Ukrajinu v roce 2022. Tak chci se zeptat, může teď stát obchodníkům nařídit, aby naplnili zásobníky na těch 80%, byť za vyšší ceny, nebo se opravdu může stát, že ty zásobníky se nepodaří do prosince na těch 80% naplnit?
1: Stát naštěstí zatím takové jako drakonické řešení, přímý příkaz, ani nevyužívá.

0: použij zásobník anebo odevzdej. To znamená, když si některý z obchodníků rezervuje tu kapacitu, tak je v podstatě i nucen to do určitého data plnit.
1: Evropská unie navíc počítá s úplným zákazem dovozu ruského LNG plynu od konce letošního roku. Jak velkou část tvoří v tuhle chvíli tenhle dovoz? O kolik Evropská unie přijde tímhle zákazem?
0: Ruský plyn pořád ještě tvoří nezanedbatelný zdroj pro Evropskou unii, nikoliv pro Českou republiku. Čeští obchodníci prakticky nemají žádný kontrakt s ruským dodavatelem Gazpromem, ani s ruskými dodavateli skapalněného zemního plynu. Nicméně existuje řada, teďka podotýkám západoevropských zemí, jako je Belgie, Francie, Španělsko, který dovážejí, a legislativa EU jim to stále ještě umožňuje zatím velké množství skapalněného zemního plynu. No a samozřejmě ještě potom potrubní plyn proudí z jeho východu plynovodem Turk Stream do zemí, jako je Maďarsko, Srbsko, Slovensko. Samozřejmě to všechno je zatím dočasné, předpokládá se od 1.1.28 nulový objem importu zemního plynu z Ruska. V současnosti se ty objemy pohybují kolem 15% celkových dovozů.
1: Uzavření Hormuzského průlivu vyřadilo z trhu zhruba pětinu těch světových dodávek LNG. Podařilo se tuhle pětinu nahradit těžbou, nebo prostě ten plyn na trhu chybí?
0: Tak ten plyn na trhu určitě chybí z hlediska tlaku na ceny. Kdyby plynu bylo dostatek, tak určitě ty ceny nejsou téměř dvojnásobné. Nicméně fyzicky přece jenom se podařilo nahradit značnou část toho výpadku. Konkurenti producentů z Perského zálivu nezahálejí a využívají to jako tržní příležitost, takže mezi tím se uvedli do provozu i některé další terminály, profitují z toho zejména američtí producenti skapalněného zemního plynu.
1: Dá se vůbec odhadnout, jak vysoko by mohla stoupnout cena plynu v případě, že by ten konflikt v Hormuzském průlivu trval a přišla zima?
0: Já se domnívám, že jak jde čas, tak stále více alternativních dodávek bude k dispozici. Plánují se další kapacity v Kanadě, v Austrálii, takže ten výpadek určitě nebude jako těch 20%, který samotný ten podíl byl před začátkem konfliktu. Nicméně určitě, kdyby obchodníci propadli už bez naději, že konflikt se bude blížit svým charakterem, to, co probíhá na Ukrajině, to znamená léta letoucí neklidu a přerušovaných dodávek, tak bychom si museli na období těchto současných vysokých cen, které budou dosahovat až 60, třeba i 70 eur za megawatt hodinu, tedy dvojnásobek to před krizí, museli zvyknout a to by se promítlo bohužel i do cen elektřiny. Konec konců do cen elektřiny se nám to už přímo promítá. Ty jsou přímo svázané a bohužel i ceny emisních povolenek povylezly, takže žijeme teď v období jak vyšších cen plynu, tak vyšších cen elektřiny.
1: Ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor, děkuji vám, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Ukrajinské letadlo Antonov, u kterého zaměstnanci letiště Lipsko-Hale našli v noci na středu dron s výbušninou, bylo naložené vojenskou municí. S odvoláním na své zdroje o tom informovala německá média. Policie dál pátrá po objektu, se kterým se nad letištěm srazilo jiné nákladní letadlo. Letiště Praha po nálezu dronu s výbušninou na lipském letišti analyzuje okolnosti incidentu společně s bezpečnostními složkami a vyhodnocuje případná doporučení. Policejní prezidium uvedlo, že Česko už teď funguje ve zvýšeném stupni ohrožení terorismem a je připraveno reagovat na případné narušení bezletových zón bezpilotními letouny. Naším hostem je teď bezpečnostní expert z Cevro univerzity Jiří Šedivý, bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vnáší ten poznatek, že na palubě ukrajinského stroje měla být vojenská munice, víc světla do celého případu?
2: Tak samozřejmě, že to zase vytváří další ten kamínek do té mozaiky, poznání, co se vlastně stalo a v jakým směrem se má dál ubírat to vyšetřování celého toho případu. Ale samozřejmě, že to je významná informace, že něco takového de facto se mohlo stát, ale řečeno, že ten dron, který tam byl nalezen, tak mohl být určen k tomu, aby to ukrajinské letadlo bylo buď odpáleno, nebo alespoň poškozeno.
1: Z toho, co víme, je pravděpodobně

0: nejčastější, že šlo o výhrušku a ten dron neměl vybuchnout, anebo že se ta akce čirou náhodou nepovedla a k výbuchu dojít mělo?
1: To je totiž poměrně velký otázník a je potřeba, aby skutečně vyšetřovatelé zjistili, co bylo tím hlavním důvodem. Jednoduše v takovém případě ta nefunkčnost toho iniciačního systému ukazuje na to, že se mohlo skutečně jednat o provokaci anebo o vyhrožování. Máme tady takovéto prostředky a můžeme použít. A to je jedna varianta. A ta druhá varianta je, že skutečně došlo k tomu, že tam byla nějaká chyba v té konstrukci toho dronu, lépe řečeno toho iniciačního zařízení, a nedošlo k jeho iniciaci naštěstí, protože kdyby k tomu došlo, tak mohlo dojít opravdu poměrně závažným důsledkům, kdyby došlo k například výbuchu toho letadla, té munice, která tam byla. To si myslím, že by asi bylo potom velmi zásadní.
0: Jaká je tedy podle vás pravděpodobnost, že šlo o teroristický čin nebo třeba pokus o terorismus?
1: V každém případě pokus anebo o vlastní teroristický čin si myslím, že se jednalo. Je potřeba teď momentálně zjistit, kdo byl tím strujcem a do jaké míry to ta linie, která se nabízí, to znamená ve směru na Rusko, jestli to je pravda nebo jestli to pravda není, ale stoprocentně to pokus o terorismus byl.
0: Ví se, jestli se Rusko v minulosti nějak zajímalo právě o lipské letiště, protože tam mají stanoviště ta ukrajinská dopravní letadla?
1: Ale my z minulosti víme, že tam vlastně došlo právě k těm iniciaci těch balíčků, které teoreticky mohly bouchnout taky, nebo vybouchnout v době, kdy byly letadle při té přepravě. Takže ten zájem Rusů o toto letiště nebo tento region je poměrně velký. A to vyšetřování také vlastně směřovalo do Ruska. Takže já si myslím, že tady je řada indicí, které na to Rusko ukazuje, a že tenhle ten komunikační úzel, který je používán pro zásobování Ukrajiny, tak ten je skutečně Rusy velmi, velmi pozorně sledován.
0: Jak hodnotíte zatím tu reakci německých úřadů? Je dostatečná, nebo byste čekali ještě další reakci na tuhle možná provokaci, možná reálný útok?
1: Já si myslím, že je zatím úměrná tomu, co momentálně a jaké máme poznání, a to vyšetřování se děje v celku v takovém, řekněme, klidnějším prostředí, jestli tak to můžeme říct, a uvidíme, co se bude dál odvíjet v tom průběhu vyšetřování, ale myslím si, že to bude tady ještě nějakou dobu a v nejbližších dnech to by se muselo stát něco zásadního, ale myslím si, že asi ne. Se nedovíme přesně, co to vlastně bylo, kdo to zorganizoval a jaké jsou závěry. To bude to šetření bude trvat třeba určitě nějakou další dobu.
0: Co to říká o bezpečnostních opatřeních na tom lipském letišti, že běžný občan by si představil, že něco jako dron se tam prostě ani nemůže dostat?
1: Ale já si myslím, že bychom měli být zase objektivní. Ta možnost, že něco takového se stane, a ta zkrátka vždycky existuje. Nikdy není žádné opatření 100%, to jako je potřeba vidět. A pokud tam například docházelo k tomu, že někdo tam byl, pravděpodobně tam mohl být i někdo zevnitř toho systému bezpečnostního letiště, tak tím pozorováním, přípravou toho kroku, který nakonec potom skončil tím, že se tam ten dron dostal, myslím si, že ta 100% jistota, že se tomu zabrání, nikdy není. Ale musí fungovat mechanismy, jak pokud se na to přijde, pokud se takovou stane, jak okamžitě na to reagovat. Ale samozřejmě, že i pro Němce je to se určitě stejně tak jako pro nás, že se musí zvýšit ochrana ty vnějšího perimetru letišť za prvé, za druhé, že se musí zvýšit i pozornost tomu řekněme lidskému segmentu ochrany letišť, případně těch lidí, kteří na letištích pracují.
0: Bezpečnostní expert CEVRO univerzity Jiří Šedivý, díky, naslyšenou.
1: Jo, taky děkuji, naschledanou.
0: Další model umělé inteligence, tentokrát americké společnosti Meta, napadl při bezpečnostních testech počítačový systém jiné firmy. Podobné incidenty už se staly firmám OpenAI a Anthropic. Podle Mety bylo na vině, prý jako v předchozích případech, chybné nastavení, které modulu při testování neplánovaně umožnilo přístup k internetu. Nezpůsobilo prý žádné škody, název napadené společnosti Meta neuvedla. O tom, kam až sahají možnosti AI, teď budeme mluvit s Ondřejem Bojarem z Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den. Pane Bojare, slyšíme se? Tak my se pokoušíme spojit po telefonu s Ondřejem Bojarem, profesorem z Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Měli bychom se dovolat během chvíle, bohužel spojení vypadlo. Chceme mluvit o tom, že další model umělé inteligence, tentokrát americké společnosti Meta, napadl při bezpečnostních testech počítačový systém jiné firmy. Bohužel to spojení se nám zatím nedaří, proto jdeme k dalšímu tématu. Až o 4 měsíce se může lišit doba, po kterou si počkáte na různých místech na Vysočině na stavební povolení. Vyplývá to z dat Ministerstva pro místní rozvoj, které zveřejnilo průměrné délky řízení zahájených po 1. červenci 2024. Tehdy začal platit současný stavební zákon, zatímco některé úřady, hlavně v menších obcích, zvládnou stavební povolení vyřídit i za 37 dní, jinde se čeká i 5 měsíců.
2: Nacházíme se v lokalitě Uhřiště v městě Habry, kde vlastně probíhá víceméně výstavba 21 rodinných domů.
3: Rozhlíží se Josef Sýkora, jediný pracovník stavebního úřadu v Habrech na Havlíčkobrodsku. Podle dat Ministerstva pro místní rozvoj trvá v Habrech vyřízení stavebního povolení v průměru 37 dní. Je to jedno z nejnižších čísel v republice. Podle Sýkory práci zrychlil v červenci 2024 zavedený portál stavebníka. A pomáhá mu i práce na malém městě.
2: Většinu těch lidí samozřejmě znáte, takže se s nimi domluvíte rychleji a tu nápravu zařídíte tak, aby to bylo prostě neprodleněno.
3: Podle novely stavebního zákona, kterou schválila sněmovna, ale stavební úřad v Habrech od 1. ledna 2028 skončí, ví bezpartijní starosta Pavel Výšek.
4: Pro lidi to nebude dobrý, protože budou muset dojíždět do větších měst. Všechno to bude složitější a právě odpadnou tyto osobní vazby, kdy vlastně dokážeme to řízení zrychlit.
3: Ve Velkém Meziříčí bude stavební úřad pokračovat. V současné chvíli tam podle dat ministerstva trvá vyřízení stavebního povolení okolo 130 dní.
0: A my se vracíme k našemu tématu o tom, že další model umělé inteligence, tentokrát šlo o model společnosti Meta, napadl při bezpečnostních testech počítačový systém jiné firmy. Stalo se to i firmám OpenAI a Anthropic. Já teď vítám ve vysílání Ondřeje Bojara z Ústavu formální aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
5: Dobrý den, doufám, že už žádný akustický šotek nesedí na trase.
0: Je to tak, doufajme, že umělá inteligence nám tady třeba neřádí. Ale už 3x lidé nedokázali nastavit AI meze, kam smí a kam ne. Udělat 3x stejnou chybu, to je zvláštní. Dokážeme ještě tedy vůbec nastavit některým modelům AI ta omezení?
5: Tak já bych chtěl ve své první větě posluchače především uklidnit. Ona není nějaká jedna bytost AI, která by nám chtěla nějak škodit. Ona především není vůbec žádná bytost AI. To, co nově lidstvo má, je jenom, ale to jenom říkám trošku v uvozovkách, model, a ten model nedělá nic jiného, než že generuje následující další slovo, čili nějakým způsobem prodlužuje text. A já vám řeknu takový příklad. Trošičku problém je, když ta generovaná slova říkají, a to třeba v řeči vašeho počítače, přihlas se do mailu a pošli zprávu třeba mému řediteli, že dávám okamžitou výpověď, a tu zprávu formuluji opravdu hodně urážlivě. Tohle samotné ještě není tak zlé, ale špatný a opravdický problém je, když tento text dovolíte svému počítači spustit, protože ten počítač ten text potom jako vykoná. A jako odborník na jazykové modely, mnohem víc než odborník na bezpečnost, vám říkám, že dávat omezení do modelu, aby nenavrhoval takovéhle nebezpečné texty, je sice třeba, ale nikdy, a to opravdu nikdy, to nebude úplně spolehlivé. Jazykové modely mají opravdickou svobodu projevu. Vy můžete třeba zakázat nějaký seznam z prostých slov, ale je jasné, že urazit se dá i bez prostých slov. Takže mnohem snažší je ve skutečnosti nastavit ten navazující proces tak, aby ta výkonná jednotka neměla oprávnění něco provést. A to není otázka na vývojáře velkých jazykových modelů. To je zase jiný příklad, když dovolíte své lednice nakupovat na internetu, tak vám možná koupí nejenom příliš zdravé jídlo, ale třeba i činky na cvičení nebo pěkně mastný tréninkový program s letenkou a ubytováním někde v zámoří. Takže zmíněné bezpečnostní útoky ukazují, že ty modely jsou tak dobré, že při plnění nějakého úkolu najdou a okopírují tenhle zdánlivě zákeřný nápad se někam probourat. A je to vlastně dobrá vizitka pro ty modely. Čili my si musíme uvědomit, že každá firma, která vyrábí velké jazykové modely, si vlastně přeje být v klubu těch, jejichž modely se někam proomily. Já v tom vidím prostě jednoznačný marketingový tah a otázku prestiže. Ale ale je to trošku tenký led, my nemůžeme vyplašit veřejnost tak moc, aby chtěla všechno zakázat, tak jako je z dobrých důvodů zakázán třeba výzkum klonování lidí.
0: Ale pokud už máme takhle dokonalé modely, které v podstatě dokážou fungovat samostatně při řešení nějakého úkolu, dokážeme se stejně rychle bránit, jako ten stroj použije něco, co použít nemá?
5: No, říkáte to úplně správně, já to jako říkám, že je to hra kočky s myší. Je to prostě věčný souboj těch, kteří útočí a těch, kteří se brání. Takže například, když bych byl já zodpovědný za bezpečnost počítačové bezpečnost své firmě, tak si obratem koupím ten nejsilnější model a pravidelně se zkouším do té firmy nabourat, abych tušil, co tak asi útočníci mají v ruce.
0: A ta popsaná narušení bezpečnosti sice nezpůsobila žádné škody, ale pokud by třeba ten model AI dostal pokyn, aby škody způsobil, tak by to asi evidentně dokázal. Tak co brání tomu, aby ty nejpokročilejší schopnosti AI nebyly dostupné někomu, kdo je chce zneužít?
5: Tak já bych jenom rád vyzdvihl, že to narušení škody jednoznačně způsobilo, protože nějací lidé se museli zabývat touto událostí, psali zprávy, prostě jejich čas byl ztracen, čili škody tam skutečně nastaly. A jsou to škody ale malicherné, čili proto se říká, že škody nenastaly, ale oni nastaly. No a jak tomu zabránit, jak už jsem předeslal, tak to není otázka na vývojáře těch velkých jazykových modelů, ale je to otázka na opravdové bezpečnostní odborníky, aby prostě nebyla výkonná jednotka připojená za ten model. Nevím, kolik máme času, můžu říct jeden konkrétní příklad.
0: Už moc bohužel ne, tak. Já se omlouvám, kvůli tomu špatnému telefonování se musíme rozloučit. To byl Ondřej Bojar z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji vám, naslyšenou.
5: Děkuji, naslyšenou.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Vládní koalice mění taktiku směrem k prezidentské volbě. Vlny od Ceuty omývají Evropu. Primárky v Michiganu a dilema uvnitř tábora amerických demokratů, anebo strach Rusů z další mobilizace. Tak zní témata nebo přímo titulky vybraných příspěvků čtvrtečního vydání právě začínajícího publicistické relace Českého rozhlasu Plus. No a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
6: Názory a argumenty.
7: Státní kulturní politika na léta 2026 až 2030 plus. Tak se jmenuje materiál, který před několika dny prezentovalo Ministerstvo kultury a který bez předchozí konzultace s osobnostmi v oboru ruší koncepci předcházející vlády. A kulturní veřejnost materiál dost důkladně kritizuje. Co na něm vadí především? O tom budu hovořit ve studiu s právě přítomným komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem. Buď zdrav. No a za sebe ještě dodávám, že mnohé pasáže z tého materiálu na mě působí jako sbírka víceméně nic neříkajících kliše ve stylu funkcionářského nebo úřednického jazyka Ptidepe ze hry Zahradní slavnost Václava Havla.
8: Dobrý den.
7: Tak co vadí tady, Petře, především?
8: V podstatě to, co jsi nyní říkal. Tam jsou dvě věci. Jedna, ta úplně základní, že předchozí vláda připravovala koncepci velice důkladně, absolvovala stovky konzultací s odborníky, s uměleckými svazy, s lidmi z kultury a vyšel z toho jakýsi plán kulturní strategie na další léta. Měla být zpracována implementace, která už byla na té současné vládě. Současná vláda dlouhou dobu vlastně tvrdila, že ano, připravuje onu implementaci. Ještě v květnu náměstek ministra kultury klempíře Jiří Bubeníček, mimochodem světoznámý tanečník a choreograf, tak říkal v rozhovoru pro taneční aktuality, že se připravuje nová kulturní politika státu. To ovšem zápětí ministerstvo kultury, protože to vzbudilo v kulturní obci samozřejmě ohlas a ptali se lidé, co to tedy má znamenat, tak ministerstvo kultury to 14. nebo 15. května dementovalo. Dementovala to mluvčí ministerstva Barbora Šťastná, ano, která ovšem je nyní podepsána pod onou novou koncepcí. Takže vlastně to, co Ministerstvo říkalo, že v žádném případě nedělá, že se připravuje pouze ta implementace. Tak potom udělalo, předložilo s tím, že vlastně dalo pouze 4 dny na připomínky, což je opravdu naprosto nebývalé, šibenično krátká doba a není jasné, proč vůbec takto ministerstvo postupuje, protože upřímně řečeno, ten důvod je nepochopitelný. To vypadá opravdu, jako by snad chtělo jít do jakési kulturní války s pracovníky v kultuře, protože opravdu, jaký jiný důvod to může mít, není zcela jasné. Přitom ten materiál je velice obecný. Ministr kultury Klempíř vysvětluje, že chtěli, aby tedy vlastně tam byly zakotveny ty priority nové vlády a že muselo vycházet vlastně z programového prohlášení. Jak víme, programové prohlášení, to je takové základní zaklínadlo. Ovšem, když se podíváme na to programové prohlášení, tak v oblasti kultury je velmi krátké, má necelé 2 normostrany. Tato koncepce vlastně je mnohem delší, ale přitom vlastně méně konkrétní, je tam méně věcí a opravdu většina jsou fráze. Fráze různého typu o kulturní identitě a tak dále, což samozřejmě SPD a ostatní národně orientované strany určitě potřebují, ale těch konkrétních věcí je tam málo. Naopak je tam připojeno všem najednou rozpočtový výhled na příští rok nebo to, co by ministerstvo chtělo, což zase tak úplně není součástí strategie po roce 2030. Takže opravdu v tomto ohledu je to poněkud nepochopitelné.
9: Říká Petr Šas, díky mnohokrát.
8: Naslyšenou.
7: Vládní strany zřejmě nemíní postavit kandidáta do prezidentských voleb 2028, anebo to momentálně aspoň říkají, a komentuje kolega Petr Hartmann.
10: Proti kandidátovi současné opozice nemá v příští prezidentské volbě smysl nominovat vládního kandidáta. Myslí si to uprostřed léta předseda motoristů sobě Petr Macinka. Rovněž šéf hnutí ANO Andrej Babiš je v tuto chvíli přesvědčen o tom, že bude nejlepší vlastního kandidáta vůbec nestavět. Vytvářejí tím dojem, že prezidentskou volbu vzdali. Z jiných jejich výroků je patrné, že tomu tak zdaleka není. Například Petr Macinka v médiích vyjádřil přesvědčení, že po příštích prezidentských volbách už na summit NATO pojede jiný prezident než Petr Pavel. Měl by to být člověk, který se bude v souboji o hrad prezentovat jako občanský kandidát. Přitom na začátku letošního roku hodlal Andrej Babiš hledat vhodného vlastního kandidáta. Právě v té době začal premiér počínání Petra Pavla komentovat slovy, že začal kampaň za své znovuzvolení. Ve shodě s motoristy sobě mluví představitelé hnutí ANO opakovaně o hlavě státu jako o opozičním prezidentovi. Další jejich výroky napětí mezi hradem a vládou stupňovaly. Několikaměsíční ostřelování prezidenta zatím nepřineslo viditelný výsledek v podobě poklesu jeho popularity. Ta podle průzkumů veřejného mínění překračuje hranici 50%. Pro úspěch v prezidentské volbě je to meta zásadní. Právě její překonání zaručí úspěch. Vítěze musí zvolit jak část příznivců vlády, tak i opozice. To se může lépe podařit lidem, kteří nejsou spjati s konkrétní politickou stranou či hnutím. V poslední prezidentské volbě toto Petr Pavel splňoval a proto ve druhém kole porazil Andreje Babiše. Není překvapením, že v těchto dnech představitelé hnutí ANO a motoristů sobě mluví o tom, že vyzývatelem by měl být občanský kandidát. Pod ním si lze představit člověka, kterého mohou skrytě nejrůznějším způsobem podporovat. Například mohou pokračovat v ostřelování Petra Pavla a doufat, že přece jenom jeho popularita začne klesat. Záležet bude hodně na tom, jakým způsobem tomu bude úřadující prezident čelit. Další průběh sporu se bude propisovat do výsledků průzkumů veřejného mínění. Na jejich základě by v příštím roce mohlo opět dojít ke změně taktiky vládního tábora směrem k prezidentské volbě. Při výrazném poklesu popularity Petra Pavla by Babišův kabinet přece jenom mohl do boje o hrad vyslat svého kandidáta. Pokud by tomu průzkumy byly nakloněny, mohl by jim být sám premiér. V tuto chvíli se to zdá málo pravděpodobné. Stejně jako šance jakéhokoliv občanského kandidáta na úspěch v souboji s Petrem Pavlem. Pustí-li se do obhajoby mandátu, stane se největším favoritem prezidentské volby. I přes neutuchající snahu vládního tábora hlavu státu oslabit, tak nejvážnějším soupeřem Petra Pavla je v tuto chvíli Petr Pavel. Pokud nebude opakovaně a hrubě ve své funkci chybovat, měl by na další summit NATO po prezidentské volbě vyrazit právě on. Byť nelze pochybovat o tom, že nejenom Petr Macinka bude usilovat o to, aby tomu tak nebylo.
7: Říká Petr Hartmann. Incident, při kterém desítky tisíc Maročanů pronikly do španělské Ceuty, vyvolal pochopitelný ohlas. Debata se soustředila na hledání viníků a rozdělila lidi do znepřátelných táborů. Tím se setřela podivuhodná komplikovanost celého případu, o kterém hovoří komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
11: Pro jedny je Ceuta poslední pozůstatkem evropské koloniální minulosti v Africe. Jiní byli ochotni bít se za právo Španělska legálně spravovat državy, které si kdysi vydobili silou. Prý už je to dostatečně dávno. Pak tu byla debata o migraci všeobecně. Pro část levice je bránění migraci z jihu na sever projevem bezcitnosti. Někteří její představitelé dokonce mluví o tom, že je žádoucí, aby se dosavadní společnosti proměnily. Otevřenost migrace je prý morálně vyšší postoj než omezování pohybu. Pro oponenty podobného smýšlení skýtá Ceuta varování před neochotou bránit vlastní hodnoty, identitu a hranice jako jejich nepostradatelný fyzický projev. A kritizovali španělské úřady za to, že vyslali matoucí signály do Maroka, nejen Maročanům, ale i subsaharským migrantům čekajícím na svou příležitost. Pedro Sanchez ještě v únoru uveřejnil v New York Times článek s titulkem Jsem španělský premiér, proč Západ potřebuje migranty? Současně ale jeho vláda vynakládala velké prostředky na to, aby udržela migranty na opačném břehu Středozemního moře. Jenže evropská reakce byla zděšená. Itálie dočasně pozastavila platnost schengenského režimu, Finsko a Dánsko tento krok podpořili a nepřímo i český premiér. Podobně jako v době covidu se ukázalo, že evropská jednota se v době krize rychle rozpadá. Tentokrát byla zloba namířena proti prý nezodpovědnému Španělsku, jenže Madrid navzdory rétorice svého premiéra Ceutu dávno zabezpečil systémem zdí a plotů s ostnatým drátem a proti migrantům nasadil armádu. Je vidět, jak se debata v Evropě posunula. Když to též udělalo před 10 lety Maďarsko, nebylo zrovna pochváleno. Dnes už i Švédsko utáhlo šrouby a je ochotné deportovat i nezletilce nebo ty, kdo jen porušili pravidla řádného života. Dnes jsou v řadě zemí na hranicích lidé odesíláni pryč, aniž by dostali šanci požádat o azyl. Takový zákon má ve skutečnosti už 10 let i Španělsko a praktikuje ho stranou pohledu i Řecko a další hraniční země. Laboratoří tohoto postupu byla právě hranice Maroka a Ceuty. Španělsku se nedostalo velké solidarity i proto, že se z imigrace a obav z ní stalo velké politické téma. Podle některých názorů Ceuta zásadně pomohla Marine Le Penové v nadcházejících prezidentských volbách ve Francii. V Británii, kam z Francie připlouvají 100 000 lidí ročně, se zase lidé ptají, jak je možné, že Španělsko má nástroje k deportaci každého, kdo na španělskou půdu přijde ilegálně, zatímco Londýnu se nedaří přimět Paříž, aby převzala víc než pouhých 3,5% příchozích přes kanál. Nápor migrantů v Ceutě někteří lidé prezentovali jako obdobu masového pohybu do Evropy z roku 2015. Ve skutečnosti všichni v oblasti věděli, že je to jinak. Jde o důsledek špatných vztahů uvnitř trojúhelníku Španělsko, Maroko a Alžírsko. Nebylo to poprvé, co Maroko použilo kontrolovaný pohyb civilistů k hranici nebo přes hranici pro tento účel. Poprvé tuto metodu nátlaku použilo už v roce 1975. Tehdy tím získalo kontrolu nad západní Saharou, kterou do té doby drželi Španělé. Západní Sahara je ale také v pozadí jednoho ze sporů Maroka s Alžírskem a Alžírsko je především dodavatelem plynu do Španělska. Podle znalců tamní politiky Španělsko nemá v této hře žádnou strategii. Neustále lavíruje mezi snahou jednou vyhovět Maroku a příště Alžírsku, podle toho, kdo více zatlačí. A bez vlastní politiky, jak udržet lidi na afrických březích, třeba i s pozitivním způsobem, protože v Africe samozřejmě jsou lidé, kteří do Evropy chtějí, s pomocí kohokoliv. Poučné je to pro východní Evropu, kde řízený pohyb migrantů používá a bude používat Rusko a Bělorusko. A v neposlední rovině je tu fascinující ochota tolika debatérů okamžitě spřádat konspirační teorie o tom, kdo za událostmi v Soutě stojí. Velká část z nich se považuje za sofistikované vzdělance, kteří stojí ve všech otázkách na straně dobra a na správné straně dějin.
7: Míní Jan Fingerland.
6: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Američtí středoví demokraté prohráli primárky v Michiganu. Podaří se levici úspěch zopakovat i na podzim při tak řečených midterms? Nad tím uvažuje Matěj Schneider ze serveru Voxpod.
12: Ve Spojených státech se schyluje k volbám do kongresu, ve kterých se obecně očekává, že ve Washingtonu oslabí republikány a administrativu Donalda Trumpa. Než k něčemu takovému bude moci dojít, musí si ale naopak demokraté svést několik vnitrostranických bitev o vlastní identitu. Několik už jich proběhlo a středový establishment demokratů nervózně pokukuje po čím dál energičtějším levicovém křídle strany. Až dosud mohlo mnoho vítězství stranických levičáků vedení strany relativizovat s tím, že jsou soustředěná do specifických okrsků v metropolitních oblastech, především u východního pobřeží. Teď na začátku srpna se ale tento obrázek komplikuje. V primárkách v Michiganu porazil progresivní kandidát Abdul El-Sayed svou daleko středovější rivalku Hailey Stevensovou, která demokraty v tuto chvíli zastupuje ve sněmovně reprezentantů. Tyto michiganské primárky ale byly senátní a to je podstatné. Znamená to totiž, že v nich nevolili obyvatelé jednoho malého okrsku, ale celého státu. Vítězství progresivního křídla demokratů se tak zásadním způsobem rozšiřují na americký středozápad. Krom toho si levice v Michiganu připsala několik výher i na úrovni sněmovních primárek. El-Sayed přitom staví kampaň na dostupnější zdravotní péči, kontrole velkých peněz v politice a kritickému postoji k Izraeli. Mezi podporovatele El-Sayeda se samozřejmě řadí i obvyklí podezřelí, jako senátoři Bernie Sanders, Elizabeth Warrenová nebo reprezentantka Alexandria Ocasio-Cortezová. Naopak Stevensovou podporovala michiganská guvernérka Gretchen Whitmerová a nejvýznamnější demokraté v kongresu, včetně Chucka Schumera, Nancy Pelosiové a Jima Clyburna. Stevensová se v televizních spotech také snažila vyvolat dojem, že její kampaň oficiálně podporuje i ex-prezident Barack Obama. Nebyla to sice pravda, ale to, že Obama necítil potřebu tento dojem vyvrátit, není nepodstatné. Zcela nejzásadnější pro celé primárky ale byla podpora, které se Stevensové dostalo od americké proizraelské lobby. Klíčová organizace AIPAC tu různou formou utratilo rekordní desítky miliony dolarů ve snaze porazit El-Sayeda. Na jeho straně byl zlomek peněz. Pro demokratickou levici ale není výsledek zcela růžový. Přes relativně optimistické průzkumy v posledních týdnech kampaně byl konečný výsledek velmi těsný. El-Sayed vyhrál jen o 1% bod. Na rozdíl od zmíněných levicových kandidátů z dobrých okrsků na východním pobřeží nemá El-Sayed výhru v listopadových volbách ani zdaleka jistou. Do všeobecné kampaně naopak vstupuje s lehkou výhodou jeho republikánský oponent Mike Rogers. Podobně jako jiným progresivním kandidátům se El-Sayedovi v primárkách nedařilo nejlépe v silně afroamerických okrscích, což bude muset do listopadu napravit. I tak je jeho výhra pro demokratický establishment zásadním otřesem. Pokud se mu podaří svůj úspěch dotáhnout až do federálního senátu, rozšíří tu nepříliš početné řady podobně smýšlejících kandidátů a může se stát jednou z určujících tváří měnící se demokratické strany. Pokud nedostatky nepřekoná, může zcela jistě očekávat, že středové stranické vedení z něj udělá výstražný symbol, že tudy cesta nevede.
7: Míní Matěj Schneider. Pokud by skutečně došlo na další vlnu ruské mobilizace, o které se spekuluje, pak má státní aparát už od 1. listopadu 24 k dispozici propracovaný jednotný elektronický registrační systém. Jeho prostřednictvím dostanou lidé, který se mobilizace bude týkat, zprávu na mobil, že je dotyčný mobilizován. A informace se považuje za přijatou, i když ji adresát neviděl. To aspoň píše web Radio Svoboda. No a pokračuje specialista na země ležící v tak řečeném postsovětském prostoru Libor Dvořák.
13: Na chystanou velkou ruskou mobilizaci, která by měla přijít krátce po dumských volbách v druhé polovině září, v posledních dnech opakovaně upozorňoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Už koncem června zveřejnili ruské nezávislé servery Vyrostka a Vážné je historii investigaci, která tvrdí, že lidé v kremelských kuloárech zcela vážně o nové velké mobilizaci jednají. Zejména proto, že verbování tzv. Smluvních vojáků, tedy lidí, kteří bojují spíše za žolt než za vlast, od loňského roku pokleslo asi o polovinu. Jenže nedosti na tom. Pro fakt, že Kreml už plnou parou pracuje na detailech příštích mobilizace, svědčí i to, že podle zdrojů obou serverů z okolí ruské prezidentské kanceláře oni smluvní vojáci, kteří přišli na frontu letos, jsou velmi často nebojeschopní. Mnozí tito noví bojovníci za vlast z fronty při nejbližší příležitosti utíkají a stavy mnohých ruských jednotek jsou tak sotva na 30 až 40% plné kapacity. Otázkou samozřejmě je, oč lepší budou muži, které putinská moc do války za pomoci mobilizace násilně nažene. Zajímavé je, jak vyhlídky na možnou úzkou mobilizaci hodnotí známý americký institut pro studium války ISV. Jeho analytici se kloní k názoru, že rozhodnutí o mobilizaci je dnes otázkou výlučně osobního verdiktu Putinova. Nakonec rozhodne to, jak právě ruský prezident hodnotí aktuální situaci jak na bojišti, tak přímo v nejvyšším kremelském politickém zázemí. Zatím také není jasné, jak přesně bude ono vyhlášení mobilizace vypadat a kdy přesně přijde. Zajímavý je i možný dopad případné ruské mobilizace na okolní postsovětské státy. Zmíněný server Vyrostka upozorňuje, že prudce stoupl zájem ruských občanů o nájemní bydlení v Arménii, takže dnes už je srovnatelný s čísly z počátku války v roce 2022. Činže v takovýchto jerevanských bytech stouply od počátku letošního roku už o 30% a ruští zájemci o ně se hodlají do arménské metropole přestěhovat ještě před osudovými ruskými zářijovými volbami. Stejný problém se týká nejen Arménie, ale také Gruzie či Kazachstánu, s nimiž má Rusko bezvízový styk. Do tohoto seznamu ostatně přibyly i tak vzdálené země, jako například Vietnam. Rusové přitom v zahraničí bez ohledu na vzdělání údajně berou jakoukoliv práci. Tak obrovský mezi nimi panuje strach z rusko-ukrajinské fronty. Již se díky dronům bez přehánění říká pásmo smrti.
7: A po Liboru Dvořákovi zůstaneme i závěrečným materiálem v Evropě. Rozsah letošních lesních požárů ve Francii je vůbec největší od druhé světové války. A španělské lesy na tom nejsou o mnoho lépe. Přitom nejpozději po požárech v roce 22 bylo zřejmé, že lidé vědí, jak šíření lze v předstihu omezit. A to je téma publicisty Ivana Šterna.
14: Nic se ale neděje. Francouzští i španělští vlastníci lesů dál nedělali nic. Měli aspoň stavět protipožární zábrany, neponechávat v lesích sušinu, rozšiřovat vodní zdroje a pokusit se účinně čelit dosavadní praxi pěstovat monokulturní lesy. Jenže to by lezlo do nákladů, to by snižovalo míru zisku. Zdánlivě s věcí nesouvisející úniky modulů umělé inteligence z testovacího prostředí do volného internetu, kde věrny svému poslání působí jako vysoce sofistikovaní hackři, přesto s požáry souvisejí. Zakládají požáry virtuální, nicméně stejně zničující. Jejich úniky lze připodobnit viru, pěstovaného a zkoumaného v laboratorním prostředí, který unikl a nyní škodí po celém městě. Co mají zmíněné jevy společného? Zejména to, že v obou případech stále vládne liberální mantra z přelomu 19. a 20. století. Podle ní soukromý vlastník a trh, protože oba prý působí racionálně, všechno vyřeší. Jakýkoliv zásah zvenčí podle liberálů toto údajně přirozené prostředí deformuje. Přitom tu divočinu, toto laissez-faire, kde vládne právo silnějšího, kde se počítají vítězové a poražení, mají propadnout do zapomnění, se už na přelomu obou minulých století pokusila zkulturnit demokratická levice. Přímo nebo nepřímo si vynutila zavedení pracovního práva a možnosti kolektivně vyjednávat. Přinutila konzervativní protivníky, aby i oni se podíleli na vykolíkování veřejného prostoru sociálním a zdravotním pojištěním. Kapitalismus tak byl poprvé humanizován. Šok z výsledků výbuchu atomových pum nad Hirošimou a Nagasaki nakonec přiměl lidstvo, aby regulaci jaderné energetiky hrozící vyhubením života svěřilo nejen státním institucím, ale i institucím mezinárodním. Veřejné zájmy tu zvítězily nad zájmy soukromými, případně nad zájmy mocensky sobeckými. Katastrofa, která se odehrává ve Francii a ve Španělsku, ale i náznaky katastrofy, které se objevily ve virtuálním světě díky umělé inteligenci, mají společné to, že v jejich pozadí stojí soukromý vlastník, sledující výlučně křivku míry zisku. Jak ale lze na historii kapitalismu doložit, někdy se nad ní nutně musí nacházet veřejný zájem. Kapitalismu, pokud máme na mysli svobodné podnikání, neubližuje. Naopak, je čas, aby se ve světle klimatických změn i v zemědělství prosadil veřejný zájem, aby veřejný zájem provázel kroky i nynější digitální revoluce ku prospěchu obou.
7: Publicista Ivan Štern byl posledním autorem čtvrtečních názorů a argumentů, no a ze studia Českého rozhlasu Plus se za všechny dnešní autory a redakci pořadu loučí Ondřej Konrád.
15: Portréty. Bohumil Peroutka byl tichou obětí hlučné doby. Na jeho sebeupálení v říjnu 1969 se zapomnělo.
16: Ten čin nebyl po těch následujících 20 let připomínán díky tomu, že o něm nevyšly ani zprávy v celostátním tisku, nebo aspoň jsem žádné nenašel.
15: Říká historik Petr Blažek.
17: Portréty Davida Hertla. Dnes po 8. večer na Plusu.
18: Co je základní nepodmíněný příjem?
19: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
18: Základní nepodmíněný příjem je systém jakéhosi sociálního zabezpečení v podobě pravidelné peněžní dávky. Ta by se vyplácela všem občanům bez rozdílu a bez jakýchkoliv podmínek. Stejný příspěvek by tak dostávali všichni dospělí lidé bez ohledu na jejich příjem nebo životní situaci. Podle zastánců z levicových pozic by taková dávka byla důstojnější, umožňovala by lidem pracovat v menším rozsahu a věnovat se víc rodině nebo smysluplné práci, která jinak není honorována. pomáhána, například pomoci potřebným. Pravicoví zastánci základního nepodmíněného příjmu zase spatřují výhodu v tom, že by mohl v budoucnu nahradit složitý a rozbujelý systém sociálního zabezpečení. Naopak odpůrci varují, že podobný systém by byl ekonomicky neudržitelný a že by byl v důsledku nevýhodný pro ty skutečně nejpotřebnější. Nepodmíněný základní příjem se vrátil do diskusí s nástupem robotů a umělé inteligence do pracovních činností, které dříve vykonávali lidé.
17: Český rozhlas Plus. Zprávy.
20: Státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v korupční kauze nemocnice Bulovka. Francouzský soud udělil podmínku dvěma mužům kvůli úmrtí známého influencera v přímém přenosu. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce hrají zápasy třetích předkol evropských pohárů. Po vážné nehodě je uzavřená dálnice D6 z Karlových Varů na Prahu před Lubencem. Zítra bude jasno až polojasno, teploty do 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů.
17: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
20: V korupční kauze kolem nákupu urychlovačů pro pražskou nemocnici Bulovka padla obžaloba. Státní zástupce Zdeněk Matula potvrdil Radiožurnálu, že ji podal na 5 lidí a jednu právnickou osobu. Jednotliví obžalovaní se podle spisu dopustili různých trestných činů, například přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání zakázky nebo zpronevěry. Matula dodal, že uzavřel taky 3 dohody o vině a trestu.
21: V této kauze ještě byly podány 3 návrhy na schválení dohod a vině a trestu, které jsem uzavřel s jednou fyzickou a dvěma právnickými osobami. Pokud se jedná o navrhované tresty, tak tyto se s ohledem na závažnost té projednávané trestné činnosti pohybují od 7 let až po nějaký peněžitý trest.
20: Soud v Nice odsoudil 2 muže kvůli úmrtí francouzského influencera Jeana Pormanova. Za ponižování na internetu a násilí dostali podmíněné tresty a půlroční zákaz vystupování na internetu. Pormanov zemřel ve spánku během živého přenosu.
22: Rafael Graven, který vystupoval na platformách Kick nebo Twitch pod pseudonymem Jean Pormanov, přetahoval pozornost lidí svojí výbušnou osobností. Toho využívali influenceři Owensena Zandoty a Safin Hamady a natáčeli s ním videa, která sledovali 100 000 lidí. Při živém přenosu loni v srpnu byli s Pormanovem ve studiu nedaleko Nice. Zranitelnému 46-letému muži asi 280 hodin v kuse pouštěli násilná videa nebo po něm házeli věci. Pormanov zemřel 12. den přenosu. Cizí zavinění pitva neprokázala. Influenceři vinu odmítají a tvrdí, že se Pormanov natáčení účastnil dobrovolně. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
20: V kinech je nová česká komedie režiséra Miroslava Ondruše 6 gramů. Spor o pytlíček s bílým práškem zamotá hlavu hercům Ondřeji Vetchému, Davidu Novotnému, Martinu Pechlátovi i Jiřímu Mádlovi.
23: Paní ředitelko, a není možné, že tam třeba ty drogy už byly předtím?
24: Divadelní herec, městský policista, finanční poradce a realitní makléř. 4 muži, kteří by se jinak nikdy nesetkali. Jenže jedna věc je spojuje. Všichni mají syny na lyžáku. A jeden z nich si tam sebou přivezl sáček s podezřelým obsahem. Ředitelka školy v podání Lenky Vlasákové to nemůže nechat bez následků.
25: Máte hodinu na to zjistit, kdo z vás je ta krysa.
24: Setkání ve školní tělocvičně odstartuje střed odlišných rodičovských světů. Na povrch se dostanou předsudky i pokrytectví. Nechybí ostrý humor ani divákovi povědomé situace.
25: Běžte za dveře a tam o svém chování přemýšlejte. Pak se vraťte.
24: Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
20: Fotbalisté Jablonce hrají úvodní zápas třetího předkola konferenční ligy proti lotyšskému RFS Riga. Podrobnosti přidá ze severu Čech Pavel Petr.
26: Před pár sekundami začal druhý poločas, domácí vedou 1-0. Z Jablonce nad ní jsou Pavel Petr, Radiožurnál.
20: Na úvod třetího předkola Evropské ligy bojuje Hradec Králové s tureckým Bešiktašem Istanbul. Duel vidí Tomáš Borovec.
27: Třetí minuta zápasu, Hradec Králové, Bešiktaš Istanbul 0-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
20: A liberecký fotbalista Vasil Kušej dostal za vyloučení ve víkendovém ligovém utkání s Teplicemi trest na 2 zápasy. Rozhodla o tom disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která zároveň potrestala Zbrojovku a Spartu za výtržnosti fanoušků v duelu úvodního kola nejvyšší soutěže. Brněnský klub zaplatí 150 000 korun. Pražský Celek dostal pokutu 300 000 korun.
28: Uzavřená D6 před Lubencem, nehoda i na obchvatu Jičína.
0: D6 ve směru z Karlových Varů do Prahy je kousek za začátkem dálnice u Bošova neprůjezdná. Na 81,5 kilometru po havárii motorky přistál vrtulník záchranné služby. Kolona stojí od exitu 83 Valeč. Tam se dá sjet na starou silnici, vzít to přes Lubenec, pak zpátky na dálnici. Na D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov ještě zbytek kolony od sjezdu na Vídeň do zúžení u sjezdu na D2 osobním autem do 10 minut. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 čekejte kolonu nejdřív od plzeňské D5 k exitu 19 Ořech, to je do 10 minut, a potom o kousek dál za pravotočivou zatáčkou u sjezdu na Barandov pozor na další kolonu z 16. kilometru. Ta se teď rozjíždí, příčinou bylo příliš vysoké vozidlo před Lochkovským tunelem, ten byl krátce uzavřený, už se zase projíždí. Na výjezdu z Prahy silnicí 4 na Příbram se ještě za poslední odbočkou na Lipence tvoří kolona na 10 minut do zúžení u sjezdu na Jíloviště. A na tahu 16 z Mladé Boleslavy na Novou Paku vzniká na obchvatu Jičína od odbočky na Moravčice. Za sjezdem na Jičín východ a Semily se srazilo osobní auto s nákladním, zdržení 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
19: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
20: Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy.
19: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Kuciak otevřel dveře svého domu ve Velké Mači a vrah vystřelil. Pro peníze si pak dojel k muži, který ho práskl policii. Ohavný případ z února 2018 dodnes hýbe děním na Slovensku. Přinášíme čtvrtou epizodu četby o vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně archeoložky Martiny Kušnírové. Dnes je čtvrtek 6. srpna.
2: Vražda Jána a Martiny. Vyšetrovanie. Napísala Laura Kelokalinská. Vydal Ringier Slovakia Media. Diel 4. Časť 1. Výrečný sprostredkovateľ.
1: Neuplynulo ani 24 hodin od akce News, během které policisté zadrželi první podezřelé, a svět Zoltána Andruška se obrátil vzhůru nohama. Majitele pizzerie vzbudila ve 4 ráno, zásahovka se samopaly, prohledala mu dům a pak ho odvezla do Nitry, kde ho policisté zavřeli do cely předběžného zadržení, než s ním začali provádět další úkony. Od začátku byl Andruško odevzdaný, nekladl žádný odpor, ke všemu se chtěl přiznat. Pozdě večer, přesně ve 22 hodin a 15 minut, ho posadili před vyšetřovatele a začali s výslechem. Unavený chlapík nic nepopíral. Bez okolků prohlásil, že právě on sehnal vrahy novináře Jána Kuciaka. Zatímco vypátrání tří podezřelých předcházelo půlroční úsilí vyšetřovacího týmu, teď se na policisty usmálo štěstí. Andruško z voleje vyklopil jména svých známých, kterým vraždu zadal, a taky popsal svoji roli v případu. Trestný čin spáchali Tomáš Sabo a Miroslav, příjmení teď z hlavy nevím, vypovídal Andruško. Hned na to dodal, že objednávka přišla od Haleny z Komárna, která bydlí na okružní cestě, ale i její příjmení mu v té vypjaté chvíli vypadlo z hlavy. Vyšetřovateli vyprávěl, že podle původního požadavku měli novináře unést, aby se jeho tělo nikdy nenašlo. To se však nestalo. Místo toho policie objevila hned dvě mrtvá těla v domě ve Velké Mači. Alena mi neřekla důvod, ale uvedla konkrétní jméno osoby, pro kterou to zajišťuje. Já se to jméno bojím říct, protože se obávám o svůj život a o život své rodiny, tedy partnerky a dětí, zasekl se rozjetý Andruško a poprvé se zdráhal dopovědět to, co načal. Dlouho mu to však nevydrželo. Věděl, že jestli se bude vykrucovat, nic tím nezíská. ta osoba není doma, má strašně velký vliv a peníze a jmenuje se Marian Kočner. Alena mi vyprávěla, že Kočner jí řekl, že mu ten novinář strašně vadí a kazí mu obchody a že má kvůli němu svázané ruce. Tohle byl další klíčový moment vyšetřování. O Aleně z Komárna slyšeli policisté poprvé. Kočnera sice vyslechli hned první den vyšetřování, on ale tvrdil, že na Kuciaka neměl vůbec vztek. Teď ale měli vyšetřovatelé v rukou výpověď muže, který svoji účast na vraždě přiznal a Kočnera označil za koncového objednavatele. Andruško si myslel, že ještě předtím, než dostal zakázku na vraždu novináře, musel Jána Kuciaka někdo sledovat. Alena, o které během výslechu pořád mluvil, ale nikdy nezmínil její příjmení, mu totiž měla na počítači ukázat celou složku s informacemi o Kuciakovi, která obsahovala i fotodokumentaci. Ten text byl profesionálně napsaný, takže ten člověk, co to dal dohromady, musel mít dobře ověřené informace, protože tam byly fotky Kuciaka a adresa ve Velké Mači i další údaje o něm, vyprávěl Andruško. Dvojice nájemných vrahů, Tomáš Sabo a Miroslav Marček, kterou Andruško najal, si pak jezdila Kuciakův dům prohlížet. Andruško přiznal policistům, že se jednou s nimi vydal i on. Když bylo 21. února 2018 po vraždě, přijeli za Andruškem oba muži autem do obce Chotín, kde bydlel. Všiml si, že Sabo seděl na místě řidiče a Marček na sedadle spolujezdce. Tomáš mi řekl, že tu práci zvládli. Já jsem měl pocit, i když to neřekli přímo, že to udělali ten den. Nedozvěděl jsem se od nich, kdo z nich to provedl a radši jsem se na to ani neptal. Zadlužený podnikatel se policistům snažil vyklopit všechny důležité detaily, na které si v tu chvíli vzpomněl. Jakoby ze sebe chtěl dostat všechno, co v sobě tolik měsíců nosil. Místy ale působil chaoticky. Před půl jednou v noci prohlásil, že je už unavený a nedokáže přesně odpovídat na otázky. A tak výslech ukončili. Ženu z Komárna, o které mluvil, policie druhý den ráno zadržela a Andruška spolu s dvojicí Sabo, Marček, obvinili z podílu na vraždě. Následoval druhý výslech Andruška a to už odpovídal na celou řadu otázek. Tvrdil, že jeho kamarádka Alena na něho s provedením vraždy tlačila a on se jí bál, protože měla kontakty. Znovu se dostal i k momentu, kdy ho navštívili Sabo s Marčekem. Tomáš Sabo řekl, že v domě u Kuciaka byla ještě jedna žena a že zastřelil i ji. Řekl, že náhodou byla doma i ona a že neměl jinou možnost. To mi vyprávěl ten večer v garáži, u mě, v Chotíně. Na začátku přitom Andruško tvrdil, že nevěděl, jak měli bratranci rozdělené úkoly. Svým popisem schůzky mohl před policisty vyvolat dojem, že v domě střílel Sabo. Ten mu ale pouze tlumočil dění na místě činu, protože všechny podstatné rozhovory vedli spolu, nikoli s Miroslavem Marčekem. Se stejnou hypotézou pracovali policisté už před výslechem Andruška. Právě Sabou v soukromý mobil zachytili ve Velké Mači, ve chvíli, kdy na něho někdo zavolal ze druhého, tedy toho takzvaného pracovního telefonu pachatelů. Potom identifikovali taky auto jeho otce, ale především znalkyně připustila, že na kamerových záznamech u fotbalového stadionu ve Velké Mači může být právě Sabo. A po jeho zadržení u něho našli i náboj, který byl ve stejném zásobníku jako náboje nalezené v domě ve Velké Mači. Verzi o Sabovi jako střelci potvrzovalo tolik okolností, že se jí vyšetřovatelé drželi ještě další měsíce. On však od začátku svoji vinu na dvojnásobné vraždě popíral.
3: Část druhá. Bylo to trochu jinak.
1: Miroslava Marčeka po zadržení trápilo nejvíc to, jestli by mohl zavolat do práce a říct šéfům, co se stalo. Požádal o to vyšetřovatele ještě před začátkem prvního výslechu. Situaci odhadl správně a pochopil, že se do zaměstnání hned tak nevrátí. A s vozením klientů do Budapešti, čímž se mimo jiné taky živil, je na delší dobu konec. I když byl ochotný vypovídat, moc toho na srdci neměl. Já k tomu nemám co říct, ani napsat. Můj jediný trestný čin, kterého jsem si vědom, jsou ty zbraně, ty škorpiony, které se u mě našly. To je vše, co jsem chtěl uvést. Po 20 minutách bylo po všem. Pak Marčekovi vzali otisky prstů, vzorky DNA a vyfotili ho ze všech stran, jak to lidé znají z detektivek. Krátce na to putoval do cely předběžného zadržení, kde čekal na další postup. V té době ještě neměl obhájce a ani si nikoho nevybral, proto mu přidělili advokáta Martina Endrédyho. Druhý den Marčeka obvinili. Ani během následujícího výslechu, toho tento bývalý voják moc nenamluvil, obvinění nejsou založena na pravdě, nebudu dál nic říkat ani odpovídat na otázky. To bylo vše, co z něj vypadlo. Slíbil ale, že promluví později.

potřebovali policisté naplánovat i další vyšetřovací úkony v sídle Národní kriminální agentury NAKA v Nitře. A Marček najednou, jen tak mimochodem, před policisty prohodil, ono to bylo trochu jinak. Pak ještě dodal, že by k tomu mohl i něco říct. Ještě před pár desítkami minut všechno popíral a najednou chtěl promluvit. Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Z ničeho nic. Bez vyzvání. Bez naléhání, bez předchozích náznaků či signálů. Bez toho, že by ho někdo navštívil ve vazbě, vytěžoval ho nebo mu nabízel úlevy za spolupráci. Bývalý voják se prostě rozhodl, že víc než rok poté popíše vyšetřovatelům svoji skutečnou roli v případu vraždy novináře a jeho snoubenky. Vyšetřovatelé tedy naplánovali nové termíny výslechů. Byl čtvrtek, 11. dubna roku 2019. Bývalého vojáka Miroslava Marčeka znovu převezli v neprůstřelné vestě a maskáčových kalhotách do budovy NAKA v Nitře. Posadili ho do výslechové místnosti a připravili kameru. Na tento přelomový výslech se přišel podívat i dozorující prokurátor Vladimír Turan a advokáti dalších obviněných. Mezi nimi byl nově už taky Marek Para, obhájce čerstvě obviněného Mariana Kočnera. Z dosud zamlklého Marčeka se valil takový proud informací, jaký zřejmě nečekali ani ti největší optimisté v místnosti. A netýkali se jen vraždy mladého páru ve Velké Mači. Marček se rozhodl pro podrobnou výpověď, ve které poprvé promluvil taky o plánovaných, ale nikdy neprovedených vraždách. V jeho podání to znělo, jako by voják podával hlášení. V roce 2016 se Marček přes svého bratrance Tomáše seznámil se Zoltánem Andrůškem a další rok od něho dostali objednávku na vraždu tehdejšího státního zástupce úřadu zvláštní prokuratury Maroše Žilinky. Na přelomu let 2017 a 18 přišel požadavek na likvidaci novináře Jána Kuciaka. Společně s Tomášem Sabojem si ho měli vyslechnout od Andrůška v jeho pizzerii v Komárně. Andrůško jim pak o tom, koho měli zabít, poskytl podrobnější informace. Kde Kuciak bydlí, jaké má auto, prostě informace o něm. To všechno nám řekl při jednom setkání u něho doma na dvoře, kam jsme přijeli v Sabově Peugeotu. Andrůško měl mobilní telefon, ve kterém byly údaje o panu Kuciakovi a adresa bydliště, kterou si pan Sabo zapsal na nějaký papír. Mám dojem, že v tom mobilu byly i nějaké fotky. Vypověděl Marček. Bývalý voják si pamatoval snímky Kuciaka v černé mikině a zdálo se mu, že byly pořízeny za slunečného počasí. Podle oblečení a světla usoudil, že vznikly ještě před zimou. Potom popsal, jak jezdili do Velké Mače obhlížet terén. Naplánovali trasu, sehnali zbraň. Nejdřív se zaměřili na novinářovi ranní odjezdy, potom zase na jeho večerní návraty. A nakonec přišla pasáž, která úplně rozbila verzi vyšetřovatelů o tom, jak si obvinění rozdělili role. Bývalý voják Marček přiznal, že střílel on, a ne Sabo, jak se policisté mylně domnívali. Marček pak vysvětloval, že původně plánovali vraždu Jána Kuciaka jinak, než jak ji nakonec spáchali. Řidičem měl být Andruško a do domu novináře měla jít dvojice bratranců z Kolárova. Změnilo se to, protože Andruško byl dost nespolehlivý, popisoval muž, který se právě přiznal ke střelbě na Kuciaka a jeho přítelkyni. Promluvil taky o vražedné zbrani, kterou podle jeho slov získali od jistého Lásla Krejčíka z Maďarska. O úpravu tlumiče požádal Sabo svého známého Mariana Sehnala. Marčekovým úkolem bylo sehnat náboje a upravit je tak, aby fungovaly i s podomácku upraveným tlumičem. Bývalý voják je rozebral a postupně snižoval množství střelného prachu. Vážil ho po mikrogramech, aby zjistil, kolik jeho třeba, aby se náboj v tlumiči nasazeném na pistoli nezadrhl, ale vyletěl ven. Střelec nicméně musel zbraň po jednotlivých výstřelech ručně natahovat. Když se Marček a prokurátor Turan zeptal, proč upravoval munici, obviněný muž zněl jako odborná příručka. Aby se snížila rychlost střely, aby byla pomalejší než rychlost zvuku. Smysl to mělo ten, aby tlumič fungoval, protože při překročení rychlosti zvuku tam vzniká ten výbuch.

0: Poprvé si Marček zbraň do velké mače vzal už 19. února 2018. Vystoupil z auta Tomáše Saboa a šel kolem fotbalového stadionu, kolem místní pizzerie, až k domu novináře a archeoložky. Takže přesně tak, jak to během vyšetřování zmapovala policie. Branka před domem nebyla zamčená a Marček vešel do dvora. Ušel ještě pár metrů a všiml si, že v kuchyňce sedí dvě osoby. Kušnírovou jsem nikdy předtím neviděl, ale Kuciaka jsem poznal podle fotek. Původně jsem ani nevěděl, že se jmenuje Kuciak. Věděl jsem jenom, že je to cíl. Pak jsem odtamtud odešel s tím, že tam byla ještě jedna osoba navíc, vypověděl obviněný. Přesné datum vraždy neměli stanovené, ale podle Marčekových slov začal Andrůško tlačit, že to spěchá, že to už mělo být hotové. Druhý, a tentokrát už dokonaný pokus, následoval o dva dny později. Marček vyprávěl, že si vzal černý delší kabát, nákrčník a kalhoty. Venku mrzlo, ale jemu zima nevadila. Oblékl se dobře. Známou trasou došel k domu na adrese Velká Mača 558. Vstoupil na pozemek, ale v domě nikdo nebyl. Vešel proto do letního domečku, který stál napravo od rekonstruovaného domu. Tiše tam čekal, až se majitelé vrátí. Martina s Jánem přijeli po 7. večer. Vrah na místě vyčkával víc než hodinu a půl. Už z toho domečku jsem viděl, že jsou dva. Pak jsem je sledoval, tak jak jsem to už popsal. Jestli se nerozdělí, jestli někdo z nich neodejde. Nikde jsem si tam ani nesedl. Až když ta jeho přítelkyně šla na záchod, teprve tehdy jsem se rozhodl jednat s tím, že ona tam přitom nebude. Zaklepal jsem, otevřel mi Jan Kuciak. Vystřelil jsem poprvé. Z podomácku upravené pistole vyšly hned dva projektily a novináři prostřelili srdce. Marček chtěl vypálit ještě jednou, ale zbraň podle jeho slov nevystřelila, zasekla se. V tom okamžiku zahlédl Martinu Kušnírovou. Vydal se za ní. Marček ve vypjaté situaci zbraň dvakrát až třikrát násilím ručně natáhl a už ji měl znovu připravenou ke střelbě. Ona utekla do kuchyně a já jsem šel za ní a trefil jsem jí do hlavy. Mechanicky popsal závěr vražedné scény. Vyšetřovatel se vyptával na detaily. Marček odpovídal jako stroj, suše, bez emocí. Vybavilo se mu, že Jána střelil do hrudi. Ten narazil zády do zdi a spadl na schody, tváří dolů. Po zastřelení Martiny chtěl už Marček odejít, ale nakonec znovu ručně natáhl zbraň. Prý ještě jednou vystřelil na Jánovu hlavu, aby mu zasadil ránu jistoty. Byl na těch schodech, tak tam ležel, klečel, spíš ležel a když jsem ho trefil do hlavy, viděl jsem, jak se mu rozfoukly vlasy. Zavřel jsem za sebou dveře a šel jsem pryč.
1: Časť tretia. Strelec dostal menej peňazí.
0: Miroslav Marček popsal svůj odchod z místa činu i z Velké Mače úplně shodně s tím, co zjistil vyšetřovací tým. Když za sebou po asi dvou hodinách zavřel vstupní branku a vytáhl mobil, všiml si SMS zprávy a zmeškaného hovoru z pracovního mobilu Tomáše Saboa. Ten už byl pořádně nervózní. Marček byl pryč příliš dlouho. Bývalý voják po půl deváté večer konečně podle dohody prozvonil bratrance Tomáše a ten okamžitě vyrazil autem ke křižovatce nedaleko fotbalového hřiště ve Velké Mači. Odtud společně odjeli zpět do Kolárova. Ještě se potřebovali rychle zbavit zbraně i nábojů. Marček to popsal takhle. Hodili jsme to do řeky. Pod most, vedoucí z Kolárova do Komoče, hned před prvním pilířem. Jde se tam z hráze na konci naší ulice, jinak se tam dostat nedá. Tomáš řekl, že on je rybář, že on ví, kde jsou ty silné proudy. Tak říkal, že tam je ten nejsilnější proud. Já jsem to všechno podával Tomášovi a on to tam házel. Hodili jsme tam náboje, rozebranou zbraň, tlumič, ten zásobník, ten zůstal v batohu, veškerou munici. Házel to tam on, uzavřel Marček. Dvojice pak pokračovala do Komárna a odtud do Chotína, kde žil Andruško se svou přítelkyní. Tomáš si s ním povídal, řekl mu, že tam zemřeli dva lidé. Zoli, to jako Zoltán Andruško, řekl, že dobře, že v pořádku, že zařídí peníze, vypovídal Marček. Ten pak Andruškovi předal kabát, který měl na sobě ve velké mači, aby ho spálil. Kalhoty si nechal. Policie je potom našla u něho doma. Vyšetřovatelé se pořád dokola snažili zjistit, jak to u bratranců fungovalo. Proč náboje upravoval Marček a ne Sabo? A proč vraždil právě bývalý voják a ne ex-policajt? Z prvního pětihodinového výslechu bylo i nezainteresovaným lidem zřejmé, že v této dvojici velel právě starší Tomáš a že Miroslav mechanicky plnil úkoly. Jakoby si ani neuvědomoval, že ta nejšpinavější práce zůstala na něm. O tom, kdo z koho profitoval, svědčí následující řádky. Andruško hned po zadržení policistům přiznal, že za zorganizování vraždy dostal od Aleny Žužové 50 tisíc eur, ze kterých si nechal 10 tisíc pro sebe. Zbývajících 40 tisíc eur předal Sabohovi a ten se měl podělit se svým bratrancem. V tomto případě platila zvláštní matematika. Sabo Marčekovi řekl, že dostal jen 35 tisíc eur, tedy o 5 tisíc méně než ve skutečnosti, a přidal mu polovinu pouze z této částky, tedy 17,5 tisíce eur. Potom dělal, že je velký grant a střelci velkory se přihodil ještě 2 tisíce. Ve skutečnosti však Sabovi zůstalo ještě o pár stovek víc, i když v den vraždy pohodlně seděl ve vyhřátém autě a čekal, až Marček stiskne kohoutek. Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu máme za sebou čtvrtý díl letní četby z knihy Vražda Jána a Martiny – Vyšetřování. Napsala ji Laura Kell-Kalinská, novinářka ze serveru Aktuality.sk, která taky namluvila v tomto podcastu názvy kapitol, a vydal ji Ringier Slovakia Media. My jsme výňatky přeložili, zkrátili a upravili pro potřeby podcastu. Laura na to samozřejmě dohlíží. Jak už určitě z minulých dílů víte, Laurina kniha i tento podcast vychází ze skutečností, faktů, úředních dokumentů, dostupných informací z vyšetřování a taky ze soudních spisů, které byly k dispozici k datu uzávěrky knihy v lednu 2024. To znamená, že neřešíme obnovený proces s podnikatelem Marianem Kočnerem a jeho kamarádkou Alenou Žužovou, kteří jsou obžalováni z objednávky, respektive ze zprostředkování vraždy. Tomuto příběhu se budeme věnovat zase někdy jindy. Závěrečný díl četby přijde v pátek. Naslyšenou zítra.
2: Cítíte se ztracení ve světě plném událostí, informací a dezinformací? Potřebujete mít jasno a vědět, proč se děje právě to, co se děje? Vysvětlujeme, analyzujeme, komentujeme. Pravdivě a neskresleně. Jsme tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus. Portréty.
3: Bohumil Peroutka byl tichou obětí hlučné doby. Na jeho sebeupálení v říjnu 1969 se zapomnělo.
4: Ten čin nebyl po těch následujících 20 let připomínán díky tomu, že o něm nevyšly ani zprávy v celostátním tisku, nebo aspoň jsem žádné nenašel.
3: Říká historik Petr Blažek.
2: Portréty Davida Hertla. Dnes po 8. večer na Plusu. 19.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: České dráhy by měly od roku 2030 dál provozovat příměstskou dopravu v Praze a středních Čechách. Schválila to dnes Rada Středočeského kraje. Informaci Hospodářských novin potvrdil Radio Žurnálu radní pro oblast veřejné dopravy a mobility Petr Borecký z Hnutí STAN. Cena tendru na 30 let je 165 miliard korun. Podle Hospodářských novin budou rozhodnutí ještě potvrzovat pražští radní. V italských Alpách zemřela dívka z Česka, potvrdili to tamní horští záchranáři i české ministerstvo zahraničí. Neštěstí se podle nich stalo u vrcholu Cima di Valbona. Dívka byla na túře s rodinou, uklouzla na svahu a spadla ze skalního srázu z výšky přibližně 90 metrů. Na Slovensku druhý den po sobě padl nový teplotní rekord. Podle předběžných údajů naměřili v obci Dolné Plachtince v Banskobystrickém kraji 42,2 stupně Celsia. Nový rekord překonal dosavadní nejvyšší naměřenou hodnotu ze včerejška. S odkazem na slovenské meteorology o tom informuje agentura TASR. Ovocnáři ve Zlínském kraji v letošním roce sklidí asi jen čtvrtinu obvyklé úrody. Například v ovocných sadech ve Žlutavě na Zlínsku jarní mrazy a nynější sucho poničili 80% švestek a 75% meruněk. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka by celorepublikově měly být výnosy ovoce oproti dlouhodobému průměru zhruba poloviční. Fotbalisté Jablonce hrají ve třetím předkole konferenční ligy úvodní utkání. Jejich souboj s RFS Riga vidí na severu Čech Pavel Petr.
6: 74. minuta po brankách Čanturišviliho a Polidara, domácí vedou 2-0. Z Jablonce nad ní jsou Pavel Petr, Radiožurnál.
5: Královéhradečtí fotbalisté bojují na úvod třetího předkola Evropské ligy s Bešiktašem Istanbul. Duel sleduje Tomáš Borovec.
7: 31. minuta zápasu. Hradec Králové, Bešiktaš, Istanbul 0-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
8: Zdržení na D1 v Brně i před Šmejkalkou a nehoda na D6 před Lubencem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozorně za chodce rady na kilometru 26,5 se dojíždí do kolony, vleče se to 20 minut do omezení na mostě u Šmejkalky. Tam teď navíc začaly noční úpravy vodorovného značení. Na 24. kilometru bude se až do rána projíždět jenom levým pruhem. Na D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov se v omezení před sjezdem na Bratislavu na kilometru 195 srazil kamion a osobní auto. Průjezdný jenom levý pruh, kolona se natahuje před sjezd na Vídeň na kilometr 193, zdržení už asi čtvrt hodiny. Dálnice D6 z Karlových Varů směrem na Prahu byla za začátkem prvního úseku před Lubencem uzavřená, za sjezdem na Valeč na kilometru 81,5 havarovala motorka, provoz už se podařilo obnovit aspoň levým pruhem, kolona se rozjela. A na tahu 16 z Mladé Boleslavy na Novou Paku problémy na obchvatu Jičína, zastavený provoz, za sjezdem na Jičín východ se mili úrobou zhavarovalo nákladní a osobní auto, kolona stojí od odbočky na Moravčice. S objížďkou je to složitější, severně potíž kolem Studeňan, protože v Dřevěnicích je uzavírka a jižně přes Kacákovu Lhotu je to tak stěží pro osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť, teploty 24 až 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Dobrý den, i ve čtvrtek 6. srpna je tu Věda Plus s aktualitami z vědeckého bádání, technologií a medicíny. A o čem dnes budeme mluvit? Data změření kvality ovzduší ve městech se dnes nahrávají do takzvaných digitálních dvojčat. Jak potom s informacemi pracují? Vlkům se zalíbilo v Jeseníkách. Co o jejich pohybu a chování fotopasti zatím ukázali? A objevitel penicilínu Alexander Fleming se narodil přesně před 145 lety. Přineseme reportáž z jeho laboratoře v londýnské nemocnici svaté Marie, kde k objevu došlo. Klidný poslech vám přeje Daniela Vrbová.
2: Věda plus.
9: Přes 30 senzorů budou nově hlídat brněnské ovzduší. Na různá místa po celém městě je rozmístili vědci z Masarykovy univerzity. Budou nepřetržitě sledovat koncentrace škodlivých látek. Z nazbíraných dat vytvoří takzvané digitální dvojče Brna, tedy model, ukazující, jak se znečištění mění ulici od ulice. Výsledky potom poslouží ke zlepšení vzduchu v jednotlivých částech města.
10: Zvedneme senzory, odneseme na vozík a můžeme vyrazit do terénu.
11: Jsem tady s Ondřejem Mikešem z Centra Recitox Masarykovy univerzity. Na střeše vyzvedáváme si tady senzory, které budeme věšit ve městě.
10: Dlouhodobě se monitoruje kvalita ovzduší, protože samozřejmě může mít významný vliv na zdraví člověka. A dlouhodobě se měří profesionálníma, poměrně drahýma, ale velmi spolehlýma a kvalitníma zařízení.
11: Ten váš senzor je mnohem menší, je to velikosti malého kufříku.
10: Zhruba tak do toho letadla asi.
11: Je na tom solární panel.
10: Měří suspendované částice, neboli lidé to znají spíš jako prachové částice.
11: Senzorů je teda 35, které různě rozmístíte po celém Brně.
10: My můžeme jakoby doplnit tu monitorovací síť, přidáme 35 nových očí na 35 různých míst. Oči schválně, protože to jsou optický senzory.
11: Senzory fungují na principu rozptylu světla a dokážou spočítat množství i velikost prachových částic ve vzduchu. Vysvětluje Libor Šulc z Recetoxu.
12: Měří prachové částice v rozměru 10 mikrometrů a 2,5 mikrometru.
11: Výzkumníci už podobné senzory dřív využili při několika studiích. Připevňovali je například dětem na batohy nebo porovnávali ovzduší v jednotlivých částech některých obcí.
10: Najednou vidíme, že některá lokalita je jiná a kdybychom měli třeba jenom jeden referenční senzor někde, tak bychom neviděli, co se děje tamhle na kopci nebo naopak pod kopcem, nebo že tam je jiný zdroj.
11: Teď budou měřit po celý rok a data porovnávat se stanicemi Českého hydrometeorologického ústavu.
10: Můžeme připravit model kvality ovzduší pro Brno a vytvořit takzvaný digitální dvojče Brna, který vlastně jenom znamená jako simulaci něčeho reálného v digitálním prostoru, který je pak krmeno živými daty.
11: Tyhle dva teď budete brát?
10: Jo. Tak. Má to asi 5 kilo.
11: Tak, nyní jsme se přesunuli teda ze střechy do podzemní garáží a nakládáme senzory do auta. A nyní teda vyrážíme do brněnských Kohutovic. Přijíždíme k naší lampě.
10: První co je kontrolovat číslo lampy.
11: 0121 016.
10: Jo.
11: Vytahujete senzor číslo 22.
12: Tak, teď vytahujeme z auta žebřík a přistavujeme ho k lampě.
11: Asistuje s instalací senzoru na pouliční lampu Libor Šulc.
10: Dobro, podáš mi to, až budu na štaflích.
11: Klezete právě nahoru.
10: Jo, zhruba do 3, 3,5 metru. Ono by sice teoreticky bylo ideální, aby byl v dýchací úrovni, nicméně zase potom by nám naráželi lidi hlavou do něj. I proto ho dáváme o něco víc.
11: Takže jako se větší značky dopravní na třeba lampu či nějaký sloup, tak stejně tak vy tam věšíte senzory.
12: Podávám Bandimex.
11: Tak a máme utáhnout to.
12: Podívko.
11: Je tady kousek škola.
10: Část těch senzorů jsme umístili před základní školy. Můžeme se pro každý jeden senzor dívat, jak vlastně vypadá ten předškolní prostor. Když to půjde dobře, tak pracujeme i s kolegama z architektury z VUTčka. Chtějí navrhovat změny předškolních prostor.
11: Senzory budou nepřetržitě měřit celý rok. Získaná data poslouží vědcům nejen k různým simulacím, ale také jako podklad pro doporučení městským částem, jak udržovat vzduch v Brně čistší a zdravější. Marek Hensel, Český rozhlas.
9: A na reportáž ještě navážeme. Z naměřených dat vytvoří vědci takzvané digitální dvojče Brna. Jde o podrobnou digitální kopii města, která propojí údaje ze senzorů, meteorologická data i další informace. Díky ní budou moci bezpečně simulovat různé scénáře a ověřovat, jak se změny v dopravě, zástavbě nebo počasí promítají do kvality ovzduší. Víc si už o této metodě teď řekneme s biochemikem a toxikologem z centra Recetox Masarykovy univerzity Pavlem Čuprem. Dobré odpoledne.
13: Dobré odpoledne.
9: Jak věrné dvojče, možná bychom mohli říct, jak jednovaječné dvojče je vlastně to digitální dvojče Brna?
13: Určitě, digitální dvojče není úplně nějaká nová věc, ale je to vlastně snaha o vytvoření virtuálního modelu skutečného objektu. Nemusí to být jenom objekt, může to být proces nebo prostředí, které je průběžně aktualizováno reálnými daty. A to je právě ta podmínka. Nevytváříme jenom ten model, ale musí tam být ta podmínka přímého napojení, například právě těmi senzory s tou realitou. A pomocí hlubokého učení opravdu na velkých datech se vlastně ten celý model toho digitálního dvojčete zlepšuje, trénuje a vzniká vlastně, konverguje to až téměř k blízce k té realitě. To je podstata digitálního dvojčete.
9: A když teď mluvíme o měření kvality ovzduší, tak jaké scénáře dokážou věci v digitálním dvojčeti vlastně simulovat?
13: Jak jsem řekl, všechno v tom úvodu vše o kvalitě těch dat. A každý ten model toho digitálního dvojčete podle toho, co to je, za objekt, jestli je to budova, nebo je to opravdu nějaký lidský orgán, nebo v tomhle případě celé město, tak jaké ty parametry jsou nejzásadnější a ty my můžeme zároveň zpětně, retrospektivně či prospektivně ovlivňovat, to znamená změnit ten vstupní parametr a můžeme sledovat, co pak v té realitě, co by nastalo, kdyby predikovat. A to vlastně pro rozhodovací procesy a hlavně pro politiku vedení měst dává do rukou velmi, velmi zajímavé cenné informace.
9: A je to digitální dvojče navržené tak, že i právě zástupce města Like, tedy který nepracuje s vědeckými daty, se v něm dokáže zorientovat, nebo tam je potom ještě další aplikace, která vlastně překládá ty výstupy z této digitální simulace?
13: Ano, říkáte to úplně přesně. To samotné, ta technická stránka je velmi, nejenom výpočetně, ale i také softwarově, hardwarově velmi náročná, ale ten výstup v podobě například nějakého dashboardu v uzavřené aplikaci běžně ve Windowsech je pak k dispozici právě pro ty stakeholdery, pro ty, kteří rozhodují ve městě, a tam ty simulace se dají dělat vlastně velmi uživatelsky přívětivě.
9: A má to naopak nějaké limity pro tyto koncové uživatele, kteří nevidí takzvaně do střev? To znamená, nějakým způsobem jsou pořád závislí na výzkumnících a můžou jim zadávat úkoly? Teď mi zkuste namodelovat takové a takové parametry, co by se změnilo. Je to takhle interaktivní?
13: Je to samozřejmě interaktivní, ale je nutné druhým dechem dodat, že se stále jedná o nějakou verzi kopie reality, ale ne 100%. Takže jsou tam nejistoty, ale ty se vždy kvantifikují, takže jsou tam i procenta vyčerpání té variability. Takže u každého modelu je velmi jednoduše predikovatelné, jaký vliv tento parametr má na výslednou predikci té dané koncentrace v dané oblasti, která nás zajímá, nebo toho politika.
9: Digitální dvojčata už nevznikají jenom pro města. V kterých dalších oblastech nebo na jakých dalších objektech se dnes už uplatňují?
13: Jak jsem říkal, tenhle koncept není jenom na úrovni vědy, což ale pro vědce je to velká výzva a velká i budoucnost. I naše výzkumné centrum jde tímhle směrem, ale digitální dvojčata už jsou známá především v těch technických oborech. Například při plánování montážních linek v automobilovém průmyslu. Tam digitální dvojčata se běžně využívají a s velkým úspěchem, nebo řízení jaderných elektráren, případně predikce, kdy je zapotřebí provést nějakou kontrolu něčeho, simulace té kontroly. No a v neposlední řadě je to i zdravotnictví, a tam ty digitální dvojčata si myslím, že mají obrovskou perspektivu do budoucna.
9: Jak můžete naznačit tu svoji představu?
13: Jedna věc je moje představa a druhá věc je realita, už současná v nemocnicích. Ono to není úplně zcela přesně terminologicky digitální dvojče, ale jak jsem řekl, je tam ta podmínka té obousměrné komunikace. Neustále musíte mít dostatek senzorů, a když si vezmeme, že ten objekt není město, ale v tomhle případě je třeba nějaký orgán srdce, tak v případě těch operatérů je v dnešní době poměrně dost běžná záležitost, že si nasimulují pomocí digitálního dvojčete celý ten orgán a je personalifikovaný, to znamená, je přesně pro toho daného pacienta, a oni nasimulují několik variant operací a zvolí přesně tu nejlepší, která zajistí nejlepší výsledek. Takže to je vlastně taková semi varianta tady toho digitálního dvojčete, ano. Ta plnohodnotná, která vyžaduje plné napojení co největšího množství dat sbíraného přímo z toho daného orgánu, tak to je ještě ve fázi výzkumu. Ale věřím, že se i medicína jako velmi rychle do téhle fáze plnohodnotných digitálních dvojčat dostane velmi brzy.
9: Říká biochemik a toxikolog z centra Recetox Masarykovy univerzity Pavel Čupr. Mluvili jsme o měření kvality ovzduší v Brně, ale skončili jsme u budoucnosti medicíny. Děkujeme za to.
13: Taky díky, mějte se. Naschle.
9: Posloucháte Vědu Plus. Vlci se už v Jeseníkách usídlili na stálo. Potvrzují to ochránci přírody, kteří teď v chráněné krajinné oblasti evidují dvě smečky. Tamní samice vyvedly už druhou generaci mláďat. Středem teritoria jedné ze smeček je okolí hory Pradět. Chovatelé se tomu musí přizpůsobit.
14: Pravděpodobně tady je nějaké to místo, kde ti vlci pravidelněji přecházejí. Jo.
15: S Vítem Slezákem z agentury ochrany přírody a krajiny České republiky teď jdeme po takové lesní stezce. Právě tu údajně využívají i vlci, když se přesunují v okolí hory pradět.
14: Tady vidíte vlka a když se podíváme na čas, tak 12:30.
15: Víclozák vytahuje telefon a ukazuje mi fotky z fotopasti.
14: V podstatě v pravé poledne vlk tady nedaleko ovčárny prošel a on se tou krajinou dokáže pohybovat téměř nepozorovaně. Je vidět, že ti vlci jsou tady už přirozenou součástí. Jo, vidíme tady na fotopasti ve dne i v noci, i v době nejvyššího turistického ruchu.
15: Podle Víta Slezáka se přítomnost vlka už začíná i projevovat v krajině.
14: Letošní rok vlastně jsme zaznamenali nejvíce kvetoucích rostlin v tom vrcholovém bezlesí, pradědu a okolí. A myslím si, že to je způsobeno tím, že ten vlk právě úplně změnil jako chování, vysoké zvěře, které zvěře tady vidíme taky jako méně. Lidi se určitě vlku bát nemusí. Chápu, že to může způsobovat problémy některým chovatelům, ale je potřeba se na to dívat i tak, že ten vlk tady opravdu v té přírodě plní tu roli toho vrcholového predátora. Ta příroda to evidentně potřebuje a je vidět, že to funguje.
15: Ne všichni mají z rostoucí vlčí populace radost. Přesunul jsem se na farmu do Holčovic, které jsou zhruba 40 km od pradědu, a mluvil jsem s Alešem, který pracuje v živočišné výrobě.
16: Tady evidujeme celkem velké škody, co se týče jak jehněčího, tak i čerstvě narozených telat. Je to prostě náročné, jak uhlídat ten dobytek, a naopak ještě ho uhlídat proti těm predátorům.
15: Více podrobností má zaměstnankyně farmy Zdenka Zbranková. Společně se díváme do počítače, kde má tabulky se škodami.
17: První škody na hospodářských zvířatech jsme zaznamenali v prosinci roku 2024. Byly to 3 kusy ovci. V roce 25 tam evidujeme už 24 kusů a v letošním roce je to 70 kusů zvířat.
15: Farma už má projekt na nový plot a ohradníky. Na opatření proti vlkům poskytuje dotace stát. Přemnožení šelmy podle odborníků nehrozí. Teritorium každé vlčí smečky je v řádech stovek kilometrů čtverečních a na jiné skupiny v chráněné krajinné oblasti Jeseníky už nezbývá místo. Z Holčovic Adam Tomáš, Český rozhlas.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Nejen rozsáhlé a dramatické globální procesy ukazují, jak se příroda mění. Upozornit nás na to prý mohou i zcela drobní tvorové. Mezi takzvané druhy brzkého varování patří například motýly. Skupina vědců oznámila, že se motýly dali do pohybu na všech jimi obývaných kontinentech. Na vině má být klimatická změna i lidská činnost. Studii zveřejněnou v akademickém časopise Nature Ecology and Evolution vysvětlí redaktor zahraniční redakce Jiří Chábera. Vítej.
18: Dobré odpoledne.
9: Co přesně znamená, že se motýly dali do pohybu? To dělají běžně, ne?
18: To dělají běžně, ale konkrétně to znamená spíš to, že jednotlivé druhy motýlů, jednotlivé motýlí druhy vlastně mění svoji oblast, kde žijí. Jejich teritoria se buď zvětšují nebo zmenšují, případně se některé druhy přesouvají do jiných nadmořských výšek, než ve kterých žili doteď. Zjistil to globální tým několika desítek motýlích expertů. Celkem ty změny našly u více než 1700 druhů motýlů v celkem 105 zemích světa. Ta oblast výskytu tak prý už svoji oblast výskytu změnil asi každý desátý motýlí druh na světě. Podle vedoucího výzkumu doktora Shavana Chaudhuryho z univerzity v australském Melbourne je ta rychlost těchto změn vlastně ohromující. Tak dramatické přesuny prý upozorňují na hluboké proměny napříč celými ekosystémy.
9: Jak si můžu představit ty teritoriální změny v případě motýlu? O jakém měřítku, o kolika kilometrech se bavíme?
18: Tak některé druhy se dokáží přesouvat poměrně rychle a poměrně daleko. Třeba druh Acrea terpsichore byl původně doma v Indii, Bangladéši nebo na Srí Lance, ale od roku 2012, kdy se poprvé vyskytl v Austrálii, a od té doby se postupně po té Austrálii pohybuje zhruba tempem 130-135 km ročně. To, že se vlastně zvětšuje oblast výskytu, tak to se může zdát, to se může vlastně jevit pozitivní, ale není to tak zákonitě. Motýly k pohybu většinou nutí spíš vnější hrozby a snaha navzdory těm hrozbám přežít.
9: A ta hrozba, to je klimatická změna?
18: Taky. Vědci vlastně identifikovali dohromady 9 různých hrozeb a motýly prý tedy nejčastěji, a to skoro až v 80%, k tomu přesunu právě donutí už zmíněná klimatická změna a ty extrémní projevy počasí, jako jsou velké výkyvy, horka nebo tak. V takovém případě potom motýly obvykle zvětšují teritoria, případně úplně změní nadmořskou výšku, prostě protože hledají lepší místo k životu. To se hlavně děje v těch tropických oblastech. Tam, kde je na vině řekněme, přímý lidský zásah, například vysušování mokřadů v Německu nebo vlivem intenzivního zemědělství v Rumunsku, tedy obecně vlastně ztráta toho přirozeného životního prostředí, tak tam se motýly spíš skrývají do menších území, než kdy byly předtím zvyklí. A tím dalším důvodem může pak například být taky příchod jiného invazivního druhu, který vlastně vytlačuje ten druh původních motýlů. To se zase hodně děje třeba v Oceánii nebo ve Spojených státech.
9: A co to znamená pro ochranu motýlů? Navrhují vědci nějaký nový přístup?
18: Doktor Chaudhury zdůrazňuje, že je třeba hlavně hodně pomáhat lidem a organizacím, které už o motýly pečují na té lokální úrovni. Zároveň ale tak rozsáhlé pohyby živočichů, jako předvádí motýly, prý vlastně úplně rozporují způsob, kterým my jako lidstvo chráníme přírodu. Rezervace jsou obvykle statické, různá chráněná území, HKO nebo nějaké národní parky, ale podle doktora Chaudhuryho je třeba se posunout dál a při té ochraně přírody víc zvažovat, kam se zvířata pohybují. A následně pro ně vlastně vytvářet bezpečné koridory, obnovovat stanoviště nebo útočiště, kde se před horkem můžou schovat. Zásadní prý ale bude taky třeba monitoring těch jednotlivých druhů a sběr dalších dat. Mimochodem, Česká republika je v té studii zmíněna jako jedna z pěti, která má o motýlých populacích úplně nejlepší přehled na světě. Má data o polovině všech svých druhů, stejně jako třeba Finsko, Lucembursko, Španělsko a Švédsko. Málo dat ale existuje o motýlech v tropických oblastech.
9: Tak to je rest, který se musí splnit. To byl Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Děkujeme.
18: Naslyšenou.
9: A my vzduchu a ulétající zvěře ještě ve Vědě plus zůstaneme. Ohrožení sokoly v Jeseníkách letos vyvedly nejvíce mláďat v novodobé historii, celkem 46. Počet hnízdících párů se sice nezměnil, ale mláďat měli letos více než loni, konkrétně o 7. Ve druhé polovině minulého století počty sokolů u nás dramaticky poklesly, díky ochraně se ale do české krajiny postupně vracejí. Jak se sokolům daří, o tom si teď budeme povídat s ornitologem Tomášem Pospíšilem, který spolupracuje s Agenturou ochrany přírody a krajiny a v HKO Jeseníky působí také. Dobrý den.
19: Dobrý den.
9: Rekordní počet mláďat sokolů, to znamená, že se jim v Jeseníkách daří čím dál lépe?
19: Ano, určitě daří se jim čím dál lépe, ale samozřejmě ani Jeseníky nejsou nafukovací a má to svoje limity, protože sokol je vlastně na vrcholu té potravní pyramidy a má svá teritoria a hnízdní možnosti, takže určitě se to nebude zvyšovat do nekonečna.
9: Ale když je těch mláďat víc, tak oni si stále hledají svá nová teritoria, zakládají hnízda v Jeseníkách nebo se vydávají i do dalších oblastí?
19: Vydávají se určitě do dalších oblastí a právě Jeseníky jako takové jsou zásobárnou, vlastně tou genetickou zásobárnou té přirozené populace, která se tam vyvíjí, do které v podstatě my nezasahujeme, snažíme se ji monitorovat, podporovat, ale je to přirozená populace, která potom vlastně zásobuje i ty ostatní oblasti, kde vlastně se těm sokolům tak dobře nedaří. Takže v tom je její velký význam.
9: Co vůbec sokoly potřebují k tomu, aby úspěšně zahnízdili?
19: Sokol je dravý pták, který je potravním specialistou a živí se výhradně ptáky. On nezbírá savce, nezbírá žádné kadavery nebo nečistí krajinu od toho, ale je vlastně živí se ptáky a loví ptáky, takže má v tom té potravní pyramidě své místo. Takže určitě potravní nabídka je pro něj důležitá, takže druhová pestrost vlastně v té potravní nabídce je prvořadou věcí. Druhou věcí, která je pro něj specifická, tak je to, že vlastně on nestaví hnízda. A on si neumí postavit hnízdo, takže on využívá hnízda jiných ptáků, jako je třeba krkavec, převážně na skalách, když si postaví krkavec hnízdo, anebo na stromě, anebo vlastně je schopen vyhnízdit čistě jenom třeba na skalní římse. Ale vlastně takových míst není mnoho a tím pádem vlastně má tu limitní věc v tom, že vlastně pokud nemá hnízdní možnost a potravní nabídku a ten klid právě v té lokalitě, tak to jsou věci, které vlastně brání tomu, aby se dále šířil v rámci České republiky.
9: No a mají sokoly v Jeseníkách klid, protože Jeseníky jsou také oblíbenou turistickou destinací, tak jak to jde dohromady?
19: To je veliký problém a to je právě ta záležitost toho, že v Jeseníkách se jim daří tolik. Myslím si, že to je i součást toho, že vlastně se snažíme o ten aktivní management. Ten aktivní management spočívá v tom, že nezasahujeme do té populace jako takové, ale snažíme se ji zavčas v době, kdy začínají hnízdit, monitorovat, což je únor, březen, zjistit, kde vlastně se chystají zahnízdit ty páry a pak jim tam vlastně vytvořit ty klidové podmínky, aby k té interakci s lidmi v jakékoliv formě, což může být turistika, horolezectví, může to být i činnost hospodářská, to znamená hospodaření v lese a podobně, abychom vlastně tyhle vlivy co nejvíce odstranili v době toho hnízdění, až vlastně než se podaří mláďatům z toho hnízda vylétnout. Takže z tohoto pohledu ten aktivní management určitě přispívá k tomu, že vlastně se jim tam daří a to je to, co pro ně můžeme v tuhle chvíli udělat.
20: Jaké metody používáte k tomu monitorování? Já si to laicky představuju tedy jako kukátko nebo dalekohled, ale určitě je to pokročilejší.
19: Je to celá řada metod, ale vlastně zůstáváme u těch standardních, to znamená opravdu je to terénní práce v tom vyhledat ty lokality, kde jsou, to znamená z tohoto pohledu opravdu běžný dalekohled a prochodit krajinu v tom jarním období a zjistit ta hnízdiště. Pak samozřejmě je to záležitost toho, že z dálky jsme schopni monitorovat třeba pomocí fotopastí, ale i zblízka jsme schopni si tam vlastně nainstalovat i na přístupové lokality, tak abychom věděli, jestli tam dochází k tomu rušení. A pak samozřejmě ten monitoring spočívá i v tom, že sledujeme, co ti ptáci dělají například po vylétnutí, takže na některé jedince umísťujeme výjimečně třeba i satelitní vysílač tak, abychom zjistili vlastně, jakou mají, jak přežívají v krajině, kam se posunují, vlastně jaká rizika jim hrozí a podobně a můžeme tím vlastně tu populaci nějakým způsobem se snažit chránit do budoucna.
20: Jak ještě podpořit sokolí populaci v české krajině, co navrhujete? Už jenom krátce, prosím.
19: S ohledem na to, co se s nimi stalo v tom období, kdy u nás vůbec nebyly, tak určitě menší chemizace krajiny, tak aby se do potravního řetězce nedostávaly cizorodé látky, které pak brání ptákům v tom, že jsou schopni se efektivně množit.
20: Říká ornitolog Tomáš Pospíšil, který spolupracuje s Agenturou ochrany přírody a krajiny a také chráněnou krajinou oblastí Jeseníky. Děkujeme, že jste byl hostem Vědy Plus.
19: Také děkuju. Nashledanou.
20: Právě dnes, tedy 6. srpna, uplyne 145 let od narození muže, který změnil moderní medicínu. Alexander Fleming byl lékař a vědec, jehož objev penicilinu položil základy moderní antibiotické léčby. Jeho práce bez nasázky zachránila životy stovkám milionů lidí. Alexander Fleming a penicilin je také tématem reportáže Jaromíra Marka.
21: Místnost ve druhém patře londýnské nemocnice svaté Marie je opravdu maličká. Celou jednu stěnu zabírá okno, druhou stěnu dveře. Původně tady skladovali plínky pro sousední porodnici, pak si v ní svoji laboratoř zřídil Alexander Fleming.
22: This is where it all happened.
23: Tady se to vše odehrálo. Podívejte, jak je vše staromódní, zastaralé, zatuchlé a trochu zaprášené. Ale právě jen v takovém místě mohl být penicilin objeven.
21: Říká historik a kurátor muzea Kevin Brown, muž, který patří mezi největší odborníky na život a dílo Alexandra Fleminga. Stůl pod oknem je přeplněný laboratorním vybavením, zkumavkami, mikroskopy, Petriho miskami. Místnost vypadá přesně tak, jako v době, kdy se odehrál převratný objev. Přispěla tomu vlastně náhoda. 3. září roku 1928 se Fleming vrátil z dovolené a zjistil, že v jedné misce vyrostla neznámá plíseň, která hubí bakterie.
23: Vše bylo dílem náhodné kontaminace. Ve sterilních podmínkách by k tomu nedošlo. Někdo proto může namítnout, Fleming měl prostě jen štěstí. Ale to není pravda. Za touto náhodou stála dlouhá odborná práce.
21: Říká Kevin Brown, Alexander Fleming ještě nedokázal penicilin izolovat. To se podařilo až vědcům v Oxfordu o více než 10 roků později. Masová výroba tohoto antibiotika pak začala v roce 1941 ve Spojených státech.
23: Důležité bylo, že Fleming rok po svém objevu, tedy v roce 1929, svá zjištění publikoval. Předvídal, že pokud vyřeší problém, jak penicilin izolovat, bude mít klinické využití. I bez Fleminga by se jistě objevila antibiotika, ale možná ne penicilin. Kdybychom ho ve své době neměli, kdo ví, kdo z nás by dnes žil.
21: Uzavírá Kevin Brown. Není divu, že skotský lékař Alexander Fleming získal za svůj objev Nobelovu cenu. Z londýnské nemocnice svaté Marie, Jaromír Marek, Český rozhlas.
20: A to je vše z dnešní Vědy Plus s datem 6. srpna. Její záznam najdete jako vždy na stránkách plus.rozhlas.cz.
2: Nejen události. Jdeme dál. Věda, kultura, společnost. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Ve snaze dostat se do španělské exklávy Ceuta zemřelo podle starosty města nejméně 100 lidí. Český stát podle 72% lidí nedělá dost proti dopadům extrémních teplot, zjistil exkluzivní průzkum. Fotbalisté Jablonce vyhráli na úvod třetího předkola konferenční ligy nad RFS Riga 2-0. Zítra bude jasno až polojasno, teploty do 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Při náporu běženců na severoafrickou španělskou exklávu Ceuta zemřelo minulý týden nejméně 100 lidí. Velká část se utopila. Uvedl to starosta města Juan Jesús Vivas. Přes 70 tisíc lidí se do města dostalo během dvou posledních červencových dnů z Maroka. Většina se vrátila zpátky přes hranice. Ve městě podle odhadu starosty zůstalo asi 3 až 5 tisíc migrantů.
0: Situace v Ceutě ještě není normální. Centra pro dospělé i nezletilé běžence jsou přeplněná a na hranici kolapsu. Příliv migrantů vedl k humanitární krizi obrovského rozsahu, narušení veřejného pořádku a ohrožení veřejné bezpečnosti.
5: Stát podle skoro 3/4 lidí v Česku nepodniká dostatečné kroky, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Radiožurnál. Šetření se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 respondentů starších 18 let. 2/3 lidí se taky obávají, že teplotní extrémy budou zasahovat do jejich běžného života. Pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
1: Nejčastěji se toho obávají mladí, přes 80% z nich. A vysokoškolsky vzdělaní lidé. Nejméně se ovlivnění běžného života vysokými teplotami obávají seniori a také lidé se základním vzděláním.
5: Ministerstvo životního prostředí na výsledky průzkumu reagovalo, že dělá mnoho konkrétních opatření. Podporuje třeba zadržování vody v krajině nebo lepší hospodaření s dešťovou vodou. Zároveň ale ministerstvo tvrdí, že adaptaci na změnu klimatu nemůže řešit jen stát. Pomáhat podle něj musí i obce nebo firmy. V Praze začala výstava o kouzelnickém světě Harryho Pottera. Putovní projekt televizního studia Warner Bros. Zamířil po New Yorku, Vídně nebo Paříži do veletržního areálu v pražských Letňanech. I shall place the sorting hat on your head.
3: Srdcem výstavy jsou bradavické koleje. Díky interaktivnímu náramku si každý vybere svou kolej, patrona i kouzelnickou hůlku. Za splněné úkoly pak dostane body pro Nebelvír, Zmiozel, Havraspár nebo Mrzimor. Ve školních lavicích si pak můžou lidé namíchat lektvar, přesadit mandragoru nebo porazit bubáka pomocí digitální hůlky. Chybět nebude ani fanfrpál, hledání zlatonky nebo vyvolávání patrona. Výstava potrvá až do 21. března příštího roku. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
4: Jablonečtí fotbalisté vstoupili do třetího předkola konferenční ligy vítězně. Lotyšský tým RFS Riga porazili 2-0. Odvetu odehrají Severočeši za týden na hřišti soupeře. Teď bojuje Hradec Králové ve třetím předkole Evropské ligy s tureckým Bešiktašem Istanbul. Snažení východu Čechů sleduje Tomáš Borovec.
7: 46. minuta utkání a Hradec Králové hraje s Bešiktašem Istanbul 0-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
4: Fotbalový Real Madrid získal útočníka Jana Diomandého z Lipska. Za 19-letého reprezentanta Pobřeží slonoviny má podle španělského deníku Marca zaplatit z bonusy v přepočtu necelé 3,5 miliardy korun. To by z Diomandého, který podepsal 7letou smlouvu, dělalo nejdražší posilu v historii klubu. A české volejbalistky vyhrály v úvodním přípravném zápase před mistrovstvím Evropy v Brně. Rumunsko porazili 3-0 na sety.
24: Kolony na D1 před Čmejkalkou a u Brna a překážka na jižní spojce v Praze. Na D1 z Brna do Prahy brzdí provoz práce na mostě Čmejkalka na 24. kilometru z úžení do jednoho pruhu. Kolona z 27. kilometru je na půl hodiny. Na D1 se zdržíte také u Brna ve směru z Prahy. Na kilometru 195 už následky nehody nepřekážejí, stále je tam ale kolona z kilometru 192 na 10 minut. Na D1 z Bystřete za Vyškovem ve směru do Brna na kilometru 224,5 se pohybuje pohybují lidé kolem odstaveného osobního auta.
6: Je to na rovince, je to vidět, ale pohybují se tam dva lidi u toho, no, tak není to úplně ideální.
24: V Praze se vyhněte překážce na jižní spojce ve směru na Barrandovský most. Za nájezdem z Průmyslové ulice leží na vozovce nářadí.
8: Za sjezdem na Fashion Arenu je v levém pruhu Ráčna.
24: Na silnici 16 v Mladé Boleslavi na Novou Paku byl zastavený provoz na obchvatu Jičína. Za sjezdem na Jičín východ a Semily u Robous ještě vyšetřují kolizi nákladního a osobního auta, která zabírá jeden pruh, už ale projedete bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Sebeupálení Jana Palacha v lednu 1969 se stalo symbolem odporu proti postupnému návratu poměrů v Československu před leden 1968. Palachova smrt je na začátku řady podobných činů, na jejichž konci je v říjnu 69 málo známá oběť Bohumila Peroutky. Moje smrt, napsal v dopisu na rozloučenou, bude společnosti užitečnější než můj život. Zapomenutý příběh prvního roku Husákovy normalizace připomene historik Petr Blažek. Do studia ho pozval a dobrý poslech přeje David Hertl.
2: Portréty.
1: Petře, vítám vás ve studiu, dobrý den.
10: Dobrý den.
1: Už jsme říkali, že čin Jana Palacha je obecně známý, ale že tím, jak přibývaly další podobné činy, tak ta jména jsou stále méně a méně známá. Vám asi jméno Bohumila Peroutky známé bylo. Čím to ale je, že tenhle jeho případ zůstává tak hodně zasunutý kdesi v pozadí a nemluví se o něm?
10: Já myslím, že jsou to tři důvody. Ten první důvod je, že byl skutečně poslední v té velké vlně, patrně. Zatím je to člověk, který uzavírá tu poměrně dlouhou řadu případů, kterých bylo, já bych tak odhadl, někde mezi 30 a 40, s tím, že těch politických motivů bych vysledoval možná 7. Některé ty případy jsou takové hraniční a jedním z nich je právě ten Peroutkův případ. Není to úplně klasický případ toho sebeupálení, tak jak ho známe z případu Jana Palacha a Jana Zajíce. Je to případ spíš, který se blíží Evženu Plockovi, člověku, který se zapálil především z takového zoufalství. A je to zároveň případ, který se odehrál na okraji vlastně geograficky těch českých zemích ve Vsetíně, což je poměrně daleko od Prahy nebo Brna. Ten třetí důvod si myslím souvisel s tím, že Peroutka neměl žádné potomky, neměl manželku, takže vlastně nebyl nikdo, kdo by úplně se staral, bych řekl, o ten jeho odkaz. Částečně ho připomínali jeho kolegové po roce 1989, ale tím, že vlastně neměl takový pohřeb jako třeba Jan Zajíc, natož Jan Palach, tak ta paměť nebyla příliš silná ani v tom místním regionu. Myslím si, že se to změnilo skutečně teprve v posledních letech. Jedním z důvodů je, že se péči o připomínání jeho života, jeho díla také starají ve Vsetínském muzeu. Je tam uložena jeho poměrně velká pozůstalost, další je v okresním archivu, takže postupně je zpracovávána. V současnosti se připravuje do tisku první takový velký článek, který připravili kolegové z toho muzea. A myslím, že její zásluhou je poprvé vlastně ten život popsán v takové úplnosti. Jo.
1: K tomu všemu se dostaneme. Konstatujeme na začátek, že Bohumil Peroutka se narodil v srpnu 1926 v Bratislavě. Když mu bylo 5 let, tak se rodina přestěhovala do Vsetína. Následovalo vsetínské gymnázium a vše ostatní už si můžeme ocitovat. V roce 1960 totiž Bohumil Peroutka žádal o místo správce okresního muzea ve Vsetíně a svůj životopis tam poměrně barvitě vypsal.
11: Studoval jsem na reálném gymnáziu ve Vsetíně a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde jsem studia zakončil druhou státní zkouškou z dějepisu a zeměpisu. V roce 1953 jsem promoval na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, přičemž jsem hlavní rigorózum složil ze zeměpisu a vedlejší z národopisu a antropologie. Roku 1950 jsem odešel jako učitel na střední školu v Hošťálkové, kde jsem působil do roku 1954, kdy jsem byl přeložen na 11letou střední školu ve Valašských Kloboukách. Od 1. září 1955 působím jako okresní archivář ve Vsetíně. Již během vysokoškolského studia v roce 1949 jsem pracoval jako pomocný pracovník v národopisném oddělení Moravského muzea v Brně. Od roku 1953 jako člen vlastivědného kroužku při okresním muzeu ve Vsetíně jsem spolupracoval při instalaci historické, národopisné a přírodovědecké expozice a při instalaci příležitostných výstav.
12: Petře, my tady asi ale nevystačíme s takovým konstatováním regionální historik a prosím, ať to nezní jakkoliv pejorativně, protože ten záběr Bohumila Peroutky, nejprve co by archiváře a později ředitele muzea ve Vsetíně, on byl daleko větší.
10: Tak my jsme slyšeli, že vystudoval historii a zeměpis, ale zároveň měl doktorát z antropologie, zároveň se zabýval o etnografii. Ten jeho velmi hluboký zájem o etnografii také ukazuje jeho snaha o externí aspiranturu, kterou chtěl složit na Masarykově univerzitě. Nakonec kvůli velkým pracovním úkolům, které si nakládal, bych řekl částečně asi i sám, tu aspiranturu nedodělal. Souviselo to také, bych řekl, s psychickými problémy, které měl. Zhruba v polovině 50. let on chtěl pracovat vědecky v Brně, to se mu nepovedlo, nakonec zůstal tedy v tom Vsetíně, nebylo mu povoleno vlastně změnit zaměstnání, takže nakonec skončil jako takový velmi erudovaný znalec Valašska. Zabýval se vzhledem k tomu, jaká byla doba, především dějinami dělnického hnutí, to bylo takové jeho hlavní téma. Myslím si, že to nebylo téma, které by bylo jenom vnucené. On měl, myslím, velký zájem o dějiny sociální demokracie, počátku komunistické strany. Sám se potom později angažoval v Československé straně socialistické během Pražského jara a ten jeho asi velký sen věnovat se vědecky etnografii nakonec vlastně realizoval tímhle způsobem.
12: Kolegové historikové oceňovali u Bohumila Peroutky schopnost poměrně jednoduchým jazykem vysvětlit složitou problematiku, což je pro historika nebo pro dobrého historika, který chce skutečně zaujmout, asi velmi podstatné. Vy jste teď mluvil o členství Bohumila Peroutky v Československé straně socialistické. Pojďme jenom malinko zmínit něco o jeho politických názorech. Dočetl jsem se, že prý pravidelně poslouchal v 60. letech rádio Svobodná Evropa, což samozřejmě nemusí nic znamenat, ale jaké asi byly jeho názory? Mně totiž z toho, co jsem o něm četl, tak mi přijde, že byl, řekněme, levicově orientovaný.
10: Určitě to tak je. Ta jeho orientace si myslím nejlépe byla vidět v takovém nejvíce svobodném období, které on zažil, a to bylo Pražské jaro, kdy vstoupil do Československé strany socialistické. Velmi se zajímalo o osobnost Tomáše Garrigua Masaryka. Myslím si, že mu ta strana byla skutečně asi nejbližší ze všech těch tehdejších povolených stran. On formálně byl ve svazu Československo-sovětského přátelství už z doby, kdy začínal jako učitel, předtím než přešel do archívu a později do muzea. V letech 1962 až 1967 zastával funkci ředitele okresního muzea ve Vsetíně. Nebyl členem KSČ, což si myslím, že je poměrně unikátní. Zachoval se záznam, že byl spolupracovníkem tajné policie, ale v takové zvláštní kategorii, té kategorie držitel konspirativního bytu, což je kategorie, která patrně bych řekl souvisela s jeho rolí toho ředitele. Bylo to jenom na pár měsíců, ten svazek se nezachoval, takže úplně nevíme přesně, o co se jednalo, ale podle mého názoru to možná souviselo s počátky přestavby vsetínského zámku, kde to muzeum tehdy sídlilo, a je možné, že tehdy příslušníci STB potřebovali nějaký prostor, kde by se scházeli se spolupracovníky, a on jako ředitel možná měl ten prostor napsaný na sebe. Těžko říct, je možné, že to byl jeden z důvodů, jeho psychických problémů, které nastaly zrovna tady v té době. Nakonec je řešil hospitalizací v Kroměříži. Nevíme úplně přesně, jak ty psychické problémy byly diagnostikovány. Víme akorát, že v roce 1962 v souvislosti s jeho sebeupálením bylo zmíněno, že byl dvakrát v té kroměřížské psychiatrické léčebně. Podle všeho se jednalo o kombinaci přepracování. Když se podíváme na to, kolik toho tehdy vytvořil, kolik výstav a různých článků a té organizační práce dělal, tak není divu, že se zhroutil, pokud tam byl ještě nějaký politický tlak, který mohl souviset právě s tou tajnou policií, tak nakonec ty psychické problémy skončily jeho hospitalizací. Údajně měl mít paranoidně fobický syndrom. Těžko říct, jisté je, že ve zprávě, kterou si vyžádal jeho zaměstnavatel, ta psychiatrická léčebna v Kroměříži odpověděla, že se nejedná o nějaké závažné onemocnění, které by znamenalo, že by nemohl pracovat Bohumil Peroutka, ale doporučovali, aby přestal být vedoucím. Takže poté se stal od roku 1967 řadovým zaměstnancem a v téhle pozici prožil také Pražské jaro.
12: K roku 68 víme třeba

0: Změnil život Bohumila Peroutky. Pojďme si jenom krátce z tohoto článku ocitovat.
1: Lid, tento ústavou proklamovaný zdroj vší moci ve státě, jakoby se začínal ztrácet na pozadí budovaných závodů a měnit ze subjektu vlády v její objekt. Socialismus, který měl znamenat především osvobození člověka, se stával jakýmsi návratem k feudalismu se všemi formami jeho mimoekonomického nátlaku, tortury a vazalské závislosti všech článků státní mašinerie na jediném neomylném vladaři. Porušování zákonnosti a základních lidských práv byly jen průvodními jevy tohoto procesu. Celých 51 let našeho národního bytí, stejně jako předcházející tisíciletí existence našich národů, je neustálým zápasem o svobody, které žádná moc nemohla trvale potlačit. Nemohlo to být řečeno lépe než slovy zakladatele tohoto státu a jeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, která před 51 lety ve svém washingtonském prohlášení nezávislosti československého národa vložil do vínku nového státu. Idealismus, spravedlnost, lidskost se nakonec vyplácejí lépe než násilí hrabivých nadlidí. Věřím ve svobodu, svobodu vždy větší a větší.
2: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
0: A v dnešních portrétech si s historikem Petrem Blaškem připomínáme také historika Bohumila Peroutku. Dobrý poslech přeje David Hertl. Tak ještě jednou, tento článek, ze kterého jsme slyšeli krátkou ukázku, vyšel 22. října 1969 v okresních novinách Nové Valašsko. Petře, jak tohle mohlo vyjít? Jak se to stalo, že někomu utekly ty myšlenky, které tam Peroutka napsal v době, kdy už přeci jenom se tohle úplně zase nenosilo?
3: Myslím si, že je to tím, že v redakci byli jeho blízcí přátelé, s kterými se znal dlouhé roky. On byl velmi častým přispěvatelem tady do tohohle periodika a myslím si, že ten článek, když ho někdo začal číst, tak možná se mu nezdál zase úplně tak radikální, ale on se postupně stupňuje. Ta dikce, bych řekl, je taková, že končí skutečně takovou oslavou té první republiky. On tam odsuzuje 50. léta, popisuje, bych řekl, celých těch 50 let jako boj o svobodu a říká, že celé to období bylo vyplněno bojem, my jsme to tady slyšeli, s nad lidmi, kteří vlastně tu svobodu potlačovali.
0: Co vlastně následovalo poté, když tenhle článek vyšel?
3: Místní funkcionáře komunistické strany ten článek Peroutky velmi rozuřil, stal se vlastně signálem k čistkám v té redakci. Peroutka, když se dozvěděl, že se chystají kroky, které mají vést propouštění kolegu, zejména šéfredaktora, tak nakonec řešil tu situaci velmi radikálním způsobem. Vybral si symbolický den, 28. říjen 1969 ve Vsetínském zámku, kde sídlilo muzeum, napsal dva dopisy na rozloučenou, ve kterých se rozloučil se slovy, že se jedná o čin, který je motivován jinak než Palachův, ale toho Jana Palacha v tom dopise kratším přímo zmiňuje. Taky tam opakovaně říká, že selhal, že to je vlastně situace, kterou se rozhodlo teda řešit tímhletím způsobem proto, aby možná už ukončil celou tu kauzu, těžko říct. Oba ty dopisy si myslím, že jsou srozumitelné, nejsou to dopisy, které by svědčily o tom, že by byl ve stavu vyšinutí mysli. Já se domnívám, že to je ten jeden z typů, bych řekl, těch živých pochodní, které se objevoval nejenom v tehdejším komunistickém Československu, ale i v dalších státech sovětského bloku a i v jiných typech režimů, kdy máme na jedné straně takový mobilizační typ toho sebeupálení, kde ten člověk dotyčný se snaží vyburcovat všechny ostatní, klade nějaké požadavky, obrací se na vedení té země, aby něco splnilo a tak dál. Po vzoru, bych řekl, těch vietnamských živých pochodní, tady ten

0: případ je jiný, je to případ, který je typický pro Evžena Plocka nebo pro Josefa Hlavatého nebo právě pro Bohumila Peroutku. Jsou to případy lidí, kteří se ocitli v těžkých životních situacích, ve velkých krizích, mají pocit, že ten jejich život vlastně se hroutí, zejména ten pracovní nebo osobní, a rozhodnou se pro to sebeupálení jako pro takovou určitou, bych řekl, demonstraci toho zoufalství. A myslím si, že Peroutka si to označení živá pochodeň zaslouží, byť někteří autoři nebo lidé mají pocit, že nepatří do té dlouhé řady, že to je vlastně sebevražda, která nemá politickou motivaci, ale myslím si, že při tom bližším pohledu, při seznámení se s těmi posledními dopisy, si myslím, že to je naopak případ, který do té dlouhé řady toho nešťastného roku 69 bez pochyby patří.
1: Dvěma dopisům na rozloučenou, které Peroutka po sobě zanechal, se obsáhle věnuje i studie Pavla Mašláně a Lukáše Peluňka s názvem Vsetínská pochodeň, poznámky k životopisu Bohumila Peroutky. Ocitujme si.
2: Peroutka zanechal na stole kromě knih, které měli kolegové vrátit, také dva dopisy na rozloučenou. Kratší se nachází ve vyšetřovacím spisu Sboru národní bezpečnosti. Je psán klidnější rukou, poznamenává v něm, že jeho poslední vůle se nachází v bytě. K motivaci svého činu uvádí: umírám s myšlenkou, že všechno krásné a dobré, co bylo v našem státě započato v minulém roce, bude dovedeno ke zdárnému konci. I když má smrt je motivována jinak než smrt Jana Palacha, nechť poslouží dobré věci, které jsem nemohl pomoci svým životem. Delší dopis, uložený v Peroutkově pozůstalosti v Muzeu regionu Valašsko, je více osobní, je napsaný na dvou listech, rukopis je notně přeškrtaný a místy nečitelný. V jeho řádcích lze cítit pisatelovo rozrušení, beznaděj a lítost nad tím, co jediný kritický článek rozpoutal, a depresi, do které se dostal kampaní zaměřenou proti jeho osobě. Dopis začíná slovy: loučím se se světem a se životem, který jsem žil bezúčelně, na prázdno. Nedovedl jsem pracovat ani správně se zachovat. Chtěl jsem být titánem, který by zvládl všechno na světě, považoval jsem se za neomylného, zatímco jsem se dovedl soustředit pouze na detaily. V dalších pasážích bilancuje svůj život a přiznává se zde i k osobním problémům vlivem neopětovaných citů. V závěru dopisu prosí Peroutka členy redakce Nového Valašska o odpuštění za nepříjemnosti, které jim způsobil. Dopis končí slovy: závěrem prohlašuji, že to bylo mé svědomí a snad i víra v ideje, které mne přiměly k tomuto činu.
1: Stalo se 28. října 1969. 30. října Bohumil Peroutka zemřel v nemocnici ve Vsetíně, bylo mu 43 let. Pohřeb byl nařízen do Olomouce prý proto, aby se ho mohlo účastnit co nejméně lidí. Petře, vy už jste něco naznačoval o tom, jak vlastně normalizační režim zareagoval na tenhle Peroutkův čin. Hovořilo se o psychické nemoci, o tom, že to byly nějaké osobní problémy. Pak tedy nastalo to, co bychom nazvali zapomněním. Šlo o to prostě rychle vymazat ze života to, že existoval nějaký Bohumil Peroutka.
0: Je to tak, ten čin nebyl po těch následujících 20 let připomínán díky tomu, že o něm nevyšly ani zprávy v celostátním tisku, nebo aspoň jsem žádné nenašel, tak se o něm příliš nevědělo v tom celostátním měřítku a začal být známější teprve po roce 1989. Myslím si, že teprve vlastně s odstupem 50 let je možné vlastně nahlídnout na něj i díky tomu, že se podařilo najít alespoň ten stručný vyšetřovací spis s ohledáním místa činu a že existuje jeho rozsáhlá pozůstalost, tak je možné vlastně ten život popsat v nějaké úplnosti. Myslím si, že stojí za připomenutí, že to je skutečně tragický příběh roku 69. Je to příběh, který dokládá, jak velmi rychle ta takzvaná normalizace běžela a že to, co ještě bylo běžné a možné, bych řekl, ještě několik měsíců předtím, tak nakonec na podzim 1969 vedla k takovému zoufalému činu.
1: My jsme hovořili o tom tak trochu utajeném pohřbu v Olomouci. Toho se zúčastnili někteří Peroutkovi přátelé nebo spolužáci. A 12. listopadu 69 napsal jeden z nich, Zdeněk, své kamarádce Lídě o tom, co během Peroutkova pohřbu prožíval. Jenom dodám, že Bohumil Peroutka je zde označován přezdívkou, kterou od spolužáků měl, Čiča.
2: Musím se ti svěřit, že se mě celá ta věc velmi dotkla. Teprve po přečtení článku jsem si udělal obraz o všech souvislostech. Víš, byly chvíle před pohřbem i na něm, kdy jsem se na Čiču v duchu zlobil, že to udělal, poněvadž jsem myslel, že ho motivovali převážně osobní nesnáze, snad i ve vztahu k ženám, nebezpečí ztráty existence a podobně. Říkal jsem si, že ve všech těchto věcech bych mu mohl pomoci a byly doby, kdy jsem mu pomoc nabízel. Duch článku, jeho serióznost a nepopiratelná pravdivost mě však utvrzuje v tom, že se upálil z hlubokého přesvědčení a zanícení a možná i proto, že nahlédl beznadějnost naší národní situace a nemohl se smířit s tím, že bude i nadále existovat za účelem konzumace jídla, pití, společné postele, pokud ji měl, a že bude prostě plout s davem pokořených a nemyslících lidí, kteří ani myslet nechtějí a myslet se bojí, poněvadž by možná volili cestu jako Čiča. Hluboce si ho vážím a jsem hrdý, že jsem jeho spolužák. Současně si ovšem uvědomuji, že jsem ve srovnání s ním pouhý zbabělec a živočich, nebo chceš-li, realista.
1: Na závěr snad jenom dodejme, že Bohumila Peroutku připomíná dnes velmi pěkná pamětní deska na nádvoří Vsetínského zámku. To je vše z dnešních portrétů. Děkuji Petrovi Blaškovi, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Jitka Procházková a loučí se i průvodce dnešním pořadem David Hertl.
3: 90kové léto.
1: Slováci si samostatný stát toužebně přáli, ale pár dní před jeho vznikem měli sami nad čím přemýšlet.
4: Málo čo na stránkách dennej tlače pripomína, že je tu čas vianočného rozjímania, pri ktorom sa obzeráme za tým, čo nám dal uplynulý rok. O tom, ktorý sa skončí už o 9 dní, mnohí tvrdia, že nám veľa dal. Mnohí tvrdia, že nám veľa vzal.
3: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu. Hovory.
5: Michal Krause je lektorom fotografovania. Častá zákazka je, aby klientov naučil fotografickú postprodukciu.
6: Myslím, že je veľká tendence jí přeceňovat. To není kouzelná hůlka, která napraví nepovedené fotografie. Já vždycky říkám, maximum je potřeba odvést terénu.
5: Michal fotí divokú prírodu a je spoluzakladateľom súťaže Czech Nature Photo.
3: Hovory Taťany Čabákové. Dnes po 10. večer na Plusu. 20:30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Nález dronu s výbušninou na letišti v německém Lipsku vyhodnocuje i pražské letiště. Společně s bezpečnostními složkami řeší případná doporučení. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí letiště Denisa Hitmánková. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO deníku N řekl, že Česko v reakci na incident posílí ochranu letišť. Brněnský magistrát kvůli pokračujícím tropickým teplotám znovu otevřel veřejnosti klimatizovaný rytířský sál na Nové radnici v centru města. Je otevřený od 10 do 18 hodin. Lidé si tam můžou posedět v klimatizovaných prostorách a zdarma se napít vody. Historický sál je jinak veřejnosti nepřístupný. Spojené království uvalilo nové sankce proti ruským lodím, bankám a průmyslovým podnikům. Na svém webu o tom informovala britská vláda. Londýn se tak snaží narušit příjmy z prodeje ropy, které by Moskva mohla využít k financování války proti Ukrajině. Liberecký kraj začal pracovat na zapsání hotelu a vysílače Ještěd na seznam světového dědictví UNESCO. Aktuálně chce požádat Ministerstvo kultury o předběžné posouzení. To by mělo ukázat, jestli je projekt dobře připravený a má šanci uspět v mezinárodním hodnocení. Podklady pro zápis na seznam bude připravovat nově vzniklá pracovní skupina. Fotbalisté Jablonce vyhráli první zápas třetího předkola konferenční ligy nad RFS Riga 2-0. Prosadili se Čanturišvili a Polidar. Odveta čeká Severočechy za týden v Lotyšsku. A královéhradečtí fotbalisté teď bojují ve třetím předkole Evropské ligy s Bešiktašem Istanbul. Je u toho Tomáš Borovec.
8: Kolona na D1 za chodce rady a překážka na D8 u Roudnice. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se brzdí za sjezdem na chodce rady. Na kilometru 28,5 kolona až na most Šmejkalka. Na 24. kilometru je teď zúžení do levého pruhu kvůli opravám. Zdržíte se téměř půl hodiny. Naopak na D1 kolem Brna se na Ostravu kolona rozjela. Následky nehody na kilometru 195 už v jízdních pruzích nepřekážejí. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Sázavu. Na 37. kilometru stojí dodávka s defektem pneumatiky na straně dovozovky.
9: Odstavným druhu dodávka má pravkou levou přední pneumatiku, takže velmi pravděpodobně ji asi bude měnit.
8: Dejte pozor proto na pohyb lidí okolo. A na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem čekejte překážku za nájezdem od Roudnice. Na 29. kilometru stojí na konci připojovacího pruhu nepojízdná dodávka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: V noci bude oblačno až zataženo na západní Moravě, ve Slezsku a zpočátku i ve východní polovině Čech se místy vyskytnou přehánky a bouřky, kránu srážek ubude a v Čechách se od západu vyjasní. Teploty 17 až 21 stupňů, na západě a severu Čech kolem 14, na horách kolem 13. Zítra čekejte jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Svět ekonomie a financí hraje v našich životech důležitou roli a je nutností mu dobře rozumět. Proto jsme připravili druhé vydání Jednohubek. Tentokrát vám po dobu prázdnin připomeneme základní pravidla toho, jak přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
3: Řečí peněz.
10: Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je naším hostem u těch finančních Michal Skořepa, ekonom České spořitelny a autor stejnojmenné knihy. Vítejte ve studiu, dobrý den, Michal.
11: Dobrý den.
10: V předchozích dílech jsme se několikrát dotkli bydlení, které je nejen v Česku zásadní ekonomickou otázkou. Domov je totiž naší jistotou. Pro naši finanční bezpečnost je tu ale také řada finančních nástrojů, které nás jistí proti nečekaným událostem. A právě těm se dnes budeme věnovat. Michale, vy ve své knize píšete na téma pojištění, že je pro většinu lidí tak trochu nudné, tak trochu nepříjemné. Čím to podle vás je, když je to vlastně naše záchranná síť, která nás drží a zachraňuje v momentě, kdy se opravdu stanou nečekané problémy a správně nastavená pojistka, a zdůrazňuji to, správně nastavená pojistka, nám může zachránit náš finanční standard a životní standard obecně.
11: No já se obávám, že to není trochu nudné, je to ukrutně nudné. Dokonce Woody Allen, jsem vyštrachal někde citát, pravil, že horší než smrt je strávit večer s pojišťovákem. Já jsem o tom hodně přemýšlel a došel jsem k závěru, že jednak, a my jsme trošku už na to narazili, když jsme mluvili v předchozích jednohubkách třeba o té rezervě, že první problém s pojištěním je, že my máme pocit, že ho možná ani nikdy nebudeme potřebovat. Tak co bychom něco platili, co možná vlastně ani nikdy nepřijde. Jo, tak už jenom přelézt tuhle tu přehradu mentální si myslím, že, jako, že není úplně legrace. To je první věc. Druhá věc je, ono nás nutí myslet na ošklivé věci. Samozřejmě, to máme pojištění, aby řešilo prostě šeredné věci, jako že nám schoří dům, a, nebo že nám nedej Bůh zemře prostě živitel rodiny a podobně. Takže to je druhá věc, která je leckomu asi odporná. Prostě radši to úplně přeskočit, tuhle kapitolku finančního hospodaření, než aby se nořil do těch černých, chmurných úvah. A třetí věc, možná úplně nejzajímavější je, že vlastně zejména to pojištění je věc týkající se rizika, nejistoty a tam my hrozně moc nevíme. My prostě strašně moc věcí nevíme, my máme hrozně málo informací, my hrozně moc tápeme ve tmě. Čili když budeme mluvit, řekněme, o pojištění domu, My nevíme, jaká je šance, že u nás zrovna do toho udeří blesk. A co se stane, když do takového domu udeří blesk? Co všechno schoří dneska? My nevíme, jak velká bude záplava. Prostě občas přijde tisíciletá voda, přijde za 10 let, nebo už nikdy nepřijde. Tornádo na Jižní Moravě. Je to tak, že teď budou v tornáda tady každých 50 let, nebo zase už 200 let ne? Tohle všechno jsou tak strašně, jako řekl bych, složité otázky, nejasné, že mnohým z nás prostě se nechce rozhodovat už jenom proto, že jsme úplně ve tmě a střílet úplně do tmy mnohým z nás přijde jako úplný nesmysl, takže to jsou asi podle mě ty hlavní důvody, proč k tomu máme takový odpor.
12: No a jak důležitou roli hraje pojištění z pohledu ekonoma, protože my se bavíme o dobrém hospodaření. Je to tedy nutnost, nebo je to něco navíc, nějaký benefit, který toho člověka pro vás dělá, dejme tomu, zajímavější?
11: No, tak to záleží na tom člověku samotném. To záleží na tom, jakou máme představu o svém dalším životě. Pokud nám nevadí, že ten život je nahoru dolů, čili když to řeknu kromě k tomu k domu, když nám nevadí, že nám schoří dům, prostě pokrčíme rameny, popláčeme si den, dva a jdeme někam prostě pod most na chvilku a začínáme znova a nevadí nám to, bereme to prostě jako sport, takový asi málo, přeháním to, ale prostě mnozí z nás skutečně mají takový ten přístup Bůh dal, Bůh vzal, nebo tak, co se dá dělat, no mám smůlu, tak pak zas tak strašně pojištění my nemusíme, samozřejmě. Ale pokud někdo z nás má rád svou jistotu, zejména máme třeba děti, chceme jim poskytnout to nejlepší, nechceme je vystavovat šokům, chceme, aby prostě jejich dětství proběhlo v pohodě a tak dále, no tak v tom případě se naopak musíme pojistit hodně, čili my si tím pojištěním kupujeme vlastně dobrý pocit, že když něco přijde, tak prostě to vlastně vykryjeme právě tím pojistným, které dostaneme. Ať už je to formální pojistné od pojišťovny, od těch druhů pojištění je daleko víc, o tom asi ještě budeme mluvit, ale prostě je to zase podle toho, podle naší povahy, jak se stavíme k životu, jak hodně nám vadí, že ten náš život je ode zdi ke zdi.
12: Existuje nějaké jednoduché pravidlo, podle kterého poznáme, která rizika má smysl přenést na pojišťovnu a která ještě zvládneme sami, protože vy už jste to zmínil, my jsme se bavili hned v prvním díle o finanční rezervě, například třeba investujeme, v minulých dílech jsme se o tom bavili, tedy nějakou rezervu, která nám může vykrýt ty ztráty, bychom mít měli. Takže je tam nějaká hranice, co ještě smysl dává pojistit a co smysl už pojistit nedává, protože to dokážeme pokrýt sami z vlastních zdrojů?
11: No tak to je přesně ta hranice, já myslím. Pokud se jedná o drobné věci, já nevím, oprava auta za 30 tisíc, ale my máme doma rezervu, nebo ne doma, na správném místě, to znamená nejlépe, řekněme, na spořícím účtu máme rezervu, já nevím, 100 tisíc, nebo prostě 3-6 měsíčních platů čistých, podle toho, jak hospodaříme. No tak víme, že pokud nebudeme mít extrémní smůlu a nerozbije se nám auto zrovna ve chvíli, kdy přijdeme o zaměstnání a ještě se nám rozbije pračka a tak dále, tak to asi vyřešíme. Čili to se asi pojišťovat nemusíme, pokud nejsme extrémně averzní k riziku a nechceme mít fakt úplnou jistotu, že prostě se s námi život vůbec nezhoupne. Ale pak jsou věci, jako je pojištění domů nebo životní pojištění. Pro některé z nás možná, když jsme máme nízké příjmy, ale s nějakým způsobem jsme se dostali k autu a to auto je pro nás hodně důležité, ale je hodně drahé, tak asi taky bychom ho možná z té rezervy ani nezvládli nahradit. Tak to jsou věci, kde si já myslím, že skutečně dává smysl se pojistit. Ale zase znova jsou tací možná mezi námi dobrodruzi, kteří prostě žijou tak, jak to přijde. Ano, ušetří na pojistném, možná nikdy žádný problém nepřijde, anebo taky přijde problém jako hrom a oni se skutečně třeba odstnou pod tím mostem.
12: No, my často pojišťujeme movité věci, nebo ať už jsou to i nemovitosti, tak ty pojišťujeme, protože si dokážeme představit tu ztrátu, ale například málo pojišťujeme ušlý zisk nebo své zdraví. K tomu takovou velkou ochotu nemáme. Jak moc velká je to chyba, že se soustředíme spíš na ten movitý a nemovitý majetek, který představuje nějaké bohatství, a méně se soustředíme na to, na naše schopnosti a na naše schopnosti skutečně vydělávat a finančně fungovat zcela běžně.
11: No, ono to ani nemusí být tak úplně chyba. Jo? Já jsem teda žádnou jakoby studii na tohle téma neviděl, ale není vyloučeno, že to do jisté míry může být dáno tím, jak žijeme, nebo jaké jsou tady ekonomické poměry. Protože Česko oproti, řekněme, západním zemím se liší v tom, že jsou tady nižší mzdy. To znamená, že třeba ta auta jsou pro nás dražší relativně, ty domy jsou pro nás dražší než na západě. A tím pádem možná dává o něco větší smysl si tyhle věci pojišťovat víc, než na tom západě. Navíc třeba životní pojištění u nás je sprosté slovo od jisté doby, minimálně to investiční, takže možná i to zaznamenalo tím pádem určitý odliv. Nezaměstnanost je u nás velmi nízká dlouhá léta, tak co bychom se pojišťovali proti ztrátě příjmů? Nebo je tady možná menší jaksi tendence prostě pojišťovat se tímhletím způsobem? Může to být dáno i jako jaksi pobídkami vládními, různými daňovými zvýhodněními a tak dále. Tohle všechno může mít vliv na to, že ve finále prostě hold v Česku možná klademe trošku menší důraz na ty životní jakoby záležitosti a větší důraz na ty materiální.
12: Mm-hmm. Ten systém vlastně je založen na nějaké kolektivní solidaritě, ať už jde o jakoukoliv pojistku. Jak vlastně funguje ten biznis s pojištěním?
11: Pojišťovna neustále vybírá od svých klientů pojistné, samozřejmě každý měsíc, já nevím, tisícovku řekněme, a potom jednou za čas, když přijde nějaká pojistná událost, a ty přicházejí neustále. Ten biznis pojišťoven je založen na předpokladu, že ty pojistné události přicházejí víceméně taky rovnoměrně. Že prostě jednou se rozbije auto někomu a po druhé se rozbije auto někomu jinému, nebo se něco stane v domě a podobně, praskne voda. Mimochodem, to je zajímavá oblast, kterou ne každý zná, ale prostě občas tohle neplatí tenhle předpoklad. To bylo třeba to tornádo na jižní Moravě, kde prostě najednou velká část lidí má velkou škodu a v takovém případě i ta pojišťovna potřebuje svoje pojištění. Takže nad pojišťovnami je druhá vrstva, o které běžný smrtelník vůbec neví, že existuje. To jsou takzvané zajišťovny. A to jsou pojišťovny pojišťoven. Tam jsou pojištěny zase ty pojišťovny u těch zajišťoven a ty zajišťovny potom případně pomáhají pojišťovnám v případě, že se stane něco takového, nějaké typicky to jsou hlavně přírodní katastrofy. Takže zkrátka dobře, neustále do pojišťovny proudí jaksi peníze z toho pojistného, no a z toho samozřejmě jsou vypláceny potom ty pojistné události a většinou je to tak, že to není zase úplně pravidelně ty pojistné události, to tak bohužel nefunguje samozřejmě, takže z toho důvodu většinu času ta pojišťovna stráví tím, že ona absorbuje peníze, inkasuje, ty investuje přesně do dluhopisů a nejrůznějším možným způsobem. Je velká otázka, jak to udělat. Řeší, jak je investovat, ale aby to nepřehnala, aby ty peníze mohla si včas stáhnout v případě, že najednou znova přijde nějaké tornádo na jižní Moravu nebo někam podobně. Takže stejně tak mají tam investiční experty v pojišťovnách, kteří se neustále drbou na hlavě, co s těmi penězi, aby to vydělávalo, ale aby to nepřehnali, co se týče rizika a co se týče likvidity. No a jednou za čas potom musí ty peníze vysypat, protože prostě se něco přihodí, na co je potřeba hodně peněz.
12: No, část rizik za nás přebírá naše okolí, dejme tomu automaticky, to mluvíme o zdravotním a sociálním pojištění a o těch rizicích, které za nás přebírá stát. Jak vlastně byste zhodnotil nastavení českého sociálního systému, kde začíná solidarita společnosti a kde končí vlastně ta odpovědnost osobní každého jednotlivce z nás? Je to nastavená tato hranice správně, protože my často porovnáváme různé sociální systémy napříč Evropou. A vy už jste mluvil o tom, že záleží na tom, jak moc vyděláváme, jak moc velké máme rezervy, co si všechno můžeme dovolit, jak vlastně nahlížet na ty rizika.
11: No, to už je v podstatě vysloveně politická záležitost tohleto.
12: A je to čistě jenom politikum? Ekonomie v tom nehraje žádnou roli?
11: Nehraje. To si musíme my rozhodnout, my jako voliči, co nám vyhovuje, komu všemu chceme pomáhat. Samozřejmě bude to stát peníze. Čím, jak si víš, bude ta laťka, pod kterou, když se někdo ocne, tak od nás ostatních skrze nějaký státní rozpočet nebo nějakou veřejnou pojištěnu a podobně dostane peníze, no tak tím víc peněz tam nejdřív všichni musíme dávat, to pojistné bude vyšší. Takže je to na nás, je to na povaze toho národa, já bych řekl. Národy, které žijí víc jakoby atomárně, každý se stará o sebe prostě, nenatahuje ruku při každé příležitosti, ale prostě stala se mě nepříjemnost, tak buď to vydržím, nebo jsem se nějak sám pojistil, tak v takovém případě není potřeba tolik to hnát přes ty veřejné finance. Jiné národy si rády pomáhají touhletou veřejnou cestou, ale tam není žádný, jako řekl bych,
12: optimum. A dá se říct, která z těch cest je lepší?
11: Ne, to vychází prostě z povahy národa a mě v téhle oblasti spíš trápí, když pak přijde, řekněme, problém vysokých cen pohonných hmot, tak se pomáhá všem plošně. Místo abychom ten náš sociální systém skutečně tak jako zaostřili ty čočky v uvozovkách, abychom viděli přesně, kdo má ten problém a uměli mu pomoci, tak my prostě to pole hnojíme úplně plošně, což je nesmírně drahá záležitost a spousta z nás tím pádem šetří peníze úplně zbytečně, to jsou to lidé, kteří nepotřebují ušetřit nic, tak to je podle mě problém, že my ten sociální systém vlastně nepoužíváme. Nastavený je, bych řekl, asi v celku v pohodě, protože neslyším žádné velké jaksi stížnosti, že by tady lidé umírali pod mosty a podobně, ale spíš ho málo používáme, to je moje výtka velká.
12: Když se podíváme na to téma pojištění, dalo by se krátce shrnout do jedné věty nějaké základní pravidlo, které by měl znát každý člověk, který chce dlouhodobě chránit sebe nebo svoji rodinu. Já vím, že jste mluvil o tom, že jsme každý individuální a že někdo, kdo riskuje rád a je mu jedno, jestli o něco přijde, protože prostě to vezme jako fakt a přijde a vybuduje to znova někde na zelené louce, ať už je to bydlení, vlastní kariéra, vlastní život, takže vlastně ten tu pojistku nepotřebuje. Ale je nějaké univerzální pravidlo, jak moc řešit pojištění?
11: No tak to univerzální pravidlo je především si sednout v klidu a rozmyslet si, představit si svůj následující život, představit si, co všecko může přijít, o co všecko můžeme přijít, kolik to asi tak bude peněz a co budeme v tom případě dělat, jestli nám to bude vadit, nebude vadit, jsme ochotní kvůli tomu každý měsíc platit nějaké pojistné, podívat se samozřejmě na to, kolik by to stálo a udělat si nějakou úvahu, jestli nám to prostě za to stojí nebo ne, ale to, jak jste přesně říkal, už pak je každý na tom jinak. Když žádný dům nemám, tak si nemám co pojišťovat a nepotřebuju a podobně, když to auto je pro mě strašně důležité, protože bez něj prostě se nemůžu obejít, jsem řekněme tělesně postižený a tak dále, no tak si dám zatraceně pozor, abych o to auto nepřišel. Takže to už záleží na každém z nás, ale to základní pravidlo je myslet na to, nenechat to plavat, nežít s tím, že a mně se asi nic nestane. Zatím se mně nic nestalo, tak co by se mně stalo, když je vidět, že asi se chovám opatrně, tak ten blesk na mě nikdy neudeří.
12: Říká ekonom Michal Skořepa z České spořitelny, který i nadále zůstává naším hostem.
3: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Michale, Češi jsou pověstní svou fixací na vlastnické bydlení. Jsme v tom výjimeční i v Evropě. Ale poslední průzkumy už naznačují, že nastupující generace především tolik už to vlastnické bydlení nepreferuje. Je při současné ceně nemovitostí a jejím setrvalém růstu ekonomicky racionální rozhodnutí pořídit si vlastní nemovitost, nebo je to spíš už jen důsledek nějaké historické zkušenosti, kterou měli naše rodiče a ti nás nutí k tomu a ta jejich zkušenost říci, hele, ale ta vlastní nemovitost, to je ta moje jistota, o tu já se můžu opřít.
11: No, tak to je hned několik věcí v tom obsaženo. Jedna věc je určitě v Česku se traduje, ale ne tak dlouho se traduje, nebo se vytvořila tradice poměrně nová, že prostě bydlet ve vlastním je to správné, pravé ořechové. A kdo bydlí v nájmu, tak je loser, který prostě něco v životě zkazil a nemá štěstí a tak dále. Tahle tradice v podstatě, já myslím, začala hlavně v 90. letech, kdy byla privatizace za hubičku plošná, a zároveň regulace nájemního trhu byla velmi špatná, takže tam docházelo k nejrůznějším zvěrstvům. Z nichž potom časem vyplynul takový ten pocit, bydlet v nájmu je prostě dobrodružná záležitost, kde můžete čekat cokoliv. A,
12: no, spíše jsou to, tak říkajíc, v ozovkách vyhozené peníze, že dáváme někomu.
11: Ano, to je samozřejmě separátní ještě problém, jak to vlastně je finančně čistě, jak funguje to nájemné, ale ano, takže to je další argument. Vlastně hluboké nepochopení toho, jak celá tahle věc finančně funguje, k tomu se určitě ještě bychom měli vrátit.
12: Zůstaňme hned u toho nájemního bydlení. Jak to tedy je? Jak to tam finančně vlastně a ekonomicky funguje? Je to tak, že ta cena vlastnického bydlení, když si vezmeme, že spousta lidí kupuje na úvěr, splácí úvěr, tak už se vyrovná tomu, že mám vlastnické bydlení, sice platím to samé, co nájem, ale to vlastnické bydlení s nimi za těch 20 let zůstane a já budu mít nějaký majetek a tu jistotu.
11: No, tak tohle vypadá hrozně sexy, samozřejmě tahle ta představa, že vlastník po nějakých těch 20-30 letech splácení prostě má byt a nájemník nemá nic, má holý zadek, lidově řečeno. ta je strašně přitažlivá. Já sám asi se přiznám, že kdysi dávno, než jsem o tom trošku začal přemýšlet, tak mě to přitáhlo, ale jenom jsem, tak jsem tomu taky podléhal, jenom jsem si říkal, to přece nemůže být pravda, tam něco nehraje, to takhle úplně nemůže fungovat a ono tak vůbec není ve skutečnosti, protože základní rozdíl je v tom, hned na začátku, když si představíme někoho, kdo kupuje, bavíme se teda o člověku, který nemá ty peníze, takže buď si půjčí na byt a splácí hypotéku, anebo prostě jde do nájmu. Nebavíme se o někom, kdo ty peníze má, to je trošku zase jiný případ. Tak ten, ty dvě dráhy se liší v tom, že ten, kdo si koupí ten byt a splácí hypotéku, tak vždycky musí do toho dát kus svých peněz na začátku, takzvanou akontaci. A on ji dal do bytu a ten byt je taky nějaká investice vlastně, která ale nese velmi málo, to je vlastně mizerná investice. Protože držet byt, ve kterém nemáte nájemníka, který by vám platil nájemné, je vlastně poměrně mizerná investice. Vy konzumujete velkou část toho výnosu, který byste bývali mohli mít, tak konzumujete skrz to, že tam sami bydlíte. Ten nájemník nemusí investovat nic do bytu, do takhle špatné investice. On může tu akontaci stejnou, kterou musí mít, abychom teda srovnávali jabka s jabky, tak on tu akontaci může investovat daleko zajímavějším způsobem a během těch 20-30 let tím pádem on se může dostat daleko výš v těch svých úsporách a vlastně na konci, když ten vlastník ten svůj byt prodá, zase abychom je srovnávali, ani jeden z nich nemá byt, ale vlastník má peníze za byt, který právě prodal, no tak ten nájemník v tu chvíli by měl mít poměrně podobnou částku, záleží na tom, jak dobře investuje, ale bude mít podobnou částku našetřenou, protože on tu akontaci přece investoval někam jinam. To je teorie. Praxe je ovšem taková, a proto tam vzniká ten pocit toho holého zadku, že ve skutečnosti nájemníci sice možná dokonce tu akontaci na začátku nějak investují, ale oni postupem času projedí, buď doslova, nebo aspoň obrazně procestují a tak dále, protože proč by drželi milion korun, co by s tím dělali za 20, za 30 let. No a pak skutečně na konci toho investování nemají ty peníze, které ten vlastník má, protože ten to nemohl udělat, takže nájemníci vlastně tu svoji výhodu nebo jaksi tu výhodu, kterou má vlastník v tom, že na konci bude mít byt, tak oni prostě prokonzumují, oni mají lepší život, oni mají příjemnější život než ten vlastník bytu, ale hold, na konci mají méně peněz, protože si víc užívali ten život mezi tím.
12: No ona, dostupnost bydlení dnes patří mezi největší témata napříč celou Evropou. Není to jenom český problém. Celá Evropa prakticky řeší nedostupnost bydlení. Mluví se o pomalé výstavbě, o příliš silné regulaci, o demografii, kombinaci všech těch faktorů. My jsme mluvili o tom, že Češi vnímají byt jako i výhodnou investici. Jak moc velkou roli v tom zkreslení toho, že byt je moje jistota, na stáří například, hraje právě to, že kupujeme byty jako investiční nástroj, dejme tomu.
11: Je to samozřejmě jedna možnost. Já se jenom bojím toho, že zaprvé je to poměrně riskantní, o tom jsme taky mluvili v předchozích jednohubkách, že prostě koupit si jeden byt je daleko riskantnější investice, než koupit si nemovitostní fond, když už mě lákají investice. Mm-hmm. To je ten efekt diversifikace. A druhý problém s tím, když si koupíme byt, zejména když si koupíme sami pro sebe, tak ten problém je v tom, že my si tam zvykneme bydlet. A ke stáru se stává velmi běžně, že prostě my si koupíme ten byt, řekněme, ve 30 letech, když zakládáme rodinu, máme dvě, tři možná dokonce, tak potřebujeme byt nebo dům, který prostě má, nevím co, 3+1, 4+1. Jenomže pak už si tam zvykneme těch 20 let, není tady ta mentalita zakořeněná, že vlastně bydlení by mělo dýchat s člověkem tak, jak se mění jeho životní fáze. Takže děti dávno odejdou, dokonce mě třeba i zemře partner v 70 letech a já jsem sám senior v nějakém 4+1 nebo v celém domě ve vilce. Řeším, mám plnou hlavu problémů s drahými energiemi, s úklidem a tak dále, s údržbou zahrady. Už na to prostě nemám, nezvládám to. A ten problém je na samotném začátku, kdy prostě myslím si, že už na školách bychom se měli učit, že když si kupujeme nemovitosti, tak by to mělo nějakým způsobem odpovídat tomu, kde zrovna jsme v té vlastní životní fázi. A být připraveni psychicky na to, že ke stáru ano, je třeba mít dobře vlastní bydlení jako ochranu proti problémům s financemi v důchodu, ale nemusí to být nutně 4+1, může to být garzonka, pokud jsem prostě sám, tak už je nesmysl bydlet v takhle velkém bytě a být na to předem psychicky připraven, že tam asi úplně až do smrti v tom domě nebo bytě nebudu.
12: Když spojím na závěr ta obě témata, které jsme dnes probírali, to je tedy ta jistota, tedy pojištění a tedy jistota bydlení, o které jsme teď mluvili. Jaké základní principy bychom měli dodržovat, dejme tomu v rodině nebo v nějaké větší ekonomické jednotce, pokud bychom chtěli zajistit naší odolnost a bezpečnost na delší dobu?
11: No tak především je potřeba myslet dopředu. Myslet dopředu, trošku přemýšlet o tom, co nás čeká do budoucna, jak se to bude vyvíjet, jak na to asi budeme reagovat, jaké šoky nám hrozí, jestli se na ně chceme chystat nebo nechceme. A trošku podobně, jako jsme o tom mluvili u investic i u pojištění, myslím si, dává smysl v případě, že si nejsme jistí, že nejsme úplně z oboru nebo prostě je to pro nás novinka, tak se prostě sejít s nějakým poradcem, probrat to s ním. Není úplně nezbytné tam hned na poprvé podepisovat smlouvu na placení 5000 měsíčně, chraň Bůh, ale prostě poslechnout si jeho návrhy, jeho upozornění. On ví dobře, jak fungují rodiny našeho typu, jaká rizika hrozí rodinám v podmínkách, v jakých my žijeme zrovna. Čili prostě pobavit se s někým, kdo tomu rozumí a samozřejmě pečlivě si to promyslet, co řekl a případně do aspoň do jisté míry se třeba tím řídit, co nám doporučí.
12: A u bydlení, pokud přeložím poslední vaši odpověď našeho tématu, nefixovat se tak na jednu nemovitost a přizpůsobovat to, kde bydlíme, našemu životnímu cyklu.
11: Je to tak. Znova myslet do budoucna.
12: Dnes je to vše. Další dvě jednohubky nám prozradily, proč je důležité se pojistit a jak se dívat na spor mezi vlastnickým a nájemním bydlením. Příští jednohubka bude o tom, zda je výhodnější a kdy je výhodnější být zaměstnancem a kdy pracovat, tak říkajíc, na vlastní triko. A jak třeba bude náš život měnit robotizace a umělá inteligence. A já pro dnešek děkuji ekonomovi České spořitelny Michalu Skořepovi. Díky moc.
11: Díky za pozvání.
12: K tomuto i dalším dílu se můžete kdykoliv vrátit na našem webu plus.rozhlas.cz. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
3: Kdo vydělává, kdo chudne. Kdo je kdo ve světě financí. Peníze stále představují moc. A proto poslouchejte Peníze a vliv. Pořad o zásadních ekonomických tématech s hlavní ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu Janou Klímovou a jejími hosty. Poslouchejte každé druhé úterý po 11. hodině dopoledne na Plusu. Najdete ho i na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
13: Aleš Hrdlička, světoznámý antropolog a lékař, přestože většinu času prožil v zahraničí, zůstal vlastencem.
14: Narodil se v roce 1869 do rodiny humpoleckého truhláře. Když mu bylo 13, otec se rozhodl odejít s rodinou do Ameriky. Chtěl uniknout bídě a špatným sociálním poměrům, v nichž v tehdejším Rakousku-Uhersku žili.
13: Aleš Hrdlička pracoval v Americe prvních 7 let v továrně na doutníky. Později vystudoval medicínu a stal se univerzitním lékařem. Svou vědeckou kariéru zcela zasvětil fyzické antropologii.
14: Stotožňoval se s teorií Charlesa Darwina o jednotném původu živočišných druhů. Totéž předpokládal i u člověka. Mimo jiné prokázal, že původní obyvatelé Ameriky přešli přes Beringovu úžinu z Asie.
13: Hrdlička stál u zrodu antropologického oddělení Amerického národního muzea. Za svůj život tam shromáždil největší sbírku srovnávací antropologie na světě.
14: Ve svých projevech pro Americký rozhlas mluvil o významu svobody a o situaci v meziválečném Československu. Po Mnichovské dohodě zorganizoval protestní akce amerických krajanů. Vědeckými argumenty vyvracel nacistické učení o nadřazenosti rasy. Antropolog Aleš Hrdlička zemřel v roce 1943.
3: 21 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Některé obce v Česku mají málo vody, státní hmotné rezervy jim půjčují cisterny. Na Tchaj-wanu začalo 10denní vojenské cvičení, má prověřit připravenost armády, ale i civilních složek. Fotbalisté Hradce Králové prohráli na úvod třetího předkola Evropské ligy s istanbulským Bešiktašem 0-1. Zítra bude jasno až polojasno, teploty do 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Ze státních zásob hmotných rezerv si můžou obce s vyschlými studnami půjčit cisterny na vodu. Požádala o ní taky obec Předslav na Klatovsku. Kontejner je i ve středočeské Jesenici, odkud si berou pitnou vodu obyvatelé osad Bedlno a Chotěšov. Pokračuje předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.
15: Ve studních mají díky suchu málo vody, proto jsme vlastně městu Jesenice, pod které tyto části spadají, půjčili kontejner na 3 kubíky pitné vody. Tento kontejner mají zatím půjčený do konce září letošního roku.
7: Státní hmotné rezervy podepisují s obcemi nájemní smlouvu na dobu určitou. Zdarma by cisterny byly při vyhlášení nouzového stavu. Na Tchaj-wanu začalo každoroční armádní cvičení. Kromě nácviku vojenské obrany v případě čínského vpádu na ostrov se letos výrazně zaměřuje i na civilní obyvatele. Podle tamního ministerstva obrany je klíčové, aby běžní Tchaj-wanci věděli, co v prvních hodinách případné invaze dělat.
16: Ostré střelby rezervistů na plážích a obsluha minometů, ale i zautomatizování toho, jak se chovat v prvních hodinách, pokud pevninská Čína skutečně zaútočí na ostrov. To jsou nejdůležitější části letošního nácviku. Civilisté si zopakují, jak mají vypadat nezbytně nutné zásoby pro přežití, kam je sebou vzít, co naopak nikdy nebrat, nebo jak řešit výpadky či úplné přerušení elektřiny. Po celé zemi během cvičení zpomalí internet, protože speciální jednotky armády zkoušejí různé varianty, jak komplexně řídit obranu, právě v případě, že by Peking zaútočil i kyberneticky. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
7: Přes 50 výrobců bižuterie se představuje na výstavě Křehká krása v Jablonci nad Nisou. Lidé ji můžou navštívit v tamním Eurocentru. Ve městě se sklářskou a bižuterní tradicí se koná po 15. Na začátku mezi vystavovateli převažovaly místní firmy. Teď je trend opačný, říká místopředseda pořádajícího svazu výrobců skla a bižuterie Milan Kohout.
17: V současné době jablonecké firmy ubývají, zatímco přibývají autorské šperky od různých ateliérů. Jsou tady vystavovatelé z Ostravy, z Plzně, z Českých Budějovic, z Prahy.
7: Součástí programu jsou podle pořadatelů i koncerty nebo módní přehlídky.
18: Královéhradečtí fotbalisté vstoupili do třetího předkola Evropské ligy porážkou. Bešiktaši Istanbul podlehli na východě Čech 0-1. Odvetu odehrají v Turecku za týden. To Jablonec rozehrál třetí předkolo konferenční ligy vítězně. Tým RFS Riga porazil 2-0 po brankách Čanturišviliho a Polidara. Trenér Luboš Kozel říká, jak vítězství i směrem k odvetě vnímá.
19: Tak já už jsem to říkal teď v kabině, že není nic rozhodnutýho, že prostě je to poločas a samozřejmě příště zase jako to prostředí bude tak jaký zná soupeř a to je určitě výhoda pro ně. A vím, jak to je, když třeba náhodou dostanete gol, že jo, tak rázem je tam nervozita a prostě je to úplně 50-50, takže my to bereme jako poločas a tam nemůže být žádná známka prostě nějakého podcenění a ani já to prostě nepovažuji za rozhodnutý.
18: Odveta čeká jablonecké fotbalisty za týden v Lotyšsku.
7: Kolona na D1 před Šmejkalkou a nebezpečí na čtyřce před Prahou. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stále počítejte s kolonou. Začíná nám za mostem Hvězdonice a pokračuje až do zúžení na mostě Šmejkalka na 24. kilometr. Je to stále zhruba na půl hodiny. Na D11 čekejte překážku před Prahou ve směru z Hradce Králové. Na kilometru 2,5 stojí porouchané osobní auto. Je v odstavném pruhu, ale není označené. Na silnici 4 směrem ze Strakonic do Prahy opatrně za Jílovištěm. Za odbočkou k Cukrát na 7. kilometru se na vozovce pohybují lidé. Na D5 z Prahy do Plzně se pracuje mezi Loděnicí a Berounem. Mezi 11. a 13. kilometrem opravují vodorovné značení. Silničáře čekejte v levém pruhu. A v Domažlicích pozor na silnici 22 do Gdyně. A na výjezdu z města v Masarykově ulici policisté vyšetřují nehodu osobního auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: V noci bude oblačno až zataženo, na západní Moravě, ve Slezsku a zpočátku i ve východní polovině Čech se místy vyskytnou přehánky a bouřky, kránu srážek ubude a v Čechách se od západu vyjasní. Teploty 17 až 21 stupňů na západě a severu Čech kolem 14, na horách kolem 13 stupňů. Zítra čekejte jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
1: Vzpomenete si ještě, jak jste prožívali poslední týdny existence Československé republiky? Prosinec roku 92 přiblíží už za chvíli v repríze pořad Archiv Plus Pavla Hlavatého. Ale ještě předtím si připomeneme jednoho ze známých českých politiků 90. let. Repríza pořadu Portréty nabídne profil Jana Sokola z Občanského hnutí. Hovořit o něm bude Cyril Svoboda. Filozof a někdejší politik Jan Sokol patřil k nejvýraznějším českým křesťanským intelektuálům. Podílel se na ekumenickém překladu Bible, patřil mezi první signatáře Charty 77, v 90. letech stál u zrodu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Po listopadu 89 se objevil v politice, zasedal ve Federálním shromáždění, byl ministrem školství i kandidátem na prezidenta. Na Jana Sokola a tak trochu i na zapomenutou politickou stranu s názvem Občanské hnutí zavzpomíná v následujících minutách Cyril Svoboda. Hezký den.
20: Děkuji za pozvání, dobrý den.
1: Kterého do studia pozval David Hertl.
3: Politici devadesátek.
1: Jan Sokol se narodil v dubnu 1936, co by syn architekta Jana Sokola, mimo jiné autora novodobých úprav oltáře katedrály svatého Víta Václava a Vojtěcha. Já jsem tady o něm mluvil jako o filozofovi, ale ta cesta Jana Sokola k filozofii určitě nebyla jednoduchá, nebyla přímá, protože studovat sice chtěl, ale nesměl, takže nejprve se vyučil jako zlatník a mechanik a až později po dálkovém studiu odmaturoval. V 60. letech pak několik semestrů studoval matematiku a poté se až do roku 1990 živil jako programátor. Vzpomenete si na vaše vůbec první setkání s Janem Sokolem?
20: Bylo jich hodně, protože naše rodiny byly ve velmi úzkých a přátelských vztazích, takže jsme se Sokolovými setkávali, velmi často patřili jsme k takovému tomu křesťanskému společenství v Břevnově a bydleli jsme nedaleko od sebe na pěší chůzi, možná v okruhu 2 kilometrů. A tam také bydl Jan Patočka, Sokolovi, Ludvík Svoboda, bývalý prezident Československé socialistické republiky, a také tam byl Jan Kapek, takže když se někdy na Letronce lidé procházeli, tak se tam tito lidé mohli potkat a také se někdy potkávali.
1: Jan Sokol se v roce 61 oženil s Františkou Patočkou, už jste teď tedy říkal, tedy, že Patočkovi bydleli nedaleko, dcerou filozofa, jednoho z prvních mluvčích Charty 77. On se zabýval křesťanskou filozofií, což ostatně tedy byla práce i jeho tchána Jana Patočky. Sokol byl také jedním z prvních signatářů Charty 77. On ji podepsal už v prosinci 1976. Mě tam zaujalo, že přestože tedy podepsal chartu, mohl se dál živit jako programátor ve Výzkumném ústavu matematických strojů. Prý dokonce dalším 5 chartistům pomohl získat v tomhle ústavu místo. Byli programátoři pro ten předlistopadový režim natolik nepostradatelní, že si prostě mohli dovolit podepsat chartu 77 a nic se jim nestalo?
20: Tak především ten Výzkumný ústav matematických strojů byla oáza, kde z nějakého důvodu byla docela zajímavá sestava lidí a je pravda, že Jan Sokol tam získal další své přátelé. Jan Sokol to vzpomínal, říkal, no, můj největší trest bylo vlastně vysvobození, protože jsem byl vyloučen z ROH. A to je jediné, co se mu stalo, ale Ono to je také dáno Janem Sokolem. Kdo ho znal, věděl, že to je člověk nejenom mimořádně vzdělaný a milý člověk, ale že on je vlastně k lidem laskavý. On nebyl nikdy arrogantní. Ke všem lidem se choval s takovou noblesou, zdvořilostí. Takže ono taky honit někde Jana Sokola, to bylo náročné, protože já neznám někoho, kdo by ho neměl rád.
1: Když jsem vás teď poslouchal, tak mě napadlo, že musíme říct, že ROH pro ty mladší ročníky to bylo revoluční odborové hnutí.
20: Nebylo ani revoluční, ani odborové, a bylo to hnutí.
1: A bylo to vlastně jediná povolená odborová organizace před rokem 89. Za mě podpis Charty 77 musel být akt určitě nemalé osobní statečnosti. Na druhou stranu se o Janu Sokolovi mluvilo jako o člověku spíš opatrném. Prý třeba v roce 88 odmítl spolupráci se samizdatovými Lidovými novinami. Řekl doslova, já se do toho moc nehrnul, bylo mi jasné, že to bude profízlované, že z toho kouká malér. Po listopadu 89 se sice zapojil do politiky, ale zase prý opatrně, když se rodil Občanské fórum, tak řekl, jo, zašel jsem tam, abych se poptal, jestli něco není potřeba, ale nepatřil jsem k tomu jádru. Stejně tak na počátku roku 1990 odmítl takovou tu rychlou kooptaci do parlamentu. Zase slovy nechtělo se mi do toho. Máte pro to nějaké vysvětlení?
20: To byl jeho styl, on nebyl člověkem, který by se někam do funkcí hrnul, protože on viděl, že za něj mluví to, co napsal, co diskutoval, co sdělil jinými formami, ale zase jako obdivuhodné je, že on po roce 1990 udělal to, co neudělal řada politiků. Že totiž ne, že by řekl, jde se, já jsem starý disident, takže teď potřebuji funkci a byl by určitě ministrem a cokoliv, ale on si dodělal vysokou školu, dodělal si PhD, tedy, jak se oskvěle říká, PhD, stal se docentem, stal se profesorem a řádně, jak on říkal, jsem si akademické frčky odpracoval. To znamená, že on udělal to, co je poctivé. Určitě, kdyby chtěl, tak by mohl mít výjimku ze všeho, nakonec Knižák byl dokonce rektorem AVU a myslím, že Knižák nemá vysokou školu vůbec, jo? Ale prostě se nechci snížit význam Knižáka jako umělce, ale ti lidé využili toho, že skáka tehdy nemohli, ale protože něco dokázali, tak dostali na všechno výjimku, ale to ne Jan Sokol. To tedy, já jsem říkal, Jane, hele, to je dobrý teda, že zpátky do školy a dodělat si vysokou školu, dodělat si všechno, co bylo potřeba.
1: Takže žádné kooptace, pěkně, pořádně, tak jak to mělo být. Až v červnu 1990, když byly ty první svobodné volby, tak byl Jan Sokol zvolen do federálního shromáždění za Občanské fórum. Působil tam jako místopředseda sněmovny národů. Když jsme u toho Občanského fóra, ono samozřejmě nebylo jasné, na jak dlouho vlastně tahle platforma se udrží, jaká bude její životnost. O tom všem uvažoval pochopitelně Jan Sokol ve vysílání radiofóra 2. ledna 1991 o tom hovořil s Petrem Hartmanem.
2: Já jsem tedy toho názoru, že Občanské fórum má jakýsi závazek daný volbami, daný tím, že vlastně jsme koaliční stranou, máme zodpovědnost za stát, za vládu a za chod tohoto státu a že s touhletou věcí aspoň my v parlamentě nemůžeme do příštích voleb vlastně hnout, nemůžeme se téhle zodpovědnosti zbavit. Druhá věc je, jak by se mělo Občanské fórum připravovat na příští parlamentní volby a tam se mi zdá, že možná při té rychlosti politické diferenciace, která tu je, že už by nebylo jaksi poctivé k voličům, aby jsme jim přibalovali cibuli k česneku a říkali, chcete-li pana A, musíte volit taky pana B, aby si prostě voliči mohli vybrat.
1: To téma existence Občanského fóra bylo samozřejmě velmi aktuální, takže nakonec se Petr Hartman Jana Sokola zeptal, jak to bude s tou budoucností, jaký vidí vývoj. A odpověď je docela zajímavá.
21: Myslíte si vy osobně, že Občanské fórum přežije rok 1991?
2: Ano.
21: Jaké důvody vás k tomu vedou?
2: No to tak musí být.
1: Tak Jan Sokol věřil, že to tak musí být. Občanské fórum se rozpadlo v podstatě za 2 měsíce po tomhle rozhovoru, což samozřejmě nemohl tušit. A mimo jiné v té době na takové té kostře Občanského fóra vznikají politické strany, také Občanské hnutí, které ale už za rok ve volbách úplně propadlo. A teď to musela být v podstatě super strana, protože tam byly lidé jako Jiří Dinsbír, Petr Pithart, Miloš Zeman, Pavel Rychetský, samozřejmě tedy Jan Sokol. Vzpomínáte na ten jejich neúspěch? Vysvětlujete si to nějak?
20: Vzpomínám, já jsem tehdy pracoval na úřadu vlády vlastně vedle předsedy vlády Petra Pitharta a Vojtěcha Sedláčka, tedy vedl úřad vlády. Moje vysvětlení je toto, že občanské hnutí bylo plnosilných osobností, ale žádné vůdce. A co osobnost, to nedisciplinovaná osoba. Každý si dělal opět, co chtěl. Takže proto taky to vypadalo. Jo, tam byla ještě tak Budešová a další. Jo, tam byla jedna osobnost vedle druhé. Každý nějak zaujal, takže vzpomínám, že tam právě Rychetský zakládal s Dinsbírem nějakou liberální frakci v rámci Občanského fóra. To bylo jasné, že to nemá šanci. Když to Klaus vybudoval klasickou politickou stranu se vším všady a také s jedním člověkem, který vedl železnou rukou, no to se povedlo.
1: V prezidentských volbách v roce 1992 se po rezignaci Václava Havla stal Jan Sokol jedním z takových jako zvažovaných kandidátů na funkci prezidenta. Nakonec ho pro páté kolo volby sociální demokracie nominovala, on se však kandidatury vzdal. Nebavil jste se někdy s ním o tom?
20: No víte, to byl i podruhé, když kandidoval ještě za Špidlovy vlády. Hejte si, Jan Sokol, teď jsem právě o něm mluvil v těch všech pozitivních stránkách, ale on nebyl politik toho typu, že by si to uměl všechno zařídit a zorganizovat. To zase, když kandidoval Václav Klaus a bylo to za Špidlovy vlády v uvozovkách, prostředí vnější bylo jemu nenaleděno, tak jsem koukal, co nasadil, kolik lidí, jak aktivně, co se všechno dělo, jak individuálně mluvili s jednotlivými poslanci, senátory, jak se to dělo. A teď řeknu druhý příběh. Taky chvilku byl kandidátem Petr Pitthart a Petr Pitthart za mnou přišel a přinesl mi seznam lidí, kteří mu slíbili podporu. Já jsem to koukal a říkal jsem si, to je tedy velmi silná podpora, protože to vypadalo, že Petr Pitthart byl zvolen prezidentem republiky a že to projde jako nůž máslem. A on potom dostal méně hlasů, než byla koalice. A to je proto, že

0: studentům na začátku 90. let přednášel na Univerzitě Karlovy, ale nejen tam. Ostatně bytové semináře vedl ještě v době normalizace. A já jsem si našel taková dvě vyjádření. Jednak vlastní Jana Sokola, on řekl, jsem netrpělivý a student, kterému to neleze do hlavy, mě rozčiluje. A jako kontrast tady mám vzpomínku Marie Pětové, děkanky Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, která o Sokolovi řekla, nikdy jsem ho neviděla ve spěchu, vždy v klidu a rozvážného. Tak teda, jaký byl? Netrpělivý nebo rozvážný?
1: Já ho zažil jako toho rozvážného, já ho zažil několikrát třeba v debatě na půdě poslanecké sněmovny, třeba i na půdě našeho klubu, kde třeba bojoval za to, aby bylo zavřeno školné. A měl proto velmi dobré argumenty, proč má být na vysoké škole zavřeno školné. A prosím vás, to říkal člověk, který nikdy nevydělával velké peníze, který musel celý život šetřit. To znamená, to nebyl ten, který říkal, zavřeme školné, aby bohatí mohli studovat. On měl mnoho důvodů, proč školné ano. A teď čelil otázka, já jsem si říkal, kde se v tobě bere ten klid, že tě to nevytáčí? Tady tyto otázky. Ještě potom jsem mluvil o výuce a teď se někteří poslanci ptali se podle mě na něco, co by měli dávno vidět, aniž by se zeptali Jana Sokola. A on trpělivě odpověděl. Jestli to v něm bylo, že říká, co se ptáš, jak to, že to nevíš, to je jedna věc, a navenek to tak nebylo. On byl v tomto hledu svůj, že také, když se tedy vedly, já nevím, spory o šaty paní Pavlové, tak vzpomínám, co říkám, víte, potom Jan Sokol přišel do sněmovny a měl oblek a tenisky. No všechny předpisy o dress code vám říkají, že tak o tenisky k obleku, a že oblek byl šedivý. A tak. No on se vzal oblek, který měl, a nejlíp jsem chodil v teniskách, tak chodil v teniskách, protože on byl Jan Sokol, nemusel oblít podle poslední módy, aby říkali, tomu to sluší, protože spíš všechny zajímalo, co říká, než jako co má na sobě. No.
0: Říká Cyril Svoboda.
2: Posloucháte cyklus Politici 90. Portréty osobností, na které se neprávem zapomíná. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: V dnešních portrétech, v dnešním speciálu portrétů věnovaném politikům 90. let hovoříme s Cyrilem Svobodou o Janu Sokolovi, politikovi bývalé strany s názvem Občanské hnutí. Tak říkal jsem, že on tedy se věnoval hodně studentům, ale pak je tady pochopitelně dalšího politické angažmá. V prvních senátních volbách na podzim 96 neúspěšně kandidoval za Lidovce, o rok později přijal potom nabídku na funkci ministra školství ve vládě Josefa Tošovského. Byla to taková krátká epizoda od ledna do července 98. O čem tohle ale vypovídá? Zkrátka, jemu se do té politiky chtělo vrátit?
1: Tak určitě politika ho celoživotně zajímala. A on dostal nabídku tedy od Josefa Luxe, protože ta vláda Josefa Tošovského měla být vládou zaprvé pro úplně mladé začínající politiky, tak je důvod, proč jsem tam poprvé se stal ministrem v této vládě. A zároveň tam byli takový ti nepolitičtí politici a mezi nimi byl Jan Sokol. Byl oblíbený ministr školství, mládeže a tělovýchovy. A to kromě té tělovýchovy, protože on třeba neuměl plavat. Takže jsem říkal, ty jsi ministr také tělovýchovy, ale sport ti zůstává opravdu naprosto mimo. No. A jenom odbočím. Jeho kamarád Vojtěch Sedláček, jsme se o tom mluvili, jsem říkal, hele, proč se nepřihlásil třeba do toho pořadu Chceš být milionářem? Protože Jan Sokol měl encyklopedické znalosti, věděl kde co. No právě, on to říkal, no a co kdyby se ho zeptal něco z fotbalu, nebo jak se hraje badminton, a to by se ho koukali, že vůbec o tom nic netuší, ale zase by určitě udivil a potěšil všechny diváky, co všechno ostatní znal. To jsme říkali, riziko toho sportu a pop music, to jde mimo něj.
0: Úplně mimo, dobře. Tak teď tedy ten rok 2003, vy už jste to malinko načal, tu volbu dalšího prezidenta po Václavu Havlovi. Počátkem roku 2003 se stal kandidátem Jan Sokol vládní koalice sociálních demokratů, KDU, ČSL a Unie svobody. Byl to třetí pokus o zvolení hlavy státu po Václavu Havlovi. 13. února 2003 byl Jan Sokol hostem Jana Pokorného v pořadu O kom se mluví. Pojďme si to poslechnout.
3: Budete i před komunistickými poslanci trvat na svém, že odsun sudeckých Němců byla hanebnost?
4: Ano.
3: Stále bys...
4: Jenže, že jo, teď jste tu věc jako mnozí
3: vytrhl z kontextu,
4: to znamená, naši předkové prodloužili

0: válku ještě o kousek dál. A to je věc, která jakkoliv menšího kalibru než to, co předcházelo, má být pojmenována, my si ji máme pojmenovat sami pro sebe, ne kvůli nim, ale nemáme mít žádné kostlivce ve skříni, pokud možno.
1: Já jsem tuhle ukázku vybral záměrně. Jan Pokorný se právě ptal Jana Sokola na to, jak proběhne to kolečko rozhovoru s poslanci jednotlivých stran, kde bude žádat o podporu. Zrovna to téma vysídlení českých Němců po druhé světové válce bylo a možná do určité míry pořád je tak trošku citlivé. Je to tak, že Jan Sokol neměl problém hovořit o čemkoliv a neměl problém říkat i nepopulární věci?
2: No tak já spíš si myslím, že on byl z gruntu poctivý v tom smyslu, že když ve svých textech, a já doufám, že jsem přečetl všechny knížky, které napsal, když to ve všech svých textech píše a říká, co si myslí o odsunu, tak přece by vypadal jako kašpar. Kdy přijde ke komunistům, říká, víte, o tom tak úplně není a něco na tom bylo a bylo to otázka poválečného uspořádání, tak potom vypadáte opravdu směšně. No to je lepší říct, ano, takhle to vidím, protože všichni komunisti, kteří umějí číst a psát, a myslím, že uměli všichni tam číst a psát, a možná, že někteří i četli něco, co napsal Jan Sokol, řekli, no ale pane kandidáte, tady čteme ve vaší knize tyto věty, a vy nám říkáte něco jiného, takže mě vůbec se neudivuje, že tohle to udělal. Naopak se mi zdá opravdu ubohé, když potom třeba někdo se stane ministrem a teď se otevře jaký text, že vy jste napsal toto a to je v rozporu s tím, v které jste straně nebo co děláte, no a ty lidi říkají, no já jsem takhle nemyslel, to byla taková nálada, já jsem to úplně přesně nečetl. Prosím vás, tak k tomu se nikdy Jan Sokol nesnížil, zkrátka řekl, takhle jsem to psal, takhle to cítím, tak vám to řeknu v klidu, ne arrogantně, znova dál, protože nemá smysl to říkat jinak.
1: Tu prezidentskou volbu ještě malinko objasníme. V první volbě v roce 2003, po tedy Václavu Havlovi, kterému skončil mandát, byli navrženi kromě Václava Klause za ODS také Jaroslav Bureš, to byl kandidát sociální demokracie, kandidát komunistů Miroslav Kříženecký a za KDU ČSL Petr Pidhart. Neuspěl nikdo. Ve druhé volbě Klaus soupeřil s Jaroslavou Mozerovou z ODA a s Milošem Zemanem ze sociální demokracie. Vypadl kandidát Zeman, ale prezident opět nebyl zvolen. A do třetí volby šel tedy Václav Klaus proti Janu Sokolovi. Sokol byl tehdy společným kandidátem vládní koalice sociálních demokratů, KDU ČSL a Unie svobody. Zvítězil Václav Klaus a Jan Sokol po volbě oslovil poslance a senátory v takovém krátkém projevu.
3: Dámy a pánové, vážení poslanci, vážení senátoři, chtěl jsem velmi poděkovat všem, kteří mě volili. Respektuji plně rozhodnutí parlamentu, byla to čestná volba, nic špatného jsem při ní nezažil. Přeji nově zvolenému prezidentovi a zejména České republice pod jeho vedením všechno dobré. Děkuji vám.
1: Když bychom si to měli převést na čísla, tak Václav Klaus dostal 142 hlasů, což bylo jenom o jeden víc, než bylo zapotřebí. A Jan Sokol dostal 124 hlasů. Vy jste v té době byl předsedou KDU ČSL. Angažoval jste se nějak v tom vyjednávání té podpory pro Jana Sokola?
2: No, snažili jsme se výrazně, ale bylo vidět, že se tam velmi snaží kandidát Václav Klaus a že svými emisary a lidmi velmi intenzivně, velmi individuálně lobuje také v řadách koalice. Takže se potom spekulovalo, jako kdo koho jak volil, ale to nemá smysl. A Jan Sokol právě to viděl potom v soukromém rozhovoru, říkal, no měli jste udělat víc, no nestalo se. Zkrátka druhý tábor byl lepší, ale projev Jana Sokola právě ukazuje, jaký Jan Sokol. Není v tom kousek hořkosti a především to, co nedokázal ani Karel Schwarzenberg, ani Drahoš, že hned poblahopřál vítězi. Což ostatní kandidáti neudělali a to patří ke kultuře a byl to krátký projev, nemohl říkat, že chtěl něco udělat nebo že mu něco uniklo. Volbu uznal, označil za zcela demokratickou a zcela pořádku, poblahopřál osobně vítězi a republice. Krásný projev.
1: Ještě později také po letech varoval Jan Sokol před dopady přímé volby prezidenta, což jsme vlastně tady neřekli, že to byla volba, kterou tady prováděli poslanci a senátoři. Jan Sokol doslova řekl, kdyby na hrad přišel trošku ctižádostivější člověk, udělá vládě peklo a přitom nemá žádnou odpovědnost. Přímá volba vyžaduje kampaň a ta prezidentský úřad zakydá hnojem, vytáhnou všechno svinstvo, včetně věcí, které nejsou pravda. Tak byl to velmi jasnozřivý odhad toho vývoje, který pak nastal, nebo zkrátka si to tak myslel v tu chvíli?
2: Tak já jsem patřil k odpůrcům přímé volby, dokonce když jsem na sekretáře komise teda psala ústavu, tak jsem psal moc výkonnou, takže já jsem psal i volbu prezidenta, takže to víte, když vám to, co napíšete do ústavy, se hodí do koše, tak vás se nepotěší. Ale už jsem smířen dávno s přímou volbou, protože se ukázalo, že mnoho divných praktik a praktik, které nepatří k dobré vizice demokracie, se dějou v té či oné volbě. A taková ta obava, že se prezident republiky stane, teď se prostě nechci těch lidí dotknout, Michal David nebo Karel Gott nebo někdo takový, se stane někdo to jako mimo politiku, jenom je populární, ukazuje se, že ne, že zkrátka se volí s politickou preferencí a otázka se bylo, kdyby ne, nemá se nad tím plakat, skáka mám přímo volbu, to už nikdo nevrátí zpátky a já jsem si už dávno smířen.
1: Říká Cyril Svoboda. A na závěr si ještě připomeňme hlas Jana Sokola v rozhovoru pro Skautský institut z listopadu roku 2017, kdy byl dotázán, jaká ta politika vlastně je.
4: Nemám rád takový ty paušální odsuzování právě třeba politiky. Jo, politika je hrozně důležitá součást lidského života. Bez ní bychom se dneska ani neškytli. A ty lidé, kteří dělají, tak jistě jsou mezi nimi poctivější a méně poctiví. To je asi pravda, ale já nejsem tu od toho, abych je rozlišoval. A jako nezdá se mi, že by zrovna politika byla jako něco zvlášť plného lži. Té lži je plná řeč, každá řeč, čím víc mluvíme, tím víc také lžeme.
1: Čím víc mluvíme, tím víc také lžeme, vzkazuje Jan Sokol. Zemřel 16. února 2021, bylo mu 84 let a že to byl člověk, který opravdu přesáhl ten náš český prostor, o tom svědčí to, že 3 dny po jeho smrti vyšel nekrolog ve francouzském deníku Libération. Tak to byly dnešní speciální portréty věnované politikům 90. let. Technicky spolupracovala Jitka Procházková, dramaturgii pořadu měl Stanislav Winter. Hostem byl Cyril Svoboda, díky, že jste přišel, naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání.
1: A za týden se na Českém rozhlasu Plus u dalších portrétů těší naslyšenou také David Hertl.
5: Posloucháte 90. léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: Prosinec roku 1992 byl posledním měsícem existence společného státu Čechů a Slováků. Jaký ten měsíc doopravdy byl? O tom více v repríze pořadu Archiv Plus.
6: Poslední měsíc Československa, dělení společného majetku, odlišný vývoj na Slovensku a také Pavel Tigrit, Tomáš Ježek a Vítězoslav Moritz, tedy prosinec 1992. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
7: Archiv Plus.
8: Mně už teď nezbývá, než naše hosty přivítat na Titaniku federálního rozhlasového vysílání. Vítejte na palubě. A těch analogií s pověstným parníkem je víc než dost. Na palubě se ještě stále tančí, hudba hraje a teče šampaňské. Kapitán, důstojníci znají jistotu, kdy půjde loď ke dnu, lodníci v podpalubí čestně a poctivě obsluhují pumpy. A co cestující, tedy naši posluchači? Někteří něco tuší, někteří ví, někdo možná spí, někteří se zachrání a o některé rozhodně přijdem. Jako zánik Titaniku je i zánik federálního rozhlasu prostě nevyhnutelný, ale my na rozdíl od parníku nemůžeme vysílat SOS.
6: Tolik k atmosféře posledního měsíce československého státu. Vývoj na Slovensku se už tehdy ubíral úplně jinam než v historických zemích. Následující sumář pochází z 15. prosince a jeho autorem je Jan Bér.
9: Takmer prvý polrok vlády Hnutia za demokratické Slovensko príliš nepresvieča, že by o výmenu názorov bol záujem, že by slovenskej vláde záležalo na pluralite ako typickom základe demokracie. Výmena riaditeľov nejednej z nemocníc na Slovensku, súmrak v slovenskej televízii, ale aj v iných masovo oznamovacích prostriedkoch, hlavne v novinách. Kauza Trnavská univerzita, prístup k lustráciám, či k odhaleniu odpočúvacieho zariadenia na americkom konzuláte v Bratislave, to všetko sú jasné signály, ktoré oprávnene vzbudzujú obavy o demokraciu na Slovensku. Nejeden z predstaviteľov Hnutia za demokratické Slovensko, dnes už vo vládnej funkcii, tieto obavy svojimi výrokmi iba zvyšuje. Vyniká premiér Slovenskej republiky, ale nezaostávajú ani ostatní, ktorí, uváženými či neuváženými slovami, budujú obraz Slovenska, ale v protiklade toho, ako by chceli mať Slovensko vyfarbené vo svete. Povinnosťou novinára je registrácia toho, čo politik povie. Verejná registrácia, aby o politikovi vedela aj verejnosť.
6: Ze zmiňovaných událostí výrazně ovlivnil vnímání vznikajícího samostatného Slovenska objev odposlouchávacího zařízení v americkém konzulátu v Bratislavě.
10: Atmosféra, ktorá vznikla tento týždeň na Slovensku po objavení odpočúvacieho zariadenia v budove konzulátu Spojených štátov amerických v Bratislave, je v mnohých smeroch pre dnešné Slovensko charakteristická. Slovensko sa totiž i v tejto kauze zrejme nezmieriteľne rozdelí. Prívrženci dnešnej vládnej politiky, ktorých si len pre tento prípad účelovo a neprípustne dovolím nazvať mečiarovci, okamžite pochopili, že ide o ďalšiu zo série diskreditácií Slovenska dielne samotnej protislovenskej bašty z federálneho ministerstva vnútra. V tomto názorovo monolitnom tábore sa najčastejšie uvažuje už len o tom, či iniciátorom plošticovej aféry bol Jan Ruml, Jan Langoš alebo iba jeho manželka. Mečiarovcom je nad slnko jasnejšie, že ich idol ani jeho stranický fanklub nemohol mať, nemá a ani nikdy nebude mať s akýmkoľvek odpočúvaním, sledovaním, zneužívaním materiálov, ich krádežou či vydieraním nič spoločné. Je pozoruhodné, že tento druh argumentácie podporujú dnes často citované vyjadrenia bývalých pracovníkov štátnej bezpečnosti a i jednotlivcov z českej opozície. Na útok zatrúbila s čestnými výnimkami prakticky celá slovenská tlač, pričom tentokrát nie je na čele národného zápasu koridor, ale prekvapujúco národná obroda. Jej komentátor zašiel tak ďaleko, že okrem takmer samozrejmého spochybnenia bývalého federálneho ministra vnútra a jeho manželky, šokujúco spochybnil i novovznikajúcu slovenskú pravicovú stranu konzervatívnych demokratov, tu nezabudol spomenúť meno Jána Langoša, a dokonca i americkú kontrarozviedku, pričom nikomu inému než samotnému vedeniu americkej diplomacie poradil, čo má teraz vlastne State Department robiť. Na druhej strane dnes zrejme budú stáť, opäť to neprípustne zjednodušme, Mečiarovi protivníci. Pre nich by mohlo byť rovnako neprípustne jasné, že nikto iný ako predseda HZDS, vlády a zastupujúci prezident Slovenska súčasne Vladimír Mečiar v tomto škandále nemôže mať prsty. Mohli by to totiž spájať, presne rovnako ako skupina prvá, s odpočúvaním, sledovaním, zneužívaním materiálov i krádežou a vydieraním v minulosti. Táto skupina má ale okrem istoty, že nebude mať možnosť tento názor publikovať a následne počuť či vidieť v slovenských médiách, ešte v duchu svojich úvah istotu inú. Myslí si, že ak zostane po 1. januári vyšetrovanie prípadu v rukách slovenskej vlády, nebude z toho pre jej odporcov žiadna nádej.
6: Také aktuální vnitropolitická situace na Slovensku se výrazně horšila. Více k tomu opět Jan Bér, 22. prosince 1992.
9: Prežívame neobvyklú predvianočnú atmosféru. Málo čo na stránkach dennej tlače pripomína, že je tu čas vianočného rozjímania, pri ktorom sa obzeráme za tým, čo nám dal uplynulý rok. O tom, ktorý sa skončí už o 9 dní, mnohí tvrdia, že nám veľa dal. Mnohí tvrdia, že nám veľa vzal. Obyvateľom Českej republiky vzal tretinu ich vlasti. Obyvateľom Slovenska vzal dve tretiny ich vlasti. Tón nejedného slovenského politika sa nám ale snaží nahovoriť, že uplynulý rok nám dal čo iné než národnú slobodu. Národná sloboda je iste dôležitá, ale ak sa s ňou ruka v ruke nepresadí aj demokracia, tak nejde o nič iné, len o zmenu politickej nálepky známej napríklad z prednovembra 1989. Ak totiž politikmi vylicitovaná národná sloboda odmieta iný názor než ten, ktorý obhajuje národnú slobodu, je to zlá sloboda. Špičky slovenskej politickej moci sa nám už takto predstavili. Verejne kritizujú svojich politických oponentov. Veď prečo nie, je demokracia. Popri tom sústavne zužujú, ako to dokazujú aj pokusy o zoštátnenie denníka Smena, priestor pre iné názory. Verejná kritika politickej opozície vládnymi predstaviteľmi a jej štedrá interpretácia v denníkoch podobnej orientácie, v ktorých sedia vo väčšine prípadov bývalí komunisti, ako je to napríklad v čitateľsky neúspešnom denníku Lúč v Košiciach, to je dnes akási verejná výzva k odplate. A prednedávnom za podivuhodných okolností zrazilo v Trebišove nákladné vozidlo pána Stanislava Hadača, ktorý niekoľkokrát vystúpil na košických konferenciách o zločinoch komunizmu. Mal na to morálne právo, veď v komunistických žalároch strávil vyše 10 rokov. V Banskej Bystrici iba celkom nedávno pre zmenu spôsobil zatiaľ neznámy páchateľ šéfredaktorovi denníka Smer dnes Ivanovi Bačovi vážne zranenie na hlave úderom obuškom. Je dôležité sledovať, kto sa to dnes hlási na Slovensku takýmto spôsobom k slovu, k demokracii. Kto dnes prijal vlastne na Slovensku demokraciu a pod jej zástavou rozhoduje o vinníkoch.
6: O rozdělení společného majetku hovoří poslanec Tomáš Ježek, v této době předseda rozpočtového výboru České národní rady a předseda Fondu národního majetku.
11: Protahuje se technické mezidobí mezi zahájením a ukončením kuponné privatizace, kdy z těchto doslova technických důvodů jsou veškerá akcionářská práva soustředěna ve Fondu národního majetku, který teda vlastně uvozovkách vlastní jako nepravý akcionář 950 akciových společností a samozřejmě není připraven na to ta akcionářská práva vykonávat. Život se samozřejmě nedá zastavit, je třeba dělat řadu závažných rozhodnutí, které nastávají v životě každé akciové společnosti, počínaje vstupem zahraničního kapitálu, navýšením kapitálu, založením dceřiných společností a tak dále, a tak dále. A toto všechno vlastně zamrzne a nebo dělá se to jenom velice obtížně, protože jsme našli nějaká náhradní umělá řešení, že pověřujeme ty vlastně již známé budoucí akcionáře, ale to jsou všechno náhradní řešení a proto si přeju, aby ten proces byl co nejrychleji ukončen. A podotýkám, že my jsme na své straně udělali maximum pro to, aby ta kuponná privatizace proběhla co nejrychleji. Vzpomínám na tu loňskou zimu a jaro, kdy jsme ve Lnářích do noci schvalovali projekty, aby to všechno mohlo začít. A teď najednou jakoby dost času a to mě zlobí.
6: I když situace v českých zemích byla jednoznačně klidnější, i zde se stále ozývala nedořešená minulost. Z komentáře Jiřího Ješe alespoň krátký úryvek.
12: Potkal jsem předevčírem známého hudebního skladatele, který mě držel za ruku a skoro úpěnlivě prosil, musíte to stále opakovat, protože lidé by rádi zapomněli. Já ovšem dodávám, někteří ani nemají co zapomenout, protože se jich hrůzy minulého režimu ani nedotkly. Ten chlapeček z jedné školy, který nedávno reportéru Svobodné Evropy odpověděl, že pro něj nějaká svoboda cestování nemá zvláštní cenu, protože tatínek stejně každý rok zařídil devizák, ten by zasloužil, a tady je to, co by vlastně zasloužil. Co můžete udělat s dětmi těch, kteří se tenkrát na úkor jiných, na úkor minulosti i budoucnosti celé země dokázali mít i se svou rodinou vždycky dobře? Samozřejmě, že za cenu takové maličkosti, jakou byla přihláška k ďáblu, na níž jim byla vystavena pekelně rudá legitimace. Aby si mladí Němci po druhé světové válce uvědomili, jakou hrůznou odpovědnost měli na svědomí jejich otcové, musel být zločinný režim veřejně odsouzen a potrestán. I takový genius jako Herbert von Karajan musel za svou příslušnost k nacistické straně projít zaslouženým očistcem. Zatímco u nás na takovém spupném hošíkovi z komunistické rodiny můžete vidět, jak to psychologicky působí, když se politickým provinilcům místo požadavku tvrdého pokání otevřou všechny brány a různé důstojně se tvářící helsinské výbory štvou celý svět proti těm u nás, kdo se snaží aspoň o minimální spravedlnost.
5: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8 večer na Plusu.
6: Přesuňme se teď do regionů, konkrétně do Zlína. Následující anketa, natočená ve zlínských ulicích, byla odvysílána 4. prosince.
13: Co vás ve Zlíně nejvíce trápí a co vás tady naopak nejvíc těší?
14: To se nedá říct, co by se tak trápilo nebo těšilo. Já nevím, co by na to mohla říct.
13: Není nic, co vás tady rozčiluje, nebo co se vám tu nelíbí?
14: Ne, zatím ne, tebe něco rozčiluje.
15: Ceny.
14: Že? A jinak co?
13: A jiný problém je v městě.
15: No, tak toho honem si nemůžem vzpomínat, ale tak je toho.
14: Není tady opravná kožešnictví, že? To já potřebuju teďka. A ty čistírny.
16: Těžko říct. Trápí, no tak ten komín tady, ten, co tady dýmí, že ten jako trápí, no a těší nás asi to, že těch obchodů je tu víc a že se to nějak tak vylepšuje. Možná čistota by mohla být taky trošku lepší, že to jsme si říkali tak všichni. A
17: odvoz odpadku, no.
13: Mohu se vás ještě zeptat, co si myslíte o samosprávném postavení Moravy, nebo jak by podle vašeho názoru vypadalo takovéto ideální uspořádání samosprávné a správné?
16: No já si myslím asi tak, že co se v tom území celko vyprodukuje, to by tam mělo zůstat a to by se už nemělo někde přerozdělovat zase do nějaké Prahy a tak. Že by si ten katastr nebo to území, na kterém se to vyprodukuje, měl už potom sami nějakým způsobem rozdělovat nebo jak to použijou. No.
13: A jak byste si třeba ty katastry nebo ta území na Moravě představovali?
17: No, buď celou Moravu, i včetně Slezska, nebo rozdělené Morava-Slezsko.
16: No. Já si myslím,
17: ale, s tím, ale aby hlavní město, nebo pokud by se dalo, nebo to centrum, bylo mimo Brno.
16: No, taky tak asi, jo.
13: Jste říkal Moravu celou?
16: No, tak nevím, no, zapomněl jsem trochu na ty Slezany tam.
13: Co člověk to názor?
18: Největší problém, problémy mě nejsou tak nějaký zřejmý, no. Radost z toho, že tady skvěte soukromnice a že má člověk kde nakoupit.
13: Tak jak si představujete ideální státoprávní uspořádání na Moravě?
18: No, že bych toužil potom, aby se to rozdělilo na Čechy, Moravu, Slezsko a Slovensko, potom nějak netoužím. Mám obavu z jedné strany. Dneska o tom nejvíc řve třeba Brno, aby se byla zřejmě Moravsko-Slezska. V okamžiku, kdyby se hlavní město mělo přestěhovat z Brna do Olomouce, že tyhle zájmy opadnou, čili že si tady hraje někdo vyloženě na svém písečku a hájí svoje zájmy. Že to možná nejsou zájmy všech lidí, ale pár těch, který by zase z toho měli nějaké místo.
6: Publicista Pavel Tigrit si pro svůj pravidelný komentář vybral téma současně dobově aktuální i nepříjemně nadčasové.
19: S koncem roku nám končí jedna republika a s počátkem toho nového začíná jiná. A to je ovšem událost závažná, která se, Bůh nedej, hned tak neopakuje. Lze tudíž si to očekávat, že řečí bude víc než dárku pod stromečkem v rodinách i těch nejzazobanějších starých struktur. Jsou ovšem řeči a řeči, jak jsem se poučil z knihy francouzského sociologa jménem Jean-Luc Porquet, která v těchto dnech vyšla v Paříži s lakonickým, však výrazným titulem Mluvkové, lidověji kecálisti, ještě přesněji demagogové. Těch je ovšem v politice všude na světě jak hub po dešti a elektronická éra umožnila jak moudrým, tak tlučhubům oslovovat nejen miliony lidí, ale každého jednotlivého zvlášť v jeho nejsoukromnějším soukromí doma s podbízivou vtíravostí, které nikdo, když si nedá pozor, neujde. Ale jako všechno, i tahle mocnost má svou achilovou patu. Televize, ale nejednou i rozhlas, jsou totiž neúprosné v tom, jak jen trošku vnímavějšímu divákovi mžiku odhalí hned plno věcí najednou. Neupřímnost, přepjatost, podlézavost, aroganci, ufňukanost, nasládlost nebo naopak kyselost, vyčúranost a ovšem čirou nepravdu. Televizní divák to vyčte podvědomně, automaticky, prostě ho to trkne z výrazu tváře, z ze záblesku v očích, z gesta, z tónu, z důrazu nebo uměle efektních zámlk. Abychom je mohli lépe odhalit, francouzský sociolog sestavil žebříček 15 základních konstant demagogie. K nímž patří zejména dvojzačnost slov, zneužití citátu z klasiků, sklon vidět apokalyptickou zkázu za každým rohem, jakož i skandály, úplatnost a zradu, dále podkuřování nízkým pudům a slibování modrého z nebe. Přidejte k tomu zvlášť osudný prohřešek u docela civilizovaných politických dam a pánů, podceňovat inteligenci posluchače či diváka, očividně přehánět, vtipkovat na úkor vážných věcí, nebo naopak ze strachu být směšný, nutit k smrti ušlechtilou seriózností. Takže obrněný tímto stručným průvodcem po mediatické fikanosti, bez obav vzhůru, do posledních 3 týdnů roku i republiky. Je na každém z nás, zda odoláme nebo podlehneme.
6: Rudolf Čechura zmiňuje ve svém příspěvku 3 dobové paradoxy.
20: Soudobých paradoxů je mnoho, připomenu jen 3 nejznámější. Malí bolševičci byli, řekněme, že po právu, znectěni v Rudé krávě, ale jejich někdejší bolševické panstvo teď vesele podniká v mnoha milionových kšeftech přímo i nepřímo. Druhý paradox. Česká vláda utahuje daňové opasky důchodcům a živnostníkům, ale bezostyšně přizná, že jí v příštím roce uteče 10 nebo 20 miliard do kapes velkých daňových podvodníků. A do třetice. Není to snad parádní paradox, když nás komunistická strana co chvíli poučuje o tom, co je to demokracie a hlasitě se domáhá lidských práv? Já bych ovšem chtěl upozornit na jeden paradox, který není až tak okatě nápadný. Možná jste si toho ale taky všimli. Od té doby, co máme svobodu, velice se u nás rozbujil rasismus. Jistě víte, že bolševická stranovláda taky krutě šlapala na paty židům, ale dělala to, řekl bych, decentně. Ne moc hlasitě. Tichošlápsky potměšil, jak už to patřilo k jejím způsobům. Teprve svoboda přinesla pravou svobodu i židobícům. Dneska už mohou antisemité i veřejně štvát proti židům a vydávat dokonce jejich seznamy, což je, jak známo, první krok k zahájení protižidovských pogromů. Není snad tohle paradoxní?
6: Vraťme se ještě jednou ke Slovensku. Bývalý předseda Slovenské národní strany a stále ještě poslanec federálního shromáždění za tuto stranu, Vítězoslav Moritz, odpovídá 29. prosince na otázku, co pozitivního se mu vybaví při vyslovení jména Československo.
21: Dostal sa mi teraz do ruky koncept jedného prejavu Martina Rázusa, kde porovnáva vtedajšie pomery v Československu, v Československej republike, to bolo v roku 1925. Bolo iste veľmi dôležité, že bratia Česi nám v istých ohľadoch pomohli. Áno, nemali sme toľko slovenskej inteligencie, koľko by sme boli potrebovali. Na druhej strane, čiže to je tá pozitívna stránka.
22: A negatívny?
21: Na druhej strane si treba uvedomiť, napríklad on porovnáva v Rakúsko-Uhorsku, v Rakúsku bolo 9000 četníkov. V 1925 roku v Československu bolo 12000 četníkov. A z nich len 400 Slovákov. Na stanici Bratislava, na trati Bratislava-Žilina je 35 staníc. Len na troch boli prednostovia zo Slovenska. Napríklad na prednostu stanice v Prešove podalo žiadosť 74 kvalifikovaných Slovákov. Martin Rázus to počiarchol, kvalifikovaných. A miesto prednostu stanice v Prešove získal Čech. Na Štrbskom plese vo Vysokých Tatrách miesta riaditeľov hotelov, čašníkov a podobných, to bolo všetko v rukách teda obyvateľov z Čech. Tak už na tieto miesta skutočne nebolo potrebné, aby čašníkov robili zriadencov, aby robili Česi. Tam sa prejavila vlastne tá akási netolerantnosť, hej? Že na jednej strane nám pomohli, veľmi nám pomohli, že tu boli učitelia a technickí pracovníci, bez ktorých vtedy by bolo veľmi ťažko fungovalo Slovensko, ale na druhej strane, že sa v podstate že sa v podstate aj kvalifikovaní ľudia zo Slovenska, že si kvalifikovaní ľudia zo Slovenska boli odstavovaní a nemohli si nájsť miesto. A ešte je tu na veľmi závažná vec, že slovenskí úradníci, ktorí išli do Prahy, boli vedome vyberaní nie tí najkvalitnejší, o ktorých by si boli Česi spravili o nás ten lepší názor.
6: Následující rozloučení se společným státem i rozhlasovým vysíláním bylo v Radiofóru odvysíláno na Silvestra roku 1992.
0: Více než 3 roky je slyšet v éteru publicistický pořad stanice Československo, který po listopadu 89 začal zaplňovat žurnalistické vákuum v Československém rozhlase a který dnes znáte, milí posluchači, pod názvem Radiofórum. Předvečer konce federace musí chtě nechtě i naše redakce předložit svým posluchačům bilanci a rozhlasovou inventuru své práce. A i když jsme zde prožili všichni krásné, těžší i lehčí chvíle, tenhle text patří k tomu nejobtížnějšímu, co jsme kdy v naší redakci připravovali. Ta obtíž spočívá ne tak v obsahu sdělení, jako ve formě, kterou bychom měli sdělit svým posluchačům, že nynější podoba publicistické redakce a relace federálního radiofora zítra končí. A co víc, končí kontakt s nemalou řadou posluchačů na Slovensku, kteří nás už neuslyší. Tolik na úvod malý nekrolog, ale dosti sentimentu. Naší povinností je teď vyslovit svým posluchačům upřímný dík a pokornou omluvu za to, že přes všechny nedostatky, kterých jsme si vědomi, nám zůstali věrní. Dík za to, že svou aktivní, často oprávněně kritickou reflexí pomáhali vytvářet profil publicistiky Radiofóra. Neboť bez této komunikace by naše práce postrádala jakýkoliv smysl. A sluší se i připomenout, že tyto skutečnosti vedly i k našemu osobnímu obohacení. Jestli jsme tedy, milí posluchači, alespoň občas přinesli do vašich domácností něco zajímavého a udrželi vaši pozornost, přivedli vás k zamyšlení, oplatili jste nám víc než vrchovatě svou spontánní reakcí, svými telefonáty a dopisy, svou tolerancí i kritikou. Komunisté věděli, proč drželi nůž na hrdle sdělovacích prostředků. Okusit pocit svobody, když tahle dýka bývalým mocipádům vypadla z ruky, je zážitek na celý život. Ale též závazek odpovědnosti. Odpovědnosti nesklamat a ani bez děky nezneužít sílu, kterou médium zvané rozhlas má. Kde a jak jsme neobstáli, nechť posoudí jiní. My jen můžeme zcela upřímně prohlásit, že naše úmysly zůstaly čisté. Každý poctivý novinář se celý život učí, jako ostatně i lidé pracující v jiných profesích. Ale novinařina má tu výhodu, že velkým zdrojem zkušeností a poučení jsou právě ohlasy a reakce publika. Publika, které nemá nejmenší důvod brát si servítky a volit diplomatické prostředky. Jsme tedy vystaveni neustálému tlaku a korektivu veřejného mínění. A jakkoliv je prastarou zkušeností, že publicistika veřejné mínění ovlivňuje, je tomu i naopak. To vše ale platí s výhradou, že jsou situace, kdy novinář stojí proti svému publiku zcela osamocen a cítí povinnost říkat věci nepopulární, které tak říkajíc nikdo nechce slyšet. Pro tyto případy, a chtělo by se dokonce říci, že jen pro tyto případy, je tady to, čemu se říká svoboda slova. Neboť sledovat, případně kritizovat vládní koalici má každý dobrý žurnalista v popisu práce. Když to zjednodušíme, novinář klade pouze otázky za své čtenáře a posluchače. Ani nemusí hledat odpovědi, neboť takové otázky má adresovat těm, kdož za odpovědi ručí svým voličům, svým spoluobčanům a nakonec i svému svědomí. A pokládáme-li často otázky i svým posluchačům, je to jen výrazem úcty k vám, vážení přátelé, a snahy dostát povinnosti svému publiku sloužit.
6: V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Prosinec 1992, rozloučení s Československem. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
5: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy. Archiv Plus.
1: Legendární zpěvačka Ivon Přenosilová se v exilu živila mimo jiné prací na letišti.
3: To bylo oddělení ztrát a nálezů. Méně nálezů, více ztrát. A tam vám nepřijde člověk, který se těší, že pojede za svou přítelkyní do Ameriky nebo že objeví třeba nějaký nový svět a díl. To je člověk, který přijede, můžu to říct, si to pak vystřihneš, nasranej. Protože přijede bez kufru.
5: Archiv Plus. Zítra po 20. hodině na Plusu.
1: Rok 1968 v Českém rozhlase. Svobodné vysílání a výrazné osobnosti, které informace posluchačům předávaly. Po okupaci z 21. srpna ale zůstal jen boj o holou existenci. V srpnu vám proto představíme některé legendární rozhlasáky, kterým rok 68 změnil život. Dozvíte se, jak se Karel Kinzel stal ze soudruha vězněm komunismu. Jak se stal rozhlasákem brilantní politický komentátor Karel Moudrý. Jaká byla cesta Milana Weinera z komunistické Číny k rušení cenzury? Jak se stalo, že Sláva Volný vyrazil po okupaci s mikrofonem do ulic a natočil nejslavnější rozhlasovou reportáž? A kdo byla statečná rozhlasačka Věra Šťovíčková? Legendární osobnosti spojené s Českým rozhlasem vám představíme každou srpnovou sobotu po 5. hodině odpoledne na Plusu.
5: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Klaus von Stauffenberg, šlechtic, německý důstojník, strůjce neúspěšného atentátu na Adolfa Hitlera na sklonku druhé světové války.
22: Kořeny významného rodu Stauffenbergů sahají až do 13. století. Mladý Klaus vyrůstal se svými třemi bratry v luxusu. Od mládí se pohyboval mezi intelektuály. Po nástupu nacistů k moci věřil, že Hitler mimo jiné dostane zemi z hospodářské krize. Později ale své názory výrazně změnil.
4: Po mnichovské dohodě se s Wehrmachtem zúčastnil obsazování Sudet a později i bojů v Polsku. Postupně si uvědomoval, jakému bezpráví jsou vystaveni Židé a Hitlerovi odpůrci. Během válečného tažení v Sovětském svazu si všímal i vojenské nekompetentnosti Hitlera. Po převelení do Afriky byl vážně zraněn při náletu spojenců. Přišel o levé oko, pravou ruku a několik prstů na levé ruce. Během zotavování v Německu se plně zapojil do odboje.
22: Stal se štábním důstojníkem velitelství rezervní armády a následně byl povýšen na plukovníka generálního štábu, což mu umožňovalo účastnit se porad v Hitlerově hlavním stanu v Rastenburgu ve východním Prusku, dnes na území Polska. Tam 20. července 1944 přinesl aktovku s časovanou bombou.
4: Porada se tentokrát nekonala v bunkru, ale ve vedlejším domku. Navíc po odchodu von Stauffenberga z místnosti byla taška posunuta a následná exploze proto zranila Hitlera jen lehce. Von Stauffenberg se vrátil do Berlína v domnění, že atentát byl úspěšný a vydal rozkazy k zahájení akce Valkýra, jejímž cílem byl obsadit Berlín a další klíčová německá města spiklenci a pozatýkání hlavních představitelů SS a NSDAP.
22: To se nestalo, protože se brzy ukázalo, že Hitler atentát přežil a k převzetí moci odbojem nedošlo. Spiklenci byli brzy zatčeni, nejdůležitější z nich, včetně von Stauffenberga, hned popraveni. V následujícím procesu pak byly odsouzeny a popraveny další 200 lidí.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
23: Výplata superdávky začne od příštího týdne. Podle neziskových organizací přišli o podporu někteří seniori a zranitelné rodiny. Vyšetřování incidentu na letiště v Lipsku přebralo německé spolkové státní zastupitelství. Fotbalisté Hradce Králové prohráli na úvod třetího předkola Evropské ligy. Jablonec zvítězil ve stejné fázi kvalifikace konferenční ligy. Zítra bude jasno až polojasno, teploty do 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
23: Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Nárok na ni má zatím přes 304 tisíc žadatelů. Většina z nich už pobírala některou z předchozích podpor. Superdávka sloučila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Kvůli zpřísnění podmínek ale zhruba polovině žadatelů podpora klesne, a to nejmíň o 500 korun. Výrazněji ale změna pravidel dopadla na některé důchodce, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
2: lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4-4100. Stalo se i to, že zhruba třetina klientů, kteří šli přes nás, tak jim ta dávka byla zamítnuta úplně a o ten příspěvek přišli.
23: Organizace Charita Česká republika zase upozorňuje na to, že z podpory vypadly některé matky samoživitelky. Ministerstvo kvůli tomu podmínky superdávky od října upraví. Německé spolkové státní zastupitelství převzalo vyšetřování incidentu na letišti v Lipsku. Informuje o tom agentura DPA s tím, že úřad převzal případ kvůli zvláštnímu významu. Existuje podle něj podezření na pokus o detonaci výbušnin a na nebezpečné narušení letového provozu. V noci na středu se u letiště srazilo nákladní letadlo s neznámým objektem a u ukrajinského letounu na ploše našli zaměstnanci dron s výbušninou. Podle spolkové prokuratury to byla profesionální trhavina. Úřad dodává, že letadlo se pravděpodobně srazilo taky s dronem. Některá německá média s odvoláním na své zdroje napsala, že ukrajinský letoun, u kterého dron s výbušninou našli, byl naložený vojenskou municí. Agentura DPA uvedla, že ministerstvo vnitra toto tvrzení interně zatím neoficiálně popřelo. Do výklenkové kaple ve Vojanových sadech na Malé Straně v Praze jedna technici umístili opravenou barokní sochu svatého Jana Nepomuckého. Pískovcovou plastiku od sochaře Ignáce Františka Placera vrátili na původní místo restaurátoři Galerie hlavního města. V depozitáři byla kvůli špatnému technickému stavu 35 let, říká nezávislá místostarostka Prahy 1 Kateřina Klasnová.
7: Návrat z restaurovaného díla na původní místo se uskutečnil po dohodě Galerie hlavního města Prahy s naším odborem životního prostředí. Věřím, že toto vzácné dílo zůstane nedílnou součástí parku a lidé k němu budou přistupovat s respektem.
23: Fotbalisté Hradce Králové v úvodním duelu třetího předkola Evropské ligy podlehli Bešiktaši Istanbul 0-1. Odvetu v Turecku budou hrát za týden. Naopak Jablonec v prvním utkání třetího předkola konferenční ligy porazili lotyšský RFS Riga 2-0. Na gól Vachtana Čanturišviliho ve druhé půli navázal trefou Matěj Polidar. Toho těšilo, že Severočeši duel odehráli bez inkasované branky.
8: Každá nula je podle mě jako důležitá ve fotbale i pro tu obranu vlastně i pro ty útočníky. A když se vyhraje 2-0, je to znovu, je to slačí. Mohli jsme dát asi více gólů, taky jsme ten gól mohli dostat. Asi by to bylo samozřejmě lepší, by to bylo 5-0, tak tam je s větším klidem, ale myslím si, že se nemáme jako na co stěžovat. 2-0 to měl dobrý výsledek a jak jsem říkal, jeden tam prostě s respektem a doufám, že to urveme.
23: Odvetu odehrají jablonečtí fotbalisté za týden v Lotyšsku.
10: Nehoda na D5 u Plzně a kolona na D1 za Chocerady. Na dálnici D5 pozor na nehodu u Plzně ve směru do Prahy. Před sjezdem na Bory a Klatovy na kilometru 81,5 havarovalo osobní auto. Následky blokují levý pruh, projíždí se pomaleji. Na D1 z Brna do Prahy se brzdí za mostem Hvězdonice. Od kilometru 26,5 kolona až na opravovaný most Šmejkalka. Na 24. kilometru je teď zúžení do jednoho pruhu. Zdržíte se tam přes 20 minut. Dálnice D6 je už mezi sjezdy na Kněževes a Žatec průjezdná, zasahovali tam záchranáři. Už se dá projet jak na Prahu, tak na Karlovy Vary. Bezpečně průjezdná je i D10 z Mladé Boleslavy do Prahy. Policie prověřovala hlášení o vozidle v protisměru, nebezpečí už podle ní nehrozí. U Plzně se vyhněte překážce za Plzní ve směru do Žatce. V lesním úseku na silnici 27 před Třemošnou leží na vozovce sražená zvěř. A na příjezdu do Karviné po silnici 59 z Ostravy u Šikmého kostela havarovalo osobní auto. Na místo jede policie. Čekejte omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
23: V noci bude oblačno až zataženo, na západní Moravě, ve Slezsku a zpočátku i ve východní polovině Čech se místy vyskytnou přehánky a bouřky. Teploty 17 až 21 stupňů, na západě a severu Čech kolem 14, na horách kolem 13 stupňů. Zítra čekejte jasno až polojasno, ráno a dopoledne na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy.
5: Posloucháte Český rozhlas Plus.
24: Michal Krause je medzinárodne oceňovaný fotograf divokej prírody, lektor a spoluzakladateľ súťaže Czech Nature Photo. Zvieratá fotografuje na rôznych kontinentoch, najradšej sa však vracia do severskej prírody. Ako fotograf pozná dlhé čakanie na záber. Ako manažer súťaže zasa každoročne vidí tisíce fotografií od českých a slovenských autorov. Čo ho inšpiruje na práci jeho kolegov, ktorí posielajú fotky do Czech Nature Photo? A čo je pre neho náročné, keď sám čaká na dobrý záber? Aj o tom budú dnešné hovory. Od mikrofónu vás zdraví Tatiana Čabáková.
5: Hovory.
24: Michal, vítajte v hovoroch.
9: Dobrý deň, ďakujem za pozvání.
24: S fotoaparátom ste navštívili 5 kontinentov, ale najradšej sa vraciate na sever. Ja si predstavujem, ako čakáte na záber v snehu, v mraze a zviera, ktoré chcete fotiť, sa nie a nie objaviť. Je to bežná situácia, alebo len tak si fingujem nejakú skúsenosť, ktorú nemáte?
9: Na tom severu, když člověk se vydá na správné místo, má to prostě naplánované, promyšlené, tak nebývá třeba tak možná úplně problém s tím, jestli se to zvíře objeví, ale jestli vznikne nějaká zajímavá situace, protože samozřejmě jsme v nějakém otevřeném prostoru, většinou žádná vegetace, sníh a s tím člověk musí vymyslet, co s tím udělá fotograficky. A jsou případy z té mojí zkušenosti, kdy ty zvířata právě v těch nejhorších podmínkách, kdy je velký mráz, velká zima, takže vlastně oni jsou vstřícnější k tomu fotografování, protože sami šetří energii, šetří teplo, neutíkají tak moc, samozřejmě nepečují o mláďata v tu dobu, kdy je to období takhle náročné. Takže vlastně tam se mi zdá, že ta vstřícnost je vlastně taková příznivější a pak záleží na tom, co se vlastně uděje, aby ta fotografie byla zajímavá. Když si liška lehne, polární liška do klubíčka a dá si ten svůj ohon přes čenich, aby tam nestrácela to teplo, tak to vypadá, když tam někdo pohodil koženou čepici a vlastně se nic neděje. Takže to čekání tam někdy je, ale na druhou stranu není zas tak dlouhý, jako někde třeba tady možná v českém lese na jelena, a z toho prostého důvodu, že to prostě nevydržíte čekat, protože ať máte sebe lepší oblečení a obutí a všecko, tak po nějaký době se musíte dát do pohybu, protože vás začnou bolet prsty a na nohou, na rukou a prostě je potřeba zase rozproudit krev. Takže tam to čekání je někdy prokládaný takovýma pochůzkama po okolí.
24: Mimochodom, keď hovoríte o polárnych líškach, tak tie vám zrovna dali zabrať, pretože jeden rok, keď ste ich išli fotografovať, tak ste prišli úplne s inou sériou fotografií.
9: To je pravda, to byla moje první návštěva na Špicberkách. Já celkově nemývám ve zvyku úplně mít jako v hlavě, že zrovna tohle zvíře chci fotit, ale ty lišky byly přece jenom tím hlavním lákadlem, proč se vydat na Špicberky. A je pravda, že tam jsem na ně byl takový trošku jakoby upnutější, že jsem si přál, aby se to povedlo, ale vlastně ten rok se mi to nepodařilo. Byl jsem tam s dvěma kamarády, kterým, když jsme se v jednu chvíli trošku rozešli, tak aspoň jednu fotku slušnou lišek získali. Já jsem zrovna se vydal někam jinam. A na druhou stranu jsem tam zase nafotil sérii sobů, se kterými jsem primárně nějak zvlášť nepočítal. A je pravda, že v severských zemích musíte v úvozovkách brát, co se naskytne, protože ta biodiverzita je samozřejmě tam velmi malá. Na Špicberkách vlastně v tom zimnějším období najdete na pevnině v zásadě asi zhruba 3 živočišní druhy. Já jsem tam pochopil a uvědomil si, že vlastně to upnout se na nějaký konkrétní motiv člověka zbytečně jakoby odvádí pozornost od toho, co se zrovna děje okolo něj. Takže říkám, jeden fotograf kdysi k tomu měl takový hezký citát, že člověk nesmí ztratit ten fokus, ale zároveň jakoby se nebát využít ty příležitosti, které přijdou bokem. A to je asi vlastně dobrá myšlenka. A mně se vyplatilo se těm sobům tam věnovat a nakonec vlastně to byl takový start, kdy já jsem přešel na volnou nohu s tím fotografováním, z kurzy a podobně a vlastně hned ten první rok z těch Špicberků ta série uspěla v Czech Press Photo, takže to byl docela hezký začátek a vlastně to bylo úplně jinak, než jsem si myslel, že to bude, když jsem se na Špicberky vydával.
24: No ale vy jste velmi váhali, či tu sériu pošlete do té soutěže. Čo vám tak bránilo poslat tam ty svoje fotografie?
9: Já si myslím, že vlastně vždycky jsem sebekritický k tomu, co jsem vytvořil a vždycky váhám, jestli je to dost dobrý, jestli je to povedený. U těch sérií je to pochopitelně složitější ještě téma, musí to nějakým způsobem korespondovat ty fotografie a třeba vyprávět nějaký společný příběh, neopakovat se zbytečně a tak dál, takže já jsem určitě měl, mám vlastně do dneška vždycky pochybnosti, když si už vyberu fotografie, které třeba do některé té soutěže posílám a už jsem předtím myslným odmačknutím toho posledního tlačítka, jak si říkám, teď to stejně není tak dobrý, jako jestli to má vůbec cenu. ale vyplácí se to pokoušet, protože u těch soutěží člověk skutečně nikdy neví, co tu porotu osloví, protože fotografie je subjektivní disciplína. Nemůžeme ji změřit a říct prostě tohle je objektivně tady nejlepší fotka v téhle té sadě. A já vždycky říkám třeba i u Czech Nature Photo, když se mě třeba lidi ptají na výstavě, říkají, mě třeba připadá tahle fotografie lepší než ta, co vyhrála. A já říkám, já skoro jakákoliv jiná porota by pravděpodobně udělala podobnou výstavu, protože to jsou fakt ty nejlepší fotky, ale jestli bude jedna první a druhá čtvrtá nebo naopak, to už hodně záleží na tom, jaký osobní přístup k té fotografii, jak k němu promlouvá ten konkrétní snímek má ten, který porotce.
11: Já se ještě vrátím na ten sever. Sám jste povedali, že v té zime jsou tam momentálně vtedy tři druhy. Tak čo vás tam ťahá jako fotografa, keď těch objektů je tam tak pomálu?
9: Já jsem velmi často spokojený, když se vrátím z přírody i bez fotky. Pochopitelně pak jako ke konci roku, když nějakým způsobem to zbilancuju, anebo třeba přijde to období těch soutěží, tak si říkám, jako no, tady jsem měl zamakat víc, ale jsem rád v té přírodě. To předně samo o sobě je, myslím si, hodně důležitý, aby si to člověk užíval. A ta severská příroda, ta je neuvěřitelná, je prostě strašně náročná, ale to, v čem se pohybujeme tam, jak to tam vypadá, to je většinou čirý minimalismus, který je mi hrozně blízký, jako fotografická a vlastně možná i životní nějaká filozofie. A je to obdiv k tomu, co se tam odehrává, protože ty zvířata jsou opravdu vystavený neskutečným podmínkám. To jsou teploty třeba minus 40 stupňů v noci, dejme tomu, a vy vidíte toho soba, že on si prostě lehne na ten sníh a takhle tam přenocuje. A vy opravdu jako nejste schopný tam zůstat jako déle než třeba 10 minut na tom jednom místě a bez pohybu. Takže to obdivuju hrozně moc a nevím proč, ale vlastně, když jsem se pohyboval vždycky v těchto těch oblastech, tak jsem měl vždycky takový pocit, jak kdybych se proto narodil. Cítím se tam vlastně strašně komfortně, pominuli všechen ten diskomfort.
11: No, keď hovoríte o diskomfortě, tak na Špicberkách spíte kde? Tam jsou nějaké ubytovně pro fotografů, pro putníků?
9: Špicberky jsou pro každého příznivce nebo milovníka té severské přírody, kdyby si chtěl, dejme tomu nějak zkusit tu Arktidu, protože to už je arktická oblast, tak jsou samozřejmě velmi vstřícný. Já se vůbec nechci prohlašovat za nějakého polárníka, to jsou tady jiní a fakt skvělí lidi, kteří dokážou úplně něco jiného v těchto těch podmínkách než já. Takže na Špicberky se dá dostat poměrně přiměřeně snadno, je tam mezinárodní letiště, maličkatý, ale doletíte tam a je tam malinkatý městečko Longyearbyen, který vlastně vzniklo pro účely těžby uhlí, která tam vlastně byla důvodem, proč vůbec tam jsou lidi, jinak tam asi moc jiných důvodů pro lidi nebo lidstvo jako takový nebylo. A to městečko poskytuje dneska v podstatě solidní komfort. Vy si tam můžete pronajmout jakou chatku, hostelový pokoj nebo něco podobného. A pak se vlastně dá pohybovat v poměrně dostupném okruhu kolem toho města a už tam tu přírodu potkáváte. Jedinou nevýhodou je, že kvůli potenciální přítomnosti ledních medvědů musíte mít nějaký prostředek obrany, což je typicky a nejvíc doporučovaná zbraň, puška. A tam ty podmínky se už zpřísněly, kdysi si ji dalo půjčit i bez zbrojního pasu. Dneska už to nejde, takže potřebujete mít nějak, buď to zbrojní pas nebo nějakou variantu potvrzení, že jste schopna ovládat zbraň a pak si ji tam můžete teda vypůjčit a fungovat tam.
11: Já jsem na vašich fotografiích ledového medvěda neviděla, to znamená, že jste ho nestretli?
9: Ledního medvěda jsem tam nepotkal.
11: Naštěstí, alebo bohužel?
9: No, je to taková kombinace, protože pravidla pro setkání s ledním medvědem jsou tam velmi přísná. Vlastně dneska tuším, že už je to 500 metrů vzdálenost. Pokud na něj vlastně vy narazíte na kratší, tak se vlastně máte vzdálit. To je základní pravidlo. A musím říct, že bohužel ty pravidla za prvý teda mají svůj smysl a za druhý přitvrzují i proto, že se lidi chovají občas dost hloupě. A nedivím se tomu, že prostě přibývají ty restrikce, i když to samozřejmě jako nikoho, kdo se chce chovat přiměřeně a vidět to zvíře netěší. Takže vlastně dá se říct, že na pevnině, aby všechno bylo, jak má být, tak je to na dálku takovou, že spíš to není o fotografii, byť samozřejmě vidět ho by bylo zajímavé, to určitě. A ta hlavní možnost, jak vidět a fotografovat polární medvědy, je potom otázkou spíš lodi v pozdějším období, někdy kolem konce května, června, kdy už vlastně led okolo souostroví povolí a dá se vlastně na těch lodích obeplout, hlavně na to východní pobřeží, protože lední medvědi jsou vázaní na pobřežní led, aby mohli lovit a ten pobřežní led se drží spíš na východě, na západě ještě jsou jako konečky golfského proudu a je tam teplejší voda, takže to tolik nezamrzá.
11: Zaznamenáváte na Špicberkoch, keď tam chodíte opakovaně, ekologické zmeny v souvislosti so zmenou klímy?
9: Asi nemůžu úplně říct, že bych jako řekl, že jeden rok to vypadalo takhle a druhý o poznání hůř, ale mám k tomu takovou poznámku nebo takový vlastně malý příběh, že se to opravdu děje. My jsme tam před asi 5 roky nafotili vlastně ten záliv, který je u toho městečka Longyearbyen, tak jsme ho nafotili zamrzlý. A to bylo mimochodem taky uchvatná zkušenost, protože zamrzání oceánu je fascinující proces. Chvíli je to kašovité, jak ledová tříšť někde tady na koupališti, pak jsou to kry, pak se udělají takové tenké talířové kry, ty se začnou spojovat a když ty podmínky jsou dobré, tak to prostě zamrzne. Strašně zajímavý, každý den ten oceán vypadal úplně jinak. A nakonec teda zamrznul, byť tenkou vrstvou ledu. A já jsem tu fotku později potom dával na sociální sítě a Petr Horký, který samozřejmě prošel Arktidu i Antarktidu a byl právě na Špicberkách, vyrážel odtamtud na severní pol, takže to tam zná výborně, tak mi k tomu psal, že je to docela neobvyklý úkaz už v dnešní době, že oni, když právě poprvé vyráželi na ten, tuším, že to byla nějaká první cesta na ten severní pol, takže vlastně ještě jezdili přes ten záliv i auta po tom ledu. Tohleto byla tenkej led, určitě by nedoporučoval bych ani člověku po něm chodit, ale vznikla souvislá krusta, souvislý povrch, což prostě už úplně běžný není.

0: živými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Michal, mnoho vašich fotografií uspelo v mnohých medzinárodných súťažiach. Čo pre vás znamenajú tieto ocenenia?
2: Tak znamená to pro mňa asi určité jako porovnávání se s tou světovou špičkou. To znamená, že když se něco podaří, tak člověk má pocit, že ty fotografie mají určitou kvalitu, úroveň, promlouvají. Není to pro mě něco, na čem bych stavěl celé to téma toho, proč fotografuji. Je to pro mě jeden z těch atributů, kdy to prostě člověka nakopne, potěší, může si říct, že to nedělá úplně marně. Ale na druhou stranu, jak jsem sám už tady říkal, ta fotografie je subjektivní, nedá se to vůbec směřovat k tomu, že já budu systematicky se připravovat a fotit tak, aby jsem vyhrával v soutěžích. Za prvé by to asi nefungovalo úplně a za druhé možná by to byla nuda nebo stres nebo cokoliv, co já tam mít nechci. Takže je to takový doplněk k tomu, co dělám, který samozřejmě potěší velmi.
1: Podľa čoho vyberáte fotografiu, ktorú pošlete do medzinárodnej súťaže?
2: No, to je takový věčný boj, protože člověk si sám vnitřně stojí za některými fotkami, ale v kontextu toho, co vídá, že v těch soutěžích třeba uspěje, nebo co má odezvu, ať už na sociálních sítích, nebo ve skutečném světě, na výstavách a tak dál, tak někdy máte pocit, že jste v rozporu mezi těmi dvěma pohledy, nebo jak to nazvat. Takže často se přistihnu, že začnu si jakoby přemýšlet, jako neměl bych tam dát něco takového, jako teď to řeknu možná hloupě, ale podbízivějšího nebo prostě víc na první signální a tak dál. A je to vždycky váhání. A nakonec vlastně nejlepší metoda, která se mi osvědčila, je, že udělám výběr toho, za čím si stojím, co si myslím, že by mohlo fungovat a pak to na to nechám podívat mou manželku a tam mi vždycky výborně poradí, co mám poslat.
1: Čiže druhý pohled, nezávislý.
2: Určitě, je to jako, myslím si, že každý fotograf by měl nějakým způsobem, pokud to neděláte pro sebe a pro svoji radost čistě, tak by asi bylo dobré vždycky podstupovat trošku nějakou zkoušku tím, jak na to reagují ostatní lidi. A nemuseli by to být vždycky ani třeba fotografové, protože ty do toho hodně promítají svůj pohled, jak by to třeba oni vyfotili nebo jak by si to představovali. Já samozřejmě mám zkušenost, že úplně jakoby like, který se fotce nevěnuje žádným způsobem, tak si častěji zvolí takovou tu barevnější, výraznější fotku třeba nebo exotičtějšího tvora. Ale jako kdokoliv, kdo má nějaký vztah k výtvarnu, k obrazu, není třeba sám fotograf, tak to je super, co slyšet ty názory na to.
1: Michal, vy ste zároveň lektor fotografovania. S čím dnes sa na vás obracajú? V dobe, keď sú rôzne videotutoriály, sú k dispozícii rôzne e-knihy, alebo aj samozrejme normálne knihy, ktoré sú nádherne vyobrazené. Tak čo tam ešte môžete vy ako ľudský faktor dodať tomu učeniu?
2: Já se nejvíc soustředuju na individuální kurzy, čili většinou se na mě obrací člověk, aby jsme se potkali jeden na jednoho a probrali nějaký konkrétní problém, který ho trápí. Tak pro hodně lidí je to nejpřímočařejší cesta k tomu vyřešení. Samozřejmě pořád je ještě tady a se stává, že mají lidi třeba jazykovou bariéru, takže ty materiály, kterých je YouTube plný a jsou velmi dobré, tak jsou ve velké míře třeba v angličtině. To se asi taky v dohledné době změní s AI překladama a podobně, takže možná, že to bude mít velký dopad, ale hodně lidí dá přednost tomu, že se mnou potkají, řeknou, co konkrétně je trápí a když já jim něco řeknu k tomu a oni potřebují návaznost, tak položí otázku a pokračujeme dál a mají to v takovém uceleném balíčku. Je tam hodně často samozřejmě postprodukce, čili úprava fotografií. Myslím, že je velká tendence jí přeceňovat ve smyslu tom, že to není kouzelná hůlka, která napraví nepovedené fotografie. Já vždycky říkám, maximum je potřeba odvést terénu a u počítače pokud možno co nejmín, nakonec u něj sedíme skoro všichni, skoro v každé profesi dneska. Ale pochopitelně je důležitá a je potřeba ji dělat správně, protože ona nemůže leckdy zachránit, co se nepovedlo, ale může pokazit klidně i to, co se povedlo, nebo to dostatečně nepodtrhnout, nedat tam tu třešničku na dortu, kterou to potřebuje. Čili je toho spousta těch témat, velmi, velmi se to liší a musím říct, že mě baví, když se setkám s fotografy, kteří přijdou právě třeba s tím, že se chtějí naučit v nějakém tom editačním programu lépe fungovat a zjistíme spolu, že je potřeba zapracovat na tom focení v širším nějakém pohledu a oni to přijmou a pak spolu třeba spolupracujeme.

0: Nie několik let, to je obohacující a vynikající.
1: Michal, vy ste spolu zakladali spolu s Veronikou Souralovou v roku 2017 Czech Nature Photo. Bolo to také zaujímavé, pretože vy ste mali myšlienku takejto súťaže aj Veronika a je úžasné, že ste to tak ako syntetizovali a stali ste sa spolutvorcami tej súťaže. Do 0. ročníka v tom roku 2017 prišlo 3140 fotografií. Prekvapilo vás, koľko ľudí sa fotografovaniu prírody venuje a že chcú tie fotografie aj prezentovať, myslím teraz v Česku a na Slovensku?
0: Měl jsem asi představu o tom, že to vlastně fotí docela dost fotografů, ale asi jsem nečekal, že hned v tom 0. ročníku se vlastně podaří je takhle oslovit, že se do toho zapojí, což asi potvrdilo to, že zájem o takovou platformu tady byl. Bylo to vlastně příjemné, potěšující a dá se říct, že to nějakým způsobem přetrvává celých těch 10 let, že pořád posílají fotografové svoje fotky, pořád se objevují i nová jména. Možná mě překvapuje to, že s každým tím ročníkem vždycky přijde zase něco dalšího, o čem si řeknu, jako to jsem neviděl ještě, to je super, nebo tohle mě inspiruje, nebo to mě těší. Vlastně se potvrdilo to, že ten žánr je vlastně dneska velmi otevřený tomu, aby do něj lidi vstupovali a naštěstí je dost lidí, kteří to dělají a které to baví.
1: Za těch 10 rokov zvyšila tato súťaž úroveň fotografií, pretože keď sa máte s kým porovnávať a je to viditeľné, tak môžete rásť. Zaznamenali ste to?
0: Ja si myslím, že každý soudný fotograf vždycky by ho mělo nakopnout, když vidí prostě dobrou fotku povedenou. Takže předpokládám, že mnoho těch fotografů, kteří se potom na tu výstavu přijdou podívat, takže v tom najdou něco, co je posune třeba někam dál, byť aspoň třeba nastavením si nějakého cíle nebo vyzkoušením něčeho nového. Tak já doufám, že tenhle ten aspekt tam funguje. A zároveň doufám, že tam funguje taky ten aspekt, že tam přijde se na tu výstavu podívat spoustu nefotografů a že ty se zase poučí něco o tom, co ta příroda nabízí, jak je pestrá a zajímavá. Tak doufám, že vlastně tohle, kdyby tam bylo a snad je, tak že vlastně by bylo velkým úspěchem té soutěže.
1: Do tohto ročníka poslalo fotografie 249 autorov a medzi ocenenými autormi sú aj entomologovia, ornitologovia, zoologovia, čiže odborníci, ktorí sa dennodenne stretávajú so zvieratami alebo s hmyzom. Čo prinášajú do súťaže títo odborníci, ktorí fotia vlastne predmet svojho výskumu?
0: Tam je hodně znát, že jsou to lidi se zápalem a znalostí, což ty dvě věci dohromady spolu s časem, pokud do tomu můžete věnovat, jsou podle mě v té fotografii přírody stěžejní. To znamená, jste proto nadšená, chcete to vidět a vyfotit a víte jak na to. Tak to je samozřejmě úplně kombinace z říše snů. A za mě osobně tihleti účastníci nebo tihleti fotografové tak vlastně patří vždycky určitě k těm, se kterými je radost za prvé se teda podívat na to, co pošlou, za druhé se s nimi o tom bavit a nechat si o tom vyprávět. A jsou to často v takovém tom úplně nejlepším slova smyslu ti správní blázni, kteří vás vlastně můžou právě nakopnout k tomu, abyste objevili třeba něco, co možná ani netušíte, že v té přírodě je, protože fotograf přírody není nutně, jako v mém případě, biolog, zoolog a mně se kolikrát stane, zvlášť teda z oblastí z jiného konce světa, než jsou ty severské země, třeba z tropů, deštných pralesů a podobně, že po návratu zjišťuju, co jsem to všechno viděl, protože ta biodiverzita je tam naopak tak obrovsky bohatá, že není v mých silách se v tom všem vyznat dopředu. A je to super potom se bavit o tom třeba s těmi lidmi, protože někdy, zvlášť u hmyzu, ale někdy to překvapí, třeba i u kolibříku, tak je docela náročný vůbec zjistit, jaký druh to je a tak. A vlastně pak je to zase bezva se pobavit s lidma, kteří kouknou a řeknou, je to tohle a tohle. Čili inspirace vlastně ze všech stran, dá se říct.
1: V každej fotografickej súťaži je porota, vy vediete ako manažer túto súťaž. Sledujete tú prácu poroty, ten proces, akým vyberajú tie víťazné fotografie? Čo je tam za taká ako dôležitá esencia, ktorú by ste nám mohli sprostredkovať?
0: Vždycky je to Možná jeden z těch úplně nejlepších momentů pro mě, teda osobně, jako pro mou osobu, být u toho výběru té poroty. V té naší soutěži porota vlastně nejdřív hlasuje každý sám za sebe, za fotografie, které ho osloví. Tím vznikne nějaký průnik těch množin vybraných fotografií, které jim zrezonovaly nebo je nejvíc oslovily. Potom se nad nimi sejdou společně, ty fotografie jsou tam fyzicky vytištěné, což se nám osvědčuje úplně nejlíp, aby se s nimi dalo prostě manipulovat, dát si je vedle sebe, porovnávat. Ta esence je diskuze, protože v tom samostatném výběru, v tom ano, ne, jenom když ty fotografové dávají, tak samozřejmě každý sleduje nějaký svůj pohled, to je dost těžký se z ní i jakoby vymanit třeba a hledat pochopení pro fotku, kterou by třeba člověk sám neudělal, byť ty špičkový fotografové, které se snažíme do poroty zvát, tak určitě to zvládají, aby to nebylo jenom tím jejich úzkým nebo uším pohledem toho, co je třeba baví, ale přece jenom v momentě, kdy si o tom začnou povídat a vysvětlovat si ty svoje pohledy na věc, tak to vám skutečně přináší nové vhledy do toho a to je pro mě jakoby velká škola, jak se na tu fotku kdo dívá, co ho tam osloví, co mu tam vadí a co mu tam naopak nevadí, kdy je to o technických aspektech jako určitém jednom kamínku a kdy naopak o tom, jak to působí, i když třeba tam ta technika selhává lehce nebo něco podobného. A to je super, to je bezvadný, protože to, že právě ta fotka je subjektivní, sice dělá tak těžký vysvětlit někomu potom, proč právě třeba tahle vyhrála, ale zároveň vám to umožňuje se na tu fotku dívat ze mnoha úhlu pohledu, zkoušet různé věci a inspirovat se tím. Takže pro mě je tohleto, jsou to super momenty to vidět a slyšet.
1: Michal, já vám velmi pěkně děkujem za rozhovor.
0: Rádo se stalo a ještě jednou děkuji za pozvání.
1: Hostem v hovoroch byl Michal Krause. Ak sa chcete pozrieť na to, ako vidia prírodu český a slovenský fotografi, tak výstava Czech Nature Photo je v krásnom terezianskom krídle Pražského hradu, otvorená ešte do 13. septembra, do 13. září. Od mikrofonu sa lúči Tatiana Čabáková.
2: Český rozhlas plus, správy v angličtine.
3: Czech Radio. News in English.
4: Czech industry has continued to perform strongly in recent months, despite Germany's weak economy and ongoing geopolitical tensions, according to analysts asked by Czech press agency, say the growth has been driven by strong order books, although some companies may have brought purchases forward because of uncertainty over shipping through the Strait of Hormuz. Škoda Auto Company has started series production of its new fully electric 7-seat SUV, the Peak, at its main plant in Mladá Boleslav. The Marathon Hudby, or the Marathon of Music in English, festival opens in Brno on Thursday, turning the city into a stage for more than 100 performances across over 20 venues through Sunday. A Czech prosecutor has indicted 5 people and one legal entity in a long-running corruption case linked to a 160 million Czech crowns contract for new linear accelerators at Prague's Bulovkas University Hospital. Ice hockey star David Pastrňák has been named Czechia's highest paid athlete for the third consecutive year, according to the annual magazine Forbes ranking.
3: Weather.
4: Expect mostly sunny to partly cloudy skies on Friday. Daytime highs will range from 24 to 28 degrees Celsius, reaching up to 30 degrees in parts of southern Moravia. Czech film Folklore by Viktorie Štěpánová, a graduate of Prague's FAMU Film School, has won a Student Academy Award in the Alternative Experimental category. It is the first Czech film ever to receive the honor in that category. Like all Student Academy Award winners, Folklore is now in the running for an Oscar nomination in the short film competition. Ruth Franková has more.
5: Tady v tom videjku se divneme do světa předků a tradic, protože folklore is the new way.
6: Folklore is an experimental short film and video essay about a fictional Gen Z influencer called Vivi, who takes her followers through the traditional Moravian year, With humor and irony, the film explores what folklore might look like in the age of social media and TikTok. Speaking to Czech radio, Štěpánová said the title reflects the film's central idea.
7: Já jsem vycházela z toho etymologického významu toho slova, takže volk jako lid.
8: I based it on the word's etymology. Volk means people and lore means their customs and traditions. That felt like the core of the whole film. I wanted to show what the customs of ordinary people are today.
7: Vlastně ukázat, co jsou zvyklosti lidu, ale třeba dnešního.
6: Štěpánová says she wanted to reinterpret traditional customs in a way that would speak to today's younger audiences.
7: Protože jsem se nějak snažila přetransformovat přesně tady ty tradice toho.
8: I wanted to reinterpret traditional rural customs in a language that Gen Z understands. To me, the stories and myths of the past are much like today's vlogs, and regional dialects play a role similar to the English expressions we use in today's world.
7: Řečí je stejný jako tady ty anglicismy, které používáme jenom v té nové době.
6: The film was made as Štěpánová's graduation project at Prague's FAMU Film School and premiered earlier this year at the Karlovy Vary International Film Festival. Despite being deeply rooted in Czech traditions, it clearly resonated with international audiences, something that surprised even its creator. Štěpánová thinks the film may have struck a chord with American audiences because of how they view Europe's many different local cultures.
7: Mně přijde, že ta Evropa obecně třeba pro, ne, dejme tomu Ameriku.
8: I think Europe, especially for Americans, can seem charming because we have all these small countries, each with its own culture. Their culture feels more blended together, while ours is very diverse. People also come to Prague because it feels like a fairy tale. So I think folklore may come across as something charming and endearing to them.
7: Přišlo, že ten film možná jim přijde takový roztomilý skrze to.
6: This year's 53rd Student Academy Awards drew almost 3,000 submissions from nearly 900 universities around the world, with just 16 films honored across four categories. Although folklore has already been announced as one of the winners, it is not yet known whether it will receive a gold, silver or bronze award. The final rankings will be revealed during the Toronto International Film Festival on the 14th of September.
4: Ruth Franková reporting. And that's all from us for now. But you'll find more news and stories about Czechia at radio.cz.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
9: Budu prudit, dokud budu žít, řekl v jednom z rozhovorů. Už to tedy k lítosti mnohých neplatí. Bývalý rektor Pražské akademie výtvarných umění a bývalý ředitel Národní galerie Praha Milan Knížák totiž minulý týden zemřel ve věku 86 let. Zítra v pátek se koná jeho pohřeb, a to se státními poctami. Co tato výrazná osobnost české výtvarné scény vykonala pro stát, pro zdejší společnost? Byl Milan Knížák skutečně geniálním umělcem nebo především buřičem a rebelem? Pozvedl AVU a i Národní galerii, anebo ji spíše izoloval? A byl to laskavý a milý člověk, anebo excentrik s autoritářskými sklony? Jak se na Milana Knížáka jednou bude vzpomínat? Přeji příjemný poslech.
2: Pro a proti Lucie Vopálenské.
9: Ve studiu Plusu vítám autora knihy Fenomén Knížák, bývalého politika Iva Strejčka z Institutu Václava Klause, jehož byl pan Knížák blízkým spolupracovníkem. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: A na dálku srdečně zdravím publicistu a filozofa Petra Fischera. Hezký den.
11: Dobrý den, přeju.
9: Pánové, zemřela jistě výrazná osobnost pro každého, kdo se s Milanem Knížákem někdy setkal, byl nepřehlednutelnou postavou, především zdejší kulturní scény, rodině a blízkým upřímnou soustrast. Jak se zapsal do vaší osobní paměti? Kým byl pro vás, pane Strejčku, když jste o něm dokonce napsal knihu?
10: No tak já, když jsem začal psát knížku Fenomén Knížák, tak jsem samozřejmě čerpal z nejrůznějších zdrojů, ale nemohlo to být jinak, než že jsem se s ním setkal osobně, a čím víc jsem se s ním setkával, tak tím víc jsem zjišťoval, že ten člověk je vnitřně velmi, velmi jaksi ustrojený, utříděný, velmi racionální, velmi lidsky zajímavý, hodný, vlídný, takže já jsem toho člověka poznal z téhleté stránky a bude se mi po něm velmi stýskat.
9: Rozumím. Jak na Milana Knížáka vzpomíná Petr Fischer, také jste měl možnost se s ním osobně seznámit a setkat.
11: Ano, měl jsem tu možnost a myslím, že všechno to, co jste Lucie na začátku říkala, tak o něm vlastně platí. Takže pro mě je to člověk plný rozporů, ale které někdy byly tvořivé, někdy byly spíš negativní, jak už to v životě bývá. A člověk, který se rozkročil v tom veřejném prostoru velmi doširoka, ale vlastně opustil částečně to umělecké prostředí a to napětí mezi umělcem a úředníkem je něco, nebo politikem vlastně už do velké míry, je něco, co mi zůstane v paměti asi nejvíce a myslím, že to bude zapsané i v té kolektivní paměti České republiky, protože to se málo kdy vlastně vídá ten přechod, řekněme, z nějaké kritiky establishmentu do establishmentu samotného a tato proměna, myslím, u pana Knížáka hrála docela zásadní roli a to je vlastně také to, k čemu se nejvíce vracely ty nekrology a různé úvahy o jeho působení v České republice.
9: Rozumím. Pane Strejčku, to, co teď zmínil Petr Fischer, to byste podepsal. Asi nelze polemizovat s tím přechodem, s tím vlastně vnitřním rozporem od buřiče, člověka aktuálu a tak dále, až po teda vrcholného státního úředníka. To napětí tam bylo, že?
10: No, já s tím úplně souhlasit nemůžu, co říká pan kolega Fischer, protože, no samozřejmě, Milan Knížák byla eruptivní osobnost, byl vždycky anti-establishmentovský, vždycky.
9: No ale pak se stal součástí establishmentu.
10: No a to já myslím, že
9: ne?
10: Já myslím, že tohle není úplně pravda. Já myslím, že o Milanu Knížákovi platí, že to byl člověk vnitřních rozporů v tom slova smyslu. Že si ho představujeme všichni jako obrovského rebela, který přece nemůže mít nic společného s ředitelováním Národní galerie, teď přece Národní galerie je instituce. A přece Milan Knížák, bojovník rebelského typu, přece nemůže být tady.
9: Ale všichni stárneme, že? Rebelství ubývá s věkem a s poklesem testosteronu například.
10: No to ne, pozor, to zase jako Milanu Knížákovi vydrželo, já bych řekl do posledních chvil tady tohleto rebelství a rebelanství, ale já znovu chci říct, já jsem v něm objevil člověka, který k mému překvapení byl člověk vnitřně velmi uspořádaný, velmi racionální, velmi strukturovaný, takže já bych si vůbec nedovolil tvrdit, že to byl člověk, který byl anti-establishment a najednou byl establishment.
9: Okay.
10: Kdybychom řekli Knížákovi, že se stal součástí establishmentu, tak by se na nás hodně zlobil.
9: Tak. Podle ministra kultury Oty Klempíře ze strany Motoristé sobě výtvarník Milan Knížák výrazně utvářel moderní české umění a českou společnost a ovlivnil několik generací. Ptám se, Petře Fischere, nepřehání tak trochu pan ministr s tím vlivem Milana Knížáka opravdu formoval i českou společnost v několika generacích?
11: No tak českou společnost formoval zcela jistě právě v tom zvláštním postoji mezi tím neestablishmentem a establishmentem, respektive protestu proti establishmentu a jeho výkonu. To znamená, jakmile se dostal k něčemu, čemu se říká moc, což samozřejmě v pozici rektora nebo v pozici ředitele Národní galerie byl, tak se z ní stával trochu jiný člověk. Já myslím, že v tomto je to velmi poučné vidět, že i někdo, kdo stál vždycky proti nějakým mocenským strukturám, je schopen ty mocenské struktury používat i dokonce svým směrem a nějaké využívat a vlastně ne úplně ovládat. Já souhlasím s panem Strejčkem, že Milan Knížák byl v jistém slova smyslu velmi dobře ustrojeným člověkem přesným a to se taky právě ukazuje ve výpovědích lidí, kteří ho znali jako studenti a kteří na něj vzpomínají vlastně v dobrém, že je směřoval umělecky. Tam si myslím, že ten podpis je možná ještě daleko silnější než v té společnosti, a je možná méně problematický než právě to působení v těch veřejných orgánech nebo řekněme to mocenské působení. Tam je vlastně velký problém. Pokud jde o nějakou tvůrčí činnost, tak tam na něj všichni vzpomínají vlastně velmi, velmi dobrém. I ta jeho autoritativnost najednou byla jiného typu. Nebyla opřená o tu mocenskou instituci, ale byla opřená právě o to ustrojení, o kterém byl pan Strejček. Takže o to umělecké gesto.
9: Iva Strejčka,
11: to sílu uměleckého gesta.
9: Jakým způsobem Milana Knížáka z vašeho pohledu proměnila moc? Jak se dokázal chovat na těch postech, jako bylo jeho rektorování na AVU nebo ředitelování Národní galerie Praha? Nestával se z něj autoritář?
10: Já bych se bál slova moc. Opravdu bych se bál používat v tomhletom slova smyslu.
9: Proč?
10: Já myslím, že moc je...
9: To je neutrální termín, jako moc.
10: Ale nehodí se to, já bych řekl, že to nehodí ke Knížákovi. Nicméně, přijmuli, kdy říkáte moc tomu, že Milan Knížák se stal rektorem a stal se ředitelem, přijmuli tady tuhletu argumentaci, pak je potřeba říci zaprvé...
9: To jsou fakta.
10: Ne, jasně, já to nemyslím kontroverzně, tohleto... Rektorem se stal v podstatě na žádost studentů. Studenti ho oslovili, studenti za ním...
9: Moje otázka byla, jak ho ta moc změnila.
10: Já myslím, že on...
9: mu nehrozilo, nebo jestli se nestal vlastně autoritářem, protože měl skutečně moc nad tím vyhazovat lidi, přijímat lidi.
10: Ne.
9: Po revoluci vyčistil AVU od celé řady komunistických pedagogů, takže za to mu asi budiš chvála v tomto směru, ale pak třeba později měli různí lidé z výtvarné scény s ním i neblahé zkušenosti.
10: Ne, počkejte.
9: Proto se ptám.
10: Počkejte. Já myslím, že Milan Knížák tím, že byl člověk i manažerský, to nebyl žádný chaot, to byl člověk utvořený, tak on přišel do akademie s jasným názorem, věděl, co tam chce udělat, věděl, kam to chce posunout, měl o tom jasnou představu. To nebylo žádné tápání.
9: Ano, tak, a to nikdo neříká?
10: To, že ale někteří lidé tam odsaď odešli a odešli proto, že se srazili s Knížákem, bylo dobře pro tu akademii. A stejně tak přišel do Národní galerie a nevím, jestli bych to nazval mocí, ale on přišel do Národní galerie, kterou opravdu finančně stabilizoval, finančně vyrovnal, posunul ji jasným směrem, věděl, kam chce galerii posouvat.
9: Dobře, to bych zase přehrála na pana Fischera. Tak je to tak, odevzdal Národní galerii Milan Knížák v lepším stavu, než ji přebíral, finančně stabilizovanou, s jasnou představou, co má Národní galerie Praha dělat?
11: No, já si myslím, že ta představa byla taky jedním z těch věcí, co vyvolávalo ty kontroverze na výtvarné scéně. Samozřejmě tu moc, o které jsem mluvil, on využíval směrem k tomu usměrňování různých nákupů do této instituce, což samozřejmě vyvolávalo i negativní reakce a celková ta koncepce Národní galerie jako především jako sbírkotvorné instituce, tedy nikoli jako kunsthale, tak to bylo něco, zároveň kunsthale, tak to bylo něco, co vyvolávalo spory na výtvarné scéně, nebyl ten koncept přijímán jako zcela jednoznačně.
9: To byly obrovské spory, Petře, sama si na to pamatuji, to ano. Byly velké spory. Na druhou stranu nemůže se ukázat třeba i časem, že například nákupy ze strany akvizice pro Národní galerii Praha ze strany Milana Knížáka prostě byly smysluplné, správné a že tento důraz vlastně byl zcela legitimní cestou, jak Národní galerii vést?
11: No to se samozřejmě ukázat může, ale jako pokud se rozhoduje o nákupu děl současných umělců, tak je jasné, že asi všichni by chtěli být v té sbírce nějak zastoupeni, nebo aby tam byl nějaký průřez, řekněme, toho, co se na té scéně dělá, což se samozřejmě nedělo. A tam to vlastně vyvolávalo ten největší odpor. Prostě když se vytváří sbírkotvorná instituce, vytváří se tady paměť, vlastně budoucí jako výtvarná paměť, a to je vlastně něco, co navíc divadelné scéně vadilo úplně nejvíc. A pokud jde o tu finanční stabilizaci, tak ano, samozřejmě to v té chvíli byla zásluha ředitele Knížáka, ale také vlastně určité, řekněme, politické náklonosti tehdejšího ministra kultury pana Dostála, který byl s Milanem Knížákem velmi dobře sladěný a myslím, že vlastně byly tam ty otevřené dveře k tomu, aby ty peníze do Národní galerie nějakým způsobem šly. Pak už to bylo daleko složitější. To byla vlastně, jakoby, řekněme, výjimečná chvíle spojení nějakých dvou lidí, kteří chápali, že ta instituce potřebuje tu stabilizaci. Ale samozřejmě to se mezi tím zásadním způsobem změnilo, takže toto dědictví tam jaksi nezůstalo a nerozvíjí se.
9: Mě v podstatě zajímá, jestli se ukázal být jako dobrý manažer, protože pro takové role, jako je rektor AWU nebo ředitel Národní galerie, je důležité být dobrým manažerem. Jenom velmi stručně, pane Strejčku, z vašeho pohledu byl dobrým manažerem?
10: Ano, byl dobrým manažerem. Zcela nepochybně z akademie posunul správným směrem, věděl, kam je má posunout, galerie také. Já souhlasím s panem Fischerem v tom, že vztah mezi ministrem, tehdejším ministrem Pavlem Dostálem a Milanem Knížákem byl dobrý, byl kvalitní, plný vzájemného respektu, to naprosto souhlasím. Na druhou stranu, řada těch, kteří vedli obrovskou bitvu s Milanem Knížákem, především mediální, byla způsobena tím, že prostě Knížák měl tu pro Leckoho nestravitelnou schopnost říct, vaše věci do Národní galerie prostě nepatří, kupovat se nebudou. No a to pochopitelně pro mnoho umělců je těžká věta.
9: Na druhou stranu kupoval i sám sebe.
10: Nekupoval sám sebe.
9: Tak
10: jako ředitel Národní galerie Milan Knížák nekupoval sám sebe.
9: Nemusel to nakonec podepsat, dobře. Pojďme k jiné podstatné otázce, abychom se posunuli. Je z vašeho pohledu správné nebo ne, že bude mít Milan Knížák zítra pohřeb se státními poctami, což musela odsouhlasit vláda, Petře Fischere?
11: No, pro mě to je trošku problematické vzhledem k té figuře samotné, protože a zejména proto, že to schvaluje vláda Andreje Babiše, to mně připadá takové jako zvláštní napětí až paradoxní, protože je známo, že Milan Knížák ještě v roce 2014, když Andrej Babiš vstupoval do politiky, napsal takový jako docela zásadní dopis, který končil podpisem Milan Knížák, ten, který vámi opovrhuje, a tam shrnul všechnu svou kritiku vůči Andreji Babišovi, kterou myslím, rozhodně neodvolal nikdy a myslím, že si ten názor na Andreje Babiše byl takový. Takže
9: no a jak si to tady vysvětlujete,
11: poctě,
9: Petře? Jak si to vysvětlujete,
11: no,
9: že
11: já
9: se
11: si
9: to vlastně
11: vysvětluju,
9: celé děje?
11: Já myslím, že to asi lépe vysvětlí váš host ve studiu, ale já myslím, že je to vlastně přítomností motoristů ve vládě a o to klempíš, prostě celá ta skupina lidí je navázaná na Václava Klause velmi a Václav Klaus byl dobrým přítelem Milana Knížáka, takže já v tom vidím toto spojení, toto propojení. Já samozřejmě nebudu úplně spochybňovat zásluhy Milana Knížáka, ale nevím, jestli nebudu posuzovat, jestli to je prostě na ty státní pocty, to je vlastně věc vlády. A rozhodující je pro mě také to, že to rodina přijala. Takže pokud to rodina přijala, asi se těžko dá o tom nějakým způsobem dál diskutovat. Jsou to citlivé věci. Jenom mě to vlastně překvapilo spíše z toho pohledu, že Milan Knížák byl vlastně velmi protibabišovský a velmi kritický proti tomuto proudu politiky a teď vlastně dostává od tohoto proudu politiky jakési vyznamenání posmrtné.
9: Jak si to máme, pane Strejčku, vysvětlit, když se mluví, Petr Fischer to napsal v komentáři pro Euro, o posledním umělcově happeningu. Kdo to vlastně zařídil? Koho to napadlo, když, jak jsme slyšeli, Milan Knížák Andrejem Babišem, co by politikem vlastně opovrhoval?
10: Já myslím, že byl k panu premiérovi Babišovi kritický do poslední možné chvíle. Vždycky se tak vyjadřoval a svůj názor tady v tomhletom nezměnil. Ostatně byl velmi kritický i k současnému prezidentovi do poslední chvíle. Já bych řekl, že to, že vláda přistoupila k tomuto rozhodnutí a myslím, že k němu přistoupila bez problému, že nevím nic.
9: Koho to napadlo, jsem se ptala. Kdo s tím přišel? Tušíte?
10: No, koho to napadlo, konkrétně nevím. Nevím. Myslím si, že z hlediska jaksi blízkosti o pohřbu s se státními poctami mluvil Václav Klaus, ale že by to zařídili motoristi ve vládě, o tom já opravdu nevím vůbec nic. Vím, že pan prezident se s některými významnými členy vlády sešel, spojil, mluvil s nimi o tom, probírali to, zdali by člověk tohoto formátu, který nepochybně je velmi významnou, byl velmi významnou postavou české umělecké i společenské scény, zdali by tyto pocty mít neměl. Vím, že to probíral.
9: Tak víme tedy, že rodina s tím souhlasila, což je to hlavní, ale ano, čím ano. Se vlastně zasloužil o stát, že má dostat ty státní pocty, pane Strejčku?
10: No to bychom se mohli zeptat, čím se zasloužil o stát Karel Gott a ostatní, kteří...
9: No jasně, Karla Gotta zná každý, i Vlastu Chramostovou zná, dejme tomu starší generace. Ale upřímně řečeno, jaká část veřejnosti, společnosti zná Milana Knížáka, kolik lidí procentuálně si vzpomene na aspoň jedno jeho výtvarné dílo. Nic proti Milanu Knížákovi. Ty počty, ty masy nejsou rozhodující, ale něco to vypovídá.
10: Milan Knížák byl přece člověk s jasnými názory. Ten byl ve společnosti nepřehlédnutelný. Jestli si někdo vzpomene na nějaké jeho dílo, no tak to by musel být opravdu člověk, který se o tu moderní avantgardu hlouběji zajímá. Já nevím, vy říkáte slovo procenta, já samozřejmě neumím operovat slovem procenta, kolik procent by si vzpomnělo, kolik procent tady tohle to zná. Milan Knížák byl nespochybnitelnou postavou, jasnou, nepřehlédnutelnou, zásluhy. Člověk, který má jasný názor, hájí ho, je to názor vybudovaný na svobodném vidění světa, no ten přece do té společnosti něco vnesl, ten ji nějak pomohl, ať se to leckomu nemuselo líbit.
9: Petra Fischera, co byste vy vynesl jako pozitivum, za co by ty státní pocty měly být uděleny? A já to teď myslím opravdu neutrálně, zajímá mě to.
11: No, já si myslím, že ta rezonance v té společnosti důležitá je, to znamená i ta umělecká. Pokud oceňujete umělce, tak by se mělo asi nějakým způsobem zohledňovat to dílo, které mělo samozřejmě vliv na spoustu dalších umělců. S tím já souhlasím a dokonce ti umělci, přestože byli v nějakém osobním konfliktu nebo napětí potom s tím úředníkem Milanem Knížákem, tak jeho dílo oceňovali a nepřestali ho oceňovat. A tenhle ten vliv je nespochybnitelný, ale i to, co říkal.
9: Je to opravdu nespochybnitelné, opravdu jeden z největších výtvarníků druhé poloviny 20. století, jak napsal třeba Jiří Pospíšil, nebo geniální výtvarník, jak napsal Jan Vytvar.
11: Já myslím, že zkrátka ta umělecká síla tam byla, ale těžko budu třeba proti takovým postavám, jako byla třeba Adriana Šimotová, která se samozřejmě nedočkala nějakých státních poct. Já myslím, že prostě to umění se potom v čase zhodnocuje a ukazuje se, která díla vystoupí a na která díla bude zapomenuto a která díla budou obdivována třeba po dalších desetiletích
9: po smrti toho umělce. Co budeme obdivovat z díla Milana Knížáka?
11: Já myslím, že se nejvíce vzpomíná právě na tu aktivistickou část, řekněme, na to jeho aktivní působení, řekněme, ty performance a happeningy, prostě zkrátka taková je ta snaha rozhýbat společnost a to je něco, co si myslím, že je teď oceňováno i nejvíce právě při udělování těch státních poct, jak pan Strejček naznačil, že to je pevná osobnost s jasným názorem, někdo, kdo celý život vlastně chtěl být svobodný a bojoval za to a dělal to ve veřejném prostoru, dělal to prostě v té veřejnosti se nejvíce takto. Řekl bych možná více než tím svým uměleckým dílem.
9: Víte, mě by ještě zajímala jedna věc.
11: A za to teď je oceňován vládou.
9: Jestli teď ho, v tomto souhlasíte, ale neobáváte se toho, že vlastně stát, jaksi vláda Andreje Babiše těmi státními poctami při zítřejším pohřbu by mohla tak trochu Milana Knížáka i zneužít, protože co nám chce tím říci nám živým? Komentátorka Lucie Rektorová se vyjádřila velmi jasně a kritice v Lidových novinách a píše, cituji, rozhodnutí vlády není jen pouze pietním aktem, je to akt strategické komunikace. Moc si vybírá hrdinu, jehož veřejný obraz odpovídá příběhu, který chce vyprávět sama o sobě. Příběhu vzpoury proti domnělým elitám, návratu ke zdravému rozumu a rehabilitace starého světa, který měl být údajně vytlačen progresivismem, liberalismem a přílišnou úctou k expertíze. Pane Strejčku, já vím, že to byl dlouhý citát, omlouvám se, ale v tomto smyslu, nakolik je Institut Václava Klause a Babišova vláda na jedné lodi? Jde tady o souboj ideí, o zdravý konzervatismus proti šílenému progresivismu a ergo tedy i možné zneužití Milana Knížáka?
10: Vládou v tomto slova smyslu?
9: No vládou a případně i tedy tím, já nevím, kdo to byl, zmínil jste jméno Václava Klause, kdo Milana Knížáka na ten státní, na pohřeb se státními pocty navrhl. Je to moje otázka.
10: Já do hlavy vládě nevidím, co vláda si při diskuzi o téhleté záležitosti, o náležitostech pohřbu Milana Knížáka, co si k tomu řekla, to já nevím. Já chci znovu říci, že Milan Knížák byl velkou postavou, která milovala svobodu. Celoživotně komunisté s ním měli obrovský problém. Byl x násobně zatčen, já nevím, jakým způsobem dál perzekuován. Co se týká uměleckých věcí, Knížák přece byl daleko známější v zahraničí, jeho vrip, umělecký vrip ve Spojených státech je velmi, velmi významný. Pro boha, koho už by jiného měla, řekněme, ta vláda uznat, než v mnoha směrech výjimečnou postavu tohoto člověka. A jestli jsou
9: tu i jiní výtvarníci a jiní umělci, ale dobře, váš názor.
10: Ale větu k tomu, prosím, netočme to jenom na tom uměleckém odkazu Milana Knížáka. Ten jeho odkaz je přece i v té akademii, i v Národní galerii.
9: Rozumím vám. Poslední slovo musím dát ještě Petru Fischerovi. Nakolik jsou takové osobnosti, jakou byl Milan Knížák, prostě pro společnost podstatné, zásadní a pozitivní? Na závěr dobré slovo.
11: No, pozitivní je to vlastně i v té negativitě, to znamená v tom napětí, které takovéto solitární nonkonformní osobnosti vyvolávají. To je nesporné. Samozřejmě se můžeme bavit o tom, jestli to společnost má oceňovat tím, že mu dává státní pocty při pohřbu, nebo to má oceňovat před tím, dobře dostal znamenání zásluhy o kulturu. Ale ano, on vlastně především to byl takový volný radikál v tomto smyslu, to znamená spíš hýbal debatou ve chvíli, kdy vyjadřoval svoje názory a postoje. Hýbal vlastně i tím výtvarným děním potom na té škole u konkrétních umělců, to ano, ale samozřejmě má spoustu těch negativních vlivů, které souvisí s tím výkonem té moci.
9: Toho skončíme.
11: Tomu se vlastně jako nemohl vyhnout.
9: Publicista a filozof Petr Fischer byl hostem dnešního Pro a proti a diskutoval spolu s Ivem Strejčkem z Institutu Václava Klause. Pánové, oběma vám děkuji a naslyšenou. Od mikrofonu se loučí Lucie Bopálenská.
10: Naschledanou.
2: Radiokniha.
12: Životní styl v Dalmácii, to je fiaka. Není to lenost, je to stav duše, kdy člověk jen tiše hledí do dálky a nechává se pohltit vedrem. Právě proto nazvala polská novinářka Alexandra Vojtačeková svou knihu Fiaka, chorvatská sezóna. Nabízí v ní nejen pohled na zemi plnou turistů, ale také propojuje současnost historií, legendy s realitou a každodenní život se společenskými traumaty.
2: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: Menším obcím dochází voda kvůli suchu, stát jim může pronajmout cisterny i úpravny. V italských Alpách zemřela při túře s rodinou česká dívka. Fotbalista Jablonce na úvod třetího předkola konferenční ligy porazil tým RFS Riga 2-0. Zítra bude jasno až polojasno, teploty do 28, na jihu Moravy naměří místy až 30 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Některým obcím v Česku kvůli vedru a suchu dochází voda. O pomoc v takovém případě můžou požádat správu státních hmotných rezerv. Samosprávy si od ní po schválení vodoprávním úřadem můžou pronajmout cisternu, mobilní úpravnu vody nebo i vysokotlaké potrubí pro přepravu vody. A problémy s dodávkami mají teď hlavně obce bez vodovodu, říká předseda správy hmotných rezerv Pavel Švager.
14: Ten zájem je především z malých obcí, které jsou napojeny na studny nebo mají prostě vodojemy, které jsou závislé na podzemní vodě. My těch žádostí máme v poslední době relativně hodně. Je vidět, že řada těch starostů menších obcí je nervóznější a chtějí mít dopředu informace, co by kdyby.
13: Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Sazba na této úrovni zůstává od června a pro její ponechání hlasovalo všech 7 členů Bankovní rady, říká guvernér ČNB Aleš Michl.
15: Cílem dnešního rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace zůstala na horizontu měnové politiky stabilizovaná poblíž 2% inflačního cíle. To podle nás vyžaduje, aby úvěrová dynamika nebyla nadměrná a růst množství peněz v ekonomice tak zůstal přiměřený.
13: Od sazeb centrální banky se odvíjí úroky bankovních vkladů a úvěrů a podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, a domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. V italských Alpách zemřela dívka z Česka, potvrdili to tamní horští záchranáři i české ministerstvo zahraničí. Neštěstí se podle nich stalo u vrcholu Cima di Valbona. Dívka byla na túře s rodinou, uklouzla na svahu a spadla ze skalního srázu z výšky přibližně 90 metrů. Záchranáři k ní slanili z vrtulníku vážným zraněním, ale podlehla. Případ teď úřady vyšetřují. Letos v létě už v evropských horách zahynulo několik českých turistů a horolezců. Jeskyní Potápeč se utopil v Hranické propasti na Přerovsku. K tragédii v této nejhlubší zatopené propasti na světě došlo ve středu při průzkumném ponoru. Pokračuje policejní mluvčí Miloše Zajícová.
16: Jeden z účastníků průzkumu, muž ve středních letech, prováděl ponor a v určený čas se nevynořil. Pátrání po potápěči mělo smutný konec, kdy jeho tělo bylo nalezeno v hloubce přibližně 185 metrů bez známek života. Z důvodu řádného objasnění této tragické události byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti.
13: Hygienici vyhlásili na Vysočině další zákaz koupání, platí pro vodní nádrž Sedlice na Pelhřimovsku. Při posledním měření tam zjistili vysoký výskyt sinice, který může lidem způsobit zdravotní potíže. Zákaz vstupu do vody platí i nadále pro nedalekou vodní nádrž Trnávka nebo rybníka Kachlička na Havlíčkobrodsku. Fotbalisté Jablonce vyhráli v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy doma nad lotyšským celkem RFS Riga 2-0. Hradci Králové první duel třetího předkola Evropské ligy nevyšel. Na domácím hřišti podlehl Bešiktaši Istanbul 0-1, i když hrál soupeř závěrečných 20 minut o 10. Brankář Hradce Adam Zadražil litoval velkého počtu nevyužitých šancí.
17: Před zápasem jsme to nečekali, říkali jsme si, že to bude o jedný dvou šancí, které prostě musíme proměnit. A kdyby nám někdo před zápasem řekl, že bude mít 9 střel na bránu a takových 5 možností, jak dát gól, tak bychom tomu asi těžko věřili. O to víc nás teďka mrzí, že se prostě ten gól tam nepodařilo dotlačit, protože šance byly velký.
13: Odvety obou zápasů se budou hrát za týden.
18: Stržení na D1 před Šmejkalkou a omezení na D11 u Sadské. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se zlepšila situace za Chocerady. Na mostě Šmejkalka se kvůli noční opravě projíždí od 24. kilometru jen jedním pruhem. Kolona od 25. kilometru a zdržíte se v ní kolem 10 minut. Na D11 počítejte s omezením u sjezdu na Sadskou. Na 25. kilometru je ve směru do Prahy zúžení do jednoho pruhu. Jde o přípravy na opravu dálnice. Zpomaluje se, kolona se tam ale netvoří. Na D5 z Plzně do Prahy se pracuje u Berouna. Mezi 16. a 15. kilometrem silničáři opravují vodorovné značení. Čekejte je v levém pruhu. A na nehodu pozor při průjezdu Kladnem na silnici 61 do Unhošti. V Kročehlavech se v křižovatce Unhoštské a Vodárenské střetla dvě osobní auta. Museli přijet záchranáři, projíždějte kolem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
13: Noc bude oblačná i zatažená na západní Moravě, ve Slezsku a zpočátku i ve východní polovině Čech se místy vyskytnou přehánky a bouřky. Kránu srážek ubude a v Čechách se od západu vyjasní. Ochladí se na 21 až 17 stupňů na západě a severu Čech naměří kolem 14, na horách 13 stupňů. Zítra pak čekejte jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť a páteční teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
19: Vládní koalice mění taktiku směrem k prezidentské volbě. Vlny od Ceuty omývají Evropu. Primárky v Michiganu a dilema uvnitř tábora amerických demokratů, anebo strach Rusů z další mobilizace. Tak zní témata nebo přímo titulky vybraných příspěvků čtvrtečního vydání právě začínajícího publicistické relace Českého rozhlasu Plus. No a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Názory a argumenty.
19: Státní kulturní politika na léta 2026 až 2030 plus. Tak se jmenuje materiál, který před několika dny prezentovalo Ministerstvo kultury a který bez předchozí konzultace s osobnostmi v oboru ruší koncepci předcházející vlády. A kulturní veřejnost materiál dost důkladně kritizuje. Co na něm vadí především? O tom budu hovořit ve studiu s právě přítomným komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem. Buď zdrav. No a za sebe ještě dodávám, že mnohé pasáže z tého materiálu na mě působí jako sbírka víceméně nic neříkajících klišé ve stylu funkcionářského nebo úřednického jazyka Ptidepe ze hry Zahradní slavnost Václava Havla.
20: Dobrý den.
19: Tak co vadí tady, Petře, především?
20: V podstatě to, co jsi nyní říkal. Tam jsou dvě věci. Jedna, ta úplně základní, že předchozí vláda připravovala koncepci velice důkladně, absolvovala stovky konzultací s odborníky, s uměleckými svazy, s lidmi z kultury a vyšel z toho jakýsi plán kulturní strategie na další léta. Měla být zpracována implementace, která už byla na té současné vládě. Současná vláda dlouhou dobu vlastně tvrdila, že ano, připravuje onu implementaci. Ještě v květnu náměstek ministra kultury klempíře Jiří Bubeníček, mimochodem světoznámý tanečník a choreograf, tak říkal v rozhovoru pro taneční aktuality, že se připravuje nová kulturní politika státu. To ovšem zápětí ministerstvo kultury, protože to vzbudilo v kulturní obci samozřejmě ohlas a ptali se lidé, co to tedy má znamenat, tak ministerstvo kultury to 14. nebo 15. května dementovalo. Dementovala to mluvčí ministerstva Barbora Šťastná, ano, která ovšem je nyní podepsána pod onou novou koncepcí. Takže vlastně to, co ministerstvo říkalo, že v žádném případě nedělá, že se připravuje pouze ta implementace, tak potom udělalo, předložilo s tím, že vlastně dalo pouze 4 dny na připomínky, což je opravdu naprosto nebývalé, šibeničně krátká doba a není jasné, proč vůbec takto ministerstvo postupuje, protože upřímně řečeno, ten důvod je nepochopitelný. To vypadá opravdu, jako by snad chtělo jít do jakési kulturní války s pracovníky v kultuře, protože opravdu, jaký jiný důvod to může mít, není zcela jasné. Přitom ten materiál je velice obecný. Ministr kultury Klempíř vysvětluje, že chtěli, aby tedy vlastně tam byly zakotveny ty priority nové vlády a že muselo vycházet vlastně z programového prohlášení, jak víme, programové prohlášení, to je takové základní zaklínadlo. Ovšem, když se podíváme na to programové prohlášení, tak v oblasti kultury je velmi krátké, má necelé 2 normostrany. tato koncepce vlastně je mnohem delší, ale přitom vlastně méně konkrétní, je tam méně věcí a opravdu většina jsou fráze. Fráze různého typu o kulturní identitě a tak dále, což samozřejmě SPD a ostatní národně orientované strany určitě potřebují, ale těch konkrétních věcí je tam málo. Naopak je tam připojeno všem najednou rozpočtový výhled na příští rok nebo to, co by ministerstvo chtělo, což zase tak úplně není součástí strategie po roce 2030. Takže opravdu v tomto ohledu je to poněkud nepochopitelné.
0: Říká Petr Šas, díky mnohokrát.
20: Naslyšenou.
19: Vládní strany zřejmě nemíní postavit kandidáta do prezidentských voleb 2028, anebo to momentálně aspoň říkají, a komentuje kolega Petr Hartmann.
21: Proti kandidátovi současné opozice nemá v příští prezidentské volbě smysl nominovat vládního kandidáta. Myslí si to uprostřed léta předseda motoristů sobě Petr Macinka. Rovněž šéf hnutí ANO Andrej Babiš je v tuto chvíli přesvědčen o tom, že bude nejlepší vlastního kandidáta vůbec nestavět. Vytvářejí tím dojem, že prezidentskou volbu vzdali. Z jiných jejich výroků je patrné, že tomu tak zdaleka není. Například Petr Macinka v médiích vyjádřil přesvědčení, že po příštích prezidentských volbách už na summit NATO pojede jiný prezident než Petr Pavel. Měl by to být člověk, který se bude v souboji o hrad prezentovat jako občanský kandidát. Přitom na začátku letošního roku hodlal Andrej Babiš hledat vhodného vlastního kandidáta. Právě v té době začal premiér počínání Petra Pavla komentovat slovy, že začal kampaň za své znovuzvolení. Ve shodě s motoristy sobě mluví představitelé hnutí ANO opakovaně o hlavě státu jako o opozičním prezidentovi. Další jejich výroky napětí mezi hradem a vládou stupňovaly. Několikaměsíční ostřelování prezidenta zatím nepřineslo viditelný výsledek v podobě poklesu jeho popularity. Ta podle průzkumů veřejného mínění překračuje hranici 50%. Pro úspěch v prezidentské volbě je to meta zásadní. Právě její překonání zaručí úspěch. Vítěze musí zvolit jak část příznivců vlády, tak i opozice. To se může lépe podařit lidem, kteří nejsou spjati s konkrétní politickou stranou či hnutím. V poslední prezidentské volbě toto Petr Pavel splňoval a proto ve druhém kole porazil Andreje Babiše. Není překvapením, že v těchto dnech představitelé hnutí ANO a motoristů sobě mluví o tom, že vyzývatelem by měl být občanský kandidát. Pod ním si lze představit člověka, kterého mohou skrytě nejrůznějším způsobem podporovat. Například mohou pokračovat v ostřelování Petra Pavla a doufat, že přece jenom jeho popularita začne klesat. Záležet bude hodně na tom, jakým způsobem tomu bude úřadující prezident čelit. Další průběh sporu se bude propisovat do výsledků průzkumů veřejného mínění. Na jejich základě by v příštím roce mohlo opět dojít ke změně taktiky vládního tábora směrem k prezidentské volbě. Při výrazném poklesu popularity Petra Pavla by Babišův kabinet přece jenom mohl do boje o hrad vyslat svého kandidáta. Pokud by tomu průzkumy byly nakloněny, mohl by jim být sám premiér. V tuto chvíli se to zdá málo pravděpodobné. Stejně jako šance jakéhokoliv občanského kandidáta na úspěch v souboji s Petrem Pavlem. Pustí-li se do obhajoby mandátu, stane se největším favoritem prezidentské volby. I přes neutuchající snahu vládního tábora hlavu státu oslabit, tak nejvážnějším soupeřem Petra Pavla je v tuto chvíli Petr Pavel. Pokud nebude opakovaně a hrubě ve své funkci chybovat, měl by na další summit NATO po prezidentské volbě vyrazit právě on. Byť nelze pochybovat o tom, že nejenom Petr Macinka bude usilovat o to, aby tomu tak nebylo.
19: Říká Petr Hartmann. Incident, při kterém desítky tisíc Maročanů pronikly do španělské Ceuty, vyvolal pochopitelný ohlas. Debata se soustředila na hledání viníků a rozdělila lidi do znepřátelených táborů. Tím se setřela podivuhodná komplikovanost celého případu, o kterém hovoří komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
1: Pro jedny je Ceuta poslední pozůstatkem evropské koloniální minulosti v Africe. Jiní byli ochotni bít se za právo Španělska legálně spravovat državy, které si kdysi vydobili silou. Prý už je to dostatečně dávno. Pak tu byla debata o migraci všeobecně. Pro část levice je bránění migraci z jihu na sever projevem bezcitnosti. Někteří její představitelé dokonce mluví o tom, že je žádoucí, aby se dosavadní společnosti proměnily. Otevřenost migraci je prý morálně vyšší postoj než omezování pohybu. Pro oponenty podobného smýšlení skýtá Ceuta varování před neochotou bránit vlastní hodnoty, identitu a hranice jako jejich nepostradatelný fyzický projev. A kritizovali španělské úřady za to, že vyslali matoucí signály do Maroka, nejen Maročanům, ale i subsaharským migrantům čekajícím na svou příležitost. Pedro Sanchez ještě v únoru uveřejnil v New York Times článek s titulkem Jsem španělský premiér, proč Západ potřebuje migranty. Současně ale jeho vláda vynakládala velké prostředky na to, aby udržela migranty na opačném břehu Středozemního moře. Jenže evropská reakce byla zděšená. Itálie dočasně pozastavila platnost schengenského režimu, Finsko a Dánsko tento krok podpořili a nepřímo i český premiér. Podobně jako v době covidu se ukázalo, že evropská jednota se v době krize rychle rozpadá. Tentokrát byla zloba namířena proti prý nezodpovědnému Španělsku, jenže Madrid navzdory rétorice svého premiéra Ceutu dávno zabezpečil systémem zdí a plotů s ostnatým drátem a proti migrantům nasadil armádu. Je vidět, jak se debata v Evropě posunula. Když to též udělalo před 10 lety Maďarsko, nebylo zrovna pochváleno. Dnes už i Švédsko utáhlo šrouby a je ochotné deportovat i nezletilce nebo ty, kdo jen porušili pravidla řádného života. Dnes jsou v řadě zemí na hranicích lidé odesíláni pryč, aniž by dostali šanci požádat o azyl. Takový zákon má ve skutečnosti už 10 let i Španělsko a praktikuje ho stranou pohledu i Řecko a další hraniční země. Laboratoří tohoto postupu byla právě hranice Maroka.

0: tu v Soutě někteří lidé prezentovali jako obdobu masového pohybu do Evropy z roku 2015. Ve skutečnosti všichni v oblasti věděli, že je to jinak. Jde o důsledek špatných vztahů uvnitř trojúhelníku Španělsko, Maroko, Alžírsko. Nebylo to poprvé, co Maroko použilo kontrolovaný pohyb civilistů k hranici nebo přes hranici pro tento účel. Poprvé tuto metodu nátlaku použilo už v roce 1975. Tehdy tím získalo kontrolu nad západní Saharou, kterou do té doby drželi Španělé. Západní Sahara je ale také v pozadí jednoho ze sporů Maroka s Alžírskem a Alžírsko je především dodavatelem plynu do Španělska. Podle znalců tamní politiky Španělsko nemá v této hře žádnou strategii. Neustále lavíruje mezi snahou jednou vyhovět Maroku a příště Alžírsku, podle toho, kdo více zatlačí. A bez vlastní politiky, jak udržet lidi na afrických březích, třeba i s pozitivním způsobem, protože v Africe samozřejmě jsou lidé, kteří do Evropy chtějí, s pomocí kohokoliv. Poučné je to pro východní Evropu, kde řízený pohyb migrantů používá a bude používat Rusko a Bělorusko. A v neposlední rovině je tu fascinující ochota tolika debatérů okamžitě spřádat konspirační teorie o tom, kdo za událostmi v Soutě stojí. Velká část z nich se považuje za sofistikované vzdělance, kteří stojí ve všech otázkách na straně dobra a na správné straně dějin.
1: Míní Jan Fingerland.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Američtí středoví demokraté prohráli primárky v Michiganu. Podaří se levici úspěch zopakovat i na podzim při tak řečených midterms? Nad tím uvažuje Matěj Schneider ze serveru Voxpot.
3: Ve Spojených státech se schyluje k volbám do kongresu, ve kterých se obecně očekává, že ve Washingtonu oslabí republikány a administrativu Donalda Trumpa. Než k něčemu takovému bude moci dojít, musí si ale naopak demokraté svést několik vnitrostranických bitev o vlastní identitu. Několik už jich proběhlo a středový establishment demokratů nervózně pokukuje po čím dál energičtějším levicovém křídle strany. Až dosud mohlo mnoho vítězství stranických levičáků vedení strany relativizovat s tím, že jsou soustředěná do specifických okrsků v metropolitních oblastech, především u východního pobřeží. Teď na začátku srpna se ale tento obrázek komplikuje. V primárkách v Michiganu porazil progresivní kandidát Abdul El Sayed svou daleko středovější rivalku Hailey Stevensovou, která demokraty v tuto chvíli zastupuje ve sněmovně reprezentantů. Tyto michiganské primárky ale byly senátní a to je podstatné. Znamená to totiž, že v nich nevolili obyvatelé jednoho malého okrsku, ale celého státu. Vítězství progresivního křídla demokratů se tak zásadním způsobem rozšiřují na americký středozápad. Krom toho si levice v Michiganu připsala několik výher i na úrovni sněmovních primárek. El Sayed přitom staví kampaň na dostupnější zdravotní péči, kontrole velkých peněz v politice a kritickému postoji k Izraeli. Mezi podporovatele El Sayeda se samozřejmě řadí i obvyklí podezřelí, jako senátoři Bernie Sanders, Elizabeth Warrenová nebo reprezentantka Alexandria Ocasio-Cortezová. Naopak Stevensovou podporovala michiganská guvernérka Gretchen Whitmerová a nejvýznamnější demokraté v kongresu, včetně Chucka Schumera, Nancy Pelosiové a Jima Clyburna. Stevensová se v televizních spotech také snažila vyvolat dojem, že její kampaň oficiálně podporuje i ex-prezident Barack Obama. Nebyla to sice pravda, ale to, že Obama necítil potřebu tento dojem vyvrátit, není nepodstatné. Zcela nejzásadnější pro celé primárky ale byla podpora, které se Stevensové dostalo od americké proizraelské lobby. Klíčová organizace AIPAC tu různou formou utratilo rekordní desítky miliony dolarů ve snaze porazit El Sayeda. Na jeho straně byl zlomek peněz. Pro demokratickou levici ale není výsledek zcela růžový. Přes relativně optimistické průzkumy v posledních týdnech kampaně byl konečný výsledek velmi těsný. El Sayed vyhrál jen o 1% bod. Na rozdíl od zmíněných levicových kandidátů z dobrých okresků na východním pobřeží nemá El Sayed výhru v listopadových volbách ani zdaleka jistou. Do všeobecné kampaně naopak vstupuje s lehkou výhodou jeho republikánský oponent Mike Rogers. Podobně jako jiným progresivním kandidátům se El Sayedovi v primárkách nedařilo nejlépe v silně afroamerických okrscích, což bude muset do listopadu napravit. I tak je jeho výhra pro demokratický establishment zásadním otřesem. Pokud se mu podaří svůj úspěch dotáhnout až do federálního senátu, rozšíří tu nepříliš početné řady podobně smýšlejících kandidátů a může se stát jednou z určujících tváří měnící se demokracie.

0: demokratické strany. Pokud nedostatky nepřekoná, může zcela jistě očekávat, že středové stranické vedení z něj udělá výstražný symbol, že tudy cesta nevede.
1: Míní Matěj Schneider. Pokud by skutečně došlo na další vlnu ruské mobilizace, o které se spekuluje, pak má státní aparát už od 1. listopadu 24 k dispozici propracovaný jednotný elektronický registrační systém. Jeho prostřednictvím dostanou lidé, kterých se mobilizace bude týkat, zprávu na mobil, že je dotyčný mobilizován. A informace se považuje za přijatou, i když ji adresát neviděl. To aspoň píše web Radio Svoboda. No a pokračuje specialista na země ležící v tak řečeném postsovětském prostoru Libor Dvořák.
2: Na chystanou velkou ruskou mobilizaci, která by měla přijít krátce po dumských volbách v druhé polovině září, v posledních dnech opakovaně upozorňoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Už koncem června zveřejnili ruské nezávislé servery Vyrostka a vážné je historii investigací, která tvrdí, že lidé v kremelských kuloárech zcela vážně o nové velké mobilizaci jednají. Zejména proto, že verbování takzvaných smluvních vojáků, tedy lidí, kteří bojují spíše za žolt než za vlast, od loňského roku pokleslo asi o polovinu. Jenže nedosti na tom. Pro fakt, že Kreml už plnou parou pracuje na detailech příštích mobilizace, svědčí i to, že podle zdrojů obou serverů z okolí ruské prezidentské kanceláře oni smluvní vojáci, kteří přišli na frontu letos, jsou velmi často nebojeschopní. Mnozí tito noví bojovníci za vlast z fronty při nejbližší příležitosti utíkají a stavy mnohých ruských jednotek jsou tak sotva na 30 až 40% plné kapacity. Otázkou samozřejmě je, oč lepší budou muži, které putinská moc do války za pomoci mobilizace násilně nažene. Zajímavé je, jak vyhlídky na možnou úzkou mobilizaci hodnotí známý americký Institut pro studium války ISV. Jeho analytici se kloní k názoru, že rozhodnutí o mobilizaci je dnes otázkou výlučně osobního verdiktu Putinova. Nakonec rozhodne to, jak právě ruský prezident hodnotí aktuální situaci jak na bojišti, tak přímo v nejvyšším kremelském politickém zázemí. Zatím také není jasné, jak přesně bude ono vyhlášení mobilizace vypadat a kdy přesně přijde. Zajímavý je i možný dopad případné ruské mobilizace na okolní postsovětské státy. Zmíněný server Vyrostka upozorňuje, že prudce stoupl zájem ruských občanů o nájemní bydlení v Arménii, takže dnes už je srovnatelný s čísly z počátku války v roce 2022. Činže v takovýchto jerevanských bytech stouply od počátku letošního roku už o 30% a ruští zájemci o ně se hodlají do arménské metropole přestěhovat ještě před osudovými ruskými zářijovými volbami. Stejný problém se týká nejen Arménie, ale také Gruzie či Kazachstánu, s nimiž má Rusko bezvízový styk. Do tohoto seznamu ostatně přibyly i tak vzdálené země, jako například Vietnam. Rusové přitom v zahraničí bez ohledu na vzdělání údajně berou jakoukoliv práci. Tak obrovský mezi nimi panuje strach z rusko-ukrajinské fronty. Již se díky dronům bez přehánění říká pásmo smrti.
1: A po Liboru Dvořákovi zůstaneme i závěrečným materiálem v Evropě. Rozsah letošních lesních požárů ve Francii je vůbec největší od druhé světové války. A španělské lesy na tom nejsou o mnoho lépe. Přitom nejpozději po požárech v roce 22 bylo zřejmé, že lidé vědí, jak šíření lze v předstihu omezit. A to je téma publicisty Ivana Šterna.
3: Nic se ale neděje. francouzští i španělští vlastníci lesů dál nedělali nic. Měli aspoň stavět protipožární zábrany, neponechávat v lesích sušinu, rozšiřovat vodní zdroje a pokusit se účinně čelit dosavadní praxi pěstovat monokulturní lesy. Jenže to by lezlo do nákladů, to by snižovalo míru zisku. Zdánlivě s věcí nesouvisející úniky modulů umělé inteligence z testovacího prostředí do volného internetu, kde věrny svému poslání působí jako vysoce sofistikovaní hackři, přesto s požáry souvisejí. Zakládají požáry virtuální, nicméně stejně zničující. Jejich úniky lze připodobnit viru, pěstovaného a zkoumaného v laboratorním prostředí, který unikl a nyní škodí po celém městě. Co mají zmíněné jevy společného? Zejména to, že v obou případech stále vládne liberální mantra z přelomu 19. a 20. století. Podle ní soukromý vlastník a trh, protože oba prý působí racionálně, všechno vyřeší. Jakýkoliv zásah zvenčí podle liberálů toto údajně přirozené prostředí deformuje. Přitom tu divočinu, toto laissez-faire, kde vládne právo silnějšího, kde se počítají vítězové a poražení, mají propadnout do zapomnění, se už na přelomu obou minulých století pokusila zkulturnit demokratická levice. Přímo nebo nepřímo si vynutila zavedení pracovního práva a možnosti kolektivně vyjednávat. Přinutila konzervativní protivníky, aby i oni se podíleli na vykolíkování veřejného prostoru sociálním a zdravotním pojištěním. Kapitalismus tak byl poprvé humanizován. Šok z výsledků výbuchu atomových pum nad Hirošimou a Nagasaki nakonec přiměl lidstvo, aby regulaci jaderné energetiky hrozící vyhubením života svěřilo nejen státním institucím, ale i institucím mezinárodním. Veřejné zájmy tu zvítězili nad zájmy soukromými, případně nad zájmy mocensky sobeckými. Katastrofa, která se odehrává ve Francii a ve Španělsku, ale i náznaky katastrofy, které se objevily ve virtuálním světě díky umělé inteligenci, mají společné to, že v jejich pozadí stojí soukromý vlastník, sledující výlučně křivku míry zisku. Jak ale lze na historii kapitalismu doložit, někdy se nad ní nutně musí nacházet veřejný zájem. Kapitalismu, pokud máme na mysli svobodné podnikání, neubližuje. Naopak, je čas, aby se ve světle klimatických změn i v zemědělství prosadil veřejný zájem, aby veřejný zájem provázel kroky i nynější digitální revoluce ku prospěchu obou.
1: Publicista Ivan Štern byl posledním autorem čtvrtečních názorů a argumentů, no a ze studia Českého rozhlasu Plus se za všechny dnešní autory a redakci pořadu loučí Ondřej Konrád.
4: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

Alexandra Vojtašeková, Fjaka, chorvatská sezóna. Díl 6. Výrobce piva Ožujsko, které je známější díky reklamám než pro své kvality, před časem natočil propagační spot, který ukazoval příchod prachorvatů k Jadranu. Slované tam ještě společně v nějakém baženatém zapadákově losují. Poláci půjdou na sever, Rusové na východ, Češi na západ. Všichni jsou s ortelem hvězd většinou spokojení, jenom Chorvati jsou schlíplí, protože se mají vydat tam, kde bude nutné ve vedru hospodařit na kamenité půdě. Po dlouhé a obtížné pouti se však ukazuje, že jich nenabízí jen úmornou orbu na úhorech, ale také moře a nádherné pláže. O mnoho staletí později Chorvati dělají to, co mají nejraději. Vysedávají ve stínu a chlemtají vychlazené pivo. Bohužel v davu turistů, ale takový už je osud těch, kteří si vylosovali nejkratší klacík a nejkrásnější kout Evropy. Nápady současných marketérů mají ovšem jen pramálo společného s takzvanou historickou pravdou. Když Slované v 7. století dospěli k pobřeží Jaderského moře, byl tam docela nával. Už drahnou dobu tam stál Diokleciánův palác a amfiteátr v Pule. Ve vnitrozemí byly rozesety ilyrské osady, římské cesty a akvadukty. Řekové už stačili kolonizovat ostrovy a po moři se plavili piráti. Chorvati sice mohou předstívat naivy, co si vytahují nejkratší klacík, ale jejich předkové patrně velice dobře věděli, kam směřují a proč. Reakce jižních Slovanů na rozvinutou kulturu a civilizační bohatství, na něž narazili v cíli svého putování, ovšem zaměstnává chorvatské veřejné mínění výrazně méně než otázka, odkud Chorvati pocházejí a s kým jsou nebo především s kým nejsou spřízněni. Nesporná fakta v této otázce, aby člověk pohledal. A tři nejpopulárnější teorie jsou slovanská, gótská a jiránská. Teorie o slovanském původu Chorvatů, jež je nejpravděpodobnější a nejlépe podložená, byla pravdou zjevenou v dobách, kdy se jižní Slované sjednocovali. V Jugoslávii panoval tichý souhlas v otázce, že Srbové a Chorvati přišli na jih společně a jsou tedy nejen spoluobčané, ale také bratři. Naopak teorie, že by Chorvati mohli být spřízněni s Góty, měla nejvíce stoupenců za druhé světové války, zejména mezi místními politiky, kteří kolaborovali s Hitlerem, snažili se prokázat svou árijskost a odříznout se od Slovanů, jež nacisté pokládali za nižší rasu. Původcem gótské teorie byl polský sociolog z období přelomu 19. a 20. století Ludvík Gumplovič. Přesvědčení o tom, že Chorvati jsou jedním z nejstarších národů původem z dnešního Íránu, z kořeny, jež sahají 6000 let nazpět, získalo na oblibě v 90. letech 20. století, kdy Chorvati pociťovali nutnost odlišit se za každou cenu od svých sousedů a zároveň zdůraznit dlouhé trvání svého národa, jeho starověký původ a nárok na co největší území. Indicie ovšem byly značně pochybné. Motiv šachovnice, který se vyskytoval v chorvatské i íránské kultuře, ale též v Peru a Mexiku, vesnice v Kurdistánu s názvem Hrvati a perská slova, jež po několika drobných úpravách lehce připomínala výraz Chorvat, úplnou náhodou zpravidla znamenala ušlechtilý nebo přítel. Jako definitivní důkaz pak posloužil objev desek s věritými jmény Horuathos a Horuathos, učiněný ve zříceninách starověkého města Tanais. Ačkoliv fantazírování o Gótech a Íránu v současnosti leží u knihkupců na stejných policích jako příběhy o Velké Lechii nebo ukrajinském státu Arata, nepoddajní stoupenci alternativní dějinné vize nesložili zbraně. Za jejich neúspěšnost v oblasti mainstreamové vědy nesou vinu komunisté, kteří zabránili realizaci výzkumů zaměřených na skutečný původ Chorvatů. 30 let po pádu socialistické Jugoslávie se na tom nic nezměnilo.
jelikož mezi chorvatskými historiky prý převažují transvestiti, tedy tajní komunisté převlečení za badatele, jak to popsal jistý etnomuzikolog a zastánce íránské teorie. V těchto navzájem protichůdných teoriích etnogeneze Chorvatů se vyskytuje jeden společný motiv. Za pravlast Chorvatů, popřípadě za zastávku na jejich pouti z Íránu, je pokládáno Bílé Charvátsko, ležící více méně na území dnešního Malopolska. Tuto šťastnou souhru okolností neopomněl využít Jan Pavel II., který si již v roce 1979 v Římě chlubil, že i on je Chorvatem, ale bílým, čímž si v zemi na řece Sávě vydobil nehynoucí popularitu. Ve prospěch polského papeže hrálo i okamžité uznání chorvatské nezávislosti Vatikánem a beatifikace kontroverzního kardinála Alojzia Stepince, v jehož biografii, jak ve svém kázání přesvědčoval Karol Vojtila, se spájela veškerá tragičnost osudů Evropy ve 20. století, poznamenaná velikým zlem, fašismem, nacismem a komunismem. Bohužel je to právě propojení Stepincovy biografie s fašismem, jmenovitě jeho pasivní postoj k ustašovcům, deportacím srbského a židovského obyvatelstva do koncentračních táborů nebo k jejich nuceným křtům, co vrhá obrovský stín na postavu tohoto kardinála.

Dějiny osidlování jaderského pobřeží Slovany popisuje byzantský císař Konstantin VII. Porfirogenétos. Avšak jeho kroniku je nutno brát s odstupem. Sepsal ji totiž až o 200 let později, kdy už existovalo středověké chorvatské království. A všechno, co nevěděl, si vypůjčil z pověstí a nebo vymyslel. Kronikář uvádí třeba pro slovanskou mytologii typický příběh o tom, že prachorvaty do jejich nové vlasti zavedli sourozenci, 5 bratří a 2 sestry, kteří se stali prapředky zdejších významných rodů. Oproti dnešním představám, vykreslujícím Chorvatsko jako odvěkou baštu západu, jež chránila Evropu před balkánským kotlem a asijskými stepmi, se Konstantin zmiňuje o jisté schizofrenii pro tyto regiony tolik charakteristické. O mísících se vlivech východního a západního křesťanství, Říma a Byzance, později rovněž slovanské liturgie a katolictví či latinky a hlaholice. Mýtus ante murale Christianitatis, tedy předpolí či jakési hradby křesťanského světa, nebyl v chorvatském myšlení přítomen trvale, neboť, jak píše Matěj Červinsky, přesvědčení o syntéze těchto dvou civilizačních okruhů, čili latinského a východního, bude v různých historických okamžicích determinovat chorvatskou kulturu, ovlivní politické programy a z nich plynoucí myšlenkové světy. Po rozpadu socialistické Jugoslávie se Chorvatsko rozhodlo zapomenout na krátké 20. století, v němž bylo součástí společných jihoslovanských státních organismů. Bylo potřeba opustit negativně vnímaný Balkán a vrátit se do Evropy. Současně se Chorvati snažili dokazovat, že návrat není úplně přesný termín, vždyť Chorvatsko bylo duchovně v Evropě pořád. A po staletí dokonce tvořilo její ochranný val. Ostatně, naznačovalo se mezi řádky, není to dnes podobné? Co pak na východě stále nečíhají barbaři? Není tedy divu, že začátkem 90. let hlásalo volební heslo prezidentského kandidáta Tudžman a ne Balkán. Avšak než nad chorvatskými nápady znovu protočíme panenky, měli bychom se bít do prsou i my. Balkán, křivé zrcadlo Evropy a ideologií prostoupené pojmenování, zrovna neláká k tomu, aby se s ním člověk identifikoval. Ale není to jen vina Balkánců. Vybízení k europeizaci, respektive přesněji řečeno westernizaci Balkánu, se zpravidla děje bez uvědomění si, jak orientalizující je povaha tohoto projektu. Jeho mluvčí, zdá se, zapomínají, že obrat k západu přinesl zdejším státům mimo jiné nacionalismus, ve svých důsledcích tak tragický. Neméně kuriozní jsou však i požadavky, aby se uchoval autentický ráz tohoto regionu. Jinak řečeno, aby nedocházelo k jeho modernizaci a turisté se mohli pokochat romantizovanou chudobou a zaostalostí.

O kulturních hranicích Balkánu lze diskutovat dlouho. Metternich tvrdil, že Balkán začíná hned za Renvegem ve Vídni. Bez váhání s ním bude souhlasit každý, kdo strávil noc na stanici Erdberg, odkud odjíždějí autobusy do měst v té horší Evropě. Populárnější je ovšem teorie, že hranice Balkánu kopírují hranice někdejšího osmanského impéria v době jeho největší územní expanze. Na konci 16. století nazývala chorvatská šlechta území, jež nebylo dobyto Benátčany ani Osmany, relikvie relikviárum, tedy zbytky zbytků kdysi velikého a slavného království. Turci tehdy měli v držení většinu Dalmácie a Slavonie. Expanze Vysoké Porty měla obří vliv na pozdější dějiny Chorvatska. Třeba už jen tím, že vzniklo nárazníkové pásmo mezi Habsburskou monarchií a osmanským Tureckem, tedy takzvaná vojenská hranice. Usadili se v něm rolníci prchající z východu, což výrazně změnilo etnickou strukturu tohoto území. Hranice Republiky Srbská krajina, kterou v 90. letech vyhlásili Srbové vzbouření proti novému chorvatskému státu, se do značné míry kryly s vojenskou hranicí, jež existovala do 19. století. Současné Chorvatsko odkazuje na své osmanské dědictví jen nerado. Byť některým částem země vládli Turci klidně i 300 letí. Naopak k povinné školní četbě patří renesanční díla s tehdy celoevropsky populární protitureckou tematikou. Ovšem v běžném jazyce zachytíte snadno turcizmy a v místní kuchyni díky Turkům rozšířený pouliční prodej burku nebo čevapy a pleskavice.

Drniš je na první pohled jedno z chudých a chátrajících městeček chorvatského venkova. Jich jsem tu viděla až příliš. Město se propaguje jako City of Smoked Ham. Avšak zdejší pršut, ovátý slaným větrem, není jedinou místní atrakcí. V blízké vesnici se narodil nejslavnější chorvatský sochař Ivan Meštrovič, který městečku odkázal dva půvabné kostelíky a také pomníky a sochy. V neděli odpoledne je tu všechno zavřené, avšak panuje výjimečná situace. Další den přestanou platit pandemická opatření, což znamená, že se do města vrátí život v podobě chorvatské kavárenské kultury. Káva, cigarety, rakia. Zatím ovšem mládež i důchodci sedí na sluníčku kolem zřícenin někdejší pevnosti. Z jejich zdí se naskýtá dechberoucí pohled na kaňon Čikoli. Ostrá skaliska porostlá střídmou vegetací spadají několik set metrů dolů do propasti, na jejímž dně si poklidně meandruje zelená řeka. Na návrší najdeme pozůstatky nejzápadnějšího minaretu celé Osmanské říše. Během 160leté vlády Turků Drniš vzkvétal a stal se správním i obchodním střediskem provincie. Tak významné postavení už pak nikdy nezastával. A po slavné éře v 16. století zbyly jen nepatrné pozůstatky. Kameny z pevnosti ve zdech starých domů a kostel svatého Antonína Paduánského, který vznikl přestavbou jedné z pěti místních mešit. Po ústupu Osmanů bylo dědictví islámské kultury většinou likvidováno. Výjimkou byly nepočetné mešity v chudých sídlech, adaptované na křesťanské svatostánky. Ve starší historiografii převažoval názor, že Slované území římských provincií, Dalmácii a Jižní Panonii prakticky zaplavili. Aktuální archeologické objevy, genetické výzkumy i analýza místních jmen však dokazují, že zdaleka nebyly tak početní a že romanizované ilyrské místní obyvatelstvo si ještě dlouho udržovalo svůj styl života, přestože časem přejalo slovanský jazyk. Nebylo by neopodstatněné prohlásit, píše autoritativní znalec v oboru dějin středověku Neven Budak, že historie Chorvatů začíná teprve s jejich příchodem na území bývalého římského císařství. Prachorvati se stali Chorvaty teprve díky spojení Slovanů a místního obyvatelstva. Migrace ovšem s příchodem Slovanů neskončily. Ať už se chorvatským stoupencům to počítání krvinek líbí nebo ne, tekutina, která jim koluje v žilách, je výslednicí přesunů mnoha národů. A žádné smyšlené origo gentis dlouhodobě nepomůže vyleštit dějiny jejich imaginárního společenství. Příkladem toho, jak slovanské příchozí ovlivnila civilizace, s níž se na jihu střetli, budiš Diokleciánův palác ve Splitu. Rezidence vystavěná na přelomu 3. a 4. století císařem jakožto investice na slušný důchod v příjemném prostředí. Diokleciánce se narodil pouhých pár kilometrů odsud ve městě Salona, správním centru dalmatské provincie, jako syn někdejšího otroka. Když na začátku 7. století Salonu zničili barbaři, velmi pravděpodobně Avaři a do těchto míst tehdy již pronikající Slované, její obyvatelé uprchli a usadili se v paláci. Později do něj přicházeli další usedlíci a přistavovali se k němu nové části. Časy se měnily, impéria vznikala a upadala, nicméně život v Diokleciánově paláci vlastně zůstával stejný. Svět se měnil, palác zůstával. V 90. letech 20. století, kdy Split po deindustrializaci připomínal kulisy k filmu o neblahých dopadech transformace, nacházeli v útrobách paláce útočiště zejména lidé bez přístřeší, drogově závislí a drobní kriminálníci. Ducha tehdejší palácové dekadence můžete pocítit, pustíte-li si černobílý snímek Ta zázračná noc ve Splitu, který se odehrává na Silvestra mezi 10. večerní a půlnocí v úzkých uličkách takzvaného geta, kdysi židovské části paláce.

Před 20 lety matky varovaly své potomky, aby se do ghetta nepouštěli a nezranili se tam o odhozené injekční stříkačky. Dnes v paláci panuje ruch. Je tu čisto a hlavně draho. Ale když turisti Split opustí, sousedky si zde opět začnou vyměňovat drby při věšení prádla a pokřikovat jedna na druhou z okna. Přestože je většina bytů v areálu někdejšího paláce nabízena k ubytování v rámci Airbnb, na zimu se do nich místní vracejí. To ovšem pod podmínkou, že je neděsí chlad. V kamenných zdech totiž bývá méně stupňů než venku.

Chorvatsko se s nesmírnou oblibou propaguje jako ráj na zemi. Podle jedné z legend, Bůh nejdřív na Chorvaty zapomněl, proto jim pak nabídl maličký, ale nejkrásnější kousíček světa. Jiná verze praví, že na ně vůbec nezapomněl, ba naopak, záměrně je usadil právě zde, avšak vyhradil si, že si ponechá nárok na využívání pobřeží a že právě tady by chtěl odpočívat po namáhavé dřině spojené se stvořením světa. Jak se Bůh staví k davům rekreantů na dalmatských plážích a k tomu, že si Chorvati ze svého Edenu udělali turistickou Mekku, o tom už legenda mlčí.

0: Za kolébku chorvatskosti je pokládán Nin, malé město na pobřeží ležící 15 kilometrů od Zadaru. Místní děti si hrají na schovávanou ve zříceninách starořímského chrámu, největšího na východním pobřeží Jadranu. Římané si nejprve podrobili ilyrské Liburny, následně odsud Římany vyhnali Slované a Avaři. Proto také rodiče ratolestí pobíhajících mezi starověkými sloupy odpočívají v nedaleké restauraci Branimir, jež má jméno po slovanském vladaři z 9. století. V Ninu najdeme vedle zachovalých středověkých kostelů také zcela novodobý pomník Branimira, který dozajista neměl potuchy, jaké dozvuky bude mít jeho pragmatické rozhodnutí obrátit se na papeže s žádostí o podporu v boji proti Byzanci. Autoři knihy o 5 chorvatských královských městech píší, že právě tento král nasměroval chorvatské království zpět k západnímu křesťanství, zatímco jeho předchůdce Zdeslav se klonil spíše na stranu Byzance, což prý vyvolalo obrovskou nespokojenost mezi Chorvaty, kteří byli přece odjakživa věrní tehdy ještě neexistujícímu katolictví. Ponechme stranou jalové otázky, kým vlastně byli Chorvati v 9. století a jakým způsobem vyjadřovali svou nespokojenost. Pro vlastenecky založené historiky je podstatné dokázat, že vždy patřili k západnímu kulturnímu okruhu a žádný špatný vladař to nemohl změnit. Papež byl vděčný a Nin, tehdejší hlavní město a místo korunovací středověkých panovníků, se stalo biskupstvím. Soupeření západního papežství a Byzance o vliv na tento region tím však neskončilo. A pomník v Ninu si tak kromě Branimira vysloužil i biskup Grgur, který se zasazoval o zavedení liturgie ve slovanském jazyce. To papež kategoricky zakázal, leč v severní Dalmácii to nebrali v potaz a dál sloužili mše v jazyce lidu, 10 století před druhým vatikánským koncilem. Skuteční chorvačtí vlastenci, jako jsou třeba autoři půvabně vydané a bohatě ilustrované publikace o královských městech, nemají rádi diskuze o problematické poloze jejich země v oblasti, kde se prolínají kulturní a civilizační vlivy. Bližší a preferovanější jsou pro ně hesla o předsunuté baště křesťanství, modré krvi a strážném andělu s mečem, jenž jim daroval posvátnou zem. Ve skutečnosti však i jen psát o Chorvatech před 19. stoletím, kdy se zrodily moderní národy, zavání primordialismem. Tak se označuje přesvědčení, že národy existovaly odjakživa a bylo jen potřeba, aby se probudili nebo obrodili, a nikoli, že se sformovali či byly vytvořeny. Na Balkáně, zejména tam, kam dosahovalo Osmanské impérium, bylo mimořádně obtížné jednoznačně stanovit etnickou příslušnost. Zpravidla to byla otázka individuální volby. Stávalo se, že jeden bratr se pokládal za Bulhara, druhý za Řeka a třetí za Srba. Důležitým faktorem určujícím národnost bylo náboženství. Z toho plyne dodnes vžité předsudečné přesvědčení, že Chorvat se vždy rovná katolík a Srb zase musí být pravoslavný. Což souvisí mimo jiné s panováním vysoké porty. V Osmanské říši byli lidé přiřazováni k náboženským komunitám, jež fungovaly jako organizační jednotky státu s rozsáhlými soudními a správními pravomocemi. Je to sice truismus, ale teprve v 19. století se národnost stala na západě Evropy, a to v intelektuálních kruzích, klíčovou kategorií, stálou a neměnou, údajně vrozenou vlastnostní. Příběh o putování k moři, o bílém Chorvátsku a obzvlášť o středověkém království má význam především pro dnešní chorvatskou politiku. Když v 90. letech hledali oporu pro svou potřebu sebeurčení, která by se odlišovala od společných jihoslovanských projektů, Chorvati měli na výběr především neblaze proslulý odkaz fašistického nezávislého státu Chorvatsko a pak středověké chorvatské království. V Mžiku tedy ožili dávní vladaři a králové. A to i když třeba chyběly věrohodné historické prameny a jejich osudy byly známé hlavně z pověstí. Přijedete-li vlakem na záhřebské hlavní nádraží a vyjdete ven z budovy, nelze si nevšimnout obrovského pomníku krále Tomislava na koni. Hned by vám mělo být jasné, že Chorvati jsou jeden z těch starých evropských národů. Pouze nešťastná souhra okolností a nepříhodná geopolitická poloha způsobily, že na několik staletí ztratili samostatnost. Nyní však, ocitujeme-li prezidenta Tučmana, máme Chorvatsko, je naše a bude takové, jaké sami chceme. Z překladu Martina Veselky připravila Jaroslava Jiskrová. Dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Jakuba Doubravy četla Apolena Veldová. Zvuková spolupráce Ondřej Franěk.
1: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Pojďte se vrátit časem do doby, kdy bylo možné všechno. A co se nemohlo, to se obešlo. Devadesátky. Doba prvních svobodných voleb, změn v politice, ekonomice, ale i zločinu. Desetiletí, kdy se dělila federace, privatizovaly se obchody a průmysl, ale také se objevily mafie. Nejen ty domácí, ale i ruské a balkánské. A také doba boomu knižního trhu, erotických časopisů a pornoprůmyslu. Cyklus devadesátkové léto poslouchejte každý všední den po 9:00 večer. A vrátit se k němu můžete také na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Hezké léto přeje Český rozhlas Plus. Aktuální události pohledem těch nejlepších komentátorů. Analýzy, glosy a zamyšlení. To jsou názory a argumenty na Plusu. 7 dní v týdnu v premiéře už 30 minut popoledni. Názory a argumenty, různé pohledy, různé názory na Plusu. Najdete je i jednotlivě na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Incident na letišti v Lipsku vyšetřuje německé spolkové státní zastupitelství jako úmyslný pokus o způsobení výbuchu. V Česku mírně poleví horko, v Itálii vedra pokračují, místy tam naměřili až 48 stupňů. Fotbalisté Jablonce v úvodním zápase třetího předkola konferenční ligy porazili tým RFS Riga 2-0. Dnes bude jasno až polojasno, teploty do 28, na jihu Moravy naměří místy až 30 stupňů. Je pátek 7. srpna, hlavní zprávy a Martin Matějka.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Německé spolkové státní zastupitelství převzalo vyšetřování incidentu na letišti v Lipsku. Úřad, který se zabývá nejzávažnější kriminalitou v zemi, má podezření na úmyslný pokus o způsobení exploze. V noci na středu se u letiště Lipsko-Halle srazilo letadlo s pohyblivým objektem a v blízkosti dalšího stroje prázdného ukrajinského letadla našli dron s výbušninou.
3: Během včerejška několik německých médií informovalo o tom, že byl ukrajinský letoun Antonov naložený vojenskou municí. Provozovatel lipského letiště takové tvrzení vyvrátil. Podle Maret Montavonové, mluvčí společnosti, která letiště spravuje, bylo ukrajinské letadlo v době incidentu prázdné. Pokud jde o srážku letadla s objektem, šlo podle spolkové prokuratury pravděpodobně také o bezpilotní letoun. Na oba incidenty reaguje i pražské letiště. Společně s bezpečnostními složkami řeší případná doporučení. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO deníku N řekl, že Česko v reakci na incident ochranu letiště posílí. Rozália Machartová, Radiožurnál.
2: Rusko ve čtvrtek ze vzduchu útočilo na ukrajinská města Lozova a Balaklija v Charkovské oblasti. Podle tamní vojenské zprávy zahynulo nejméně 5 lidí.
4: Cílem ranního ruského útoku se stalo železniční nádraží ve městě Lozova, která je důležitým dopravním uzlem. Podle policejních informací na místě zemřeli 2 lidé a 11 bylo zraněno. Další nejméně 3 lidé zahynuli při útoku leteckými bombami na Balaklii. V Chersonu a Chersonské oblasti Rusko zaútočilo na 2 autobusy s civilisty. Zraněno bylo podle tamních úřadů celkem 11 lidí. V Dnipropetrovské oblasti zahynulo 5 lidí, uvedla tamní vojenská zpráva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil dronové zásahy dvou velkých ruských rafinérií v Jaroslavli a v Baškortostánu. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Útočila taky Ukrajina, jenom za poslední noc ruská protivzdušná obrana zneškodnila 605 ukrajinských nepilotovaných letounů. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Drony mimo jiné zasáhly ropnou rafinérii v Jaroslavli. Svůj nový absolutní teplotní rekord má z letoška 77% dlouhodobě měřících stanic v Česku. Podle Českého hydrometeorologického ústavu jsou maxima ze dvou vln veder na konci června a z tohoto týdne. Někde se přepisovala opakovaně. Za čtvrtek padlo celkem 6 teplotních rekordů pro 6. srpen. Dnes už mají teploty mírně klesat. Velká vedra dál sužují Itálii. Ve všech 27 velkých městech tam během čtvrtka platil nejvyšší stupeň varování. Vysoké teploty trápí hlavně centrální a jižní části země a potrvají ještě nejméně 9 dnů.
5: Nejvyšší červený stupeň značí potenciální zdravotní rizika pro celou populaci. Na hlavním nádraží v Neapoli a na trhu Afragola teploty dosáhly rekordních 48 stupňů Celsia. Na obou místech k tomu přispěly velké zpevněné plochy a přímé slunce. Itálie se potýká už se čtvrtou vlnou veder letošního léta. Italští hasiči bojují s několika lesními požáry a vysoké teploty trápí i zemědělce. Například na Sardinii podle veřejnoprávní stanice RAI klesla produkce medu až o 70%. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
2: Francouzská energetická společnost EDF chystá velké investice do modernizace svých elektráren. Za více než 9 miliard eur, tedy v přepočtu 220 miliard korun, chce během příštích 15 let zařízení lépe připravit na dopady klimatické změny. Klíčový dodavatel elektřiny musel v minulosti opakovaně omezovat výrobu některých jaderných bloků kvůli vedrům a nízkým průtokům řek.
6: Kvůli suchu a vysokým teplotám řek musí EDF stále častěji omezovat výkon jaderných elektráren. Během červnových a červencových veder odstavila 3 z 57 reaktorů a u dalších 9 snížila výkon. Voda z řek totiž pomáhá odvádět přebytečné teplo z elektráren a příliš teplou vodu není možné kvůli ochraně životního prostředí vypouštět zpátky. EDF proto plánuje například nové chladící systémy. Ty mají vodu před návratem do řek ochladit. Modernizovat chce také vodní elektrárny, aby dokázaly fungovat i při nižších průtocích. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Vznikla nová pracovní pozice peer pracovníci. Do katalogu prací je zařadilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Peerem je člověk, který má za sebou náročnou životní situaci a pomáhá lidem procházejícím podobně těžkým obdobím. Jenom tato zkušenost ale jako kvalifikace podle zdravotnických odborů nestačí.
7: Píři můžou poskytovat podporu třeba lidem s duševním onemocněním, s problémy se závislostmi nebo po propuštění z vězení. Ale podle předsedkyně zdravotnického odborového svazu Dagmar Žitníkové chybí jasné kvalifikační požadavky.
8: Alespoň nějaký kurz, ve kterém se naučí, jak o té prožité zkušenosti hovořit.
7: Vymezení potřebné kvalifikace Ministerstvo práce a sociálních věcí do budoucna plánuje, říká náměstek ministra David Pospíšil.
9: Bylo by určitě vhodné k jednotlivým profesím přidat i nějaké další kvalifikační předpoklady.
7: Požadavky na píry si můžou teď určovat sami zaměstnavatelé. Základní kurz vyžadují třeba psychiatrické nemocnice v Bohnicích nebo v Jihlavě. Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Pražští kriminalisté dopadli muže podezřelého z 15 let staré vraždy. Pomohly jim vzorky DNA, které tehdy na místě činu v Praze 8 zajistili. Letos na začátku roku našli schodu při vyšetřování jiného trestného činu. 53-letý podezřelý muž je ve vazbě, hrozí mu až výjimečný trest. Pokračuje policejní mluvčí Jan Daněk.
10: Vražda se stala 11. listopadu 2010 v Praze 8 Karlíně, kde pejskař při venčení našel mrtvého muže v travnatém porostu. Od začátku bylo jasné, že se jedná o násilný trestný čin, jelikož měl poškozený několik desítek bodných a řezných ran a podříznuté hrdlo.
2: A od dneška bude v prodeji první letošní burčák. Jihomoravští vinaři ho vyrobili z hroznů, které sklidili na začátku týdne. Vinobraní začalo kvůli teplému počasí zhruba o týden dřív, než je dlouhodobý průměr. Kvalita burčáku závisí na teplotě, upozorňuje ředitel vinařství Šato Valtice David Šťastný.
11: Je to nápoj, který neustále pracuje, takže vy pokud chcete zpomalit ten kvasný proces, chcete si třeba burčák uchovat o několik dní více, tak vlastně ho musíte více zachladit. To znamená, stačí ho dát do ledničky a ten kvasný proces v té lednice zastaví, pokud se ten burčák tam schladí třeba na 4-5 stupňů.
2: Jako burčák se smí prodávat jenom nápoj vyrobený z tuzemských hroznů. Pokud je surovina ze zahraničí, musí mít označení částečně zkvašený hroznový mošt. Cena za litr je stejná jako loni od 80 do 100 korun. Královéhradečtí fotbalisté vstoupili do třetího předkola Evropské ligy porážkou. Bešiktaši Istanbul podlehli na východě Čech 0-1, odvetu odehrají v Turecku za týden. A to Jablonec vstoupil do třetího předkola konferenční ligy vítězně. Tým RFS Riga porazil 2-0 díky brankám Čanturišviliho a Polidara. Trenér Luboš Kozel říká, jak vítězství i směrem k odvetě vnímá.
12: Tak já už jsem to říkal teď v kabině, že není nic rozhodnutýho, že prostě je to poločas a samozřejmě příště zase jako to prostředí bude takový, jaký zná soupeř a to je určitě výhoda pro ně. A vím, jak to je, když třeba náhodou dostanete gol, že jo, tak rázem je tam nervozita a prostě je to úplně 50-50, takže my to bereme jako poločas a tam nemůže být žádná známka prostě nějakého podcenění a ani já to prostě nepovažuji za rozhodnutý.
2: Odveta čeká jablonecké fotbalisty za týden v Lotyšsku.
13: Překážka na D35 u Hradce a omezení na D1 za Humpolcem. Na dálnici D35 opatrně za sjezdem z dálnice D11 u Hradce Králové směrem na Opatovice a Olomouc. Na kilometru 130 pojedete kolem odstaveného vozidla. Na D1 z Prahy do Brna počítejte s nočním omezením za Humpolcem. Na kilometru 93,5 je uzavřený levý pruh, opravují tam vozovku, kolona se netvoří. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy se pracuje u Berouna. Mezi 16. a 15. kilometrem opravují vodorovné značení. Silničáři čekejte v levém pruhu. A na dálnici D55 z Hulína směrem na Uherské Hradiště se vyhněte překážce za odbočkou na Holešovice. Na 20. kilometru řidiči hlásí srnu na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Noc je teď oblačná, až zatažená, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, kránu srážek ubude. Ochlazuje se na 21 až 17 stupňů na západě a severu Čech, měří kolem 14 stupňů Celsia. A pátek přinese jasno až polojasno. Ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří místy až 30 a na horách bude kolem 19 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Přibývají v Česku incidenty s drony, které létají tam, kde nesmí. Jak se daří takové případy odhalovat a trestat? A jak se osvědčují nová pravidla, která u nás pro používání dronů platí od loňského září? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ředitel odboru bezpilotních systémů a registrů Úřadu pro civilní letectví Petr Plaček. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
15: Děkuji za pozvání a přeju krásné odpoledne vám i posluchačům.
14: V minulých dnech jsme se v našem vysílání věnovali případu dronu, který létal v těsné blízkosti akrobatických letadel při show v rámci festivalu u jezera Most. Pilot toho akrobatického letadla popisoval, že to mohlo skončit tragédií. Máte zprávy o tom, jestli se podařilo vypátrat toho, kdo tam takhle s tím dronem létal?
15: Obdrželi jsme podnět, aktuálně čekáme na podklady od policie a bližší zprávy zatím nemáme.
14: Jak je těžké takhle zpětně někoho vypátrat?
15: Velice záleží na situaci, ve které dojde. Záleží, jestli policie byla připravená, záleží, jakým způsobem ta akce byla zabezpečena. A potom samozřejmě záleží například na místě toho letu, na výšce toho letu a tak dále. Takže je to velice těžké odpovědět, jestli je to těžké nebo lehké.
14: Hlásí drony do nějakého systému, že a kde létají? Existuje něco takového?
15: Ano, naprostá většina bezpilotních letadel dronů, které jsou dneska v provozu, tak už kolem sebe vysílají informace o provozu. Ty informace, které vysílají, jsou vysílány do bezprostředního vzdálenosti, ale už se pracují na systému takzvané dálkové identifikace, kde ty informace budou vysílány prostřednictvím 5G sítí a potom by příslušné složky měly mít k dispozici aktuální data o provozu všech bezpilotních letadel. Ovšem ta dálková identifikace hudba budoucnosti. Spíš krátkodobé, ale pořád ještě to není aktuální.
14: Co to je taková krátkodobá budoucnost? Je to v řádu jednotek let?
15: Ano.
14: Když se vrátím k tomu případu u jezera Most, pokud se podaří toho pilota dronu vypátrat, jaký trest mu za to hrozí?
15: Samozřejmě nemůžu spekulovat. Jo, v okamžiku, kdy my dostaneme podnět, pokud to spadne jako porušení předpisů, nebude to jako klasifikováno jako trestný čin, tak potom si to spojíme s nějakými porušení předpisů, ale v tomhle tom případě jednoznačně došlo k ohrožení toho provozu, to znamená, jedná se o vážný incident, to znamená porušení přímo těch evropských nařízení, takže si umím představit, že ta výše, a tak opravdu opakuju, jedná se o spekulaci, by se pohybovala v samé vrchní hranice té možné výše, kterou můžeme udělit.
14: Což je 100 tisíc?
15: Je to 100 tisíc, pokud se jedná o fyzickou osobu.
14: V dubnu jsme v našem vysílání mluvili o statistice za loňský rok, podle které jste dostali o 70% víc oznámení týkajících se dronů než v roce předešlém. Pokračuje ten trend i v letošním roce?
15: Myslím si, že pokračuje. Nemůžu teď říct číslo. Každopádně těch podnětů a nejenom podnětů, ale i přestupků, které nám předává policie, máme opravdu velké množství.
14: Na druhé straně, pokud za loňský rok těch oznámení bylo kolem 570, není to málo? Není reálně těch dronových přestupků v Česku daleko víc?
15: Já doufám, že ne, ale já jsem optimista.
14: Jen pro představu, kolik je vlastně v provozu v Česku dronů?
15: Přesné čísla o počtech dronů nemáme. Dneska máme každopádně zhruba 100 tisíc provozovatelů registrovaných a přibližně 85 až 90 tisíc dálkově řídících pilotů s platnou kvalifikací.
14: Což my se k tomu dostaneme, ale na ty nejlehčí drony pod 250 gramů, tak vlastně piloti nemusí skládat zkoušky, to znamená, ano, nemusí být registrováni. To znamená, pokud říkáte, že je 100 tisíc provozovatelů, dá se čekat, že tady je víc než 100 tisíc dronů.
15: Zřejmě ano. Každopádně ten poměr se jednoznačně snižuje.
14: Když se vrátíme k těm přestupkům, které řešíte, co to je nejčastěji? Jaké jsou ty nejčastější přestupky?
15: Jedná se obecně o provoz blízkosti letišť, jedná se o provoz v Praze, protože v Praze máme několik zakázaných prostor. Jeden z těch nejstřeženějších je zakázaný prostor v okolí Pražského hradu a tam za roky v podstatě té regulace složky, které jsou odpovědné za vynucování, dodržování toho rámce, už jsou na takové úrovni, že opravdu tam, si dovolím říct, ani myžím neproklouzne. Takže samozřejmě to se potom projevuje na těch předaných přestupcích na UCL.
14: Což můžeme doplnit, že relativně nedávno se tahle ta zakázaná zóna okolo Pražského hradu rozšířila směrem k Vltavě a směrem na Letnou, tak to možná pro ty, kdo spoléhali na staré vymezení. Zpátky k těm přestupkům, když je řešíte, je to nejčastěji tak, že se ten pilot splete, že to je neopatrnost, anebo registrujete i záměrné prohřešky, kdy vědomě záměrně porušuje předpisy?
15: Registrujeme i záměrné prohřešky, těch je naštěstí naprosté minimum a opravdu ve většině případů se jedná o porušení z důvodu neznalosti.
14: My už jsme částečně mluvili o tom, nakolik se dá najít zpětně pilot dronu, který se dopustí něčeho takového, jako jsme o tom v úvodu mluvili u jezera Most. V tom reálném čase, pokud teď policie zjistí, že někdo někde dělá s dronem něco, co by neměl dělat, je možné toho pilota najít? Protože ten dron samozřejmě je možné ovládat na několika kilometrovou vzdálenost, tak je i v těchto případech možné toho pilota najít?
15: Já samozřejmě nechci komentovat možnosti policie, ale řeknu ano, je.
14: A není to těžké?
15: To už neřeknu.
14: Spolupracují s vámi výrobci těch dronů, pokud řešíte nějaký případ, protože předpokládám, že ten dron ukládá informace o letu, že to ukládá někam na server toho výrobce. Často je to jedna nejmenovaná čínská společnost. Tak spolupracuje ta čínská společnost s vámi, pokud potřebujete něco zjistit? Je šance ta data od ní získat?
15: Šance je, ovšem mnohem větší je šance, pokud to řešíme centrálně přes Evropskou agenturu pro bezpečnost civilního letectví, protože samozřejmě ty páky obecně toho evropského trhu jsou mnohem větší a ty možnosti jsou mnohem větší než lokální České republiky. Takže možnosti jsou a nechci říct, že spolupracují, ale máme nějaké možnosti, jak té spolupráci motivovat.
14: Ze zahraničí přicházejí zprávy o vážnějších dronových incidentech, o podivných dronech v okolí letišť. V tomto týdnu u letiště v Lipsku se dokonce srazilo nákladní letadlo s dronem. Takovéhle případy už se v Česku také zaznamenaly?
15: Ne, nezaznamenaly nic podobného rozsahu, ani blížícího se rozsahu.
14: Kdyby něco podobného bylo, to byste také řešili vy?
15: Předpokládám, že v tomhle případě by se jednalo zcela jistě o trestný čin, což potom spadá mimo kompetence úřadu.
14: Vy už jste mluvil o tom, že policie pečlivě hlídá ty zakázané zóny okolo velkých letišť, okolo Pražského hradu. Ty systémy, které tam jsou, umí zneškodnit dron?
15: To zase nemůžu komentovat a jenom vás doplním, mimo jiné hlídá tyhle ty prostory.
14: Předpokládám i jaderné elektrárny a že bychom mohli pokračovat, ale to tedy, jestli je možné, že někdo převezme řízení takového dronu nebo jestli ho může nějakým způsobem zlikvidovat, tak to nemůžete říct.
15: Legislativní nástroje k tomu policie má a nejenom policie a zase k technickým parametrům se nemůžu vyjadřovat, protože by to samozřejmě nesloužilo věci.
14: Ministři dopravy a vnitra připravili novelu zákona, která je teď v připomínkovém řízení, která má umožnit, aby ve vybraných oblastech mohli proti podezřelým dronům zasahovat kromě bezpečnostních složek, tak jak je to teď, také zaměstnanci vybraných subjektů, například pracovníci ostrahy. Podle toho návrhu by ty oblasti vymezoval Úřad pro civilní letectví, tedy vy. Je to krok správným směrem?
15: Ve světle dnešních událostí jednoznačně. Obecně letectví, samozřejmě zasahovat proti letectví, by mělo být nastaveno vždy velmi citlivě, protože nemůžeme nikdy předpokládat, kam se tyhle procesy můžou dostat. Ale samozřejmě ve světle toho, co se děje kolem nás a

0: ve světle toho, jak někdy trvá přijímání zákonu a schvalování zákonu, tak se bavíme o krátkých horizontech.
1: Pokud by ti zaměstnanci dostali právo zneškodnit drony, které jsou na těchto místech, o kterých mluvíme, museli by předtím projít nějakým školením třeba u vás?
0: Samozřejmě. Neříkám, že u nás, ale určitě to není mířeno na laiky a na laickou veřejnost nebo na laické pracovníky. Pořád se jedná o činnost, která je velice citlivá a ta zodpovědnost těch případných pracovníků je na místě a samozřejmě musíme si ověřit, že ta zodpovědnost, že tou zodpovědností ten pracovník je vybaven.
1: Ředitel odboru bezpilotních systémů Úřadu pro civilní letectví Petr Plaček je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Od loňského září platí v Česku nová pravidla pro létání s drony, zároveň je k dispozici oficiální mapa, kde jsou vyznačena jednotlivá omezení, takže každý zájemce si tam může najít, jestli a za jakých podmínek na tom konkrétním místě může vzlétnout. Jak se to osvědčuje?
0: Řekl bych velice dobře. My jsme samozřejmě byli připraveni v případě nějakých nedokonalostí i hned zareagovat a i hned příslušná opatření obecné povahy upravit, ale neměli jsme jediný podnět, který by tohle vyžadoval. Naopak se přidávají další složky, další subjekty, které by rády podobnou ochranu požívali, takže to beru, že se jedná o poměrně precizní systém, který na jedné straně chrání před nelegálním provozem a zajišťuje určitou míru bezpečnosti v té oblasti ochrany a na druhé straně srozumitelný pro provozovatele a pro piloty dronu.
1: Pokud někdo chce vyzkoušet létat s dronem, co musí udělat? Potřebuje nějaké povolení?
0: Záleží, kde létáte. Obecně platí, že v okamžiku, kdy si koupíte letadlo, vypadne na vás letáček se základními informacemi. Na těch se dočtete, jaké máte letadlo, jak s tím letadlem můžete létat, například do jaké výšky, do jaké spadá kategorie provozu. To vám potom otevírá dveře například do města, nebo naopak vám to říká, že ve městě letat v žádném případě nemůžete. Ale současně vám ten letáček i řekne, vy se musíte jako registrovat jako provozovatel, anebo jako pilot. A nebo vám ten letáček řekne, že s tímhle letadlem nepotřebujete pilotní registraci.
1: My jsme říkali, že jako pilot se nemusím registrovat, pokud mám dron do 250 gramů, je to tak?
0: Ano, jedná se o letadla kategorie A1. Ta hmotnost je jedním z požadavků, aby to letadlo naplnilo ty podmínky. Ale samozřejmě to letadlo je potom od výroby vybaveno určitými subsystémy, proudovými napětími a tak dále, které jej zařadí do té kategorie A1. A výsledek je potom ten, že se nemusíte jako pilot registrovat. Ale důležité je, že to letadlo musí být vybaveno štítkem C1.
1: Proč je ta hranice 250 gramů? Je zatím nějaký výzkum, že dron od téhleté hmotnosti nemůže na zemi nikoho zabít, i kdyby spadl?
0: Shodou okolností se zrovna ptáte na něco, co mě je poměrně blízké, protože v době národní regulace, bavíme se někde o roku 2015, České ČVUT provedlo výzkum, kdy zkoumalo kategorie jakých letadel nebo hmotnostní kategorie jakých letadel mohou být životu nebezpečné a právě dobrali se hmotnosti 250 gramů. My jsme to potom prezentovali Evropské agentuře pro civilní letectví, která připravovala ta evropská nařízení a dokonce se to do nich dostalo. Takže si troufám tvrdit, že to je takový dědictví českého regulačního rámce toho národního.
1: Takže opravdu, když tenhle ten dron i ze 100-metrové výšky mi spadne na hlavu, tak přežiju?
0: Ano, ano.
1: S těmi lehkými drony tedy je možné létat bez speciálního povolení a to i ve městech. Za jakých podmínek?
0: Ve městě máme vytyčenou národní zónu. Jedná se o prostor LKR 316 a ta říká, že v okamžiku, kdy v té zóně chcete létat, vždycky si ten let musíte notifikovat v digitální mapě. Tím odstraníme tu část provozovatelů, kteří primárně nebo kašlou na pravidla a nedělají si starosti s tím, že by něco porušovali. A současně potom vy byste neměl létat způsobem, kdy nepředpokládáte, že pod tím letadlem se nebude nebo bude nacházet nezapojená osoba.
1: Na to jsem se chtěl zeptat, protože když jsem se díval na pravidla na webu Létejte zodpovědně, což je server, na kterém se podílíte vy, podílí se ministerstvo dopravy, podílí se řízení letového provozu, tak tam se píše, že ty nejlehčí drony při letu ve městech mohou přilétávat nad nezapojenými osobami, ale nikdy ne nad shromážděními osob. A potom v dalším odstavci je, že pilot dronu v takovém případě je povinen vybrat si takové místo, kde očekává, že nebude přilétávat nezapojené osoby. Tak co z toho plyne? Jak si tohle to vysvětlit?
0: Já vám trošičku přiblížím tu regulaci. My máme nařízení,

0: evropské nařízení 947, které říká, že s tou nejlehčí kategorií můžete přeletět osoby, a potom Evropská agentura pro bezpečnost civilního letectví vydává takzvaná AMC, minimální způsoby průkazu, a tam se píše, že byste je přelétat neměl. I když můžete, pokud se to stane, no tak neporušíte nařízení, ale jenom ty přibližující pravidla Evropské unie. A proto my jsme vzali tu zeměpisnou zónu, o které jsem mluvil před chvilkou, a to AMCčko, to doporučení Evropské unie, jsme natvrdo promítli do zeměpisné zóny, kde jsme řekli, nesmíte přelétat lidi, pokud je nezapojíte do provozu a musíte předpokládat, že je přelétat nebudete. Takže je tam taková jistá skulinka, kdy vy v tom městě budete létat, přijede vám tam cyklista, vy jste to nečekal, že tam bude, tak samozřejmě se mu vyhnete, ale v okamžiku, kdy vám tam přijde skupina turistů a usadí se přímo pod tím letadlem, tak musíte dělat všechno pro to, abyste vyklidil tu oblast provozu a letal mimo ty turisty nebo mimo ty lidi obecně.
1: Znamenají tahle pravidla, že pokud půjdu třeba v 6:30 ráno, kdy venku nejsou turisté, tak mohu legálně létat na Václavském náměstí, mohu si legálně z výšky vyfotit Národní muzeum?
0: Pokud si vybavuju správně, nad Václavským náměstím nějaké další zeměpisné zóny nejsou. Někde ve výšce budou letišní gridy, které vás omezí z vrchu, ale pokud si to vybavuju správně, tak ano, nad Václavským náměstím v okamžiku, kdy v té části, kde letáte, nejsou lidi, letat můžete.
1: Vy jste říkal, že tyhle ty lety ve městech v hustě osídleném prostoru je nutné zadávat do oficiální mapy. Pokud to tam zadám, mám čekat na nějaké schválení a teprve potom smím letat, nebo stačí, že to tam zadám?
0: Ne, jedná se čistě o notifikaci toho provozu směrem k veřejnosti, směrem ke složkám, které mají za úkol vynucovat ten rámec, takže nečekáte na žádné schválení, je to čistě na vaši zodpovědnost.
1: Jak je to s ochranou soukromí? Pokud mi někdo letí s dronem nad pozemkem nebo kolem mého domu, může to udělat?
0: Samozřejmě platí pořád zákony, které řeší ochranu osobních údajů. My jsme trošičku se na to snažili myslet především v té zóně, o které jsem mluvil před chvilkou, a je tam právě proto dovětek, že za osoby se považují i lidé za okny budov, jinými slovy, aby jsme předešli tomu, že vám někdo, dejme tomu v paneláku, zavísí dronem za oknem a bude se na vás koukat. Takže i ten bezpečnostní rámec, který především řešíme my, říká, kolem domu můžete, ale měl byste si být jistý, že tam nikdo není za okny. Takže pokud si jistý nejste, tak byste samozřejmě neměli jít v těsné blízkosti oken a koukat třeba do těch domů.
1: Pokud někdo létá kolem mého domu nebo nad mým pozemkem, mně se to nelíbí, co mám dělat? Zavolat vás, policii?
0: S velkou pravděpodobností se vám to nelíbí, protože tam jste. Pokud tam jste, tak nejste zapojen do provozu a v ten okamžik se jedná o porušení právě provozu v zeměpisných zónách, takže ideálně zavolat policii.
1: My jsme teď mluvili o pravidlech pro létání ve městech. Když jsem se díval do té oficiální mapy, tak řada omezení se týká i oblastí mimo města. Typicky, kde se nemá létat nebo kde se nesmí létat?
0: Například v okolí železnic.
1: Dá se to obejít, když požádám správu železnic nebo třeba v Národním parku, když požádám správu Národního parku, tak je možné si zajistit tohle povolení?
0: V okolí železnic nebo obecně ty prostory, zakázaných prostorů je velmi málo. Jo, například ten Pražský hrad, to je vyloženě zakázaný prostor, ale naprostá většina zeměpisných zón prostorů jsou prostory omezené. To znamená, vy když si rozkliknete tu zónu, která tam je, možná laik si řekne, nemůžu tam letět, protože je tam zóna, ale v každé té zóně jsou provozní podmínky, které například řeší i hmotnost letadla, řeší způsob provozu, výšku provozu. Takže pokud naplníte ty podmínky, které tam jsou, tak letat můžete. Ano, může se stát, že v určitý okamžik vám ta zóna řekne za těchhle z těch podmínek s tímhle s tím letadlem potřebujete souhlas správy železnic a potom půjdete na správu železnic, ale hnedka vedle toho bude popsán provoz, kdy ten souhlas nepotřebujete.
1: My teď mluvíme o provozu, řekněme, rekreačních nebo amatérských dronů. Jak to vypadá s profesionálním využitím? Kolik nebo v jakých oborech je největší zájem o využití dronů?
0: Dneska bych už možná řekl, spíš by bylo jednodušší vyjmenovat, ve kterých oborech není ten zájem. Upřímně aktuálně nenapadá obor, kde bych řekl, že tam ten zájem na využití bezpilotních letadel není. Ať už se bavíme o zemědělství, různých průmyslových aplikacích, monitoringu a tak dále. Téměř všechny oblasti průmyslu ten bezpilotní letadla využívají.
1: Jak je tam náročné zajistit si povolení? Tam je potřeba nějaký speciální souhlas nebo nějaká speciální žádost?
0: Obecně to, že provozujete v komerční činnosti, neznamená, že potřebujete souhlas od úřadu pro civilní letectví. Ten rámec je založený na risk-based approach, to znamená, rámec řeší provoz podle své jeho rizikovosti. Jo, to znamená, v okamžiku, kdy ta rizikovost vystoupí například z otevřené kategorie provozu, už musíte vždycky jít na úřad pro civilní letectví a mít nějaké oprávnění k provozu. Jedním z těch mantinelů je například provoz mimo dohled. Jo, takže v okamžiku, kdy budete chtít letět mimo dohled s dronem, tak už vždy musíte na úřad. A my potom v rámci toho procesu vyhodnocujeme, jak moc ten provoz je rizikový, a na základě toho, té rizikovosti, se přijímají opatření a klademe nároky a požadavky na toho provozovatele, aby ten, dejme tomu, víc rizikový provoz provozoval člověk nebo společnost, která je k tomu způsobila. Naopak, pokud se bude jednat o provoz, který není rizikový, tak samozřejmě ty nároky můžou být minimální.
1: Když jsem vloni vysílal ze země živitelky z veletrhu, tak tam byly obrovské drony, které se používají pro postřiky, opravdu mnohakilové. Tam je potřeba nějaké speciální povolení, protože to si asi člověk dokáže představit, že ty by se daly i zneužít.
0: Ano, jedna z těch základních hladin nebo těch limitů pro nejméně rizikový provoz je maximální hmotnost letadla 25 kg. Ty letadla, o kterých vy mluvíte, váží více než 100 kg, takže všechny tyhle ty provozy jsou schválené úřadem.
1: Mluví se o možnosti, že by drony doručovaly zásilky. Jak daleko jsme od toho?
0: Pokud, a teď navážu trošičku na to, o čem jsem mluvil před chvílí, pokud si vyberete provoz, kdy budete převážet přes pole, tak v podstatě můžete začít hned. Jo, ta rizikovost je tak nízká, že není potřeba téměř ničeho. Samozřejmě to ale není tou realitou. Realitou jsou provozy většinou ve městech nebo záměry na provozy ve městech, převážení, dejme tomu Hamburgu, to už jsme s tím jsme se taky už několikrát setkali, z jedné části města do druhé. A samozřejmě provozovatel, který chce s dronem létat mimo dohled, navíc nad lidma, navíc v nějakém společném vzdušném prostoru, tak musí být mnohem robustnější, mnohem spolehlivější, než někdo, kdo si koupil drona včera v nějakém obchodě. A obecně, zase záleží na té robustnosti, ale obecně si myslím, že jsme od nějakých základních aplikací převozu jednoduchých zásilek vzdálení možná jednotky let.
1: V poslední době jsou populární různé dronové show, ty také jednotlivě povolujete a je to riziko, když několik set dronů pod mě někde létá nad městem?
0: Riziko by to bylo, proto všechny tyhle bezpilotní letadla mají takzvanou úroveň zlepšeného containmentu nebo zlepšenou úroveň containmentu. Zjednodušeně řečeno se jedná o systém, který v okamžiku splnění nějakých podmínek automaticky ukončuje let a to letadlo kontrolovaně padá do oblasti, která je k tomu určena. Jo, většinou to je přímo ta oblast toho provozu. Ty systémy jsou automatizované, ale i je tam ruční záloha, takže riziko to být může, ale díky těmto systémům prakticky by nemělo k ničemu dojít. Že ty systémy samotné jsou certifikované obdobně nebo ještě lépe než ty samotná bezpilotní letadla.
1: Zatím mluvíme o pravidlech pro provoz dronů v Česku. Pokud někdo si chce vzít dron do zahraničí na dovolenou, jsou v rámci Evropské unie pravidla všude stejná nebo narazí na nějaká specifika?
0: Ano, ty pravidla jsou stejná v základu. Ty základní pravidla úplně všude stejná. V okamžiku, kdy se bavíme o zeměpisných zónách, tak tam samozřejmě ty státy si ty zeměpisné zóny můžou vydávat, jak uznají za vhodné. Ale zase ten institut toho vydávání té zeměpisné zóny, ten institut poskytování informací pilotům je totožný. Takže v okamžiku, ano, vy můžete mít v České republice, dejme tomu zajištěnou ochranu letiště do vzdálenosti 5,5 kilometru, u souseda to může být 4 kilometry. Ale ta informace, že se to ten provozovatel dozví, funguje na stejném principu, takže neměl by to být v rámci Evropské unie problém.
1: Spolupracujete s úřady obdobnými v cizích zemích, jinými slovy, pokud se pustím se svým dronem přestupku v jiném státě Evropské unie, budou to řešit oni nebo to předají vám?
0: Ta příslušnost, ta místní příslušnost jde vždy na úřadu registrace, to znamená, pokud nám Čech spáchá přestupek u souseda, tak to budeme řešit my. Samozřejmě oni na jejich straně zajistí všechno, co je k řešení toho přestupku potřeba a potom nám to pošlou, my to dořešíme.
1: Děje se to? Jsou takové případy?
0: Naštěstí ne.
1: A jste na to připraveni? A jste vůbec připraveni na to, kdyby narůstaly počty přestupků z drony?
0: Jsme připraveni.
1: ale přesto, tak jak jste říkal v úvodu, budete optimista a věříte, že lidé budou dodržovat ty podmínky, je to tak?
0: To bych... Ano, jsem.
1: Tak ředitel odboru bezpilotních systémů Úřadu pro civilní letectví Petr Plaček byl naším dnešním hostem. Mluvili jsme o provozu dronů na území České republiky. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání ještě jednou a taky krásné odpoledne. Naslyšenou.
1: A od mikrofonu se loučí hezký poslech Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Přeje Tomáš Pancíř.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus. Jak to bylo doopravdy?

0: Proč generální prokuratura vydala pokyn, váš pokyn, k zastavení trestního stíhání ve věci výbuchu na dole Pluto, ke kterému došlo v roce 1981?
1: Na nic takového si nevzpomínám. Do funkce generálního prokurátora jsem byl jmenován v květnu 1988, předchozí generální prokurátor náhle zemřel a tak mi nikdo agendu nepředával. Když jsem do funkce generálního prokurátora nastupoval, dostal jsem dva koncepční úkoly. Zprávu o dodržování socialistické zákonnosti v Československé socialistické republice, pro federální shromáždění a soubor opatření pro prohloubení prokurátorského dozoru pro předsednictvo ústředního výboru Komunistické strany Československa. Proto jsem se ke konkrétním věcem ani nedostal.
2: Takto odpovídal vyšetřovateli z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu někdejší generální prokurátor Ján Pěščák v únoru roku 2000. Tehdy bylo obnoveno vyšetřování důlního neštěstí z roku 1981. To nemělo v historii obdoby. Na jeho konci bylo 65 mrtvých horníků. A výslech bývalého prokurátora Pěščáka pokračoval.
0: Mám tomu tedy rozumět tak, že jste se tehdy vůbec neseznámil s vyšetřovacím spisem ve věci výbuchu na dole Pluto?
1: Ano, spis takového rozsahu jsem nikdy jako generální prokurátor Československé socialistické republiky nečetl. Ze zákona o prokuratuře jsem ani žádný takový spis číst nemohl.
0: Z pokynu generálního prokurátora bylo odborem dozoru v přípravném řízení generální prokuratury uloženo krajské prokuratuře v Ústí nad Labem zastavit trestní stíhání obviněných. Můžete se k tomu vyjádřit?
1: Myslím, že tehdy došlo k určité deformaci ze strany pracovníků odboru dozoru generální prokuratury Československé socialistické republiky, neboť generální prokurátor nebyl oprávněn žádný takový pokyn vydat. Pro časový odstup si již nevzpomínám. Myslím ale, že jsem o té věci nebyl informován.
2: Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je. Za mrtvé na dole Pluto neměl být nikdo potrestán. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Předmětem vyšetřování byly události 3. září roku 1981 na Mostecku v Litvínovském hnědouhelném revíru Mostecké pánve. Co se tam tehdy stalo? Otázka pro hosta pořadu, policejního historika magistra Radka Galaše.
3: 3. září 1981 došlo k velké důlní tragédii, kdy při výbuchu v dole Pluto zahynulo 65 horníků.
2: Jak se to mohlo stát?
3: Na první dojem to působilo tak, že došlo k výbuchu metanu v dole, což se ale ukázalo jako mylná představa.
2: Jedním z tehdejších záchranářů, který pracoval na tamním dole, byl Jaroslav Richter. Tak to vzpomínal na tehdejší dění pro deník CZ.
4: V té chvíli jsem byl ve sprše a nic neslyšel. Tekla na mě voda a chlapi vedle mě se jako vždy hlasitě bavili. Pak přiběhl do sprch kolega v civilu, který chtěl jít na nohy, bala zavolal. Kluci, bouchlo Pluto. Nevěřili jsme mu. Jenže najednou přestala tec voda. A nám došlo, že má pravdu.
2: A záchranář Jaroslav Richter pokračoval.
4: První čety prošly šachtu a zjistili, kde jsou živí a mrtví. Pak jsme dole jen zazdívali a do centra nešli, protože tam vznikl velký oheň. Byla to malá šachta, kde se všichni znali. Pracovali jsme tam spolu léta. Denně jsme byli ve styku a myli si záda. Tenkrát nebyla taková fluktuace jako teď. Panika byla obrovská. Dost lidí nechtělo fárat a báli se i někteří záchranáři. Nebylo výjimkou, že profík vykonal svou práci a pak se zhroutil, protože to psychicky nevydržel.
3: V 15 hodin 33 minut se ozval první silný výbuch. Po něm následovala série dalších menších a začalo kolabovat elektrické vedení, větrání v dole a skolabovalo na chvíli i operační středisko. To samozřejmě vyvolalo okamžitě poplach a byli aktivováni záchranáři, kteří byli na každém dole. V 16 hodin a 5 minut, což znamená zhruba půl hodiny po události, už dolů sfárala první četa báňských záchranářů.
2: Kolik horníků v dole bylo?
3: 105 horníků, část byli záchranáři, kteří zde likvidovali 4 zápary, o kterých ale většina té směny vůbec nevěděla.
2: Co to byly ty zápary?
3: Zápar je vlastně samovolná oxidace uhlí, která je přirozená, ale musí se likvidovat a nesmí přesáhnout určitou teplotu, aby nedošlo k zahoření tohoto uhlí. V závěru bylo zjištěno, že příčinou byl výbuch prachu, který byl v prostředí v dole.
2: A teď si pojďme říci, kolik lidí byli záchranáři schopni ještě zachránit, jak probíhalo hledání a nacházení dalších mrtvých těl a podobně.
3: Zachráněno hned na počátku bylo 39 horníků. Ti vyfárali zhruba v 16 hodin 45 minut. Pak už bohužel záchranáři dohledávali pouze mrtvé. A to dohledávání ale trvalo 4 měsíce.
2: Pamětník Jaroslav Richter, jeden ze záchranářů tamního dolu, vzpomínal, že poté už jenom zazdívali. Jak tomu rozumět?
3: Já jsem fáral na dolech s pamětníky, kteří zde přímo zasahovali. A oni mi vyprávěli totéž. V podstatě šlo o jednu jedinou věc a to byla prevence. V této situaci hrozily další a další výbuchy. Znamená to, že by došlo nejenom k devastaci vybavení dolu a znemožnění dalších záchranných prací, ale hrozily i další oběti na životech. Proto bylo místy rozhodnuto, že budou postaveny zdi. To znamená, že některé chodby, kde byl vysoký obsah prachu, tak byly prostě zazděny. Bez ohledu na to, zda za tou zdí ještě někdo žije.
2: Zbouraly se ty zdi někdy?
3: Já se přiznám, že takovýto záznam jsem nenašel, ale vzhledem k tomu, že z dolu vyprostili všechny oběti, tak předpokládám, že po určité době ano.
2: A začal se hledat viník.
3: Ale bylo to nesmírně komplikované a velmi obtížné. Vemte si, že jako první se při takovémto neštěstí jde po záznamech bezpečnostních techniků, kteří vědí, jaká je situace v dole. Hned první zjištění bylo, nemůžeme najít knihy o bezpečnosti práce pod zemí. A takhle bychom mohli vlastně pokračovat dál. Ztrácely se důležité dokumenty už v samotném začátku.
2: Kdo řídil vyšetřování?
3: Vyšetřování řídila krajská správa Sboru národní bezpečnosti v Ústí nad Labem. Samozřejmě byli přiděleni vyšetřovatelé, ale ti měli velmi těžkou úlohu, protože stáli před místem činu, na kterém nikdy v životě nebyli. Navíc, aby mohli na toto místo činu, tak museli být speciálně vycvičeni.
2: Jak dlouho takové vycvičení trvalo? To během té doby nikdo nevyšetřoval?
3: Takovéto cvičení nebo vycvičení trvá řadu měsíců. Ti policisté, aby mohli podzem, tak museli absolvovat zkrácený výcvik báňské záchranné služby, včetně práce v dýchacích přístrojích v prostředí, které pro ně bylo absolutně neznámé.
2: S jakými odborníky kriminalisté spolupracovali?
3: Spolupracovali se všemi možnými odborníky typu geologů, důlních techniků, specialistů, jakého odborníka oni si řekli, kterého potřebovali podle těch konkrétních zjištění, toho dostali.
2: Obtížné podmínky vyšetřování tohoto důlního neštěstí popsal po necelém roce, bylo to v červenci 1982, ve svém hlášení vedoucí dokumentace hasičského sboru Jaroslav Semecký.
5: Při prováděných průzkumech v uzavřených oblastech dolu Pluto byla prováděna prvotní dokumentace v inertizovaném obvzduší a ve vysokých teplotách. Filmy byly zpracovány na krajské správě Sboru národní bezpečnosti v Ústí nad Labem mnohem později a tak teprve při zpracování bylo zjištěno, že z pořízených 12 záběrů mohlo být použito pouze několik přijatelných snímků. Vzhledem k vysoké teplotě a nepříznivým klimatickým podmínkám došlo při zpracování negativů k odloupnutí emulze od filmové podložky a tím byl film znehodnocen a dokumentace není provedena.
2: Jaké byly výsledky vyšetřování? My jsme slyšeli v dané zprávě, že to trvalo víc než rok.
3: Trvalo to velmi dlouho a bylo několik vyšetřovacích verzí. Mezi ně patřila ku příkladu exploze metanu. Problém ovšem spočíval v tom, že důl Pluto nebyl plynující důl, takže tam metan nebyl. Další bylo nedodržení technologických postupů, zvýšená míra prachu, porušování bezpečnosti práce. Celá řada verzí byla postupně vyvrácena.
2: a nakonec zůstala jedna jediná, poslední vyšetřovací verze. A takto byla popsána.
6: Ke vzniku mimořádné události na dole Pluto 2 došlo iniciací uhelného prachu, jehož rozvíření bylo způsobeno neočekávaným závalem na komoře 4107/11, který byl způsoben buď geomechanickým jevem nebo porušením předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a nebo porušením technologických postupů.
2: Bylo způsobeno. Tento trpný rod nám může naznačovat, že snad nikdo za nic nemohl, ale poslechněme si kriminalistický závěr.
0: Všechna uvedená zjištění charakterizující nedostatky v systému boje proti prašnosti v dole a dalších souvisejících opatření, ať již technických nebo kontrolních, byla známa i orgánům koncernového podniku DVUZ a OBU a vytvářela již delší dobu před výbuchem na dole Pluto 2 stav rovnající se obecnému ohrožení ve smyslu trestního zákona.
2: Orgánové tedy informováni byli, ale pojďme si daný text přeložit. Co se skrývá pod zkratkami, které jsme slyšeli DVUZ a OBU?
3: Zkratka DVUZ znamenala Doly vítězného února v Záluží, koncernový podnik. To znamená to nejvyšší podnikové vedení a OBU je okresní báňský úřad, čili úřad, který dozírá na bezpečnost práce v báňských provozech.
2: Věděli konkrétní lidé z těchto konkrétních institucí to, co bylo v kriminalistickém závěru, že se tam už nějaké problémy objevovaly?
3: Ano, věděli to. Věděli o vysokém procentu prachu, které vznikalo díky zanedbávání některých čistících pracovních činností na úkor těžby.
2: Zajišťovali nějak bezpečný provoz? Řešili to nějak?
3: Prakticky to neřešili vůbec, protože přednost dostávala výtěžnost dolů a plnění socialistických závazků před bezpečností mužstva.
2: Celé vyšetřování trvalo dlouhých 5 let. Kriminalistický závěr jednoznačně určil odpovědné osoby a viníky a měl začít proces potrestání daných lidí. 9. června roku 1986 generální prokurátor České socialistické republiky Jaroslav Krupauer píše svému nadřízenému, tím byl generální prokurátor celé Československé socialistické republiky, tedy federace.
6: Považuji za odůvodněný návrh, aby okresní prokurátor v Mostě podal obžalobu na odpovědné pracovníky dolu, po případě koncernového podniku Doly vítězného února v Záluží a obvodního báňského úřadu v Mostě.
3: Mělo být obžalováno celkem 11 osob. Zpravidla se jednalo o vedoucí pracovníky výroby, inspektora bezpečnosti práce, vedoucího větrání závodu, ředitele závodu, dokonce ředitele útvaru řízení výroby, obvodního báňského inspektora a další osoby, které byly obviněny z trestného činu obecného ohrožení a hrozil jim trest v rozpětí odnětí svobody od 3 do 10 let.
2: Takže se zdálo, že viníci budou opravdu potrestáni.
3: To první zdání takové skutečně bylo, ale realita taková nebyla. Do věci se vložila Státní bezpečnost a Správa kontrarozvědky pro ochranu ekonomiky. Na každého nacházeli kompromitující materiály ve snaze diskreditovat jejich znalecké posudky a tím pádem zpochybnit celý proces.
2: Ale někdo jim musel dát takový pokyn.
3: Předpokládám, že tento pokyn přišel z ústředního výboru komunistické strany.
2: A z jakého důvodu?
3: Je to jednoduché, bylo potřeba plnit závazky sjezdu a nikoliv poukazovat na chyby soudruhů, kteří to dělali v dobré víře, protože chtěli vyšší výtěžnost dolů.
2: Takže politické zadání vyrubat co nejvíce uhlí na počest 16. sjezdu komunistické strany Československa mělo větší hodnotu než 65 mrtvých lidí a celá tragédie a ti, kteří za to byli odpovědní?
3: Je to přesně tak a oni v podstatě považovali za dostatečné to ubohé odškodnění, které dostali vdovy a děti po mrtvých hornících. Pohybovalo se v řádu nižších tisíců.
2: Co se dělo dál?
3: Celý spisový materiál byl de facto zapečetěn. Bylo to 10 000 stran textu, 20 000 stran další dokumentace a ty všechny byly zavřeny prostě v Mostě a nikdo k ním neměl přístup.
2: Přesto dozorový prokurátor Miloslav Holubec, stejně jako generální prokurátor ČSR Krupauer, ostatně slyšeli jsme jeho pokyn k podání obžaloby z června roku 86, vyčkávali, že dojde k nařízení soudního jednání. Proto to jednání bylo důležité, jaké bude stanovisko generálního prokurátora Federativní Československé socialistické republiky Pěščáka. A ten 7. června roku 1988 napsal dopis. Adresátem byl tehdy sám generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa Milouš Jakeš. Důležité je podotknout, že opět i na tento dopis se čekalo další 2 roky.
1: Vážený soudruhu, generální tajemníku, z pokynu soudruha Vladimíra Blechty, vedoucího oddělení státní administrativy Ústředního výboru Komunistické strany Československa, jsem se podrobněji seznámil se závěrečnými materiály souvisejícími s vyšetřováním katastrofy na dole Pluto 2 v Louce u Litvínova, jakož i s návrhem na podání obžaloby proti osobám, které měly zavinit tuto rozsáhlou mimořádnou událost. Stotožňuji se s názorem, že se nepodařilo hodnověrně prokázat zejména příčinnou souvislost mezi jednáním osob, proti nímž bylo vedeno trestní stíhání, a následky důlního neštěstí. Získání dalších důkazů není možné pro velký časový odstup 7 let a vzhledem na charakter katastrofy. Devastace na místě činu, přímí svědkové zahynuli a podobně. Proto po konzultaci považuji za správné zastavit trestní stíhání.
2: Pak už to šlo ráz na ráz. Po 10 dnech vedoucí odboru Milan Fischer napsal dopis krajskému prokurátorovi v Ústí nad Labem Jaroslavu Čechovi.
7: Vážený soudruhu, sděluji ti, že generální prokurátor ČSSR vyslovil souhlas s předloženým nástinem usnesení o zastavení trestního stíhání proti obviněnému. A souhlasil rovněž s přijetím souboru preventivních opatření, která odpovídají závěrům jednání na Severočeském krajském výboru Komunistické strany Československa v Ústí nad Labem dne 8.7.1988.
2: Krajský prokurátor Jaroslav Čech po pár dnech vydává usnesení, bylo to 31. srpna 1988, ve kterém píše.
7: Trestní stíhání všech 11 obviněných se zastavuje, neboť nebylo prokázáno, že skutek spáchali obvinění. Výsledky vyšetřování odůvodňují závěr, že skutek, pro který byly obvinění stíháni, je trestným činem. Avšak vzhledem k tomu, že ani po provedení všech dosažitelných důkazů nebyla jednoznačně prokázána příčinná souvislost mezi jednáním obviněných a nastalým následkem, zůstaly pochybnosti o jejich zavinění.
3: Můžeme to shrnout tak, že strana rozhodla a tím to skončilo.
2: Skončil tím celý příběh neštěstí a vyšetřování a potrestání viníků na dole Pluto?
3: Řekněme, že pro 80. léta určitě ano. Ale v roce 2000 přichází nová iniciativa.
2: A to Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Předvolán v rámci vyšetřování byl také někdejší generální prokurátor Ján Pěščák. V úvodu pořadu jsme slyšeli jeho odpovědi a také jakousi argumentaci. Nebylo absurdní, když tvrdil, že on vůbec nebyl oprávněn žádný pokyn k zastavení trestního stíhání vydat a stejně tak tvrdil, že o té věci nebyl informován a pak to korunoval slovy, že si vlastně nevzpomíná, že by daný dokument vůbec podepsal.
3: Samozřejmě, že to absurdní bylo. A z jeho výpovědi podotýkám, že to byl generál Sboru národní bezpečnosti mimo jiné. Vyplynuly i další absurdity. Jemu byl předložen dopis Miloši Jakešovi s jeho vlastnoručním podpisem a on tvrdí, já si to nepamatuji. On si v podstatě po pár letech v úvozovkách nepamatoval neštěstí s 65 mrtvými, u kterých rozhodl o tom, že celé trestní řízení zastaví.
2: Je vůbec možné na takové absurdní kličce toto řízení zastavit, poněvadž byla vyslechnuta řada svědků. Byl dokonce podán návrh na obnovu řízení. Jak to pokračovalo?
3: To pokračování už tak veselé úplně nebylo. Státní zastupitelství, kam ta iniciativa doputovala, neshledalo důvody k obnovení řízení. Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu s tímto nesouhlasil a podal podnět k vrchnímu státnímu zastupitelství k přezkumu. Ani ten však nedopadl a i vrchní státní zastupitelství nerozhodlo o pokračování nebo obnově trestního řízení.
2: A teď si řekněme, proč. Nechyběly důležité dokumenty, které byly záměrně zničeny na počátku těch 80. let?
3: Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu celou řadu těch chybějících materiálů doplnil a našel. Doplnil výpovědi i bývalého ministra průmyslu a obchodu a dalších. Takže tady bych to jako příčinu přímo neviděl.
2: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, za mrtvé na dole Pluto neměl být nikdo potrestán? A stejná otázka pro hosta pořadu, policejního historika, magistra Radka Galaše.
3: Rozhodně za tyto skutky měl být potrestán a mělo být prokazatelně potrestáno 11 zodpovědných lidí.
2: Jak si vysvětlit, že v 80. letech klíčové bylo hlavně vyrubat uhlí a splnit plán, lidské životy, lidské zdraví, stejně jako připomeňme i životní prostředí, to se dostávalo do zcela podružné role, ale že ani po pádu komunistického režimu, vždyť vystoupení bývalého generálního prokurátora Pěščáka byl vlastně výsměch či plivanec do tváře pozůstalým, že to bylo takto smeteno ze stolu i v té době.
3: Jsem přesvědčený o tom, že rozhodování po roce 2000 bylo otázka pohodlí a lenosti. Doslova a do písmene. V 80. letech to byla věc úplně jiná.
2: Mělo by ještě nějaký smysl, pokud by byla právní možnost obnovit trestní stíhání?
3: Já mám obavu, že ta právní možnost tady není. A proto jsou tady historici a rozhlas, aby se všichni dozvěděli o tom, jak skutečně tento případ byl vyšetřen a jak byl ukončen. Osobně se domnívám, že každý skutek by měl být potrestán, anebo alespoň konstatována vina. Nejde o to, aby ti lidé skončili ve vězení, ale jde o to, aby soud řekl, ty jsi vinen smrtí 65 horníků.
2: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii pořadu měl Michal Bureš. A ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Nejen dnešní díl z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
1: László Biró byl maďarský novinář, který vytvořil jeden z nejpoužívanějších vynálezů 20. století – kuličkové pero. Narodil se v Budapešti v roce 1899 do židovské rodiny. Kromě žurnalistiky se zajímal také o malířství.
2: K pokusu sestavit kuličkové pero ho vedlo zjištění, že inkoust, který se používal při tisku novin, schne mnohem rychleji než ten napsaný. Při pokusech mu pomáhal i jeho bratr Děrť.
1: Svůj vynález však patentovali až v pařížském exilu. V roce 1938 totiž museli opustit rodné Maďarsko kvůli protižidovským opatřením.
2: Před obsazením Paříže nacistickým Německem uprchl i s bratrem do Argentiny, kde založili Biro Pens of Argentina. Odtud se pak v 60. letech rozšířil vynález do celého světa.
1: Jedními z prvních uživatelů nového vynálezu byli letci britské Royal Air Force. Vláda tehdy od Bira patent odkoupila, aby letci mohli psát i během letu a v jiných vypjatých situacích.
2: László Biró zemřel v roce 1985 v Buenos Aires. V mnoha jazycích se kuličkovému peru říká Biro nebo Biropen. V Argentině je také dodnes připomínán Den vynálezců, který připadá na výročí Birových narozenin 29. září.
0: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Zhruba polovině dosavadních žadatelů se podpora sníží. Ve snaze dostat se do španělské exklávy Ceuta zemřelo podle starosty města nejméně 100 lidí. Fotbalisté Hradce Králové první zápas třetího předkola Evropské ligy s Bešiktašem prohráli 0-1. Dnes bude jasno až polojasno, teploty do 28, na jihu Moravy naměří místy až 30 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: První superdávky by měly lidem dorazit na účty 10. srpna. Výplata pak bude pokračovat až do konce měsíce. Nová dávka nahradila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo do konce července přes 304 tisíc žádostí o superdávku. Většinou jde o domácnosti, které nějakou z podporu popírali už dřív. Zároveň si ale polovina z nich pohoršila, a to nejméně o 500 korun, říká mluvčí ministerstva práce Jakub Slavík.
4: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu. Naopak vyšší podporu získávají zejména domácnosti s nízkými příjmy, které pracují.
3: Neziskové organizace upozorňují, že někteří seniori nebo nízkopříjmové rodiny ztratili nárok na podporu úplně. Ministerstvo kvůli tomu od října upraví podmínky. Nákaza žloutenkou typu A se v Česku šíří pomaleji. Počet nových případů v červenci meziměsíčně klesl. Od začátku roku hygienici zatím evidují zhruba 1400 nakažených a 7 úmrtí. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. V červenci přibylo nejvíc nemocných v Ústeckém kraji. Žádný nový případ naopak nebyl v Karlovarském, Králové ve Hradeckém kraji ani na Vysočině. Odborníci připomínají, že před nákazou chrání hlavně důkladné mytí rukou a očkování. Při náporu běženců na severoafrickou španělskou exklávu Ceuta zemřelo minulý týden nejméně 100 lidí. Velká část se utopila. Uvedl to starosta města Juan Jesus Vivas. Přes 70 tisíc lidí se do města dostalo během dvou posledních červencových dnů z Maroka. Většina se vrátila zpátky přes hranice. Ve městě podle odhadu starosty zůstalo asi 3 až 5 tisíc migrantů.
5: Situace v Ceutě ještě není normální. Centra pro dospělé i nezletilé běžence jsou přeplněná a na hranici kolapsu. Příliv migrantů vedl k humanitární krizi obrovského rozsahu, narušení veřejného pořádku a ohrožení veřejné bezpečnosti.
3: Zemědělci mají po 6 týdnech žní nižší výnosy než loni. Třeba v Pardubickém kraji je propad u obilí i řepky až 0,5 tuny na hektar. A podle Vandy Rektorisové z krajské agrární komory úrodu ovlivnily velké výkyvy počasí.
6: Každopádně minimálně o 20% unblock téměř u všech plodin. Na jaře to byly ty mrazíky nešťastné, dlouhodobě je to sucho a teď jsou to teda extrémně vysoké teploty, které těm plodinám ale absolutně nepomohly.
3: Fotbalisté Hradce Králové první zápas třetího předkola Evropské ligy prohráli. Na svém hřišti před vyprodaným hledištěm podlehli Bešiktaši Istanbul 0-1. Turecký tým se prosadil v době, kdy dohrával v deseti. Trenér David Horejš své svěřence přesto po utkání chválil, nicméně litoval zahozených šancí.
7: Já si cením toho výkonu, který ty kluci předvedli. Bohužel, místo toho, aby jsme ten zápas překlopili na svou stranu, tak si necháme dát lacenou branku a zkazila celý krásný večer. Těch možností jsme tam měli spousty, ale prostě strašně blbě jsme je řešili a to asi tady na té úrovni už to prostě neodpouští.
3: Jablonec naopak slaví na úvod třetího předkola konferenční ligy vítězství nad RFS Riga 2-0 díky brankám Čanturišviliho a Polidara. Odvety odehrají oba české týmy za týden na stadionech soupeřů.
8: Nehoda na D1 před Loktem a překážka na D35 u Hradce Králové. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále velmi opatrně před odbočkou na Čechtice. Na kilometru 64,5 havarovala dvě osobní auta. Jedno z nich je stále uprostřed dálnice mezi jízdními pruhy. Další auto je v odstavném pruhu. Na místo právě dojela policie, v místě se zpomaluje, tvoří se kratší kolona, tak projíždějte opatrně. Na dálnici D35 opatrně za sjezdem z dálnice D11 u Hradce Králové směrem na Olomouc. Na kilometru 130 už nakládají porouchané vozidlo na odtah. Dejte pozor na pohyb lidí na vozovce. A na D5 z Plzně do Prahy opatrně za Loděnicí. Mezi 9. a 6. kilometrem silničáři opravují vodorovné značení. Pohybují se v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Noc je oblačná až zatažená, ochlazuje se na 21 až 17 stupňů. Pátek jinak přinese jasno až polojasno. Ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří místy až 30 a na horách bude kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
9: Czech Radio News in English.
10: Czech industry has continued to perform strongly in recent months despite Germany's weak economy and ongoing geopolitical tensions, according to analysts asked by Czech press agency, say the growth has been driven by strong order books. Although some companies may have brought purchases forward because of uncertainty over shipping through the Strait of Hormuz. Škoda Auto Company has started series production of its new fully electric 7-seat SUV, the Peak, at its main plant in Mladá Boleslav. The Marathon Hudby, or the Marathon of Music in English, festival opens in Brno on Thursday, turning the city into a stage for more than 100 performances across over 20 venues through Sunday. A Czech prosecutor has indicted 5 people and one legal entity in a long-running corruption case linked to a 160 million Czech crowns contract for new linear accelerators at Prague's Bulovkas University Hospital. Ice hockey star David Pastrňák has been named Czechia's highest paid athlete for the third consecutive year, according to the annual magazine Forbes ranking.
9: Weather.
10: Expect mostly sunny to partly cloudy skies on Friday. Daytime highs will range from 24 to 28 degrees Celsius, reaching up to 30 degrees in parts of southern Moravia. Czech film Folklore by Viktorie Štěpánová, a graduate of Prague's FAMU Film School, has won a Student Academy Award in the Alternative Experimental category. It is the first Czech film ever to receive the honor in that category. Like all Student Academy Award winners, Folklore is now in the running for an Oscar nomination in the short film competition. Ruth Franková has more.
11: Tady v tom videjku se divneme do světa předků a tradic, protože folklore is the new way.
12: Folklore is an experimental short film and video essay about a fictional Gen Z influencer called Vivi, who takes her followers through the traditional Moravian year. With humor and irony, the film explores what folklore might look like in the age of social media and TikTok. Speaking to Czech radio, Štěpánová said the title reflects the film's central idea.
13: Já jsem vycházela z toho etymologického významu toho slova, takže volk jako lid.
14: I based it on the word's etymology. Volk means people and lore means their customs and traditions. That felt like the core of the whole film. I wanted to show what the customs of ordinary people are today.
13: Vlastně ukázat, co jsou zvyklosti lidu, ale třeba dnešního.
12: Štěpánová says she wanted to reinterpret traditional customs in a way that would speak to today's younger audiences.
13: Protože jsem se nějak snažila přetransformovat přesně tady ty tradice toho.
14: I wanted to reinterpret traditional rural customs in a language that Gen Z understands. To me, the stories and myths of the past are much like today's vlogs, and regional dialects play a role similar to the English expressions we use in today's world.
13: Řečí je stejný jako tady ty anglicizmy, které používáme jenom v té nové době.
12: The film was made as Štěpánová's graduation project at Prague's FAMU Film School and premiered earlier this year at the Karlovy Vary International Film Festival. Despite being deeply rooted in Czech traditions, it clearly resonated with international audiences, something that surprised even its creator. Štěpánová thinks the film may have struck a chord with American audiences because of how they view Europe's many different local cultures.
13: Mně přijde, že ta Evropa obecně třeba pro, ne, dejme tomu Ameriku.
14: I think Europe, especially for Americans, can seem charming because we have all these small countries, each with its own culture. Their culture feels more blended together, while ours is very diverse. People also come to Prague because it feels like a fairy tale. So I think folklore may come across as something charming and endearing to them.
13: Přišlo, že ten film možná jim přijde takový roztomilý skrze to.
12: This year's 53rd Student Academy Awards drew almost 3,000 submissions from nearly 900 universities around the world, with just 16 films honored across four categories. Although folklore has already been announced as one of the winners, it is not yet known whether it will receive a gold, silver or bronze award. The final rankings will be revealed during the Toronto International Film Festival on the 14th of September.
10: Ruth Franková reporting. And that's all from us for now. But you'll find more news and stories about Czechia at radio.cz.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Dobrý den. Česko i další evropské země sevřelo spalující vedro a také sucho. Proto, jak to vidí, nemůže chybět Michal Žák, meteorolog, moderátor počasí České televize a také proděkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Buďte vítán. Dobrý den, Michal.
16: Dobrý den a děkuji za pozvání.
15: Zeptám se vás například na to, kolik tropických nocí bude v Česku v budoucnosti normál. Jak se na ty klimatické změny adaptujeme, jaký klimatický plán má Česko. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Jak to vidí?
15: Mapa celé České republiky měla v posledních dnech sytou fuksiovou barvu, označující vysoké teploty, jaké jsme ještě neměli, tak to se nám, Michale, to počasí pěkně vybarvilo.
16: Ano, ano, dá se to tady říct, dá se to tady říct. A to vlastně Český hydrometeorologický ústav přednedávnem tu barevnou stupnici trošku upravil, aby, řekněme, nebyla tak možná červená při těch teplotách, které nejsou tak vysoké, ale aby to bylo možná lépe čitelné. Každopádně ta fuksiová, jak jste říkala hezky, tak opravdu byla příliš často, na můj vkus, příliš často zastoupena, protože ty teploty výrazně přesahující 35, to je něco, co prostě dříve u nás bylo naprosto výjimečné a teď to vlastně jsme zažívali opakovaně a na velkých plochách, to znamená opravdu jako výjimečná situace. A to už nemluvíme o těch 40, že jo, když to vlastně vezmeme. Takže letos jsme už měli, pokud správně počítám, 5 dnů, kdy teplota někde přesáhla 40 stupňů Celsia. Hmm. To je opravdu extrém.
15: Ve Strážnici po třetí za sebou, pokud se nemýlím, tam padl absolutní rekord na Moravě.
16: Ano, ano, ano, tam byl překonán, ale vlastně i těch 41 plus stupně v Bolevci, v Plzni, které byly naměřeny předevčírem. A další vlastně obecně ten před, vlastně to úterý, dneska máme čtvrtek, že úterý 4. srpna, tak vlastně na všech stanicích padly denní rekordy. Nikdy 4. srpna v Česku nebylo tak teplo jako letos a na více než polovině stanic padly i ty absolutní rekordy. To znamená vůbec ty nejvyšší teploty, které kdy byly naměřeny a na některých stanicích, jak jsme tady zmínili, včera ten úterní rekord byl ještě znovu pokořen, tak to je opravdu něco naprosto bezprecedentního a výjimečného.
17: A teplo, velké teplo, nebylo jenom přes den, ale ano, také v noci, ano. Kdybychom se teoreticky teda nebo ideálně mohli trošku ochladit nebo prostě jednoduše se vyspat, tak zaznamenali jsme takzvanou supertropickou noc s teplotami nad 25 stupňů. Nevím, ano. Já bych řekla, že my jsme měli na balkoně o půlnoci pořád kolem 30.
16: Ano, zrovna ta noc na dnešek byla opravdu v některých oblastech České republiky vůbec nejteplejší, ale neplatí to univerzálně, protože ono to hodně závisí vždycky na těch lokálních podmínkách. Není to jenom o tom, jak ten vzduch jako takový je teplý, ale i o vlhkosti, ta je důležitá, čím je ta vlhkost vyšší, tak tím vlastně to ochlazování v průběhu noci je pomalejší, je menší. Proto třeba, když máme proudění nějakého sušího vzduchu, tak přes den může být velmi horko, třeba i těch 35-30 stupňů, ale do rána se ta teplota dokáže snížit až 15 stupňům, i když noc třeba není tak dlouhá, ale v současnosti je ten vzduch poměrně vlhký a to znamená, že ty teploty nad 20 nejsou výjimkou, ale v řadě oblastí jsou spíše pravidlem. A třeba právě dnes v pražském Klementinu teplota, ta minimální, když jsem se díval, byla 26 stupňů Celsia. 26 stupňů Celsia, to by, řekněme třeba v 80. 90. letech, byl takový hezký, příjemně teplý den, kdyby to byla jako maximální teplota a ne jako minimální teplota. Takže opravdu vlastně, jak už máme tu vlnu vlastně teplého počasí, velmi teplého počasí poměrně dlouhou, tak samozřejmě už všechny ty budovy jsou rozpálené, mají naakumulované teplo a když tedy opravdu ještě venku ta teplota neklesne pod těch 25, ale i 22 stupňů, ono to většinou je až k ránu, tak vlastně to možnost vyvětrat je naprosto vlastně téměř nulová, nebo možná trošinku ten pohyb vzduchu, že aspoň nám pomůže, ale jinak ta teplota opravdu se nějak výrazně jako snižovat bez umělých zásahů, jako i klimatizace, nedá. Takže ta kvalita spánku, odpočinku je opravdu výrazně ovlivněna tímto.
17: Kolik tropických nocí bude podle vás v České republice jaksi normál v budoucnu?
16: Tak bude to záležet samozřejmě na tom, v jakých nebo o jakých oblastech České republiky se budeme bavit. Obecně samozřejmě v nížinách, zejména v těch městských oblastech, kde se přidává ten lokální efekt takzvaného městského tepelného ostrova. To znamená, dejme na toho působení na akumulovaného tepla během dne, které se v noci potom uvolňuje a proto ta teplota klesá pomalu, tak myslím si, že nějakých kolem třeba 10-12 tropických nocí by na konci této poloviny století, to znamená někdy v těch 40. letech, už mohlo být docela jako standard, průměr, ale samozřejmě budou roky, kdy jich bude méně a budou roky, kdy jich bude více. Ten letošní rok, to letošní léto bude určitě patřit těm rokům, kdy těch tropických nocí bude výrazně nadprůměr. Zatím vlastně takovým lídrem, dalo by se říci, byl rok 2015, kdy v pražském Klementinu bylo tuším kolem 25 tropických nocí, ale myslím si, že ten letošní rok má dost slušně našlápnuto k tomu, aby ten rekord buď dorovnal, nebo dokonce překonal. Samozřejmě jedna věc jsou tropické noci a druhá věc potom také, jak se budou třeba vlastně vyskytovat v čase. Ono, když se vyskytne jedna tropická noc a pak přijde ochlazení a prostě za dva dny je zase v noci 15-12 stupňů Celsia, tak to ty dopady jsou minimální nebo zanedbatelné. Ale pokud opravdu máme tu akumulaci třeba 5, 7 nebo 8 tropických nocí v řadě za sebou, tak to už je opravdu něco, co je nebo má jako významné dopady na fungování naší společnosti nebo lidí obecně. Takže určitě ano. Mimochodem, ty tropické noci se nevyskytovaly teďka pouze v těch nižších oblastech nebo polohách, ale i třeba na horách, tam, kde bychom to úplně třeba nečekali. Třeba na Lysé hoře v Beskydech. Tam také byly, myslím, dokonce dvě tropické noci. Ne, že by se tam tropická noc v minulosti už nevyskytla, ale je to záležitost naprosto výjimečná. A noc na včerejšek byla tropická třeba i na Pradědu, což je vlastně nejvyšší hora, že Moravy. A vlastně hora, kde to klima připomíná spíše trošku tundru, takže když tam teplota v noci neklesne pod 20 stupňů, tak to už opravdu vypovídá o tom, jak ten vzduch na našem území je teplý a rozpálený. No a můžeme srovnat samozřejmě i naše okolní sousedy nebo státy, třeba ve slovenské Skalice na západě Slovenska. Teplota v noci na včerejšek tuším klesla jen lehce pod 29 stupňů Celsia, takže to je opravdu mimořádně teplá noc.
17: No a dalším důsledkem celé této komplexní situace jsou i požáry. Týká se to i České republiky, ale hlavně západu, jihozápadu Evropy, když zůstaneme na starém kontinentu, Francie, Španělsko, Řecko, Itálie, ale také třeba Tunisko, Maroko, Alžírsko.
16: Ano, ano. Je to tak, je to vlastně to počasí, které letos probíhá v těch zmiňovaných oblastech, ale právě tady ve střední Evropě, se vyznačuje tím, že prostě je suché, respektive má tendenci výrazným způsobem vysušovat vegetaci a půdu, takže potom ta vlhkost té vegetace je velmi nízká, když se navíc přidájí nízká vlhkost vzduchu a vysoké teploty, případně vítr, který samozřejmě dokáže potom ten požár šířit,

0: vlastní počet požáru, ale spíš o to, jak se rychle ty požáry šíří, jak se vlastně daří ty požáry uhasit nebo nedaří uhasit, což opakovaně vídáme především, že v té jižního západní Evropě, ale to jsme to velmi názorně viděli ve Francii, kde ta plocha spálené půdy byla, nebo je naprosto vlastně jako bezprecedentní. A potom vlastně právě kvůli těmto extrémním podmínkám ta rychlost požáru je taková, že prostě to hašení je prakticky nemožné. Musí se to opravdu řešit tím způsobem, že se vlastně snažíme někde vykácet nějaký pás té vegetace, aby se ty plameny zastavily a neměly dál tu cestu. A je to velmi náročné prostě dostat pod kontrolu a škůli potom uhasit. To dohašování bude trvat řadu týdnů. To, že prostě teď třeba už tolik nehoří, neznamená, že ty požáry úplně ustanuly, anebo že třeba další zase ještě nemůžou vypuknout, protože to sucho stále trvá, třeba v té Francii a na jihu Evropě je to typické pro srpen. Vlastně srpen je v jižní Evropě spíš takovým tím píkem nebo tím vrcholem, kdy té požární sezóny, to znamená v srpnu tam většinou propuká nejvíc požáru, protože prostě ta vegetace je nejvíc suchá na konci tamního léta, ty srážky většinou dorazí potom na podzim, září, říjnu, tak už to sníží, ale ten srpen bývá nejhorší a my jsme teprve na začátku toho srpna, takže uvidíme, co ty nadcházející týdny ještě v tomto ohledu přinesou.
1: Jinak experti, co se týče požáru, připomínají také, že tím uhašením jim to nekončí, že pak může jsou ty jaksi dopady těch takzvaně vedlejších produktů, víření popela, potenciálně kontaminovaná voda a podobně.
0: Určitě, určitě. A navíc třeba v kopcovitých oblastech, což se samozřejmě také občas stává, že ty požáry zasáhnou kopcovité oblasti, tak vlastně pokud tam zhoří ta vegetace, nějaké ty stromy, keře a tak dále, tak to znamená, že potom vlastně, když přijdou nějaké prudké srážky, tak ta schopnost té krajiny zachytit tu srážkovou vodu je výrazně nižší a má to za následek třeba intenzivnější takové ty rychlé přívalové povodně v těch postižených oblastech, než kdyby tam ta vegetace zůstala.
1: Vysvětluje Michal Žák, meteorolog a také moderátor Počasí České televize.
2: Jak to vidí?
1: Teplejší dny, ale i noci v dějinách měření, to je naše dnešní téma a také nekončící sucho, kterému nepomohly ani lokální bouřky kvůli vysokým teplotám a dlouhotrvajícímu suchu. Chybí na mnoha místech, nejenom v České republice, voda, v potocích, v řekách, v přehradách. Byla jsem nedávno u Bodamského jezera, kde voda měla teda přes 25 stupňů, ale hlavně je o takový 1,20 m nižší hladina, než je pro toto roční období běžné. A když se podíváme na veletoky Evropy, Dunaj, také Labe, Rýn a tak dále, tak nám vlastně ty vysychající řeky odhalují své poklady, co je svá dna, vraky, mamutí kosti, hladové kameny.
0: Ano, přesně tak. Což na jednu stranu je velice, velice zajímavé z tohoto pohledu, protože jinak bychom se asi k těm památkám nebo objevům, důkazům nějakým historickým artefaktům a tak dále nedostali. Ale samozřejmě na druhou stranu ta příčina, respektive ta situace je naopak velmi, velmi nepříznivá a velmi vlastně problematická, protože opravdu to, že vyschne nějaký malý tok, potok a podobně, má samozřejmě nějaké negativní dopady v tom malém měřítku pro ty místní ekosystémy, obyvatele a tak dále, ale když už prostě vysychají ty opravdu veletoky evropské, respektive vysychají, dosahují vlastně rekordně nízkých úrovní, abychom byli přesní, nějaká voda tam samozřejmě teče, naštěstí to by bylo opravdu špatné, tak to samo o něčem svědčí a má to samozřejmě výrazné dopady, protože my jakožto Česká republika, my tady tolik těch velkých řek nemáme a samozřejmě tedy nejsme na nich tolik závislí z hlediska třeba dopravy, ale právě Rýn, Dunaj, ale některé další řeky jsou docela výrazné dopravní tepny. No a samozřejmě pokud prostě tam té vody je méně, tak se musí nakládat méně třeba zboží na nákladní lodě, což se třeba týká typicky toho Rýna. No ale pokud tedy naložíme méně zboží, tak to znamená, že musíme buď mít více lodí, nebo se prostě omezí zásobování nějakých průmyslových podniků a zemědělskými produkty a tak dále, nebo se to musí vést jinou cestou. Ve finále je to samozřejmě dražší. To je asi logické. To je jeden dopad. Samozřejmě další, mnohem závažnější dopady jsou obecně na ty ekosystémy těch řek, protože když té vody je málo, tak samozřejmě klesá třeba množství, nebo obecně se zmenšuje ten životní prostor, současně klesá při těch vysokých teplotách množství kyslíku, které ty třeba ryby a další živočichové mají k dispozici a to samozřejmě potom má za následek jejich hromadné úhyny a tedy výrazné

0: narušení toho života. No a pak samozřejmě my řadu těch řek používáme jednak k zavlažování, to je jedna oblast, kde tedy může dojít potom potenciálním problémům, když té vody je málo, tak nemůžeme zavlažovat, nebo omezíme zavlažování a zase jsme u toho, že potom třeba ta úroda bude menší, bude nižší a ty produkty nám pravděpodobně asi budou zdražovat.
1: Se to řetězí pak.
0: Se to řetězí, přesně tak. A třeba v případě řeky Pádu, tam sice letos není tak rekordně nízká úroveň, jako byla třeba, myslím, v roce 2022, ale stále, když vlastně ten průtok je menší, tak to znamená, že třeba proniká slaná voda z Jaderského moře dále proti toku a právě potom to zavlažování na tom dolním pádu je kvůli tomuhle dosti jako komplikované nebo znemožněné. No a pak samozřejmě v neposlední řadě je to vlastně využívání řek nebo vody obecně pro energetiku. Hodně se medializoval ten případ maďarské atomové elektrárny v Pakši, kde se používá voda vlastně z Dunaje k tomu chlazení. Něco podobného se týká některých atomových elektráren ve Francii, kde to vlastně už nastalo před několika lety a také vlastně se tam s tím museli potýkat. No ale třeba i Rakousko má problém s produkcí elektřiny z těch vodních elektráren, protože prostě, když tam teče méně vody, tak vyrobíme méně elektřiny, respektive samozřejmě můžeme z těch přehrad opouštět více, nebo oni můžou opouštět více, no ale potom tam budou mít té vody méně a postupně můžou dojít k bodu, kdy prostě už nebude co opouštět a už nebude vůbec z čeho vyrábět. A samozřejmě zase třeba v případě těch rakouských řek, a do jisté míry to částečně platí třeba i o tom Rýnu, jsou to řeky, které pramení často v těch alpských ledovcích, které samozřejmě v těch posledních letech, už jsme to tady několikrát zmiňovali, rychle tají a když prostě ta letošní zima nebyla nějak moc bohatá na sníh, zejména třeba v Rakousku, tak ta obnova těch ledovců byla omezená a to samozřejmě znamená, že té vody potom, zejména při takovémto horkém, suchém počasí, může být dlouhodobě méně. Takže určitě to jsou faktory, které jako mají všechny vliv na to, související vlastně s tím hydrologickým suchem, dalo by se říct, z pohledu těch řek a samozřejmě potom jsou tam další dopady, jakožto třeba u toho hydrologického sucha, když se podíváme pod vlastně že hladinu, do podzemních vod, ale to už je jiná kapitola.
1: Když nedávno poslankyně Irena Ferčíková Konečná chtěla na jednání sněmovny zařadit bod, který by se týkal právě krizové komunikace státu v souvislosti s vlnami veder, tak ministr zahraničí Petr Macinka na to reagoval slovy, že v létě je horko, v zimě zima, v noci je tma. Takže to je krize, cituji jeho slova. Dál chápe, že je v létě horko, tak někteří lidé jsou přehřátí, ale vidím, že strana zelených je přehřátá značně. Tolik citace ministra zahraničí. Extrémní počasí, které není žádnou novinkou letošní, tak přiměl aktuálně spolkovou vládu v Německu, jak si k činu do příštího léta má vzniknout národní akční plán ochranných opatření, měl by zlepšit také koordinaci mezi jednotlivými spolkovými zeměmi a je to v Německu reakce na 9800 lidí, kteří do poloviny července ve Spolkové republice zemřeli v důsledku veder, jak odhaduje ten počet institut Roberta Kocha. Tak Michale, jaký plán má Česko?
0: No to je dobrá otázka, možná ne úplně na mě, možná spíše na některé politiky, ať už jsou to na politice na celostátní úrovni nebo na té komunální úrovni. Samozřejmě my máme schválen nějaký adaptační plán na změnu klimatu, trošku problém ne zas tak malý je v té implementaci, v tom zavádění těch příslušných opatření. A jedna věc je samozřejmě plán, druhá věc je samozřejmě to, co tady už dlouhou dobu zaznívá od klimatické komunity, nebo klimatologů obecně. To znamená vlastně ty projekce vývoje klimatu na našem území. Víme už vlastně 25 let zhruba, jak by to tady mělo vypadat a měli jsme tedy poměrně dlouhou dobu na to se připravit na ty vlny veder, sucho a tak dále. A upřímně řečeno, v některých případech jsme se příliš nepřipravili, jakožto společnost. Zejména si myslím, na ty vysoké teploty máme opravdu velké limity. Letošní rok to zase ukazuje, kolik domovů pro seniorů stále nemá klimatizaci, kolik nemocnic stále nemá klimatizaci. To jsou prostě prostory, které opravdu jsou nebo objekty, kde opravdu je zásadní udržovat tu teplotu přijatelnou, samozřejmě pro ty pacienty, klienty a tak dále. A je opravdu jako tedy velká škoda, že tady jsme trošku jako se neposouváme tím dostatečným tempem.
1: Michal Žák, ano. Meteorolog, moderátor Počasí České televize. Děkuji za váš čas a přeji vše dobré.
0: Naslyšenou. Děkuji a přeji příjemný zbytek léta.
1: Zita Senková se připojuje, užijte si další vysílání Českého rozhlasu.
2: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Některým obcím v Česku kvůli vedru a suchu dochází voda. O pomoc v takovém případě můžou požádat správu státních hmotných rezerv. Samosprávy si od ní po schválení vodoprávním úřadem můžou pronajmout cisternu, mobilní úpravnu vody nebo i vysokotlaké potrubí pro přepravu vody. V posledním červnovém týdnu zemřelo v Německu kvůli vysokým teplotám téměř 9600 lidí. Informuje o tom tamní vládní institut Roberta Kocha. A původní odhad institutu byl téměř o polovinu nižší. V týdnu od 22. do 28. června panovaly v Evropě extrémně vysoké teploty a v Německu několikrát za sebou padl teplotní rekord. Tajvan zahájil každoroční vojenské cvičení proti hrozbám ze strany Číny. Simuluje během něj reakci na možnou invazi na ostrov, který Peking považuje za součást svého území. Desetidenní cvičení s ostrou střelbou prověří schopnost tajvanské armády udržet nepřetržité obranné operace po dobu 24 hodin. A hygienici vyhlásili na Vysočině další zákaz koupání. Platí pro vodní nádrž Sedlice na Pelhřimovsku. Při posledním měření tam zjistili vysoký výskyt sinic, který může lidem způsobit zdravotní potíže. Zákaz vstupu do vody platí i nadále pro nedalekou vodní nádrž Trnávka nebo rybníka Kachlička na Havlíčkobrodsku. Fotbalový Real Madrid získal nejdražší posilu v klubové historii. Španělský velkoklub přivedl Jana Diamandeho z Lipska s bonusy v přepočtu za necelé 3,5 miliardy korun. Píše to deník Marca. Real oznámil, že reprezentant Pobřeží slonoviny podepsal 7letou smlouvu. Vedení klubu zároveň informovalo, že s předstihem prodloužilo kontrakt s Brazilcem Viniciusem juniorem do roku 2032.
4: Nehody na D1 před Loktem a na silnici 35 u Svitav. Na dálnici D1 z Prahy do Brna překáží nehoda za Trhovým Štěpánovem. Blíže ke sjezdu na Čechtice na kilometru 64,5 havarovala dvě osobní auta. Zablokované jsou dva jízdní pruhy, projíždí se pouze odstavným. Brzdí se, dlouhá kolona se netvoří, na místě teď pracují hasiči a policisté. Na D1 z Prahy do Brna počítejte s nočním omezením za Humpolcem. Na kilometru 93,5 je zavřený levý pruh kvůli opravě vozovky. Kolona se tam netvoří. A u Svitav pozor, u sjezdu z dálnice D35 z Hradce Králové. Na kruhovém objezdu s odbočkou na obchvat města a Lanškroun zasahují záchranáři. Zablokovaný je teď sjezd ze staré silnice 35 od Hradce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Noc je oblačná i zatažená, na západní Moravě, ve Slezsku a ve východní polovině Čech se místy vyskytnou přehánky a bouřky. A kránu srážek ubude a v Čechách se od západu vyjasní. Ochlazuje se na 21 až 17 stupňů, na západě a severu Čech měří kolem 14, na horách 13 stupňů. A pátek přinese jinak jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří místy až 30 a na horách kolem 19 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Teprve teď jsem začala chápat, kdo byl můj táta. Když byl ještě naživu, zůstával pro mě v mnoha ohledech skrytý. Teď už můžu říct, že to byl kaligrafický pankáč, říká výtvarnice Ester Geislerová, která o svém otci, japanologovi a kaligrafovi Petru Geislerovi natočila dokument s názvem Dvě deci tuše. Jak se jejímu tátovi podařilo naučit se japonsky tak dobře, že neměl žádný přízvuk? A co našla ve složkách STB, se kterou Petr Geisler za minulého režimu spolupracoval? Dobrý den, vítej v Českém rozhlase.
6: Dobrý den, ahoj a děkuji za pozvání.
5: Pro pořádek jenom s Ester se známe, tykáme si, protože jsme spolu spolupracovali na jednom projektu. Od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Osobnost Plus.
5: Dvě deci tuše je tvůj režijní debut. Jaké je to stát na druhé straně kamery?
6: No, já bych řekla, že celkem přirozený, protože já jsem od malička pořád něco točila nebo zaznamenávala, fotila. Vlastně naše máma Věra Geislerová je výtvarná umělkyně, ale zároveň jedna z prvních videoartistek. Takže my jsme měli kameru velice brzy, třeba v nějakých mých jakoby 8-9 let, takže já jsem furt točila nějaký rodinný oslavy nebo sebe jako nějaký klipy, strašný blbůstky.
5: Takže režisérka od malička.
6: Takže vlastně některé ty záběry z těch home videí se vlastně dostaly do tohohle z toho dokumentu Dvě deci tuše, takže vlastně já ho točím strašně dlouho. A v rámci vlastně studií nebo studií na střední výtvarné škole a na AVU a na UMPRUM jsem měla video a video instalaci jako moje hlavní vyjadřovací médium, takže pro mě to je jakoby přirozený. I předtím jsem si vlastně režírovala svoje krátké filmy, kde jsem pracovala i s herci, nebo sama se sebou, dokonce i s Aňou. Dokonce jsem natončila i jeden 20-minutový krátký dokument na UMPRUM.
5: Já takže přirozený. Pro posluchače, kdyby slyšeli nějaké zvuky, tak Ester mává rukama a občas se dotkne stolu.
6: Ježiš, pardon. Ano, ano. Já hodně dělám. Zdravím.
5: V Karlových Varech tvůj film uvedli v sekci zvláštní uvedení. Mm-hmm. Byla jsi nervózní předtím, než jste šli na pódium, než jste pustili ten film?
6: No, byla jsem nervózní, protože právě já jsem se k tomu nedostala, že vlastně tohle je jakoby nejdelší formát, který jsem kdy dělala, a bylo to velký sousto, protože právě mám velkou pokoru jako před filmem a vůbec jako filmovou řečí a před tou úžasnou, nádhernou jako komunitou. Jo. A zároveň takový jakoby pocit jako vděčnosti, že s celým tím týmem, s Aňou, s Ondrou a prostě s celým tím týmem můžeme přispět něčím, co je taková jako velká srdcovka. Jo, že to je jako osobní autorský projekt a takže já jsem byla jako strašně šťastná a samozřejmě jsem byla nervózní, ale zároveň tomu jako i věřím, tomu dokumentu.
5: A kdy to z tebe spadlo? Ta nervozita a ten pocit zodpovědnosti?
6: No, já si myslím, že spadne po tomhletom rozhovoru.
5: Nakonec z toho bylo v Karlových Varech 10. místo v prestižním hlasování novinek. Mm-hmm. To je radost, ne?
6: Jo, to je úplně jako neuvěřitelný a to přijetí bylo fakt jako hrozně milý, jo. I když člověk jako věří tomu projektu, když ho tvoří, je v něm plně ponořený, tak si představuje, že třeba jako bude nějaký potlesk, ale že ty lidi to donutí si jako stoupnout a tak jako tleskat, tak to bylo úžasný. Když věřím, že je to sice dokument o tátovi, ale hrdinkou toho dokumentu je naše máma. A já věřím, že ten potlesk byl vlastně věnovaný jí. Jsme tam byli prostě všichni společně, celá rodina v tom divadle. A je to prostě strašně statečná žena a hrozně se hezky otevřela v tom dokumentu.
5: Ve Varech se stala zvláštní věc, protože v hlasování lidí v té první desítce byly hned tři dokumenty.
6: No, to je skvělý.
5: Jak je to možné?
6: No, já si myslím, že dokumenty jsou jako v poslední době hodně, jak to říct, prostě v pravdě je nějaká síla. Prostě když vidíte jakoby tu skutečnost a tu pravdu a autenticitu, tak to nese jako něco, na co se ty diváci můžou snadněji jako napojit. Nebo já tomu aspoň věřím. Takže já fandím českému dokumentu.
5: Ty jsi první verzi dokumentu měla už 3 roky po tátově smrti, který odešel v roce 2009, ale film se dokončila až letos. Proč to trvalo tak dlouho?
6: No, protože nazrál ten správný čas. Uh-huh. Já si myslím, nebo takhle, ta geneze byla taková, že my jsme chtěli jako udělat nějakou výstavu, kde bychom se vlastně všichni, jako tátovi kamarádi, kolegové a rodina na něj jako zaspomíná. Takže mě se tvořila nejdřív výstava. Pak k tomu přibyly jako fotografie.
5: Knížka?
6: Knížka až později. A vlastně vždycky z těch výstav nějakým způsobem, než se to dostalo vlastně do DOXu, sešlo. A já jsem vlastně řešila spoustu jakoby jiných věcí, věnovala jsem se i vlastní tvorbě, terapii s dílením, výstavě, co jsme měli říct a neřekli. A myslím si, že to tomu pomohlo, že vlastně člověk je zralej k tomu, aby to uchopil tak, jak by to mělo dopadnout, ale se omlouvám, já nevím, jak to líp říct. A zároveň my jsme se potkali, nebo já jsem začala točit třeba 2021 různý rešerše a vlastně rozhovory nejdřív, pak jsme se potkali, nebo takhle, mého snažení si všimla Aňa, která se stala jako producentkou tohodle z toho dokumentu a vlastně mi říkala, jako a proč to jako točíš jako takhle jako sama, možná by bylo fajn to udělat za nějakých jako lepších podmínek a vlastně ona je velice inspirativní v tom, že jako umí jakoby snít ty velké sny a vždycky udělat takový jakoby zážeh a třeba člověka jakoby vytáhnout, aby se taky jako nebál snít v nějakých větších rozměrech. No a pak se k nám přidal vlastně na konci roku 2023 Ondra Trojan, takže vlastně takový jako hrozně jako hezký dva silný lvy a celý ten tým prostě si to na to počkalo, aby to bylo takový, jaký to je.
7: A co bys chtěla, aby si lidi, až půjdou s kinem, řekli o tvém tátovi?
6: No, já věřím, že si v tom dokumentu každý načerpá něco. Táta byl určitě strašně jako zajímavý člověk v mnoha ohledech, ale já jakoby mně přišlo, že ta výstava a ta kniha vlastně o něm neřeknou, je to, jaký byl, jo? Že vlastně, když se člověk jakoby podívá na ty kaligrafie, tak to, jak on sám táta prostě říkal, tak jsou to prostě takové jako kliky, háky. A moc to prostě tomu divákovi neřekne o tom autorovi samotným. Takže já jsem chtěla, aby byl jakoby doplněnej o to všechno zajímavý, co byl. Plus je tam to, že vlastně opravdu ne každý z nás měl to štěstí, že měl oba dva rodiče přítomný nebo nějakýho pečovatele přítomného, že tam je jakoby i tahle ta rovina.
7: No ten film je hodně osobní.
6: Ano.
7: Jak to prožíváš ty s odstupem času, protože v tom filmu je vidět, že jsi často poplakala. A který ten okamžik pro tebe byl třeba nejtěžší při natáčení nebo při dokončování toho filmu?
6: No, právě jakoby v rámci té snahy o to, aby člověk, aby ten divák jakoby viděl, že i inspirativní, geniální osobnosti mají nějaké svoje jako rozpolcenosti, nebo jsou rozpolcený, mají nějaké jako křehkosti a jsou citliví.
7: Možná tak, i démony, protože
6: i démony, ale vlastně
7: táta pil hodně.
6: Ano, ano, a tak to je i ta věc, jako kterou jsem si přála, jako aby si odnesli, jo, že vlastně za nějakýma jménama, slovama prostě jsou komplexní jako osobnosti a duše. A co bylo nejtěžší, v každé fázi toho dokumentu něco, jako co se týká vlastně třeba jenom té filmové práce, tak těžký bylo prostě najít tu řeč toho dokumentu a v tom mi strašně pomohl stříhač Vladimír Barák, který vlastně čas od času, když je člověk součástí toho dokumentu, tak musí vlastně trošku jakoby přenechat ty otěže a pro mě bylo hrozně jakoby příjemný ten příběh jakoby vyprávět jemu. Takže prostě někdy, když tam jsem já před kamerou a mluvím vlastně o svém jako dětství, tak to říkám jemu a tak. A těžký bylo z těch osobních věcí, když třeba v rámci procházení všech těch jakoby domácích jakoby home videí člověk natrefil jako na video, kde prostě vidět, že prostě táta mi hrozně chyběl. A když se objevil, tak já tam prostě na něj skáču a chci s ním strávit jakoby prostě co nejvíc jakoby času a furt tam ho to tak jako oblejzám. A on mě tak jako to jakoby vrací, jako my jsme se fakt jako měli strašně rádi. Ale vlastně jakoby vidět to, že to nebyl jenom nějaký můj jakoby pocit, nějaký tohleto stejskání, který jsem si pak jakoby řešila na svých jako terapiích, tak bylo docela chvílema jakoby těžký. A potom třeba procházet jeho lékařský zprávy, protože vlastně člověk si pak zpětně uvědomuje třeba, kolik bylo mým dětem, co jsem dělala já a tady, aha, tak on byl tady v nemocnici a teďka řešil tohle a teďka řešil tohle a proč jsem tam s ním nebyla, jo? Že vlastně člověk se vrací zpátky v čase a vlastně ten člověk byl jakoby blízký, ale vlastně spoustu věcí jsem o něm nevěděla.
7: A co nejdůležitějšího nového jsi se dozvěděla o svém tátovi?
6: No, kdybych tohleto uměla opravdu jako říct pár větama, tak bych si ušetřila spoustu času, protože já jsem jako ani ten dokument vlastně nepojímá vlastně to všechno, co jsme se dozvěděli. A kromě toho, že teda byl jako úžasný jako originální umělec, který si vyvinul svoji vlastní nějakou výtvarnou řeč, kdy vlastně posunul tu kaligrafii z kategorie kaligrafie do nějaký jako experimentální, abstraktní kaligrafie.
7: V tom je to pankáčství, jak si o něm
6: mluvila? Jo, to pankáčství je právě v tom, že vlastně jako v Japonsku tradiční kaligrafisté by použili prostě papír a tuš a mají ty nejlepší papíry a ty nejlepší prostě tuže. A táta se nezdráhal prostě použít jako třeba obyčejný karton.
7: I savo používal.
6: Savo, stříbřenku, spreje, netradiční i podklady, dokonce má jako nádherný kaligrafie na sádro karton. A vlastně Petr Holý, můj spolukurátor vlastně výstavy v DOXu, tak říkal, že Japonec by nepoznal, že to psal Japonec. No a tohleto, vlastně to, jak se táta jako heknul tu japonštinu a měl takový to svoje jakoby vnitřní Japonsko, tak to už to samo o sobě je jakoby zajímavý, protože on třeba neměl žádný přízvuk, ale psal japonštinou, kdy vlastně ty novináři v Japonsku mi říkali, že ho vnímali spíš jako literáta, než jako novináře. A tohle jsou věci, kterými jsme nevěděli, protože táta se nikdy ničem nechlubil, takže to bylo pátrání.
7: Mimochodem, jak to, že se mu podařilo naučit japonsky tak dobře, že ani Japonci nepoznali, že není rodilý mluvčí, neměl přízvuk, když v té době neexistovaly česko-japonské slovníky ani?
6: Přesně tak, on totiž jako nemluvil jenom japonsky, on mluvil i francouzsky, italsky, německy, rusky, cokoliv. On měl hudební sluch, on dokázal vlastně jakoby i hrát na všechny možný nástroje, takže byl multiinstrumentalista, takže si hrál z paměti třeba Chopina nebo cokoliv, což tam jakoby hezky v tom dokumentu máma říká. A zároveň jako v té době na filozofické fakultě se objevovali nějaký Japonci a vím, že pro něj byl strašně důležitý nějaký profesor Onoda, nějaký určitě jako filmy už se taky k nám jakoby dostali, ale je fakt, že ty jeho spolužáci říkali, že když přišli do prváku, tak byli strašně naštvaný, že tam je nějaký Geisler, který prostě nikdy nebyl v Japonsku a prostě nemá žádný přízvuk a oni už byli třeba v Japonsku 2 roky a prostě něco si jako nějaký přízvuk si stále nesou. Takže tak to bylo taky jako jedna z těch zajímavostí, ale jeden vlastně pan doktor, který se tam objevuje, pan doktor Dvořák, mi říkal, že prostě on musel mít jakoby IQ jako nad 160, že vlastně jakoby vlastně pojmout vlastně všechny ty znaky a dělat všechno to, co dělal, bylo asi díky tomu.
7: Přepis jeho jména zní japonsky Gaisura, neboli můj úmysl vyžaduje hedvábí. Je v tom nějaký význam vyšší?
6: No, je to jako jeho jméno v japonštině je Petra Geisera. A tak tohle je jakoby ten přepis. A pak je ještě jeden takovej překlad, protože jako každý překlad se dá prostě vykládat různými způsoby. Ale pak je ještě jeden a to je můj záměr vyžaduje něco jako skrytí. Teďka nevím, jestli to dobře překládám, ale ne, nutně skrývám. Můj záměr nutně skrývám.
7: Toho vystihuje, myslíš?
6: Já si myslím, nebo mě spoustu jeho kamarádů říkalo, že on uměl hrozně dobře odhadnout lidi, ale vlastně nad nikým se jako nepovyšoval a uměl vlastně jako hezky si popovídat prostě se stavařem Zedníkem, stejně tak jako s nositelem Nobelovy ceny. Takže já si myslím, že jako nějakou takovou jako vrstvičku hedvábí s nějakou jakoby pracoval.
7: No on zemřel poměrně mladý na cirhózu jater. Hodně pil. Ty o tom mluvíš v dokumentu velmi otevřeně. Nezazlívali jste mu někdy se sestrami, že se sám dobrovolně upí k smrti?
6: No, já myslím, nebo já budu mluvit za sebe, jako já jsem k němu měla takový jakoby velký respekt, že vlastně já jsem si nikdy ani nedovolovala mu jakoby něco zakazovat nebo tvrdit. Jako, mě to bylo spíš, jako, bylo mi to líto, jako chodila jsem za ním do nemocnice, ale vlastně my jsme všichni věřili, že to nějak dá, protože on se vždycky ze všeho nějakým způsobem dostal a prostě zemřel strašně mladý, 3 dny před svýma 60. A nikdo jsme s tím jako úplně nepočítali, protože párkrát už hospitalizovaný byl a vždycky se dostal zpátky, takže jsme si říkali, prostě on je jako nesmrtelný, prostě to jako, ale nebyl.
7: Tvoje sestra Anja Geislerová otevřeně mluví taky o tom, že tátu milovala, ale měla s ním velmi komplikovaný vztah. To říkala. Jak komplikovaný vztah jsi s ním měla ty? No nebo naopak jednoduchý?
6: No mě právě spíš přišlo, že oni si tak spolu jako notovali, že byli takový jako spolu jako kumpáni kámoši. A vlastně trošku jim to jakoby závidím, že vlastně životně jakoby nazráli do toho a potkali se vlastně v tom čase, kdy mohli vlastně spolu kecat vlastně o čemkoliv. A já jsem na to byla ještě moc malá. My jsme měli vztah takovej, já jsem ho dlouho vnímala prostě dětskýma očima, jo, že vlastně jako prostě táta byl prostě tatínek a vlastně i díky tomu dokumentu jsem si uvědomila vlastně, co tam všechno není jako a kolik jako krásných vzpomínek s ním mám, který se mi vybavovaly postupně a který už tam v tom dokumentu nemají vlastně prostor, ale jsou prostě pro mě strašně důležitý. Já občas říkám, že ten dokument je jako ledovec a my vidíme prostě jenom tu špičičku, ale vlastně ta práce na něm nebo celý ten proces byl jako strašně jako krásný a důležitý a nějakým způsobem formativní, že vlastně i zemřelý otec vlastně nějakým způsobem může vlastně vést nebo nějak jako dovychovat. Jo. A takže já si myslím, že jsem si jako doplnila něco, co mi nějak chybělo a teďka se dějou prostě takové jako hezké věci, že jako jezdíme po České republice a povídáme si s lidma o našem tátovi a vlastně ty otázky na film vlastně se stočejí hnedka na něj. A to k nám řeknete nějakou historku o jeho dětství a co ta jeho máma?
7: No mimochodem to dětství tátova bylo asi náročné, protože jak jsem z filmu pochopila, tak jeho maminka herečka ho přivazovala ke stolu, když šla hrát do divadla, ale na vás on uplatňoval výchovu s východní filozofií. Co to znamená? Jak to vás vychovával?
6: Tak já to jenom uvedu jako na rovinu. Tam vlastně tohleto je hodně jakoby citlivá věc, se kterou on se svěřoval svým kamarádům, vlastně psychiatrům.
7: V jeho dětství.
6: V jeho dětství a vždycky vlastně jako pak z toho jakoby útek. Jo. A bylo to asi daný částečně i tou dobou, kdy ty výchovné metody byly prostě příšerný. A tam babička naše byla vlastně ale jako úžasná babička, jo, kterou jako jakoby věřím, že prostě ho milovala. A k nám prostě se chovala jako babička, jo, že tam vlastně bylo jako spoustu jako krásného. Ale něco tam bylo v tom dětství, co ho asi poznamenalo. A u nás doma to je ještě trošku i tak, že vlastně Aňa s Lelou, jak jsou o 8 a o 9 let starší, tak mají trošku jakoby jiný jakoby zážitky. Jo? Ale jakoby o trošku. Takže to, co já si vybavuju, i to, čemu u nás v rodině se prostě říkalo jakoby vůvej, nechat věci být a plynout. Tak kdybych to měla shrnout teďka do nějaký zkratky, tak je spíš to, že vlastně ty rodiče nám jako hodně věřili. V tom smyslu, že vlastně nepochybovali o nás, že bychom prostě nebyli, třeba si nenašli to, co nás nějakým způsobem baví. A Aňa to někde říkala, že si vybavuje, že táta nám říkal, že je vlastně jakoby hodně důležitý prostě aspoň vědět to, co chceš a zatím nějakým způsobem jít. Že tohleto stačí, prostě vědět, co chci. A to je takový jako hezký.
7: Uplatňuješ to i u svých dětí? Nechat být a plynout?
6: Tak částečně asi jo, ale já myslím, že spíš jde o tu důvěru, jakože já fakt jakoby věřím, že se nějak jako nestratěj. A tohleto se snažím nebo to, co jsem dostala já od mých rodičů, tak se snažím jakoby jim taky nějak jakoby předat, protože prostě já to na nich vidím, jak jsou jako úžasní, jak jsou jako inteligentní, milí, mají nějaký sny a jdou si za nima a já jim věřím, že oni to dají.
7: Říká výtvarnice a herečka Ester Geislerová, která je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: V minulosti tvého táty byla i temná stránka spolupráce se státní bezpečností. Jak jste se o tom dozvěděli se sestrami?
6: No, my jsme o tom věděli. To nebylo jako žádný tajemství.
7: Ale kdy jste se to dozvěděli?
6: No já si jenom vybavuju v období, kdy jsem byla jakoby malá. Mě bylo třeba 8 a holkám třeba, nevím...
7: 16-17.
6: 16-17, tak nějak. A Lela udělala takový jako tričko, kde vlastně nakresila tátu v takovém jako baloňáčku... Jako Kluzo, inspektor Kluzo a tam bylo agent Karel. A takže takhle jsme se o tom jakoby dozvěděli a záhy podle nějakého jako povídání si s mámou jsem pochopila, že to byla vlastně jakoby tehdy prostě podmínka toho, že mohl dělat to, co dělal. Ale ty složky jsme si vyžádali na moje čtyřicátiny, nebo takhle, my jsme si je vyžádali dřív, ale na moje čtyřicátiny před 2 rokama jsme je otevřeli, já jsem to i jakoby natočila, takže jsme slavnostně se všichni jakoby podívali do těch složek.
7: Neměli jste strach, když jste otvírali, protože to je vidět v tom filmu, mm-hmm. že otvíráte temnou stránku vašeho táty.
6: No jo, jako chvíle má mě jako napadlo, jako co tam bude, ale zároveň tak, jak já už jsem ho v té době jakoby znala, tak jsem nepředpokládala, že by tam bylo něco to. Ale napadlo mě, jako jestli třeba jako tam bude nějaká, nevím, nějaká špionáž nebo něco takového. Ale v postupem času, jakoby to prostě to taky jako prostě nějakou dobu trvalo vlastně procházení těch složek. To začalo být strašně jako nudný a monotónní a pochopila jsem z toho, že on převážně jako překládal akreditace pro japonský novináře, jako jejich dopisy a CVčka, a nebo prostě, když se kolem něj myhli nějaký Japonci, tak musel napsat, co tady dělají a většinou jim to říkal, takže oni to věděli.
7: A měla jsi proto pochopení, protože člověk udělá úkrok stranou, upíše se ďáblu pro to, aby mohl dělat to, co chce?
6: No já jsem jakoby... O tomhle člověk jakoby přemýšlí podle mě už jako v prvních hodinách dějepisu, kdy se to probírá, jako co by udělal on. Že? Mm. A vlastně jakoby my to nevíme, jako jak bychom se zachovali my. Ale nevím vlastně.
7: A je to pro tvoji generaci, která už vyrostla vlastně
6: ale
7: po revoluci?
6: No. Ještě mi něco napadlo, že vlastně mě to spíš jakoby tohleto jakoby tázání se vytvořilo nějaký prostor jakoby pro pochopení lidí, kteří byli jakoby v této podobné zvláštní jako šedý zóně, kteří jako přistoupili na něco, ale nedělali prostě jako ani zlo, ani dobro. A že těch lidí vlastně máme vlastně u nás spoustu.
7: Já jsem se chtěla jenom zeptat na to, jestli ta tvoje generace lidí, kteří už ten dospělý věk prožili po revoluci, mm-hmm. jestli to je pro ně ještě téma důležité, nebo už je to spíš historie?
6: Já si myslím, že tohle je hodně individuální, že jako je spoustu lidí, pro který je ten jako občanský aktivismus nějakou náplní a radostí a je pro ně jako důležitý, jako stejně tak pro mě. Mě naplňuje prostě radostí jakoby chodit jako na demonstrace a chránit prostě demokracii, byť doufám, že nejenom symbolicky. Takže myslím si, že to je individuální a vlastně doufám a věřím, že nějaká rozlišovací schopnost prostě je pořád aktuální.
7: Představ si, teď máme poslední minutu, ani ne, kdyby ses mohla svého táty na něco zeptat. Mm-hmm. Co ses nestihla? Co by tě zajímalo? A máme už 20 vteřin.
6: Co říká na ten film?
7: to byla Ester Geislerová, herečka, výtvarnice a taky terapeutka s dílením.
6: Já nejsem terapeutka, umělkyně.
7: Umělkyně, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuji ti za to.
6: Taky děkuji za pozvání.
7: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Chtěli byste si připomenout úspěšné série pořadů Českého rozhlasu Plus? Na webu plus.rozhlas.cz najdete v sekci projekty to nejlepší, co v posledních letech vzniklo. Například dokumenty a rozhovory, které mapovaly rozdělenou společnost. Vrátit se můžete k cyklům úspěšných historických pořadů, jakými byly například Špioni, Politické vraždy nebo Měsíc majora Zemana. To nejzajímavější, co kdy zaznělo ve vysílání Českého rozhlasu Plus, najdete v sekci projekty na webu plus.rozhlas.cz. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Lidé v Česku se připravují na další vedra, pořizují větráky, klimatizace nebo rezervní nádrže na vodu. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu. Německý soud udělal doživotní trest útočníkovi, který loni v Mnichově najel do davu lidí a dva z nich zabil. Fotbalisté Hradce Králové prohráli na úvod třetího předkola Evropské ligy. Jablonec zvítězil ve stejné fázi kvalifikace konferenční ligy. A dnes bude jasno až polojasno. Teploty do 28, na jihu Moravy naměří místy až 30 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Skoro dvě třetiny lidí v Česku se začaly adaptovat na extrémní teploty. Pořídili si třeba větrák nebo klimatizaci. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Radiožurnál, ve kterém začátkem srpna odpovídalo přes 1000 dospělých respondentů.
8: Horkým tropickým nocím se přizpůsobila například jedna z rodin z České Břízy na Plzeňsku, která začala spát na venkovní terase.
9: A jak je tady to jezírko, tak vlastně voda a no to přímě je úplně jiný vzduch. Pak kráno je cítit, že to opravdu trošičku se to schladí.
8: Nejčastěji si dotazovaní pořídili větrák, asi třetina z nich. Dále si nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety, pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
10: Obyvatelé malých měst a vesnic pořizují rezervní nádrže na vodu. Seniori více šetří pitnou vodou a 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
8: Zhruba třetina lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic. Jakub Vik, Radiožurnál.
3: Nález dronu s výbušninou na letišti v německém Lipsku vyhodnocuje i pražské letiště. Společně s bezpečnostními složkami řeší případná doporučení. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí letiště Denisa Hitmánková. Podle ní teď dál postupují podle zavedených postupů, které zajišťují ochranu cestujících, zaměstnanců i bezpečný provoz. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO deníku N řekl, že Česko v reakci na incident ochranu letišť posílí. Německý soud poslal na doživotí do vězení 25-letého Afgánce, který loni v únoru v Mnichově úmyslně najel do odborářské demonstrace. Útok nepřežili žena a její dvouletá dcera, zraněných bylo zhruba 40. Soud zároveň vinu obžalovaného označil za zvlášť těžkou, což v německém právním řádu prakticky znemožňuje propuštění z vězení po 15 letech. Muž žije v Německu od roku 2016, nezískal tam ale azyl. Podle obžaloby měl jeho útok nábožensko-politický motiv. Obhajoba tvrdila, že útočník trpí schizofrenií. Navrhovala proto 15-letý trest a umístění na psychiatrickou kliniku. Policisté ve čtvrtek odpoledne museli zasahovat u jezera Benedikt v Mostě. Ve vodě tam našli mrtvého muže, který se zřejmě v jezeře utopil. Přesnou příčinu smrti podle policejní mluvčí Veroniky Hišperové určí až pitva.
11: Na místo vyjeli kriminalista i koronér, který na místě neshledal známky cizího zavinění. Zemřelý byl již ztotožněn, jedná se o 40-letého muže. Pro zjištění přesné příčiny úmrtí byla nařízena soudní pitva.
3: Policie dál pátrá po mladém muži, který se zřejmě utopil v nedalekém jezeře Most. Nezvěstný je od úterní bouřky. Fotbalisté Hradce Králové v úvodním duelu třetího předkola Evropské ligy podlehli Bešiktaši Istanbul 0-1. Odvetu v Turecku budou hrát za týden. Naopak Jablonec v prvním utkání třetího předkola konferenční ligy porazili lotyšský RFS Riga 2-0. Na gól Vachtana Čanturšviliho ve druhé půli navázal trefou Matěj Polidar. A toho těšilo, že Severočeši duel odehráli bez inkasované branky.
12: Každá nula je podle mě jako důležitá ve fotbale i pro tu obranu, vlastně i pro ty útočníky. A když se vyhraje 2-0, je to z nulu, je to slačí. Mohli jsme dát asi více gólů, taky jsme ten gól mohli dostat. Asi by to bylo samozřejmě lepší, kdyby to bylo 5-0, tak tam je s větším klidem, ale myslím si, že se nemáme jako na co stěžovat. 2-0 to je dobrý výsledek a jak jsem říkal, jdem tam prostě s respektem a doufám, že to urveme.
3: Odvetu odehrají jablonečtí fotbalisté za týden v Lotyšsku.
4: Překážka na D10 u Bakova nad Jizerou a nehoda na D1 před Loktem. Na dálnici D10 z Turnova do Mladé Boleslavy se vyhněte překážce před sjezdem na Bakov nad Jizerou. Na 54. kilometru leží na vozovce v jízdním pruhu sražená zvěř. Na D1 z Prahy do Brna opatrně před sjezdem na Čechtice. Na kilometru 64,5 už jsou havarovaná vozidla v odstavném pruhu, takže v jízdních pruzích se projíždí plynule. Ještě se